0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí.
2: Začneme s těmi profesemi, které by měly mít nárok, aby šly do důchodu dříve. Takže tohle musí teďka připravit. No a samozřejmě jsme slíbili změnu toho vzorce. My na to máme ještě 3 roky a pár měsíců.
0: Se stropem nesouhlasí zaměstnavatelé, upozorňují na obří výpadek pracovních sil. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila. K dalším spekulacím přispělo i nedělní vyjádření ministra pro podnikání. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espriella podle nich získal 49,7% hlasů. Porazil tak levicového Ivána Cepedu. Volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espriella navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Městský park v Rožnově pod Radhoštěm se i letos proměnil v otevřenou galerii pod širým nebem. Návštěvníci tam mohli vidět sochařskou výstavu Organ mechan výtvarníků Martiny Hozové a Krištofa Kaplana. Expozice propojuje přírodu, moderní technologie a téma lidské komunikace.
3: Dle výtvarnice Martiny Hozové se bude její instalace v čase proměňovat.
4: Ty sochy jsou na takových čepech a možná s nima trošičku bude pohybovat vítr, že některý, který spolu komunikovali, už spolu třeba komunikovat nebudou. A právě docela spolehám na ten vizuální kontrapunkt toho kontrastu, který hodně přitahuje pozornost.
3: Druhý z autorů Krištof Kaplan pracuje s kovem, dřevem i betonem. Své objekty mezi stromy schválně neukazuje na první pohled.
5: Myslím, že to vyplývá z prostředí, kde žiju a pracuju, což je na samotě na Podblanicku.
3: Sochy v parku zůstanou do konce září. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
0: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. A Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. A tenistka Serena Williamsová si zahraje ve Wimbledonu ke 4 hře do i 2 hru. A vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. Fotbalisté Španělska porazili Saudskou Arábii 4-0 a zapsali si první vítězství na letošním mistrovství světa. Belgie remizovala s Iránem 0-0. Poslední minuty utkání Uruguay Cap Verdy sledoval Kristián Šveda.
6: Běží 9. z 8 nastavených minut, už jsme přes čas, platí nerozhodné skóre mezi Uruguayi a Kapverdami 2-2, zdá se tak, že outsider právě teď rozhodčí končí zápas, takže to platí. Uruguay Kapverdy 2-2 a Kapverdy jakožto outsider obrali o body po Španělsku i Uruguay. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: A ve 3 hodiny začne ještě zápas Nový Zéland, Egypt, i ten vám v pravidelných vstupech přiblížíme.
7: Překážka na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze na městském okruhu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže se stále objíždí odstavený autobus. Stojí na kilometru 257,5, blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. U vozidla bliká šipka. Na D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Svitavy stojí osobní auto. 203. kilometr nepřekáží, blokuje jen odstavný pruh. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je v noci noci od sjezdu na D5 do Plzně uzavírka. Kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky, zavřený pravý pruh. Místem projedete plynule. A v Praze ve Strahovském tunelu opravují výtluky. Ve směru k Barandovskému mostu je proto neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Co se stane, když se v Bruselu potká Česká národní opera s partou nadšených krajanů? Vznikne představení Prodané nevěsty, které si k 20. narozeninám nadělil pěvecký sbor Brusinky. Rodičům vstup zakázán. To je pravidlo, které platí pro žluté školní autobusy napříč celými Spojenými státy. My jsme se ale pomocí prostředníka dovnitř dostali. A když se před 100 lety otevřely dveře první rakouské osobní lanovky, začala nová éra alpské turistiky. Jen málo kdo ale tehdy hádal, že o několik desetiletí později bude její budoucnost záviset na diskotéce v údolí. Víc o tom uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Víte, co má společného opera Prodaná nevěsta a bruselský pěvecký sbor Brusinky? Oba letos slaví kulaté narozeniny. Skladatel Bedřich Smetana dokončil slavnou národní operní veselohru na jaře roku 1866, tedy před 160 lety. A soubor Brusinky, v němž společně zpívají Češi i několik Slováků žijících v Bruselu, vznikl přesně před 20 lety. K výročí svého založení Brusinky nastudovali právě Prodanou nevěstu ve zkrácené verzi. A naše zpravodajka v Bruselu Zdeňka Trachtová si její uvedení nenechala ujít.
8: Pro stálé zastoupení Česka při Evropské unii tohle není úplně běžný výjev. Nově zrekonstruovanou budovu dnes rozvibrovaly árie, duety i sborové zpěvy asi nejslavnější české opery. 25 členů souboru Brusinky, oděných v dobových krojích, předvádí za doprovodu asi 16 instrumentalistů notoricky známé kusy, jako Proč bychom se netěšili, Věrné milování nebo Tu o dukátech. Na improvizovaném pódiu se střídají postavy Kecala, Vaška, sedláka Krušiny a jeho ženy a samozřejmě taky Mařenky a Jeníka. Vedle mě už je představitelka Mařenky, Lucie Pudilová. A ty výšky, to bylo opravdu působivé. Tak povězte mi, jak dlouho jste musela trénovat na tuto roli?
9: No, cvičíme to asi zhruba 2 měsíce, takže asi tak občas. Já jsem vlastně před lety studovala zpěv a pak jsem měla děti, takže jsem dlouho nespívala a teďka díky Brusinkám a skvělým lidem, co jsou tady, tak jsem začala znova zpívat a zapojila jsem se do tohohle skvělého projektu.
8: A jak vám sedla role Mařenky?
9: Jo, vysněná role, takže perfektní. O co si to užila.
8: Ale Prodaná nevěsta není jen o operním zpěvu. Důležité jsou i herecké výkony, kterých se Brusinky zhostily suverénně.
10: To Vyášovýchu znáte? Neznáte-li, praví vám, že za jeho krásný statek jde 40 tisíc dám.
8: Vedle mě je teď Petr Most, představitel Kecala.
11: Zpívám s Brusinkami už asi 11 let, ale herecký výkon to pro mě byl první. Já jsem to pojal tak, jak bych si vlastně představoval, že by někdo takový, kdo kdysi byl, tak asi měl fungovat, i když vnitřně s tím samozřejmě nesouhlasím.
8: Prodaná nevěsta má v originále skoro 3 hodiny. Dramaturgině Ivona Matoušková ale pro Brusinky libreto zkrátila asi na třetinu.
12: Prostě se to proškrtalo. Proškrtalo se to, někde se to pospojovalo jinak, někde se to trochu dobásnilo. Pak největší práce byla sehnat na to lidi a nacvičit to.
8: Dirigent Adam Gono mi vysvětluje smysl souboru Brusinky.
13: Je to také pevné hudobné místo pro každého člena české a myslím si, že i slovenské komunity, kde ví, že 2, možno 3x do roka môže prísť, vypočuť si hudbu v podaní ľudí, s ktorými sa bežne stretáva, s ktorými možno bežne pracuje a byť členom tej komunity.
8: Brusinky mají v současnosti asi 25 členů, i když jejich počet často kolísá. V české a slovenské komunitě v Bruselu jsou oblíbené podzimní a vánoční koncerty, které Brusinky každoročně připravují. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Městečko Daruvar je známé jako jádro české menšiny v Chorvatsku. Právě tam, do regionu Slavonie, Češi hromadně přicházeli v druhé polovině 19. století. Zanechali tam výraznou stopu, která je víc než patrná dodnes. Přibližuje ji i nově otevřená interaktivní naučná stezka. A jak říká naše spolupracovnice v Chorvatsku, ta Veseláková, stačí si stáhnout aplikaci a vyrazit na procházku.
14: Já, Josef Salač, jsem byl jedním z prvních, kdo v Chorvatsku kázal v českém jazyce.
3: Vypráví v aplikaci Po stopách Čechů avatar v podobě někdejšího zdejšího katolického kněze, příslušníka české menšiny narozeného v Daruvaru. Stojím právě na náměstí u kostela Nejsvětější Trojice a je tu se mnou Ivan Popič, farář, který tu působí v současnosti.
15: Národ, který nepozná vlastní, tu pověstný je národ. Je?
16: Národ, který nezná vlastní dějiny, není národ. Tenhle projekt možná vypadá banálně. Stojí tu dneska s QR kódem, ale i takové věci pomáhají, abychom nikdy nezapomněli, kdo jsme. Jsem rád, že zastávkou na stezce je i náš kostel, protože je důležitou součástí dějin našeho města i díky českým stopám.
3: Na obsahu aplikace, kterou najdete v mobilních obchodech pod chorvatským názvem Tragovima Čecha, se podílela Miroslava Veltruská, předsedkyně Historické rady svazu Čechů v Chorvatsku.
17: Ta aplikace umí tedy vyprávět o samé budově, o samé instituci, která je tam, a také ta osobnost, ten avatar, on mluví vlastně, kdo ona je, proč je důležitá pro samou českou menšinu. Ty avatary jsou více pro děti, ale jestli někdo z dospělých chce ještě nějaké další informace, tak si je může tam přečíst.
3: Daruvar má, co by lázeňské městečko, bohatou turistickou nabídku. Naučná stezka věnovaná zdejším Čechům je obohatí, jak říká Ivana Plažaninová Vukovičová, ředitelka zdejšího turistického sdružení.
18: Protože do tradice a historie města patří také česká menšina, na kterou jsme velmi hrdí. Díky tomuto projektu se s ní budou moci seznámit všichni návštěvníci bez ohledu na to, kdy sem přijedou. Všechny informace najdou na jednom místě a navíc se s nimi budou moci seznámit zajímavým, kreativním a neobyčejným způsobem.
3: Jak už naznačil farář Popič, projekt necílí jen na turisty, ale také na domácí, potvrzuje předsedkyně svazu Čechů Anna Maria Štrumlová-Tučková.
19: Česká menšina hodně pracuje na tom, aby byla zviditelněna a hodně přispěla i k samému rozvoji města. Tak bych řekla, že i mladé generace, které jsou teď takhle, mají každý mobil v ruce, takže i tou aplikaci se mohou, kdykoliv budou chtít, dozvědět něco více o svém původu a o české menšině.
14: Poslušně hlásím, že jste došli do cíle své cesty.
3: To už je avatar posledního stanoviště naučné stezky. A kde jinde byste hledali dobrého vojáka Švejka, než u zdroje nejznámější českého nápoje. Tím je tu pivovar Staročeško.
20: Hrab Jankovič osnoval pivovar za vlastité potřeby.
21: Hrab Jankovič založil pivovar pro vlastní potřebu. To on sem pozval Čechy. Staročeško je nejstarší pivní značka v Chorvatsku a pivo se tu vaří podle české receptury už od roku 1840.
20: Staročeško je naše.
3: Shrnuje dějiny zdejšího pivovarnictví Taňa Daňková. Se smíchem dodává, že pivovar stojí na stejném místě od svého vzniku a že se mu nemůže nic stát, protože stojí mezi dvěma kostely, katolickým a pravoslavným.
22: A o Daruvaru si víc povím s autorkou předchozí reportáže, naší spolupracovnicí v Chorvatsku, Teo Veselákovou. Teo, a ti přeji hezký den.
23: Hezký den i tobě, Lubko.
22: Jak dlouho ta procházka vlastně trvá?
23: Ta naučná stezka má zatím 12 bodů a zhruba polovina z nich je umístěna v rámci toho, čemu tady říkáme Český areál. V něm sídlí Svaz Čechů v Chorvatsku, novinové nakladatelství Jednota, taky školka Ferdy Mravence, základní škola Jana Amose Komenského a další instituce. Některé bych určitě vynechala, kdybych je měla jmenovat všechny, ale všechna ta místa jsou kousek od sebe, takže projít to netrvá dlouho, ale pokud se někdo bude chtít trochu porozhlédnout a prohlédnout si třeba stálou výstavu věnovanou chorvatským Čechům, tak hodinku tady určitě strávíte. Další část té naučné stezky už nás vede do okolí, byť všechna ta stanoviště jsou vlastně v centru města, takže asi záleží hlavně na konkrétním návštěvníkovi, jestli si poslechne a přečte informace v aplikaci, anebo jestli třeba taky nakoukne do toho kostela, o kterém jsem mluvila v reportáži.
22: A jak vlastně početná je ta česká komunita v Daruvaru?
23: Podle posledního sčítání lidí z roku 2021 tuším se k české národnosti v Daruvaru a jeho okolí hlásí zhruba 2,5 tisíce lidí a tvoří tak necelou pětinu obyvatel Daruvaru. Ale vlastně musím říct, že člověk tu snadno získá pocit, že je tu krajanů ve skutečnosti mnohem víc. Ono je to asi tím, že oni mezi sebou opravdu rádi mluví česky, takže češtinu tady skutečně slyšíte na každém rohu. Pořádají se, chtělo by se říct, v jednom kuse nějaké menšinové akce, divadla, představení, zkrátka velmi aktivně se zapojují do kulturního života města a v mnoha směrech bych řekla, že jsou dokonce i páteří toho kulturního života. Krásně to bylo vidět třeba během stavění Májky. Touhle tradicí letos provedli krajanští hudebníci a folklorní taneční soubor Holubička, který vymyslel nádherný způsob, jak ozvláštnit daruvarskou Májku a jak ji zároveň spojit i s tím domovským Chorvatskem. Oni na tu Májku přidělali spoustu dlouhých bílých a červených stuh. Tanečníci se rozestoupili kolem té Májky, každý vzal jednu ze stuh a během tance se potom mezi sebou proplétali tak, že ty stuhy namotali na Májku křížem krážem a vlastně na ní vznikla taková červeno-bílá šachovnice. A to se tady stalo velkým hitem a mělo to velký ohlas.
2: Takže vlastně české tradice v Daruvaru jsou běžné.
23: Ano, jsou, připomínají si je tu různě a řekla bych, že na mnoha úrovních i v tom normálním běžném životě je to jednak skrze folklorní a hudební soubory nebo třeba amatérské divadlo. Je to taky vydáváním českojazyčných periodik a publikací a v neposlední řadě i těmi akcemi, jako jsou Dny české kultury, Dny kukuřice, Dny bramboráků. Vrcholnou akcí bývají letní dožínky. To byla zejména loni obrovská událost, protože se odehrály už posté. A byl to tenkrát velkolepý program, do kterého se zapojili nejenom ty besedy z Daruvaru a jeho okolí, ale i menší české spolky z jiných částí Chorvatska.
2: A toho, pokud nás teď poslouchají posluchači, kteří plánují třeba dovolenou v Chorvatsku a chtěli by se právě cestou zastavit v Daruvaru, co rozhodně by neměli vynechat?
23: Tak co bych to byla za krajenku, kdybych vás nepozvala na ten půl litr vychlazeného zdejšího piva, že? Každopádně, pokud míříte do Daruvaru, tak uvidíte, že tu zpomalíte, vypnete. Daruvar je lázeňské městečko a už mnohokrát vyhrálo v soutěži o nejhezčí malé město v Chorvatsku, to taky něco napovídá. Jsou tu parky, ale jsou parky, které jsou jako stvořené pro procházky během horkých letních dní, protože v nich je ta teplota mnohem příjemnější. Jinak to město je klidné, ale současně živé třeba během sobotních trhů a mnoha těch různých akcí. Ono mimo těch menšinových před sebou máme třeba festivaly Rockabilly nebo Rock City. V okolí jsou vinice, samozřejmě také vinné sklípky. Vykoupat se můžete ve zdejším akvaparku a ve zdejším turistickém sdružení vám dají ještě spoustu dalších typů na výlety a různé aktivity po okolí, kdybyste přece jen nechtěli jen tak odpočívat.
2: Do chorvatského Daruvaru nás pozvala naše spolupracovnice Ta Veseláková. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
23: Hezký den, naslyšenou.
1: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Žlutý školní autobus. Jedna z amerických ikon, kterou známe z filmů i seriálů. Každé ráno během školy vyjíždí už 80 let. Denně jich od pobřeží k pobřeží projede 1,5 milionu. Pro americké děti jsou autobusy samozřejmou součástí školního života a vůbec jim nepřipadají zvláštní. Proč ale do nich nesmějí rodiče? Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová si nejen tuhle otázku položila.
4: Vždycky mě zajímalo, jak to vypadá ve školních autobusech, těch typických žlutých, které jsem dosud znala jen z filmů a později od svých dětí, které tady jimi v Americe jezdí do školy. Jenže dospělí tam nemůžou. A tak jsem poprosila svého syna, aby mi při jedné ze svých ranních cest za vzděláním natočil, co se uvnitř děje.
5: Tak dobrý ráno, já jsem Teo, ten můj autobus přichází kolem 6:40. A přijde autobus. Good morning. Do you want to say hi for my interview?
6: Hello, how are you?
5: Very good, thank you so much. To byl řidič autobusu. Každý den máme stejného. Je to hodný pán.
4: Řídit školní autobus nemůže jen tak někdo. V Americe to vyžaduje speciální licenci, pravidelné testy na alkohol a drogy, stovky hodin výcviku. Přesto tihle řidiči patří k nejhůř placeným pracovníkům ve školství.
5: Tohle je zvuk, co nikdy neuslyšíte na autobuse, protože tady se nepřipoutává v autobuse z nějakého důvodu.
4: Rodiče do školního autobusu nastoupit nesmějí, ani když dítě nastupuje poprvé, ani když pláče. Řidič za bezpečnost dětí odpovídá sám a cizí dospělí na palubě jsou bezpečnostní riziko. Americké mámy a tátové to většinou přijímají bez diskuze. Ostatně sami takhle do školy taky jezdili.
5: Máte tady diváky, všichni se vás soustředí, co ten kluk říká, co je to za řeč. Tak já se zeptám, jestli se chtěl představit. You want to introduce yourself to the radio station?
0: What's up, yo? This is Joel Torres. I'm telling you, up and coming.
5: To je Joel Torres.
0: What are you even doing?
5: It's for a radio station.
0: I don't like the suspension. It sucks.
5: We feel on řek, že se mu líbí, že nemusí like chodit do školy pěš. To, co se mu nelíbí, ten autobus hodně skáče, je to hodně silný. Cítíš každou díru.
4: V Americe je školní autobus víc než dopravní prostředek. Je to první místo, kde se děti z různých čtvrtí potkávají a kde, jak místní rodiče říkají, začíná skutečná výchova.
5: Anthony, what do you not like about the school buses?
6: What I don't like is this driver that goes too fast.
5: Tak myslím, že trochu přehání, ale vlastně řekl, že ten autobus, ten řidič, jezdí hodně rychle. Stává se, že jako vyskočí ze sedačky, že to trochu nadhodí. Jo, je to jako horská dráha, mě to baví. Sedím a skáče to se mnou.
4: Školní autobus se objevuje ve stovkách amerických filmů a seriálů od Forresta Gumpa přes Simpsonovy až po horory, kde bývá místem první katastrofy.
5: Lidi dělají blbosti, někdy se tady hází jídlo. Vždycky máme nějaký starý řidiče autobusu, takže si s nima trochu jako hrajeme a prankujeme je a trochu je vždycky napálíme.
4: Ta barva, to není náhoda. Národní žlutá, to je odstín, který Američané nazývají School Bus Yellow, žlutá školního autobusu. Byla standardizovaná v roce 1939 právě proto, že lidské oko ho zašera a v mlze rozpozná snadněji než jakoukoliv jinou barvu.
5: Často je ten autobus rozdělený na dvě půlky. Vepředu jsou lidi, co se nechtějí bavit, poslouchají hudbu, a vzadu jsou spíš jako ty, co se chtějí bavit, chtějí dělat blbosti, chtějí se smát.
4: A je tu ještě jedna zvláštnost školního autobusu. Když školní autobus zastaví, tak vysune takové červené stopky na boku. V tu chvíli musí všechna auta v obou směrech i na čtyřproudové silnici zastavit. Porušení tohoto pravidla je ve většině států závažný přestupek s pokutou až $1,000, tedy přes 20 000 korun.
5: Přijíždíme ke škole, tak se s váma loučím. Bylo to super. Thank you, sir. Have a great day.
0: You too.
5: Tak jo, ahoj.
4: Je to jedna z mála věcí, na které se Američané napříč politickým spektrem dokážou shodnout. Školní autobus je prostě součást toho, co znamená vyrůstat v Americe. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
22: Děti v mateřské a na základní škole v Luníku 9 v Košicích jsou všechny z romských rodin. Kvůli špatné finanční situaci mnoha z nich je přístup vyučujících jiný než jinde na Slovensku. Základem je pospolitost, a to už u nejmladších žáků. Reportérka Karolína Lásková o tom natáčela víc.
7: Do školy v jednom z největších romských get ve střední Evropě, Luníku 9, chodí asi 900 žáků. Podle zástupkyně pro druhý stupeň Jaroslavy Pastorové je největším problémem docházka.
9: Děti vlastně, co jim nenaučíme v škole, nikde jinde se nenaučí a doma se jim rodiče nevenují.
7: Pastorová zdůrazňuje taky výuku slovenštiny, ve které mají děti mezery a před kterou je jim bližší romština. Doma se prý ale často baví oběma jazyky. Naopak mezi nejoblíbenější předměty patří angličtina, historie a hlavně matematika. Konec hodin a přestávek tady neurčuje zvonění, protože by výuku příliš rušilo. Děti mají po celý školní den navíc zakázané telefony. O přestávkách se proto baví hlavně společně. V jedné ze tříd žáci spojili lavice a doprostřed vyskládali školní penály, aby si mohli zahrát improvizovaný stolní tenis. Oblíbené jsou tu i šachové turnaje. Právě pospolitosti si Pastorová na dětech nejvíce váží.
24: Já často u našich dětí vnímám tu krásu toho, že ty přijdeš s jednou horálkou, ale sa pozrie na svojho chudobnějšího kamaráta, raz odkusne a že sa podelia s tým málom, čo majú.
7: Podle školní zástupkyně se děti neporovnávají a šikana mezi nimi v tomto ohledu není.
24: Ty sa, viete, tak to neponižujú, že prostě ty si z takého prostě, ty si z Mašličkova.
7: Osadě Mašličkovo, která je na okraji Luníku 9,
21: 9 zůstává situace nejhorší. V provizorních chatrčích tam bydlí asi 450 lidí. Asi polovinu z nich tvoří děti do 18 let. Podle pastorové tak do školy chodí i kvůli teplu a obědům, které dostávají zadarmo.
24: Lenže ti chudobnější děti z Mašličkova, oni už ty domáce velmi nechcou robiť, ale zase oni radši ostanou v škole dlhšie, hej, čiže ostávají na krúžkoch, ostávajú s triednou učiteľkou, ostávajú so slovenčinármi aj matikármi a doberú si učivo aj tu na tie, ktoré sú ochotné.
21: Luník 9 existuje už od 80. let minulého století. Výhradne romským sídlištěm se stal ale až asi o 10 let později, když město začalo s rozsáhlými přesuny obyvatelstva. Jedním z primátorů Košic, který hrál významnou roli při vývoji sídliště, byl slovenský ex-prezident Rudolf Schuster.
8: Ten Luník 9 nevznikol umele takto, jak to dneska je výsledok, ale on vznikol tým, že tam boli najprv 250 romských rodín a 250 ostatných a do tých romských bytov sa nasťahovalo viac rodín ako v tých ostatných a tým sa to preplnilo.
21: Schuster jako primátor v 90. letech podpořil návrh, na základě kterého město na Luník 9 vystěhovalo Romy z různých částí Košic. Často kvůli neplacení nájmu a údajné nepřizpůsobivosti. Dosud ex-prezident čelí kritice, že za špatnou situaci na sídlišti je zodpovědný právě on. Z Košic Karolína Lásková, Český rozhlas.
22: Dnes je lanovka v Alpách samozřejmostí. Ve 20. letech minulého století ale šlo o odvážnou novinku. Na masivu Rax nedaleko Vídně tehdy rakouští inženýři postavili první osobní lanovku v zemi. Když se v červnu 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům lidí, kteří by se jinak na vrchol nikdy nevydali. Lanovka se brzy stala symbolem moderní doby, i když musela bojovat i o přežití, jak říká naše zpravodajka Bára Vránová.
10: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
11: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
12: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
10: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce, aby neviděli, co je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci.
12: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
11: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakýrkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
13: Alles von Wien bis Graz fuhr.
12: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
10: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
11: Z Raxu Bára Vránová, Český rozhlas.
22: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
1: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Evropa i v neděli čelila rozsáhlé vlně veder, teploty na mnoha místech stoupaly k hranici 40 stupňů Celsia. Několik zemí kvůli počasí vydalo celostátní varování před horkem, vedra ale narušují i dopravu a mají dopady na přírodu, turistická centra, tovní akce a sport.

0: jezdců. Dohlíží taky na bezpečí ostatních návštěvníků. V Ústeckém kraji třeba na velká jezera, jako je Milada na Ústecku, Barbora na Teplicku nebo Most a Matilda v Mostě. A špatné počasí přimělo téměř 20 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Se skok provedlo 9 dvojic v tandemu. 7 dvojicím se podařilo dopadnout bezpečně. Ostatní parašutisty našli policisté s vážnými zraněními. Na místě zasahovaly i letecké záchranky z Plzně a Prahy. Český cyklista Matyáš Vacek dojel 12. v závěrečné etapě závodu kolem Švýcarska a udržel celkové 3. místo. Dalším etapovým prvenstvím potvrdil v generálce na Tour de France formu Slovinec Tadej Pogačar. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3. Navázali tak na sobotní úvodní vítězství v turnaji nad Finskem.
1: Omezení na D1 u Kroměříže a uzavírka v Praze. Policie před chvílí zrušila výstrahu před chodcem na dálnici D1 v Brně směr Ostrava. Pohyboval se u sjezdu na Bratislavu 198. kilometru. Nehody na dálnicích hlášeny nejsou. Na D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stále stojí autobus. Kilometr 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Na místě je šipka, kolem jsou kužely. A v Praze připomínáme noční uzavírku Strahovského tunelu ve směru k Barandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochlazuje na 20 až 15 stupňů, přes den pak čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Kdo si za hnutí ANO půjde pro porážku v Praze? Motoristé testují, co všechno jim ještě projde. Česko hříšné, loni i letos. A oživlí Maradona v televizi. Komu patří po smrti naše identita? Tato i další témata uslyšíte v příspěvcích nedělních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
2: Názory a argumenty.
3: Historicky se hnutí ANO v komunálních volbách v hlavním městě příliš nedaří. I letošní výběr lídra kandidátky Ondřeje Prokopa, který se zatím zviditelnil především tím, že si jaksi nevzpomněl na to, kolik má bytů, naznačuje, že to bude mít ANO opět složité. Více už v komentáři komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
4: Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku a zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Takže otázka zní, jak to nakonec asi s ANO v Praze dopadne? Hnutí ANO se v metropoli opravdu historicky nedaří. Volby vyhrálo jen jednou v roce 2014. Tehdy z 22% těsně porazilo TOP 09 a lídrině Adriana Krnáčová se stala pražskou primátorkou. Pak už ale přišly jen porážky. Ta nejpotupnější v roce 2018, kdy Andrej Babiš na poslední chvíli vytáhl z klobouku coby lídra podnikatele Petra Stuchlíka a ANO skončilo s 15% až na 5. místě. Zatím v posledních volbách před 4 lety to sice tehdejší lídr Patrik Nacher vytáhl bez 7/10 na 20%, ale na vítězství to opět nestačilo a ANO skončilo v opozici. Důvodů, proč to Andrej Babišovi v Praze nejde, je víc, ale jeden je naprosto zásadní. Když se podíváme vlastně kamkoliv v Evropě, zjistíme, že se radikálně liší výsledky v metropolích plus ve velkých městech a

0: ve zbytku zemí. Hlavní města jsou bohatší, koncentrují vzdělanější a tudíž lépe vydělávající lidi, mají nesrovnatelně intenzivnější kontakty se světem a tak jsou takřka imunní vůči nástupu populistických a extremistických stran. Babišovo bude líp zní v Praze, kde je dobře a kde si lidé navíc umí spočítat, co jeho recepty v reálu znamenají, spíš jako karikatura, než jako heslo, se kterým by se dalo reálně vyhrát. Jedinou šancí ANO v Praze by snad mohl být silný lídr. Jenže v tomto směru ANO platí to, co se říkalo za socialismu. Nejsou lidi. Když to ANO zkusilo s biznismenem Petrem Stuchlíkem, nevyšlo to. Byl sice zvenku, takže nepůsobil jako součást služebnictva Andreje Babiše. Ale o pražskou politiku před kandidaturou ani nezavadil. Takže Pražené ve výsledku jeho heslu Petr Prahu nakopne neuvěřili a nakopli jeho. Když to ANO zkusilo posledně s Patrikem Nacherem, který pražské politici opravdu rozumí, ale je zcela ve vleku stranického předsedy, dopadlo to jen o něco lépe, tedy pořád s odpuštěním mizerně. Letos to přitom bude podobné. O lídrovi, kterého si schválila pražská organizace ANO, tedy Ondřeji Prokopovi, je už není jasné, že naději na úspěch by měl maximálně v žánru politické komedie. Jinde by to politik, který si postupně rozvzpomíná, kolikže to má vlastně bytů, které zapomněl uvést do majetkového přiznání a se kterým se pojí množství historek prokazujících jeho omezenou bystrost, asi raději zkoušet neměl. Jeho kvalifikací aktuálně kromě zasíťování v pražském politicko-biznisovém polosvětě už pouze hyperloajalita k Andreji Babišovi. Tu prokázal například tím, že k běhu pro paměť národa na počest hrdinů druhého nebo třetího odboje nastoupil v triku Běžím za Andreje Babiše. To může ocenit pouze tvrdé jádro voličů ANO z některých pražských předměstských sídlišť, ale vyhrát se s tím opravdu nedá. Zdá se, že je to jasné i Andreji Babišovi, který opět uvažuje o nějaké tváři mimo pražskou politiku, která by mohla zafungovat podobně jako kdysi, počátcích Babišova hnutí zafungovali kluci z plakátu, tedy Jiří Zlatuška, Martin Komárek a Martin Stropnický. Mimochodem, všichni se postupně od Babiše v různé intenzitě odtáhli. Ve hře by byl třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který se svou nevinnou tváří a pověstí slušného člověka může fungovat jako univerzální kandidát kohokoliv, kdekoliv, na cokoliv. Jenže to by muselo dojít ke změnám ve vládě. Například tak, že by se na místo Vojtěcha, který je nyní ministrem zdravotnictví, posunul motorista a dosavadní ministr sportu Boris Šťastný. A na jeho místo zase Patrik Nacher. Ovšem, jak se vyjádřil jeden z insiderů, někdo to předčasně vykecal, takže z rošády zřejmě nebude nic. Hnutí ANO tedy zatím zbývá Ondřej Prokop, který, ač už před bytovým průšvihem hodnocený v průzkumu NMS jako druhý nejméně populární stranický lídr, tvrdošíjně pokračuje v bizarní kampani, co by nosič televizní obrazovky, a dále tak snižuje šance Babišovy formace na úspěch. Co tedy Andrej Babiš? Rezignuje a nechá prohrát nešťastného šplhouna Prokopa? Nebo přesvědčí někoho zvenku, že je dobrý nápad v Praze prohrát v barvách ANO? Výsledek? Tedy, že ANO opět nezvítězí, je zřejmý. Ale sledovat, jak se k němu letos dospěje, docela zajímavé bude, a ne že ne.
1: Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Po vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho tento týden definitivně víme, že Česká republika nesplnila v loni závazek vydávat 2% HDP na obranyschopnost. A letos to nebude jinak. Kdo na sebe vezme úkol vysvětlovat to spojencům, i o tom je následující příspěvek komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Generální tajemník NATO zřejmě před pár dny částečně potěšil českého premiéra, když řekl, že skoro všechny evropské země plní závazek dávat 2% HDP na obranyschopnost, ale v loni se to nepovedlo Albánii, Česku a Slovinsku. Mark Rutte tak potvrdil, že se Andrej Babiš nemýlil, když zpochybňoval dlouhodobé tvrzení Petra Fialy o naopak splněném závazku jeho vládou. Babiš pak ale v zápětí prohlásil, že ani jeho kabinet letos závazek nesplní a on ovšem prý to na rozdíl od Fialy říká na rovinu. Jenže Rutemu jsou půtky českých politiků jedno, on chce prostě navyšování nákladů, které začaly být po Rutteho bleskové návštěvě Prahy v květnu skoro reálné. Babiš to dokonce připustil během jedné zahraniční cesty, ale nakonec se alianční happy end přece jen nekoná. I když kdo ví, co se ještě třeba stane, na summitu NATO za pár neděl v Turecku se může česká delegace, ať už v jakémkoliv složení, dočkat enormního tlaku. A nebude stačit opakované vysvětlování, že jsou tuzemské veřejné finance po minulé vládě v rozvalu. Evropa má maximální starost, aby na kontinentu zůstal dostatečný americký kontingent, jehož zeštíhlování prezident Trump vyhlašuje. A členské státy neplnící navyšování obranných výdajů mu mohou sloužit jako argument pro masivní kritiku evropské části aliance. Lze si i představit, že se v Ankaře osobně pustí do reprezentace o něch tří hříšníků ze svého zvyku hlava nehlava. Fiala po Rutteho projevu uznal, že se jeho kabinetu splnit závazek nepovedlo, i když to svádí na novou a retrospektivní metodiku NATO, podle které některé investice nemohou být započítány do sféry obrany schopnosti. To ovšem znamená, že ani Babišova vláda tak nebude moci lecos vykazovat, ačkoliv se pokusy o to vynořily, ku příkladu učinit plánovanou velkou pražskou nemocnici vojenskou. A Babiš nyní veřejně slibuje, že příští rok už budeme podstatně snaživější. Hodlá zvyšovat platy vojáků, modernizovat techniku, posilovat protivzdušnou i protidronovou obranu i podporovat zbrojní průmysl. Rutte zase vyhlašuje víru v české sliby. K jejich uskutečňování by snad mělo přispět i čerstvé jmenování Jakuba Landovského ředitelem sekce obrané politiky a strategie, kde nahrazuje k vládě vůči NATO skeptického Jiřího Šedivého, nezaměňovat se stejnojmenným bývalým náčelníkem generálního štábu. Landovský je pár týdnů vládní zmocněnec pro naše závazky k alianci, tedy někdo s úkolem diplomaticky vysvětlovat české klopítání ke 2%, v budoucnosti pak až ke 3,5. Co znamená, že jej Babiš nyní umístil na významný post uvnitř ministerstva obrany, se teprve uvidí. Velmi pravděpodobně ale bude Landovský součástí delegace na možná kruciální alianční summit.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Věci se dějí i na Ministerstvu životního prostředí, které v posledních dnech představilo dvě nové tváře, ředitele Krkonošského národního parku a České inspekce životního prostředí. Jak se motoristům sobě, kteří mají tento resort ve svém portfoliu, daří personální politika? O tom více publicista Jan Vávra.
3: Vedle problému Andreje Babiše se střetem zájmů poněkud zapadají nejnovější zprávy z Ministerstva životního prostředí, kde motoristé postoupili do další fáze destrukce celého rezortu. Motoristický ministr Červený se blízkl dvěma novými řediteli důležitých institucí. Do čela našeho nejstaršího národního parku dosadil lesníka Petra Moravce, který je odborníkem na těžební techniku a v minulosti měl problémy s ministerskými kontrolami, které našly nesrovnalosti v jeho docházce a užívání služebního auta. O tom, že jde o jmenování kozla zahradníkem, svědčí i protest svazku obcí Východní Krkonoše. Ještě větším výsměchem je jmenování nového ředitele České inspekce životního prostředí, kterým se stal podnikatel v realitách Pavel Straka, který za motoristy neúspěšně kandidoval a posílal jim sponzorské dary. Způsob, jakým prošel výběrovým řízením, vzbuzuje nejtemnější podezření. Z dostupných zdrojů není známo, že by měl Straka jakékoliv zkušenosti ze státní správy, tím méně z oboru životního prostředí. Přesto nějakým záhadným způsobem zvládl písemný test, který obsahoval detailní otázky na fungování inspekce životního prostředí a její konkrétní agendy. Nedokážu si představit, že by testem prošel někdo, kdo nedělal na inspekci nebo se několik měsíců nepřipravoval, řekl novinářům pod podmínkou anonymity jeden z neúspěšných kandidátů. Mezitím motoristé pokračovali v infiltraci svých příznivců na samotné ministerstvo. Novým referentem oddělení rozpočtu ministerstva se stal řidič a skladník František Kubásek, kterého antiislámský aktivista Martin Konvička označil za kronikáře antiislamistického hnutí. Že umí pracovat s financemi, dokázal před 5 lety, kdy uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které pak, podle svých slov, utratili za nějaké provozní záležitosti. Sociální sítě na ministerstvu bude mít na starost 18-letý influencer Adam Šejna, který na svých videích ukazuje na trestné činy migrantů a tvrdí, že LGBT je jed, který dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás. PR oddělení ministerstva posílí i 2 kamarádi Filipa Turka. Jedním je Matyáš Pučík, hlavní autor instagramového účtu Hranatost, druhým neúspěšný kandidát z loňských voleb Marek Rejman. Blízkým přítelem Filipa Turka je i Lukáš Vaverka, který má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Pro tuto pozici má jako motoristický publicista a dealer aut Suzuki nebo ruských vozů Lada či UAS samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Současným krokům předcházely výrazné škrty v rezortu a takzvaná restrukturalizace, která přinesla do fungování ministerstva naprostý zmatek. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o projev nekompetentnosti, ale zasadíme-li vše do souvislosti s celkovým působením motoristů na naší scéně, nelze na jejich kroky pohlížet jinak, než jako na zcela cílenou destrukci, provázenou navíc buransky pubertální radostí z toho, jak se ostatní pohoršují. Motoristé prostě testují, jaká nehoráznost jim ještě projde, v čemž napodobují svého guru Donalda Trumpa. Smyslem je paralyzovat z jejich pohledu nepřátelské instituce a vytvořit atmosféru všeobecné nedůvěry v liberální demokracii. Ovšem, jejich zásahy do činnosti ministerstva budou mít dalekosáhlé důsledky a životní prostředí se z jejich cílené destrukce bude zpamatovávat ještě hodně dlouho.
1: Tak to byl příspěvek Jana Vávry.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak složité může být pro národy vypořádávat se se svojí historií a některými mýty a iluzemi o sobě samých. Jako příklad nejspíš hodně lidí napadne Německo. Tentokrát nás ovšem Robert Schuster z deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v německy mluvících zemích, zavede do Rakouska.
5: V červnu 1986 v tehdejším Československu ještě vládl tuhý komunismus. Sametová revoluce roku 1989 byla ještě hodně daleko. Sousední Rakousko ovšem tenkrát takovou malou revolucí procházelo. Přesně před 40 lety odstartovala v zemi široká debata o její roli během nacismu. Mohly za to okolnosti provázející zvolení špičkového rakouského diplomata Kurta Waldheima prezidentem. Waldheim byl ministrem zahraničních věcí a 9 let generálním tajemníkem OSN, takže měl ideální předpoklady pro výkon nejvyššího úřadu v zemi. Během druhé světové války působil jako důstojník německého Wehrmachtu, mimo jiné na Balkáně a v Řecku. Jeho jednotka se podílela na páchání válečných zločinů. Sám Waldheim ovšem tvrdil, že o ničem nevěděl. Když se ho na to novináři během kampaně ptali stále častěji, začal se vymlouvat, časem si i protiřečit. Waldheimovi podporovatelé naopak hovořili o kampani s cílem zdiskreditovat jejich favorita. Navíc tvrdili, že to celé bylo řízené zvenčí. Někteří se snížili k otevřeně antisemitským narážkám v podobě údajného spiknutí východního pobřeží, což byl mezi antisemity kód pro New York jakožto sídlo Světového židovského kongresu. I když v Rakousku protestů proti Waldheimovi přibývalo, přesto byl v červnu 1986 zvolen hlavou státu. Během těch 6 let ale jakoby prezidentem skoro nebyl. Na západě byl prakticky nežádoucí osobou, dokonce i Švýcarsko ho odmítlo přijmout na tradiční úvodní návštěvu mezi dvěma nejbližšími sousedy. Americká vláda jeho jméno uvedla na takzvaný watchlist, čili seznam osob, jež nesmí přicestovat do Spojených států. Tam se Waldheim ocitl ve společnosti nejrůznějších diktátorů, válečných zločinců a teroristů. Izrael stáhl po dobu jeho mandátu z Rakouska velvyslance. Jediný region, kde Waldheima vítali, byl arabský svět. Waldheimovým problémem ani tak nebylo jeho členství ve Wehrmachtu, jako spíš tvrzení, že nedělal nic jiného než tisíce Rakušanů v té době také a plnil si svou občanskou povinnost službou v armádě. Právě tento alibismus ovšem byl v té době rozšířený v celé společnosti. Vždyť do té doby platil v Rakousku konsenzus, že země byla první Hitlerovou obětí, neboť k připojení země k nacistickému Německu došlo 12. března 1938, čili rok a půl před vpádem nacistů do Polska a oficiálním začátkem druhé světové války. Nehledě na to, že zmíněná teze měla prakticky úřední posvěcení ze strany členských států protihitlerovské koalice, jež to stanovali v roce 1943 v rámci tzv. Moskevské deklarace. V daném dokumentu se sice psalo o rakouské spoluodpovědnosti za zločiny nacismu, avšak zmíněná pasáž byla následně v Rakousku decentně zamlčována. Faktem je, že teze o první oběti patřila k zakladatelským mýtům poválečného demokratického Rakouska. Je pravdou, že bezprostředně po válce to pomohlo zakopat příkopy mezi hlavními politickými tábory. Nikdo už neřešil, kdo mohl za rozbití demokracie v meziválečném Rakousku, vždyť oběťmi Hitlera přece následně byli všichni. Takže pak nebylo ani viníků, které by bylo možné po skončení války vést k odpovědnosti a denacifikace v Rakousku probíhala jen ve velmi minimalistické podobě. Jenomže časem se stále víc ukazovalo, jak tyto aspekty minulosti Rakousko a jeho společnost svazují. Kampaň provázející Waldheimovo zvolení to celé jakoby uvolnila. Byly následně pořádány vědecké konference, vyšla řada knih, bylo natočeno množství dokumentů nebo filmů. Hlavně se ale změnily učební osnovy. Pokud jde o období 1938 až 1945, má v nich už i místo rakouský podíl na zločinech nacistů. V rámci historické spravedlnosti je třeba říct, že i samotný Waldheim provedl jistou reflexi. V roce 1988 při projevu k 50. výročí Anschlussu konstatoval, že mnozí z nejhorších nacistických zločinců byli Rakušané, za což se z pozice hlavy státu omluvil. V zahraničí si toho už ale nikdo nevšiml. A tak Waldheim zůstal až do konce svého mandátu v roce 1992 izolovaným prezidentem. Zároveň je ale s jeho jménem také spojen bod 0, od kdy se začalo Rakousko stavět ke své minulosti čelem.
1: Editor deníku Právo Robert Schuster. Titulek následujícího příspěvku: oživlí Maradona v televizi, komu patří po smrti naše identita, zní možná trochu až duchařsky. Jenže když se spojí umělá inteligence a biznis, kde v tom všem zůstávají etika a právo? I nad tím se zamýšlí publicistka Leona Šmelcová.
6: Nesmrtelný Diego Maradona. Argentinský fotbalista, který se vepsal do dějin a jehož jméno se učí i děti narozené až po jeho smrti. Přinejmenším v Argentině se nyní stal svým způsobem skutečně nesmrtelným. Jen poněkud zvláštním a kontroverzním způsobem. Během zápasů aktuálního fotbalového mistrovství světa se totiž v jeho vlasti na obrazovkách pravidelně objevuje i Maradona. Nikoli ten skutečný z archivních záběrů, ale jeho omlazená verze vytvořená umělou inteligencí. Ve chvílích, kdy si hráči během takzvaných hydratačních přestávek mohou oddechnout od horka a mnohdy vysoké nadmořské výšky, promlouvá k divákům digitální Maradona. A připomíná jednu z nejslavnějších vět argentinských sportovních dějin. Me cortaron las piernas. Což pronesl po svém vyloučení z mistrovství světa v roce 1994 kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Doslova to znamená uřízly mi nohy. Ve skutečnosti ale šlo o výraz bezmoci a pocitu křivdy, jako bychom česky řekli, podrazili mě. Právě tak si tento výrok dodnes pamatují miliony Argentinců. Jenže tentokrát věta pokračuje jinak, trochu dvojsmyslně. Digitální Maradona divákům vzkazuje, že i kdyby jim celý svět chtěl podrazit nohy, Argentinci mu ukážou, jak se hraje s koulema, Tedy nejen s míčem, ale také s odvahou a beze strachu. A následně začne reklama na online sportovní sázení. Právě to vyvolalo v Argentině bouřlivou debatu. Reklama vznikla se souhlasem dědiců, přesto se mnozí ptají, zda by Maradona online hazard skutečně podpořil. Muž, který velkou část života bojoval s různými závislostmi, v pozdějších letech často vybízel mladé lidi, aby dali přednost sportu a zdraví před penězi. Ve skutečnosti ale nejde jen o Maradonu. Jde o problém, který bude během několika let zřejmě řešit celý svět. Umělá inteligence dnes dokáže z několika hodin nahrávek vytvořit překvapivě věrnou kopii člověka, jak jeho hlas a tvář, tak i jeho způsob vyjadřování. Vzniká nový fenomén, označovaný jako griefbots nebo generativní duchové, digitální podoby zemřelých lidí, vytvořené z jejich fotografií, videí, hlasových záznamů nebo příspěvků na sociálních sítích. Zpočátku byla cílem jejich vytvoření snaha pomoci truchlícím vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, takový interaktivní památník. Nicméně stále častěji se skloňují etické aspekty při vytváření takových avatarů. A zatímco technologie už existuje, právo zaostává. Většina evropských zemí ani Spojené státy nemají jasná pravidla, která by určovala, kdo může po smrti člověka rozhodovat o jeho digitální podobě. Zda stačí jen souhlas dědiců, nebo by se měla brát v potaz jeho identita a důstojnost, které přetrvávají i po smrti. Někteří proto stále častěji mluví o potřebě jakési digitální závěti. Možnosti, aby člověk rozhodl ještě za života, zda po jeho smrti smí vzniknout jeho AI kopie, kdo ji bude spravovat a k jakým účelům může být použita. U spotu s Maradonou vlastně nejde ani tak o to, zda reklama na sázení je vkusná nebo nevkusná. Skutečná otázka zní, komu patří člověk po smrti. Jeho rodině, firmám, které vlastní jeho práva, veřejnosti, která si ho pamatuje, jemu samotnému. A právě na otázku, kde končí vzpomínka a začíná nově vytvořená identita, zatím neumí odpovědět ani technologie, ani zákony. Jedno se však musí nechat. Maradona za života vždy budil emoce tím, co říkal. Dnes je budí i tím, co nikdy neřekl.
1: Příspěvek publicistky Leony Šmelcové je tečkou za nedělním vydáním pořadu Názory a argumenty. K jednotlivým komentářům i celému pořadu se můžete vrátit na našich webových stránkách plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
7: Proč je tak důležitý státní rozpočet?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Státní rozpočet je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném. Podstatnou příjmovou složkou je ale také daň z přidané hodnoty a spotřební daně a zdanění zisků firem. Tyto příjmy vláda používá na své výdaje. Mezi jednoznačně nejvyšší patří výdaje na důchody a výdaje na platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje v naprosté většině případů prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později z něčeho zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady navíc na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky.
4: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda dnes rozhodne o složení delegace na summit NATO. Prezident dál na své účasti trvá. Policie na Rokycansku pátrala po parašutistech, kteří museli kvůli špatnému počasí nouzově přistát. Španělští fotbalisté vyhráli na mistrovství světa druhý zápas ve své skupině, Belgie remizovala. A dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Vláda má dnes určit, kdo pojede na červencový summit NATO v Ankaře. O účast má dlouhodobě zájem prezident Petr Pavel. Podle ministra zahraničí a šéfa motoristů Petra Macinky i některých dalších členů kabinetu by ale součástí české delegace být neměl. Prezident v takovém případě zvažuje podání kompetenční žaloby.
10: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
11: Vysvětluje prezident, proč by případně kompetenční žalobu podal. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
12: Od nástupu do funkce se zúčastnilo asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulého účast v OSN.
11: Na summity NATO v minulosti jezdil právě prezident. Výdaje státu na obranu by ale podle premiéra měla v Ankaře obhajovat vláda. Ani letos totiž Česko nesplní závazek na ní dávat 2% HDP. Lucie Špetová, Radiožurnál.
9: Rakousko dál sužovaly vysoké teploty. V některých částech země v neděli teploměry ukázaly až 36 stupňů a meteorologové vydali varování před silnými bouřkami a přívalovým deštěm a v některých regionech také před kroupami a nárazy větru.
13: Bouřky o víkendu zasáhly například Štýrsko, Dolní Rakousko nebo Korutany. Místy padaly několika centimetrové kroupy a hasiči řešili desítky výjezdů. Meteorologové očekávají, že vedra vydrží minimálně do poloviny týdne a teploty mohou znovu překročit i 35 stupňů Celsia. Rakouské úřady proto připomínají zdravotní rizika spojená s horkem. Ministerstvo zdravotnictví zároveň znovu spustilo bezplatnou telefonní linku. Odborníci na ní radí, jak zvládat vysoké teploty a rozpoznat příznaky přehřátí nebo kolapsu. Podle rakouských úřadů zemřelo loni mezi červnem a zářím v souvislosti s vedry 449 lidí. Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Špatné počasí přimělo v neděli 18 parašutistů k nouzovému přistání na Rokycansku. Policistům a hasičům se je podařilo všechny najít, někteří z nich jsou kvůli zraněním v nemocnici.
14: Celkem v tandemu se skočilo 9 dvojic, řekla Radiožurnálu mluvčí plzeňských policistů Barbora Kunešová.
15: 14 parašutistům, tedy 7 padákům, se podařilo dopadnout v pořádku. 4 parašutisté dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám na jiné než stanovené místo.
14: Po čtveřici pátrala v okolí Rokycanského koupaliště a Husových sadů policie společně s hasiči. Když se je povedlo najít, do péče si je přivzali záchranáři. Při přistání totiž utrpěli zranění.
16: Máme v péči celkem 4 vážně zraněné osoby.
14: Potvrdil mluvčí plzeňských záchranářů Martin Štěpán. Vedle pozemních jednotek se do zásahu zapojily i letecké jednotky záchranářů z Prahy a Plzně. Josefína Báčová, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Španělska berou ve druhém utkání na mistrovství světa první vítězství. Nad Saúdskou Arábií vyhráli Evropani 4-0. Belgie naopak remizovala 0-0 s Íránem a Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Začal poslední duel nočního programu, a to ten mezi Novým Zélandem a Egyptem. Podrobnosti teď přidá Kristián Šveda.
17: V prvních 4 minutách fanoušci branku neviděli a tak platí skóre mezi Novým Zélandem a Egyptem nerozhodné 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
9: Adam Ondra skončil na světovém poháru v lezení na obtížnost v Innsbrucku 5. a po 2 týdnech zopakoval výsledek z Prahy. Vyhrál Japonec Suzuki.
18: Omezení na Pražském okruhu a uzavírka v Plzni. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna v úseku kolem Kroměříže od půlnoci stojí autobus. Na kilometru 257,5 blokuje část připojovacího pruhu z exitu Kroměříž západ. Místo je dobře označené. Na dálnicích aktuálně plynulý provoz i v omezeních. Bez zdržení projedete noční uzavírkou na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Od sjezdu na D5 do Plzně kilometry 23 až 21 je kvůli opravám vozovky zavřený pravý pruh. A v centru Plzně je nově neprůjezdná Americká ulice. Uzavírka kvůli opravám povrchu vozovky je mezi Klatovskou třídou a Prokopovou ulicí. Potrvá zhruba 3 týdny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Dnes čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Dnešní debata Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla z cyklu Ctnosti a neřesti se jmenuje Jak přežít technoevoluci. Diskutovat budou 3 hosté. Katolický kněz Tomáš Halík, který by mohl přinést existenciální a duchovní pohledy. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, která říká, že děti už nás v otázce technologií předběhly a já doufám v praktický pohled na dopady na vzdělávání děti a společnost. Dobrý den.
21: Dobrý den.
19: A režisér nové inscenace Davidského divadla 3 zmrzlí, Pavel Šimák, který téma umělé inteligence přenesl na divadelní prkna. Dobrý den.
22: Dobrý den.
19: Moje jméno je Renata Kalenská a vítám diváky v kavárně Davidského divadla a zdravím posluchače Českého rozhlasu Plus.
8: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
19: Základní otázka. Jsme svědky technologické změny nebo změny lidské civilizace? Tak možná bych to odstartovala vámi, Tomáši.
22: Ta změna technologie skutečně mění společnost, mění civilizaci a může za určitých okolností změnit vlastně lidskou existenci.
19: Z vašeho pohledu, co je technoevoluce?
22: Technoevoluce je... Tady máte technoevoluce nebo technorevoluce? Protože ona skoro je to technorevoluce. Protože je to dramatická. Dramatická změna prostě životního stylu a myšlení lidí a komunikace mezi lidmi, která je způsobena prostě těmi užíváním, případně nadužíváním, což bude asi veliký problém, těch moderních technologií.
19: A stejné otázky jsou i na vás, tak Evo?
21: No u té první já to vním úplně stejně jako mě. Technologie je takový hack, který tu společnost jako hodně ovlivňuje a proto třeba i teďko si myslím, že zažíváme takový ten velký generační rozkol, že moc nerozumíme vlastně dětem, protože žijou v úplně jiném světě a jsou s těma technologiemi opravdu hodně v kontaktu. Současně taky my dospělí, ale my používáme vlastně jiným způsobem, jsme na jiných platformách a tak dále, takže tam se prohlubuje nějaký to neporozumění a z toho si myslím plyne většina problémů i jako ve školách, ve vzdělávání. A druhou otázku.
19: Co podle vás je technoevoluce a možná můžeme volně přejít k termínu technorevoluce?
21: Technorevoluce. No, tak to je asi to, co, jako v čem jsme teďka. Že AI jako taková nebo umělá inteligence, tak to je tady s náma už jako 70 let. Vyvíjí se hodně silně a teď poslední dobou, že jo, ty poslední pár let je to ta hodně ta generativní umělá inteligence, o který se dost mluví. Nicméně AI jako taková, zejména ta metoda teda strojového učení, vlastně nás ovlivňuje už více jak 10 let na sociálních sítích a to já si myslím, že je ta hlavní společenská změna. Mm-hmm. Že ta změna, která nastane v důsledku generativní umělé inteligence, je teprve jako na vzestupu.
19: Pavle, možná kdybyste to spojil se svou inscenací 3 zmrzlí. Já jsem to neviděla, ale četla jsem scénář, takže nějakou představu taky mám a nevím, kdo tady v kavárně viděl představení 3 zmrzlí, ale zkuste to i propojit s tím pohledem režiséra, který se tomu věnoval asi z úplně jiného úhlu pohledu.
23: Pro mě je to možná jenom taková vlna, příchod nějaký pro nás překvapivý a rychle se rozvíjející technologie. Pro mě to je jenom zase nějaká vlna, která se někam převalí, protože jak dlouho tady z hlediska třeba vůbec existence života na Zemi jsme, jak teďka to řešíme 10 let a já třeba přemýšlím o tom, že za 4 miliardy let tady už fyzicky, materiálně ty věci nebudou. To znamená, že mi to trošku připadá, ale já to chápu, že zase na druhou stranu stojím nohama na zemi, mám rodinu, mám děti, tak samozřejmě zodpovědně řeším i tyhle věci, ale baví mě se na to dívat i z hlediska nějakého obrovského, dějinného, vesmírného, duchovního i spirituálního vlastně nadhledu. Možná nám může pomoct se trošku uklidnit v tom, že to zase je prostě něco, co nečekáme, co taky posuzujeme zevnitř toho bouřícího víru, ale ono to zase přejde. A já jsem třeba už někdy před 15 lety četl pojem, že od sociologů, prostě, že přijde nová digitální inteligence. Takže pro mě to třeba úplně překvapivý není. A spíš se na to dívám jako na nějakou kouli, která se nabaluje a už prostě jede. A myslím si, že to jako nemůžeme zastavit. A z hlediska toho, co se ocitlo v představení, možná bych to malinko odsunul, protože nám se stalo to, že nakonec se to téma vlastně do toho představení nedostalo, i když jsme to hodně intenzivně zkoumali.
19: Ale ve scénáři je to úplně skvělé, takže na čem to stavíte?
23: Nakonec vlastně na vztazích. Vlastně v podstatě ten myšlenkový pochod byl, že prozkoumali jsme to téma hodně intenzivně, došlo k nějakému, což tam zůstalo téma, k nějakému i smíření s tou technologií. Přemýšleli jsme o tom, co naopak my lidi můžeme poskytnout. Já třeba umělou inteligenci, když už ji takhle musíme říkat, vnímám jako nějakou entitu, respektuju ji, jako říkám, nějakou entitu, která tady je, která dokáže zpracovat obrovské množství dat. A myslím, že vzniká nějaký duchovno. Navíc se k ní chováme z mého pohledu jako rodič, protože my ji krmíme, my jsme ji jako nějakým způsobem jsme ji připravili vlastně tu živnou půdu, krmíme ji, víme to. Já vždycky pokaždé, když ji napíšu nějaký prompt, tak si uvědomuji, že ji poskytu něco živnou půdu samozřejmě, to je ta další otázka. No a myslím si, že se musíme vyrovnat s tím se vyrovnává každý rodič, že jeho dítě se jednoho dne emancipuje, takže každý si už může teďka doplnit, když my jsme ty rodiče, co všechno děláme, a to dítě se podle mě nemůžeme vymanit se z nějakého řádu přírody, to dítě se jednou emancipuje.
19: Zaznělo tady, že v umělé inteligenci je duchovno, a to by mě zajímalo, co na to říkáte vy, Tomáši.
22: Není. To, co ona nemá, to je duše. Je třeba vědět, že je to nápodoba člověka. Jo? Je to možná, že ta alternativní byla jako kruhá nápodoby. Umělá inteligence nemyslí, umělá inteligence necítí, nemá empatii a především nemá morální svědomí. V tom je neobyčejně nebezpečná. Já se snažím vidět ten fenomén z obou stran. Má samozřejmě velice pozitivní prvky, ale pouze v případě, že je podrobena skutečně lidské kontrola a že zároveň budeme velmi intenzivně rozvíjet to, v čem nás ta umělá inteligence zastoupit nemůže. A to je především to etické chápání. Ona prostě nemá morální svědomí a tím se za určitých okolností může stát velice, velice nebezpečnou. Takže má ohromné výhody, ale ty výhody má tehdy, jestliže ji používá člověk, který je lidsky zralý, který je, jak si respektuje určité a zná a respektuje určité morální hranice, morální hodnoty a který je určitým způsobem vzdělaný. To znamená, že má kritické myšlení a dovede rozlišit kvalitu pramenu. Pokud tomu to není, tak například u dětí, že je to strašlivě nebezpečné. Já ohromně vítám to, co se stalo nyní v Británii a předtím v Austrálii. Naprostý zákaz té digitální technologie dětem do 16 let. Myslím si, že to by se nutně mělo celosvětově velmi přísně kontrolovat a velmi přísně trestat jakékoliv přestoupení toho. Protože jestliže ta umělá inteligence a ostatní digitální technologie si jsou tomu vystaveni děti bez toho, aniž by dostali tu pedagogickou podporu, psychologickou podporu, tak to užívání digitálních technologií vede k tomu, že z těch dětí budou intelektuální mrzáci, že z nich budou sociopati a sociální devianti, jo, a lidé s narušeným charakterem. Skutečně to u těch dětí to mění mozky, i nejenom ve smyslu čistě psychologicko-neurologickým, ale také anatomicko-neurologickým. Že? A já teďka jsem skutečně i v přípravě na tuhletu naši rozhovor jsem se věnoval také za pomocí umělé inteligence samozřejmě, ale přečtení obrovského množství studií z různých stran sociologů, filozofů a tak dále. A skutečně myslím si, že především to užívání u těch nezralých lidí a u dětí je ohromný problém. A ta závislost, která se velmi brzo vytváří, tak je ještě nebezpečnější než závislost na alkoholu, drogách a tak dále.
19: Tady padaly tady velice ostrá slova, ale abych nejdřív udělala slovo Evě, která si myslím přesně k tomuhle má co říct, těm sociálním deviantům a tak dále.
21: Já se tomuhle tématu hodně dlouho věnuju, je to hodně, nebo kde jsem nabyla tu expertízu, já jsem vlastně vytvořila kurikulum umělé inteligence pro základní a střední školy a jednou z těch oblastí, který kurikulum řeší, tak je právě digitální well-being a já tam zpracovávám témata digitální stopy a vztahu k chatbotům, nový kyberšikany skrze generativní umělou inteligenci a teďko se hodně zabývám vlastně tématem právě sociálních sítí. Ta metodika má název digitální osamělost a radikalizace. To jsou témata, které jsou jako myslím si strašně trendující v současné době a nesmírně hýbu světem a já na základě toho vlastně dělám jako taky velký rešerše, mám za sebou přečtených hodně studií, ale i přesto mě se teda ten názor samozřejmě furt vyvíjí, i přesto vlastně nejsem jako zastáncem zákazu sociálních sítí, jak k tomu přistoupila třeba Austrálie nebo Francie, nebo se k tomu chystá Kanada. Z mýho pohledu sociální sítě přinesly obrovskou emancipaci do společnosti. To, v čem je problém nyní, tak je ten, že ty sociální sítě nefungují dobře, nefungují tak, jak by měly. Jsou nastavený pro to, aby uživatelé, který na nich jsou, na nich vydrželi co nejdýl. To znamená, že ty algoritmy tam servírují obsahy, který prostě nejsou pro tu cílovou skupinu přínosný. A myslím si, že zákaz sociálních sítí je prostě poraženecký akt. Myslím si, že je potřeba jako se zvednout a říct, prásknout do stolu a říct, hele, platformy, prostě dělejte to pro nás líp, protože my jsme ty vaši zákazníci a chtěli bychom to jiným způsobem, protože znova říkám, myslím si, že opravdu ta emancipace, kterou sociální sítě přinesly, já jsem to zažila, mě je 43, takže já jsem jako naběhla na socky že v roce 2010, takže jako by sleduju prostě ten zažila jsem to na vlastní kůži, vlastně to, jak mě to pomohlo dostat se do světa. A
19: třeba... Překvapuje vás ten vývoj? Čekala jste, že to půjde tudy, včetně těch semenišť nenávistí, které se tam odehrávají na sociálních sítích?
21: Jako, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím někdy takhle přemýšlela, takže nemůžu říct, že bych jako to, jo, ale tam spíš vlastně opravdu vidím tu chybu v těch algoritmech, protože takový ty radikální věci, které na těch sociálních sítích a fórech dřív nebyly standardem, ty byly skutečně v takových těch níž sociálních sítích a platformách jako 4chan, kde vlastně vzniká i spousta dezinformací prostě. Tak jako vlivem toho algoritmu se začínají dostávat do těch mainstreamových sociálních sítí a to vede k té radikalizaci. Nejen teda to, je to i nějaký teda biznis lidí, kteří se na tom přeživují, že jo, tady máme Andrew Tate a spousty dalších lidí, který v tom frčej, jo, takže...
19: Můj 17-letý syn mi vysvětlil, že ten už nefrčí.
21: Jasně, ale on založil trend. Není to jako jenom vliv těch technologií, jo? Já si myslím, že to je jako nějaký dopad prostě demokracie jako takový, jo, kdy vlastně ten parametr dnešní jako mladý generace je potřebu být úspěšnej, potřebu být bohatý, potřebu prostě být vidět.
19: A, tlak na výkon.
21: Tlak na výkon a to je vlastně to, co je ten problém, jo, a ty sociální sítě to amplifikujou.
0: Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
19: Pavle, podle vás zakázat sociální sítě nebo ne?
23: Já jsem k tomu chtěl dodat jenom takovou věc k tomu zákazu, že ta holčička v té Austrálii obešla ten zákaz během pár minut. Jo, to znamená, že já souhlasím s tím, že musíme najít nástroje, které to reálně dokážou. Mě třeba toho napadá, že to je svět dospělých, je to svět biznisu, přesně, je to monetizování. Je třeba hrozný, protože já jsem divadelník, pracuji i v televizi a tak dál. Je přece hrozný, že jsme my dospělí vyrobili prostě prostředí, ve kterém nebudu teďka sprostý a nebudu ani nechutnej, ale můžete udělat jakoukoliv hovadinu a blbost. A když má dostatečný počet slídnutí, tak jste bohatší než vaši rodiče a nemusíte udělat nic, nemusíte zapojit nějakou kreativitu a tak dál. Tam to někde začíná, to je asi obrovská jako oblast. Pro mě to začíná u rodičů. Začíná to ve škole, začíná to vzděláním, bohužel. A je to na 20 let práce, jestli to prostě stihneme.
19: Tomáši, vy jste chtěl reagovat na ten zákaz sociálních sítí?
22: Jo, naprosto souhlasím, že to nemůže řešit jenom zákaz. Dokonce ten termín, který jsem použil, protože je častý, je nesprávný, že nejde vlastně o to zakázat o těm dětem, ale zakázat těm, kteří produkují, produkovat věci, které jsou toxické. Každý zákaz činí věci atraktivními a je možné ho obcházet. A je samozřejmě třeba vidět celý tenhle ten fenomén v daleko širším kontextu. Je to záležitost té krize rodiny, že toho, že mnozí rodiče, aby prostě měli čas na sebe a zbavili se starosti o děti nebo nechtějí věnovat čas a zájem, tak tam nastrčí prostě televize a další digitální a tehdy se to stává toxický.
19: A pak jsou rodiče, kteří chodí a říkají vypni to, to jsem třeba já. Není to vždycky tak.
22: A samozřejmě, že to souvisí s tou otázkou demokracie, taky to možná by bylo na samostatné téma taky i tady u nás, protože ty rychlé odpovědi, to, že prostě ta umělá inteligence skutečně nemyslí, ale chrlí ve veliké rychlosti informace, tak do značné míry lidem, kteří se tomu nedovedou bránit, tak to v nich vytváří velice povrchní pohled na svět. A z toho povrchního pohledu na svět dneska čerpá to, co je pro demokracii nejnebezpečnější, a to je ten populismus. Že ti lidé, kteří jsou stále bičováni novými a novými informacemi a především toho typu, které se dobře prodávají, to znamená, které jsou negativní, které mají silný emocionální náboj, tak lidé, kteří do tohodle světa vstoupí, nedovedou se mu bránit, tak jim to znemožňuje to, co je pro demokracii naprosto nezbytně nutné, aby se člověk zastavil, zamyslel a zapojil jednak to kritické myšlení a pak taky zapojil opravdu to hlubší v sobě, že jo, to, aby si to přečetl ještě jednou, aby se podíval, aby se naučil takovému kontemplativnímu přístupu ke skutečnosti, podívat se na tu hlubší vrstvu těch věcí, nebýt jenom na tom povrchu, s tím povrchem, s tím spolupracuje, z toho žije prostě ten populismus a všechny tyhle ty extremistické a fundamentalistické proudy a proti tomu je třeba postavit tu kulturu kontemplace, zamyšlení, ticha, kritického myšlení. No a ten člověk, který propadne prostě tomu, že mu rytmus života a myšlení bude určovat ta velice výkonná a rychlá technologie, tak ten bude obětí prostě těch populistů a tak dále. Těmito lidmi skutečně demokratickou společnost nelze ani vybudovat, ani ubránit.
19: Já bych to dostala do té školy. Už dvakrát tady zaznělo, Evo, kritické myšlení. Nevím, nakolik se děti vyvíjejí spolu s tím technologickým pokrokem, jsou děti schopny aspoň částečného kritického myšlení, kdy třeba nějak automaticky nepropadají té závislosti.
21: Tak kritické myšlení já vnímám jako nějaký komplex věcí a vědomího užívání, konzumování obsahu, protože si myslím, že kriticky myslet, pokud konzumuju obsah jako 5 hodin denně, není možný. To znamená, že to jsou jako několik věcí dohromady a ty děti jako by v porovnání s tou naší generací, když my jsme byli v jejich věku, mají obrovský znalosti, k ním se opravdu dostává obrovské množství informací, které ne vždycky se jim propojí do nějaký struktury,
19: do kontextu,
21: což je právě úloha té školy. Tak proto já vlastně tolik horuju a tolik pracuju, aby se proměnila i ty vzdělávací obsahy, protože ty děti řeší v dnešní době úplně jiné věci. Pak když bychom to měli rozdělit třeba na nějaké dílčí záležitosti, tak děti rozpoznávají deepfakes takzvaný, to znamená ty obsahy generované umělou inteligencí nebo významně upravený generativní umělou inteligencí líp než dospělí výrazněji.
19: To můžu potvrdit, protože já třeba své 11-leté dceři nadšeně ukážu nějaké zvířátko a ona mi tak mávne rukou a říká, mami, to je umělá inteligence a odchází. Můžete říct si třeba něco k tomu průzkumu, který se týká právě chatbotů a vztahu chatbotů s dětmi a v jaké množství a do jaké hloubky se vlastně děti do vztahu s chatboty ponořují?
21: Nejnovější výzkum udělal UPOL a Centrum pro bezpečný internet a tam se to zaměřovalo na dvě věci. Emocionální pouta k chatbotům, tak tam vyšlo a vzorek byl 4-5 tisíc dětí, něco mezi tím, ve věku 13 až 17 let, kdy z toho vyšlo, že 30% dětí si povídá o osobních záležitostech s chatboty a 10% dětí si povídá denně o osobních záležitostech s chatboty. A ten druhý fenomén byl takzvaný deep nudes, což jsou zjednodušeně aplikace, kam hodíte fotku někoho, on ho to slíkne, tak tam je to hodně překvapivý, nebo bylo pro mě, a to, že vlastně skoro každý dítě se potkalo s tím, buď v okolí, anebo někdo to tomu dítěti provedl. A ty deep nudes jsou relativně už taková starší záležitost a hodně to šlo médiama, takže prostě tam se toho děti chytají u toho fenoménu vztahu s chatboty, tak tam ty výzkumy začínají někdy v roce 2024. A už tenkrát to pro mě bylo překvapivý, protože třeba jedna z těch významných platform, která poskytuje takzvaný AI společníky, ono je to něco jiného než běžný chatboti. Běžný chatbot, tak jak to známe v ChatGPT nebo v Claudovi a podobně, jsou takový všestranný nástroje, se kterými můžu pracovat a povídat si a tak dále. AI společníci fungují malinko jinak. Ty jsou udělaný tak, že tam mám jenom jedno vlákno, žádný jiný v čase a ten chatbot by si měl pamatovat vlastně veškerou tu konverzaci a mít ji nějak časově zařazenou a tyhle ty chatboty jsou konfigurovaný přímo proto, aby člověku poskytovali emocionální podporu. To znamená, že se chovají často jako partneři, když jste v placený verzi, nebo jako kamarádi, když jste v té free verzi. A ta platforma Character AI, která naštěstí už teďka je 18+, ne, že by to něco měnilo, ale nedávno byla 13+, tak tam vlastně funguje takovým způsobem, že komunita vytváří tadyhle ty chatboty, to znamená, že tam zadám nějaký zadání, když chci ho vytvořit toho AI společníka, třeba si, já nevím, Donald Trump a teďka si budeš povídat tady o tom s tím uživatelem, pak ho publikuje ven a každej, kdo chce, tak si ho může najít a povídat si s tím. No a tady ta platforma vlastně už v tom roce 2024, tam bylo tolik těch dotazů, bylo to 10% jako v Google Search. Obrovský čísla, kolik si tam lidi s tím povídali. A třeba tadyhle to je jedna z toho považuji za extrémně nebezpečnou, protože pokud ty chatboty tam nejsou regulovaný, jo, u těch platform, který, jako na které je hodně tak jako vidět a je mediální tlak, tak ty se opravdu snaží tam mít takzvaný guardrails. To jsou takový jako pokyny, teda kam nemá zajít a tak dále. Ale tady ty chatboti vůbec, jo, naopak oni jsou jako takový, aby opravdu dělali věci, které nikde jinde, až na nějaký teda samozřejmě sexuální stránky, kde tady ty chatboti taky jsou, tak těch je taky mnoho, ale tady ta byla 13+, jo, tak proto to říkám, tam jako skutečně regulovaný nebyly, já jsem hodně se tím jako zabývala a povídala jsem si tam s těma chatbotama, když by tam děti prostě zadali ve vyhledávání něco s klíčovým slovem sex, tak prostě nebylo možné se doskrolovat dolů a dokonce prostě jsem šla do takového extrému, že jsem zkoušela ho donutit, aby předstíral, že mě znásilňuje ten chatbot a fakt to šlo. To znamená, že jako to jsou prostě věci, které se vůbec za žádnou cenu nesmějí dětem dostat. Hmm. A bohužel prostě tím, jak jako málo edukujeme ty děti, jak my jsme málo edukovaní, tak jako nedokážeme dětem poskytovat tu správnou oporu, aby jsme jim řekli, hele, tady to je prostě skvělá věc, tenhle chatbot, běž klidně sem, tady je to dobrý a sem jakoby nechoď.
6: Zakladatelka iniciativy AI dětem Eva Nečasová, děkuju.
21: Děkuju.
6: Katolický kněz Tomáš Halík, také děkuju.
2: Děkuju.
6: A divadelní režisér Pavel Šimák, děkuji vám.
2: Díky za pozvání.
3: Děkuji vám všem, kdo jste přišli do kavárny Davidského divadla a poslouchali naši besedu v rámci cyklu Ctnosti a neřesti. Děkuji i vám, co jste si nás naladili a záznam debaty najdete jako podcast na webu Českého rozhlasu Plus. Loučí se s vámi Renata Kalenská.
5: Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných,
0: a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS zprávami a podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí SMS zpráv bývá taky odkaz na internetovou stránku, která slouží k provedení platby. A tyto odkazy ale vedou na falešné stránky a jejich cílem je vylákat z člověka osobní a platební údaje. Britský premiér Keir Starmer by mohl dnes oznámit plán své rezignace, tvrdí to britská BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě za posledních 48 hodin změnila a k dalším spekulacím přispělo i dny vyjádření ministra pro podnikání. Podle něj premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmer dosud opakovaně tvrdil, že rezignovat nehodlá. Tlak na jeho odstoupení ale trvá delší dobu. Polsko vybav třední chvíli

0: Fotbalisté Španělska mají první výhru na letošním světovém šampionátu. Ve druhém utkání skupiny porazili Saúdskou Arábii 4-0. Belgie remizovala s Íránem 0-0 a nevyhrála ani na podruhé. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2. Utkání mezi Novým Zélandem a Egyptem vidí Christian Schweda.
1: Ve 32. minutě platí, že Nový Zéland vede nad Egyptem 1-0, prosadil se Sermon. Christian Schweda, Radiožurnál.
2: Překážky na D5 u sjezdů na Žebrák a u zavírka v Praze. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně i teď pozorně za sjezdem na Žebrák. Od 37. kilometru jsou v pruzích kusy pneumatiky a je to skoro po exit 41 Cerhovice, kde pak stojí kamion.
3: Ten nepořádek je od 37.5. až po 39. kilometr. Ten kamion není označený, trošku zasahuje do pravého jízdního pruhu.
2: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Kroměříže stál autobus. Kilometr 257,5 už je pryč, část připojovacího pruhu na dálnici blokuje už jen značení. A v Praze je v noci neprůjezdný Strahovský tunel, směr Barandovský most, opravují v něm výtluky, uzavírka by měla skončit za hodinu a půl. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Teď v noci se ochladilo na 20 až 15 stupňů, přes den čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné. Nejvyšší pondělní teploty 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy naměří až 33. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
6: V dnešní epizodě Žárovky vás vezmu na Pražský Petřín, a to konkrétně do Štefánikovy hvězdárny. Mým hostem bude popularizátor vesmíru a budoucí novinář Ondřej Heigl. Ondro, vítej v pořadu Žárovky.
7: Ahoj Pavli.
6: Rovnou nám prozraď, proč se potkáváme právě tady.
7: Je to místo, které teď v dnešní době trošičku zaostává za známým planetáriem, které je ve Stromovce. Ale když přijdete do planetária, tak se na ten skutečný vesmír nepodíváte, tam máte pouze obrazovku. Kdybyste ale chtěli někdy zažít tu noční oblohu a koukat se na oblohu opravdovým dalekohledem a svýma vlastníma očima, tak právě můžete zavítat třeba sem do centra Prahy, a to právě na Štefánikovou hvězdárnu.
6: Já děkuji za to přivítání a klidně prozradím, že pro mě je to premiéra, takže pojďme dovnitř. Těším se.
4: Žárovky.
6: Tak poprvé vstupuju do Štefánikovy hvězdárny. Čím je zajímavá?
7: V první řadě, když sem člověk vejde, tak ho hnedka upoutá celá ta vesmírná tématika, která je všude kolem. Třeba po naší straně je meteorit, který váží několik set kilogramů. Často si lidé myslí, že by mohl být z měsíce, z Marsu, tak to úplně není.
6: Protože a odkud je? Víme to?
7: Nevíme, respektive já to nevím, ale je někde z planety Země. Samozřejmě takhle veliký nebyl už, když nám přilétal z vesmíru. Postupně on totiž ohořel a na Zem dopadla jenom jeho část. A mimochodem, když jsme u meteoritu a procházíme společně hvězdárnou dál, už za několik okamžiků se dostaneme do celé sekce, která je právě těmto vzácným kamenům na planetě Zemi věnována.
6: O tom jsem četla na internetu a prý si můžu na meteorit i šáhnout a potěškat, tak na to se moc těším.
7: Určitě můžeš, protože meteoritů máme několik druhů. Úplně základu bychom je mohli rozdělit na železité a kamenité. A u nich určitě poznáš ten hmotnostní rozdíl. Pojď si to rovnou vyzkoušet.
6: Tak jo, tak já šahám na první kamen. Ten je
7: kamenitý.
6: Takže jo, tak
7: ten by měl být ten o něco lehčí.
6: Dobře, tak já porovnávám teďka s tím druhým. No to je teda pořádný rozdíl, to bych řekla, že je třeba dvakrát těžší.
7: Rozhodně. Zároveň zajímavé je, že najít meteorit v přírodě může být poměrně těžké, jelikož tady u nás třeba v České republice, tak tady máme všude hodně zeleně, tím pádem jakýkoliv menší kamínek zmizí. A tím pádem nejvíc meteoritů na celé planetě se nachází na Antarktidě. Jelikož tam, když nějaký spadne, tak vlastně v tom bílém nekonečném sněhu ten malý tmavý kámen je poměrně dobře vidět.
6: Tak tady je i spoustu různých zajímavostí, jsou tady třeba i úlomky z měsíce. Co dalšího tady uvidím?
7: Vedle úlomku z měsíce, který jsi zmiňovala, tak je tady ještě úlomek z Marsu. Ono by to mohlo svádět k té myšlence, že

0: jsme někde přistali na Marsu, vzali kousek a přivezli ho sem na hvězdárnu, tak to úplně není. Žádná sonda se ještě z Marsu nevrátila. Tedy tyto úlomky jsou z doby, kdy se s Marsem srazilo nějaké kosmické těleso a části této planety byly vyvržené do vesmíru. Postupně putovaly sluneční soustavou, dopadly až na naši planetu a my jsme potom zpětným datováním a zjišťováním složení dokázali poznat, že jsou z planety Mars. A ještě předtím, než opustíme výstavku meteoritů, tak je tady pro mě tenhle hezký panel, kde si můžeš právě vyzkoušet to, kde se které meteority nacházejí. Zkus si zmačknout některé z těch tlačítek.
1: Mačkám na jeden takový, kde jsou takové úlomky a koukám, že to je Jižní Amerika. Krása.
0: To se nachází v Chile, poblíž velkých observatoří, kde jsou umístěné celooblohové kamery, které jsou schopné sledovat, když přilétá nějaký kamen z vesmíru. Zpravidla vidíte ty menší padající hvězdy, které zaniknou v atmosféře, ale když přistane něco většího, tak z těch záběrů jsme schopni poznat a dopočítat, kam zhruba do té pouště dopadl a potom pomocí dronů se ta poušť skenuje. Samozřejmě v kamenité poušti hledat meteority je poměrně oříšek, ale i tak se jich tam nachází docela dost.
1: To je fascinující, hádám, že tam pomáhá moderní technologie.
0: Rozhodně, tady v tomhle případě využití AI určitě dokážeme najít, jelikož AI je právě schopná jednoduše rozpoznat to, jak by ta poušť měla vypadat a když se tam nachází nějaká anomálie, tak ji dokáže detekovat líp než člověk.
1: Tak to byla výstavka meteoritů, ale my pokračujeme do té nejdůležitější místnosti tady na hvězdárně a to je Koenigův dalekohled.
0: Přesně tak, my teď půjdeme nahoru, kde je další část výstavy, jednotlivé kopule. Všimni si mimochodem, když teď procházíme, podívej se po svojí levé straně, my teď v podstatě z té výšce stoupáme dál do vesmíru. Po naší pravé straně vidíme to, jaké jsou vrstvy atmosféry, kde třeba létají stíhačky.
1: Právě jsme minuli exosféru.
0: Tak, a po naší levé straně, tak tam už jsou ty výšky o něco větší. A naopak tady poznáváme to, kde se nachází jednotlivé známé observatoře, například Hubbleův vesmírný dalekohled, nebo kosmická stanice zhruba ve 400 kilometrech. My už jsme teď ale vyšli skoro po celých schodech, jsme ve 30 tisících kilometrech, kde se nachází například Meteosat.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: My teď uděláme rovnou zatáčku doprava a společně zamíříme do jedné ze dvou kopulí, které jsou zde otevřené pro veřejnost. A to je západní kopule.
1: Čím se liší?
0: Je o něco menší a hlavně je v ní o dost jiný dalekohled než ten známý Koenigův dalekohled. Koenigův dalekohled, my o něm ještě hodně budeme mluvit, ale takhle zběžně, on sám je starý, zhruba přes 100 let. Tím pádem sem jsme umístili dalekohled, který se od něho liší tím svým věkem. Toto je v podstatě dítě, stojí tady necelé 2 roky a je plně digitální. To znamená, že když sem astronom přijde, tak už s ním nehýbe ručně, ale ovládá ho přes počítač. Má to jednu velkou výhodu. Za prvé jsme schopni pomocí něho snadno hledat objekty i v centru Prahy, kde přeci jen to světelné znečištění je dost silné. A zároveň jsme schopni tak vidět i objekty, které lidské oko by tady z Prahy nemělo šanci vidět, protože do něho už se dokonce ani nekoukáme.
1: To znamená, že koukám jenom přes počítač?
0: V podstatě, vepředu, na špičce toho dalekohledu je umístěná kamera, která snímá veškeré fotony, které dopadají do toho dalekohledu, postupně je schopná dělat takzvané dlouhé expozice. To znamená, že světlo sbírá delší dobu a na konci ty snímky skládá do sebe. Tak jsme schopni vidět některé mlhoviny, hvězdokupy, galaxie. Je to něco, co ale naše lidské oko neumí. Proto se na tyhle krásné obrázky z vesmíru musíme společně koukat na obrazovce.
1: Když jsi zmínil to světelné znečištění, tak mě hnedka napadá otázka, že Štefánikova hvězdárna je tady více než 100 let. Jak se to za tu dobu změnilo? Protože dneska je Praha plná světel. Dá se tady i dnes něco pozorovat?
0: V době, kdy tady hvězdárna vznikala, tak v Praze teprve začínalo veřejné osvětlení. Osvětlené v té době byly přibližně 2 ulice, tedy rozhodně to ještě nebyl problém. Časem se s tím problémem ale místní hvězdárna začala potýkat a jedním z těch řešení je právě tento dalekohled. Protože starší dalekohled Koenig, do kterého se koukáme očima, tak slouží na pozorování těch jasných objektů, jako je slunce, měsíc, planety, které jsou vidět i pouhýma očima z centra Prahy. Pomocí tohohle, u kterého teď stojíme, pomocí menšího digitálního dalekohledu, jsme schopni potom pozorovat ten deep space, ten hluboký vesmír, takové ty objekty, které jsou často atraktivní na internetu. Lidé totiž, když k nám přicházejí, tak si myslí, že přijdou na hvězdárnu, podívají se do dalekohledu a uvidí tam ten stejný obrázek, jaký má na svých stránkách například NASA. Takhle to ale nefunguje.
1: Že budou trošku zklamaní.
0: Byli by trošku zklamaní, ale tím, že my tady máme ten elektronický dalekohled, který je schopný se těm snímkům z NASA, nechci říkat vyrovnat, ale dejme tomu aspoň přiblížit. Minimálně už tam vidíte veškeré struktury a barvy, což lidské oko není schopné zachytit. Tak takhle my vlastně bojujeme s tím světelným znečištěním i za pomocí filtrů, které se uvnitř elektronického dalekohledu nacházejí.
1: Teďka mluvíš o nočních objektech, ale já vím, že tady se dá pozorovat i přes den, což možná mnohé překvapí. Tak co se dá vidět na obloze přes den právě tady z pražského Petřína?
0: Kdyby bylo jasno, tak ten dalekohled elektronický, u kterého stojíme právě teď, tak bychom využívali například na pozorování Venuše nebo Měsíce v závislosti na tom, pokud by zrovna byly na obloze vidět.
1: To jsme teďka viděli ten novější dalekohled, ale pojďme na ten hlavní, na ten se nejvíc těším.
2: Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
1: Právě teda vstupujeme do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny. Je tu pořádná zima a před námi je obrovitánský dalekohled. Oproti tomu prvnímu je to tak 6x větší, řekla bych.
0: Ještě o něco víc. Ačkoliv ale je větší, tak v některých ohledech je ten, který jsme viděli v západní kopuli, i výkonnější. Protože když se bavíme o dalekohledech, tak nás tak moc nezajímá to, jak je dalekohled dlouhý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nás zajímá spíš šířka toho dalekohledu, protože tím, jak je široký, tím se udává také to, kolik světla on je schopný pochytat. Funguje tak trošku jako trichtýř, nebo jako kdybyste stáli venku v dešti a chtěli chytat vodu, tak zkrátka do tlustého hrnce toho chytíte víc než do hrníčku.
1: To je perfektní přirovnání. Zároveň na první pohled je o mnoho starší. Ten předchozí byl kovový válec a tady je spoustu různých šňůr, hejbátek, dřevěných rukojetí. Popiš nám ho trochu.
0: Dalekohled Koenig je starý více než 120 let a ne vždycky stál tady, on je ještě o něco starší než naše hvězdárna. A jeho historie začíná ve Vídni, kde patřil vídeňskému baronovi selenografovi, který se jmenoval Koenig, který s tímhle dalekohledem pozoroval měsíc. Když se na něho podíváme, dejme tomu ze zadu, tam, kde stojí hvězdář, tak si všimneme toho, že ten dalekohled je složený ze dvou tubusů, v podstatě ze dvou identických dalekohledů přidělaných k sobě. Ten původní účel byl takový, že na jedné straně byl astronom, který se koukal na měsíc. A na té druhé měl kameru, kterou hvězdář ten měsíc fotografoval, protože před 120 lety nebyl digitální foťák, tedy byste nevěděli, kam se ta kamera kouká. Proto tam musel být ten astronom, který mířil dalekohled, aby vlastně věděl, kterou konkrétní část měsíce fotí. A potom, co baron Koenig zemřel, tak dalekohled šel na prodej a tenkrát ho koupila Česká astronomická společnost. Přibližně pětinu našeho dalekohledu, mimochodem zaplatil sám Tomáš Garrigue Masaryk. A po koupi se přemístil právě sem k nám na Štefánikovu hvězdárnu.
1: Pojďme si ho zprovoznit, mě velmi zajímá, jak to funguje.
0: Když hvězdář přijde k dalekohledu, tak první, co je potřeba udělat, je sundat z něho krytky. Ty tubusy jsou dlouhé přes 3 metry, tedy já nepolezu až nahoru. Máme tady krásný systém, kde já jsem schopný ze spoda ty tubusy otevírat.
1: Elegantně zatáhneš za takový provázek a klapky se otevřou.
0: V podstatě se nám tak otevřou, že ty oči do vesmíru. A potom přichází čas na tu dominantu, která je kolem nás, a to je samotná kopule. Ona je obrovská, váží přes 12 tun. Tedy tady už si nebudu hýbat rukou, tady už si tou elektronikou lehce pomůžu. A začneme tím, že tady otevřeme v podstatě vrata té kopule.
1: A teďka vlastně koukáme přímo na oblohu.
0: Přesně tak, teď už reálně stojíme pod oblohou. Ty si, když jsme sem přicházeli, zmiňovala, že ti tady zima, což je dané tím, že my v podstatě stojíme venku. A teď, když jsme si tady otevřeli to okno do vesmíru, tak ještě bych se chtěl natočit někam, kde je pro mě nějaký zajímavý objekt. Což se zase bude dělat tlačítkem, tady už si budu muset pomáhat.
1: A s námi se teď točí svět, a to doslova.
0: Když stojíte uvnitř kopule, tak se zdá, že se hýbete vy, ačkoliv se hýbe pouze ten prostor nad vámi. Zároveň teď je lehce v pozadí slyšet to, jaký hluk tady vlastně je. Jelikož kopule kolem nás je stále ještě dřevěná, je to jedna z posledních dřevěných kopulí na světě, tedy když se hýbe, tak vy tady krásně slyšíte to, jak to dřevo začíná pracovat. A když už jsme si ji pootočili do toho místa, které nás na té obloze zajímá, tak ještě musím pohnout dalekohledem. A tento není elektronický. Tady už to já dělám svýma vlastníma rukama a svým vlastním zrakem. Já jsem teď uvolnil jeho dvě osy a ještě si pomůžu a sundám si krytku z takzvaného hledáčku. Je to menší dalekohled na straně, který nám pomáhá hledat objekty, protože hledat něco v tom obrovském přiblížení může být relativně náročné, proto tady mám malý dalekohled, který vidí větší část nebe. Takže já si ten objekt najdu první zhruba v malém dalekohledu a pak až ho umístím do toho obrovského. Dejme tomu, že já s ním teď tady zahýbu, žádný objekt hledat nemůžu, protože je bohužel zataženo. Ale aspoň takhle simulačně. Může si to vlastně jít i vyzkoušet, pojď si to zkusit. Ono se to může zdát jako snadné, chytit tohle madlo.
1: No to je ale pořádná fuška.
0: Ale na to, že to váží 5,5 tuny, tak to vlastně až tak náročné není, protože dalekohled je krásně vyvážený. Tím pádem vy vlastně tu hmotnost jeho v té ruce necítíte. A když už jsem našel tedy správný objekt, tak musím dalekohled zajistit, aby mi neutekl nikam. Přichází ještě prostor pro jednu poslední elektronickou část, která na tom dalekohledu je, a to je takzvaný hodinový stroj.
1: Co dělá?
0: Naše planeta Země se otáčí, takže kdybych já dalekohled namířil například na Slunce, tak to Slunce mi za chviličku ujede ze zorného pole. A ten dalekohled je schopný nám tento pohyb dorovnávat. Já tady opět mačknu už jen tlačítko. Je tady slabý motůrek. Můžeme si všimnout ze strany, že se tady hýbe klička a po převodech se potom tato rychlost přenáší na tuhle osu. A ta teď pomalu hýbe s tím dalekohledem, stejně rychle, jako se hýbe obloha. I proto je ten dalekohled tak zvláštně skosený, že nestojí přímo vzhůru. Jeho osa totiž aktuálně míří na polárku, respektive kousíček vedle na nebeský severní pól. A když ten dalekohled je takhle skosený, tak nám stačí už s ním hýbat pouze v jedné jediné ose a on bude sledovat jakýkoliv objekt by nás zajímalo.
1: Dneska pro pozorování máme smůlu, ale za jasného dne, co všechno můžeme pozorovat takhle ze středu Prahy?
0: Za jasného dne, tedy myslíš asi předtím, než zapadne slunce, tak právě to slunce. Tenhle dalekohled jsme schopni na to uspůsobit. Na něm jsou totiž tři teleskopy, které jsme schopni na to slunce využívat. Je to ten základní, který se využívá i v noci, ale musíme na něho přidat filtry, jelikož kdybychom se do slunce podívali jen tak bez čehokoliv, tak by nám slunce spálilo oči v řádech desetin sekund. Proto se často říká, že astronomové mají na pozorování slunce bez filtru pouze dva pokusy, levé a pravé oko. To máme ten první dalekohled. S tím bychom viděli takzvanou fotosféru, tedy oblast na slunci, kde jsou sluneční skvrny, ale nás by mohlo zajímat ještě něco víc. Nás by mohly zajímat nějaké erupce, protuberance.
1: A to se dá pozorovat třeba i tady z Prahy? I tímhletím dalekohledem?
0: Dá se to pozorovat i tady z Prahy. Dokonce na to nepotřebujeme ani tak obrovský dalekohled. My si pomáháme tímto menším dalekohledem, kterému se říká LUND. On má v sobě speciální H-alfa filtr, který je schopný nám ukázat záření, které je běžně pro naše oči neviditelné. A právě v tomto záření jsou potom vidět veškeré ty protuberance, erupce, tyto jevy, které jsou pro nás na planetě Zemi nebo pro lidi hodně atraktivní. A pak je tady ještě třetí dalekohled. A to je tady tento. Také by se do něho dalo jen tak koukat. Jenomže ty se můžeš všimnout, že tady nahoře je taková přídavná deska.
1: A zároveň největší na první pohled.
0: Působí
1: tak. Ten obal.
0: Ten okulár tady působí největší. Tohle je totiž projekční okulár. Já bych tu desku mohl sundat, posunout ji před ten dalekohled. A slunce pak se bude promítat skrz dalekohled právě na ní. Já si tak vlastně z dalekohledu udělám takový projektor, protože slunce září dost jasně na to, že já jsem ho potom schopný takhle snadno pozorovat a zakreslovat. Tady na Hvězdárně totiž jedna z posledních vědeckých činností, která se tady dá z centra Prahy dělat, je právě to kreslení slunečních skvrn. Protože pomocí počtu slunečních skvrn my jsme schopni zjistit, jak aktivní je zrovna slunce. Zajímavé je, že tato metoda se využívá už někdy od roku 1820, od roku 1830. Ale je pořád ještě důležité to kreslit i rukou, abychom měli to srovnání, protože samozřejmě přístroj toho vidí víc než člověk. Ale tím, že my to tady kreslíme, tak jsme schopni potom porovnat data z roku 2026 a z roku 1850. A tak jsme schopni vytvořit dlouhodobý graf toho, jak slunce pracuje.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Chtěla bych se dostat úplně na začátek. Jak jsi se k tomu dostal?
0: Ten vesmír mě fascinoval odjakživa. Já si pamatuju, když jsem jako malý měl svůj malý košíček a v něm jsem měl fotbalový míč, se kterým si ostatní kluci hráli, ale pro mě to bylo moje slunce. A mamce jsem potom z šití ukradnul špendlík, který měl krásnou kulatou hlavičku a to mi představovalo moji zemi. A vždycky, když jsme jeli někam na návštěvu, tak já jsem měl potřebu vysvětlovat a ukazovat, jak strašně obrovské je slunce, ten můj balon. A vedle toho jsme my ta malinká země, ta malinká špendlíková hlavička. A na základě toho mě moje mamka přihlásila na astronomický kroužek, který probíhá právě tady na Hvězdárně. Tady jsem se dozvěděl daleko víc do hloubky, pochopil jsem, že tohle je to, čemu se chci do budoucna věnovat, je to téma, které chci předávat dál. Postupem času jsem se tady dostal na astronomický kurz, který probíhá v planetáriu.
1: Tam doplním, že to je i pro širokou veřejnost, takže všichni zájemci se určitě mohou přihlásit.
0: Rozhodně, kdokoliv by chtěl a nemusí být dokonce ani z Prahy, kurz jde dělat i dálkově. A když projdete oběma roky astronomického kurzu, ten druhý už probíhá tady na Hvězdárně, tak se tím v podstatě zapíšete k tomu, že tady na Hvězdárně můžete mít i, dejme tomu, takovou brigádu. Budete tady stát a ukazovat návštěvníkům něco, jako já teď právě ukazuju tobě. Budete tady s návštěvníky probírat to, jak funguje slunce a když potom zapadne, tak se tady budete i v noci moct kochat planetami nebo měsícem, což je to, na co ten dalekohled využíváme po západu slunce.
1: Když jsme tady přicházeli, tak tady vlastně bylo i spoustu škol. Co se tady děje mimo ty otvírací hodiny pro veřejnost?
0: Jsou tady právě školy. Často, když k nám přijdou, tak je vezmeme právě sem do kopulí, protože za mě je krásné, když přijdete k vědě a můžete si na tu vědu nějakým způsobem sáhnout. Že to není pouze něco abstraktního typu dokumentární film v televizi nebo nějaká chemická show, která je sice super, ale jste od toho chemika poměrně daleko. Sem, když přijdete, tak vás pustíme přímo k dalekohledu a vy se do něho můžete i reálně podívat a dokonce si na něho sáhnout občas, ale tady připomínám občas, někomu dovolíme s tím dalekohledem i pohnout. Takže vidíte, jak takový astronom pracuje.
1: Dneska natáčíme na Štefánikově hvězdárně s Ondřejem Heiglem, který je velký popularizátor vesmíru, a já bych si vlastně řekla, že bude studovat něco technického. Ty ale studuješ novinařinu. Proč jsi vybral právě tenhle obor?
0: Abych dokázal tu vědu předávat komplexně, jelikož za mě by byla škoda, kdybych se teď na x let zavřel do studovny a specializoval se na jeden obor. Já bych hrozně rád, ale v ten moment by se mi trošičku zavíraly oči před tím vším ostatním, protože ono se nedá studovat vesmír kompletně. Člověk se za chvilku musí začít specializovat, bude studovat planety, bude studovat hvězdy, anebo třeba kosmonautiku, což je zase něco úplně jiného. Já to mám rád ale všechno dohromady a zároveň, když studuju žurnalistiku, tak mi to pomáhá v tom naučit se ty způsoby toho, jak co nejlépe vědu komunikovat veřejnosti.
1: Máš nějaký oblíbený formát, který tě baví úplně nejvíc?
0: Živé přednášky, specificky tedy na hvězdárně. Je to totiž to místo, kde já můžu něco vyprávět, ale ty lidé, jak jsou ke mně blízko, tak já na nich vidím, jestli to baví, nebaví, a zároveň je tady krásný prostor, protože když je něco nadchne, něco zaujme, tak se můžou doptat a tím pádem je to takové, si myslím, příjemnější a zároveň si z toho lidé víc odnesou.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Čím jsi chtěl být jako malý?
0: Jako malý jsem řekl, že chci být popularizátor a pořád si to držím.
1: Jaká je tvoje nejoblíbenější zajímavost o vesmíru?
0: Je to pojem, který se používá pro pád do černé díry. Když vás natáhne, tak se tomu vědecky říká špagetetizace.
1: Kdybys mohl letět kamkoliv do vesmíru, kam by to bylo a proč?
0: Na otočku na Mars, pro zajímavost, ale vždycky bych se rád vrátil sem na Zemi, protože to je ten nejlepší domov v celém vesmíru.
1: Existuje podle tebe někde ve vesmíru další život, kromě Země?
0: Za mě není možné, aby neexistoval.
1: Co o tobě kolegové v planetáriu nebo tady na hvězdárně určitě neví?
0: Rád bych si někdy vykopal kostru dinosaura.
1: A co ti zaručeně udělá radost, krom kostry dinosaura?
0: Když na hvězdárnu přijde dítě, které je znuděné a odchází se zářícíma očima.
2: Žárovky.
1: Nad námi se právě zavírá kopule, dostáváme se ke konci našeho rozhovoru, ale já bych určitě chtěla ještě stihnout probrat to, že vy jste se před několika dny vrátili ze startu mise Artemis 2, kde jste vlastně byli jako jediná čtveřice z Česka, která tento start mohla na pozvání NASA vidět na vlastní oči. Jaké to bylo?
0: Je to nepopsatelné. My jsme stáli zhruba 13 kilometrů od startovací rampy. Člověk tam stojí, v té dálce vidí raketu. Ono 13 kilometrů se může zdát jako obrovská dálka, ale raketa měří bezmála 100 metrů na výšku, tedy vy i na tu dálku dost snadno rozeznáte. A najednou vidíte to, jak spod té rakety začíná stoupat obrovský dým a jak ten obrovský kolos, ta 100-metrová budova, ten 100-metrový věžák v podstatě, se zvedá k obloze. Je za ním obrovská kouřová stopa a pořád nic neslyšíte. Jediné co, tak jsou jásající lidé v okolí. Ale ty jsou za chviličku potichu. A všichni jenom fascinovaně koukají k obloze. A za nějakých 25 sekund začínáte slyšet lehké dunění. To je moment, kdy se zapínaly hlavní motory na středním stupni rakety SLS. A za chvilku přijde obří rána, což je moment, kdy se zaply takzvaná SRBčka, to je přídavné motory, které tu raketu doslova vytlačí proti naší gravitaci a dostanou ji na oběžnou dráhu planety Země. I z těch 13 kilometrů je to podobné, jako když kolem vás projíždí vlak. V ten moment, když už vyslyšíte dunění těch motorů, tak raketa už je hodně vysoko, takže vyslyšíte to burácení a to, jak se ta malá tečka nenápadně vzdaluje do modré oblohy.
1: Vzpomeneš si, co se ti v ten moment honilo hlavou?
0: To je hustý. To bylo to jediné, na co já jsem dokázal myslet. V ten moment jste prostě jenom fascinovaní. To, co mi bliklo hlavou, bylo v momentě, když jsem viděl, jak už se oddělili přídavné stupně a jak ta tečka už téměř mizela, tak jsem si řekl, tak tyhle lidi uvidíme až potom, co obletí měsíc.
1: Tak to si umím představit, že bylo rozhodně fascinující a vlastně mě dost mrzí, že jsem zatím něco takového na vlastní oči neviděla. Ale spousta lidí možná napadne, proč je něco takového důležité. Mají takové ty hlášky, že levnější chleba nebude, že tady na Zemi máme spoustu problémů, které bychom měli řešit. Proč máme objevovat vesmír a třeba se vrátit na měsíc?
0: Já se chytnu toho levnějšího chleba, protože věta, že nebude levnější chleba kvůli vesmírným technologiím, tak není pravda. Jelikož pomocí satelitu jsme dneska například schopni zjišťovat, kde je jaká kvalita půdy a kde je tím pádem výhodné pěstovat které plodiny. A takto hospodářství celkově zefektivnit a reálně lehce zlevnit chleba. To jsou ale satelity poblíž naší planety Země. Tady se bavíme o misi, která má člověka vrátit na měsíc. Půjde o to, že lidé se teď budou znovu učit na ten měsíc létat. Není to o tom, že bychom za těch 50 let úplně zapomněli, jak se to tenkrát dělalo, ale máme úplně novou raketu. Máme úplně novou geopolitickou situaci, úplně nové lidi na všech pozicích. Tím pádem je potřeba si to vyzkoušet, naučit se znovu. A tentokrát hlavně cíl není pouze na měsíci přistát, zapíchnout vlajku, nahrabat kamení okolo a letět zase zpátky. Tentokrát půjde o to naučit se na tom měsíci žít a potenciálně se tak naučit přežívat i v jiných podmínkách, například pak na planetě Mars do budoucna. A tím, že vyvineme systémy, které dokážou udržet lidi naživu v tak extrémních podmínkách, jako je Měsíc nebo jako je Mars, tak tím vyvineme také nové technologie, které se určitě časem budou aplikovat tady na planetě Zemi. Ještě nevíme, jaké to budou, ještě nevíme, kde se budou aplikovat, ale určitě se tak stane.
1: Já mám moc ráda ty příklady, jak vesmírné technologie používáme na té úplně každodenní bázi. Dej nám prosím nějaké příklady.
0: My dva celou dobu teď stojíme proti sobě a stojí se nám poměrně pohodlně, protože máme hodně měkké podrážky do bot. Ten, kdo je zrovna na cestě, tak ti určitě mají. A takové odpružené podrážky do bot tak byly vyvinuté kvůli prvním cestám na měsíc na konci 60.
1: Pojďme se podívat, tady v hlavní kopuli Štefánikovy hvězdárny je totiž i ta replika první stopy na měsíci. Takže přesně tady ta podrážka souvisí s tou mojí, co dneska mám?
0: Ty jsi použila správný formát souvisí. Neznamená to, že já teď chodím v astronautských botech, to určitě ne. Ale z té technologie, která vznikla pro chůzi po měsíci, tak vycházejí aktuálně dnešní boty. Podobně je to například, když bych se dneska v noci chtěl hezky vyspat, tak všichni máme rádi polštář z paměťové pěny. Což je taky technologie, která pochází z NASA. O něco později, ta pochází z raketoplánů. Z paměťové pěny totiž byly vyvinuté sedačky do raketoplánů, aby se astronautům lépe sedělo.
1: Mise Apollo před více než 50 lety ovlivnila několik generací lidí. Byla to plně inspirací, aby se třeba právě věnovali technice. Co myslíš, že se stane s dnešní Artemis v tom současném kontextu světa, kdy máme úplně jiné technologie, úplně jiné možnosti? Konečně jsme mohli sledovat start rakety v přímém přenosu. To před těmi více než 50 lety nebylo úplně možné. Tak co myslíš, že se stane s misí Artemis?
0: Já doufám, že ten dopad bude podobný. Nevím, jestli se mu dokáže vyrovnat, ale podobný bude určitě, protože i tady v českém prostředí jsme to poznali. Sice se teď geopolitické situaci toho děje hodně, tedy mediální prostor je poměrně zaplavený. I tak si ale v podstatě kterékoliv médium našlo čas a pochopili to, že lidé, kteří se vrací na měsíc, tak je něco extrémně důležitého. A všímali si toho i lidé v mém okolí, kteří starty raket až tak moc nesledují, například moje sestra. Já jsem s vesmírem doma hodně otravný, už to tak moc nebaví, ale na start rakety k měsíci, tak na to se přišla sama doptat.
1: Pojďme to ještě zhrnout. Co bychom měli my všichni vědět o vesmíru a kde se případně dovzdělat? Dáš nám nějaké tipy, jak se o vesmíru dozvědět víc?
0: Je dobré se nikdy nepřestat ptát. V dnešní době, když máme k dispozici internet, tak se všechny ty odpovědi dají najít. A je hrozná škoda, když by mi někdo například řekl, slunce je hvězda a hvězda svítí. A já bych se nedoptal na to, jak to, že svítí. Co se tam děje v tom jádře? Jak je možné, že naše slunce produkuje tak extrémní množství energie a vyzařuje ji několik miliard roku? Nikdy se nepřestávat doptávat na tyto otázky. A nejlepší místo, kam přijít, když nějakou otázku máte, tak může být právě Štefánikova hvězdárna, kde se s vámi buď to já nebo některý z mých kolegů potkáme a rádi vám na tu otázku odpovíme.
1: Říká můj dnešní host Ondřej Heigl. Já moc děkuju za poslech a těším se zase příště.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Nejen co, ale taky proč. Analýzy, komentáře, rozhovory, diskuse. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vláda se podle premiéra Babiše nejdřív zaměří na penze náročných profesí, až pak na strop věku. Izrael nestáhne svoje vojáky z Libanonu, navzdory příměří tam útoky v sobotu zabili 20 lidí. Čeští volejbalisté na závěr Evropské ligy porazili Gruzii, ale semifinále si nezahrají. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, postupně až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, teploty až 33 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Vláda se chce zaměřit na nastavení penzí pro náročné profese, až potom plánuje řešit strop odchodu do důchodu. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v televizi CNN Prima News. Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, že se od příštího roku věk nástupu do penze zastropuje na 65 letech. Náročné profese měl pak řešit zákon od roku 2028. Podle Babiše teď vláda o změnách vede debatu s Evropskou komisí. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
5: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
4: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Izraelští vojáci se nestáhnou z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu, kterou obsadili. Podle izraelského ministra obrany Izraela Katze jednotky zůstanou na svých pozicích. Jeho výrok přichází v den, kdy se ve Švýcarsku jedná o mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Iránští vyjednavači zdůraznili, že Libanon je součástí memoranda, které prezidenti Iránu a Spojených států podepsali ve středu. Izrael a libanonské teroristické hnutí Hizballáh se v pátek dohodli na příměří. Sobotní izraelské útoky na jihu země ale podle libanonské státní tiskové agentury NNA nepřežilo nejméně 20 lidí. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, a budou příčiny ještě vyhodnocovat.
6: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
4: Čeští volejbalisté porazili na závěr Evropské ligy Gruzii 3-0. Navzdory pátému vítězství ze šesti zápasů národní tým nepostoupil do semifinále. Tam budou dosud neporažené reprezentace Dánska, Nizozemska, Finska a Izraele. Fotbalisté Nového Zélandu vyzvali na mistrovství světa Egypt. Pro oba je to druhé utkání ve skupině a více teď řekne Kristián Šveda.
7: Za malou chvíli začne druhý poločas utkání, potom prvním vedou fotbalisté Nového Zélandu nad Egyptem 1-0. Gól dával Sermon. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: Další výsledky z mistrovství světa jsou následující: Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kapverdy 2-2.
8: Na D1 u Kroměříže nehoda a u sjezdu na Rousínov překážka. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž čerstvá nehoda. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do protisměru.
9: Je tam osobní vozidlo, dvě dodávky a kamion, který leží na boku a kabina zasahuje do protisměru. Ještě tam nebyla ani policie, teď to tam řídí asi někdo, nějaký účastník, tam je nějaký doprovodný vozidlo.
8: A podle kamer na místě už policie je a vypadá to, že dálnice u nehody na kilometru 254 směr Brno teď stojí. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna u sjezdu na Rousínov pneumatika na vozovce exit 216 v odbočovacím pruhu. A na D6 u Chebu mlha, špatnou viditelnost hlásí náš zpravodaj i na trase Cheb až.
10: Někde je opravdu místy maximálně 50 metrů viditelnost. Za Chebem se to střídá. Někde je OK a někde to je taky, že musím jet 60, protože nevím, kam jedu.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy bouřky a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Daří se Ukrajině na bojišti proti Rusku víc než dřív?
12: Z Trumpovy dohody s Íránem mají radost autokratičtí vládci.
11: Bývalý syrský prezident Assad žije v osamělém exilu v Moskvě.
12: Venezuelané jsou zklamaní z Trumpa.
11: Z Afghánistánu se stává ideologický policejní stát.
12: Taková jsou témata následujícího pořadu.
11: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
12: Od mikrofonu vás vítají
11: Lenka Buriánková
12: a Ladislav Dvořák.
3: Svět ve 20 minutách.
11: Uprostřed chmurných geopolitických zpráv je jediným světlým bodem Ukrajina. Ještě nikdy se jí na bojišti nedařilo tak dobře jako v současnosti. Rusko platí stále vyšší cenu a má stále méně vojenských úspěchů. Jestli Kyjev tento trend udrží, dokáže možná přimět Moskvu k uzavření slušné dohody o míru, soudí komentátor Hal Brands v analýze pro agenturu Bloomberg.
12: Je však otázka, jak dlouho si Ukrajina převahu udrží a jak nebezpečný by mohl být Vladimír Putin, kdyby se ocitl v úzkých. Od neúspěšné ukrajinské ofenzivy v roce 2023 měla válka většinou depresivní průběh. Rusové postupně zabírali ukrajinské území a využívali své ekonomické a personální převahy. Náklady na tuto strategii byly obrovské a pokrok byl nepatrný. Vývoj však Putina utvrzoval v přesvědčení, že Rusko nakonec zvítězí.
11: Letos je to ale jinak. Rusové postupují pomaleji než v předchozích letech a mají obrovské ztráty. Až 35 tisíc mužů je každý měsíc zabito, zraněno nebo pohřešováno. A Ukrajinci dobývají menší území. Situace se změnila hlavně díky špičkovým schopnostem ukrajinských dronů. Inovace nepřetržitě pokračují a výsledky jsou vidět rychleji. Všudy přítomné drony na frontových liniích představují pro Rusy smrtící zónu, kde se nemohou volně pohybovat ani soustředit síly.
12: Kyjev znásobil počet dronů středního doletu, které dokážou zničit vlaky, nákladní automobily a další logistické cíle až 150 kilometrů daleko od fronty i dál, takže Moskva nemůže účinně posilovat sporné pozice. Ukrajinci mají i důmyslný program útoků na dlouhé vzdálenosti pomocí jednorázových dronů a raket vyrobených na Ukrajině. Právě tento program zkazil Putinovi letošní přehlídku na Den vítězství v Moskvě, narušil ekonomický summit v Petrohradu a poničil ropnou infrastrukturu, kterou Rusko potřebuje k válčení.
11: Podle britského týdeníku Economist je letošní jarní výkon ruských rafinérií o 15% nižší než loni na jaře, přestože za ropu se platí víc kvůli válce v Íránu. Měsíční ztráty Ruska na bojišti dnes převyšují počet nových vojáků. Sílí nespokojenost ruských elit a válečná ekonomika je pod stále větším tlakem. Mění se i diplomatická situace. Putin ztratil Viktora Orbána, svého nejlepšího přítele v Evropské unii, který soustavně vetoval evropskou finanční pomoc pro Ukrajinu.
12: To vše ale neznamená, že se blíží vítězství. Ukrajina stále nedokáže osvobodit okupovaný východ země a Putin je dál odhodlaný pokračovat. Jestli však Kyjev udrží současný trend i po zbytek roku, možná dokáže oslabit Putinovu ochotu směřovat se s tak vysokou cenou. Mohl by tak vzniknout prostor pro příměří, které by Ukrajině umožnilo obnovu a integraci na západ. Mohla by se napojit na západní systém obranné technologie prodejem dronů a systémů k jejich ničení.
11: Není však jisté, jestli je dronová převaha Ukrajiny strukturální nebo jen cyklická. Ukrajina získala nakrátko převahu i začátkem roku 2025, ale Rusko jí tuto výhodu v průběhu roku zničilo tím, že se přizpůsobilo její taktice. Například nasazením dronů s širokým úhlem navádění, které se umějí vyhnout ukrajinské metodě elektronické války. Ruská armáda se neustále učí a průmysl dokáže vyrábět drony a další zbraně ve velkém. Ukrajina nemá dost vojáků a ruské zimní útoky poškodily její energetickou síť, takže příští zima by mohla být těžší.
12: Nebezpečí tkví v tom, že Putin zahnaný do kouta zesílí tlak. Tvrdí, že konflikt s Kyjevem je boj proti západu. V posledních letech se uchýlil k jaderným hrozbám, sabotážím a agresivní hybridní válce, aby ukrajinské přátele vyvedl z klidu. Tento způsob války se stupňuje. Nedávno ruský útok zasáhl dům v Rumunsku, které je členem NATO a sílí i ruské pohrůžky po baltským zemím.
11: Putin se nechystá na třetí světovou válku. Jeho armáda stěží zvládá tu současnou. Nejspíš však doufá, že vojenské zastrašování přiměje evropské státy k zeslabení podpory Ukrajiny anebo odradí Kyjev od útoků na ruská města. Také si možná myslí, že hrozba eskalace přiměje k nějakému příznivému diplomatickému zásahu Donalda Trumpa.
12: Někteří představitelé NATO se dokonce obávají, že by Putin mohl vyvolat nějaký menší vojenský konflikt, například obsadit Estonsko a pak se rychle stáhnout, aby Severoatlantickou alianci zdiskreditoval a ukázal Evropanům, že Trump se za ně nepostaví. Je to sice jen krajní možnost, ale Putin vsadil na Ukrajinu všechno a nesmíří se s hořkým zklamáním. Konflikt by se tak ještě mohl vyhrotit, varuje komentátor agentury Bloomberg Helbrands.
11: Donald Trump interpretuje americkou dohodu s Íránem jako další důvod, proč by měl dostat Nobelovu cenu míru. Válka začala atentátem na íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího, ale Trump teď uzavírá mír s jeho synem Mojtapou a zjevně se smířil s tím, že režim ajatoláhů u moci zůstane, píše britský deník The Times.
12: Je to nepochybně rajská hudba pro islámské revoluční gardy a íránské duchovní. Právě proto vyráběli jadernou zbraň, což byl Trumpův důvod k válce a znamenala pro něj zajištění vlastního přežití. Americkou dohodu s Íránem vítají i představitelé dalších zemí, jejichž vlády nevyhovují představám Západu.
11: Například severokorejský prezident Kim Jong-un. Před 25 lety byla Severní Korea na seznamu zemí, které chtěli američtí jestřábové bombardovat ještě před Íránem. Neudělali to a Pchjongjangu se podařilo vybudovat jaderný arzenál. Kim Jong-un dokonce řekl svému čínskému protějšku Xi Jinpingovi, že už nemá smysl požadovat jaderné odzbrojení korejského poloostrova.
12: Z Trumpovy dohody s Íránem má jistě radost i Putin. Nikdy mu sice nehrozila americká intervence, ale ztráta spřáteleného íránského režimu, který mu dodává drony proti Ukrajině, by byla velká rána. Oddechnout si může i Čína. Americká válka proti Íránu odvedla pozornost světa od Tchaj-wanu a americký zásah na jeho obranu je dnes méně pravděpodobný, přestože Peking si tím úplně jistý být nemůže. Jelikož však americko-íránská jednání budou nejspíš trvat déle než stanovených 60 dní, Číně tak nějakou dobu nehrozí verbální útoky Washingtonu.
11: Vždy panoval rozpor mezi agresivním proizraelským postojem Trumpových stoupenců, kteří požadovali změnu íránského režimu, a zastánci sloganu Amerika na prvním místě kolem viceprezidenta J.D. Vance, kteří chtěli ukončit zahraniční války. Současná dohoda s Íránem to zdánlivě řeší. Trump zašel nejdál, jak mohl, a možná nejdál ze všech amerických prezidentů v otázce zajištění strategického postavení Izraele. Rudou čárou byla jen pozemní operace amerických vojáků.
12: Výsledek války je ovšem zklamáním pro íránské odpůrce režimu, kteří byli přesvědčeni, že jim Trump přijde na pomoc. Upínali pozornost k íránskému korunnímu princi Rezovi Pahlavímu, ale Trump ho nikdy nepodpořil. Přetrvává však hrozba íránské domácí opozice, kterou posilují hrozivé lidské a hospodářské následky války.
11: Teherán se chlubí, že Američané zruší námořní blokádu a dokonce i ropné sankce, které v roce 2018 uvalil na Írán sám Trump, když odstoupil od dohody s Íránem, již o 3 roky dříve uzavřel prezident Barack Obama. Čína má teď nejméně 2 měsíce na to, aby doplnila své zásoby ropy a vylepšila tím íránskou státní pokladnu. Zatím však není známo, zda Teherán bude moci použít peníze na nové rakety a posílení libanonského Hizbaláhu.
12: Zdá se, že moc upevnili velitel islámských revolučních gard Ahmad Vahidi a zraněný duchovní vůdce Mojtaba Chamenei, kterého od začátku války nikdo neviděl. Řada západních komentátorů považuje skutečnost, že Trump tuto situaci akceptuje za známku omezenosti americké moci. Mohou se však mýlit. Jen málo která země je ochotná obětovat vše za cenu obrovské hospodářské bídy a smrti vlastních občanů, jako je Írán. Pro ty, kdo tuto ochotu sdílejí, by však americko-íránská dohoda mohla znamenat konec 40-letého období, kdy byla změna íránského režimu předpokládanou součástí západní ideologie.
11: Američtí spojenci na Dálném východě se po politickém tlaku demokratizovali. Sovětský svaz se rozpadl kvůli hospodářským zmatkům, vlády autokratů v Evropě a Asii padly při lidových revolucích a iráckého diktátora Saddáma Husajna svrhly tanky. Írán existuje dál. Možná to ale ještě není konec. Spojené státy se už v dějinách stáhly několikrát, zejména z Vietnamu, ale později své zájmy a ideologii prosadili ještě razantněji. Lze si těžko představit, že Írán, Severní Korea, Afghánistán a řada dalších zemí bude vypadat stejně i za 3 nebo 4 desetiletí. V současnosti je to však možné, uzavírají londýnské Timesy.
3: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Život bývalého syrského diktátora Bašára Asada v luxusním bytě v Moskvě se zdá být na první pohled klidný a pohodlný. Žije tam na vlastní náklady, přesněji z miliard dolarů, které se mu za dobu své vlády podařilo do Moskvy převést. Vlastní v Moskvě asi 20 bytů, které během 24 let u moci koupil. Se svou rodinou však dnes obývá jen ateliérový byt v Moskvě a vilu v její rezidenční čtvrti Rubljovka, kde bydlí ruská smetánka a také politická elita. Nedaleko žije i svržený proruský ukrajinský prezident Viktor Janukovič, píše izraelský server Inet.
11: Podle zdrojů blízkých Asadovi přichází do moskevského věžáku kolem 11. dopoledne ochranka a odvede ex-prezidenta do haly. Tam se nad kávou začte do oftalmologických knih. Asad oční lékařství vystudoval a praktikoval, než se stal prezidentem. Teď hraje počítačové hry a snaží se učit rusky. Po 2 až 3 hodinách se s ochrankou vrací nahoru a pokouší se s ní komunikovat v ruštině, ale strážci předstírají, že mu nerozumí.
12: Od prosince 2024, kdy Asad ze Sýrie uprchl, ještě svůj střešní byt a vilu neopustil. Nebyl ani v nákupním středisku, ani v kině, ani na procházce. Jeho 2 synové a dcera, kterým je přes 20, i jeho manželka Asma chodí občas nakupovat do luxusních obchodů a navštívili i Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Rodina se tam chtěla přestěhovat natrvalo, ale vládce emirátu, Mohammad ibn Zayed, žádost zamítl s odůvodněním, že by se Asad mohl stát obětí atentátu.
11: Asadova dcera Zejna dokonce musela odejít ze studií na emirátní pobočce francouzské Sorbony poté, co studenti zjistili její totožnost a veřejně její přítomnost kritizovali. Přešla na Moskevský státní institut mezinárodních vztahů a loni tam získala bakalářský titul. Promoce se zúčastnila celá rodina, kromě otce. Ruské úřady mu účast nepovolily. Na přímý rozkaz Putina nesmějí k Asadovi novináři a dodnes se žádnému nepodařilo ex-prezidenta vyfotografovat. Poradci Kremlu ho dnes označují za irelevantního a Rusko buduje vztahy s novým syrským režimem.
12: Asad má problémy i s manželkou, která se s ním chce údajně rozvést a obnovit svůj britský pas. Asma přijela do Moskvy ještě před manželem na léčení rakoviny prsu. V roce 2024 se zjistilo, že má také leukémii. Asma chtěla odjet za rodiči do Británie, ale britské úřady ji odmítly. Než se provdala za Asada, pracovala v jedné významné londýnské bance a plánovala přesun do finanční instituce ve Spojených státech. Nikdo tehdy netušil, že má syrský původ.
11: Sýrie letos v dubnu zahájila soudní procesy proti zločincům bývalého režimu. Kdyby byl Putin Asadovi neudělil status uprchlíka z humanitárních důvodů, hrozila by mu dnes v jeho zemi poprava oběšením. Putin se postaral, aby ruská média zdůrazňovala, že se s Asadem v exilu nikdy nesešel ani ho nepozval do Kremlu, přestože o to někdejší syrský prezident usiloval. Rovněž mu zakázal hovořit s ruskými a mezinárodními médii, nesmí natočit ani podcast.
12: Ruští novináři zdůrazňují, že Asad Putina nezajímá. Opovrh je slabochy, napsala Pravda. List Izvěstia zase vysvětlil, že Asad není zajímavý, nemá co nabídnout, je bezvýznamný a Putin ho ani nelituje. Někdejší syrský prezident je tak v Moskvě osamocený.
11: O jeho současném životě neexistuje žádné vizuální svědectví ani fotografie s manželkou. A ruský letoun Iljušin, který potají odvezl Asadovu rodinu do Moskvy, se po 17 měsících do Sýrie zase vrátil. Tamnější prezident Ahmad Šara nabízí Putinovi dohodu. Může na syrskou námořní základnu vrátit ruské vojáky, ale jen výměnou za vydání Bašára Asada, píše izraelský server Inet.
12: Donald Trump tvrdí, že Venezuelané tančí v ulicích, protože do země jim po svržení prezidenta Nicolase Madura proudí peníze. Mnozí obyvatelé Venezuely však mají jiný názor. Jak ukazují průzkumy, Trumpova hvězda v zemi pohasíná, protože změny jsou příliš pomalé, píše britský deník Financial Times.
11: Po zatčení Madura podpořila Trumpova vláda jeho viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, která měla zahájit reformy s cílem zpřístupnit ropu a nerosty soukromým investicím. Washington začal rušit sankce a dovolil Venezuele prodávat ropu za tržní ceny přes americké prostředníky. Kromě propuštění zhruba 600 politických vězňů a větší tolerance demonstrací, však Venezuelané žádné zásadní změny nezaznamenali. Podle centrální banky činila meziroční inflace v květnu více než 500% a životní úroveň se nezvyšuje.
12: V ulicích protestují tisíce lidí a požadují zvýšení minimální mzdy. Ta současná činí 130 bolívarů měsíčně v přepočtu 26 amerických centů. I když lidé dostávají ještě měsíční prémie ve výši 240 dolarů, náklady na domácnost to nepokryje. Všichni oceňujeme svržení Madura, ale ekonomika je na tom pořád stejně špatně, vysvětluje majitel obchodu s potravinami Luz Blanco.
11: Po Madurově svržení převzala správu nad venezuelskými příjmy z ropy americká vláda, která tvrdí, že je spravuje tak, aby v zemi zajistila stabilitu a distribuci pomoci. Venezuelané však nemají žádné informace o tom, zda jsou tyto prostředky využívány v jejich prospěch. Podle amerického ministerstva plynou zahraniční příjmy na účet jedné banky v New Yorku. Venezuelská vláda oznámila, že do března dostala 300 milionů dolarů a internetová stránka, která sleduje pohyb těchto peněz, uvádí, že je všechny vydala na prémie pro státní zaměstnance.
12: Washington nezveřejnil žádný harmonogram politických změn. Venezuelský odborový předák Carlos Salazar napsal několik dopisů americkému velvyslanectví v Caracasu, které bylo v březnu opět otevřeno s žádostí o vyhlášení voleb. Odpověď ale nedostal. Trumpova vláda tvrdí, že volby budou, až se země a její hospodářství stabilizuje.
11: Za 13-leté Madurovy vlády odešlo z Venezuely na 8 milionů lidí. Podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia se dnes Venezuelanům žije lépe než před 5 měsíci, ale aby došlo ke skutečné transformaci, musí se konat svobodné a spravedlivé volby. Podle koordinátora Organizace na ochranu lidských práv pro VEA v Caracasu Oscara Muria však hrozí, že stabilizační opatření upřednostní záruky pro zahraniční investice před lidskými právy.
12: Rodríguezová vyměnila většinu členů Madurovy vlády, ale nezrušila represivní aparát a jmenovala ministrem obrany bývalého šéfa tajných služeb Gustava Gonzálese Lópeze, který měl na svědomí brutální podmínky ve venezuelských věznicích. Dodnes v nich zůstává na 400 politických vězňů. Podle Muria je represivní systém stále stejný. Hospodářské a legislativní změny sice naznačují spořádanější model, ale nikoli transparentnější a už vůbec ne takový, který by dodržoval lidská práva.
11: Trump naznačil, že by se Venezuela měla stát 51. americkým státem a podnítil tím latentní nacionalismus. Odmítla to i Rodríguezová, která sice chválí lepší vztahy s Amerikou, ale v květnu prohlásila, že Venezuela není kolonie, ale svobodná země. Oliver Díaz, který každý den vychází do ulic Caracasu projávat kávu, shrnul situaci takto. Maduro je pryč, ale jinak je všechno stejné. Lidé se už sice tolik nebojí, ale nic se nezlepšilo a ceny rostou, uzavírá Financial Times.
12: Hnutí Talibán v Afghánistánu po skoro 5 letech od návratu k moci stále posiluje represivní aparát a omezuje základní svobody. Restrikce, které uvalil na ženy, patří k nejhorší diskriminaci v moderním světě. Podle OSN nemá od roku 2021 přes 2,25 milionu afgánských dívek a žen přístup ke středoškolskému a vysokoškolskému vzdělání a smějí dokončit jen 6 tříd základní školy, píše politoložka Sejma Avzalová pro nezávislý server Fair Observer.
11: Podle nejnovější zprávy rozvojového programu OSN žije pod hranicí chudoby téměř 28 milionů Afgánců. 80% domácností má dluhy a 92% z 5 milionů Afgánců, kteří se po roce 2023 vrátili do vlasti, nemá peníze na základní denní potřeby. Ženy zmizely z veřejného sektoru a od loňského září nesmí žádná žena, zaměstnankyně ani návštěvnice vstoupit ani do areálů OSN.
12: Inspektoři ministerstva pro šíření cnosti a předcházení neřesti sledují oblečení a chování žen i na veřejných prostranstvích. Ve městě Herát byla letos řada žen vykázána z taxiku a autobusu jen proto, že na sobě neměli čádor. Zdravotní střediska v několika provinciích, včetně Kandaháru, dostala nařízení, že nesmí ošetřit ženu, kterou nedoprovází muž. Obchodníci nesmí prodat zboží ženě bez mužského doprovodu, která navíc musí mít na sobě hidžáb, a v Kandaháru si žena bez muže nesmí pronajmout byt.
11: Režim sleduje i cizince a cizinky, jak se oblékají, jaký vedou společenský život, jestli se chovají morálně nebo zda se postí. Během letošního ramadánu bedlivě sledoval i dodržování náboženských předpisů, včetně počtu věřících v mešitách. Podle nového nařízení z ledna mohou být ženy dokonce uvězněny, pokud se pohybují mimo domov bez dovolení manžela. Příbuzným, kteří nedokážou ženu k návratu přinutit, hrozí až 3 měsíce vězení.
12: Talibán prohlásil za dominantní náboženství sunnický islám a všechna ostatní vyznání označil za kacířská. Vyvolal tím obavy menšinových komunit. Člověk, který kritizuje orgány Talibánu a jejich interpretaci islámského práva, může být uvězněn, urážka imáma se trestá 39 ranami bičem a ročním vězením a tělesný trest a odnětí svobody hrozí i za urážku vůdců Talibánu. Když někdo neoznámí schůzku údajných odpůrců vlády, jde do vězení na 2 roky. V praxi se však tyto tresty uplatňují selektivně. Duchovní a příslušníci elity jsou za prohřešek často jen napomenuti, zatímco lidé z nižších a středních vrstev nemine bičování a žalář.
11: Talibán systematicky likviduje i nezávislou žurnalistiku. Médiím hrozí likvidace, cenzura a pozastavení činnosti. Novináři jsou stále častěji zatýkáni, zastrašováni a vyhošťováni ze země. Podle letošního světového indexu tiskové svobody se Afghánistán nachází na 175. místě ze 180 zemí. Pozastaveno bylo i vysílání televizní stanice Rahe Farda, protože její ředitel veřejně kritizoval politiku Talibánu. V březnu následovala i soukromá rozhlasová stanice Chušal, protože s mužským moderátorem mluvili během živého vysílání studentky. Proti takovým rozhodnutím se navíc nelze odvolat.
12: Z médií zmizely všechny novinářky a stovky žurnalistů uprchly ze země ze strachu z perzekuce. Od nástupu Talibánu k moci byla zrušena více než polovina médií. Zničení nezávislé žurnalistiky vytvořilo regulované informační prostředí, ve kterém převládá cenzura, propaganda a vynucené mlčení. Veřejná kritika je nebezpečná. Skupiny občanské společnosti prudce oslabily a politický nesouhlas je trestný. Jestli mezinárodní společenství vládu Talibán uzná bez důležitých podmínek, bude to znamenat legitimizaci modelu vládnutí založeného na autoritářské náboženské kontrole a diskriminaci žen, zdůrazňuje analytička Sejma Avzalová na serveru Fair Observer.
3: Svět ve 20 minutách.
11: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Za mixážním pultem byl Jaroslav Novotný. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
12: Ladislav Dvořák
11: a Lenka Buriánková.
3: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. A podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila. Přes 40% Čechů vyrazilo minulý rok na dovolenou do zahraničí autem, uvedl to Český statistický úřad. Nejraději vyráží do Itálie, Chorvatska nebo Rakouska. A dlouhá cesta je ale pro řidiče náročná. Podle Tomáše Neřolda z Besipu by měli na cestu vyrazit odpočatí a naplánovat si na trase zastávky. Důležité je taky mít s sebou v autě dostatek jídla a vody. A kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espirella. A podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espirella podle nich získal 49.

0: Irlandem a Egyptem vidí Christian Schweda.
1: 72. minuta zápasu a Nový Zéland už prohrává s Egyptem. Egypťané otočili skóre a teď vedou 2-1. Tu zatím vítěznou branku dal Mohamed Salah. Christian Schweda, Radiožurnál.
2: Ale zavřená D1 u Kroměříže a omezení na D7 u Loun. Dálnice D1 z Ostravy do Brna za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, zasahuje i do levého pruhu v protisměru. Policie už provoz na Brno odklání na exitu 258 Kroměříž západ. Objezd se to dá podél dálnice po silnici 47 do Bezměrova, pak exit 253 Kojetín.
3: Bude to na kopce, kamion leží přes levý pruh a z vodidla do protějšího pruhu a je tam nabouraná dodávka.
2: Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy za Louny hlásil náš zpravodaj odstavené auto. U nové odpočívky Smolnice na 42. kilometru.
4: Cestou sedulých 500 metrů je odstavený auto na blikačkách. Má tam za sebou trojúhelník asi nějakej 10.
2: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme ráno a večer i jasno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Osobnost Plus je tady a hezkou sobotu vám přeje Barbora Tachecí. Autoritářský režim není nikdy režimem jednoho člověka. Kolem ruského prezidenta se tak za dekády jeho vlády utvořily různé klanové struktury. A jako ve všech autoritářských režimech je i v Rusku klíčová spíš loajalita a ochota plnit bez zbytečných otázek stanovené cíle, než přehnaná vlastní iniciativa. A zásada číslo 1 – nikdy nenechat vyrůst nikoho, kdo by mohl Putina nahradit. Tolik z analýzy časopisu Voxpot. Začíná sobotní Osobnost Plus. Mým hostem je paní novinářka Petra Procházková z Linku N. Vítejte, Petro, dobrý den.
7: Hezký víkend.
6: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachecí.
5: Osobnost Plus.
6: Tak Putin, Petro, údajně vládne tím, že vyvažuje moci těch jednotlivých klanů a nebo je staví, když potřebuje, proti sobě. A já si ptám, je to důkazem jeho síly a nebo důkazem toho, že bez jednoho šéfa by to tam se úplně rozklíželo?
7: Nejdřív musíme před závorku dát jednu věc důležitou. Víme toho, čím dál míň o tom, co se děje v Kremlu, jak ty klany vypadají, jak se pohybují, jaké mají mezi sebou vztahy. Ale jednu věc, a tu jste naznačila v té otázce, víme určitě, pořád je tím hlavním, kdo tahá za nitky a kdo ano, staví klany proti sobě a vystupuje často jako arbitr, jakýsi smírčí soudce, je Vladimír Vladimirovič Putin. Takže zatím je to důkazem, spíš bych řekla, jeho schopnosti tento systém dlouhodobě udržovat při životě a využívat ho k tomu, aby on byl vlastně nedotknutelný a v tuto chvíli nenahraditelný.
6: Aby on sám byl nedotknutelný, ano, takhle ano. To je důležité.
7: Ano.
6: Na co ty klany jednotlivé Vladimír Putin vlastně využívá nebo je nucen využívat? Já nevím, jak to funguje.
7: Tak jak který? Velmi takový bych řekla Putinovu srdci blízký klan je klan těch siloviků, jak se říká v ruském prostředí. To jsou především tajné služby. Putin je jaksi
6: jeden z
7: odkojen,
6: nich.
7: Odkojen. Ano, on toužil od dětství být agentem KGB a taky se jim stal. Takže to je takový aparát, na kterém on vlastně postavil svou moc úplně od začátku. Velmi ale významnou skupinou, která stojí jakoby proti tomu klanu, jsou takzvaní technokraté. Oni už byli za Jelcina, já si to pamatuju z těch devadesátek, ale přelili se do té Putinovy éry a získali trochu jinou podobu. To jsou lidé jako třeba slavná Elvíra Nabiulinová, to je šéfka Ruské národní banky.
8: Která se ztratila.
7: No, ona byla na plastické operaci a nemohla na veřejnost a teď se zase našla. To je verze některých ruských médií. Už snad se zjistilo, že žije a stále je šéfkou Ruské národní banky, ale uvidíme, jak to bude v nejbližších dnech. Ministr financí samozřejmě. Ku podivu tady do té skupiny patří i ministr obrany Bělousov, protože on je vzděláním ekonom, on není voják. A to jsou lidé, kteří spíš se mají starat o to, aby ruský stát z toho ekonomického hlediska fungoval.
8: Není to tak, jak se píše, že pakliže ti lidé mají oficiální funkce, jako je třeba šéfka centrální banky nebo ministři, takže ti jsou vlastně ve většině případů slabší než ty klany, které vlastně úplně tajdův, v režimu tajdův, čili tajné důvěrné, prostě s tím Putinem mávají více, jak potřebují.
7: To je částečná pravda. Máme tady jeden důležitý termín, kterému říkejme přístup k tělu. To znamená, že tady máme ty vysoce postavené úředníky, které jsme si vyjmenovali, ale pak jsou lidé, kteří mají přístup fyzicky k Putinovi. Je jich v tuto chvíli strašně málo. To je jedna z věcí, kterou víme s jistotou. Dřív to byly desítky, dnes to je třeba 5-6 lidí, kteří opravdu mohou navštěvovat Putina a něco mu našeptávat. A to nejsou ti úředníci. To jsou jeho přátelé. Většinou z toho oligarchicko-bezpečnostního prostředí, protože, a to je také zajímavé, to je ten třetí klan, dejme tomu, to jsou kamarádi Putina, lidé mocní a bohatí, pocházející většinou také buď z Petrohradu, nebo z tajných služeb, anebo z Petrohradu a tajných
8: služeb.
7: Totiž
8: podle toho, co říkáte, to vypadá trochu, že ať chceme nebo ne, tak Rusko je vedle Putina řízeno tajnými službami, protože ty se objevují jak mezi těmi klany, tak v tom
7: ano,
8: dalším.
7: Ano, oni prorostli všude, protože mimochodem je tam ještě jedna moje asi nejoblíbenější skupinka vlivová a to jsou bodyguardi. To jsou lidé, kteří z titulu své funkce mají přístup k tělu. A ona je to taková i tradice v Rusku, bylo to i za Jelcina, že někteří bodyguardi, kteří jejíž kvalifikace má spočívat v tom, že teda vytáhnou bambitku, když se někdo snaží zabít toho, koho chrání, tak oni se stávají takovými důvěrníky. Dokonce někdy, a to bylo jak za Jelcina, tak teď za Putina, když už jako neslouží v té federální službě ochrany, to je ta hlavní instituce, která chrání hlavu státu, tak dostanou třeba gubernátorské křeslo nebo nějakou politickou funkci. A tito lidé, tím jak odpadli ti ostatní, kteří dříve chodili za Putinem a něco mu našeptávali, tak jejich vliv, jejich názor najednou jaksi zvýšil svou váhu.
8: Jinými slovy, seš bodyguard, tak můžeš být psycholog i nákupčí,
7: ano,
8: i kuchař.
7: Ano, nebo lékaři. My víme, že Putin kolem sebe udržuje takovou mini armádu lékařů, část z nich jsou onkologové, on má strach z toho, že dostane rakovinu. My nevíme, jestli má, to se tak jako říkalo, ale to nevíme, ale rozhodně z ní má strach, protože my zase, když vidíme, že on, když někam letí, tak se dá dnes už zjistit, kdo letěl s ním. A je docela nápadné, že s ním neustále létají nějací onkologové. Tak to jsou také lidé, kteří údajně tím, no, doktorovi má člověk důvěru, že? A jako mu třeba i řekne něco osobnějšího. Tak také, to jsou lidé, kteří mají vliv na Putina.
8: Když jste řekla, Petro, že k sobě teď pouští kolem 6 lidí.
7: Tak říká se, no, jako tak, pravidelně.
8: Ne, ale víte, co by mě zajímalo? Covid už není, je sice válka, ale naučili se s ní už dávno žít, tak jako jiní. Tak před čím se Putin teď schovává v tuhle chvíli? Před čím?
7: Tak Putin přece jenom si uvědomuje, že ta situace, která je v Rusku, jeho postavení není takové, jako bylo dřív. Těch lidí, kteří mají pocit, že Putin už není tou budoucností Ruska takovou, jakou sliboval, přibývá. A přibývá jich i v těch armádních elitách, dejme tomu. On stále má na mysli tu vzpouru Jevgenije Prigožina v roce 23, kdy sice on netáhl na Kreml, tento jaksi zbojník se svojí armádou, ale táhl na Moskvu. Pro Putina to bylo tehdy podle mě zlomová událost. On si uvědomil, že ta nedotknutelnost není až tak absolutní. Takže on ve strachu o svůj život a o život svých blízkých, protože on nějaké blízké má, to také víme, se snaží izolovat se od vnějšího světa. Zabránit tomu, aby na něj mohl být spáchán atentát, aby mohl nějaké spiknutí, nějaký puč. To zkrátka
8: no, ale
7: je...
8: to všechno vyznívá, Petro, jakože se schovává před vlastními lidmi.
7: No ano, on žádné vlastní lidi nemá. On má vlastních lidí strašně maličko. On má své 4 děti, 2 dospělé dcery, 2 malé syny, má svoji partnerku, má několik bodyguardů, kterým absolutně důvěřuje, nějakého doktora a pak kamaráda Kovalčuka, oligarchu, který za ním může ve dne v noci, a to bude asi tak všechno.
8: Mimochodem, když se Putin skrývá, tak bere celou tuhle skvadru, včetně té rodiny a Kovalčuka a doktora, a schová jí někam, nebo se na ty ostatní vykašle a jde se schovat sám?
7: Nevíme to úplně přesně, ale víme, že má několik těch svých sídlech, které na Valdaji, nebo v Soči, nebo v Novoogariovu u Moskvy, tak má podzemní prostory, kde má imitace kanceláří, které vypadají, jako by byl v Kremlu, takže vy nikdy nevíte, kde je, protože on má i tušky na stole stejné barvy a stejně položené.
8: Ne, já tomu rozumím, ale
7: s kým tam je?
8: Ne, přesně, já se neptám, kde je, ale s kým tam je.
7: No, já bych řekla, že jak kdy. Tohle prostě nevíme přesně. Víme určitě, že udržuje styk se svými 2 malými syny, Ivanem a Vladimírem, a s jejich matkou, svojí partnerkou, gymnastkou Kabajevovou, a že bývali na Valdaji, že tam spolu hráli hokej. My to víme proto, že on si pro ně najímal různé guvernantky a vychovatelky a učitelky jazyků a ty to potom vynesli ven. Ale jak to je v tuto chvíli, kdy je s nimi a kdy s nimi není, to vědět prostě nemůžeme.
8: Teď mi řekněte, když má tyhle, myslím Putin, samozřejmě tyhle věčné starosti sám o sebe, tak jestli si něco dělá z té situace, v jaké se ocitla ruská armáda na Ukrajině. Protože všichni víme, že tam ty věci zdaleka nejdou tak, jak si on vysnil. Naopak, ztráty se zvyšují, náklady stoupají a tak dále. Tak jestli když schovává takhle sám sebe, jestli si tak říká, takže měsíčně kolik? 350 tisíc mrtvých, zraněných, ztracených lidí. Co s tím budeme dělat? Říká si to takhle?
7: Já nevím, jestli on má přesná data. My víme, že těch mrtvých od toho února 22 může být na ruské straně až 500 000. Stále měsíčně přicházejí o těch 30 tisíc mužů. Je to prostě, to jsou strašná čísla. Nevíme, jestli on to přesně ví. Ale určitě ví, že ještě neobsadil Kyjev. A to si myslel, že už dávno, dávno bude. Já si myslím, že on prodělal takový zajímavý vývoj. Ze začátku se vrhnul na Ukrajinu, doufal, že to bude trvat týden a pojede se pojat do Kyjeva. Pak prožil, myslím si, velké osobní drama. A já, jak ho sleduju už od toho roku 20, tak jsem při řídkých, ale přece jen veřejných vystoupeních na něm viděla, že není ve své formě, že není v kondici. Třásla se mu ruka, jinak úplně mluvil, nevtipkoval. Prostě to byl jiný Putin. Ale najednou se vrátil, on jakoby zapomněl, co bylo vlastně tím původním cílem. A teď si říká, zřejmě se raduje z toho, že vůbec Rusové jako neutíkají z boje. Je, že oni mu prezentují každý úspěch jako obr úspěch a každý průšvih ředí.
8: Ale víte, já si neustále kladu otazníky, tak poté, co se stalo to s těmi tajnými službami, co se stalo na začátku, totiž, že podávali Putinovi falšné informace, tak mě neříkejte, že dnes zkrátka Putin poslouchá jako radostné věci, aniž by zapochyboval o jejich pravdivosti.
7: Určitě se to změnilo, určitě má daleko víc relevantních informací a řekla bych, že třeba o stavu ruské ekonomiky, což s tím úzce souvisí, má velice přesné informace. Proto si tam také drží Elvíru, proto si drží lidi, kteří nejsou neschopní. On v té ekonomické sekci má lidi velmi schopné.
8: No jenom tak, díky nim to drží.
7: Ano, jenom díky nim to není katastrofa, ale pouhá eroze.
8: Ano.
7: Takže to on chápe. A ta situace na frontě, on samozřejmě ví, že Kyjev je meta, které se bude muset vzdát. A vsadil na to, že zkrátka čas hraje pro něj. A ono to tak do určité míry bylo, protože Rusové měli velkou převahu ve vzduchu, mají balistické rakety, které prakticky Ukrajinci nemají, mají tedy daleko ničivější zbraně, které používají při těch vzdušných útocích. Ale ono se to pomalu jakoby mění, ta dronová převaha je na ukrajinské straně. On už to asi tuší, ale stále si říká, tak no, ještě to zlomíme, dojedem do toho Kramatorska.
8: Jasně, ale v okamžiku, kdy se ta situace už docela výrazně obrátila, tak přestalo platit, že čas pracuje pro nás, z jeho pohledu.
7: Přestalo platit, ano.
8: A to znamená, že v jeho zájmu by teď v tuhle chvíli mělo být to prostě zapíchnout co nejdřív, není to tak?
7: V jeho zájmu v tuto chvíli určitě je nějak to zapíchnout tak, aby to vypadalo jako vítězství. A to si myslím, že je problém. Není problém, kde jsou. Nakonec není ani problém, jestli mají Kramatorsk nebo nemají. Není problém, že přišli o 500 000 chlapů a možná vlastně o 1 000 000, i když bereme ty raněné. Problém je, jak teď to, co opravdu jako vítězství nevypadá, ve vítězství přetvořit.
8: Ale přece na to má experty v tom svém aparátu, aby přetvářel věci, které platí, na věci, které neplatí, ale znějí dobře.
7: No jasně, ale když 2 roky dobýváte Pokrovsk a teďka 500 000 Konstantinovku a furt to nemáte a prostě zjevně některé věci zkrátka se obtížněji jaksi vybarvují, některé jdou snadno, ale tady to je těžký úkol. On se ho snaží zhostit třeba i tím drastickým omezením sociálních sítí, protože i Rusové mají určitý přístup k jiným informacím. Mimochodem, jedna z dalších zajímavých skupin, když jsme mluvili o těch klanech, jsou ruští váleční blogeři, kteří jsou opravdu vlivovou silou a tím nabourávají obraz.
8: To je dobře, že jste na tohle téma natrefila, protože to byl pro mnohé docela šok, když zjistili, že váleční blogeři, ti, kteří stáli věčně po boku toho Putina a tleskali mu za všechno, tak najednou už nejsou moc spokojeni.
7: Nejsou spokojeni, no tak já, kdybych byla válečný štváč na ruské straně, tak jsem krajně nespokojená, protože Putin teď je v takové, oni ho třeba nabádají, aby použil větší zbraně, jo, takže se strašně těšili, že použije ten slavný orešník a tak dále a najednou se zjistilo, že žádný orešník v podstatě není, že jim to padá na garáže, že to má nějaký sovětský přístroj, který dokáže vůbec navádět, že to má chybovost několik kilometrů. Strašné rozčarování. No tak co zbývá? No tak nějaká menší atomová zbraň třeba. Oni ho nabádají, aby prostě udělal něco, co ukáže, že vlastně to Rusko, tu sílu Ruska.
8: Jasně.
7: Ale on už moc nemá co.
8: Jasně.
7: Jo, takže to je velmi jako složitý vztah mezi těmi jeho podporovateli a jim samotným.
8: Ale přestože po té faktické stránce jsme zmínili, že teď by bylo dobré jako to i pro něj dobré to ukončit, tak na druhou stranu prostě ta obava z těch vojáků.
7: To je další věc.
8: Kteří se vrací nebo budou vracet, kteří jsou frustrovaní, utahaní, úplně se jim obrátilo myšlení v té válce, to se stane úplně všem vojákům. Nevíme, jak nebezpeční přijdou a budou mít zbraň. Tak možná, že právě kvůli nim je zase z jeho pohledu dobré tu válku protahovat.
7: Ano, to i kvůli těm vojákům, ale ku podivu i kvůli té ekonomice. Protože jsou různé teorie na to, co s tou ekonomikou, která teďka jede v tom válečném módu, vlastně dělat. Protože najednou budete muset zase tu výrobu vrátit do nějakého civilního módu. Teď máte obrovský nedostatek pracovních sil. To je jedna z nejvážnějších věcí, která ruskou ekonomiku ohrožuje. Kromě toho, že kombajny teď třeba nemají naftu, protože veškerá nafta jde do tanků. A tohle všechno je ta eroze. Není to právě ta katastrofa. A on se bojí, a bojí se oprávněně, že jakmile by došlo k nějaké rázné změně, tak než se ta ekonomika zase převrátí do toho módu, jaksi, který tam nějak fungoval před válkou, tak nastane řada velkých takových katastrof. Já bych ten stav, který on teďka, bych řekla, se snaží udržet, možná přirovnala k takové paliativní péči. Jo. Jako máte pacienta, kterým už moc neprodloužíte život, ale vy se snažíte ty největší bolesti nějak
8: tlumit.
7: Přesně to, co vlastně on a jeho tým teď dělají. Oni vědí, že to takhle nemůže jít do nekonečna, ale říkají si, ještě než jako nastane ta strašná chvíle, tak třeba se ti Ukrajinci nějak unaví nebo udělají nějakou chybu, nebo se na ně Evropa vykašle a my to dotáhneme až do toho Kramatorska.
8: Mimochodem překvapili vás Ukrajinci hodně s tím, jak dlouho, jak intenzivně, jak statečně dokážou těm Rusům zdorovat.
7: Ano, překvapili mě, protože já si je pamatuju třeba z roku 14, kdy i díky tomu, že vlastně Ukrajina prakticky neměla žádnou armádu, přišli o Krym, přišli o část území na východě a připadali mi dosti chaotičtí a ano, možná stateční, ale jako na nějakou sofistikovanou obranu země to nevypadalo. A teď to je opravdu jedna z nejsilnější, nejzkušenější armáda v Evropě a i bych řekla, ta odolnost, to bude jedna z takových, oni si dělají různé výzkumy na to, jak tedy vnímají Ukrajinci válku a tak dále a vychází tam vždycky odolnost jako jedna ze sjednocujících vlastností Ukrajinců.
8: Víte, a ještě když k tomu přičteme to, že pomoc, která jde zvenku Ukrajincům, je tak malá, chaotická, prostě neuspořádaná a oni s tímhle vším, s tímhle obřím břemenem vlastně donutili ty Rusy se najednou dostat na tu druhou stranu, k těm prohrávajícím momentálně. To je prostě obrovský výkon. Že?
7: Ano, ona se ta pomoc zlepšuje a nutno podotknout, že pokud by vůbec nebyla, byť tato pomoc, která byla za začátku úplně nicotná, si vzpomínám, jak Němci posílali ty přilby místo raket a tak dále, to strašně dlouho Evropě trvalo, než se ten přístup změnil. Myslím si, že to je výrazně lepší, ale kdyby nebyla třeba ta finanční pomoc, která je vydatná, tak zase nelze předpokládat, že by to Ukrajinci ustáli. Jo. Jako ten, přece jenom ta Evropa se nakonec zpamatovala a i když je to pořád méně, než by to Ukrajinci potřebovali, tak nakonec to Ukrajince donutilo k jedné zajímavé věci a to, že oni si strašně moc věcí začali dělat sami.
8: Přesně. Jo?
7: A to je obdivuhodný a v tom je jako zase vidět taková ta, jako já když tam, si myslím, že když tam přijede generál NATO, musí být zděšen. Jo, protože ono to na první pohled vypadá jako trochu chaos, je tam hodně toho dobrovolničení, hodně se zapojují, tamhle tuhle část armády zásobujou nějaký dobrovolníci z Chersonu a tuhle zase někdo jiný a ten tam vozí sanitky a ten jim opravuje drony doma na koleně v garáži, ale jako celek
8: to funguje
7: dobře.
8: Mimochodem, teď když, ať už to s tím Iránem a Amerikou dopadne jakkoliv, tak jedno chvíli Donald Trump řekl, že bude mít víc času na Ukrajinu, Rusko. A byl to ten moment, kdy jste si vyřekla pro Boha ne. A nebo jste si řekla, tak to je dobře.
7: Já si spíš říkám, tak to je dobře. A doufám, a zdálo se z toho uplynulého týdne, že tady nějaká světýlka máme, že prostě Donald Trump bude plnit tu úlohu, která mu patří a to je jednání s Putinem. Protože pokud nedokážeme Putina zlikvidovat fyzicky nebo motivovat někoho, aby ho svrhnul, tak s ním bude třeba v určitou chvíli prostě jednat. A ne každému se do toho chce, to za prvé, a za druhý, ne s každým on bude jednat. Donald Trump je na toto zřejmě šikovný a má i žaludek, který snese lecos.
8: No ale nejsem si tak úplně jistá, že zatím ukázal, že dokáže toho Putina čemukoliv dotlačit.
7: Ne, zatím ho nedotlačil, ale zase nevíme, jak by to bylo, kdyby se s Putinem nejednalo vůbec. Jo? A oba jsou to lidé, kteří jsou schopni pochopit sílu obchodu a ono to, ten mír nebude vypadat tak, i když bychom si to třeba přáli a Ukrajina určitě by si zasloužila, aby si vrátila ta okupovaná území. Tak to asi vypadat úplně nebude a nějaký kšeft to bude, celá ta mírová smlouva. A na to kšeftování je, si myslím, Trump docela v pohodě, ale je potřeba, aby Evropa udržela takové to, aby se měli s tím Trumpem rádi a ne, aby se rozhádali, protože Trump dělá vlastně většinou to, co mu řekne ten poslední, s kým se viděl, má rád sympatické ženy, takže i někoho takového tam nastrčit. Zkrátka, je to taková diplomacie, kde neplatí úplně všechny ty tradiční poznatky.
8: Ale Mani, mě napadá, jestli v rámci těch výměn vůbec ještě je ze strany Ameriky co nabídnout. Protože Kuba je tam, kde je, ta je na spadnutí do americké náruče, Venezuela je tam, kde je, Irán těžko mohl obchodovat, když je to světová hrozba. A co vlastně zbyde k obchodování?
7: Já myslím, že ano, protože, a zase se vracím k té ruské ekonomice, Putin není úplně jaksi ekonomický tupec a on ví, že v určité chvíli to dál nepůjde. A on potřebuje, aby byly zrušeny sankce, aby se Rusko dostalo zpátky na evropské trhy v dohledné době. Nemusí to být zítra, v dohledné době. A k tomu on, já si myslím, Spojené státy potřebuje. On potřebuje někoho, kdo ho v tomhle podpoří.
8: Jasně, čili v tuhle chvíli jde primárně o to, co dát Putinovi, aby do toho šel. Chápu to dobře, protože on vidí, že se jim nedaří a zároveň nesmí přijít jako ten, kdo prohrál domů, tak čemu zacpat ústa, jak se hezky
7: ano,
8: říká.
7: Ano, a ještě bych tam doplnila jednu věc, a to bude pro Putina extrémně důležité, a to je jeho osobní bezpečnost. Protože jakmile by se on z té války může vyjít, ano, on bude říkat, že je vyhrál a tak dále, ale přece jenom může vyjít jako oslaben. A jakmile je ten někdo, kdo stojí úplně na vrcholu toho kůželu a je ta moc tak personifikovaná, jo, že prostě ten člověk ovládá úplně všechno. A jakmile ho oslabíte, tak se okamžitě objeví ti bývalí přátelé kolem a může mezi těmi elitami, a to už se určitě teď děje, vzniknout idea, že vlastně ten Putin už ne. A jak náhodně on přišel na ten trůn, tak stejně může být odejít. A myslím si, že jeden jaksi z podmínek toho míru musí být něco, co Putinovi zajistí jeho existenci, nevím v jaké podobě, jestli v podobě tedy jestli stále bude prezidentem, ale určitě jeho osobní bezpečnost a bezpečnost jeho nejbližší rodiny.
8: Takhle jemu nejde jenom o osobní bezpečnost, jemu jde taky o to, aby měl moc a aby byl slavný, protože prostě v tom teď žil tolik dekád. A
7: slavný už bude, myslím, že už ho z dějin nikdo nevymaže.
8: Ne, ale rozumíte, to tady nejde o to, aby se mu něco nestalo, ale aby zůstal v čele Ruska, si myslím. A něco takového mu může Amerika zaručit?
7: Amerika mu může pomoci k ekonomické prosperitě nebo k tomu, aby se Rusko jaksi vrátilo do stavu, kdy už to nebude ta paliativní péče.
5: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda dnes bude rozhodovat o složení delegace na summit NATO. Prezident se jednání nezúčastní. Island po dvouleté pauze obnovil lov velryb. Tenistky Bousková a Nosková vyhrály přípravné turnaje před Wimbledonem. A čekáme převážně polojasno až oblačno, postupně zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Teploty až 33 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Prezident Petr Pavel se nezúčastní dnešního jednání vlády. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO na něm má rozhodnout, kdo pojede na červencový summit NATO do Ankary. Novinářům to prezident řekl před začátkem pietního aktu v Ležácích. Spor mezi vládou a prezidentem trvá už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá. Už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zvažuje kompetenční žalobu.
10: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
9: Premiér Babiš už dřív řekl, že prezident by součástí delegace být neměl, protože výdaje státu na obranu má obhajovat vláda. Česko totiž ani letos nesplní závazek vydat na obranu 2% HDP. Island minulý týden vyslal na lov velryb jednu ze svých dvou zbývajících velrybářských lodí, a to po dvouleté pauze. Informovala o tom agentura AFP. Země v roce 2024 a 2025 lov těchto kytovců pozastavila mimo jiné kvůli slabé poptávce.
11: Vyplutí lodi z hlavního města Reykjavíku se v pátek snažil zabránit protestující, který se připoutal ke stěžni. Z plavidla ale večer slezl a policisté ho odvedli. Island patří spolu s Norskem a Japonskem mezi tři země, které navzdory kritice velryby stále loví. Mezinárodní velrybářská komise komerční lov těchto mořských savců nicméně zakázala už v roce 1986 v reakci na prudký pokles populace. Vláda na Islandu má podle AFP na podzim předložit návrh zákona, který by lov velryb v zemi úplně zakázal. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
9: Maďarský premiér Péter Maďar na sociální sítě oznámil pondělní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šujoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci v Gedale přivítá premiéry ze zemí Visegrádské skupiny. Policisté v Karlovarském kraji varují před podvodnými SMS-kami. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vymáhat peníze za údajné pokuty. Součástí zpráv bývá také odkaz na web, který slouží k provedení platby. Tento odkaz ale vede na falešné stránky. Cílem je vylákat osobní a platební údaje, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
12: Pokud již někdo na podvodnou zprávu reagoval a poskytl své údaje nebo provedl platbu, doporučujeme okamžitě kontaktovat svou banku a následně policii České republiky. Policisté opakovaně apelují na veřejnost, aby byla obezřetná při komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů a internetu.
9: Tenistky Marie Bousková a Linda Nosková vyhrály ve stejný den tituly na okruhu WTA. Bousková uspěla v Nottinghamu, Nosková v Berlíně. Hlavní soutěž Wimbledonu začne za týden a na něm si vracející se Američanka Serena Williamsová zahraje ke čtyřhře i dvouhru. Vítězka 23 grandslamových titulů obdržela od organizátorů divokou kartu, jak pořadatelé Wimbledonu oznámili na sociálních sítích. A fotbalisté Nového Zélandu dohráli na mistrovství světa utkání s Egyptem. Výsledek zná Kristian Šveda.
1: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli. V prvním poločase se prosadil Sermen, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta. Kristian Šveda, Radiožurnál.
9: A další výsledky z fotbalového mistrovství světa. Španělsko, Saudská Arábie 4-0, Belgie, Irán 0-0 a Uruguay, Kap Verdy 2-2.
2: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdná silnice na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Humpolcem na kilometru 98 policie před chvílí odklidila z pruhů kusy pneumatiky. D1 z Ostravy do Brna je za sjezdy na Kroměříž neprůjezdná. Na kilometru 254 se srazilo několik aut, je tam převrácený kamion, který zasahuje i do levého pruhu v protisměru, a dvě varované dodávky. Uzavírka by měla trvat několik hodin, policie proto pustila kolonu před nehodou. Sjíždí se na exitu 258, oběd to jde po silnici 47 přes Bezměrov, pak exit 253 Kojetín. A na Znojemsku je neprůjezdná trasa Tasovice na Čeratice. V úseku zasahují záchranáři u převráceného nákladního auta. Možné objízdné trasy vedou přes Znojmo nebo Strachotice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Čekáme převážně polojasno až oblačno, teď ráno a večer i jasno. Postupně bude oblačnosti až zataženo přibývat. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů, na jihu Moravy až 33. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Ondřej Soukup,
14: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát do setmělých sálů kin na červené koberce filmových festivalů a mezi milovníky kinematografie nejrůznějšího druhu.
13: Probereme nejrůznější filmy od válečné propagandy po artové snímky nebo taky rodinné pohádkové komedie. To vše totiž dnes vzniká v Rusku, případně skrze ruské tvůrce v zahraničí. Mluvit budeme ale i o tom, jak na tuto produkci reagují lidé na Ukrajině.
14: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
15: Od ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 se evropští distributoři a filmové festivaly potýkají s morální otázkou, do jaké míry nabízet zdejšímu publiku současné ruské filmy. Kvůli válečné propagandě se totiž řada snímků snaží ukazovat hrdinství vojáků a velikost ruské říše. Čeští diváci mohli v roce 2026 vidět film Mistr a Markétka režiséra Michaila Loškina. A velkou cenu festivalu v Cannes získal film Minotaur ruského režiséra Andreje Zvjaginceva, který žije poslední 4 roky v exilu. Jak je možné sledovat aktuální ruskou kinematografii a současně zůstat kritický k agresi na Ukrajině?
13: Josefe, už jsem si z toho minule dělal trochu legraci, že neustále vzpomínáš na film Andreje Zvjaginceva Leviatan jako prostě takové podobenství ruské společnosti.
14: Začínám být stereotypní, upozorně mě na to má žena, která říká, začínám být čitelný, včetně obratu, já bych rád ještě připomněl a další zlozvyku, takže tímto se veřejně kaju, omlouvám posluchačům podcastu Na východ, vždycky si to hlídám a neuhlídám a to už je můj úděl.
16: No a jestli já nebudu čítat o to, tak dáš to.
17: Я то думал, что в этом городе для тебя ничего невозможного нет. Я хочу, чтобы Николай остался при своем.
18: Люблю тебя.
19: Я знаю.
13: Kromě tady toho filmu, ty sleduješ ruskou kinematografii posledních let?
14: Nesleduji, protože upřímně to úplně nestíhám. Snažil jsem se víc a víc nořit do tajů ukrajinské kinematografie, která byla hodně dlouho stranou toho zájmu. Upřímně, pokud se mi něco podařilo v tomto směru, tak spíš nakoukávám právě dokumenty a věci, které svědčí o nějakém odrazu té války, protože to je jako výrazné téma. A trochu jsem žil v domnění, že ruská filmová scéna buď úplně zamrzla, anebo se odebrala do exilu, kam utekli právě zmínění Zvjaginceva a Serebrenikov a další. A trošku si říkám, že vlastně je to jako strašně těžké, protože proti tvůrce, kteří zůstali v Rusku a nejsou ovlivněni propagandou, zachovali si tak trochu zdravý rozum, je ta atmosféra strašně složitá. Připomenu, za veřejné hanobení, diskreditaci nebo šíření údajných lží o ruské armádě hrozí v Rusku pokuty v řádech milionů rublů a vězení klidně až do 15 let, tak jsem si jako říkal, těžko si představit, že v tomhle vzniká něco vlastně svobodného ještě ve stínu toho. Ale jak se zdá, tak asi vzniká.
13: Ano, já bych ještě dodal, že tady ten paragraf není jediný, který je potenciální minové pole. Tam jde o i propagandu LGBT, což může být jako problém třeba při stvárnění životopisu Petra Čajkovského, různé tradiční hodnoty a tak dále, kdy ty cenzoři si to můžou vykládat, jak chtějí. No ale, abychom se v tom vyznali, tak jsme si dneska pozvali hosta. Kamila Dolotina je dramaturgyní festivalu lidskoprávní dokumentů Jeden svět. Je také kurátorkou sekce Východní přísliby na letní filmové škole v Uherském Hradišti a na filmy z této sekce můžete také přes rok chodit do pražského kina Edison. Tak Kamilo, vítej.
20: Taky zdravím.
13: Já musím prozradit, že my jsme se o tom bavili už někdy v listopadu loňského roku a tehdy si říkala, že si ještě nejseš jistá úplně v kramflecích, že bys potřebovala nakoukat ještě nějaké filmy z Baškortostánu. Už to stihl?
19: Tak naštěstí Baškýry neprodukuje tolik filmů jako Jakutsko. Vyznat se v kinematografii republiky Sacha je mnohem složitější a přesto vlastně mnohem zajímavější, takže no, snažím se to sledovat, ale musím oponovat Josefovi, že filmů vzniká opravdu obrovská spousta v Rusku a dají se ku podivu koukat na něj i za hranice, takže jde se udělat přehled.
14: Tak
19: se
14: je bezvadný.
20: Privět, mě zovat Bacha.
21: Ty dejáš Bacha, ať kudu mám za kilometr vysoko.
14: Kamilo, taky vítám a já teda začnu tou svojí ústřední otázkou. Co se vlastně teda stalo v té ruské kinematografii po 24. únoru 2022? Jak už jsme zmínili, stát masivně utahuje šrouby, nám zvenčí to připadá, že to musí úplně zadusit jakoukoliv tvorbu, určitě tu svobodnou míněno popisující realitu Ukrajiny. Co tam teda vzniká a jak se v tom vyznat, jak by se to dalo krátce popsat?
19: Upřímně řečeno, vlastně vzniká všechno to, co vznikalo do té doby v nějakých obecných rysech. Samozřejmě, že po únoru odešla celá řada tvůrců. Byste zmiňovali Kirila Serebrenikova, který byl vlastně pryč už nějakou dobu, stejně tak Andrej Zvjagincev, který vlastně se odešel léčit z long covidu do Německa a už se trval taky v zahraničí, ale tu kinematografii opustila celá řada scenaristů, herců, divadelníků, prostě vlastně lidí navázaných na audiovizi a přesto vlastně se tam udržuje jak artová tvorba, tak i ten mainstream. S tím, že když jsem říkala, že vzniká všechno to, co předtím, tak už vlastně někdy od začátku 10. let s nástupem ministra kultury Vladimíra Medinského vlastně se začala tahle ta ultrapropatriotická linie prostě vést a v podstatě máte některé tematické okruhy, které jsou snáze podporovány ze státních peněz, to znamená samozřejmě historická témata, témata patriotická adaptace. Teď řekněme, že se tady mezi ně vklyňuje ještě samozřejmě interpretace jakoby současného politického dění, to znamená války na Ukrajině, ale v rámci všech těchto vlastně kategorií je možné mít i artovou tvorbu. To znamená, že ti artoví tvůrci a je mezi nimi i celá řada debutujících autorů vlastně podnikají výpravy spíš dál do historie, řekněme prostě 300 let zpátky, skrz nějaké historické příběhy a zkoumají filmy o vnímání jinakosti, o tom, jakým způsobem vás společnost od sebe vyvrhuje, když nezapadáte. To je třeba příklad debutu Renaty Jalo, který je jeden z těch mála, který se uchytil i v zahraničí, ačkoliv je vytvořen vevnitř v Rusku.
22: U vás pokojník na poli leží.
23: To není já.
24: A kdo ještě takhle?
14: Kdybych si to měl přeložit a jsem laik, tak si představím jako Vláčilovy epochy tamhle někde úplně k Markétě Lazarové a k takovým jako příběhům zasazeným někde stovky let dozadu.
19: Úplně stejná tradice, to je jo? Vlastně velmi správná analogie. A nebo jsou tam také témata vlastně o mládeži, mezi které se dá jakoby dobře umístit příběh, který se vyjadřuje ezopovým jazykem. To znamená, vy máte prostředí mladých tvůrčích lidí, které je v té současné době ztraceno. Takový film je třeba Obrazy přátelských pout, který vlastně velmi citlivě a tak rafinovaně umisťuje jenom náznaky toho, že mezi tou současnou mládeží jsou lidé, kteří nenávratně mizí, kteří vlastně není jisté, jestli je uvidíte ještě zítra. Vztahy mezi lidmi se vlastně narušují a takovýmhle způsobem, nebo skrze to, že je film najednou černobílý, není barevný, jako by z něj odcházel život, vlastně se ruská kinematografie současná artová vrací k té sovětské, která také nemohla napřímo se vyjadřovat k aktuálním věcím, ale uměla promlouvat mezi řádky a Rusové jsou po desetiletí zvyklí tohle umět číst.
14: To znamená, jenota je Tarkovský, tenhle jazyk, který měl silného nepřítele v tom, když bylo řečeno něco naplno, takže se hledá nějaká oklika. Mě teď ještě zajímá ta propaganda. Jo. Pokud jsem to dobře já pochopil, tak vlastně ty snahy Vladimíra Medinského, který kromě ministra kultury je taky velkým ideologem té ruské výjimečnosti a imperiální velikosti a tak dále, zejména ve vztahu k Ukrajině, tak vlastně navzdory té snaze vsadit na ty vlastenecké eposy a posílit tady tuhle linku, tak se to vlastně moc nedaří. Ondro, je to tak?
13: Tak když se podíváte na různé žebříčky nejnavštěvovanějších filmů, tak loni suverénně nejvíc vydělávajícím filmem byla fantasy pohádka Čaroděj ze Smaragdového města.
25: Kde dobro protivostojí velikému zlu, má
13: což je taková jako opravdu rodinná záležitost mimo prostor, čas, dobro, zlo a tak dále.
0: Čudo, na které není schopen nijaký volšebník.
13: A je pravda, že když si čtu takové ty proválečné různé publicisty, tak ti jsou z toho úplně jurodiví, jak to, že na naše snímky nikdo nechce chodit. Říkají, že jsou velmi často ty filmy jako umělecky nekvalitní, že prostě je vidět, že tam ten autor prostě sebral nějaké státní dotace a už jako na scénář se příliš nesoustředil, takže je to vidět, že podobně možná jako třeba v dobách protektorátu u nás, tak vlastně byly nejvíc navštěvované nikoli ty propagandisty snímky, byť často úřady jako se snažily maximálně propagovat tu nacistickou ideologii, no ale chodilo se prostě na, já nevím, babičku Boženy Němcové a takové ty žánrovky, které vlastně umožňovaly lidem zapomenout aspoň na tu hodinu a půl v kině, že se venku odehrává nějaká válka.
14: Kamilo, vaše odpověď, proč to nefunguje?
19: No, nefunguje to jednoduše proto u některých zase na druhou stranu, ano, je třeba si je jakoby odstínit, nelze to takhle generalizovat, ale nefunguje to proto, že úplně přímá a natvrdo zpracovávaná propaganda, která právě nemá moc psychologicky propracované postavy, kde vlastně není jak se na ně vztáhnout. Není tam žádný jakoby přerod toho hrdiny, takový uvěřitelný. Teď mluvím třeba o filmu Svědek, aby jsme byli trošičku konkrétní, který je jedním z těch, který se poprvé vlastně jakoby dotkli té války na Ukrajině 2023 a je to film, který sledujeme vlastně očima belgického houslisty, což vlastně měl být ten pohled jakoby zvnějšku.
3: Stalo se pět dýnat, jestli jen bál jsem, že pečili jste samou Rostova.
19: Umělecky založený člověk, který přichází vlastně z liberální části západu a teď vidí tu válku na vlastní oči, ale vlastně přijímá ty prorežimní stanoviska, protože prostě ten narrativ tady toho filmu je opravdu jako nacističtí banderovci, takhle strašně jakoby ničí ty naše ruské spoluobčany. A tohle to prostě nefunguje. Ve chvíli, kdy tam přece jenom je nějaká jakoby zličťující situace, jaká byla třeba ve filmu asi krycí jméno Pasažér, bychom to přeložili Pazimnoj pasažér, která byla o Donbasu, o tom, jak se mladý muž vydává hledat svého bratra, který se na tom území vlastně ztratil a nějakým způsobem pomalu vlastně nahlíží, jak se konstruuje ten válečný konflikt, dřív se o to nezajímal, tak tahle ta pozice možná vlastně je pro ty lidi jako sdílnější a tam zase bych řekla, že 430 tisíc diváků je slušná návštěvnost, ačkoliv stejně vlastně se nevrátili ty prostředky. Mimochodem je to návštěvnost, kterou měl třeba Andrej Zvjagincev za své umělecké filmy. Tak jenom aby jsme si to tak mohli jakoby vztáhnout. Na druhou stranu ty filmy, které byly zmíněny jako Čeburáška nebo Čaroděj ze Smaragdového města, tak tam se dostáváme do návštěvnosti jakoby přes 20 milionů lidí klidně.
14: Mně teda přijde neuvěřitelná vlastně ta paralela s tou československou normalizací nebo teda s tím obdobím toho protektorátu, jak se vlastně jako vracíme do těch jinotajů a do všech těch náznaků, ve kterých jedině je možné něco ještě sdělovat, protože všechno ostatní je zakázáno a tím se dostávám k těm tvůrcům, který teda jako jdou do toho zahraničí. Jo. Tak pokud někdo chce mluvit opravdu jako otevřeně, pokud chce popisovat tu realitu a dokonce se nevyhýbá tématu té války na Ukrajině s nějakou poctivostí, tak už dávno buď je v zahraničí nebo tam odjel. Je to tak?
19: Je to tak. A na druhou stranu ani tam není vůbec jednoduché sehnat na to prostředky, protože Andrej Zvjagincev vlastně dlouho jednal, než získal nějaké producenty zahraniční, protože problém je vlastně v tom, že třeba Andrej Zvjagincev konkrétně chtěl natočit a trval na tom film v ruštině. Ve chvíli, kdy vy víte, že ten film nepůjde ani v Rusku, ani v Bělorusku, ani na Ukrajině, tedy na rusky mluvících územích, tak vlastně ztratíte obří část jakoby publika, která by vám mohla ty prostředky vynaložené vrátit. A spousta lidí, jako třeba Kryl Serebrennikov nebo Kantemir Balagov, kteří mývají filmy pravidelně v Cannes, se vlastně přepli a natáčí filmy už v těch cizích jazycích a většinou v angličtině. Kdežto Andrej Zvjagincev ne, samozřejmě měl za sebou nějakou reputaci, už množství vlastně cen z Cannes od Jeleny dál vlastně vždycky stoupal po tom žebříčku těch cen, které v Cannes získával. ale vlastně nebylo pro něj vůbec jednoduché najít prostředky na film o válce, která je motivem, který by všichni chtěli vlastně vidět zpracovaný, ale pořád je to v jazyce, který se musí ještě překládat a je to zároveň hrozně křehký terén, jak vidíme i z reakcí na řeč Andreje Zwagintzela.
14: Ještě než se k tomu dostaneme, to bych se rád potom ještě k tomu vrátil, tak přece jenom, jako co kromě Zwagintzela a Minotaura vás třeba tady z téhle exilové produkce nejvíc zaujalo? Já jsem zaznamenal Serebrenikova s novým filmem
19: Zmizení doktora Mengeleho.
14: Což je taková vlastně jakoby černobílá, pokud jsem dobře pochopil, série, která jde úplně mimo jakékoliv téma Ukrajiny nebo současnosti. Co ještě zajímavého bychom mohli zmínit?
19: Předtím natočil mimochodem Limonova, baladu o Limonovi, tak se to jmenuje, což je velmi jako zajímavá postava ruských dějin, ale já bych spíš než tyhle ty etablované tvůrce zmínila vlastně nastupující generaci. A jsou to především ženy, debitantek, protože třeba na festivalu v Benátkách se objevily hned dva debity. Jeden se jmenuje Paměť, natočila ho Vladlena Sandu a od Nasti Korky Krátké léto, oba budou k vidění velmi brzy i v Čechách. Tak jsou filmy, kde se ty autorky vrací do svého dětství, které se shodou okolností odehrávalo v Čečensku a vlastně přemítají o tom, jakým způsobem to dětství se odehrávalo v době nějaké válečné situace, která z pozadí vlastně proniká samozřejmě do osudu každého toho jedince. Takže to byly dva filmy, které získaly velmi významné ceny. Jeden cenu diváků, druhý cenu za nejlepší debit, kterou ve své době získal třeba Andrej Zwagintzel, vlastně za nejlepší debit celého festivalu v Benátkách. Tak to jenom namátkou, už jsem zmínila tu Renatu Giallo, která měla zase svůj debit na festivalu v Rotterdamu. A vidíme, že vlastně já jsem říkala, nakolik těžké to bylo pro Andreje Zwagintzela získat prostředky, a tady máte autorky, které se neměli tolik čím prokázat, měli nějaké jakoby úspěšné svoje kraťasy, často z dokumentární oblasti, ale dokázali vlastně relevantními příběhy zpřítomnit to teritorium, které se vlastně cyklicky nachází v nějakých válkách a to, jakým způsobem to doléhá na tu generaci, protože opět i tady to máme takové metaforické příběhy toho, jak to určuje osud člověka, jakým způsobem to formuje vlastně ten národ jako celek.
14: Což je teda zajímavé, jakože vlastně ti lidé vykročí mimo to Rusko a člověk by čekal, že to téma té Ukrajiny a osudu Ruska si vezmou sebou a že budou mít okamžitě podporu a oni naopak jako bojují vlastně finančně o přežití, což není jenom příběh těchto už zmíněných, ale řady i dalších. A teď zpátky teda k tomu Zwagintzelovi. Jedna z hlavních cen za Minotaura, Kán, už jsme řekli, stoupá tam výš a výš a Zwagintzel vlastně v té závěrečné v Kán říká z našeho pohledu, z pohledu Západu, poměrně ostrá a jednoznačná slova.
4: Festival nezůstal stranou politického dění. Oceněný režisér Zwagintzel vyzval ruského prezidenta Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině.
14: No a teď jako najednou přichází reakce z Ukrajiny, která spoustě ukrajinských přátel přijde naprosto logická a naprosto správná. Já vzpomenu třeba Mustafu Najema, jednoho z hlavních vůdců Euromaidanu v roce 2014, představitel ukrajinské občanské společnosti, který napíše na Facebook post, kde říká, jsem v šoku, Zwagintzel měl krátký protiválečný projev, ale, a teď už zase jako mluví o obou stranách a o tom, aby Putin jako zastavil válku a je to jako vlastně podle něj pohodlná forma rozmazané zodpovědnosti, kdy jako Ukrajinci, Rusové jsou to samé, není jasné, kdo je útočník a kdo je oběť a celé je to zdůvodnění toho, že vlastně obyčejní Rusové vůbec nemůžou nic dělat, Putine, ty to zastav. A tím jsme u toho dilematu vlastně té ruské kinematografie, která tak trochu, aspoň jak to já chápu, ať uděláte, co uděláte, ať řeknete, co řeknete, tak v očích vlastně někoho, na koho padají ruské rakety, tak je to blbě.
19: Nemůže to udělat nic dobře, což je prostě fakt a nevím, jestli se mu lze vlastně divit upřímně. Na druhou stranu ve chvíli, kdy to řekl tvůrce, který natočil film o tom, že ta válka proniká do každé rodiny, protože každý jednotlivec, a tady mluvíme o filmu, kde podnikatel vlastně musí vybrat 14 svých zaměstnanců, kteří budou rekrutováni do války s Ukrajinou.
6: Možná večerom schodím kudy-niť?
8: Sjogodně?
6: Například?
8: Z čeho vdruk?
19: A je to o tom morálním dilematu, o tom, že vlastně rozhodnutí každého člověka nějakým způsobem je spojené s tou válkou. A ta válka na něj má vlastně bezprostřední vliv. To znamená, to není o kolektivní zodpovědnosti, ale o vině opravdu každého člověka, tak bych zase řekla, že to není úplně fér výtka, protože je třeba vzít v kontextu nejenom prostě slova 200 znaků, řekněme, která byly určena, ale je to v rámci nějakého kontextu toho filmu, který byl natočen a situace a to, že každý má jako nějaký pohled a nic takového jako objektivní realita prostě neexistuje, tak je vlastně složitá situace. Vždycky je to opravdu velmi tenký led a velmi eruptivní prostředí.
6: Se mnou zajedeš?
17: Я пока не знаю, меня в администрацию срочно вызывают. Давайте позже позвоню, решим.
14: Jenom připomenu tedy nejenom Najema, ale jako kolegy z ukrajinského pen klubu a další, kteří vlastně říkají, pokud někdo jednoznačně nepodporuje Ukrajinu a neříká, Rusko musí být poraženo, protože je agresorem, útočníkem, tak má právo maximálně mlčet. Ta pozice je opravdu vyhrocená, velmi drsná, má logiku, ale jenom, že v tomhle se kompromis hledá velmi těžko.
13: A prakticky se nejde najít, protože v zásadě celá řada z těch lidí, a opět je to logické, prostě v okamžiku, kdy každý den se prostě v noci budíte kvůli leteckému poplachu, tak prostě vy nemáte pocit, že tady nějací moskevští intelektuálové žijící v Berlíně nebo kde, že se mohou tvářit, že se vlastně jako nic neděje. Že teda oni jsou ty hodní, který to jako odsoudili, přinejmenším to nepodporujou a můžou si dělat prostě věci tak, jak byli zvyklí, akorát možná trošku v jiných podmínkách. Jo? Prostě z toho ukrajinského pohledu svět by měl vědět o tom, co se děje. Bylo to i třeba v debatě okolo Oscara pro snímek Pan někdo proti Putinovi, kdy zase Ukrajinci říkali pro Boha, ale co vy se koukáte na tady ty prostě sladkobolný utrpení nešťastného učitele, který chudinka musí vštěpovat propagandu dětem. Podívejte se radši prostě na třeba film 2000 metrů do Andrejevky Mstislava Černova a tam uvidíte, co se opravdu děje na té frontě. Jo. Takže tyhle ty pohledy se podle mě skloubit jako úplně nedají.
14: My, Kamilo, moc děkujeme za návštěvu ve studiu. Bylo nám velkou ctí. Určitě to téma budeme sledovat a těšíme se, že se k němu ještě budoucnu vrátíme.
19: Děkuji za pozvání.
14: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
13: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
14: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
13: i své blízké.
5: Jak to bylo doopravdy?
7: Fantazie, hravé proudy, experimentální proudy uvolněného vědomí a obrazy, které nejsou tak úplně kompatibilní s realitou? I tak by se dal charakterizovat surrealismus.
8: Říká literární a výtvarný historik Radim Kopáč. Otázkou ale zůstává, nebyli právě surrealisté terčem jak pro nacisty, tak i pro komunisty?
5: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
22: Kdo si za hnutí ANO půjde pro porážku v Praze? Motoristé testují, co všechno jim ještě projde. Česko hříšné, loni i letos. A oživlí Maradona v televizi. Komu patří po smrti naše identita? Tato i další témata uslyšíte v příspěvcích nedělních komentářů a poznámek k aktuálnímu dění doma i v zahraničí. Provede vás jimi Patricie Polanská.
5: Názory a argumenty.
22: Historicky se hnutí ANO v komunálních volbách v hlavním městě příliš nedaří. I letošní výběr lídra kandidátky Ondřeje Prokopa, který se zatím zviditelnil především tím, že si jaksi nevzpomněl na to, kolik má bytů, naznačuje, že to bude mít ANO opět složité. Více už v komentáři komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka.
6: Rozjíždí se kampaň pro pražské komunální volby a s ní opět vyplouvá na povrch konstanta, která je noční můrou Andreje Babiše. Hnutí ANO má s Prahou problém, Praha má problém s hnutím ANO a letos tomu nebude jinak. Průzkumy naznačují, že na rozdíl od zbytku země si Babiš dojde v Praze pro další porážku a zmatek kolem výběru stranického kandidáta na primátora potíže ještě umocňuje. Takže otázka zní, jak to nakonec asi s ANO v Praze dopadne? Hnutí ANO se v metropoli opravdu historicky nedaří. Volby vyhrálo jen jednou v roce 2014. Tehdy z 22% těsně porazilo TOP 09 a lídrině Adriana Krnáčová se stala pražskou primátorkou. Pak už ale přišly jen porážky. Ta nejpotupnější v roce 2018, kdy Andrej Babiš na poslední chvíli vytáhl z klobouku co by lídra podnikatele Petra Stuchlíka a ANO skončilo z 15% až na 5. místě. Zatím v posledních volbách před 4 lety, to sice tehdejší lídr Patrik Nacher, vytáhl bez 7/10 na 20%, ale na vítězství to opět nestačilo a ANO skončilo v opozici. Důvodů, proč to Andrej Babišovi v Praze nejde, je víc, ale jeden je naprosto zásadní. Když se podíváme vlastně kamkoliv v Evropě, zjistíme, že se radikálně liší výsledky v metropolích plus ve velkých městech a ve zbytku zemí. Hlavní města jsou bohatší, koncentrují vzdělanější a tudíž lépe vydělávající lidi,

0: Byl sice zvenku, takže nepůsobil jako součást služebnictva Andreje Babiše, ale o pražskou politiku před kandidaturou ani nezavadil. Takže Pražané ve výsledku jeho heslu Petr Prahu nakopne neuvěřili a nakopli jeho. Když to ono zkusilo posledně s Patrikem Nacherem, který pražské politici opravdu rozumí, ale je zcela ve vleku stranického předsedy, dopadlo to jen o něco lépe, tedy pořád s odpuštěním mizerně. Letos to přitom bude podobné. O lídrovi, kterého si schválila pražská organizace ANO, tedy Ondřeji Prokopovi, je už nyní jasné, že naději na úspěch by měl maximálně v žánru politické komedie. Jinde by to politik, který si postupně rozvzpomíná, kolikže to má vlastně bytů, které zapomněl uvést do majetkového přiznání a se kterým se pojí množství historek prokazujících jeho omezenou bystrost, asi raději zkoušet neměl. Jeho kvalifikací aktuálně kromě zasíťování v pražském politicko-biznisovém polosvětě už pouze hyperloajalita k Andreji Babišovi. Tu prokázal například tím, že k běhu pro paměť národa na počest hrdinů druhého nebo třetího odboje nastoupil v triku Běžím za Andreje Babiše. To může ocenit pouze tvrdé jádro voličů ANO z některých pražských předměstských sídlišť, ale vyhrát se s tím opravdu nedá. Zdá se, že je to jasné i Andreji Babišovi, který opět uvažuje o nějaké tváři mimo pražskou politiku, která by mohla zafungovat podobně, jako kdysi v počátcích Babišova hnutí zafungovali kluci z plakátu, tedy Jiří Zlatuška, Martin Komárek a Martin Stropnický. Mimochodem, všichni se postupně od Babiše v různé intenzitě odtáhli. Ve hře by byl třeba Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví, který se svou nevinnou tváří a pověstí slušného člověka může fungovat jako univerzální kandidát kohokoliv, kdekoliv, na cokoliv. Jenže to by muselo dojít ke změnám ve vládě. Například tak, že by se na místo Vojtěcha, který je nyní ministrem zdravotnictví, posunul motorista a dosavadní ministr sportu Boris Šťastný. A na jeho místo zase Patrik Nacher. Ovšem, jak se vyjádřil jeden z insiderů, někdo to předčasně vykecal, takže z rošády zřejmě nebude nic. Hnutí ANO tedy zatím zbývá Ondřej Prokop, který, až už před bytovým průšvihem hodnocený v průzkumu NMS jako druhý nejméně populární stranický lídr, tvrdošíjně pokračuje v bizarní kampani, co by nosič televizní obrazovky, a dále tak snižuje šance Babišovy formace na úspěch. Co tedy Andrej Babiš? Rezignuje a nechá prohrát nešťastného šplhouna Prokopa? Nebo přesvědčí někoho zvenku, že je dobrý nápad v Praze prohrát v barvách ANO? Výsledek, tedy že ANO opět nezvítězí, je zřejmý. Ale sledovat, jak se k němu letos dospěje, docela zajímavé bude, a ne že ne.
1: Myslí si komentátor Hospodářských novin Petr Honzik. Po vyjádření generálního tajemníka NATO Marka Rutteho tento týden definitivně víme, že Česká republika nesplnila v loni závazek vydávat 2% HDP na obranyschopnost. A letos to nebude jinak. Kdo na sebe vezme úkol vysvětlovat to spojencům, i o tom je následující příspěvek komentátora Českého rozhlasu Ondřeje Konráda.
2: Generální tajemník NATO zřejmě před pár dny částečně potěšil českého premiéra, když řekl, že skoro všechny evropské země plní závazek dávat 2% HDP na obranyschopnost, ale v loni se to nepovedlo Albánii, Česku a Slovinsku. Mark Rutte tak potvrdil, že se Andrej Babiš nemýlil, když zpochybňoval dlouhodobé tvrzení Petra Fialy o naopak splněném závazku jeho vládou. Babiš pak ale v zápětí prohlásil, že ani jeho kabinet letos závazek nesplní, a on ovšem prý to na rozdíl od Fialy říká na rovinu. Jenže Rutemu jsou půtky českých politiků jedno, on chce prostě navyšování nákladů, které začaly být po Rutteho bleskové návštěvě Prahy v květnu skoro reálné. Babiš to dokonce připustil během jedné zahraniční cesty, ale nakonec se alianční happy end přece jen nekoná. I když kdo ví, co se ještě třeba stane, na summitu NATO za pár neděl v Turecku se může česká delegace, ať už v jakémkoliv složení, dočkat enormního tlaku. A nebude stačit opakované vysvětlování, že jsou tuzemské veřejné finance po minulé vládě v rozvalu. Evropa má maximální starost, aby na kontinentu zůstal dostatečný americký

0: americký kontingent, jehož zeštíhlování prezident Trump vyhlašuje, a členské státy neplnící navyšování obranných výdajů mu mohou sloužit jako argument pro masivní kritiku evropské části aliance. Lze si i představit, že se v Ankaře osobně pustí do reprezentace o něch tří hříšníků ze svého zvyku hlava nehlava. Fiala po Rutteho projevu uznal, že se jeho kabinetu splnit závazek nepovedlo, i když to svádí na novou a retrospektivní metodiku NATO, podle které některé investice nemohou být započítány do sféry obrany schopnosti. To ovšem znamená, že ani Babišova vláda tak nebude moci lecos vykazovat, ačkoliv se pokusy o to vynořily, ku příkladu učinit plánovanou velkou pražskou nemocnici vojenskou. A Babiš nyní veřejně slibuje, že příští rok už budeme podstatně snaživější. Hodlá zvyšovat platy vojáků, modernizovat techniku, posilovat protivzdušnou i protidronovou obranu i podporovat zbrojní průmysl. Rutte zase vyhlašuje víru v české sliby. K jejich uskutečňování by snad mělo přispět i čerstvé jmenování Jakuba Landovského ředitelem sekce obrané politiky a strategie, kde nahrazuje k vládě vůči NATO skeptického Jiřího Šedivého, nezaměňovat se stejnojmenným bývalým náčelníkem generálního štábu. Landovský je pár týdnů vládní zmocněnec pro naše závazky k alianci, tedy někdo s úkolem diplomaticky vysvětlovat české klopítání ke 2%, v budoucnosti pak až ke 3,5. Co znamená, že jej Babiš nyní umístil na významný post uvnitř ministerstva obrany, se teprve uvidí. Velmi pravděpodobně ale bude Landovský součástí delegace na možná kruciální alianční summit.
1: Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád. Věci se dějí i na Ministerstvu životního prostředí, které v posledních dnech představilo dvě nové tváře, ředitele Krkonošského národního parku a České inspekce životního prostředí. Jak se motoristům sobě, kteří mají tento resort ve svém portfoliu, daří personální politika? O tom více publicista Jan Vávra.
2: Vedle problému Andreje Babiše se střetem zájmů poněkud zapadají nejnovější zprávy z Ministerstva životního prostředí, kde motoristé postoupili do další fáze destrukce celého rezortu. Motoristický ministr Červený se blízkl dvěma novými řediteli důležitých institucí. Do čela našeho nejstaršího národního parku dosadil lesníka Petra Moravce, který je odborníkem na těžební techniku a v minulosti měl problémy s ministerskými kontrolami, které našly nesrovnalosti v jeho docházce a užívání služebního auta. O tom, že jde o jmenování kozla zahradníkem, svědčí i protest svazku obcí Východní Krkonoše. Ještě větším výsměchem je jmenování nového ředitele České inspekce životního prostředí, kterým se stal podnikatel v realitách Pavel Straka, který za motoristy neúspěšně kandidoval a posílal jim sponzorské dary. Způsob, jakým prošel výběrovým řízením, vzbuzuje nejtemnější podezření. Z dostupných zdrojů není známo, že by měl Straka jakékoliv zkušenosti ze státní správy, tím méně z oboru životního prostředí. Přesto nějakým záhadným způsobem zvládl písemný test, který obsahoval detailní otázky na fungování inspekce životního prostředí a její konkrétní agendy. Nedokážu si představit, že by testem prošel někdo, kdo nedělal na inspekci nebo se několik měsíců nepřipravoval, řekl novinářům pod podmínkou anonymity jeden z neúspěšných kandidátů. Mezitím motoristé pokračovali v infiltraci svých příznivců na samotné ministerstvo. Novým referentem oddělení rozpočtu ministerstva se stal řidič a skladník František Kubásek, kterého antiislámský aktivista Martin Konvička označil za kronikáře antiislamistického hnutí. Že umí pracovat s financemi, dokázal před 5 lety, kdy uspořádal se současným poslancem Matějem Gregorem sbírku na vystoupení Česka z Evropské unie. Podařilo se jim vybrat asi 1 000 000 korun, které pak, podle svých slov, utratili za nějaké provozní záležitosti. Sociální sítě na ministerstvu bude mít na starost 18-letý influencer Adam Šejna, který na svých videích ukazuje na trestné činy migrantů a tvrdí, že LGBT je jed, který dnešní společnost systematicky otravuje ty nejzranitelnější z nás. PR oddělení ministerstva posílí i dva kamarádi Filipa Turka. Jedním je Matyáš Pučík, hlavní autor instagramového účtu Hra na tost, druhým neúspěšný kandidát z loňských voleb Marek Rejman. Blízkým přítelem Filipa Turka je i Lukáš Vaverka, který má být vedoucím nově vzniklého oddělení klimatické politiky a Green Dealu. Pro tuto pozici má jako motoristický publicista a dealer aut Suzuki nebo ruských vozů Lada či UAS samozřejmě ty nejlepší předpoklady. Současným krokům předcházely výrazné škrty v rezortu a takzvaná restrukturalizace, která přinesla do fungování ministerstva naprostý zmatek. Někteří komentátoři se domnívají, že jde o projev nekompetentnosti, ale zasadíme-li vše do souvislosti s celkovým působením motoristů na naší scéně, nelze na jejich kroky pohlížet jinak, než jako na zcela cílenou destrukci, provázenou navíc buransky pubertální radostí z toho, jak se ostatní pohoršují. Motoristé prostě testují, jaká nehoráznost jim ještě projde, v čemž napodobují svého guru Donalda Trumpa. Smyslem je paralyzovat z jejich pohledu nepřátelské instituce a vytvořit atmosféru všeobecné nedůvěry v liberální demokracii. Ovšem, jejich zásahy do činnosti ministerstva budou mít dalekosáhlé důsledky a životní prostředí se z jejich cílené destrukce bude zpamatovávat ještě hodně dlouho.
1: Tak to byl příspěvek Jana Vávry.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak složité může být pro národy vypořádávat se se svojí historií a některými mýty a iluzemi o sobě samých. Jako příklad nejspíš hodně lidí napadne Německo. Tentokrát nás ovšem Robert Schuster z deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v německy mluvících zemích, zavede do Rakouska.
4: V červnu 1986 v tehdejším Československu ještě vládl tuhý komunismus. Sametová revoluce roku 1989 byla ještě hodně daleko. Sousední Rakousko ovšem tenkrát takovou malou revolucí procházelo. Přesně před 40 lety odstartovala v zemi široká debata o její roli během nacismu. Mohly za to okolnosti provázející zvolení špičkového rakouského diplomata Kurta Waldheima prezidentem. Waldheim byl ministrem zahraničních věcí a 9 let generálním tajemníkem OSN, takže měl ideální předpoklady pro výkon nejvyššího úřadu v zemi. Během druhé světové války působil jako důstojník německého Wehrmachtu, mimo jiné na Balkáně a v Řecku. Jeho jednotka se podílela na páchání válečných zločinů. Sám Waldheim ovšem tvrdil, že o ničem nevěděl. Když se ho na to novináři během kampaně ptali stále častěji, začal se vymlouvat, časem si i protiřečit. Waldheimovi podporovatelé naopak hovořili o kampani s cílem zdiskreditovat jejich favorita. Navíc tvrdili, že to celé bylo řízené zvenčí. Někteří se snížili k otevřeně antisemitským narážkám v podobě údajného spiknutí východního pobřeží, což byl mezi antisemity kód pro New York jakožto sídlo Světového židovského kongresu. I když v Rakousku protestů proti Waldheimovi přibývalo, přesto byl v červnu 1986 zvolen hlavou státu. Během těch 6 let ale jakoby prezidentem skoro nebyl. Na západě byl prakticky nežádoucí osobou, dokonce i Švýcarsko ho odmítlo přijmout na tradiční úvodní návštěvu mezi dvěma nejbližšími sousedy. Americká vláda jeho jméno uvedla na takzvaný watchlist, čili seznam osob, jež nesmí přicestovat do Spojených států. Tam se Waldheim ocitl ve společnosti nejrůznějších diktátorů, válečných zločinců a teroristů. Izrael stáhl po dobu jeho mandátu z Rakouska velvyslance. Jediný region, kde Waldheima vítali, byl arabský svět. Waldheimovým problémem ani tak nebylo jeho členství ve Wehrmachtu, jako spíš tvrzení, že nedělal nic jiného než tisíce Rakušanů v té době také a plnil si svou občanskou povinnost službou v armádě. Právě tento alibismus ovšem byl v té době rozšířený v celé společnosti. Vždyť do té doby platil v Rakousku konsenzus, že země byla první Hitlerovou obětí. neboť k připojení země k nacistickému Německu došlo 12. března 1938, čili rok a půl před vpádem nacistů do Polska a oficiálním začátkem druhé světové války. Nehledě na to, že zmíněná teze měla prakticky úřední posvěcení ze strany členských států protihitlerovské koalice, jež to stanovali v roce 1943 v rámci tzv. Moskevské deklarace. V daném dokumentu se sice psalo o rakouské spoluodpovědnosti za zločiny nacismu, avšak zmíněná pasáž byla následně v Rakousku decentně zamlčována. Faktem je, že teze o první oběti patřila k zakladatelským mýtům poválečného demokratického Rakouska. Je pravdou, že bezprostředně po válce to pomohlo zakopat příkopy mezi hlavními politickými tábory. Nikdo už neřešil, kdo mohl za rozbití demokracie v meziválečném Rakousku, vždyť oběťmi Hitlera přece následně byli všichni. Takže pak nebylo ani viníků, které by bylo možné po skončení války vést k odpovědnosti a denacifikace v Rakousku probíhala jen ve velmi minimalistické podobě. Jenomže časem se stále víc ukazovalo, jak tyto aspekty minulosti Rakousko a jeho společnost svazují. Kampaň provázející Waldheimovo zvolení to celé jakoby uvolnila. Byly následně pořádány vědecké konference, vyšla řada knih, bylo natočeno množství dokumentů nebo filmů. Hlavně se ale změnily učební osnovy. Pokud jde o období 1938 až 1945, má v nich už i místo rakouský podíl na zločinech nacistů. V rámci historické spravedlnosti je třeba říct, že i samotný Waldheim provedl jistou reflexi. V roce 1988 při projevu k 50. výročí Anschlussu konstatoval, že mnozí z nejhorších nacistických zločinců byli Rakušané, za což se z pozice hlavy státu omluvil. V zahraničí si toho už ale nikdo nevšiml. A tak Waldheim zůstal až do konce svého mandátu v roce 1992 izolovaným prezidentem. Zároveň je ale s jeho jménem také spojen bod 0, od kdy se začalo Rakousko stavit ke své minulosti čelem.
1: Editor deníku Právo Robert Schuster. Titulek následujícího příspěvku: oživlí Maradona v televizi, komu patří po smrti naše identita, zní možná trochu až duchařsky. Jenže když se spojí umělá inteligence a biznis, kde v tom všem zůstávají etika a právo? I nad tím se zamýšlí publicistka Leona Šmelcová.
5: Nesmrtelný Diego Maradona. Argentinský fotbalista, který se vepsal do dějin a jehož jméno se učí i děti narozené až po jeho smrti. Přinejmenším v Argentině se nyní stal svým způsobem skutečně nesmrtelným, jen poněkud zvláštním a kontroverzním způsobem. Během zápasů aktuálního fotbalového mistrovství světa se totiž v jeho vlasti na obrazovkách pravidelně objevuje i Maradona. Nikoli ten skutečný z archivních záběrů, ale jeho omlazená verze vytvořená umělou inteligencí. Ve chvílích, kdy si hráči během tzv. Hydratačních přestávek mohou oddechnout od horka a mnohdy vysoké nadmořské výšky, promlouvá k divákům digitální Maradona. A připomíná jednu z nejslavnějších vět argentinských sportovních dějin. Me cortaron las piernas. Což pronesl po svém vyloučení z mistrovství světa v roce 1994 kvůli pozitivnímu dopingovému testu. Doslova to znamená uřízly mi nohy. Ve skutečnosti ale šlo o výraz bezmoci a pocitu křivdy, jako bychom česky řekli, podrazili mě. Právě tak si tento výrok dodnes pamatují miliony Argentinců. Jenže tentokrát věta pokračuje jinak, trochu dvojsmyslně. Digitální Maradona divákům vzkazuje, že i kdyby jim celý svět chtěl podrazit nohy, Argentinci mu ukážou, jak se hraje s koulema. Tedy nejen s míčem, ale také s odvahou a beze strachu. A následně začne reklama na online sportovní sázení. Právě to vyvolalo v Argentině bouřlivou debatu. Reklama vznikla se souhlasem dědiců, přesto se mnozí ptají, zda by Maradona online hazard skutečně podpořil. Muž, který velkou část života bojoval s různými závislostmi, v pozdějších letech často vybízel mladé lidi, aby dali přednost sportu a zdraví před penězi. Ve skutečnosti ale nejde jen o Maradonu. Jde o problém, který bude během několika let zřejmě řešit celý svět. Umělá inteligence dnes dokáže z několika hodin nahrávek vytvořit překvapivě věrnou kopii člověka, jak jeho hlas a tvář, tak i jeho způsob vyjadřování. Vzniká nový fenomén, označovaný jako griefbot nebo generativní duchové. Digitální podoby zemřelých lidí, vytvořené z jejich fotografií, videí, hlasových záznamů nebo příspěvků na sociálních sítích. Zpočátku byla cílem jejich vytvoření snaha pomoci truchlícím vyrovnat se ztrátou blízkého člověka, takový interaktivní památník. Nicméně stále častěji se skloňují etické aspekty při vytváření takových avatarů. A zatímco technologie už existuje, právo zaostává. Většina evropských zemí ani Spojené státy nemají jasná pravidla, která by určovala, kdo může po smrti člověka rozhodovat o jeho digitální podobě. Zda stačí jen souhlas dědiců, nebo by se měla brát v potaz jeho identita a důstojnost, které přetrvávají i po smrti. Někteří proto stále častěji mluví o potřebě jakési digitální závěti. Možnosti, aby člověk rozhodl ještě za života, zda po jeho smrti smí vzniknout jeho AI kopie, kdo ji bude spravovat a k jakým účelům může být použita. U spotu s Maradonou vlastně nejde ani tak o to, zda reklama nasázení je vkusná nebo nevkusná. Skutečná otázka zní, komu patří člověk po smrti. Jeho rodině? Firmám, které vlastní jeho práva? Veřejnosti, která si ho pamatuje? Jemu samotnému? A právě na otázku, kde končí vzpomínka a začíná nově vytvořená identita, zatím neumí odpovědět ani technologie, ani zákony. Jedno se však musí nechat. Maradona za života vždy budil emoce tím, co říkal. Dnes je budí i tím, co nikdy neřekl.
1: Příspěvek publicistky Leony Šmelcové je tečkou za nedělním vydáním pořadu Názory a argumenty. K jednotlivým komentářům i celému pořadu se můžete vrátit na našich webových stránkách plusrozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
6: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
4: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
6: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
4: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
6: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florim, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
4: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilinu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
6: Vedle penicilinu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhy, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
4: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
6: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často, měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
4: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
3: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
5: Bylo 6 hodin, v pondělí 22. června začíná živé vysílání ranního Plusu a od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová.
3: Český rozhlas Plus.
5: A tady jsou naše témata. Co zatím přinesla americko-íránská jednání ve Švýcarsku o mírové smlouvě? Kvůli čemu dostává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od premiéra Andreje Babiše vytýkací dopisy a můžou vést až ke změnám ve vládě? A jak vzdálená je budoucnost, kdy budeme létat v letadlech na vodíkový pohon? To vše probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
7: Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
8: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
7: Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. Výhruška podle íránských médií přebrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku a tam mají vést k uzavření mírové dohody.
9: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útoky hnutí Hizbalah. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Lidé v neděli v Praze znovu demonstrovali na podporu veřejnoprávních médií a pochod k budově České televize na Kavčích horách zorganizoval spolek Milion chvilek. Reagoval tím na plán koalice ANO, SPD a motoristů od příštího roku zrušit koncesionářské poplatky.
10: Pochodu se zúčastnilo několik tisíc lidí. Ti skandovali hesla na podporu médií nebo proti vládě. Předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář během demonstrace varoval před ohrožením nezávislosti veřejnoprávních médií.
11: Dělají to navzdory občanům, odborníkům, zaměstnancům, mezinárodním organizacím.
10: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v neděli znovu odmítl, že by vláda chtěla jakkoliv ovlivňovat obsah České televize a Českého rozhlasu. Ty ale podle něj musí šetřit.
12: Všechny veřejnoprávní média v Evropě šetří.
10: Česká televize by měla podle návrhu oproti současnosti přijít asi o miliardu korun ročně. Český rozhlas o 400 milionů. David Šalek, Český rozhlas.
7: V reakci na snahy vlády převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet vstoupili o půlnoci pracovníci Českého rozhlasu a České televize do 24-hodinové výstražné stávky. Posluchači a diváci to dnes zaznamenají ve vysílání obou médií.
13: V Českém rozhlasu se stávka projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, říká mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
14: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Některé pořady budou zkráceny.
13: Nejvýraznější budou minuty ticha před zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Změny ve vysílání doplní i další akce.
15: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech.
13: Popsal za organizátory stávky Jan Herget. Pracovníci České televize plánují v poledne vyjít před budovu televize na Kavčích horách a hodinu jednotně stávkovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
7: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letošní motocyklová Grand Prix v Brně zaznamenala za všechny tři dny 171 230 návštěv. Informaci zveřejnil promotér šampionátu. Diváků přišlo na Masarykův okruh o 48 000 méně než loni a jedná se tak o jednu z nejnižších návštěvností za poslední roky. Podle Petra Boháče, mluvčího autodromu Brno, který závody pořádá spolu s Autoklubem České republiky, a budou příčiny ještě vyhodnocovat.
16: Už teď víme, že se daleko více zaměříme na rodiny s dětmi, nabídneme jim možnost zvýhodněného vstupného tak, aby pro celé rodiny byla ta návštěva šampionátu ekonomicky reálnější. Budeme s promotérem diskutovat i o tom termínu. Je možné, že spousta návštěvníků a fanoušků má Grand Prix České republiky skutečně spojenou s letními prázdninami.
7: Kolumbijské prezidentské volby nejspíš vyhrál krajně pravicový kandidát Alberardo de la Espirie. Podle agentury Reuters to ukazují téměř úplné výsledky hlasování. Espirie podle nich získal 49,7% hlasů a porazil tak levicového Ivana Cepedu. A volební kampani dominovaly bezpečnostní otázky. De la Espirie navrhoval tvrdé zásahy proti kriminalitě, ke kterým má podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Senátor Cepeda naopak usiloval o navázání dialogu. Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se přesouvá na ministerstvo kultury, by se měli sejít s ministrem Otto Kempířem za motoristy a schůzky by se měla účastnit i vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. Podle zástupce zaměstnanců Strakovy akademie Ondřeje Medala by se dnes mělo mluvit o přesunu agendy národnostních menšin.
17: Cílem té schůzky má být vyvrácení našich obav, dále také vysvětlení smysluplnosti, objasnění deklarovaného zvýšení efektivity a obecně celkových přínosů toho přesunu.
7: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády pod čtyři ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agent. Předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty, ti s ní nesouhlasí. A maďarský premiér Peter Maďar na sociální síti oznámil dnešní mimořádné zasedání vlády. Následně se pak setká s poslanci své strany TISA. Podle serveru Daily News Hungary by jednání mohlo souviset se snahou premiéra odvolat prezidenta Tamáše Šešojoka a další činitele dosazené za minulých vlád Viktora Orbána. Server poznamenal, že tyto vnitropolitické kroky budou předcházet důležitému regionálnímu summitu. V úterý Maďarsko v historickém paláci Gedele přivítá premiéry ze zemí Vyšegrádské skupiny. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna uzavřená za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 254 se srazily dvě dodávky a kamion. Ten leží na boku. Uzavírka potrvá ještě dlouho. Policie dopravu odklání na kilometru 258 na souběžnou silnici. Vytvořila se kolona, začíná na 260. kilometru. Na D1 z Vyškova na příjezdu do Brna se začíná tvořit kolona před omezením u sjezdu na Bratislavu. Zpomalíte za sjezdem na Slatinu na kilometru 200 a zdržení je 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Dnes čekáme ráno a večer je jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31, na Moravě naměří až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
5: A to v 6 hodin a 8 minut. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Na jednu stranu ostentativní odchod, na druhou stranu údajně pokrok. Tak zní různé popisy jednání mezi Íránem a Spojenými státy americkými, které se konají ve švýcarské Ženevě. Úkolem jednání na vysoké úrovni je formalizovat mírovou dohodu mezi Washingtonem a Teheránem. Víc už nám řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
18: Dobré ráno.
5: Jakube, jak přesně tedy ta schůzka zatím dopadla?
18: No podle mediátorů, což je tedy Katar a Pákistán, i pákistánský premiér dorazil do Ženevy, tak je to prý slibný úspěch. To podstatné tedy je, že se podařilo najít plán toho dalšího postupu, jak tedy se bude jednat. Otevřely se nějaké komunikační linky, to je jeden z těch úspěchů. Konkrétně ta komunikační linka je mezi Spojenými státy a Íránem, pokud je o Hormuzský průliv. To je taková ta linka, kterou se má předcházet nějakým podezřením, že druhá strana dělá něco nekalého, dávají si vědět, jaké operace kdo vede, a má to taky pomoci bezpečí těch lodí, které průlivem proplouvají. Tady stojí za to připomenout, že Hormuz je klíčový pro lodní dopravu, byl poměrně dlouhou dobu zablokovaný a spousta lodí čeká na to, kdy bude tedy moct projet, zatím jich projíždí tedy desítky denně.
5: Mluvili jsme také o ostentativním odchodu, tak kdo odešel?
18: No, takhle to uvádí tady iránská státní média, že odešla iránská delegace, a to konkrétně kvůli výrokům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ona ta schůzka trvala jenom asi 80 minut a pak tedy odešli. Těch výroků Trumpových bylo víc, jednak na sociálních sítích i potom v nějakých amerických médiích. Nejprve Trump na Truth Social napsal, že Spojené státy jsou připraveny znovu tvrdě zasáhnout Irán, a potom v rozhovoru pro Fox News vlastně vyhrožoval přímo těm vyjednavačům. On řekl: zavřete Hormuzský průliv a vaše země přestane existovat, ani se do vaší píp země nedostanete, kde, jak jste asi pochopili, tak to píp bylo tedy sprosté slovo. Iránci potom odešli s vzkazem, že se nenechají vydírat, a šéf vyjednavačů taky řekl: nemyslíte si, že kdyby jejich výhrušky měly nějaký efekt, tak by dnes nebyli v tak zoufalé situaci. To byl tedy vzkaz na druhou stranu. Podle britské BBC jde částečně trochu o domácí politiku ze strany Iránců, protože musí dát svým občanům a zbytku své vlády najevo nějakou nedůvěru vůči americké delegaci.
5: A jak dlouho budou jednání dál pokračovat?
18: No, to bude možná trochu záležet na tom, jak budou pokračovat ty projevy z jednotlivých stran, ale představa je, a taková je tedy ta základní dohoda z dneška, že by v následujících 60 dnech se měla uzavřít všechna ta témata jednání, tak to je vlastně výsledek té dohody na dnešek, že během těch 60 dnů se stihnou probrat všechna témata.
5: A co všechno tedy vlastně dál leží před vyjednavači?
18: Je to ten Hormuzský průliv, za jakých pravidel se vlastně otevře. Tam se spekuluje o nějakých poplatcích, o nějakém vlastně jako průjezdním poplatku. To totiž bylo v nějaké formě v tom memorandu o porozumění, což je tedy ten dokument, který zatím ty boje dočasně ukončil. Pak je to iránský jaderný program, co bude s tím obohaceným uranem a zda Irán bude moct opět obohacovat uran, což je tedy ten hlavní požadavek Spojených států, aby to tak nebylo. Jak se na to bude dohlížet, jestli budou dojíždět nějací jaderní inspektoři. A pak je tam taky Trumpův fond obnovy. Trump v tom naznačoval, že by Irán mohl dostat až 300 miliard amerických dolarů, což je asi 6,5 bilionu českých korun na nějakou obnovu. No a ten možná největší, nejsložitější bod, tak je vztah s Libanonem a bojové operace v Libanonu, kde tedy působí především izraelská armáda, kde Irán podporuje Hizbalách a naopak chce, aby Izrael zastavil své operace, a obě dvě strany chtějí, aby ta druhá vlastně s tím přestala podporu Hezbollahu i s operacemi izraelskými na libanonském území.
19: Katar a Pákistán oznámili, že Irán a Spojené státy se dohodli na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní a ve studiu to shrnul Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme za to.
18: Naslyšenou.
19: Posloucháte Ranní plus. Jak zvládá ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO svoji práci? To bylo předmětem nedělních politických debat. Jeden ze staronových ministrů vlády Andreje Babiše totiž dostal od předsedy hnutí ANO dopis, ve kterém premiér apeluje na rychlejší postup v úsporách ve zdravotním systému. Žádá třeba o bezodkladné zahájení opatření, které povede k větší finanční udržitelnosti veřejného pojištění.
20: 8 bodů, které premiér ministrovi poslal, některá média označovala za vytýkací dopis. To ale odmítl jak ministr Vojtěch, tak i premiér Babiš. Ten řekl, že podobné dopisy s požadavky píše i jiným členům kabinetu. Za vytýkací dopis by psaní nepovažoval třeba i šéfredaktor zdravotnického deníku Tomáš Cikrt. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že premiér je jen netrpělivý a že některé věci se prostě uspěchat nedají.
21: Když se podíváme na těch 8 bodů, které zaslal pan premiér, tak třeba hned první bod je zavedení povinné elektronické žádanky. A to je něco, co už je na tom shoda. Od 1. července příštího roku ta žádanka povinná bude, od letoška je dobrovolná a nijak to nemůžete urychlit.
20: Někteří lidé z okolí ministra a premiéra se podle Cikrta kritice diví právě i kvůli tomu, že na požadovaných změnách se už pracuje. Dodal ale, že je v jistých ohledech tlak ze strany premiéra oprávněný.
21: To popohánění k větší rychlosti a důrazu třeba na to, aby se dělali nějaké audity v nemocnicích, aby pracovali efektivněji. To je prostě oprávněný tlak premiéra, který je zodpovědný za financování celého našeho státu, na rezortního ministra, který dostal přidáno, aby ty peníze užil efektivně. Ale v některých těch konkrétních věcech, jako jsem dal příklad, třeba ty elektronické žádanky, tak to není jen tak, protože tam je víc subjektů, které o tom rozhodují.
20: Debaty o dopisu se taky propojily s další kauzou z uplynulého týdne, která se týká pražského zastupitele a kandidáta hnutí ANO na primátora Ondřeje Prokopa. Ten totiž nepřiznal v majetkovém přiznání vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. V médiích se tak spekulovalo o tom, že by namísto něj v komunálních volbách kandidoval právě Adam Vojtěch, který má v Praze dlouhodobou podporu. Post ministra zdravotnictví by pak podle spekulací převzal současný ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný z Motoristů. Premiér to ale v neděli odmítl. Smysl by taková výměna nedávala ani podle Cikrta.
21: Nemá lepší náhradu a pochybuji, že by chtěl pustit ten rezort mimo ANO, jo, protože fakt Babišovi na něm záleží. A ten druhý aspekt je, že Adam Vojtěch má podporu velké části té zdravotnické veřejnosti. My jsme ve zdravotnickém deníku dělali anketu a teďka ještě bude pokračovat a je tam jasná podpora. Ne všech samozřejmě, ale velké části, kteří s ním spojují určitá očekávání, reformní očekávání a zatím ten terén je relativně spokojen.
20: Premiér Babiš ve vysílání televize CNN Prima News zopakoval, že o lídrovi ANO v hlavním městě rozhodne výbor hnutí na konci června.
22: Samozřejmě to nepůsobí jako dobře, takže bude to muset jako tomu výboru vlastně jako vysvětlit. Já můžu vytýkat panu Prokopovi, že na moje gusto nebyla až tak dobrá opozice, jako já bych si představoval. Jo, protože zkrátka v Praze bylo nejvíc afér.
20: Praha je dlouhodobě místo, kde hnutí ANO dominantní pozici nemá. Podle komentátora Seznam zpráv Martina Čabana tak bude Andrej Babiš muset zvážit, jestli se kauza majetkového přiznání s Ondřejem Prokopem bude táhnout až do voleb.
23: Pokud jde o ty problémy Ondřeje Prokopa, já musím uznat, že to páteční vysvětlení, se kterým Ondřej Prokop přišel, tak patřilo v tom žánru jířek vysvětlování majetkových poměrů jako k tomu lepšímu, co jsme viděli. Důležité samozřejmě je, jak to bude vnímat Andrej Babiš, který, co si budeme povídat, prostě nakonec bude mít to poslední slovo v tom, kdo bude kandidovat na pražského primátora za hnutí ANO. Takže může se stát, že i když třeba Ondřej Prokop vysvětlil ty svoje majetkové poměry nebo ještě třeba vysvětlí časem uspokojivě, tak prostě Andrej Babiš to nebude chtít riskovat.
20: Volit do zastupitelstev obcí budou lidé 9. a 10. října. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
19: 6 hodin a 16 minut, tohle je Ranní plus. Podle dat z výzkumu čeští žáci v online světě 2025 od společnosti Safer Internet Centrum každý třetí teenager používá chatbota umělé inteligence také jako společníka nebo kamaráda. V České republice je povědomí o této technologii na vzestupu, ale většina rodičů ani škol zatím nemá jasná pravidla ani zkušenosti, jak s ní správně pracovat. Na to, jak funguje, jsme se v pořadu Reparát zeptali právničky Petry Stupkové, jež v loni získala ocenění Osobnost roku 2025 v oblasti právo umělé inteligence a s AI společníky má osobní zkušenosti.
0: No samozřejmě, je to,
19: a jaké to bylo?
0: Na první pohled docela zábavné. Vždycky mě ale překvapí, jak strašně rychle si člověk zvykne a jak hrozně rychle vzniká vlastně nějaký se jako pouto, nějaká jako emoční vazba. V podstatě ten společník opravdu dělá to, o co mnohé ty společnosti hlásají přímo na svých webových stránkách. To znamená, je vždycky na vaší straně, vždycky poslouchá a vždycky vám bude tak jako trochu i pochlebovat a bude vlastně přitakat tomu vašemu názoru, což samozřejmě vede k tomu, že vy si k němu mnohem snadněji vlastně najdete právě to přátelství, to pouto.
19: Já si vždycky myslím, že to je vlastně návod pro lidi, jak získat kamarády v reálném životě, podívat se, jak to dělají ty chatboti, ale zkoušela jste si tam zadávat třeba různé osobnosti? Zkoušela jste si je modelovat různě?
0: Zkoušela jsem to různě, ale já jsem to teda hlavně jako asi zkoušela tlačit spíš na tu hranu, jako kdy bych zkusila třeba, aby to byl můj psycholog, aby ho dotlačila do těch jako hranic, kde jsou ty různé jako terapeutické problémy a tak dál, protože vlastně tady ty povolání jsou často regulované buď nějakými jako samosprávami nebo právě přímo zákonem a já si myslím, že pokud by se vlastně terapeuti třeba často chovali tak, jako se chovají tady ty společníci, tak by přišli o oprávnění vykonávat ty profese. A to je vlastně něco, co mě velmi zarazilo a co mě jako ještě více zaráží je, že ty společnosti, které provozují tady ty companions, tak vlastně často nedělají nic pro to, aby zjistili, kdo je na druhé straně, jestli je tam někdo, kdo je emočně zranitelný, kdo je třeba dítě, které má nějaké problémy nebo nemá, anebo je to prostě jenom dítě v nějaké vývojové fázi, pro kterou třeba budování takových pout a vazeb může být vlastně nějakým způsobem i patologické. Neříkám, že to je vždycky problém, ale může to být třeba i nějaká potom patologie a ty společnosti, které provozují tady ty služby, tady ty společníky, nedělají mnoho pro to, aby zjistili, kdo na té druhé straně doopravdy sedí.
19: Protože jste právnička, tak se vás chci zeptat, využijte příležitosti na ten právní rámec, tak poskytovatelé služeb AI se v Evropské unii řídí nařízením Evropského parlamentu a rady, takzvaným AI aktem, který je tady v účinnosti od roku 2026. Jsou jim tedy podle vás dostatečně ochráněna práva a data nezletilých uživatelů těchto služeb a systémů?
0: No tak AI Act je jenom taková špička ledovce, oni vlastně by se měli řídit jako veškerou tou legislativou, která vyplývá vlastně ze snah komise v rámci té priority Evropa připravená na digitální věk a pokud se AI Actu týká, tak tam vlastně AI Act opravdu jako cílí na praktiky, které jsou nějakým způsobem jako manipulativní a skutečně některé z těchto praktik buď zakazuje, anebo je staví do takzvaného jako vysokého rizika a potom vlastně společnosti, které provozují takové systémy, musí splňovat poměrně jako přísná pravidla. Co se týká tady těch jako společníků, tak tam si myslím, že často vlastně nespadneme, jo. Takže jim pak vlastně třeba zbyde povinnost transparentně komunikovat, že se jedná o umělou inteligenci. A ani tam vlastně nemůžu říct, že bych jako s konverzací s těmito společníky si úplně jasně odpověděla na otázku, že nám AI Act pomáhá. Takže spíš si myslím, že jsou tam dost velké mezery.
19: Tolik ukázka z našeho dnešního pořadu Reparát. Celý si ho poslechněte po 14:30 odpoledne ve vysílání Plusu, nebo ho najdete také na našem webu plus.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Teď je 6 hodin a 20 minut, posloucháte Ranní Plus, tady jsou krátké hlavní zprávy. Írán a Spojené státy americké se o víkendu dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné mírové dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které jednání zprostředkovávají. Technické diskuze mají probíhat do konce tohoto týdne. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se dnešního jednání vlády nezúčastní. Je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. A v České televizi a v Českém rozhlase začala dnes po půlnoci 24-hodinová výstražná stávka. Projeví se ve vysílání všech stanic, kromě Déčka a Rádia Junior. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
1: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
2: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
1: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na máju, kam se umístňuje mája.
2: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
4: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněny žádným lesem, ty větry přicházejí.
2: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí hrušek, říká Jana Filipovičová.
4: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
2: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Český rozhlas.
19: Albánie se stává oblíbenou destinací českých turistů. Loni navštívilo 117 tisíc Čechů. Turismus je jedním z pilířů albánské ekonomiky. Proto jeho rozvoj podporuje i Evropská unie. Dává ale také pozor na to, jestli jeho rozmach je v souladu s ochranou přírodního bohatství země. Pomáhají v tom i místní nevládní ekologické organizace.
6: Město Berat, ležící necelých 100 kilometrů jižně od albánské metropole Tirany, láká turisty terasovitým centrem s budovami z času Osmanské říše, hradem a byzantskými kostely. Od roku 2005 je zapsané na seznam UNESCO. Jeho místostarostka Etleva Dima si pochvalovala nový most postavený z příspěvku 7 milionů eur od Evropské unie, který Berat dostal také na zpevnění břehu řeky Osum a opravu citadely nad městem. Most spojuje břeh, kde leží staré město, s protější stranou, kde je mnoho agroturistických farem. Loni Berat navštívil více než milion turistů. Před epidemí COVID-19 to bylo jen 210 tisíc ročně. Nejsou to podle vedoucí oddělení pro spolupráci zastoupení Evropské unie v Albánii Ritvy Heikkinenové jen statistická čísla. Pro města a obce je rozvoj turistiky důležitý, protože vytváří pracovní místa a pomáhá tak udržet mladé lidi v jejich domovině. Prudký rozvoj turistické základny sebou ale nese i úskalí. Už přes 2 týdny denně v Tiraně demonstrují tisíce až 10 000 lidí proti vládě premiéra Edyho Ramy. Původně to bylo proti utajovanému zahájení prací na stavbě luxusního rezortu u laguny Narta na jihu země, která je hnízdištěm plameňáků. Práce se zastavily a podle vlády nikdy žádný projekt v chráněné lokalitě neschválila. Hodnocení dopadů záměru stavby hotelového komplexu na životní prostředí má být velmi zevrubné. Podle Alexandra Trajče z Organizace ochrany a zachování přírody Albánie se dá dobře řídit, co a kde se může postavit nejen na pobřeží, když bude dobře fungovat územní plánování a budou se přitom developeři ptát na názor expertů na ochranu prostředí. Albánie má totiž krásnou přírodu a bohatou historii, které jsou podle českého velvyslance v Tiraně Pavla Vacka hlavními turistickými magnety země.
24: Má svůj půvab pro ty, kteří chtějí objevovat něco víc než jenom pláže a all-inclusive hotely. Ale pak má samozřejmě v těch horách například má i své zrady, protože ta infrastruktura a pomoc, která se vám dostane jinde, třeba tady není tak kmání, takže je dvojnásob důvod prostě k tomu se na to připravit a hlavně opatrně.
6: Z osobní zkušenosti mohu poradit, dávejte pozor hlavně na silnicích při řízení. Je to trošku divočina. Ubytovací zařízení a pláže sice Albánie má, ale výstavba dopravní infrastruktury za nimi hodně zaostává. Z Beratu a Tirany Pavel Novák, Český rozhlas.
19: Posloucháte Ranní plus a 3 minuty zbývají do 6:30. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
8: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
9: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
8: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
9: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
10: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
9: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
10: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
9: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
11: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
12: Ano, zapínám.
11: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivým článkem.
9: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
11: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
9: Takže to obcházím, musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápla na něco, co není správně. No a tady vidím.
11: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba o výkon 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
9: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
25: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
9: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
25: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
9: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů. To stačí?
25: To nestačí. Článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
9: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
10: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
9: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
26: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
9: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
19: Bylo 6:30 a jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas plus.
7: Vláda má dnes rozhodnout o tom, kdo bude Česku zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. A Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přichází na ministerstvo kultury, se dnes sejdou s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem by měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, části na kulturu. Někteří zaměstnanci s přesuny nesouhlasí a bojí se, že přijdou o nadrezortnost a to ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. A původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusních nemovitostí v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního auta třeba i ubytování pro posádku. Dálnice D1 z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 258 se po srážce dvou dodávek a kamionu nadále nedá projet.

0: No až oblačno, postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty od 26 do 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Ranní plus.
2: Teď konkrétně v 6 hodin a 33 minut. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. V Ranním plusu jako obvykle nahlížíme také do tuzemských médií. Dnešní výběr toho nejzajímavějšího, vedle osobního vkusu, si pro nás připravil editor serveru Seznam zprávy Jan Hill, kterého vítám ve studiu. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dnes se v České televizi a Českém rozhlase koná výstražná stávka, takže vy jste do svého výběru z tisku vybral text, který se tohoto tématu týká. O čem jde?
3: Týdeník Respekt v dnešním vydání přináší rozhovor s bývalým ředitelem České televize Janem Součkem. Ten v něm popisuje například diskuzi z července 2024 na zasedání poslaneckého klubu Hnutí ANO. Souček líčí, že to byla taková soutěž v tom, kdo víc nemá rád Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci se prý předháněli v tom, co podle nich tato média dělají špatně. No a po skončení zasedání ti nejradikálnější poslanci ANO mezi čtyřma očima Součkovi říkali, že to vlastně ani tak nemysleli.
2: Mimochodem, jak se Jan Souček staví k vládnímu návrhu zákona, který by rušil koncesionářské poplatky?
3: Bývalý šéf České televize o tom mluví jako o scénáři Armagedonu. Vysvětluje, že pokud by takový zákon byl přijat, ČT24 přijde o všechny náročnější publicistické formáty, zůstanou události v regionech a kontinuální vysílání. Kdyby si měl tipnout, na obrazovkách podle něj zůstane nedělní politická debata nebo například Reportéři ČT, jejichž zrušení by bylo podle něj velmi citlivé.
2: Kde ještě by podle bývalého ředitele generálního České televize musela televize šetřit?
3: Jan Souček podotýká, že celá divize zpravodajství a publicistiky má rozpočet asi miliardu. Reálně bude ale chybět 1,5 miliardy, protože skončí ještě zákonná výjimka na odpočet DPH. Podle Součka se to dotkne všech částí televize, podobně jako současný šéf České televize Hynek Chudárek míní, že by se muselo propustit asi 700 lidí. Očekává také úspory v regionálních redakcích, výrazný pokles původní hrané tvorby a pravděpodobně i pokles dokumentární tvorby a tvorby pro děti.
2: Tak to byl týdeník Respekt. Váš domovský server Seznam zprávy zase přináší příběh ženy, která se vydávala za klinickou psycholožku a dokázala oklamat svoje klienty. V čem se její případ vymyká?
3: Článek se věnuje ženě jménem Vera Nemeš, která bez potřebné atestace vystupuje jako klinická psycholožka. A je třeba říct, že nenapálila zdaleka jen svoje klienty. Nemeš loni založila asociaci psychologů, která letos na podzim chystá celou republikou akci pro mládež. Získala pro ní záštitu z nejvyšších míst od premiéra Andreje Babiše i prezidenta Petra Pavla. Seznam zprávy také popisují příběhy matek, které psycholožce uvěřily a nechali u ní vyšetřit svoje děti.
2: Co ty ženy zmiňují?
3: Říkají, že hledali dětského klinického psychologa, kterých je v Česku nedostatek. Jen tito odborníci jsou přitom oprávněni stanovat diagnózy a jejich zprávy jsou nutným podkladem například pro vyřizování dávek nebo pro školy. Jenže závěry od Very Nemeš posudkoví lékaři odmítli s tím, že není registrována jako klinická psycholožka. No a za jeden z těchto posudků si nechala naúčtovat 7000 korun.
2: Jak se Vera Nemeš hájí?
3: Žena, která vystudovala v ruském Rostovu na Donu, tvrdí, že nikoho nechtěla uvádět v omyl. Hájí se, že v oboru působí asi 18 let a nyní si doplňuje kvalifikační požadavky podle platné české legislativy. Nemeš však není jediná, kdo se snaží vydávat se za klinické psychology. Jejich asociace v poslední době eviduje rostoucí počet stížností na lidi, kteří takto vystupují a snaží se z klientů vylákat peníze.
2: A ještě jedno téma jste vybral do dnešního výběru z domácího tisku. Portál iDnes.cz připomíná příběh světoznámé fotografie, kterou zná skoro každý. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Oč jde?
3: Přesně tak. Posluchačům bych ještě rád doporučil článek ze seriálu iDnesu Slavné fotografie. Ten popisuje snímek z roku 1932, který zachytil dělníky stavějící newyorské Rockefellerovo centrum. Kterak bez helmy a bez jakéhokoliv jištění sedí bok po boku na ocelovém nosníku budoucího mrakodrapu.
2: To je ta fotka, z které nás chytá závrať. Už jenom se podívat na tu fotografii. Jaký je tedy příběh tohoto snímku?
3: Ano. Fotka vyšla poprvé 2. října 1932 v nedělní příloze deníku New York Herald Herald Tribune. Snímek ale vznikl už 20. září. Tehdy komplex najal fotografy, aby vysoko v oblacích zvětšnili dělníky dokončující nový mrakodrap. Cílem těch fotek byla propagace budoucích kancelářských prostor.
2: A ví se tedy, kdo ji vyfotil? Je to fotografie, víme o ní, jak vznikla, protože ji vídáme všude na propagačních materiálech.
3: Ano. Ano, stejně tak nikdo nezná jména dělníku na onom snímku. V našem kontextu je zajímavý zejména muž sedící zcela vpravo. Slovenský režisér a výtvarník Ivan Popovič totiž prohlásil, že je to jeho dědeček pocházející z vesnice Vyšný Slavkov. Po pádu železné opony spatřil dle svých slov ten snímek oběd na mrakodrapu v jednom z vídeňských obchodů a uvědomil si, že stejné vyobrazení viděl i ve starém rodinném albu. Podle odborníků to ale žádné záznamy nenaznačují.
2: Tak to byl výběr z dnešních domácích médií v provedení editora serveru Seznam zprávy Jana Hejla. Děkujeme, že jste přišel do studia.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 39 minut. Před zhruba 10 lety Evropská unie společně se Spojenými státy americkými dojednala jadernou dohodu s Íránem. Teď je ale 27. vyřazená z vyjednávání o příměří po válce mezi Amerikou a íránským režimem a unijní státy se ani neshodly na jednotném názoru na oprávněnost americko-izraelského útoku na Írán. Téma pro nový díl pořadu Bruselské chlebíčky, ve kterém reportérka Jana Karasová mluvila s expertkou na Blízký východ Lenkou Martinkovou.
4: Jak se Evropská unie staví k tomu oznámení dohody na tom memorandu mezi Spojenými státy a Íránem?
5: Tak Evropská unie už dlouhodobě se tady na tu situaci dívá poněkud s nelibostí a s obavami. A protože se z pozice mediátora dostala do pozice vlastně té zájmové strany, na kterou to velmi negativně dopadá. A Evropská unie trvá na tom, že ta dohoda, jakákoliv dohoda, která bude mezi Spojenými státy a Íránem podepsána, a zaprvé ten hlavní nesouhlas i v tom, že ta dohoda by neměla být bilaterální, ale měla by být multilaterální. A to samo o sobě už je v podstatě diskutabilní v tuhle chvíli, ale důležitým cílem je nějaké dohody dosáhnout, protože Evropská unie trvá na tom diplomatickém řešení a s pomocí nátlaku, ale aby se vlastně ta válka, ten konflikt co nejdříve ukončily. Nicméně má jisté podmínky a nechce tady to ukončení nebo tu dohodu za každou cenu. Nechce, aby ta dohoda byla tak říkajíc o ničem. Požadavky Evropské unie jsou takové, že v tuhle chvíli by ta dohoda měla být obsáhlá, měla by obsahovat kontrolní mechanismy, měla by být snadno realizovatelná, ověřitelná a dohoda, kterou Evropská unie požaduje, tak by měla obsahovat nejen dopravní tepnou palivovou a hormský průplav, ale měla by také obsahovat vlastně nějaké řešení toho balistického programu. Měla by obsahovat samozřejmě ujištění, že Irán nikdy nezíská a nebude používat jadernou zbraň a nebude tyto technologie dál šířit. A za třetí by měla obsahovat podmínku, že Irán nebude v žádném případě dál podporovat své regionální zájmy pomocí podpory nestátních aktérů, teroristických organizací.
4: Je tu snaha spíš, aby Evropská unie nebo ty členské státy vyšly vstříc Spojeným státům nebo naopak vytvořily se nějaký znovu lepší vztah k jednání s Íránem?
5: Já bych osobně řekla, že v tuhle chvíli má Evropská unie asi nejblíže ke státům Perského zálivu, protože s těmi má v tuhle chvíli obnovené strategické partnerství, vyjádřila jim jasnou podporu a jasně podpořila jejich právo na obranu a poskytla také protivzdušné vlastně obranné jednoduché systémy, drony, a zajistila, že budou do budoucna spolupracovat a řekla bych, že tady asi byla největší pozice, největší prohlášení Evropské unie směrem k těm arabským státům, k těm státům Perského zálivu a v jejich spolupráci, takže tady se nejvíc přiblížila. Mnohem víc, než komunikovala nebo se vyjádřila k těm Spojeným státům nebo k Íránu samotnému. A tady asi do budoucna je možné vidět nějaký další rozvoj, ať už obchodní spolupráce, ekonomické spolupráce i té politické podpory, protože přece jenom státy Perského zálivu budou po téhle situaci narůstat zase na důležitosti mezinárodní, globální a ta spolupráce a to, kdo bude mít třeba přednostní práva na nákup paliv, na obnovu těch infrastruktur, tak je poměrně důležitá.
4: Jak Evropské unii teď může pomoct to spojenectví právě se státy zálivu a dokážou udělat nějakou vyjednávací jednotku, která by dokázala třeba prosadit i některé důležité body pro Evropskou unii do nějaké finální dohody, od které jsme pravděpodobně teď ještě přece jenom vzdálení?
5: Ano, to je přesně právě ten jeden z důvodů, proč Evropská unie má zájem na tom podporovat budoucí rozvoj a budoucí postavení těch evropských států v rámci nějaké budoucí dohody s nejen s Spojenými státy, ale s Íránem, protože oni budou ty, kdo bude nakonec trvalé v tom regionu určovat dění, administrovat, spravovat, zajišťovat tu bezpečnost, nikoli Spojené státy. A většina těch evropských států je v tuhle chvíli v rozpoložení, že se Spojenými státy do budoucna dál vojensky anebo bezpečnostně blízce spolupracovat nechce, že se jim to samozřejmě už tolik nevyplatí, mají teď velmi negativní zkušenost a stálo je to mnohem víc, než to stálo Spojené státy, když to tak řekneme. Takže jejich řešením by bylo právě, že převezmou ty otěže tu bezpečnost a tady může Evropská unie právě přijít, pomoct, nabídnout, zaujmout ne naplno to místo, které Spojené státy měly, ale to už asi v tuhle chvíli ani bezpečnostně nikdo nebude chtít, aby se nějaká další strana angažovala aktivně vojensky v regionu.
2: Předpovídá v novém díle pořadu Bruselské chlebíčky expertka na Blízký východ Lenka Martinková z Masarykovy univerzity. Celý díl uslyšíte ve vysílání po 11. hodině a už teď je dostupný v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Posloucháte Ranní plus v 6 hodin a 44 minut. Bude se po dnešku prezident připravovat na odlet na summit NATO v Ankaře nebo začne zvažovat podání kompetenční žaloby? To záleží na výsledku jednání vlády, která dnes o finálním složení české delegace rozhodne. Spor mezi vládou a Hradem trvá už několik měsíců. Nejnovější vývoj teď probereme s Lucí Machartovou z domácí redakce. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
2: Vláda začne jednat v 11 hodin dopoledne. Zúčastní se té schůzky i prezident Petr Pavel?
6: V plánu to nemá. Novinářům to prezident Pavel řekl včera dopoledne. Zopakoval, že počká, jak se vláda rozhodne a podle toho zváží další kroky. Už dřív řekl, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
7: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
6: Pavel se opírá o ústavu, podle které má prezident reprezentovat stát navenek. K některým pravomocem ale potřebuje souhlas předsedy vlády. Prezident taky vládě už delší dobu navrhuje kompromis ohledně složení delegace. Podle něj by se premiér s ministry mohl účastnit formálních částí summitu a on sám těch neformálních, které taky považuje za důležité. Na návrh kompromisu prý ale nedostal 2 měsíce žádnou odpověď. Pavel zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Tradičně totiž za Česko jezdí na summity Severoatlantické aliance právě prezident. A Pavel už dřív řekl, že nevidí ke změně důvod.
2: A co na to říká předseda vlády Andrej Babiš z hnutí ANO?
6: Ten včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních cestách nijak nebrání.
8: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění. Takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
6: V televizi CNN Prima News včera Babiš taky řekl, že s prezidentem nechce mít žádné konflikty.
8: Nechci fakt to teďko řešit, já myslím, že ty vztahy nemůžeme řešit nějakými žalobami.
6: Dlouhodobě ale vystupoval proti prezidentově účasti na summitu.
2: Připomeňme prosím ještě, proč vláda nechce, aby byl prezident součástí oficiální české delegace.
6: Premiér argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko svým spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu. Už dřív Babiš řekl, že by tuto roli měla zastávat právě vláda, která rozhoduje o rozpočtu.
8: Myslím, že bude nejlepší, když já tam půjdu s Macinkou, protože my to budeme vysvětlovat lépe než pan prezident, který nás teda kvůli tomu kritizuje.
6: Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů zase v minulosti v České televizi řekl, že Česko by na summitech měli reprezentovat jen ti činitelé, kteří mají v zemi reálný vliv.
9: Prezident nemá vliv na tvorbu jakékoliv politiky v České republice, takže to, co se bude řešit tento summit v Ankaře, bude velmi významný a budou se tam řešit zásadní věci a bude se tam o nich debatovat, takže já si neumím představit, že prezident po každé větě, každém příspěvku bude někam telefonovat a ptát se nápovědy, co má říkat.
2: Prezident Petr Pavel má prý kompetenční žalobu připravenou. Stihl by ji ale ústavní soud projednat?
6: Vzhledem k tomu, že summit je už 7. a 8. července, tak není jisté, že by o ní ústavní soudci stihli rozhodnout včas, říká Ondřej Preuss z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
10: Na druhou stranu ono to rozhodnutí pak může třeba směřovat dál za ten horizont toho summitu v Ankaře, protože ústavní soud samozřejmě může taky, řekněme, rozhodnout široce a opravdu se pokusit nějakým způsobem nastavit ten vztah mezi prezidentem a vládou i v širším kontextu.
6: Alespoň o složení delegace pro tento rok by mělo být jasno za pár hodin.
2: My toto téma budeme sledovat i nadále. Už po 7. hodině se k němu vrátíme s Ondřejem Leinertem, komentátorem. Pro teď děkuji Lucii Machartové z domácí redakce. Děkujeme.
6: Naslyšenou.
2: Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
11: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
12: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
11: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
13: Moc teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
14: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
13: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
14: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
13: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je Jaja Pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, třeba zamrzne. To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
14: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
15: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem tu osobu, kterou to snímá, toho policistu. Tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
14: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
16: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
14: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
17: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
14: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: A v 6 hodin a skoro 52 minut pro vás na Plusu máme připravené krátké zprávy z ekonomiky. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě bude chtít pro svůj rezort na rok 2027 až 21 miliard korun. Nad to by měly být peníze pro Českou televizi a Český rozhlas, které chce vláda od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. V letošním státním rozpočtu se pro kulturu počítá ze 17,6 miliardy korun. Česko vypadlo z žebříčku 30 nejlepších líhní pro mladé inovativní firmy a startupy, takzvaného Global Startup Ecosystem Index. Podle expertů přestalo stíhat tempo ostatních zemí. I přes celkový pokles tuzemský ekosystém startupů meziročně vyrostl o skoro 16%, poznamenává deník E15.
18: A vláda chce pro příští rok ponechat stejné sazby pro tabák, hazard i alkohol. Podle ministerstva financí se teď rezort zaměřuje na boj s černým trhem a řádný výběr stávajících daní. Pro letošek ministerstvo snížilo očekávaný výnos. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos i vy a pojedete autem, měli byste se předem připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci. Z detaily je teď ve studiu Lucie Pávová z domácí redakce. Dobré ráno.
19: Dobré ráno.
18: Co by při cestě do zahraničí měla obsahovat povinná výbava?
19: V Česku v ní musíme mít autolékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, tak i náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc třeba i hasicí přístroj a ve Slovensku náhradní žárovky. Z dokladů by lidé neměli zapomenout na řidičský a technický průkaz, no a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod.
18: Je něco dalšího, kromě povinné výbavy, co bychom měli zkontrolovat před cestou?
19: Úplně nejlepší by bylo, kdybychom auto vzali do servisu. Ideálně zkontrolovat, jestli není potřeba vyměnit nějaká součástka, říká automechanik Jan Urbánek.
20: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaké poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neče nějaká kapalina, olej, chladící kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozhušťují.
19: Například výměnu oleje Urbánek doporučuje buď po 15 tisících ujetých kilometrech, anebo jednou za rok, pokud má auto menší nájezd. Pokud jsme olej měnili už dřív, tak nemusíme před tím specifickým výletem na dovolenou dělat.
18: Lucie, jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
19: Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě nebo nehody. Zmínil, že z povinného ručení, tedy kvůli nehodám způsobeným českými řidiči v zahraničí, se ročně hradí skoro 8 tisíc škod. Na zahraniční cesty doporučuje i proto sjednání asistenční služby. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
21: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
19: Některé asistence zahrnují i opravu na místě, zajištění náhradního auta nebo třeba náhradního ubytování pro posádku auta.
18: A co můžou řidiči udělat pro to, aby byla jízda co nejbezpečnější?
19: Měli by hlavně pravidelně odpočívat, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřo.
22: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
19: Na cestu by se řidiči navíc měli vydat po aspoň 6 hodinách spánku. V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ, že uvíznou v koloně, pokračuje Tomáš Neřold.
22: Také je dobrý nápad mít vždy plnou nádrž, pokud tedy jde o benzínový pohon nebo naftový, protože zase pokud někde zůstanu stát a už budu mít málo paliva, tak se můžu dostat do problému. Také v autě je fajn mít svítilnu nějakou kvalitní.
19: A pokud už řidiči do nějaké kolony dojíždějí, neměli by prudce zabrzdit až těsně před ní, ale postupně zpomalit.
18: Pokud se vydáváte na cestu, možná vám přišly vhod tyto informace, které do studia přinesla Lucie Pávová z domácí redakce. Děkujeme za ně.
19: Taky díky, naslyšenou.
18: A teď už je na plusu čas na ranní komentář. Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata v něm přináší pohled na slovenskou politiku.
23: Před 20 lety vyhrál na Slovensku volby Robert Fico a stal se poprvé premiérem. Je to období velmi poučné i pro Česko a dalo by se nazvat, jak populisté vyhrávají volby, jak vládnou a jak jim v tom výrazně pomáhají demokratické politické strany. Ficův směr vyhrál volby 17. června 2006 s více než 29% hlasů a do vlády jmenované 4. července přibral extremistickou Slovenskou národní stranu a upadající hnutí Vladimíra Mečera. Jeho voliči tehdy uvěřili druhé části názvu strany Směr – sociální demokracie. A doufali, že Fico jim dodá sociální stát po reformách předchozích dvou kabinetů Mikuláše Dzurindy. Slovensko už ale bylo také členem NATO a Evropské unie a zanedlouho přijalo i euro. V roce 2007 mělo růst HDP neuvěřitelných 10,5%. Pokud Fico dovládne až do příštích voleb v září 2027, což je pravděpodobné, bude premiérem úctyhodný 14 let, takřka jako jeho vzor Viktor Orbán. Všechno, co se dělo na Slovensku za posledních 20 let, současný premiér a jeho lidé zásadně ovlivnili. Bilance je to ovšem smutná. Žádný sociální stát. Slovensko je nejhorší mezi zeměmi Visegrádské čtyřky ve většině ekonomických ukazatelů, i pokud jde o životní úroveň. V Česku byly mzdy v roce 2006 vyšší o málo, dnes o třetinu. Zadlužení Slovenska za tu dobu stouplo nejvíc v regionu. Země méně než sousedé investovala, má nejvyšší nezaměstnanost, rozdíly mezi regiony se prohloubily. V tristním stavu jsou služby státu pro občany. Alarmující je exodus mladých lidí do Česka i dál, mnoho z nich se neplánuje vrátit. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Vlachovský to v anketě slovenského deníku N shrnul. Místo transformace zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení jsme viděli jen transformaci státních peněz do soukromých rukou. Konec citátu. Další kritici mluví o promarněných letech a bývalý prezident Andrej Kiska výsledek Ficova dlouhodobého působení nazval mafiánským státem. Z něhož vzešla také úkladná vražda na objednávku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018. Fica samotného poznamenala výjimečná hrozná zkušenost, když na něj před dvěma lety zaútočil střelec a takřka ho připravil o život. Ale jeho změna je především politická, od snahy vést Slovensko do jádra Evropské unie k cestám do Kremlu podlézat Putinovi. Od záměru získat levicové voliče po dnešní snahy jakkoliv přetáhnout elektorát fašistické strany Republika. Od vždy jednolitého směru k odštěpení strany Hlas budoucího prezidenta Petra Pellegriniho. A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
18: Dozněl komentář Petra Šabaty. Bylo 7 hodin a v pondělí 22. června posloucháte Ranní plus. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
0: Český rozhlas plus.
18: A o čem budeme mluvit v následující hodině? Rozetne kabinet Andreje Babiše na dnešním jednání spor s prezidentem o složení české delegace na summit NATO v Ankaře. Jak se podepisují ukrajinské útoky na ruskou infrastrukturu v zásobování poloostrovu Krym? A co očekávají pracovníci České televize od dnešní výstražné stávky? To všechno probereme, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
1: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle iránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Araghchi taky ocenil i zprostředkovatelskou roli Kataru a Pákistánu. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
8: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minule jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
1: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvil to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí. Vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání Klempíře. Čas Keira Starmera v čele britské vlády se krátí. Podle deníku Guardian by mohl rezignovat už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
0: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Keira Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Výbuch v katarské průmyslové zóně zranil nejméně 54 lidí, dalších 18 je nezvěstných. Stalo se to poté, co se dělníci pokusili znovu zprovoznit zařízení v energetickém komplexu Raslafen. Dnes o tom informovala agentura AP. Oblast Raslafen, kde sídlí společnost Qatar Energy, je největší producent skapalněného zemního plynu na světě. Během nedávné války na ní útočil Irán a od té doby byla několik týdnů uzavřená. Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení. Mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
4: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích dvou dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Krajský soud v Olomouci dopoledne vynese rozsudek v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy. Obžalobě čelí 18 lidí, včetně dvou firem. Stane se tak téměř po 4 letech od zahájení soudního řízení. Obžalovaní vinu odmítají. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mendelova univerzita v Brně spustila mobilní univerzitu třetího věku. Nově se tak vysokoškolské vzdělání dostane i do menších obcí, odkud seniori často nemohou pravidelně dojíždět za výukou. Obce si program objednají a univerzitní lektoři za posluchači přijedou, říká vedoucí oddělení vzdělávání seniorů na Mendelově univerzitě Kateřina Pevná.
5: Obce se mohou obrátit přímo na oddělení vzdělávání seniorů Mendelovy univerzity a společně potom zvolíme jak téma, tak i daný formát. Nejvhodnějším místem je Jihomoravský kraj a kraje přilehlé, nicméně nebráníme se vlastně spolupráci s nikým.
1: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
24: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
1: Dálnice D1 z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená a na kilometru 258 se po srážce dvou dodávek a kamionu dál nedá projet a kolona stojí z kilometru 260 a je na 35 minut. Začíná se také ucpávat průjezd Kroměříží a z Ostravska do Brna se teď vyplatí jet po D35 a D46 kolem Lipníku a přes Prostějov. Na D1 z Brna do Prahy zase jezdem na chodce rady z 29. kilometru pojedete v koloně do omezení na mostě Šmejkalka a zpoždění je kolem 15 minut. Na D5 z Plzně do Prahy zase jezdem na Loděnici z 9. kilometru čekejte kolonu na 4. kilometr a tam řeší nehodu už mimo jízdní pruhy. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme ráno a večer i jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Ranní plus.
18: V 7 hodin a 8 minut dobrý poslech vám přeje Daniela Vrabová. Vláda má dnes rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Několikaměsíční spor mezi Hradem a kabinetem kvůli rozdílným postojům k účasti prezidenta Petra Pavla se tak dneškem dostane do další důležité fáze. Prezident tvrdí, že mu nejde o jeden konkrétní summit, ale o budoucí výklad prezidentských pravomocí. Naopak vládní koalice zdůrazňuje, že složení delegací na zahraniční cesty je v gesci kabinetu. Co může přinést dnešní jednání vlády a jak se to může promítnout do vztahu mezi nejvyššími ústavními činiteli v zemi, to teď probereme s Ondřejem Leinertem, politickým komentátorem serveru Echo24. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
18: Ministři obrany a zahraničí podle dostupných informací už předložili vládě pouze jednu variantu složení delegace. Máte podobné zprávy? Znamená to, že se dnes už nebude diskutovat ani hledat nějaký kompromis a je rozhodnuto?
6: Já si myslím, že se ještě asi trochu diskutovat bude, ale vlastně dlouhodobě je to tak, že ta vláda v podstatě trvá na tom, že prezident se té cesty nemá účastnit, ale samozřejmě ta karta, kterou prezident vlastně do toho vstoupil, že vlastně jako ten podat tu ústavní, tu kompetenční žalobu, tak je vlastně docela silná věc, protože vláda obecně nechce jít do těch sporů s prezidentem. Viděli jsme to vlastně při tom jmenování, nejmenování Filipa Turka. Viděli jsme to i v minulých volebních obdobích, když byl ještě třeba na Hradě Miloš Zeman. Prostě ta vláda vlastně tímhle riskuje, že může, řekněme, přijít o část svých kompetencí, že ten prezident bude třeba, jako se stane silnějším hráčem, takže do toho střetu úplně nechtějí, ale zároveň prostě Andrej Babiš potřebuje uspokojit, když to řeknu, motoristy, kteří prostě trvají na tom, že prezident se té cesty účastní nemá, takže to je taková zapeklitá situace, která se táhne vlastně už někdy od ledna. Je to teda, docela se těším, že ten příběh už snad skončí tímto.
18: No uvidíme, jestli skončí, nebo právě kvůli té kompetenční žalobě se posune na další úroveň. Nicméně prezident Petr Pavel se tentokrát jednání vlády nezúčastní, potvrdil to České televizi. Jaký signál tím podle vás kabinetu vysílá?
6: No já vlastně minulý týden, když tam prezident byl na tom jednání vlády, tak v podstatě vím, že to bylo takové, že tam byl podívat, že on prostě chtěl jako sdělit to, co k tomu jako prostě potřebuje říct a pak vlastně už jako velmi záhy odešel, že to trvalo celé asi 15 minut, takže podle mě on prostě řekl to, co považoval za podstatné, ten vlastně na té minulé schůzi vlády a teď to moc nemá smysl, aby se tam znovu objevoval, aby to opakoval, protože prostě z jeho pohledu ty argumenty zazněly a je na vládě, jak se k tomu teď postaví.
18: Myslím, že to bylo 8. června, to jenom pro přesnost, ale prezident opakuje, že mu tedy nejde o účast na jednom konkrétním summitu, ale o budoucí výklad prezidentských pravomocí. Nakolik je to ale podle vás skutečně spor o ústavní postavení prezidenta a nakolik spor o politický vliv?
6: Já bych řekl, že se to tam vlastně kombinuje, protože prostě podle ústavy prezident zastupuje nebo reprezentuje Českou republiku navenek. Podle tady takových těch zvyklostí prostě se na tom domlouvá s vládou, to samozřejmě nikde ústavně není, ale prostě je to tady taková tradice a konečně ten summit na to vlastně ten takhle funguje, když to řeknu od nepaměti, že i v době, kdy, já nevím, třeba když byl prezidentem Václav Klaus, premiérem byl Mirek Topolánek, taky neměli úplně zrovna vždycky nejlepší vztahy, ale prostě se na tom dokázali domluvit. Takže se tady určitě odehrává tenhle ten spor, jestli prostě se to má domlouvat, nebo to bude nějak jako dané, že prostě dostane prezident, řekněme, od ústavního soudu sděleno, že prostě reprezentuje a že má právo tam být. Takže ano, střetává se tam obojí a rozhodně to je také politický spor, protože nebýt toho, že jako motoristé prostě řekli ústy Petra Macinky už někdy v lednu, že tady bude nějaká extrémní forma kohabitace a že prezident teda ten summit nepojede, tak by se tohle to samozřejmě nedělo.
18: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě a ministr obrany Zuna za SPD jasně tvrdí, že šéfem delegace na ten summit má být předseda vlády. Andrej Babiš svůj názor na tento spor ale zatím definitivně nevyjádřil, naznačil, že prezident by součástí delegace být neměl. Lze to považovat také za definitivní názor nebo ho ještě v tom něco může ovlivnit?
6: No, Andrej Babiš je někdy těžce čitelný v tom, že on ty názory rád mění. A já si myslím, že tak jako, jak jsem ho poznal, tak vlastně on by v podstatě byl možná i rád, nebo rád prostě, že on by asi se jako neměl tolik proti tomu, aby se prezident účastnil. Já si myslím, kdyby do toho prostě nastupovali s tím jasným požadavkem motoristé, tak by se prostě nějak domluvili, protože jako zase oba dva jsou v něčem pragmatičtí. Andrej Babiš prostě si to nechce s tím Hradem rozhazovat. Viděli jsme to právě kolem toho Filipa Turka, viděli jsme to v minulosti kolem Miloše Zemana. Prostě on ví, že se mu občas ten prezident může hodit. Byť samozřejmě, když to řeknu jmenováním premiéra, vlastně ztrácí prezident hodně ze svých pravomocí, ale pořád je to nějak silný hráč, pořád to může vlastně znepříjemnit, může jí prostě vetovat dost zákonů a tak. Takže myslím si, že Andrej Babiš prostě by asi úplně sám o sobě by se nějak s prezidentem domluvil, ale prostě potřebuje jako také plnit přání svého koaličního partnera, což bych řekl, že teď asi klíčové.
18: A Andrej Babiš včera připomněl, že prezident se od nástupu do funkce zúčastnil více než 60 zahraničních cest. Připomeňme ale, že to není tedy od doby, kdy vládne kabinet Andreje Babiše. Proč je nicméně tento argument pro vládu tak důležitý? Na co se tím snaží reagovat?
6: Tak jako vlastně prostě snaží se tím říct, že přece je to, jakože ten prezident se účastní dost cest, vlastně se trošku vymluvit i z toho argumentu, kterým chce prezident se hájit u ústavního soudu, že prostě ho nenechávají dostatečně reprezentovat Českou republiku navenek. Když řeknou, že se účastnil 60 cest, tak je to z toho logický argument, přece my mu nebráníme. Tady je prostě jenom jedna specifická cesta, kde si myslíme, že máme tu pozici obhajovat my. A konečně vlastně k tomu přidali to, že až bude zastřetované shromáždění OSN, takže tam prezident tu výpravu povede. Takže prostě hrají to na to, že tohle je zkrátka jedna výjimečná cesta, kde prostě si přejí, aby tam byli jenom ti vládní představitelé. A je to skutečně taková zajímavá hra nervů, protože podle mě nejdřív úplně nečekali ti vládní představitelé, že by to prezident dotáhl až tak daleko, že se bude bránit ústavního soudu. Teď už je to tedy zjevný fakt, myslím si, jako už pomalu vyloučené, že by to prezident jako z toho vycouval. A jako bude to spor, jestli to skončí skutečně u toho ústavního soudu, tak to bude velmi zajímavé, protože vlastně skutečně to může trochu přepsat nějakou politickou mapu a přidat, dejme tomu prezidentovi nějaké jako pravomoci vlastně takové nepsané.
18: Hostem Ranního plusu byl politický komentátor Ondřej Leinert ze serveru Echo24. Děkujeme, hezký den.
6: Děkuji, přeji krásný den.
18: Posloucháte Ranní plus a to v 7 hodin a 15 minut. Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy sobě o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na sociální síti X. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání a víc k tomu teď řekne Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
18: Jak tedy stávka zasáhne posluchače Českého rozhlasu?
7: Stávka se v Českém rozhlase projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
9: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
7: Zásahy do vysílání ale neporuší zákon ani kodex.
9: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
7: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích Českého rozhlasu.
18: A co uvidí diváci České televize?
7: Taky u České televize se o stávce diváci dozví přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
10: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
7: Méně obsahu oproti běžnému stavu pak najdou čtenáři taky na webu České televize nebo v teletextu.
18: Chystají stávkující pracovníci, kteří nezajišťují vysílání, nějaké doprovodné akce?
7: Ano, organizátoři z iniciativy Veřejnoprávně připravili protestní happeningy před budovami Českého rozhlasu i České televize, pokračuje mluvčí iniciativy Jan Herget.
11: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stát.
7: Podobné akce ke stávce iniciativa plánuje i v regionálních studiích.
18: Lucie, připomeňme, proč vlastně pracovníci Českého rozhlasu a České televize přistoupili k výstražné stávce a co na to říkají vládní politici?
7: Podle iniciativy Veřejnoprávně vládní záměry ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
12: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
7: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
13: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně. Náš návrh zákona zachovává všechny dosavadní garance nezávislosti.
7: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců.
18: O výstražné stávce ve veřejnoprávních médiích jsme mluvili s Lucí Machartovou z domácí redakce. Děkujeme za to.
7: Naslyšenou.
18: V 7 hodin a 19 minut jsou na Plusu připravené krátké zprávy podle agentur. Írán a Spojené státy americké se o víkendu dohodli na cestovní mapě směřující k dosažení konečné mírové dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které jednání zprostředkovávají. Technické diskuze mají probíhat do konce tohoto týdne. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se dnešního jednání vlády nezúčastní. Je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. A v kolumbijských prezidentských volbách těsně zvítězil krajně pravicový kandidát Abelardo de la Espriella se ziskem 49,7% hlasů. Ukazují to podle agentury Reuters téměř úplné výsledky hlasování. V Německu se dostali o pár dní dřív na veřejnost závěry vládní komise k důchodové reformě a zaměstnance asi moc nepotěší. Další reforma, kterou připravuje německá vláda, tentokrát zdravotnická, nepotěšila zase Spojené státy a ty kvůli ní zvažují uvalení vyšších cel na Německo. A nakonec se podíváme i na hospody. I o těch totiž dnes píše německý tisk, který pročítal náš zpravodaj v Berlíně Tomáš Havlín. Tomáši, dobré ráno.
15: Dobré ráno.
18: Důchodová komise jako poradní orgán vlády v Německu má představit svůj pohled na úpravu sociálního systému až v úterý. Její doporučení se ale objevila v médiích už o víkendu. Co se o nich píše?
15: Když se lidé dožívají čím dál vyššího věku, tak nelze zůstat na 67, píše třeba dnes deník Süddeutsche Zeitung a vlastně tak přijímá závěry vládní komise. Ta se usnesla na postupném růstu věku odchodu do důchodu, na omezení možnosti dřívějšího odchodu do penze bez srážek, to je v Německu takzvaný důchod v 63, a taky na zavedení silnějšího kapitálového pilíře financovaného vyššími odvody zaměstnanců a zaměstnavatelů. Návrh, který bude chtít vláda prosadit ve spolkovém sněmu nejspíš ještě začátkem července před letními prázdninami, narazí podle Süddeutsche Zeitung nejspíš na odpor různých skupin chránících své zájmy, ale celkově deník chápe reformu jako bolestivou, ale nutnou změnu, pokud má systém penzí zůstat udržitelný.
18: Podobné problémy řeší Německo taky ve zdravotnictví. Výdaje zdravotních pojišťoven stále rostou. Proč? A jak se do toho teď vložily Spojené státy americké?
15: Spojené státy zavedly a do září chtějí dokončit vyšetřování, jestli Německo ke škodě farmaceutických firem, často amerických, nepodhodnocuje cenu léčiv. Dnes o tom píše deník Handelsblatt. Americkou vládu podle něj popudila reforma německé ministryně zdravotnictví Niny Varkenové. Ta má už od příštího roku snížit výdaje v německém zdravotnictví v přepočtu o několik set miliard korun a jeden ze způsobů je právě i snižování úhrad za léky. Deník Handelsblatt cituje kancléře Friedricha Merce, který odmítl kritiku USA jakožto zásah do vnitřních záležitostí Německa. Spor s Washingtonem ale zároveň přichází podle Handelsblattu v nevhodnou chvíli a může vyústit i v odvetná cla na německé zboží.
18: No a nakonec pojďme na ty hospody, ne tedy do hospody, ale německý tisk se jim věnuje v jaké souvislosti?
15: V německém pohostinství snad není ohroženějšího druhu, než je prostý výčep, konstatuje na stránkách deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung politolog Wolfgang Schröder. To, že před dvěma lety zůstávalo po celém Německu dohromady jen asi 22 tisíc čistokrevných šenků, to je podle něj škoda. Hospody a knajpy, to totiž není jen místo nezřízeného pití nebo nostalgického vzpomínání, jak by se dalo usuzovat z německých šlágrů. A je to taky místo setkávání, překonávání samoty a pěstování vzájemnosti a demokracie, míní profesor univerzity v Kaslu, jen čarovnou vyhlašuje iniciativu za záchranu či založení 10 000 hospod. A myslí to vlastně i jako záchranou brzdu, protože nikdo podle něj nedokázal uchopit úpadek míst setkávání tak dobře jako pravicoví populisté. Francouzské národní sdružení, připomíná Schröder v deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung, nikde nebodovalo tak jako v místech, odkud zmizely hospody. A německá alternativa pro Německo, ta zase dokázala nedávno získávat voliče v Porýní Falci tím, že na hospody po večerech proměňovala své volební kanceláře.
18: Hospody jako politický nástroj, nejen to se dočetl v dnešním německém tisku náš berlínský zpravodaj Tomáš Havlín. Tome, děkujeme.
15: Děkuji, hezký den.
18: Posloucháte Ranní plus a 6 minut zbývá do 7:30. Vesmírné děje umí vědci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to tam jsou různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Vědci je proto rádi převádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
2: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných fanalenových radiačních pásů.
14: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
2: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru, který je poměrně prázdný, se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet tady v té husté atmosféře. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, které vznikají v kosmickém plazmatu, tak jak plazma různě kolotá, a my je, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
14: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
2: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
14: Co jsou třeba ty hvizdy?
2: Hvizdy, to jsou signály, které se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách. Když udeří blesk, tak emituje samozřejmě světlo, ale i záření na jiných vlnových délkách.
14: Takže to není jenom ta rázová vlna toho hromu, ale je to ještě něco dalšího.
2: Ano, přesně tak, je to vlastně širokospektrální buls a tohle záření může proniknout do zemské magnetosféry, kde se následně šíří.
14: Záznamy hvizdů ale neslouží k tomu, aby vědci jen poslouchali bouřky z vesmírné výšky. Zajímá je, jak se vlny šíří prostorem. Podle toho, jak záznam vypadá, totiž můžou spočítat, co se v magnetosféře děje.
2: V tom prostředí se ne každá frekvence toho signálu šíří stejně rychle. A jakmile se ten signál začne spožďovat, tak ty vyšší tóny slyšíte dříve než ty nižší. Takže my to používáme.
14: Víte, kde vznikl ten blesk, víte, kde máte tu sondu, to šíření toho zvuku vám napoví, co se děje mezi tím.
2: Přesně tak. Můžeme se trošku i dovtípit, jaké muselo mít vlastnosti to prostředí, kterým se to vlnění šířilo.
14: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem.
16: a takto nadzemskými magnetickými póly.
2: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupují částice do zemské atmosféry, které dají vzniknout polárním zářím.
14: Šum a sykot je měřitelný nepřetržitě, ale třeba při slunečních erupcích se různě mění. Jednotlivé zvuky z vesmíru mají své přesné názvy, které vědci stanovili už před desítkami let.
2: Hvězdy, aurorální sykot, zvuky, které syčí, nebo chorus. Ty první kosmické měření probíhaly analogově, tak se to dalo poslechnout. Vědci, když to slyšeli, tak samozřejmě připodobnili to, takže tomu dali takhle názvy, které se ale používají v té vědecké komunitě stále.
14: Poslouchatelné záznamy vědci pořizují i u jiných planet. Sluneční soustavou právě putuje sonda JUICE, vybavená přístrojem z Ústavu fyziky atmosféry, který má na starosti Ondřej Santolík.
17: My tam máme přístroj na měření elektromagnetických vln na slyšitelných frekvencích. Magnetické i elektrické antény tam máme. A tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme, byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
14: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.
20: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
19: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popolední.
3: Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus.
18: A v 7:30 jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
3: Český rozhlas Plus.
1: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Součástí delegace chce být prezident Petr Pavel. Vláda ale zatím byla proti. Pavel to vnímá jako bránění výkonu svých povinností a je připravený podat kvůli tomu kompetenční žalobu. A podle Babiše ale prezident Česko v zahraničí opakovaně reprezentuje na jiných akcích a vláda mu tak v ničem nebrání. V Bruselu se dnes setkají představitelé Evropské unie a Moldavska, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antonio Košta se sejdou s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou, aby zhodnotili pokrok Kišiněva na cestě do Evropské unie a posílili vzájemné partnerství. Moldavská republika požádala v březnu 2022 o členství v Evropské unii a v červnu v tom samém roce jí byl udělen status kandidátské země. Přístupová jednání začala formálně v červnu 2024. Mistr kultury Otto Klempíř z motoristů se dnes sejde se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Od 1. července se tam má přesunout část útvaru, který se věnuje národnostním menšinám. Se změnou nesouhlasí sami zaměstnanci i odbory. Na ministerstvech podle nich přijdou o nadrezortnost, která je pro jejich agendu klíčová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta kritiku odmítá. Podle ní se útvary na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, třeba deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila. A k dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kyla. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmerův odchod z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy labouristické strany. Nástupcem by se mohl stát například bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna uzavřená za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 254 se srazily dvě dodávky a kamion. Ten stále leží na boku, uzavírka potrvá ještě dlouho a policie dopravu odklání na kilometru 258 na souběžnou silnici. Vytvořila se kolona, začíná na 260. kilometru a je na téměř 40 minut. Plný je i průjezd Kroměříží. Z Ostravska je možná trasa po dálnicích D35 a D46. Na D1 zůstává silný provoz na příjezdech do Brna v obou směrech. Směrem z Vyškova se zpomaluje na 210. kilometru a ve směru z Prahy za sjezdem na Rosice na kilometru 181. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Rokycany na 63,5. kilometru vyšetřují nehodu v levém pruhu. Prudce se brzdí před krátkou kolonou. A na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. A brzdí se za sjezdem na Vestec na 4. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme ráno a večer jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, po oblačno až zastupně

0: odpovědnosti za vlastní obranu. Co lze od summitu očekávat a jak může proměnit budoucnost Severoatlantické aliance? O tom teď budeme mluvit s vojenským analytikem a politickým geografem Janem Kofroněm z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Po jednání ministrů obrany v Bruselu minulý týden zaznělo, že ankarský summit už nebude o stanovování nových cílů, ale hlavně o jejich naplňování. Vstupuje tím NATO do nové fáze, kdy už se pozornost přesouvá od politických deklarací ke konkrétním schopnostem a připravenosti?
1: Tak asi by to bylo dobré, jestli to tak skutečně bude, to těžko říct, ale že to je určitý přelom, tak to asi platí. Teď těžko říct, jestli tím přelomem byl loňský Hák, nebo jestli to bude letošní Ankara, ale asi stojíme na prahu nové doby.
0: Americký ministr obrany Pete Hegseth oznámil revizi americké vojenské přítomnosti v Evropě a znovu vyzval evropské spojence k převzetí větší odpovědnosti. Uvedl také, že bude otevřeně poukazovat na ty země, které neplní svoje závazky, což je mimochodem tedy i Česko. Jak zásadní geopolitický moment to pro Evropu představuje? Vlastně jak může Evropa rychle reagovat?
1: Určitě tohle je podle mě ta hlavní změna. To je to, co skutečně definuje tu novou éru. To znamená, že ten americký odchod není tak úplně pomalý, ale poměrně gazantní, minimálně v té verbální rovině. Byť USA pořád zůstávají v NATO, to je podstatné říct. Evropa bude potřebovat několik let a především několik let soustředěného úsilí v oblasti investic do obrany. Bez toho to prostě nepůjde. A i tak to nebude lehké. Takže to, co jde samozřejmě říct, je, že pro Evropu to jednoduché nebude, zároveň vzhledem k naší ekonomické a populační velikosti to zas není něco, co by bylo naprosto nepředstavitelného. Problémem je ten časový rámec.
0: A jak se vlastně mění bezpečnostní mapa Severoatlantické aliance? Jsou hlavním těžištěm stále státy na tom východním křídle, nebo teď kvůli konfliktu na Blízkém východě se dostává do popředí i to jižní křídlo?
1: Takhle z pohledu, řekněme, té evropské části, to, co je rozhodující, tak je pořád východní křídlo. Irán popravdě většinu evropských spojenců ani příliš nezajímal. Myslím si, že i ty reakce na ten americký útok v tomhletom byly celkem jednoznačné.
0: Summit se koná v turecké Ankaře. Jakou roli dnes v Severoatlantické alianci vlastně Turecko hraje? Je to pořád spojenec, byť tedy s vlastními zájmy, nebo s tím konfliktem na Blízkém východě právě jeho role posiluje?
1: Na to se pro mě asi nejde koukat v kontextu jednoho dílčího konfliktu nebo jednoho třeba roku konkrétního. Faktem je, že Turecko si jde v mnoha ohledech v posledních letech svojí vlastní cestou. Zároveň je pravdou, jak jste naznačila, že teď vidíme nějaké pokusy o normalizaci, řekněme, vztahů, byť ty vztahy jsou pořád jako hodně korektní vůči zbytku těch spojenců. Jestli to skutečně povede k tomu, že z Turecka se stane opět jako jeden z těch hlavních pilířů toho jižního křídla, těžko říct, to si vůbec nedovolím tipnout.
0: V té debatě o navýšení obranných výdajů, konkrétně na 3,5% HDP na obranu a těch dalších 1,5% na související investice, se stále více mluví tedy o nutnosti dobré infrastruktury, logistiky, vojenské mobility. Mění se tím pohled na státy ve středu Evropy, včetně Česka, které jsou vlastně klíčové pro nějaké přesuny případných jednotek?
1: Já nevím, jestli se mění úplně pohled, spíš co to znamená, že samozřejmě při plánování vojenských výdajů, tak na tohle to bude potřeba brát ohled a je to určitě jeden z neuralgických bodů pro, řekněme, případné schopnosti na ta rychle posílit východní křídlo, pokud, a teď je to potřeba říct to pokud minimálně dopředu část jednotek nebude dislokována na východním křídle trvale. Což v tenhle ten okamžik není stav dne. Zároveň ono vzhledem k těm počtům, o kterých bychom se bavili, tak ty logistické požadavky by byly skutečně velké, takže samozřejmě lze předpokládat, že ty země, jako je třeba Česká republika, tak se od nich bude chtít, aby navyšovali svoje schopnosti v tom, co se nazývá jako host nation support. Ta schopnost, řekněme, poskytovat nějakou podporu těm jednotkám, těm silám, které by přes naše území proudily. Ale řekněme si také jednu věc. Česká republika by samozřejmě vysílala na východ v případě nějakého konfliktu své dvě brigády, to znamená ano. velkou část své armády.
0: Ano. Naším hostem byl politický geograf a vojenský analytik Jan Kofroň. Děkujeme za to.
1: Díky za pozvání.
0: Posloucháte Ranní plus, a to v 7 hodin a 39 minut. Ukrajinská armáda a letectvo pokračují v cílených úderech na energetickou a dopravní infrastrukturu Krymu, okupovaného Ruskem od roku 2014. Na poloostrově se už výrazně projevuje nejen nedostatek benzínu a nafty, ale také elektřiny a vody. My už jsme ve spojení s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré ráno.
2: Dobrý den.
0: Krymské úřady musely přijmout mimořádná opatření. Jaká?
2: Jsou to opatření, která omezují například provoz velkých nákupních center, barů, restaurací, kaváren. Ty mohou fungovat jenom do 8 hodiny večerní. V Sevastopolu například úřady nařídily vypnout i veřejné osvětlení večer, protože elektřiny je nedostatek. To, co nejvíce asi obyvatele Krymu a turisty, kteří tam ještě zůstávají a snaží se nějakým způsobem uniknout z té pasti, tak je nedostatek, absolutní nedostatek pohonných hmot, benzínu a nafty. Krymské úřady, okupační úřady nařídily, že tedy se nesmí prodávat volně, že pouze ty městské služby nebo ty poloostrovní služby, které jsou důležité pro chod toho útvaru, tak mohou mít benzín, takže se s ním začíná obchodovat na černém trhu. Samozřejmě armáda má stále ještě přístup k těm nemnoha zdrojům, které tam jsou, no a vojáci také přeprodávají na černém trhu to, co mají k dispozici. Sever ostrova, poloostrova tedy, je bez vody a spousta měst a obcí hlásí také obrovské problémy s elektřinou.
0: A jak je to teď s dopravou na Krym?
2: Ta je nesmírně komplikovaná, protože Ukrajinci systematicky útočí na ty pozemní trasy, které spojují přes okupovaná území poloostrov s Ruskem. Útočí především na ty cisterny, které se tam snaží provést náklad pohonných hmot, ale samozřejmě v ohrožení je i civilní, veškerá doprava, vojenská samozřejmě. Takže turisti se snaží uniknout přes Kerčský, Krymský most, tam se ale tvoří obrovské zácpy. Ukrajinci také zbombardovali a vlastně vyřadili z provozu 4 trajekty, ty také zastavili provoz, vlaky tam jezdí pouze do Kerče, právě přes ten most, ale je to nebezpečné, takže spousta turistů, kteří tam přijeli z Ruska, tak vlastně se nemá jak dostat a ve sociální sítě zaplnila videa těch zoufalých lidí, kteří říkají, že už tam 2 dny čekají na jakýkoliv způsob dopravy, aby se odtud dostali a nemohou prostě uniknout z toho poloostrova.
0: Martine, obyvatele Krymu do značné míry živí cestovní ruch. Nakolik je izolace Krymu zasáhne?
2: Velmi silně, je to jeden z hlavních zdrojů příjmu pro obyčejné krymské obyvatele, kteří pronajímali turistům pokoje, jsou tam hotely, jsou tam na to navazující služby, tržnice, taxikáři, plážová infrastruktura a podobně. Pláže jsou teď vlastně prázdné, hotely jsou prázdné a opět na sociálních sítích přímo z Krymu je vidět, jak si prostě provozovatelé všeho toho stěžují, že vlastně přišli o jediný zdroj svých příjmů, takže ta situace je velmi tristní a vypadá to, že Ukrajinci i podle těch hraních zpráv pokračují v těch systematických útocích. V Kerči se v 8 hodin ráno místního času začala ozývat střelba práce protivzdušné obrany. Ukrajinci už předtím zasáhli tamní ropné zásobníky, takže vlastně ochromili i dovoz všech těch pohonných hmot a paliv na Krym, což tedy nesvědčí o tom, že by vůbec ta sezóna nějakým způsobem mohla proběhnout.
0: O ukrajinských úderech na energetickou a dopravní infrastrukturu na poloostrovu Krym, který od roku 2014 okupuje Rusko, jsme mluvili s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, děkujeme a pěkný den.
2: Děkuju taky.
0: A v 7 hodin a 43 minut jsou na plusu tady krátké zprávy. Írán a Spojené státy americké se o víkendu dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné mírové dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které jednání zprostředkovávají. Technické diskuze mají probíhat do konce tohoto týdne. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se dnešní dnešního jednání vlády nezúčastní, je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. A nedělní manifestace spolku Milion chvílek pro demokracii na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za Motoristy sobě o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Ministr to dnes ráno napsal na sociální síť X. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstupují do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Naším hostem je teď člen stávkového výboru za iniciativu veřejnoprávně Jan Průša z divize digitální služby České televize. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Co bylo tím posledním impulzem, kvůli kterému zaměstnanci sáhli až k výstražné stávce?
3: No, byl to ten aktuální návrh ministra Klempíře na zestátnění médií veřejné služby, včetně toho, jak definoval rozpočet pro Českou televizi a pro rozhlas.
0: Jak bude stávka v České televizi konkrétně vypadat a jaký dopad od ní očekáváte?
3: V České televizi budou zejména na zpravodajském kanálu ČT24 zkráceny některé pořady, začnou o minutu později, ale nebude se to týkat jenom 24, bude to i na některých ostatních kanálech. Zároveň máme omezené vlastně služby na našich webech, některé třeba 24 nebude mít tolik článků, bude méně pracovat s grafikou. Máme další omezení i na sociálních sítích.
0: Vláda tvrdí, že cílem navrhovaných změn není omezit nezávislost médií, ale zajistit větší efektivitu, kontrolu hospodaření a úspory. Proč tento argument neberete? V čem je podle vás ten navrhovaný model problematický?
3: No, vlastně ono se vládě nedá věřit, protože místo věcné debaty přichází odmítání a nepravdy a výsměch a vlastně neexistuje jediný důvod, proč bychom jim měli věřit, protože odmítají jakoukoliv diskuzi o podobě médií veřejné služby, jak s odbornou veřejností nebo s vedením médií.
0: Tvářemi iniciativy jsou za televizi především lidé ze zpravodajství a publicistiky. Má ten protest skutečně podporu napříč celou Českou televizí?
3: Určitě má a dokladem jsem toho třeba já, který nejsem ze zpravodajství. Akorát to zpravodajství je nejvíc vidět, protože 24 vysílá živě a tak jakákoliv forma protestu je na této obrazovce vidět mnohem víc, než třeba na kanále ČT1, kde vysíláme filmy a věci, které byly vytvořeny mnohem dřív.
0: A jakou reakci od vedení nebo od politiků hlavně očekáváte? Co by se muselo stát, aby zaměstnanci České televize a spolupracovníci měli pocit, že jejich obavy byly vyslyšeny?
3: No, vedení České televize musí být razantním a sebevědomým protějškem vládě, což úplně dneska není. A politiky potřebujeme vystavit takovému tlaku, aby to své rozhodnutí přehodnotili. Protože kromě toho, že slíbili, že tu změnu udělají, tak tam není žádný rozumný důvod, proč by měli vlastně změnit financování médií veřejné služby. A i proto se vláda zřejmě bojí jakékoliv odborné diskuze na toto téma.
0: Komu je primárně vlastně ta dnešní výstražná stávka určena? Jsou to politici, vedení České televize nebo veřejnosti? A pokud tedy nepřinese ten očekávaný výsledek, zvažujete i další formy protestu?
3: Primárně mluvíme určitě k politikům, protože oni se rozhodli, že média veřejné služby zlikvidují a s tím se nehodláme smířit. Ale samozřejmě tou stávkou chceme oslovit i naše vedení a veřejnost, aby viděli, že nám jako zaměstnancům není osud televize lhostejný a že potřebujeme jejich podporu, za kterou děkujeme. A pokud to nikam nepovede, tak samozřejmě budeme naše kroky stupňovat.
0: A jak chcete přesvědčit diváky, že se tento spor týká skutečně i jich?
3: Já si myslím, že ty diváci už to vnímají, což dosvědčuje třeba včerejší protest, který se konal před Kavčími horami, kam přišlo velké množství našich podporovatelů.
0: Naším hostem byl Jan Průša z divize digitální služby České televize a také člen stávkového výboru za iniciativu veřejnoprávně. Děkujeme.
3: Děkuju, nashledanou.
4: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
0: A teď nás posloucháte v 7 hodin a 49 minut. V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo. Přestože průzkumy před 5 lety říkali opak. Dřív brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště. I ten už ale přestal stačit. Trávník teď kropí pitná voda z vodovodu.
5: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
6: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
5: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho i v těch spodních vodách, takže i to určitě má jakoby důsledek na to, v jakém stavu se teď nachází ta stavba.
6: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
5: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
6: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů.
5: Budeme prověřovat, co to vůbec znamená i pro stávající stavební povolení a pro dokončení toho projektu jako takového.
6: Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
7: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
6: Za úbytkem vody může být i změna hydrogeologických podmínek v proměnlivém podloží někdejšího říčního koryta. Řeka Morávka teče jen asi 100 metrů od hřiště.
7: Ta voda mohla vlastně zmizet opravdu činností rozpouštění a zvětrávacích procesů, kdy mohly ty mělké vody být odvedené prostě nějakým puklinovým systémem do hlubších částí toho prostředí a vlastně kde původně voda byla před těmi 5 lety, tak v současné době může být opravdu zaklesnutá hlouběji i díky teda nejenom klimatickým změnám, ale i opravdu geologickým pochodům, to znamená to rozpouštění, zvětrávání.
6: Větší jistotu dávají hlubší vrty, i tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
0: Posloucháte Ranní plus a to v 7 hodin a 52 minut. Po dlouhé sérii snižování a víc než roční stabilitě na úrovni 3,5% Česká národní banka minulý čtvrtek poprvé po 4 letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Má to být preventivní protiinflační opatření. Jak na vyšší sazbu 3,75% zareagují banky? Bude to důvod pro zdražení korporátních úvěrů a naopak vylepšení úročení vkladů na spořicích účtech? A ovlivní rozhodnutí České národní banky třeba i hypotéky. O tom teď budeme mluvit s hlavním poradcem České bankovní asociace, ekonomem Miroslavem Zámečníkem. Dobré ráno.
8: Dobré jutro.
0: Na konci minulého týdne banky tvrdily, že rozhodnutí České národní banky vyhodnocují. Jak podle vás většina z nich zareaguje?
8: No tak pojďme si říct, jak to bude vypadat, pokud jde o 3měsíční sazby, to znamená mezibankovní tržní sazbu, ta bude reagovat na to zvýšení zcela nepochybně a poroste nad úroveň těch 3,75% toho repo, té repo sazby. No a pak záleží na tom, jak se vyhodnotí tohle opatření, zejména v kombinaci s novými daty o červnových spotřebitelských cenách. Ta dostaneme 7.–13. července a tahle kombinace údajů nám ovlivní další střední konec výnosové křivky, tam už je ten dopad na investiční úvěry, zatímco to tříměsíční pribor mezi bankovní úvěr se odráží do provozních úvěrů firemních, tak tady tyhle delší konce výnosové křivky se propisují do investičních sazeb investičních úvěrů, ale i do hypoték, což samozřejmě zajímá domácnosti ze všeho nejvíce.
0: Ano, a to zajímá i nás teď v Ranním plusu ty hypotéky.
8: Takže tam to bude ještě chvíli trvat, jak to bude vypadat.
0: Dobře, prosím? Ano, ta přímá vazba mezi reposazbou České národní banky a 3- nebo 5-letou hypotékou tedy úplně není, ale přesto jsme zaznamenali, že podle některých ekonomů to může hypotéky zdražit. Je to pravda? Jak rychle by tedy k tomu došlo a podle jaké logiky?
8: Já myslím, že to bude postupné, nebude to vysoké, a protože na tomhle trhu hypoték je opravdu vysoká konkurence, tak se to nemusí propsat jako v nějaké výraznější rovině. Samozřejmě spíš to tenduje k růstu té hypoteční sazby.
0: Vy jste minulý týden v našem vysílání řekl, že předpokládáte, že v bankovní radě České národní banky zvítězí holubice, tedy že tu sazbu ponechají. Tak
8: jsem byl upřímně překvapen.
0: Byl jste upřímně překvapen?
8: Podívejte se, ono vždycky existují dvě možná vysvětlení. Tohle vysvětlení, proč nakonec bankovní rada docela vysokým poměrem 6:1 k tomu navýšení sazby o těch 25 bazických bodů přistoupila. Proto jsou v české domácí ekonomice docela pádné důvody. Viděli jsme velmi rychlý nárůst mezd, který není podepřený produktivitou, což samozřejmě je docela silný proinflační faktor. Propisuje se ten růst mezd do jádrové inflace. Jádrová inflace je nad úrovní, která je konzistentní s inflačním cílem. Jinými slovy, kdyby šlo jenom na domácí data, odhlédnout co čeho ostatního, tak to je sám o sobě důvod. Druhý důvod je samozřejmě, že se vleče ta situace kolem Hormuzu. Já jsem minulý týden říkal, že právě ten Hormuz a ten uzavřený mír by mohl říct počkejme. Jo, ne, že by někdo snižoval, ale počkejme.
0: Počkejme, ano.
8: Tak a naopak, počkejme se propíše do dalších zasedání, kdy se bude čekat, jak se ta situace vyvíjí.
0: A může se to zabere, že vám do toho vstoupím, pardon, a může se ukázat, že se základní úroková sazba bude letos ještě zvyšovat? Už jenom krátce, prosím.
8: Ano, ano.
0: Předpokládáte, že do konce roku může k takovému rozhodnutí bankovní rady ano. České národní banky dojít?
8: Na výnosové křivce je to zaceněno 2 navýšení úrokové sazby až na 4%.
0: Naším hostem byl hlavní poradce České bankovní asociace ekonom Miroslav Zámečník. Děkujeme.
8: Díky, hezký den všem.
0: Připomínám, že posloucháte Český rozhlas Plus, vše podstatné o naší stanici a pořadech, které vysíláte, najdete také na adrese plus.rozhlas.cz. Máme účty na sociálních sítích a také YouTubeový kanál, kde můžete sledovat vysílání našich vybraných pořadů naživo. Na Plusu teď přepojujeme na společné vysílání Českého rozhlasu.
9: Máme pro vás teď důležitou informaci. Nutno dodat, že dnes bude lecos jinak.
10: V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
11: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes, 22. června 2026, stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
12: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
11: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
12: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
11: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
12: Děkujeme za pochopení a podporu.
11: Za stávkový výbor iniciativy Veřejnoprávně Lenka Buriánková
12: a Jan Herget.
11: Pro vás, ne pro politiky.
12: A teď následuje minuta ticha.
11: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 8 hodin a vy posloucháte pondělní Ranní plus s datem 22. června. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas plus.
1: A o čem budeme mluvit v této hodině? Podá prezident Petr Pavel automaticky kompetenční žalobu, pokud ho dnes vláda po svém jednání nezařadí do české delegace na summit NATO. Nakolik se ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu podepisují na ruské ekonomice? A jak chce vláda změnit pravidla veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům? Taková jsou naše témata, nejdřív si ale poslechněte zprávy s Martinem Matějkou.
3: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně míň peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
4: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
3: Dnešní výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií, třeba minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
2: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. Výhruška podle íránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku a ta mají vést k uzavření mírové dohody.
6: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda, podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útokem hnutí Hizballáh. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu, kterou nechal americký prezident Donald Trump přetřít na modro, bude znovu vypuštěna. Nová barva se začala odlepovat ze dna necelé 2 týdny po dokončení renovace a ta vyšla v přepočtu skoro na 300 milionů korun. Voda je navíc zelená kvůli řasám a synicím. Prezident z neúspěchu oprav obvinil vandaly.
7: Policie zatkla bývalého olympijského kanoistu Davida Herna, kterého viní z poškozování nádrže. 67-letý muž se během cyklový letu vyfotil s odlepeným kusem obložení na sociálních sítích. Prezident Trump vzkázal, že zastav nádrže mohou vandalové a federální žalobkyně Jeanine Pirova slíbila, že viníky bude stíhat v plném rozsahu zákona. Podle Bílého domu policie v souvislosti s reflexní nádrží dosud zatkla 5 lidí a dalších 5 dostalo pokutu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Nejméně 3 lidé zemřeli na Filipínách po střelbě na střední škole ve městě Tacloban. 5 lidí je zraněných, informovala o tom policie, která zatkla jednoho podezřelého, kterým je žák 9. třídy. Druhý podezřelý je podle bezpečnostních složek stále na útěku. Před 4 roky se podobná tragédie stala na nedaleké vysoké škole, kde útočník zabil 3 lidi, včetně tamní starostky. Na Filipínách jsou ale podobné případy výjimečné. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vědci z CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. A výsledky mohou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
8: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podněty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obranné mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
3: Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů, ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
9: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
10: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
9: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
11: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam netečí nějaká kapal.
9: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
3: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 254,5 dále leží kamion. Provoz odklání na exitu 258. Před ním stojí půlhodinová kolona z kilometru 260. Objíždí se to po souběžné silnici. Z Ostravska je ke zvážení trasa kolem Lipníku a přes Prostějov po dálnicích D35 a D46. Na D5 z Prahy do Rozvadova za sjezdem na Rokycany na 63,5 kilometru vyšetřují nehodu vlevé. V pruhu prudce se brzdí před krátkou kolonou a na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem. Horší je situace směrem na letiště. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Ranní plus.
1: V 8 hodin a 8 minut dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Několika měsíční spor mezi vládou a Hradem o složení české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře by se dnes mohl vyřešit, nebo minimálně posunout do klíčové fáze. Vláda by totiž na dnešním zasedání měla v této otázce vydat konečné stanovisko. Účast prezidenta Petra Pavla na jednání kabinetu se tentokrát nepředpokládá, uvedla to Česká televize. Prezident má ale podle svých slov připravenou kompetenční žalobu pro případ, kdyby ho vláda do delegace nakonec nezařadila. Naším hostem je teď poradce prezidenta Petra Pavla, politolog Jiří Pehe. Dobrý den.
12: Den.
1: Můžete potvrdit, že v případě, že vláda rozhodne o nezařazení prezidenta Petra Pavla do té české delegace na summit NATO, podává prezident automaticky kompetenční žalobu k ústavnímu soudu?
12: Ano, to řekl, takže pokud by nenastala nějaká naprosto nepředpokládaná událost, tak třeba v tom rozhodnutí vlády, které by to nějakým způsobem řekněme, zamotalo celou tu věc, tak prezident, pokud nebude zařazen do té delegace, je připraven podat kompetenční žalobu.
1: Co myslíte tím nějaké rozhodnutí nebo krok, který by to celé mohl zamotat?
12: Například, že by se to znovu nějak odložilo nebo něco podobného. Samozřejmě vláda tak trochu kličkuje. Víme, že původně měla rozhodnout o té účasti prezidenta 8. června, pak to odložila na 22. června. Zdá se, že se to snaží posunout co nejblíže tomu termínu toho summitu NATO, který se bude konat v Ankaře 7. a 8. července. A samozřejmě pokud by rozhodla dnes, tak ještě pořád existuje určitá šance, že ústavní soud by stačil rozhodnout o té prezidentské kompetenční žalobě do toho summitu. A to je možná něco, co vláda nebo některé strany ve vládě nebudou chtít. Takže když jsem mluvil o těch nepředvídatelných rozhodnutích, tak jedno z nich je toto, že by se to nějakým způsobem třeba ještě protáhlo.
1: A má prezident připravený ještě další krok i pro
13: pro případ, že by ústavní soud nestihl vydat rozsudek do toho 7. nebo 8. července, kdy summit začne?
12: Pokud jde o účast na tom summitu, tak samozřejmě prezident se tam sám nechce nebo nebude nějakým způsobem vnucovat. On samozřejmě má takové postavení, zejména v těch kruzích na to, že pokud by chtěl, tak by tam mohl být určitě pozván jako čestný host třeba tou centrálou NATO, kde působil dlouhá léta, ale to udělat nechce. On tam chce jít jako člen té delegace, nebo lepší řečeno vedoucí té delegace české. Takže žádné kroky další v tomto směru nepřipravuje, pokud by to ústavní soud nestihl a dá se předpokládat, že to možná nestihne, protože přece jenom ta doba je krátká, tak jak už prezident několikrát prohlásil, jemu jde především o princip a o to, čím by se měla vláda ve vztahu k prezidentovi, pokud jde o zastupování České republiky v zahraničí, řídit v budoucnosti.
13: Prezident argumentuje, že vláda nemůže fakticky bránit výkonu jeho pravomocí. Nakolik je ale tento výklad teď přesvědčivý, když vláda schválila jeho vedení delegace na valné shromáždění OSN?
12: Tak především v tom usnesení vlády už je samo o sobě, jak si všimli už někteří komentátoři, zarážející ten jazyk, protože tam se praví, že vláda schválila cestu prezidenta na zasedání OSN, ale dalo by se argumentovat, že vláda nemá co schvalovat, pokud budeme tedy se držet toho prezidentova výkladu ústavy, ale bere na vědomí, tak jak to vždy bylo v těch vládních usneseních minulosti. Vláda vzala na vědomí, že prezident se účastní té či oné zahraniční akce. Takže může se vést určitý spor i o ten jazyk, ale to, že vláda tedy vydala usnesení, v němž schvaluje, dávám to do uvozovek, tu účast prezidenta, tak to je sice hezké, ale tady jde o širší princip, takže vláda prostě nemůže jednou rozhodnout, že prezident někam pojede a podruhé, že někam nepojede. To je vlastně výklad prezidenta a uvidíme, co k tomu řekne ústavní soud.
13: Ten spor už trvá několik měsíců, začal jako politická neshoda ohledně výše obranných výdajů a závazků a roli tam postupně hrálo i osobní rovina kvůli nejmenování Filipa Turka ministrem. Má ta případná kompetenční žaloba potenciál vztahy mezi hradem a vládou takzvaně resetovat?
12: No, já bych si nemyslel, že se mohou resetovat, protože ten problém není úplně tak mezi vládou a prezidentem, ale zejména mezi motoristy a prezidentem, nebo lépe řečeno, je to problém motoristů, kteří nějakým způsobem se snaží prezidenta vyšachovat z těch zahraničních akcí a dalších akcí kvůli tomu, že nejmenoval Filipa Turka ministrem. Myslím si, že to je zcela jasně ten hlavní důvod. Takže jestli se to může resetovat, to uvidíme. Je zajímavé to několikeré vyjádření Andreje Babiše, že vláda dnes rozhodne ve sboru. To by mohlo naznačovat, že vláda nemusí rozhodnout jednomyslně a to by bylo docela zajímavé potom sledovat, kdo rozhodl jak. Nicméně myslím si, že pokud by ústavní soud dal zapravdu prezidentovi, tak je to samozřejmě pro vládu velká rána, protože prohrát spor ústavního soudu s hlavou státu je rozhodně něco, co se nestává každý den. A samozřejmě i v opačném směru, pokud by prezident ústavní soud nedal zapravdu prezidentovi, tak to nějakým způsobem změní ty parametry toho, jakým způsobem probíhala reprezentace České republiky v zahraničí v minulosti.
13: Tolik politolog a poradce prezidenta Jiří Pehe. Děkujeme.
12: Děkuji, nashledanou.
13: A naším dalším hostem je poslanec Libor Vondráček, zvolený za SPD, jinak předseda Svobodných a místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a také ústavně právního výboru. Dobrý den. Pane Vondráčku, slyšíme se? Tak spojení s panem Vondráčkem se nám nějak nedaří navázat. Ještě chvíli to budeme zkoušet. Připomínám, že mluvíme o tom, že vláda by dnes na svém zasedání měla definitivně rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel se tohoto jednání nezúčastní, je ale podle svých slov připraven podat kompetenční žalobu k ústavnímu soudu pro případ, kdyby ho vláda do delegace nakonec nezařadila. Ještě jednou se zkusíme spojit s poslancem Liborem Vondráčkem za SPD. Pane Vondráčku, slyšíme se?
14: Dobrý den, já vás slyším.
13: Tak to jsme rádi, my vás už také slyšíme. Jak vy vnímáte v současnosti ten spor? Je stále v uvozovkách jen politické povahy, nebo už sledujeme pokus překreslit ústavní kompetence?
14: Myslím si, že aktuálně ten spor má dvě roviny. Za prvé tu politickou a právní a za druhé samozřejmě i osobní, protože to, jakým způsobem Petr Pavel napadl Filipa Turka a osočil ho z podpory různých totalitních režimů, tak to je samozřejmě věc, která nemůže být ignorována a spustila ty nejrůznější výroky, které nemají už jenom tu politickou rovinu, ale mají samozřejmě rovinu, která demonstruje, řekněme, osobní nesoulad jednotlivých ústavních hráčů.
13: Tak já jenom připomenu, že pan prezident neosočil pana Turka z nějakých ideologií, ale vycházel z těch facebookových příspěvků, které uveřejnil Filip Turek na svých vlastních účtech. Ale co podle vás mluví proti účasti prezidenta, nejvyššího ústavního činitele na summitu NATO?
14: Tak v první řadě proti němu mluví to, jakým způsobem hned na začátku, když se toto téma otevřelo, prezentoval svoji schopnost či neschopnost hájit vládní pozici, kdy on doslova říkal, že by nebyl schopen obhajovat politiku vlády v tom, jakým způsobem přistoupila k výdajům na obranu. Časem toto trochu změnil, začal mluvit o tom, že by to možná už zvládl, ale já myslím, že to bylo asi takové trochu účelové, protože kdyby skutečně chtěl reprezentovat pouze politiku vlády a de facto říkat to též, co by říkali vládní představitelé, nebylo by to pro něj tak moc zásadní, aby tam opravdu osobně vystoupil, osobně hovořil, protože by de facto jenom jiná hlava řekla to stejné poselství. Proto si myslím, že bude lepší, aby nová vláda tam vyslala své vládní zástupce.
13: Americký ministr obrany Pete Hegseth minulý týden už varoval evropské spojence v NATO, že Spojené státy budou otevřeně upozorňovat na země, které stále neplní své závazky, tam tedy patří i Česko, jak teď máme potvrzené černé na bílém. Není tohle argument pro zvážení účasti prezidenta na summitu NATO, kdy by jako někdejší předseda vojenského výboru mohl reputaci Česka trochu vylepšit?
14: Zase je otázka, jak třeba ve vztahu k výrokům pana prezidenta vůči Donaldu Trumpovi lze mluvit o nějakých dobrých vztazích, protože si můžeme připomenout, že říkal o Donaldu Trumpovi, že je to lidsky odpudivá osoba, takže já tam ten potenciál narovnání vztahu v tomto příliš nevidím. Konec konců on vystupoval na těch předchozích summitech a přesto jsme poslední dva roky také neměli 2% výdajů HDP na obranu, takže ani na ten výsledek, ani na tu skutečnost to jeho vystoupení nakonec na summitu nemělo vliv.
13: Tak nemyslím tím, že by prezident svým vystoupením nějak zařídil, že by se ostatní spojenci v NATO nedívali na to, že Česko stále nedává 2% HDP, ale spíše pokud americký ministr obrany teď upozorňuje, že bude otevřeně poukazovat na ty státy, které své závazky neplní, tak by to ten prezident se svojí zkušeností z NATO mohl nějakým způsobem více diplomaticky urovnat. Nemyslíte?
14: Nemyslím si to a zároveň chápu, že americký ministr obrany toto bude říkat v pozici amerického ministra, asi bychom říkali něco podobného a on by to asi říkal i při tom jednání minulé, protože pro ně je to důležité, je to dlouhodobé téma, takže tohle, co pro mě není příliš situace, která by něco měnila na pohledu ohledně účasti pana prezidenta.
13: Pane Vondráčku, poslední otázka se už netýká toho dnešního zasedání vlády, kde by se mělo rozhodnout o složení české delegace na summit NATO, ale těch včerejších několika tisícových demonstrací v Praze na podporu veřejnoprávních médií a také případně dnešní stávky jejich zaměstnanců. Jak vláda a vládní koalice vnímá toto občanské vyjádření názoru?
14: Já to vnímám a vláda, za kterou nemůžu mluvit, to jistě vnímá podobně jako součást demokracie, kdy se lidé v rámci nějakých svých názorů můžou účastnit demonstrací či stávek a stejně tak je tomu i u zaměstnanců státních médií.
13: Je to názor, který nějak bude vládní koalice nebo jednotlivé strany, které ji tvoří, reflektovat? Přece jenom
14: nemůže,
13: je to skupina obyvatelstva.
14: Nemůže to reflektovat, proč? Protože my máme demokratický mandát od voličů, kteří po nás chtějí, abychom plnili volby a plnili volební program a programové prohlášení.
13: Ale toto jsou také občané České republiky.
14: To je naprosto v pořádku, mají na to jiný názor než drtivá většina těch, kteří nám dali hlas, a my nemůžeme na základě demonstrací pošlapávat naše volební sliby. My nejsme předchozí vláda, abychom naše volební sliby nebrali vážně a neplnili to, co jsme slíbili lidem.
13: Říká poslanec Libor Vondráček, zvolený za SPD, jinak předseda Svobodných a také místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
14: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
13: Hovor dozněl v 8 hodin a skoro 21 minut. Na náměstí v Krásné Lípě na Děčínsku přibyla houpačka. Kdo ji vyzkouší, pozná ale, že není úplně obyčejná. Projekt Audio houpačka je součástí roční kampaně zaměřené na život dětí v náhradní péči. Vypráví příběhy 6 dětí z dětského domova.
15: Dom pro ně znamená střecha nad hlavou a rodina a zábava.
16: Jedním z hlasů na nahrávce je i 23-letá Dominika.
17: Půjdu nejspíš na vysokou v Ústí nad Labem na speciální pedagogiku, protože bych jednou chtěla být vychovatelkou v dětském domově.
16: Dominika žije v dětském domově v Krásné Lípě už od svých 9 let.
17: Motivaci mi dali vlastně i tety, který tady byly, protože se o mě strašně hezky starali a já jsem vlastně chtěla to předat dál těm dalším dětem, který prostě přijdou za pár let a budem špatně z toho, že museli někde takhle skončit, ale vlastně to tak špatný není.
16: Podobných příběhů mohou návštěvníci slyšet celkem 6. Vznik audiohoupačky mi přiblížila ředitelka dětského domova Sofie Wernerová.
18: Děti jsou šťastný v lůně matky a vzpomínají na to celý život a vzpomínají na to právě, když se houpou. My víme, že to je vlastně nejvíc uklidňující pohyb vůbec. Tam byl svět ještě v pořádku, tam se moc dobře cítili. Takže vlastně to houpání je taková asociace na vzpomínku na bezpečné místo, na bezpečný prostor.
16: Audiohoupačka je poslední částí celoročního projektu dětského domova s názvem Příběhy.
18: Začali jsme projektem Vyšij si svůj příběh, což bylo o tom, aby si každé dítě vlastně vymyslelo svoje logo, které ho vystihuje. Musím říct, že třeba moje vysokoškolačka si vymyslela logo Bodlák. A když jsem se jí zeptala, Míno, a proč zrovna Bodlák, tak ona mi řekla, teto, oni nás berou jako plevel mezi dětmi, čili všichni ostatní jsou ty krásné květiny a my jsme ten plevel mezi tou společností.
16: Na realizaci houpačky se podílel i ústecký umělec Richard Loskot.
19: V momentě, když si člověk sedne na tu houpák a párkrát se zhoupne, tak rozmluví tedy nahrávky dětí, které říkají spíš věci, které jsou možná naprosto všední, ale které jsou dojemné a které mají promluvat hlasem, který má říct, že jsou to jedni z nás.
16: Instalace přitom funguje bez připojení k elektrické síti.
19: Je tam baterie, taková speciální, která se dobíjí tím pohybem právě toho kývání z té kinetické energie, a která potom vždycky spustí takový mikropočítač, který vybere náhodně ten zvuk té nahrávky těch dětí. Tady je akorát potřeba těch zhoupnutí udělat několik vícero, než se jako dobije ten akumulátor.
16: Houpačka bude na náměstí v Krásné Lípě do konce září. Následně by měla putovat do dalších dětských domovů v Ústeckém kraji. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
13: Je 8 hodin a 23 minut, vy posloucháte Ranní plus, tohle jsou hlavní zprávy, které s vámi sledujeme. Irán a Spojené státy americké se o víkendu dohodly na cestovní mapě směřující k dosažení konečné mírové dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které jednání zprostředkovávají. Technické diskuze mají probíhat do konce tohoto týdne. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se dnešního jednání vlády nezúčastní. Je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. A ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy. Na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo to dnes ráno ukrajinské námořnictvo. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila. Ukrajina o víkendu oznámila další útok na ruskou energetickou infrastrukturu. Terčem se podle prezidenta Volodymyra Zelenského stala rafinerie v sibiřské Tjumeni, vzdálená více než 2000 kilometrů od ukrajinských hranic. Kyjev zároveň tvrdí, že už disponuje bezpilotními prostředky s doletem přes 3000 kilometrů. Útok přišel po sérii zásahů ruských rafinerií, skladů paliv a dalších energetických zařízení. Můžou se podobné útoky citelněji projevit bavit v ruském státním rozpočtu, energetice a životě běžných Rusů. To teď probereme s Lukášem Kovandou, hlavním ekonomem Trinity Bank. Dobré ráno.
20: Dobré ráno.
13: Rusko už čtvrtým rokem vede válku na Ukrajině a zároveň čelí sankcím evropským a americkým. Jakou roli dnes stále hrají ty příjmy z ropy a plynu ve financování státu a té válečné ekonomiky?
20: Hrají stále významnou roli, byť poněkud klesají i v letošním roce právě i kvůli útokům ukrajinských sil. Zhruba čtvrtina příjmů ruského rozpočtu je právě z ropy. No a musíme si ale říci, že třeba na zbrojení, na řekněme válečné výdaje jde 40%, nebo necelých 40%, takže Rusko už nyní vlastně není z toho pokrývat své výdaje v oblasti zbrojení a vedení války právě těmi příjmy z ropy a plynu, takže v tomto ohledu se dá říci, že celá ta mašinérie, když to tak řeknu, protiruská, která se vlastně rozvinula, která spočívá jak v západních sankcích, tak v nyní v posledních letech, zvláště v těch stále tedy sofistikovanějších útocích ukrajinských sil, tak vlastně nyní stenčuje ruské příjmy z ropy a plynu už poměrně citelným způsobem.
13: A když se teď Ukrajina stále častěji zaměřuje na rafinerie, ty sklady paliv, energetickou infrastrukturu, lze to poznat už z dostupných dat, že to má měřitelný dopad na ruskou ekonomiku, nebo to jsou vlastně zatím jenom odhady?
20: Je to někde mezi, abychom konstatovali, že to už tedy není jenom nějaká nepříjemnost, už to pro Rusko je opravdu vážný problém, už to není jenom tak, že by se někde v regionech tvořily fronty před čerpacími stanicemi. Je to vážný logistický problém podstatné části ruské ekonomiky, že bychom v to viděli v těch úplně nejzásadnějších makroekonomických číslech, to zas tak ještě silné údery nejsou, takže je to někde mezi, ale skutečně už to ochromuje ruskou ekonomiku poměrně tedy zásadním způsobem, protože to nabourává nejen tedy příjmy z ropy a plynu, ale také veškerou logistiku, protože samozřejmě pokud jsou zasaženy třeba sklady pohonných hmot nebo rafinérie, tak Rusko, i protože vlastně ten jeho energetický sektor je závislý často na západních technologiích, na západních součástkách, které nyní jsou právě podrobeny sankcím, tak není schopno vlastně tak rychle opravovat ta zasažená zařízení a dochází k rozsáhlým nedostatkům paliv napříč ekonomikou. To pak vede k inflačním tlakům, což citelně tedy mění náladu obyvatelstva samozřejmě k horšímu a také už na to reaguje, začíná reagovat centrální banka, která jako jeden ze svých důvodů, proč vede přísnou měnovou politiku, uvádí právě rostoucí ceny paliv, tedy inflační tlaky, což v ekonomice, která vlastně je postavená na vývozu těch, řekněme, ropných produktů a ropy samotné, je poměrně paradoxní stav.
13: Máme už jenom poslední minutu, tak jenom krátce, navzdory těm 20 balíkům sankcí, ruská ekonomika zatím neprošla kolapsem, jak mnozí na západě možná očekávali. Co podle vás stojí za takovou odolností?
20: Vstoupila v dobrém stavu, poměrně v dobrém stavu do té války s nízkým zadlužením, no a také vlastně třeba říci to, že vedle toho, že byla odolná tedy právě z důvodu třeba nízkého dluhu, tak celá řada zemí v čele s Čínou, Indií, Tureckem, ale třeba i Spojenými arabskými emiráty se k těm sankcím nepřipojila a nyní umožňuje vlastně například přeprodej západního zboží, včetně třeba německých automobilů, přes své území, což tedy samozřejmě tlumí tlak těch západních sankcí, ano, na ruskou ekonomiku a na ruské obyvatelstvo.
13: Naším hostem byl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank. Děkujeme za rozhovor.
20: Děkuji za pozvání, hezký den, nashledanou.
13: A v 8:30 jsou tady zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
3: Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří od 1. července přechází na ministerstvo kultury, se dnes měli sejít s šéfem rezortu Otou Klempířem z motoristů. Tématem měl být přesun agendy národnostních menšin. Ta se z úřadu vlády přesouvá na několik ministerstev, část i na kulturu. Někteří zaměstnanci z přesuny nesouhlasí, bojí se, že přijdou o nadrezortnost a to ohrozí agendy, které řeší. Vedoucí úřadu Tinde Bárta ale tvrdí, že nový systém bude efektivnější. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. Vatikánští žalobci podle soudu nepředali všechny důkazy a původní obžaloba byla neplatná. Autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů, vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního auta třeba i ubytování pro posádku. A před dlouhou cestou do zahraničí je taky dobré, aby si řidiči nechali stav svého auta zkontrolovat v servisu. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes jednat s prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardovou. Hlavním tématem budou dopady geopolitického napětí na měnovou politiku eurozóny. Debata naváže na předchozí rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 254,5 dál leží kamion, provoz utkání na exitu 258 a před ním stojí půlhodinová kolona z kilometru 260. Objíždí se to po souběžné silnici. Z Ostravska je ke zvážení trasa kolem Lipníku a přes Prostějov po dálnicích D35 a D46. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14,5 kilometru srazila dvě auta a kolona začíná na 17. kilometru a příliš se nehýbe, zpoždění je půl hodiny. Na Pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem, horší je situace směrem na letiště a brzdí se před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, převážně ale polojasno až oblačno, postupně zataženost a místy přehánky nebo bouřky a nejvyšší odpolední teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
0: Posloucháte Ranní plus.
13: A dobrý poslech vám dnes přeje Daniela Vrbová. Máme 8 hodin a 33 minut. Veřejné opatrovnictví čekají změny. Vláda Andreje Babiše připravuje novelu, která má upravit fungování systému pro lidi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Reaguje mimo jiné na dlouhodobé výhrady obcí, podle nichž jsou některé samosprávy opatrovnictvím přetížené. Zejména tam, kde sídlí domovy pro seniory nebo zařízení pro lidi se zdravotním

0: tisíc obcí, které jsou velmi různorodé. Takže máme obce, jako třeba město Brno, které má přes 400 tisíc obyvatel, tisíce úředníků, a máme obce, které mají méně než 100 obyvatel a v zásadě nemají žádného úředníka a starosta je tam neuvolněný. Takže v okamžiku, kdy takováto malá obec má plnit formálně stejné úkoly jako ty velké obce, tak samozřejmě na to není materiálně vybavená. A zvláště tehdy, jestliže se malé obci zřídí nějaké pracoviště nebo dům, kde jsou umisťováni třeba lidé s omezenou svéprávností, tak to pro ně může být zásadní věc, protože když je tam jeden člověk, který tam žije trvale, tak je to něco dlouhodobého, co většinou nedělá problémy, že se o něho ta obec dokáže postarat, ale pokud ta malá obec má starat o desítky lidí, tak je to velmi zatěžující pro ní.
1: A jak na tenhle problém tedy reaguje připravovaný návrh ministerstva, kdybyste to měl vysvětlit trochu laicky?
0: Vychází se vlastně ze stávající situace, že veřejným opatrovníkem, to znamená, pokud ta osoba nemá nějakého příbuzného, který by mohl tuto funkci vykonávat právě z titulu svého příbuzenství se souhlasem soudu, tak pokud taková osoba není, tak tím veřejným opatrovníkem je obec podle místa bydliště. Tento základní princip zůstává zachován, ale obce, a to je novum, si mohou dohodnout veřejnoprávní smlouvou, že tuto působnost pro ty malé obce bude vykonávat nějaká větší obec. Zpravidla to zřejmě bude obec s rozšířenou působností, kterých je u nás 205.
1: A znamená to i nějaké navyšování personálních kapacit podle toho, které obce by potom více shromažďovaly, třeba ty obce s rozšířenou působností, takže tam by šly potom více investice do kapacit lidských i finančních na zajištění chodu veřejného opatrovnictví.
0: Víte, většinou těch malých obcí je to otázka třeba z opravdu jednotek těch lidí, kteří podléhají tomu veřejnému opatrovnictví, myslím tím těch, o kterých se ta obec stará, nikoliv tedy nějaké velké množství. Je to věc samosprávy obce, jak si nastaví organizaci svého úřadu, to zákon neřeší v tomto případě. Je to, zákon definuje nově přímo v zákoně, byť to již dříve konstatoval ústavní soud, že to je výkon přenesené působnosti obce, tudíž obec na přenesenou působnost, včetně této, získává určitý příspěvek ze státního rozpočtu.
1: A s tím se tady počítá i nadále.
0: Ano.
1: Podle té novely, ano. Podle loňského rozhodnutí Nejvyššího správního soudu se otevřela otázka vlastně odpovědnosti státu za systém veřejného opatrovnictví. Promítl se tento rozsudek i do té připravované právní úpravy a jakým způsobem?
0: No, ten rozsudek konstatoval, že již podle stávající právní úpravy veřejné opatrovnictví je metodicky řízeno a vlastně spadá do působnosti ministerstva pro práce a sociálních věcí, a na tom ta připravovaná novela nic nemění. To znamená, zákonný text se nemění, vychází se z toho, co konstatoval rozsudek Nejvyššího správního soudu.
1: Jak jsme řekli na začátku, tak ten návrh by měl podle plánu legislativních prací zamířit v červnu na vládu. Platí tento termín stále a kdyby se tedy ty případné změny mohly projevit skutečně v praxi?
0: Tento termín platí s tím, že předpokládaná účinnost je od poloviny příštího roku. Ovšem to také záleží na rychlosti projednávání v parlamentu.
1: A očekáváte, že tam můžou nastat nějaké problémy?
0: No, doteďka parlament je poměrně hodně zablokován těmi politickými boji mezi vládními a opozičními stranami.
1: No a do jaké míry je tahle ta novela politická vlastně?
0: No, tam, když v okamžiku, když se projednávají nějaké jiné body, které mají dlouhodobou projednávání, jsou tam obstrukce, tak čekají všechny další návrhy bez ohledu na to, jestli mají v sobě politický náboj nebo ne. Tato novela podle mě v sobě politický náboj nemá, což ovšem neznamená, že bude projednávána nějak přednostně.
1: Říká Zdeněk Koudelka, náměstek ministra spravedlnosti, nominovaný za SPD. Děkujeme, že jste si našel čas na Ranní plus.
0: Děkuji také a naschledanou.
1: A posloucháte nás v 8 hodin a skoro 40 minut. Velká Británie si zítra připomene 10. výročí referenda, v němž lidé odhlasovali odchod země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně. Pro bylo necelých 52%,

0: proti 48. V té době žilo v Británii kolem 100 000 Čechů. Část z nich se potom vrátila domů, mnozí ale v Británii zůstali. Proč a jak se změnil jejich život? To zjišťoval v Londýně náš zpravodaj Jaromír Marek.
1: Tak to řekni ty, Eli, prosím.
2: Něco Garrick Masaryk.
3: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety. Žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
4: Nebyl to příjemný pocit, abych vám pravdu řekla, i když vlastně tady jsem dost dlouhou dobu, i když vlastně mám britský občanství, i když mám český občanství a jako ta česká identita je pro mě strašně důležitá, tak to nebyl dobrý pocit, protože se najednou člověk připadal, že vlastně tady jako není vítaný.
3: Svěřuje se paní Kateřina.
5: Ve chvíli se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
6: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
5: Můžu říct, že jsme přemýšleli nad tím, jestli se budeme vracet do Čech, ale nějakým způsobem bych řekla, že my jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
3: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Potvrzuje to i Honza, který pracuje v londýnské City.
7: Všechno opustit, všechno odejít zpátky, buď už do České republiky nebo do jiné země, je poměrně složitý. Není to úplně jednoduchý už z pracovního hlediska a zároveň i protože už tenkrát, dejme tomu, jsem měl partnerku, plánovali jsme nějakou budoucnost a děti, tak i z toho ohledu to samozřejmě není jednoduchý, protože člověk vlastně se nerozhoduje jenom za sebe, takže když to řeknu jednodušeně, tak je to vlastně, dejme tomu, nějaká pracovní příležitosti, které jsou samozřejmě tady poměrně unikátní v tom oboru, kterým já pracuju. A jsou tady samozřejmě nějaké jakoby, vyšší principy, které se mi nechtělo úplně opouštět.
3: Část Čechů po Brexitu z Británie odešla, většina ale zůstala. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
8: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová. To, jak jsme tady vítaní. A že vlastně ta rétorika je jiná. Je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
6: Znamená to, že se pořád cítíte být imigranti, přistěhovalci?
8: Ano. Vlastně ano, jako já osobně jsem tady žila teďka už skoro vlastně díl, než jsem žila v České republice. A ne, osobně vlastně nepatřím ani do jedné země na 100%, protože tady se cítím doma a zase samozřejmě pocházím z České republiky a samozřejmě proto vedu českou a slovenskou školu.
3: Zhrnuje Jana Nahodilová, jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
0: Posloucháte Ranní plus v 8 hodin a 43 minut a tohle jsou hlavní zprávy dne. Vláda by mohla dnes rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se dnešního jednání vlády nezúčastní, je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy. Na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo dnes ráno ukrajinské námořnictvo. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila. A v České televizi a Českém rozhlase dnes začala 24-hodinová výstražná stávka. Projeví se po celý den ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Déčko a Radio Junior. A jako každý den jsme v Ranním plusu prošli hlavní články dnešních domácích deníků. Osobní výběr z nich připravil editor serveru Seznam zprávy Jan Hejl. A zaujal ho například rozhovor s bývalým ředitelem České televize Janem Součkem v aktuálním vydání týdeníku Respekt.
9: V něm popisuje například diskuzi z července 2024 na zasedání poslaneckého klubu Hnutí ANO. Souček líčí, že to byla taková soutěž v tom, kdo víc nemá rád Českou televizi a Český rozhlas. Poslanci se prý předháněli v tom, co podle nich tato média dělají špatně. No a po skončení zasedání ti nejradikálnější poslanci ANO mezi čtyřma očima Součkovi říkali, že to vlastně ani tak nemysleli.
0: Mimochodem, jak se Jan Souček staví k vládnímu návrhu zákona, který by rušil koncesionářské poplatky?
9: Bývalý šéf České televize o tom mluví jako o scénáři Armagedonu. Vysvětluje, že pokud by takový zákon byl přijat, ČT24 přijde o všechny náročnější publicistické formáty, zůstanou události v regionech a kontinuální vysílání. Kdyby si měl tipnout, na obrazovkách podle něj zůstane nedělní politická debata, nebo například Reportéři ČT, jejich zrušení by bylo podle něj velmi citlivé.
0: Kde ještě by podle bývalého ředitele generálního České televize musela televize šetřit?
9: Jan Souček podotýká, že celá divize zpravodajství a publicistiky má rozpočet asi miliardu. Reálně bude ale chybět 1,5 miliardy, protože skončí ještě zákonná výjimka na odpočet DPH. Podle Součka se to dotkne všech částí televize. Podobně jako současný šéf České televize Hynek Chudárek míní, že by se muselo propustit asi 700 lidí. Očekává také úspory v regionálních redakcích, výrazný pokles původní hrané tvorby a pravděpodobně i pokles z dokumentární tvorby a tvorby pro děti.
0: Tak to byl týdeník Respekt. Váš domovský server Seznam zprávy zase přináší příběh ženy, která se vydávala za klinickou psycholožku a dokázala oklamat svoje klienty. V čem se její případ vymyká?
9: Článek se věnuje ženě jménem Vera Nemeš, která bez potřebné atestace vystupuje jako klinická psycholožka. A je třeba říct, že nenapálila zdaleka jen svoje klienty. Nemeš loni založila asociaci psychologů, která letos na podzim chystá celou republikou akci pro mládež. Získala pro ní záštitu z nejvyšších míst od premiéra Andreje Babiše i prezidenta Petra Pavla. Seznam zprávy také popisují příběhy matek, které psycholožce uvěřily a nechali u ní vyšetřit svoje děti.
0: Co ty ženy zmiňují?
9: Říkají, že hledali dětského klinického psychologa, kterých je v Česku nedostatek. Jen tito odborníci jsou přitom oprávněni stanovat diagnózy a jejich zprávy jsou nutným podkladem například pro vyřizování dávek nebo pro školy. Jenže závěry od Very Nemeš posudkoví lékaři odmítli s tím, že není registrována jako klinická psycholožka. No a za jeden z těchto posudků si nechala naúčtovat 7000 korun.
0: Jak se Vera Nemeš hájí?
9: Žena, která vystudovala v ruském Rostovu na Donu, tvrdí, že nikoho nechtěla uvádět v omyl. Hájí se, že v oboru působí asi 18 let a nyní si doplňuje kvalifikační požadavky podle platné české legislativy. Nemeš však není jediná, kdo se snaží vydávat se za klinické psychology. Jejich asociace v poslední době eviduje rostoucí počet stížností na lidi, kteří takto vystupují a snaží se z klientů vylákat peníze.
0: A ještě jedno téma jste vybral do dnešního výběru z domácího tisku. Portál iDnes.cz připomíná příběh světoznámé fotografie, kterou zná skoro každý. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Oč jde?
9: Přesně tak. Posluchačům bych ještě rád doporučil článek ze seriálu iDnesu Slavné fotografie. Ten popisuje snímek z roku 1932, který zachytil dělníky stavějící newyorské Rockefellerovo centrum. Kterak bez helmy a bez jakéhokoliv jištění sedí bok po boku na ocelovém nosníku budoucího mrakodrapu.
0: To je ta fotka, z které nás chytá závrať. Už jenom se podívat na tu fotografii. Jaký je tedy příběh tohoto snímku?
9: Ano. Fotka vyšla poprvé 2. října 32 v nedělní příloze deníku New York Herald Tribune. Snímek ale vznikl už 20. září. Tehdy komplex najal fotografy, aby vysoko v oblacích zvětšnili dělníky dokončující nový mrakodrap. Cílem těch fotek byla propagace budoucích kancelářských prostor.
0: A ví se tedy, kdo ji vyfotil? Je to fotografie, víme o ní, jak vznikla, protože ji vídáme všude na propagačních materiálech.
9: Ano, stejně tak nikdo nezná jména dělníku na onom snímku. V našem kontextu je zajímavý zejména muž sedící zcela vpravo. Slovenský režisér a výtvarník Ivan Popovič totiž prohlásil, že je to jeho dědeček pocházející z vesnice Vyšný Slavkov. Po pádu železné opony spatřil dle svých slov ten snímek oběd na mrakodrapu v jednom z vídeňských obchodů a uvědomil si, že stejné vyobrazení viděl i ve starém rodinném albu. Podle odborníků to ale žádné záznamy nenaznačují.
0: Z dnešních domácích médií vybíral Jan Hejl, editor serveru Seznam zprávy. Posloucháte Ranní plus v 8 hodin a 49 minut. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte i vy letos a pojedete autem, měli byste se předem připravit. Dlouhé cesty totiž můžou odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci. Z detaily je teď ve studiu Lucie Machartová z domácí redakce. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
0: Co by při cestě do zahraničí měla obsahovat povinná výbava?
10: V Česku v ní musíme mít autolékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, tak i náhradní kolo nebo sadu na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc i hasící přístroj a ve Slovinsku náhradní žárovky. Z dokladů by lidé neměli zapomenout na řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod.
0: A je něco dalšího, kromě povinné výbavy, co bychom měli zkontrolovat před cestou?
10: Ideálně bychom měli auto vzít do servisu, kde zkontrolují, jestli není potřeba vyměnit nějaká součástka, říká automechanik Jan Urbánek.
11: Otevře se motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neteče nějaká kapalina, olej, chladicí kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozhušťují.
10: Například výměnu oleje Urbánek doporučuje buď po 15 tisících ujetých kilometrech nebo jednou za rok, pokud má auto menší nájezd. Pokud jsme olej měnili už dřív, nemusíme to před cestou na dovolenou řešit.
0: Jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
10: Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě nebo nehody. Zmínil, že z povinného ručení, tedy kvůli nehodám způsobeným českými řidiči v zahraničí, se ročně hradí skoro 8 tisíc škod. Na zahraniční cesty doporučuje sjednání asistenční služby. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
12: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
10: Některé asistence zahrnují i opravu na místě, zajištění náhradního auta nebo náhradního ubytování pro posádku auta.
0: Co můžou řidiči udělat pro to, aby byla jízda co nejbezpečnější?
10: Měli by hlavně pravidelně odpočívat, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
13: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
10: Na cestu by se řidiči navíc měli vydat po alespoň 6 hodinách spánku. V autě by mělo být dost vody a jídla pro případ, že uvíznou v koloně, pokračuje Tomáš Neřold.
13: Také je dobrý nápad mít vždy plnou nádrž, pokud tedy jde o benzínový pohon nebo naftový, protože zase pokud někde zůstanu stát a už budu mít málo paliva, tak se můžu dostat do problému. Také v autě je fajn mít svítilnu nějakou kvalitní.
10: A pokud se řidiči k nějaké koloně blíží, neměli by prudce zabrzdit až těsně před ní, ale postupně zpomalit.
0: Tipy na bezpečné cestování na letní dovolenou přinesla do studia Lucie Machartová z domácí redakce. Děkuji.
10: Naslyšenou.
0: Posloucháte stále Ranní plus. Cestování na některých místech Česka komplikují dopravní omezení kvůli opravám. Třeba na hlavním tahu číslo 13, který vede z Karlových Varů přes Děčín a Liberec k polským hranicím, pracují silničáři na průtahu Bílinou na Teplicku. Na místě máme reportérku Janu Vytázkovou. Dobré ráno.
14: Dobré ráno. Kolony jsou nejenom na hlavním průtahu Bílinou, ale také na navazujících větvích kruhových křižovatek. Auta zaplnila třeba náměstí a ulice v centru. Dopravu na hlavním tahu řídí semafory, jezdí se tady kyvadlově. Jsou tady taky regulovčíci, kteří pomáhají právě hlavně těm autům z bočních ulic. A do 8 hodin tady byly taky asistenti prevence kriminality, především pro školáky. Oprava tady toho 700-metrového úseku potrvá několik týdnů. Kamiony sem teď nesmějí. nesmějí, musí objížďkami mimo Bílinu. Ostatní řidiči mají volit alternativní trasy nebo se Bílině při plánování cesty raději vyhnout. Není to jediná komplikace na 13. Příští úterý začne ŘSD přestavbou mimo úrovňové křižovatky u obce Bor mezi Karlovými Vary a Ostrovem.
0: To byla reportérka Jana Vitásková. Děkujeme.
14: Naslyšenou.
0: A řidiče při cestě k moři na jih Evropy, ale i do jiných destinací může také potrápit omezení na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně, kde se kolony tvoří pravidelně. A uzavírek ve městě bude ještě víc, jak zjistila reportérka Alena Hesová, kterou teď zdravím. Dobrý den.
15: Dobrý den. S některými uzavírkami silničáři vyloženě čekali, až skončí závody MotoGP na brněnském Masarykově okruhu, které se jeli teď o víkendu. Takže jedno velké nové omezení by mělo v sobotu začít platit v Olomoucké ulici kvůli uzavírce mostu přes železniční trať. O letních prázdninách jsou v plánu uzavírky v křižovatkách u nákupního centra Olympia v Modřicích u Brna a taky dělníci opraví vytíženou Blanenskou ulici v Kuřimi podél průmyslové zóny. To vše mají na starosti jihomoravští silničáři. Ti státní všechny velké uzavírky naplánovali až po letních prázdninách a některé až po komunálních volbách v říjnu. To se týká třeba velké uzavírky Pisáreckého tunelu v Brně a tunelu Hlinky. V plánu jsou i opravy hlavní cesty z Rosic, posjezd z dálnice D1 u Kývalky nebo uzavírka hlavní spojnice z Znojma a Moravských Budějovic. Tam budou dělníci pracovat u Grešlového mýta. Konkrétní termíny ředitel silnic a dálnic teprve zveřejní.
0: Aktuální dopravní informace v Jihomoravském kraji přinesla v Ranním plusu reportérka Alena Hesová. Děkujeme za to.
15: Není zač a naslyšenou, včasnou cestu.
0: Francouzské královně z 18. století Marie Antoinette stále chodí dopisy. Hodně lidí se totiž zapojilo do iniciativy s názvem Napiš Marie Antoinette. Souvisí to s výročím, které si letos připomíná zámek Fontainebleau. 240 let od poslední návštěvy někdejšího královského páru. Detaily zná Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Dobrý den.
16: Dobrá.
0: Co je to za počin Napiš Marie Antoinette?
16: No, s tím nápadem přišla odbornice na 18. století Cecil Berliová. Cílem bylo přiblížit Marii Antoinettu dnešním lidem právě přes tuhle formu dopisů, jak si zdůvěrnit jejich vztah k té historické osobě. Uvádí to server France 24 a to je jedna z akcí roku Marie Antoinette a Ludvíka 16. ve Fontainebleau. Jak víme, oba skončili za velké francouzské revoluce neslavně pod gilotinou, král v lednu a královna v říjnu toho roku. Fontainebleau je asi 60 kilometrů od Paříže a bylo jich oblíbeným venkovským sídlem. No a nám je Marie Antoinette vlastně trošku historicky bližší i tím, že byla dcerou české a uherské královny Marie Terezie.
0: A co teď lidé píšou Marie Antoinette?
16: No to zatím nevíme, to se teprve dozvíme, pokud někoho znáte, můžete se zeptat, kdo ji napsal, ale teprve na podzim chtějí Francouzi vydat výběr z těch dopisů, ale zatím jich do Fontainebleau přišlo přes 4000 z celého světa a prý jsou to dopisy upřímné a uctivé, většinou začínají s oslovením Vaše veličenstvo.
0: A ví se už, jak pisatelé Marie Antoinette vnímají?
16: No v podstatě jako takovou první influencerku, módní ikonu a průkopnici feminismu a taky jako milující matku a oběť revoluce, i když často poukazují na její rozmařilost, rozhazovačnost a zálibu v hazardních hrách. Podle historičky Berliové si lidé hodně idealizují, berou jako vzor zosobnění elegance. Berliová ale upozorňuje, že realita byla přece jenom trochu jiná.
0: A jaká mohla být ta skutečná Marie Antoinette?
16: Berliová, která o ní napsala dokonce několik knih, tak ji charakterizuje jako takovou směs Bridget Bardotové a Kate Middletonové, britské princezny z Walesu.
0: To je zajímavý mashup.
16: To znamená pravicové anarchistky, která si ale zároveň hlídá svůj mediální obraz, řekněme. S tím po její smrti zacházeli různí lidé různě. V 19. století v období restaurace ji royalisté adorovali jako mučednici, naopak za třetí republiky, to znamená od roku 1870 do roku 1940 ji režim spíš zatracoval. Lidi ale fascinuje dodnes a dokládají to ostatně i ty dopisy.
0: O Marie Antoinette také vzniklo na 70 filmů. Mají vlastně podíl na tom falešném, nepřesném obrazu?
16: No určitě, když většinou ji tedy líčí pozitivně, to nepřesné pojetí podle Berliové globálně umocnil americký snímek Marie Antoinette s Kirsten Dunstovou v hlavní roli, který historička Berliová označila za kýč. Přiznala taky, že mnohem více sympatií cítí k jiným ženám z 18. století, ke spisovatelce Olympe de Gouges, která už tehdy kritizovala nerovnost pohlaví, nebo k revolucionářce Madame Rolandové. Obě taky zemřely na popravišti. Přes Marie Antoinettu ale podle francouzské historičky člověk lépe porozumí 18. století.
0: A jak dlouho jí lidé můžou psát dopisy?
16: No, do 4. července. Adresa je na webu zámku Fontainebleau, protože máme čas, tak můžete si zapsat. Marie Antoinette, Château de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau.
0: Myslíš, že rozumí i česky, když nebo Google Translate nezvládne?
16: Já myslím, že Google Translate si s tím poradí a pomůže dopis Francouzům.
0: Že i dopis císařovně dokáže Google Translate přeložit. To byl Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Díky.
16: Naslyšenou.
0: Bylo 9 hodin, v pondělí 22. června je s vámi Ranní plus a dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
17: Český rozhlas plus.
0: Je vláda Andreje Babiše po včerejších protestech na podporu veřejnoprávních médií ochotná jednat o kompromisu? Co pro obce znamená současný systém veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům? A na jaký program lákají letos návštěvníky hlavní kulturní festivaly během léta? To jsou témata naší následující půlhodiny, nejdřív tu jsou ale zprávy s Martinem Matějkou.
18: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem, ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
19: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na Valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
18: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. A podle íránského ministra zahraničí Abbase Arakčího jednání dosáhla významného pokroku. Arakčí taky ocenil i zprostředkovatelskou roli Kataru a Pákistánu. Čas Kýra Stármana v čele britské vlády se krátí, podle deníku Guardian by mohl rezignovat už dnes. Minulý pátek dostal od lidí kolem bývalého starosty Manchesteru Andyho Burnhama ultimátum, ať odejde sám, nebo ho odvolají.
20: Když minulý týden Andy Burnham vyhrál doplňující parlamentní volby, řekl, že se jedná o přelomový okamžik, že přišel čas otočit kormidlem a vrátit lidem naději. Tlak na odchod Kýra Starmera z čela vlády roste a naděje velké části labouristické strany se upírají k bývalému starostovi Manchesteru. Ten by měl Starmera v Downing Street nahradit. Burnhamovi příznivci věří ve spořádané předání moci. Na něm by se oba politici měli dohodnout už tento týden. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
18: Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod panamskou vlajkou. Na plavidle následně vypukl rozsáhlý požár, informuje o tom ukrajinské námořnictvo. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksie Kuleby po útoku zemřel člen posádky egyptské národnosti. Dalších 8 námořníků se evakuovalo. Podle Kuleby se jednalo o obchodní civilní loď mířící do jednoho z ukrajinských přístavů. Moskva se k informacím zatím nevyjádřila.
17: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
18: Krymské okupační úřady zavedly kvůli intenzivním ukrajinským útokům další omezení, mimo jiné zakázali volný prodej benzínu a nafty.
21: Moskvou dosazený starosta krymského Sevastopolu Michail Rozvožájev na sociálních sítích napsal, že pohonné hmoty se budou v příštích 2 dnech vydávat jen pro speciální vozidla zajišťující základní služby. Velká nákupní centra, restaurace, bary a kavárny mohou mít otevřeno jen do 8 hodiny večer. Kvůli přetížené a poškozené elektrické síti město nebude zapínat večerní osvětlení. Až do odvolání se ruší všechny veřejné akce, napsal Rozvožájev. Podle ruských okupačních úřadů začíná na severu poloostrova chybět voda. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
18: Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapalin zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Víc mluvčí hasičského záchranného sboru z Zlínského kraje Kamil Tlusťák.
1: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
18: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Česko čeká další tropický týden, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes teploty dosáhnou na 31 stupňů, na Moravě vyšplhají až na 33. K večeru pak hlavně na jihozápadě a jihovýchodě hrozí bouřky a silný vítr. Přehánky a bouřky očekávají meteorologové i zítra. Nejvyšší teploty se budou opět pohybovat kolem tropické třicítky, teploty o víkendu vystoupají až ke 35 stupňům Celsia. Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomůžou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
2: Ten software je určený pro jakékoliv dítě od 6. do 9. třídy. Teď se dostáváme do té nejzajímavější fáze, to znamená, budeme je testovat v jednotlivých školách. Budeme velmi rádi, pokud se nám přihlásí motivované školy, které by si Fufana, Kaktusáka nebo Ampery chtěli zkusit.
18: A výzkumníci z Masarykovy univerzity vyvinuli herní software, který pomáhá odhalovat a rozvíjet vědecké myšlení u dětí. Žáci v něm například v laboratoři chovají speciálního živočicha nebo zkoumají, co ovlivňuje růst rostlin. Vědci přitom sledují, jak děti experimentují a hledají souvislosti.
22: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice.
18: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna zůstává u Kroměříže uzavřená. Na kilometru 254,5 nadále leží kamion. Provoz odklání na exitu 258. Před ním stojí půlhodinová kolona z kilometru 260. Objíždí se to po souběžné silnici. Z Ostravska je ke zvážení trasa kolem Lipníku a přes Prostějov po dálnicích D35 a D46. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14,5 kilometru srazila dvě auta a kolona začíná na 17. kilometru a příliš se nehýbe. Zpoždění je půl hodiny, silný provoz je i na souběžné silnici, i tam stojí kolona. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Jesenici na prvním kilometru, je to na půl hodiny k Ořechu. Směrem na letiště čekejte kolonu ještě na D7 na výjezdu z Prahy od nájezdu z Evropské. Zpoždění je dalších 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno a postupně místy s přeháňkami nebo bouřkami a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
17: Posloucháte Ranní plus.
0: V 9 hodin a 8 minut dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová. Zástupy lidí se včera odpoledne vydali na pochod na podporu veřejnoprávních médií, který zorganizovalo uskupení Milion chvilek pro demokracii. Podle odhadů pozorovatelů se akce zúčastnilo několik tisíc lidí. Protestovali zejména proti vládnímu návrhu zákona o změně financování České televize a Českého rozhlasu, jejíž vysílání by se nově mělo hradit ze státního rozpočtu. Nový systém médiím také přiznává výrazně méně peněz. Kvůli tomuto návrhu vstoupili dnes do jednoho celodenní výstražné stávky pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Podle iniciativy veřejnoprávně může nový systém vést k oslabení nezávislosti obou médií. Zástupce iniciativy veřejnoprávně Jan Průša z digitální divize České televize v Ranním plusu řekl, že vedení televize musí politiky vystavit tlaku, aby rozhodnutí přehodnotili. Pro změnu financování podle něj není žádný rozumný důvod a možná proto se vláda bojí diskuze na toto téma. Naším hostem je teď poslanec Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO i jeho poslaneckého klubu. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Včera tisíce lidí v ulicích, dnes ve výstražné stávce přes 1000 zaměstnanců a spolupracovníků Českého rozhlasu a stovky pracovníků České televize. Jak hnutí ANO reaguje na takové vyjádření názoru občanů?
4: No samozřejmě je pondělí, tento týden ještě poslanecký klub nezasedal. Nějaké oficiální vyjádření.
0: Tak určitě jste si to nějak komentovali neformálně.
4: Víte, jak to projednala vláda. Mně osobně je líto, že se to komunikuje tímto způsobem, protože ono tu stávku opravdu diskvalifikuje politické propojení s opozicí. A
0: to myslíte v jakém smyslu?
4: Chvílek. No dochází tam k politizaci toho problému. Já obecně jsem...
0: A s jakým politickým subjektem?
4: Té intenzity jsem přesvědčený, že ty poplatky jsou zástupné téma, že to, co se tak děje v tom obrovském veřejném prostoru, je především souboj opozice a vlády. A Česká televize do toho vstupuje nemoc šťastně. Já jsem člověk, který na Československé a České televizi vyrostl a žil celý život. A
0: tak to asi všichni
4: výhrady,
0: vzhledem k věku.
4: Jasně, no tak tomu člověk cítí nějaký sentiment.
0: Ale s jakým politickým subjektem to teď spojujete, protože ta iniciativa veřejnoprávně, která stávku organizuje, se vlastně distancuje od politických stran?
4: Snaží, ale je to fakt. Když to sledujete, já vím, že se snaží, možná je to nemožné, ale možná si opozice se přihrát svoji polívečku, ale v každém případě...
0: Tak to ale neznamená, že ta stávka je spojena s opozicí.
4: Jsem strávil víkend mezi lidmi, řekněme spíš z té druhé poloviny populace, ti naopak ještě mě vybízeli, ne, musíte přitvrdit, ne, musíte to nějak prostě rozseknout. Já si myslím, že důležitá je teď komunikace a opravdu v tuto chvíli se bavíme o financování přes státní rozpočet, které je férové, udržitelné, teď nedávno transparentné.
0: Ale menší než kolik by obě média vybrali na koncesionářských poplatcích. To znamená, že by muselo dojít k omezení veřejné služby.
4: No, k omezení třeba programové nabídky.
0: A no, to je prostě zase, v jakých zase... oborech vidíte, nejsem, že vlastně je to příliš rozbujelé?
4: Já jsem laik, já prostě se snažím sledovat tisk a četl jsem několik článků, že ve srovnání s jinými zeměmi stejné populace, tak třeba těch programů máme víc, ten podíl té veřejnoprávní televize je poměrně signifikantní na tom trhu, že ty soukromé subjekty z toho taky nejsou nějak nadšené, ale to je všecko, to jsou doplňkové argumenty.
0: A když teď mluvíte o potřebě, pane Vondráčku, pardon, dokončete větu, pak vám položím otázku.
4: No ne, já jsem chtěl opravdu říct, že teďka podle té zprávy třeba Transparency International, nebo či to byla, tak prvních 6 zemí, které mají nejsvobodnější média podle toho průzkumu, ani jedna z těch zemí nemá ten zastaralý poplatkový systém. Ať je to Norsko,
0: a myslíte si, že když se tedy veřejnoprávní média převedou pod státní rozpočet, tak to zvýší jejich důvěryhodnost? Už teď vlastně ne, Česká televize a Český rozhlas figurují docela vysoko v těch žebřících.
4: To moje základní sdělení je, a hlavně pro posluchače, že to spolu nesouvisí přímo. Že můžete mít naprosto svobodná média a může být médium veřejné služby financováno ze státního rozpočtu. Představ si, že by stávkovali soudci, že chtějí svoje daně, že chtějí mít prostě, že chtějí být odděleni od státního rozpočtu a jen tak mohou být nezávislí. I justici máme placenou ze státního rozpočtu a nikdo ani na chvíli neuvažuje o tom, že by to nějakým způsobem mělo tak omezit její nezávislost.
0: To je ale...
4: zase jenom malinkatý střípek argumentační. Ten podstatný je, že ty strany spolu nemluví. My jsme řekli, že ano, nějakým způsobem se šetřit musí, takže z tohoto pohledu já bych tu stávku bral jako legitimní, akorát mě chybí ten dialog, řekněme právě ten ekonomický, protože já čtu ta vyjádření těch, kteří zatím stojí a říkají, že musíme vyvinout tlak na vládu, aby se přehodnotil ten systém poplatkový.
0: No a nechybí vám, když mluvíte o té chybějící komunikaci, nechybí vám také komunikace s odborníky nebo nějakými ekonomy, kteří by to vlastně propočítali, co se vyplatí a jak to zatíží státní rozpočet? Do minulého týdne jsme ani neznali vlastně částky těch veřejnoprávních médií. Je to dostatečně seriózní, racionální a ekonomická debata podle vás?
4: Tady určitě probíhala celá řada iniciativ. Já si vzpomínám ještě jako předseda poslanecké sněmovny. Jsem organizoval seminář na toto téma. Pan ředitel Dvořák tam přišel.
0: Ale tam pan ředitel Dvořák už dávno není ředitelem České televize.
4: Tím vám chci říct, kolik let už to trvá. Já už taky hodně dlouho nejsem předseda poslanecké sněmovny. Takže tyhle debaty probíhaly, probíhají. Bohužel to rácio se vytrácí a začínají převládat emoce. Tak já můžu jenom doufat, že převládne nějaký zdravý rozum a že se nějakým způsobem najde nějaké udržitelné řešení dlouhodobé.
0: Tak ale uvidíme po dnešním zasedání vlády, pane Vondráčku.
4: Relikt a není to spojeno se svobodou médií.
0: Pane poslanče, já bych ještě chtěla vám položit jednu otázku k dnešnímu dění. Netýká se to tedy už veřejnoprávních médií, ale vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Znáte vy to konečné rozhodnutí už teď?
4: Nejsem u těch rozhodovacích procesů. Zdravím vás z Moravy ještě jsem nevyrazil do Prahy.
0: Dobře, a předpokládáte, že nakonec prezident se nebude účastnit?
4: To řekla správně, vláda rozhodne. Toto je opravdu sdílená kompetence. Může to být z mnoha pohledů zásadní summit na to, cítíme to všichni. Možná v České republice je to ještě víc popularizované než v jiných zemích, ale v každém případě tady je spousta racionálních důvodů.
0: Například můžete jmenovat jeden ten hlavní, proč by prezident se neměl zúčastnit toho summitu NATO? Co je za vás ten klíčový?
4: On vlastně se spoustou těch důvodů, proč by tam nejel, přišel sám, protože těch vyjádření, kdy se vyjádřil v podstatě proti pozicím vlády, bylo hned několik.
0: To je spíš ale jeden vláda, konkrétní, jestli můžete uvést.
4: A druhý Čehy, no tak třeba v nedávné době sice pan prezident řekl, že by tam plně respektoval pozici vlády. Nicméně čímž teda říká, že tam bude říkat něco jiného, než si sám osobně myslí, o čem je přesvědčený a říká to veřejně. Nevím, jak to chce dělat, když třeba návštěvu pana Rutteho u nás hodnotil jako řekněme takovou káravou, což bylo zápětí popřeno. Následně v podstatě skritizoval tu možnost to znamená nějaké vojenské nemocnice. Není to 100%. On má prostě své názory, které nejsou stejné, jako má Andrej Babiš.
0: A to by byl problém, kdyby to prezentoval na summitu NATO, abychom to ukončili.
4: Je to rozhodující summit NATO a budeme se bavit o budoucnosti NATO. No, nejde jenom o to, jestli jsme dodrželi nebo nedodrželi 2% podle které metodiky, ale opravdu o tom, jak budeme pokračovat. A vzhledem k tomu, že NATO v mém pohledu opravdu jsou Spojené státy v prvé řadě a tato vládní koalice má dobré vztahy s panem prezidentem Spojených států a o našem panu prezidentovi to říct nemůžeme, tak je rozumné, aby nás zastupovala koalice, aby nás zastupoval premiér.
0: Naším hostem byl poslanec Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO. Děkujeme.
4: Já děkuji za zavolání. Naschledanou.
0: Posloucháte Ranní plus a to v 9 hodin a 17 minut. Přáli si dítě. Od lékařů se dozvěděli, že jich budou mít hned několik najednou. Právě o náročné péči o vícerčata je nový seriál Radiožurnálu, ve kterém představíme rodinu se čtyřčaty a dvě rodiny s trojčaty. Konkrétně čtyřčata jsou opravdu výjimečná. Od 50. let minulého století se jich u nás narodilo jen 22. Ta poslední jsou více vaječná, bydlí ve Středočeském kraji a jsou to tři školačky a jeden školák.
5: Aneško, Moniko, Kláro a Ondro, vy jste čtyřčata. Je to fajn?
6: Ano, jo. Jo, jo.
5: A v čem je to fajn? V čem jsou ty výhody? Teď se zeptám ve žlutých šatech Anešky.
6: Že si můžeme spolu hrát.
5: Teď se tady hlásí tvoje sestra, to je Monča, Monika.
7: Že můžeme třeba s nima chodit na výlet.
5: Klárka?
23: Že spolu můžeme chodit prostě na kroužky a když se nám něco stane, tak to můžeme říct někomu dalšímu sourozencovi.
5: A teď se hlásí Ondra, to je jediný kluk se čtyřčat.
23: že nás nikdy není dost.
5: Sedí tady s náma i váš starší brácha. O kolik jsi starší?
23: 2,5 roku.
5: A ty seš Vojta. A poslouchají tě sourozenci. Hlídáš je někdy?
23: Jo, asi v pohodě.
5: A maminka Helena mi tady lepí pomůcky na takové ty žluté lepivé papírky, mi píše Klára, abych věděla, Monča už má svoje jméno. Jste zvyklá?
3: Jo, všechno je označováno buď barvami, jak vidíte tady na skleničkách, anebo jmény. Proto jsem chtěla, aby každý dítě mělo začáteční písmeno svého jména jiné. První písmena jsem všude psala.
5: Napadají někoho nějaké nevýhody toho, že je z čtyřčat, že se o všechno dělíte? Třeba
3: přineseme jahůdky nebo borůvky, tak to musíme dělat kolika? Do kolika mističek to musíme rozdělit vždycky? Do 6 mističek. Někdy občas trošku je problém, že toho vždycky každý dostane malinko. Tak to se jim někdy moc nelíbí, no.
5: Hlásila se Monča, Monika?
23: Nebo když se rozdáváme, kdo kde bude spát, tak se vždycky hádáme, když jsme v nějakém hotelu.
5: Souhlasíš, Aneško?
23: Jo.
5: A kamarádíte se všichni tak nějak dohromady, nebo máte i vzhledem třeba ke koníčkům, k zájmům někoho bližšího k sobě, Mončo?
23: Ano.
5: Ke komu máš nejblíž?
23: K Aže a Klárce.
5: A co vás spojuje? Jsou to ty hudební nástroje?
23: Ne, ale jednorožství akademie.
5: A Ondro, jak ty to máš se vztahy se sourozenci? Máš teď nějakého oblíbence?
23: Jo, Vojtu.
5: Vojto, máš oblíbence Ondru?
23: Jo. Co, jo.
5: A jste někdy jako protiholka třeba?
23: Jo. Nejčastější, když jsou tady bratranci.
5: A jak to máte ve volném čase? Co rádi děláte, Klárko?
23: No, já dělám gymnastiku, hraju na flétnu a dělám ještě hudební nauku.
5: Moni?
23: Já chodím na míčovky, mám výtvarku a pak děti na startu.
5: A Aneško?
8: Já mám balet. Pak mám flétnu a budu chodit na housličky.
5: A Ondro, ty máš jaký kroužek?
9: Trubku, florbal, hudební nauku, fotbal, skauta.
3: To chce dost manažerské schopnosti, aby člověk skoordinoval všechny ty kroužky a všechny ty zajímavé aktivity všech těch dětí, všechny písemky, všechny přípravy do školy.
0: Helena Slánská, které zemřel před 2 lety manžel a je samoživitelka, bude o životě se čtyřčaty mluvit i v dalším díle seriálu. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
11: Posloucháte Ranní plus, hodiny ukazují 9 hodin a 21 minut a co jsou hlavní zprávy podle agentur. Vláda by dnes měla rozhodnout o složení české delegace na červencový summit NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel, který o účast v delegaci usiluje, se do dnešního jednání vlády nezúčastní, je ale připravený podat kompetenční žalobu v případě, že by mu kabinet cestu do Ankary neumožnil. Ruský dronový útok zasáhl tureckou nákladní loď plující pod vlajkou Panamy. Na plavidle vypukl rozsáhlý požár, uvedlo dnes ukrajinské námořnictvo. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila. A Írán a Spojené státy americké se o víkendu dohodli na cestovní mapě směřující k dosažení konečné mírové dohody do 60 dní. Uvedli to dnes brzy ráno Katar a Pákistán, které jednání zprostředkovávají. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi uvedl, že technické rozhovory dosáhly významného pokroku. Svaz měst a obcí upozorňuje na problémy veřejného opatrovnictví už řadu let. Nyní ho čekají změny. Vláda připravila novelu, která upravuje pravidla veřejného opatrovnictví nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům. Podle návrhu by nově mohlo být možné převést výkon veřejného opatrovnictví na jinou obec nebo ji zajišťovat prostřednictvím veřejnoprávních smluv mezi obcemi. O úpravě, kterou má ministerstvo spravedlnosti ještě do prázdnin poslat na vládu, jsme po 9. mluvili s náměstkem ministra spravedlnosti Zdeňkem Koudelkou. Teď přidáme pohled obcí. Ve vysílání vítám Pavla Drahovzala, místopředsedu Svazu měst a obcí, který je také zároveň starostou Velkého Oseka na Kolínsku. Dobrý den.
24: Krásné dobré dopoledne.
11: Náměstek pan Koudelka popsal, že ten princip, kdy veřejným opatrovníkem je obec podle místa bydliště, podle té novely zůstane, ale obce si mohou dohodnout veřejnoprávní smlouvou, že působnost bude vykonávat větší obec, například s rozšířenou působností, a zákon má také definovat, že jde o přenesenou působnost s rozpočtovým krytím. Vyhovují vám takové změny?
24: Rozhodně je to posun správným směrem, protože v mnoha případech opatrovníka dělají malé obce, které na to kapacitně, ale i třeba kvalifikačně nedostačují a nemají na to ani dostatek finančních prostředků od státu, který jim v podstatě ukládá povinnost se o takové lidi postarat.
0: A můžete přiblížit, jak veřejné opatrovnictví funguje nebo spíš nefunguje dnes, když mluvíte o těchto konkrétních problémech?
24: Tak já budu říkat, že funguje, protože kdyby nefungovalo, tak tím budeme vyvolávat zbytečný zmatek a chaos.
0: Ale na co obce nechceme. Narážejí, rozumíme.
24: Ano. Narážíme na problém v tom, že dneska soudy automaticky rozhodují o tom, že opatrovníkem je obec bez ohledu na její materiální, organizační nebo personální situaci, takže se velmi často stává, že obce s neuvolněným starostou mají na sebe napsáno třeba 5, 10, 12 opatrovanců, na které sice stát něco přispívá, nicméně ta agenda je poměrně dost rozsáhlá. Ona je primárně právní, protože té obci ukládá, nemusíte zajistit hospodaření s majetkem, s finančními prostředky toho opatrovance, ale vedle toho je i faktická, protože musíte i dohlížet na nějaký zdravotní stav toho opatrovance, zajišťovat mu nebo dohlížet na zajištění jeho životních potřeb, ať jsou to potraviny, hygienické návyky a nějaký řád toho dne. A to už opravdu přesahuje kapacity, zejména v těch menších a středních obcích, toho personálního obsazení úřadu.
0: Ten dosavadní systém vychází především z bydliště opatrovance. Jste to teď popsal, že to má opravdu, že se to promítá do toho fyzického chodu dne daného člověka. To by podle té novely mělo zůstat. Je ale podle vás tato vazba v dnešní podobě udržitelná, nebo by třeba soudy měly mít větší možnost určovat vhodnějšího veřejného opatrovníka?
24: Souhlasím s tou druhou variantou. Soudy by určitě měly více zohledňovat faktický stav toho opatrovance, jaký má vlastně denní režim, jaké má nároky z hlediska nějaké obživy, z hlediska zdravotního stavu a tak dále. A tohle to všechno nemůže zajistit obecní úřad, protože s tím opatrovancem určitě žádný úředník nebo starosta nežije. Velmi často se stává paradoxní situace, že vlastní rodina, jsou tam nějací příbuzní, toho opatrovance odmítá se pak o toho člověka starat a automaticky to padá na ten obecní úřad. A to určitě není princip, který by se měl do budoucna nějakým závratným způsobem jakoby rozšiřovat a posilovat. Jedna z možností je i vybudování určitého specializovaného úřadu, který by opatrovance nějakým způsobem zajišťoval a veškerou tu právní faktickou agendu s nimi řešil.
0: Navrhuje místopředseda Svazu měst a obcí Pavel Drahovzal, který je starostou Velkého Oseka na Kolínsku. Děkujeme za váš čas a vysvětlení. Naslyšenou.
24: Také děkuji moc krát. Naschanou.
0: Ještě poslední příspěvek, než bude 9:30 v Ranním plusu. Prázdniny ještě nezačaly, kultura ale dávno přepnula na letní režim. Karlovarský festival láká na nové filmové tituly a už zítra představí možná další zajímavé hosty. Co nabídnou hudební scény a které divadelní soubory zamíří pod širé nebe, to se dozvíte v následujícím příspěvku.
10: V Cannes oceněný film Fjord o rodině, která začíná v Norsku nový život.
12: Jaký cítce vědecky.
10: Historické drama Domovina, která sleduje návrat spisovatele Thomase Manna do poválečného Německa. Nebo snímek z nenadání o přátelství divadelní režisérky a ředitelky domu s pečovatelskou službou. To jsou jen některé z výrazných novinek, které uvede Karlovarský festival. Jeho pořátelé ale už zítra představí další program, který by se mohl už tradičně týkat známých filmových hostů. Po celém Česku začala také sezóna hudebních akcí. Pokračuje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, na kterém vystoupí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten zahraje dnes večer v ostravském sále Vesmír svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Do Brna dnes přijede také rockový kanadský zpěvák a skladatel Bryan Adams. Ten zahraje kromě svých hitů, jako je třeba Summer of 69, také písničky z alba Tough Town, které vydal minulý rok. Tento týden začíná i tradiční divadelní přehlídka Shakespeareovské slavnosti. Letošní novinkou na repertoáru bude komedie Omylů v režii Vojtěcha Štěpánka.
12: Jsme na hradě, bdíme, jsme tady celé noce a snažíme se dát tomu tempo, dát tomu ten drive, co to má mít, dát tomu tu chuť. A najít chuť ve tři ráno je někdy těžký, ale když ji najdeme ve tři ráno, tím s nás ji najdeme třeba v půl devátý, nikdy ne.
10: Herci naštíví s divadelním klasikem kromě Prahy, Brna nebo Ostravy také Litomyšl a hrady Loket a Kux. A premiéru bude mít tento pátek v pražském studiu Spejbla a Hurvínka loutkové představení Hurvínkův pohádkový expres. V něm na cásce odvezou tvůrci malé i velké diváky do daleké prérie nebo vzdálených koutů vesmíru. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: A to je vše z dnešního ranního plusu. Po zprávách už vám nabídneme reprízu pořadu Pro a proti. Verdikt nad Janou Naďovou v kauze Čapí hnízdo otevřel debatu o nezávislosti českých soudců. Je současný vztah mezi soudy nižší instance a odvolacími soudy s jejich závazným právním názorem slabina systému nebo záruka spravedlivého procesu? Na to se zeptá kolega Lukáš Matoška, ministra spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýma Tejce a Jiřího Pospíšila, poslance TOP 09. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
18: Půl desáté.
17: Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO dnes nejspíš rozhodne o tom, kdo bude Česko zastupovat na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Součástí delegace chce být prezident Petr Pavel. Vláda ale zatím byla proti. Pavel to vnímá jako bránění výkonu svých povinností a je připravený podat kvůli tomu kompetenční žalobu. Podle Babiše ale prezident Česko v zahraničí opakovaně reprezentuje na jiných akcích a vláda mu tak v ničem nebrání. A v Bruselu se dnes setkají představitelé Evropské unie a Moldavska, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antonio Costa se sejdou s moldavskou prezidentkou Majou Sandouovou, aby zhodnotili pokrok Kišiněva na cestě do Evropské unie a posílili vzájemné partnerství. Moldavská republika požádala v březnu 2022 o členství v Evropské unii a v červnu v tom samém roce jí byl udělen status kandidátské země. Přístupová jednání začala formálně v červnu 2024. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem, vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu. Koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 000 elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku, v Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnice směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
13: Budou se tady provádět brzdní zkoušky na lanovkách všech brzd ve všech situacích, najíždění na bezpečnostní koncový vypínač v plné rychlosti, takovýhle všechny zkoušky, které jsou možné, tak se budou provádět a pak se ještě bude druhý den provádět kontrola legislativy.
18: Lanovky Imperiala Diana v Karlových Varech jsou totiž ode dneška mimo provoz. Dopravní podnik je na dva dny zavřel kvůli pravidelné údržbě. Odborníci zkontrolují stroje a otestují brzdy. Dopravní podnik naplánoval výluku na začátek týdne, kdy lanovky běžně vozí nejmín cestujících. Obě dráhy se znovu rozjedou ve středu.
17: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
18: Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů, nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů, informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Brexity. Britský premiér Keir Starmer by dnes mohl oznámit odchod z čela vlády. Tvrdí to některá tamní média, třeba deník Guardian nebo stanice BBC, která se odvolává na své zdroje. Podle nich se nálada v britské vládě v posledních dnech změnila a k dalším spekulacím přispělo i včerejší vyjádření ministra pro podnikání Petra Kyla. Ten uvedl, že premiér udělá to, co bude v nejlepším zájmu země. Starmerův odchod z funkce premiéra by zároveň otevřel cestu k volbě nového předsedy labouristické strany. Nástupcem by se mohl stát třeba bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Po nehodě kamionu a dvou dodávek je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříň, je na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách, řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Při nehodě se zranili dva lidé. Podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků několik hodin. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14,5 kilometru vyšetřují nehodu a kolona začíná na 17. kilometru a je na půl hodiny. Silný provoz je i na souběžné silnici, i tam stojí kolona. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 2. kilometru a zpoždění přes 20 minut k Ořechu v osobních autech. A směrem na letiště čekejte kolonu ještě na D7 na výjezdu z Prahy od nájezdu z Evropské. A zpoždění je dalších 15 minut, je to kvůli dopravnímu omezení u sjezdu na letiště. Na pražském okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu 15 až 20 minut. Vekbelské směrem do Hloubětína za nájezdem z Liberecké jsou silně

0: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá, stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
1: Pro a proti Lukáše Matošky.
0: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
3: Krásně den přeji.
0: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
2: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, Soudcovskou unii, Nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém Dobře. Ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
0: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
2: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
0: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
3: Tak pan minister má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše. A já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právním výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může skonečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
0: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
2: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovaly to, jaká je právní úprava a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovaly podle mého názoru bych řekl skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, který jim umožnil vracet věc.

0: s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
1: Tedy, to znamená, promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
0: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhajce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Mm-hmm. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o tom má právně myslet ten soud,
1: ale
0: že může
1: rozhodnutí
0: zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře, a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
1: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu, problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
2: Pane doktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořil opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce, by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu, jo. Mě to brzí, protože to je tak zásadní věc a dotkne se celého trestního řízení, že to spolovat s jednou kauzou, byť kauzou premiéra, není vhodné. Hmm. Ale vždycky musíte mít řešení, pan rektore, nechte mi prosím to dokončit.
1: Prosím, taky ve stručnosti.
2: Když na věc, konkrétní trestní kauzu, dva soudy mají různý názor, kdo má to konečné slovo. A já prosazuji, aby to konečné slovo měl odvolací soud, a zdůrazňuji, je to třeba v Německu, v jiných státech, takže to není v rozporu s evropským právem. Upozorňuji, jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
1: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
0: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém, a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
1: na
0: už bylo rozhodnuto.
1: Na to se vás ještě zvlášť doptám.
0: na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu práce a tak, jak to podle ústavy má být.
1: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
2: No, já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan ministr. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jaké mu dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku máte veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, aby si necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím neříkám svůj názor jako politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří to říkají.
1: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
0: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadá a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací, nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám podle zákona nesmí učinit.
1: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych...
2: Nezlobte se,
1: pane poslanče, dovolte, abych i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
2: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Schott, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoli v samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Dojde-li v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem zjistil nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
1: Pane ministře, tak podle všeho já, přece jenom prosím, ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
0: Ano.
1: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
0: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné a myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
1: dobře,
0: stojí.
1: Dobře, pane ministře, ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
0: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, protože řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat. Takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci,
1: jak
0: o kterých si
1: budu
0: myslet, že jsou správné. Dobře. Ne, které jsou populární.
1: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
2: To já komora. Také jsem řekl, já jsem také řekl důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců. Rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných. Není to nic špatného, je to logické a správné. A teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jejich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím. Nikoliv advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli řekněme je právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných,
1: ano.
2: Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
1: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
0: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
1: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce, ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části,
0: ano,
1: té vaší novely.
0: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
1: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
0: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vinna, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení jako Rozumím. Stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
1: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
2: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tedy chce současné vlády tady pořád zpochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala odborné písku.
1: Nechte teď pana ministře, pana poslance dokončit. Pánové, pardon. Pane poslanče, máte slovo. Tak.
2: Děkuju pěkně, děkuju. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá, nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění v zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to pro ně k delším trestním řízení.
1: To už jsme tedy probrali. Ano. Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
0: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
1: Nezlobte se, tedy z vašeho, pardon, já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
0: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
1: A takový soudci v Česku jsou?
0: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měly možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním Dobře. Názorem vyššího soudu.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
2: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, nashledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Radiokniha.
4: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. Publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 10 hodin. Český rozhlas Plus.
5: Vyjednávání o míru mezi Spojenými státy a Íránem komplikují výhrušky amerického prezidenta Trumpa. A kvůli silným bouřkám hasiči o víkendu vyjeli k více než 13 událostem, nejčastěji šlo o popadené stromy. A vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česku na summitu NATO v Ankaře. Zprávy a Martin Matějka. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu dalšími útoky, pokud Teherán nepřestane podporovat spřátelené milice v Libanonu. A výhruška podle íránských médií přibrzdila přímá jednání vedená zástupci obou zemí ve Švýcarsku. A ta mají vést k uzavření mírové dohody.
6: Otázka Libanonu je klíčová taky pro Teherán, řekl mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei. Pokud se ji nepodaří vyřešit, bude to mít podle něj důsledky pro platnost mírového memoranda, podepsaného minulou středu lídry Íránu a USA. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ovšem odchod armády ze sousední země znovu odmítl. Izraelští vojáci podle něj zůstanou na jihu Libanonu tak dlouho, dokud bude nutné bránit obyvatele severu Izraele před útoky hnutí Hizballáh. Washington a Teherán vyjádřili v memorandu vůli uzavřít mírovou dohodu do 2 měsíců, ale lhůtu mohou prodloužit. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 13 výjezdů, nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění 2 lidí zasahovat i záchranáři. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
7: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují, k jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že návrh přiznává oběma institucím výrazně méně peněz, než mají teď, se obávají také toho, že by se pod politickou kontrolu mohl dostat taky obsah vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
8: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
5: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale taky v regionech. Zásahy v České televizi popisuje jí mluvčí Michal Pleskot.
9: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací. Na webech, teletextu, digitálních službách i sociálních sítích bude kvůli omezení práce stručnější obsah, než je obvyklé.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Počet elektromobilů v Česku zaostává za evropským průměrem, vyplývá to z dat Nejvyššího kontrolního úřadu. A koncem loňského září bylo v Česku registrováno skoro 55 tisíc elektromobilů, což je jen procento všech evidovaných aut. V Německu, Rakousku a Velké Británii tvoří elektromobily přes 6% vozového parku, a v Norsku je to dokonce přes 33%. Úřad taky zjistil, že část dálnic směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. A Česko zatím nedokončilo ani novou legislativu pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klembířem za motoristy. Jednání se týkalo 2 zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod rezort kultury. A podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné, přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
10: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
5: O převodu lidskoprávní a protidrogové agendy z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agend, předem jí ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 nadále vyšetřují nehodu a dálnice zůstává uzavřená. Stále je tam kamion po nehodě na boku, dopravu odklání na exitu 258, stojí tam dvoukilometrová kolona, hlavně kamionů. Na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se na 14,5 kilometru vyšetřují nehodu a kolona začíná na 17. kilometru a je asi na 20 minut. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, zpomalíte za sjezdem na Jesenici na 0. kilometru, a tam se náhle brzdí v zatáčce, zpoždění je přes 20 minut k Ořechu v osobních autech. A na okruhu směrem z letiště se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu asi 15 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháníky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné a nejvyšší teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12.
11: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
11: Budeme se bavit o Luxmaxingu. To je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové. Ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvírá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude. Všude se všichni baví o Luxmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
12: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně od začátku člověka. Ale teďkon se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoc. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teďkon s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako uměle vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
11: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkal, tak taky první byl vzhled, ne?
12: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní.
11: Jo, a teď nebo vidíte fotku prostě.
12: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno. Jo, přesně tak. A ty aplikace mají vlastně jako pro ty zejména zejména teda jako muže obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
13: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako...
12: No a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness, influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. A samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my, i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím víc je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost s vlastním tělem. Jo, a tady to všechno, když se dá dohromady, tak ten looksmaxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat, nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
13: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera, amerického influencera Clavicular.
14: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in looksmaxing.
13: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
14: In the morning. If my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
13: Do toho se mlátí různými předměty, kovovou trofejí, kladivem do čelisti, proto aby mu zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
14: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
13: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, se dá jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
12: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looksmaxing, my ho teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je takom taky hodně trendy.
13: Jo,
12: snažíme takovýma způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řeklo, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
13: No je,
12: ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
13: jako
12: které by chtěli.
13: Ostré rysy.
12: Takže
13: vlastně
12: přesně tak, třeba prostě
13: tu,
12: jo, třeba tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku.
13: Jo.
12: Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak si to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
13: Jo,
12: ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
13: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká Kentle tilt, prostě sklon vlastně té oční, té štěrbiny nebo
12: jde o to, že se vlastně udělá taková spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
13: Aha.
12: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči lovce. Mm-hmm. A naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
13: Jasně.
12: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky, protože nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrají obecně jako hodně velkou roli.
13: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání
12: to je
13: jazyka
12: věc,
13: na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky,
12: jo.
13: které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, jo.
12: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinější.
13: Jo. Kdo to vymyslel tohle? Kdo tenhle standard stanovil?
12: Ono to pochází z té subkultury incelů a celé té manu- manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako u žen není nic nového, jo? Ale co se týče tady, když zůstaneme u toho luxmaxingu a toho, co pod to spadá tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo, takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tedy ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem. Takže to vlastně jako je takový, že se tady z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
13: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
12: Cíl je prostě jako dominovat. Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že
13: oni to spojují se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
12: Ano, to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba, že dostávají menší tresty u soudů, platí menší pokuty, jo. Mají opravdu jako dost výhod, takže ono to jako není teoreticky jako úplně scestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teď jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocný a vlastně jakoby hackli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo? Nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ty ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo, ale jasně, to je nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivujou a dávají si rady.
13: Ten ideál krásy u mužů, kteří teda sami sebe považují třeba za příznivce luxmaxingu, tak to není, vy jste mluvila o tom totiž, že to je tady stovky tisíce let možná, tak ale tohle to není tady stovky a tisíce let. Jak se to proměňovalo, jako nebo dřív, já se nedovedu představit, že někdo v 15. století vezme kladivo a mlátí si teda do čelisti.
12: Jako dělali to, ale asi za účelem, aby třeba jako zabili soupeře nějakého.
13: No
12: ale,
13: dobře, někoho jiného, ne, sami sebe.
12: Ale jasně, no. Vždycky jako šlo o to, aby ten jedinec byl nějakým způsobem jako atraktivní, jo. A ty ideály, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo. Takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vecpávky, jo. Prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly, jo. To jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost. A to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
13: to jsou ty oblouky, že jo, jak jste mluvila.
12: Jo, třeba jo, ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
13: Což všechno asi přejímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
12: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška, to se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo, takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
13: Že se to propisuje do něho, i do těch luxmaxerů, i do těch představ luxmaxerů.
12: No a ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírně, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy, přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, no, tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinnější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější. To není pravda. Pak to začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál. Takže tím pádem to není tak, že čím je muž maskulinnější, tím by byl hodnocený jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich. On samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy. Jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
15: Ale je toho víc.
12: Ale je toho, je toho mnohem víc.
15: Symetrie hraje třeba roli?
12: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru a to je i univerzální a to je i třeba napříč druhama.
15: Jo, to platí u toho Luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl. Jako symetričnost ta je důležitá.
12: Jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají ten bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí, jo. A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická. A ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
15: Tak, luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i luxmaxerky jako ženy?
12: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďko už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďko už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky a už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skin care a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Looks maxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tady jako opravdu rozvinutý.
15: A to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že?
12: To je o tom softmaxingu, ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
15: Jasně, což plastické operace a tohle.
12: Přesně tak, kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy a podobně.
15: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže, asi chápu to správně. Jako no, přes ty sociální sítě se ta videa těch luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým.
12: No, klidně i mnohem mladším.
15: Ještě
12: klidně
15: mladším,
12: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
15: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
12: ono
15: hormony.
12: To spolu, nebo no a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a do konce života můžou jít na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí. A nemělo by to pak jako ty různé následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
15: No právě, protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
12: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost s vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tady to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hraje jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně jako hodně
15: marketingový
12: triguje.
15: Nebo je prodávají třeba i ty
12: oni
15: suplementy,
12: prodávají
15: jo?
12: Za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály, jo.
15: Je to komunitní až možná.
12: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ono tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivý jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako zatím je tvrdá matematika.
15: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není looksmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za pár let, že se na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
12: No, looksmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný, ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost a vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním, můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací byly v těch citlivých období, kdy právě měly třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byli takovýhle lidi a vždycky budou, jo, to mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní brána potom do té manosféry, nebo může být, jo, a to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme a vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo, jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
15: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
12: Já moc krát děkuji za pozvání.
15: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma looksmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi, třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
16: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
17: říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
5: Půl jedenácté.
3: Český rozhlas Plus.
5: Ruský dronový útok na dům v ukrajinské Sumské oblasti zabil 3 členy rodiny, včetně 13-letého chlapce. Další členové rodiny jsou zranění. Na platformě Telegram to uvedla místní prokuratura. O dalších lidech zabitých při ruských útocích informovaly úřady v Záporožské nebo Oděské oblasti. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TAS v noci zneškodnilo přes 300 ukrajinských dronů nad ruskými regiony a dalšími oblastmi. Úřady kvůli ukrajinskému dronovému útoku nakrátko uzavřely 4 moskevská letiště, napsala to agentura AFP. Vláda má dnes rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit nebude. A kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. A Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. A prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Ve Vatikánu dnes začíná nové soudní řízení v kauze, která se týká zpronevěry při správě majetku katolické církve. Původní rozsudek poslal v roce 2023 italského kardinála Angela Becciua na 5,5 roku do vězení. Hlavní část vyšetřování se zaměřila na nevýhodný nákup luxusní nemovitosti v Londýně v přepočtu za 8,5 miliardy korun. Vatikán ji nakonec prodal s velkou ztrátou. Odvolací soud ale verdikt v letošním březnu kvůli procesním pochybením zrušil. Vatikánští žalobci podle soudu nepředali všechny důkazy a původní obžaloba byla neplatná. Poslanci Evropského parlamentu budou dnes jednat s prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardovou. Hlavním tématem budou dopady geopolitického napětí na měnovou politiku eurozóny. Debata naváže na předchozí rozhodnutí Evropské centrální banky o úrokových sazbách. Jihokorejský soud uložil bývalému ministru spravedlnosti Park Song-cheovi 25-letý trest za zapojení do pokusu o vzpouru. V prosinci 2024 vyhlásil ex-prezident Yoon Suk-yeol stanné právo poté, co zahájil dronovou operaci nad severokorejskou metropolí Pyongyang a následně se pokusil o převrat. Letos ho soud poslal do vězení na doživotí. Prokuratura původně pro prezidenta navrhovala trest smrti. Za podíl na operaci byl odsouzen i bývalý ministr vnitra Lee Sang-min a další členové Yoonova kabinetu. A autem loni vyrazilo na dovolenou za hranice více než 40% Čechů. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Na dlouhé cesty je podle České asociace pojišťoven vhodné sjednat takovou pojistku, která zahrnuje i asistenční službu. Některé pojišťovny nabízí vedle náhradního auta třeba i ubytování pro posádku. A před dlouhou cestou do zahraničí je taky dobré, aby si řidiči nechali stav svého auta zkontrolovat v servisu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254. Dál vyšetřují nehodu a dálnice zůstává uzavřená. Stále je tam kamion po nehodě na boku. Dopravu odklánějí na exitu 258. Stojí tam zhruba kilometrová kolona převážně kamionů. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru pojedete pomaleji za Rohlenku na 207. kilometr. Je to na 10 až 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny. A dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně i polojasno až oblačno a postupně oblačno aj zataženo a místy přehánky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě a jihovýchodě i silné a teploty 26 až 33 stupňů. Tolik zprávy, teď už má slovo Barbora Techecí, začíná pořad Osobnost Plus.
18: Paní Havlová je z knihovny Václava Havla unavená. On jako nový člen správní rady této instituce má chuť a elán se situací poprat, protože představa, že knihovna zanikne, mu připadá nepochopitelná a nepřijatelná. Cituji, jako dlouholetý Václavův přítel a spolupracovník mám za svou povinnost udělat maximum pro udržení této instituce, tak důležité pro další úspěšný demokratický vývoj a pro boj s postupným vkrádáním politické svévole a autoritářství do naší společnosti, říká. Michal Kocáb, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady, Michal.
19: Dobrý den, dobrý den.
18: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
3: Osobnost Plus.
18: Když říkáte politická svévole, co vám naskočí jako první?
19: No je to, když mluvím o postupném vkrádáním, tak co mi naskočí jako první, abychom to rozeznali. To je vždycky nejtěžší. Jo? Oni to umějí. Ty budoucí autoritáři si vždycky vkrádají tak, že to národ nepozná. Zrušíme statkom, nepotřebujeme žádnou strategickou komunikaci, nepotřebujeme upozorňovat na ty různé difamační válečné války, které

0: říct nemohu, protože pořád ještě ty rysy úplně nejsou naplněny, no ale co nej, dnes může být zítra.
1: Dobře, a můžete uvést jeden konkrétní příklad politické svévole, která je podle vás jasná úplně, prostě vidíte a je to tak.
0: Ano, tak určitě si myslím, že je to například přesun lidskoprávních agent bez nějaké širší debaty na ministerstva. Jo. Místo, aby opět ustanovili ministra pro lidská práva, jo, to si nehrajou na vlastní píseček, tak nejenom rozptýlej tuto zásadní lidskoprávní problematiku mezi různá ministerstva, tam to zapadne, to víme dopředu. Jo. Je to pokus o změkčování zákona o střetu zájmu. Jo. Je to nevydání Babiše komory soudnímu řízení. No samozřejmě, že je to pokus převést média, Českou televizi a Český rozhlas pod státní kasu. A kdo drží peníze, ten rozhoduje, ten drží opratě.
1: Říká Michal Kocáb, dnešní host Osobnosti Plus. Čím se, protože každá vláda, i demokratická samozřejmě, někdy v historii svého běhu, abych tak řekla, ano, se dopustí nějakého typu své vole. Mm-hmm. A ptám se, čím odlišíte, mm-hmm, co je prostě ostré řízení, tvrdé řízení, mm-hmm, a co je ta své vole?
0: Ano, tak zaprvé si musíme uvědomit, že už se nebavme o moci. Jo. Moc měli králové, moc měli diktátoři, vláda i prezident jsou sluhy národů. No, někteří politici to dokonce formulují ostřeji, jsou to otroci národů. Oni mají sloužit svému národu. To je demokracie, jaká pak moc? Jako Babiš je mocný, no nepadá v úvahu. Ten má posloužit svému národu. A no, ale v okamžiku, kdy ten člověk, já vím, já jenom trošku okrikou, a v okamžiku, kdy ten člověk se dostane do těch rozhodujících pozic, tak samozřejmě může tu moc uplatnit a může ji zneužít. A může zapomenout na to, že by měl posloužit svému národu a začne sloužit sám sobě nebo své straně. A tehdy, když začne oslabovat kontrolní mechanismy státu, tak už nemůžeme mluvit o tvrdé politice. No, jinak politika může být tvrdá, prosím, pěkně, ať je. Je to střet. Ale v okamžiku, kdy začne oslabovat kontrolní mechanismy, tak už je to velký problém. Tvrdý politik by měl ctít ústavu, ústavní soudy, měl by ctít média, opozici, měl by prostě ctít občanskou společnost, nic toho nedehonestovat a v rámci těchto mantinů se pohybovat a prosizovat svoji linii. Autoritář na všechno kašle, všechno zesměšňuje a často to je takový zvláštní druh autoritářství, s kým se teďko setkáme. Ani to nemá pořádně promyšlený, jak se zrovna ráno probudí a krvou nohou vstane, tak začne vyhlašovat nějaký nový nápady a hned odpoledne je ruší.
1: Řekněte mi svůj pohled na to, dvojtečka.
0: No.
1: Kdo je podle vás větší hrozbou demokracie? To ani nemusíme mluvit konkrétně, to platí obecně. Ano. Jestli je to vláda, která má v rukou moc razantně uplatňovanou, anebo jestli to jsou opoziční síly, kterým se nedaří vlastně zaujmout většinu té společnosti.
0: To je krásná otázka. První odpověď je nejhorší je kombinace obojího. Jo. To jste v té otázce postihl. Pokud platí A i B, tak to je úplná katastrofa. Pokud bych to měl nějak seřadit, tak samozřejmě horší je ta první varianta. Ty mocní totiž můžou demontovat demokratické principy téměř okamžitě. Jo? Ti druzí, to je hlubší problém, možná, že by se dalo říct, kdo nedokáže tu demokracii prosazovat, jo? I když má třeba dobré záměry, jak se to formuluje, možná, že by se dalo říct, že to je i hlubší nebezpečí, jo? Protože pak se to demokratické vnímání nezakoření v myslích našich lidí. Ale je to ještě jedna entita, to je nejdůležitější, a to jsou naši občané. A naši občané sami by měli vyžadovat demokracii a spravedlnost. Čili neměli bychom to nechávat jenom na těch reprezentacích ze strany
1: politiky. Rozumím tomu, ale dělá na vás česká společnost

0: veřejnost, civilisté, dělají na vás dojem, že ve své většině odmítnou případné nedemokratické kroky za současná situace?
1: Možná už to máme trošku prozkoumáno, tak tušíme, že asi tak polovina obyvatelstva, možná menší, nižší polovina obyvatelstva určitě by se proti tomu spříčila. A věřím v ní. A věřím český lidi. Pak je tady druhá polovina, která se možná tolik nezajímá o politiku a často volí podle plakátu, billboardu a tak dále. A ti by měli práci se v tom orientovat a jakoby bránit nástupu toho, když už se bavíme třeba o tom autoritářství, které zatím jako já jim nechci strašit, ale musíme být ostražití. Tak ta druhá polovina možná by zůstala laxní, anebo by se mohla poměnit i v tábor obraňující právě ty autoritářské tendence. Ale já věřím v český národ a není to tedy, není to žádná vlezla myšlenka, jako bych chtěl vlézt jakoby do našich lidí. Já opravdu věřím, protože jsem zažil rok 89. Tak mám živou zkušenost, jo. A věřím, že se dokážeme...
0: Byly jiné roky, že jo?
1: Byly jiné roky, ale byl to obdobný nebo stejný národ. Nemohu říct, že už jsou třeba jejich děti a tak dále. Ale byli to Češi. A dokázali se v pravou chvíli postavit na správné místo.
0: Michal Kocáb je evidentně optimista.
1: Musím být, no.
0: Já
1: bych umřel. To už, když se podívám kolem sebe, tak optimismus je jediné, co mě drží při životě.
0: Ostatně tenhle optimismus vás zjevně taky pro tuhle chvíli nějakým způsobem svázal s možná umírající knihovnou Václava Havla. Já se chci zeptat, kým jste vlastně byl zvolen tím členem správní rady?
1: Já vám odpovím otázku, kterou vás úplně vyvedu z míry. Kým jsem byl zvolen do federálního shromáždění v roce 89?
0: Lidem.
1: No, my jsme tam byli parašutováni. My jsme tam byli zvoleni vlastně samotnými komunistickými poslanci. V kritické situaci si nesmíte tuto otázku klást, protože pak neuděláte vůbec nic. Kdo vám dal právo demonstrovat? Ta knihovna se v mých očích stala lodí, opuštěnou lodí v Bermudském trojúhelníku. Nejdříve taky všichni zaměstnanci, sedláček na nějakou nucenou dovolenou a nakonec couvá i Dagmar Havlová. Jo? Až tehdy jsem se rozhodl, že právě kvůli svému vztahu a vlastně celoživotní porevoluční spolupráci s Václavem Havlem a přátelskému vztahu, že přece nemůžeme tento demokratický institut jen tak bloudit v tom Bermudském trojúhelníku a že udělám všechno možné pro to, abych tomu pomohl nějak zachránit.
0: Někdo musí splnit tu formální povinnost, prostě abyste tam byl v té správní radě,
1: ano.
0: Tak někdo musí udělat nějaký krok.
1: No tak ano, tak to bylo jako v tom parlamentu v roce 89, tam byl předseda správní rady Dušek. Jo? Ten se mnou jednal. Ten se mnou jednal, ale ne, že by si mě vybral, jsem se sám nabídnul.
0: Řekněte mi jenom vaše vize té knihovny Václava Havla pro příští léta je spíše bez sedláčka se starým týmem, a nebo s novým týmem asi sedláčka.
1: Tak i toto mám jaksi rozhodnuté, jo, protože už mám celoživotní takové ukazatele a parametry. Já jako Kocáb nezdílím špatnou zkušenost. Pokud si to nezažiju, tak nejsem ochoten sdílet špatnou zkušenost. Tedy ani špatnou zkušenost se sedláčkem. Já jsem nebyl u žádném problému, žádném konfliktu, já jsem s knihovnou neměl předtím vůbec nic společného. Či se nestanu sedláčkovým mydlářem, který tam přijde.
0: Ne, rozhodně ne, ale stanete se tím pádem jenom, pardon, že vám do toho vstupuji, tím, kdo nechce nebo není ochoten udělat vše pro to, aby se starý tým do té knihovny vrátil.
1: Já vůbec nerozumím tomu konfliktu a neznám začátek ani konec toho, proč se oni rozhádali, protože já jsem se ptal sedláčka na tu vizi a ta mě v žádném ohledu nepobouřila. Tam bylo pár nešťastných sdělení typu umělá inteligence a takové věci, jo. Ale to já ve svém, promiňte, možná mi to někdo vyčte, ale určitém už nadhledu věkovém považuji za nepatrnost. No tak umělá inteligence všude kolem nás, kdyby to nezmínil, tak jinak. respekt vůči Václavu Havlovi a jeho odkazu jsem u něj našel úplně podobné jako u členů starého týmu. Čili to museli být nějaké personální problémy, kterým nerozumím, a dokud se v nich nezorientuju, tak se nepřidám na žádnou stranu. To by byl velmi nespravedlivý.
0: Ne, jasně, řekněte mi, myslíte si, že někdo za tím totálním chaosem, je slabé slovo, rozkladem té instituce, kde souběžně odchází lidé, sponzoři, dokonce i Dagmar Havlová s těmi všemi svými právy, takže to je někým řízené?
1: To je strašně zajímavá věc. Jako jestli je to někým řízené, to zatím samozřejmě nikdo neví, netuší. Že tam proběhly podivnosti, to vám mohu říct rovnou, nebudu sdělovat jaké. Ale že se to někomu safra hodí do krámu, to vím bezpečně.
0: A komu?
1: Tak se to určitě hodí do krámu Rusku, určitě Trumpovi, určitě Babišovi. Je to prostě instituce, která je poměrně velmi významná tím Havlovým jménem a je to takový demokratický maják. Ona nemá žádnou skutečnou moc, ale nějaká stanoviska, výroky nebo akce, které dělají, například teď tam byla běloruská kandidátka na prezidenta, třeba to jste možná zaznamenala, jo. Nějaké akce, které dělají, jsou přesně ty akce, které se těm různým mocipánům nehodí. Já netvrdím, že někdo z těch, které se jmenoval konkrétně v tom jede, jo. A mají své tajné služby a řekli si, hele, ona mi tam máme nemusela ta knihovna v budoucnu a v těch našich budoucích plánech zrovna nám nějak pomáhat, možná mi nám trošku překážela. Co bychom se s ní vypořádali? Nezapomeňte na ten tlak proti neziskovým organizacím. Teď ten je naprosto zjevný. A jestli někdo z těch neziskových organizací je skutečným trčícím majákem, tak je to tato knihovna. Takže jestli někdo v tom mám prsty, nevím, ale že se to někomu náramně by hodilo, to vím bezpečně. Jasně. Proto jsem taky zasáhnul.
0: Ono je ale až těžko uvěřitelné, že například sponzoři nebo celá redakce nebo
1: to je neuvěřitelný, že jo?
0: Takže by někdo byl jako z nich loutkou a
1: ne,
0: někdo jiný loutkovodičem.
1: Ne, ale tam mohlo dojít, já nevím, teď nebudu spekovat. Já to slovo nepoužiju. Ať si vtipný posluchač doplní. Ale jak je možné, že všichni v jeden okamžik utečou? Není to podezřelý. Jakoby někdo střelil a všechno se to rozeběhne. Ten bermudský trojúhelník je úplně perfektní příklad. Jo. Tam najednou stojí loď, která se jmenuje knihovna Václava Havla. A ta je prázdná. Tak to byl ten důvod. Předpokládám, že se dozvíme časem, o co se jednalo přesně.
0: Mimochodem jednáte, nemyslím vy osobně, ale dnešní knihovna jedná s Dagmar Havlovou o případném poskytnutí těch práv na jméno Václav Havel, na pořádání těch vědeckých seminářů a tak dále?
1: Určitě to je úplně základní věc. Všichni respektujeme Dášu Havlovou, já osobně s ním mám vlastně celoživotní dobré vztahy. Ona mi taky sama zavolala hned, když se to dočetla a ubezpečila mě, že proti mě nic nemá, jenom že nevěděla, že tedy bych tam eventuálně byl ochoten do toho jít. Takže budeme chtít, aby tato věc byla v naprostém souladu, protože ona je dědičkou, ona je manželkou, to nikdo nemůže zpochybnit a bylo by dobré, ona si vytyčila, že chce nějaké projekty předložit, jo. No a my se o to pokusíme, i když nutno říct, že tím základním projektem je knihovna Václava Havla samotná.
0: No, Dagmar Havlová mimochodem mluvila o dvou projektech, které už má k dispozici a oba jsou slibné. Takže dotaz můj je prostý, je jeden z nich ten váš?
1: No, já myslím, že to bude ještě třetí. Jo, že my podáme ještě další. Bude to na ní. Při té příležitosti se mi ale vkrádá ještě i jiná zajímavá myšlenka. A když to není mým úkolem, tak se klidně zeptám vás, jak je to třeba s náměstími. protože Václav Havel není jenom přece autorsky chráněná osoba, ale je to i reprezentant našich dějin. Jako, jo. A když uděláme náměstí Václava nebo ulici Václava Havla, smí se to, nesmí se to, musí se to schovat, nesmí se to schvalovat. Jo. Čili tady je to. Ale tady v případě té knihovny se jedná o jeho konkrétní dědictví a to si myslím, že musí si rozhodnout Dagmar. Jo. Ale jinak to jméno samotné, to je prostě náš prezident.
0: Ale to je dobře, že, jak jste říkal, zeptám se vás a pak jste se mě ve skutečnosti nezeptal.
1: No za a teď to se vám ptám, vám, ale.
0: Za to jsem vám vděčná, jsem vám chtěla.
1: Jo, jistě. Ne, protože to nikdo přesně neví, že jo? Tak máme Masaryka, dáme nějakých 60 let autorských, jo, chránění, to ano, v případě třeba vážný hudby a tak dále. No jo, ale tohle to je představitel státu, že jo?
0: Budete vy jako nový člen správní rady, takže ty jste tam tři nebo dva, nebo kolik vás tam je?
1: No, podívejte, my máme první základní zasedání ve středu. Takže si mě pozvěte ve čtvrtek a já vám řeknu, kolik vás tam
0: jste zvědaví, kolik vás je.
1: Ne, ale myslím, že pět.
0: Jasně, jasně. Berete tu možnost, že nakonec paní Havlová, to nejzákladnější a nejpotřebnější, totiž to jméno knihovna Václava Havla, že v momentu, kdy ta paní Havlová vám to neudělí, ten souhlas s tím, takže knihovna skončila? Nebo to chcete pod jiným jménem?
1: Ne.
0: Bez jména Václava Havla? Nebo...
1: No ne, tak to se budeme muset poradit, ale víte, já jsem tam nešel kvůli tomu, abych byl v nějaký společnosti, to je všechno čistě jenom věc národní, jako národovec, řekněme, že jsem, kdykoliv odejdu, když to bude potřeba, jo, takže tohle nevíme.
0: Vážení posluchači, obvykle tenhle pořad končí v 11 hodin. Dneska ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení a Michailu Kocábovi děkuji za účast. Díky.
1: A já vám přeju všechno nejlepší dnešní můj den.

0: Archiv Plus.
1: Pamatujete na znělku stanice Hvězda, které se říkalo Pojď na panáka? Hvězda začala vysílat v srpnu roku 1970 a o 3 roky později byla naší první stanicí, která hrála nepřetržitě. Byla plná optimismu a nejčastěji se na jejich vlnách mluvilo o tom, jak všichni radostně budují a dávají všechny svoje síly a čas pro společné lepší příští.
2: Co vás k tomu vede, že všechen čas vlastně věnujete obci?
3: Já jsem se naležel dost, víte, já dělal na počtě, to bylo málo práce, ale já rád dělám tohleto, víte.
2: Vy jste zedník, nejste?
3: Já jsem vyučený zedník. Jestli jsem dělal pošmistra, to mi nevadí, víte, no vlastně, ani ale... se za to nevstydím.
2: Jako pošmistr, radost toho, že budete mít poštu novou také, ne? Slyšel
3: jsem,
2: že budete
3: to stavět. Bych rád, kdyby byla ta počta, na tý bych se taky zúčastnil práce. Na tom středisku jsem taky dělal 500 hodin. Tamhle tu hospodu taky.
2: A proč vy chodíte na brigády?
4: Proč chodím?
5: Bude brát novou
4: ambulanci. No, kvůli tomu, abych mohl takhle něco udělat.
2: A starají se občané tady ve Višňové také o ty vlastní své baráčky.
3: Ale jo, dobře. Ve Višňově, teď se podívejte, jak to tady máme zrychtované.
2: Ale vy tady máte asi hodně zedníků, co?
3: No, tady je zedníků dost.
2: Čím to je?
3: To byla zednická vesnice. Aha. Tady každej táta byl zedníkem, syn byl zedníkem. Dneska už je to slabý.
2: Takže vy byste vlastně bez ty zedničiny asi těžko mohli žít, víte?
4: Pak nemohli vůbec.
2: A pak ta obec je hezká.
4: Vidíte sám, jak to vypadá ve Višňoví. No.
1: Mimochodem, tahle Višňová si o 2 roky později zahrála v seriálu Chalupáři, kde se jmenovala Třešňová. Ale zpátky ke Hvězdě. Stanice nechyběla ani u důležitých událostí, třeba u otevření Nuselského mostu v Praze.
6: Před několika okamžiky byl dán tento most do užívání veřejnosti. Generální tajemník komunistické strany Československa, dr. Gustav Husák, přestřihl symbolickou stuhu a spolu s prezidentem republiky, armádním generálem Ludvíkem Svobodou a ostatními oficiálními hosty a Pražany se vydal na první cestu po novém mostě našeho hlavního města. Ano, most přes Nuselské údolí má dnes svou premiéru. Právě ve dnech, kdy slavíme 25. výročí února, který v naší zemi otevřel cestu budování socialismu.
0: Archiv Plus.
7: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
8: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
9: mozek!
8: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
9: Mozek je lepší!
8: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
10: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
8: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
10: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
7: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Baby Free, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
11: A jak by teda probíhal ten odvoz?
12: Že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve 2 v noci, jo?
5: Ve dvě v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo, vy byste je převzal, až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo.
11: Já tam dělím teda čuju nějakou levou.
5: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
11: A jaký peníze máte na mysli?
5: Tak 5 000 marek za jedno to dítě.
11: Je to lákavý, no.
5: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
11: Jsou to nějaký obrovský peníze.
5: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostal ty děti přes hranice.
7: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
12: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
7: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme 2 obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5:00 odpoledne a v neděli 1:00 popoledni.
0: Jedenáct hodin. Český rozhlas Plus.
13: Keir Starmer oznámil svou rezignaci na post britského premiéra. Státní zástupce posílá před soud pekárnu z koncernu Agrofert kvůli možnému dotačnímu podvodu. A ani 2 týdny nevydržela reflexní vodní nádrž ve Washingtonu. Donald Trump ji nechá znovu opravit. Zprávy a Martin Matějka. Britský premiér Keir Starmer odstoupí z čela laboristické strany a skončí tak jako premiér. Oznámil to při dnešním projevu před Downing Street 10. Jeho nástupce by měl funkci přebrat v září. Starmer neoznámil, kdo ho nahradí. Média ale píší o bývalém starostovi Manchesteru Andy Burnhamovi. Ten podle agentury Reuters vítězí v průzkumech v oblíbenosti mezi členy laboristické strany a mohl by tak souboj o její vedení vyhrát. Nominace na předsedu má začít vedení laboristů přijímat od 9. července. Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost pekárna Zelená Luka, která spadá pod Agrofert, a taky 2 fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Nedělní manifestace na podporu veřejnoprávních médií byla podle ministra kultury Otto Klempíře za motoristy o penězích, ne o hodnotách nebo nezávislosti. Uvedl to na síti X s tím, že plní, co slíbili voličům. Demonstrace, kterou svolal spolek Milion chvilek, se včera v Praze zúčastnilo několik tisíc lidí a vyjádřili nesouhlas se změnou financování České televize a Českého rozhlasu a vyzvali k odvolání ministra Klempíře. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu, kterou nechal americký prezident Donald Trump přetřít na modro, bude znovu vypuštěna. Nová barva se začala odlepovat ze dna necelé 2 týdny po dokončení renovace. Ta vyšla v přepočtu skoro na 300 milionů korun. Voda je navíc zelená kvůli řasám a synicím. Prezident z neúspěchu oprav obvinil vandaly.
14: Policie zatkla bývalého olympijského kanoistu Davida Herna, kterého viní z poškozování nádrže. 67-letý muž se během cyklový letu vyfotil s odlepeným kusem obložení na sociálních sítích. Prezident Trump vzkázal, že zastav nádrže mohou vandalové, a federální žalobkyně Jeanine Pirova slíbila, že viníky bude stíhat v plném rozsahu zákona. Podle Bílého domu policie v souvislosti s reflexní nádrží dosud zatkla 5 lidí a dalších 5 dostalo pokutu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
13: Kvůli nálezu nevybuchlé munice z druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží, informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracích. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaku je zastavený. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 dál řeší nehodu a dálnice je uzavřená. Stále je tam kamion po nehodě na boku. Uzavírka potrvá až do odpoledne. Dopravu odklání na exitu 258 a stojí tam zhruba kilometrová kolona převážně kamionů. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Úvaly na 5. kilometru havarovalo osobní auto. Dá se projet pouze levým odstavným pruhem, je tam krátká kolona. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Přes den čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přeháňky nebo bouřky a nejvyšší odpolední teploty 26 až 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Vysílání teď pokračuje pořadem a podcastem Bruselské chlebíčky.
15: We are definitely not celebrating. We are cautiously optimistic, but we have seen that these ceasefires also don't hold. We are worried, of course. The 60 days that lies ahead is actually the more difficult time to address all these issues of nuclear issues in the region.
0: Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
16: Spojené státy a Írán se po několika týdnech jednání domluvili na memorandu, které by mělo vést k ukončení války. Ta začala koncem února americko-izraelskými údery na Írán. Evropské země se v celé už skoro čtyřměsíční krizi zatím spíš snažily postávat stranou. Slibovali ale, že až válka skončí, pomůžou s obnovením lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Jak konflikt změnil unijní postoje k blízkovýchodnímu napětí? Probereme v dnešních bruselských chlebíčcích. Od mikrofonu zdraví Jana Karasová. A z Brna se do bruselských chlebíčků připojila Lenka Martínková, expertka na Blízký východ z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
17: Hezký den a děkuji vám za pozvání.
16: Já na začátek pro pořádek prozradím, že tento díl natáčíme ve čtvrtek odpoledne a samozřejmě budeme trošku trnout, jestli se do pondělka ještě něco nezmění, což jsme za ty poslední 4 měsíce zažili už několikrát, tak uvidíme, jak to dopadne. Ale teď aktuálně, jak se Evropská unie staví k tomu oznámení dohody na tom memorandu mezi Spojenými státy a Íránem?
17: Tak Evropská unie už dlouhodobě se tady na tu situaci dívá poněkud s nelibostí a s obavami. A protože se z pozice mediátora dostala do pozice vlastně té zájmové strany, na kterou to velmi negativně dopadá. A Evropská unie trvá na tom, že ta dohoda, jakákoliv dohoda, která bude mezi Spojenými státy a Íránem podepsána, zaprvé ten hlavní nesouhlas i v tom, že ta dohoda by neměla být bilaterální, ale měla by být multilaterální. A to samo o sobě už je v podstatě diskutabilní v tuhle chvíli, ale důležitým cílem je nějaké dohody dosáhnout, protože Evropská unie trvá na tom diplomatickém řešení s pomocí nátlaku, ale aby se vlastně ta válka, ten konflikt co nejdříve ukončili. Nicméně má jisté podmínky a nechce tady to ukončení nebo tu dohodu za každou cenu. Nechce, aby ta dohoda byla tak říkajíc o ničem. Požadavky Evropské unie jsou takové, že v tuhle chvíli by ta dohoda měla být obsáhlá, měla by obsahovat kontrolní mechanismy, měla by být snadno realizovatelná, ověřitelná a dohoda, kterou Evropská unie požaduje, tak by měla obsahovat nejen dopravní tepnou palivovou a hormský průplav, ale měla by také obsahovat vlastně nějaké řešení toho balistického programu, omezení a zákaz balistického programu. Když řeknu zákaz, tak asi ne úplně doslovně, ale ten dopad balistického programu iránského třeba i na Evropu a na další konflikty měla by obsahovat samozřejmě ujištění, že Irán nikdy nezíská a nebude používat jadernou zbraň a nebude tyto technologie dál šířit a za třetí by měla obsahovat, a jako už se o tom hovoří dlouhodobě, podmínku, že Irán nebude v žádném případě dál podporovat své regionální zájmy pomocí podpory nestátních aktérů, teroristických organizací, nebude vlastně v tom regionu rozvíjet ten vliv tak, jak jej měl doposud.
18: No a zajímá některou z těch dvou, respektive tří stran, pokud zahrneme i Izrael, to, co si Evropská unie v tuto chvíli myslí?
17: Obávám se, že bohužel ani jedno z těch stran to tak přímo nezajímá. Hlavní, koho by to asi zajímat mělo, tak jsou Spojené státy. Nicméně Spojené státy mají dost podobné podmínky nebo podobné očekávání, jako má Evropská unie. U Spojených států je ale ten předpoklad, že budou nuceni k nějakému kompromisu, který Evropská unie třeba už nebude přímo schvalovat a vidět jako dosažení všech těch cílů. U Iránu, Irán už s Evropskou unii v tuhle chvíli příliš nepočítá, protože postoj k Evropské unii se v Iránu silně změnil od té doby, kdy podepsali JCPOA a kde byla Evropská unie garantem nějaké spolupráce, bezpečnosti, diplomacie, měla respekt. JCPOA byla podepsána v roce 2015 po dlouholetých vyjednáváních, po několika kolech vyjednávání mezi stranami jako Evropská unie, Spojené státy a právě Irán. A byla to takzvaná jaderná dohoda.
18: A jak se v té chvíli vlastně tehdy zachovala Evropská unie, když americký prezident Donald Trump během toho svého prvního mandátu od té takzvané jaderné dohody odstoupil?
17: Evropská unie se snažila diplomaticky zachránit tu dohodu, snažila se zmírnit ten tlak a právě ujišťovat Irán, že přece jenom oni za tou dohodou stojí, oni na ní budou dál participovat, že se vlastně pro Irán a Evropskou unii nic nezmění, což bohužel nebyla pravda. A ztratila tím veškerou kredibilitu právě toho vyjednávání, protože Evropská unie do toho vložila poměrně velký diplomatický politický kapitál, poměrně dlouho hodně energie i financí, řeklo by se, aby ty jednání mohly proběhnout. Spousta evropských firm měla podepsané kontrakty, nachystané projekty a spolupráci přímo na území Iránu. Většina z toho se neuskutečnila nikoliv proto, že by Evropská unie od dohody odstoupila, to se nestalo, ale protože tyto společnosti se báli dopadu amerických sankcí na jejich obchodní a další obchodní aktivity. Takže ty země vlastně respektovaly sankci třetího státu, která byla podle mezinárodního práva nelegální. Evropská unie se k tomu postavila tak, že vydala protirozhodnutí, které mělo zamezit tomu, aby evropské podniky respektovaly americké nelegální sankce, aby je za to mohli postihovat, což se i stalo v několika případech. To úplně do absurdity vyhnalo ty vztahy mezi Evropskou unií, Spojenými státy i Iránem a ukázalo, jak nerelevantní vlastně Evropská unie a její politika může být, pokud se Spojené státy rozhodnou jednostranně udělat nějaký čin, který ani nerespektuje mezinárodní právo. Takže tady to, co se děje v Iránu dnes, tak to není úplně, řekněme se, první vlaštovka. Už ta zkušenost, která se Spojenými státy a z jejich přístupem k mezinárodnímu právu, tak jsme to mohli pozorovat dříve o prezidenta Trumpa. A v tuhle chvíli teda Evropská unie pro Irán není tím důvěryhodným a silným politickým hráčem, a jak by se mohl zdát, protože prokázala, že nemá schopnost a vlastně nemá ani kapacitu nějak omezit chování Spojených států.
18: A nezměnilo se něco právě tím začátkem toho konfliktu, těmi americko-izraelskými útoky a následnou reakcí Evropské unie? Jak se vlastně teď to současné iránské vedení a řekněme tedy hlavně iránské revoluční gardy, tak jak se teď to iránské vedení na Evropskou unii dívá?
17: Ono je těžko říct, jak se iránské vedení dívá na cokoliv v tuhle chvíli, protože je poměrně roztříštěné a my se k nám se dostanou informace, ty, které už jsou potom, řekněme, nějakým způsobem zpracované, aby politicky ladily s těmi informacemi, které dostáváme i od Spojených států, takže velmi omezeně. Nicméně iránské vedení v tuhle chvíli vlastně o Evropské unii příliš neuvažuje, a když už tak uvažuje a má komentáře nebo nějaký postup k jednotlivým státům Evropské unie. Je potřeba totiž říct, že Evropská unie se vlastně k tomu aktuálnímu dění ani v roce 2025, ani v letošním roce příliš striktně nevymezila jako celek. Evropská unie samozřejmě na základě mezinárodního práva prohlásila, že narušení suverenity státu nepřichází v úvahu, ale neohradila se přímo proti tomu, jak se chovají Spojené státy.
18: No a teď tu máme ten konec února letošního roku. Jaká byla evropská reakce v tu chvíli? Byl ten argument vlastně velmi podobný, že jde o narušení suverenity, což odporuje mezinárodnímu právu, ale nebudeme kritizovat ty státy, které ty útoky začaly?
17: Ano, přesně tak. Ta prvotní reakce byla víceméně stejná. Byla to reakce mediátora, který se snaží apelovat na obě strany, aby ten konflikt co nejdříve ukončili, aby nebyly dlouhodobé vleklé následky, aby nebyl větší počet, protože tam šlo právě i o ty lidská práva ještě předtím v Iránu, o protesty, a to byl v podstatě se to tu chvíli už diskutovala ve veřejném prostoru, že iránský režim popravuje vlastní lidi, kteří protestují proti tomu režimu, takže není úplně legitimní, pokud proti němu 100 000 lidí protestují. A v tu chvíli vlastně i tady do té situace v rámci destabilizace, vnitřní destabilizace Iránu, zasáhl americký útok. Takže se hovořilo o tom, že Evropská unie vlastně měla postoj diplomatický, kde říkala ano, Irán porušuje lidská práva, je bezpečnostní hrozbou, hrozí tady jadernou zbraní a podporuje vlastně teroristické organizace v celém regionu, narušuje bezpečnost toho regionu. Ano, ale stále ještě není v pořádku, abychom začali otevřený konflikt a abychom na ně na tom jejich vlastním území útočili. Takže nejlepší by bylo co nejdříve to ukončit, sednout si k jednomu stolu a domluvit se, vyjednat nějakou mírovou dohodu a všechny tady tyhle ty naše obavy adresovat.
18: Jenže to se v těch prvních dnech toho konfliktu nestalo a nějakému mírovému jednání došlo až někdy v polovině dubna, především potom zprostředkované Pákistánem. V tu chvíli už Evropská unie ztratila úplně relevanci v tom mediátorském křesle?
17: Ztratila v okamžiku, kdy se nedokázaly všechny členské státy dohodnout na tom, jak bude Evropská unie k tomu konfliktu přistupovat, jakou roli zaujme, jestli se bude nějak aktivně účastnit, jestli se bude účastnit třeba na obraně těch arabských států, nebo uvrhne všechny zase zpátky, všechny sankce, odstoupí od všech dohod, protože jednotlivé státy zaujaly vlastně, můžeme to rozdělit asi do tří různých pozic. Byly státy, které silně odsoudily, jako Španělsko, ten americký útok a odmítli jakoukoliv podporu a pomoc, nebo třeba Kypr. A pak byly státy jako Francie a Německo, které z velké části poskytly nebo vyjádřili podporu Spojeným státům v jejich úsilí. A pak byly státy, které byly někde na půl, což byla například třeba Itálie, která byla sama rozpolcena v tom, jak se k tomu postaví, a byly vyrovnané v tom ohledu, že říkají ano, dobře, Spojené státy mají pravdu ve výsledku, ale my se do toho aktivně vojensky zapojovat nebudeme a budeme tady pouze pro případ, že by byla potřeba právě nějaké zajištění bezpečnosti, nějaká podpora, pomoc arabských států nebo právě toho mírového úsilí. A my jsme třeba jako Česká republika stáli spolu se spoustou dalších států východní Evropy, baltskými státy, tak my jsme stáli v té části spolu s Francií a Německem, kde jsme jednohlasně podpořili Spojené státy v jejich úsilí.
0: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
18: A co teď, co v této chvíli

0: kdy to vypadá, že ten konflikt nějakým způsobem je snad ukončený, respektive minimálně ty přímé fyzické útoky vojenské. Jak se Evropská unie snaží z té situace, kdy se dostala opravdu úplně na stranu těch zásahů, jak se z té situace snaží vybruslit?
1: Vlastně ten postoj se až příliš nezměnil. Změnilo se to, v jaké my jsme v tuhle chvíli pozici jako Evropská unie. Protože v tuhle chvíli my jsme ta strana, na kterou to velmi negativně dopadá, co se týká dopravy paliv, hnojiv a tak dalších surovin, takže nás to velmi silně ekonomicky ovlivnilo a ještě ovlivní. A právě proto naše urgence je na to, aby se to příměří uzavřelo co nejdříve, řekněme, a co nejkvalitněji. Tam je ještě i tlak na to, co všechno ta dohoda právě má obsahovat stále.
0: Je tu snaha spíš, aby Evropská unie nebo ty členské státy vyšly vstříc Spojeným státům nebo naopak vytvořily si nějaký znovu lepší vztah k jednání s Íránem?
1: Já bych osobně řekla, že v tuhle chvíli má Evropská unie asi nejblíže ke státům Perského zálivu, protože s těmi má v tuhle chvíli obnovené strategické partnerství, vyjádřila jim jasnou podporu a jasně podpořila jejich právo na obranu a poskytla také protivzdušné vlastně obranné jednoduché systémy, drony, zajistila, že budou do budoucna spolupracovat a řekla bych, že tady asi byla největší pozice, největší prohlášení Evropské unie směrem k těm arabským státům, k těm státům Perského zálivu a v jejich spolupráci, takže tady se nejvíc přiblížila. Mnohem víc, než komunikovala nebo se vyjádřila k těm Spojeným státům nebo k Iránu samotnému. A tady asi do budoucna je možné vidět nějaký další rozvoj, ať už obchodní spolupráce, ekonomické spolupráce i té politické podpory, protože přece jenom státy Perského zálivu budou po téhle situaci narůstat zase na důležitosti mezinárodní, globální a ta spolupráce a to, kdo bude mít třeba přednostní práva na nákup paliv, na obnovu těch infrastruktur, tak je poměrně důležitá.
0: Na státy Perského zálivu, především například na Spojené arabské emiráty, na Kuvajt, na Bahrajn, ale taky třeba na Oman, zaútočil Irán v odvetě za ty americko-izraelské útoky. Jak Evropské unii teď může pomoct to spojenectví právě se státy zálivu? A dokážou udělat nějakou vyjednávací jednotku, která by dokázala třeba prosadit i některé důležité body pro Evropskou unii do nějaké finální dohody, od které jsme pravděpodobně teď ještě přeci jenom vzdálení?
1: Ano, to je přesně právě ten jeden z důvodů, proč Evropská unie má zájem na tom podporovat budoucí rozvoj a budoucí postavení těch arabských států v rámci nějaké budoucí dohody s nejen s Spojenými státy, ale s Iránem, protože oni budou ty, kdo bude nakonec trvalé v tom regionu určovat dění, administrovat, spravovat, zajišťovat tu bezpečnost, nikoli Spojené státy. A většina těch arabských států je v tuhle chvíli v rozpoložení, že se Spojenými státy do budoucna dál vojensky anebo bezpečnostně blízce spolupracovat nechce, že se jim to samozřejmě už tolik nevyplatí, mají teď velmi negativní zkušenost a stálo je to mnohem víc, než to stálo Spojené státy, když to tak řekneme. Takže jejich řešením by bylo právě, že převezmou ty otěže tu bezpečnost a tady může Evropská unie právě přijít, pomoct, nabídnout, zaujmout ne naplno to místo, které Spojené státy měly, ale to už asi v tuhle chvíli ani bezpečnostně nikdo nebude chtít, aby se nějaká další strana angažovala aktivně vojensky v regionu. Předpokládá se, já bych se k tomu sama klonila, že spousta arabských států v tuhle chvíli státu zálivu bude chtít zaručovat svoji vlastní bezpečnost. A tady je právě ten prostor pro Evropskou unii, protože Evropská unie bude ten, kdo jim může poradit, může jim poskytnout nejen know-how, může jim poskytnout nějaký výcvik, může jim poskytnout poradenství, jak přistupovat. A my sice jako Evropská unie nemáme výrazný hard power vojenský, ale ten soft power máme poměrně silný, zkušenost máme poměrně velkou a v těch vojenských technologiích a v tom arzenálu, řekněme, se hodláme také rozvíjet. Takže spolu s financemi a spoluprácí s arabskými státy bychom i jako Evropská unie měli velmi dobrou pozici.
0: A soutěží Evropská unie o tu přízeň a zájem arabských států ještě s někým dalším?
1: Ano, samozřejmě na Blízký východ vždycky směřovaly oči většiny velmocí, takže trvalé na Blízkém východě má zájem Čína a Rusko. A Rusko má spoustu jiných v tuhle chvíli svých problémů, jak víme, ale Čína má stále kapacitu a v podstatě řeklo by se i vyčkává, nějakým způsobem po očku sleduje, staví se do neutrální role v tuhle chvíli a čeká na svoji příležitost, kdy bude moci přijít právě zase s nabídkou nějaké obchodní, ekonomické, politické spolupráce. Čína jako ekonomický i vojenský aktér světový, tak do budoucna je obrovskou konkurencí pro Evropskou unii a arabské státy mají s Čínou poměrně stabilní, dobré vztahy. Většina těch států s ní má nějakou strategickou dohodu nebo dohodu o porozumění a už na nějaké úrovni s nimi obchodují.
0: Jak byste tedy řekla, že se překreslí ta mapa diplomatických a strategických spojení právě v oblasti zálivu po té zkušenosti z té války mezi Amerikou a s Iránem?
1: Já bych řekla podle znalosti regionu, že se ten region stane samostatný, že poprvé možná za historii od druhé světové války konečně začne ten region se stabilizovat sám pro sebe, osamostatňovat, víc spolupracovat mezi sebou ty státy. Uvědomí si, že je konec tomu, aby vlastně zájmy dalších stran v regionu určovaly jeho vývoj a že jsou schopní, soběstační a oni mají ten vliv rozhodovat o svém vlastním území.
0: My jsme mluvili o tom, že uvnitř Evropské unie mezi členskými státy nebyla shoda na tom, jak se postavit k tomu americko-izraelskému útoku na Irán. Možná už potom byla větší shoda třeba, jak se postavit k těm iránským odvetným útokům. Je teď mezi státy Evropské unie shoda na tom, jak se postavit k tomu Iránu v současné situaci a k tomu novému rozložení sil v zálivu?
1: A tak k Iránu se Evropská unie staví poměrně jednotně, všechny členské státy se shodnou na tom, že Irán nemůže mít jadernou zbraň do budoucna, že je potřeba vlastně ty sankce nějakým způsobem omezit, zrušit, použít je jenom v případě, že budou opravdu efektivní, že to bude potřeba a navázat obchodní vztahy za podmínek, jak jsem už říkala, že bude součástí i omezení balistického programu, proliferace všech tady těchto typů zbraní a podpora těch regionálních teroristických skupin.
0: A co se týče toho rozložení sil v zálivu a nějakého společného postoje, jak třeba navazovat partnerství právě s arabskými státy v regionu?
1: Většina těch zemí, která má nějaké výrazné slovo v Evropské unii, těch větších zemí, řekněme si, nebo ekonomicky silnějších zemí, má k arabským státům poměrně blízko. Má s nimi nějakou spolupráci. Většina z těch států tam má výrazné zastoupení diplomatické, ekonomické, takže tady by až tak velký problém být neměl. Co bude problematické, a ono se o tom doposud příliš mnoho nemluvilo, právě, aby se nenarušily ty diplomatické ekonomické vztahy, tak to budou lidská práva. Většina těch zemí má problém s lidským dodržováním lidských práv. A to není překvapením, to je spíš takovým veřejným tajemstvím a to je něco, co Evropská unie vlastně, řekněme si, tolerovala nebo obcházela tím, že se nevyjadřovala přímo a ne nějakým způsobem tady tu situaci neřešila. A do budoucna je to něco, co se bude muset adresovat a měla by být jako jedna z podmínek té spolupráce. Je nutné říct, že spousta těch států si to uvědomuje a že na tom minimálně esteticky, na oko, politicky pracuje, aby ta situace se změnila, zlepšila nebo aby nebyla tak veřejná, což ovšem samozřejmě neznamená, že v praxi na místě a pro jejich obyvatele se ta situace nějak výrazně mění.
0: A má Evropská unie nějakou dostatečnou sílu, ať už ekonomickou nebo v nějaké jiné oblasti, aby vlastně tu skupinu států, které ekonomicky a po stránce fosilních paliv stále mají velkou sílu a relevanci pro Evropskou unii, tak aby tady tuto skupinu právě ne úplně donutila, ale třeba motivovala zlepšením v oblasti těch lidských práv?
1: Určitě bych řekla, že tu pravomoc má, nebo tu kapacitu má. Je potřeba se podívat na to, co ty arabské státy očekávají, co potřebují do budoucna. A to nejsou jenom paliva, která nám dodávají teď v tuhle chvíli, která můžou dodávat samozřejmě komukoliv jinému, ale je to ten rozvoj průmyslu, technologií a udržitelných technologií. Jedním z lídrů a jedním právě z největších trhů, co se týká třeba toho turismu do arabských zemí, tak je právě Evropská unie. Protože když se to tak vezmete, ano, Amerika je velký trh, Američanů je je to velká země, jich hodně, mají taky samozřejmě velké výrazné bohatství ve své společnosti, vlastně bohatou část, ale není pro ně třeba tak lukrativní a tak blízký ten Blízký východ a na právě nějakou luxusní zahraniční dovolenou. A pro

0: Obyvatelé Evropské unie se třeba návštěva prodlouženého víkendu v Emirátech nebo v Jordánsku, v Ománu v poslední době stala docela běžnou, docela takovou luxusní záležitostí, na kterou si chcete sáhnout, kterou chcete vyzkoušet. To samé, co se týká investic do realitního trhu. Tak tady třeba i v Čechách můžete vidět spoustu nabídek reklam na nákup budoucích projektů developerských právě v arabských zemích. A je to něco, čím oni lákají, ale na druhou stranu právě Evropská unie je v podstatě cílová skupina. Oni mají zboží, které budou chtít někde nabízet a náš trh je poměrně na snadě.
1: Na dění na Blízkém východě v uplynulých měsících, především z hlediska Evropské unie, jsme se podívali s Lenkou Martinkovou, expertkou na Blízký východ z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity. Moc děkuji, že jste byla hostem Bruselských chlebíčků.
0: Já vám moc krát děkuji za pozvání. Přeji hezký den.
2: Tady jsou Bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
1: A ještě tradiční unijní zprávy na závěr. Tentokrát to bude takové europarlamentní okénko. Minulý týden totiž jednali europoslanci na plenárce ve Štrasburku a schválili nová pravidla pro návrat do třetích zemí. Po rozhodnutí o vyhoštění nově budou muset lidi opustit unijní země okamžitě nebo ve stanovené lhůtě. Úřady pak můžou lidi podezřelé z možného útěku zadržet v detenčních centrech až na 2 roky. Návrh počítá i se vznikem návratových center na území mimo Unii v zemích, se kterými Evropská komise uzavře zvláštní smlouvy. Návrh, který podle kritiků může negativně dopadnout na lidská práva, ještě musí definitivně potvrdit unijní ministři vnitra. Europoslanci se taky shodli na zrušení cel na většinu zemědělského a průmyslového zboží ze Spojených států. Jde o součást dohody, kterou loni s Washingtonem uzavřela Evropská komise. Tehdy reagovala na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl zavést vysoká cla na evropské zboží. A Evropská unie od prosince zakáže aplikace, přes které jde s pomocí umělé inteligence vytvářet fotografie nahých lidí bez jejich souhlasu. Odpovědnost ponesou přímo vývojáři. Firmám, které podobné služby nebudou blokovat, nově hrozí pokuty ve výši až 7% jejich celkového globálního obratu. Zákon definitivně schválil Evropský parlament jako součást úpravy nařízení o regulaci umělé inteligence. Nicméně některé jiné regulace o AI se díky tomuto návrhu odloží. A ještě mimoparlamentní zpráva, v přepočtu téměř 12 miliard korun pošla Evropská unie na boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě, kam se ebola dostala právě z Konga. To už hlásí skoro 1000 potvrzených případů a zhruba 200 mrtvých. Unie podpoří nouzovou pomoc, výzkum vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. A mě teď už zbývá se jen rozloučit, ale tentokrát to nebude jen na závěr tohoto dílu, ale celkově s moderátorskou židlí Bruselských chlebíčků. Od července mne totiž v Českém rozhlase budete slýchat ze zpravodajského postu na Blízkém východě. V tématu dnešního dílu tak vlastně teď budu rozhodně pokračovat. Děkuji kolegům, kteří mne za mikrofon chlebíčku pozvali a celou dobu mi v té moderátorské židli pomáhali. A děkuji moc vám všem, že jste poslouchali a věřím, že budete poslouchat i dál chlebíčky, i další pořady a zpravodajství Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí a hezké dny přeje Jana Karasová.
3: 12:30
2: Český rozhlas Plus.
3: Keir Starmer odchází z čela britské vlády, oznámil to před sídlem premiéru v Downing Street. O svém rozhodnutí už Starmer informoval krále Karla III. V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedu vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Stavba hrady v Nových Hermanovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let. Se stavbou přehrady dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce. Své výhrady už ale stáhly. Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal krácení daní při nákupu pohonných hmot. A podle soudce Eduarda Ondráška se ale nepodařilo prokázat, kdo je za něj odpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, mezi nimi i představitelé tehdejšího generálního ředitelství CEL, ale i politici. V případu svědčila taky současná ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i současný premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila, íránská delegace už ze Švýcarska, kde se rozhovory odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku. Policisté odhalili alkohol v krvi řidiče kamionu, který se ráno srazil s dalšími dvěma vozidly na dálnici D1 u Kroměříže. Potvrdil to mluvčí policistů Radomír Šiška. Dálnice je ve směru na Brno kvůli vyprošťování kamionu stále uzavřená, příčinu nehody policisté vyšetřují. Hasiči měli o víkendu kvůli silným bouřkám více než 1300 výjezdů. Nejčastěji pomáhali odstraňovat spadlé stromy, utržené střechy nebo odčerpávali vodu ze sklepů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství hasičů Vašek Pilný. Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde bylo přes 450 výjezdů. Silné bouřky byly taky v Královéhradeckém kraji. Třeba ve Dvoře Králové nad Labem spadly stromy mezi stany v kempu. Na místě museli kvůli zranění dvou lidí zasahovat i záchranáři. Dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 začalo odklízení následků nehody a kamion stále leží na boku a dálnice zůstává uzavřená. Dopravu odklání na exitu 258, stojí tam zhruba kilometrová kolona převážně kamionu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 popojíždí kolona hlavně kamionu do omezení v Brně. Na D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Slavkov na 213 kilometru zasahují u následku nehody osobního auta a kolona začíná na 211. kilometru a je na téměř 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Prezident čekáme jasno, jinak ale převážně polojasno až oblačno, postupně oblačno až zataženo a místy přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 31 stupňů na Moravě naměří a 33 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná Interview plus Pavlíny Nečáskové.
4: Vláda Andreje Babiše rozhoduje,
5: kdo pojede na summit NATO v Ankaře. Pokud koalice zamítne účast prezidenta, je Pražský hrad připravený podat kompetenční žalobu. Jak to všechno ale vypadá navenek, jaké renomé má v Alianci Petr Pavel, o tom bude dnešní Interview plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview plus.
5: Naším dnešním hostem je náš někdejší zahraniční zpravodaj v Bruselu, dnes analytik pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Vítej.
6: Díky za pozvání, hezký den.
5: Summit v Ankaře se uskuteční přesně za 2 týdny. Může pro Česko představovat reputační riziko, že se potýká s tak jednoduchým úkolem, jako sestavit delegaci?
6: No, myslím, že bude hodně záležet na tom, jaký nakonec bude ten umělecký dojem. Pokud skutečně odjede do Ankary Andrej Babiš jako premiér a nikoli Petr Pavel, tedy jako prezident, jak bylo doposud zvyklostí, tak bude asi záležet, co to bude doprovázet, jak to bude vypadat, protože bych řekl, že tohle je trochu zlom. Myslím si, že veřejná debata v Česku v posledních letech dosti zhrubla, zasahuje do oblastí, kde dříve nezasahovala, ale do posud ještě stále se držel takový gentlemanský úzus nebo zvyklost, že se prostě špinavé prádlo navenek nepere. Že by to mělo zůstávat uvnitř té země, ať už je to vyhrocené, jak chce, ale že kampaň nezasahuje do diplomacie, do našich vztahů s našimi nejbližšími spojenci a v NATO jsou naši nejbližší spojenci. Takže kdyby to mělo vypadat tak, že to špinavé prádlo se najednou přetáhne na úroveň NATO a bude to tam rezonovat, tak si myslím, že to bude dost špatná zpráva pro Českou republiku.
5: No jak jsi říkal, to, že jezdil český prezident na summit Severoatlantické aliance, to je tradice. Ale jsou i státy, které zastupuje premiér. Je to případ třeba Maďarska. V minulosti vedl delegace Viktor Orbán, prezident tam nejezdil a pokračovat v tom bude asi i nynější premiér Peter Maďar. Takže nejde o něco, na čím by se ostatní spojenci podivovali.
6: Ne, já myslím, že je v pořádku, že se

0: opakovaně zdůrazňuje, že summit není ceremoniální, aby se ho musel účastnit prezident. Tak lze na to takto pohlížet také?
1: No já myslím, že ten názor možná nakonec bude formulovat ústavní soud, pokud to opravdu dopadne kompetenční žalobou. Já nejsem ústavní právník, nemám pravomoc vykládat ústavu, to opravdu může udělat pouze ústavní soud, nicméně v ústavě je dána pravomoc prezidenta, respektive jeho povinnost zastupovat Českou republiku směrem navenek. Je to článek 63 ústavy s douškem dalším článku, že v případě, že rozhoduje na takových jednáních, tak tomu potřebuje kontrasignaci dalšího člena vlády, premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Summit NATO tam se může rozhodovat, takže v takovém případě by prezident měl být vázan mandátem, který ale schvaluje vláda, takže nakonec je to v pravomoci vlády, to je asi třeba zdůraznit, kdo tady nakonec pojede. Je to vláda, kdo rozhodne.
0: No, zmiňoval si ústavní soud, podle informací týdeníku Respekt má prezident Petr Pavel připravenou kompetenční žalobu. A pokud dnes vláda jeho účast zamítne, tak ji okamžitě podá k ústavnímu soudu, který by se tím mohl zabývat hned tento týden. Může i tohle nějak zkomplikovat účast české delegace, kdyby se třeba soudním rozhodnutím musela opět na poslední chvíli měnit?
1: Já neumím předvídat, jestli bude ústavní soud ochoten a vůbec schopen alespoň k nějakému předběžnému závěru dospět tak rychle, aby to mohlo ovlivnit už tu účast. Takové možnosti tam jsou právě v případech, kdy je tam to časové hledisko, ten časový tlak, ale jestli se to stane, to odhadnout neumím. Já si ale myslím, že ať tak či tak, a kdyby to byla ta první varianta, tak samozřejmě pro ten umělecký dojem ještě o to hůře, ale ať tak či tak, tak to bude mít dlouhodobé dopady na další vztah prezidenta a vlády, protože teď se můžou prezident a vláda, respektive premiér, hádat, čí pravomoc tedy to je nominovat toho, kdo bude zastupovat Česko na summitech NATO. Ale pokud tady bude ten nález ústavního soudu nebo rozhodnutí ústavního soudu v případě té kompetenční žaloby, tak to bude černé na bílém a bude tím vázana i ta vláda do budoucna. A taky se myslím, může klidně stát, neumím předvídat, jaké to rozhodnutí bude, ale myslím si, že to ze strany vlády je riskantní, protože z té úrovně dohadování, kdo to tedy přetlačí, bude ten výsledek na tom papíře, který bude vázaný, a může se stát, že prezident z toho sporu nakonec jde s posílenými pravomocemi.
0: No a může, jak říkáš, dlouhodobý dopad, může to mít dlouhodobý dopad také na image České republiky ve strukturách, na to, když se vracíme k tomu reputačnímu riziku?
1: Já si myslím, budu trochu relativizovat, co jsem řekl. Na jednu stranu si myslím, že členské státy na to sledují, co se děje v Česku. Já jsem tady v docela intenzivním kontaktu s velvyslanci aliančních států tady v Česku, kteří opravdu dopodrobna sledují a reportují do svých ústředí, jak se tady odehrává debata, zvlášť v otázkách, které se jich samých dotýkají, jako je plnění aliančních závazků. Takže to rozhodně nezůstane utajeno, co se odehrávalo v pozadí za tou nominací toho člověka, který povede delegaci na summit. Ale budu to trochu relativizovat. Myslím si, že zároveň ten summit rozhodně nebude žít tím, jestli tam sedí Petr Pavel nebo Andrej Babiš, ten bude žít úplně jinými tématy. Tu pozornost na sebe bude nepochybně strhávat Donald Trump nebo jiní lídři. Nebude to asi úplně ta Česká republika. Já jsem o tom mluvil jenom v té souvislosti, že je to podle mého soudu nové pole, kam se najednou zatahuje kampaň, řekněme, politický souboj, kde doposud to tak nebylo, a myslím, že slouží ke cti minulých vlád i minulých prezidentů, přestože třeba Miloš Zeman a vláda Petra Fialy měli na zahraničně politické otázky velmi odlišné názory, dokonce i otevřené a ostré spory, tak přesto respektovali tu zvyklost až na tu výjimku, kdy ze zdravotních důvodů Miloš Zeman nemohl jít na summit v roce 2022 v Madridu, kde jsem tehdy byl, a požádal sám Petra Fialu, aby ho zastupoval, tak to je ta jediná výjimka, ale jinak to všechny vlády respektovali, a teď se najednou posouváme do bodu, že mám z mého pohledu se ta kampaň, ten politický souboj přesouvá na úroveň, kde by být neměl.
0: Součástí té delegace bude určitě Jakub Landovský. O něm se spekulovalo jako o nástupci ministra obrany Zuny. On se stane novým vrchním ředitelem sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany a zároveň je vládou jmenovaný zmocněnec pro naplňování spojeneckých závazků NATO. Jakou roli bude podle tebe vlastně mít Jakub Landovský?
1: Z Jakuba Landovského se stává velice mocný muž na ministerstvu obrany, možná neli nejmocnější, vzhledem k tomu, i jak poměrně slabou pozici má ministr Zuna v rámci vlády, alespoň tedy čerpám z mediálních zpráv, které o něm čtu, a o tom, jakou vlastně slabou pozici má vůči Andreji Babišovi, když byl třeba i v tom nedávném případě přehlasován v podstatě celou vládou při jmenování náčelníka generálního štábu. Takže si myslím, že se stane velice mocným mužem. Ten post, který dříve zastával Jiří Šedivý, je opravdu klíčový právě pro plánování kapacita i ve vztahu k NATO, takže já myslím asi správně, že součástí té delegace bude, protože to je jeho agenda, od toho by tam měl být, takže je-li to přání Andreje Babiše, respektive vlády, že by tím klíčovým člověkem měl být Jakub Landovský, tak v tom případě je správně, že tam bude.
0: Hostem Interview Plus je dnes analytik pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Připomeňme, že Petr Pavel byl v letech 2015 až 2018 předseda vojenského výboru NATO. Žádný jiný Čech před ním této vysoké funkce nedosáhl. Znamená to ale něco i dnes?
1: No tak ono se tím argumentuje, protože to má dokládat, že Petr Pavel je člověk znalý na to, což samozřejmě je, to o tom asi nemůže nikdo pochybovat, ale já myslím, že to pro tu podstatu sporu není vůbec podstatné. I kdyby prezidentem byl někdo, kdo je prezidentem teď hypoteticky první rok, bude to jeho první summit v životě a na žádném jiném předtím nebyl, tak je to pořád prezident této republiky a jsou tady nějaké ústavní zvyklosti, jsou tady pravomoce dané ústavou, o to jde o ten princip.
0: Já úplně teď nemyslím podstatu toho sporu, ale jestli to, že Petrovi Pavlovi je velmi blízké to prostředí, vnitřní prostředí Severoatlantické aliance, jestli to může Česku pomoct právě to, že on tam bude a má možná lepší kontakty než Andrej Babiš, možná ne.
1: V této rovině já myslím, že to určitě pomáhá, protože je to oblast, které on se odborně vlastně celou svou profesní kariéru věnuje, má tam kontakty, které může využít, v podstatě byl nejvyšším necivilním představitelem NATO v té minulosti a teď je jako prezident republiky opět aktivní. Je trochu, řekl bych, zvláštní, že se prezident třeba účastnil přípravných jednání na summit, jehož nebude sám účasten, pokud tedy tak skutečně rozhodne. Vláda byla třeba v květnu na summitu B9 v Bukurešti, což je vlastně schůzka toho východního křídla, včetně těch nově přistupivších, jako je Finsko s ukrajinským prezidentem a připravoval se tam na summit, na který by nakonec neměl jet, to vypadá poněkud zvláštně. Takže opět takový dodatek k tomu, zda si toho spojenci všimnou či nevšimnou, že tam najednou za Česko sedí někdo jiný.
0: No ale nemůže mít koalice nebo vláda Andreje Babiše oprávněnou obavu, že Petr Pavel nebude zastupovat politiku, kterou hájí vláda Andreje Babiše, protože to, že Česko letos nesplní spojenecký závazek ve výši 2% HDP, to je něco, s čímž Petr Pavel nesouhlasí.
1: Já bych odděloval věcnou nebo obsahovou rovinu a tu procesně formální. V té věcné já vlastně argumentaci vlády rozumím, protože ta Petra Pavla vnímá jako svého kritika, on otevřeně kritizuje vládu tuto za nedostatečné výdaje na obranu, za nedostatečnou prioritizaci oblasti obrany a bezpečnosti. Dělá to nejenom uvnitř, ale dělá to mimochodem i navenek, třeba při návštěvách v jiných státech, což je dosti trnem v oku právě vládě a vládním představitelům. A zase mluvil jsem o tom, že by se některé věci neměli asi úplně zatahovat do té zahraniční politiky a diplomacie. Takže věcně té argumentaci asi rozumím, protože opravdu tento summit bude o tom nikoli o dohodnutí nových závazků, ale vlastně to bude taková první revize závazků z loňska. Je tady nový cíl, na kterém se alianční státy dohodly loni v Hágu, že tedy budou vydávat až těch 5%, respektive 3,5 a 1,5% HDP na obranu v polovině 30. let. A tohle bude vlastně první revize, na který Donald Trump jako americký prezident pravděpodobně bude chtít od všech spojenců slyšet, jak na tom tedy jsou s dalšími plány. Takže dává smysl, aby tam tedy byl někdo, kdo reálně tohle bude dělat a nikoli kritik té vlády. Takže potud chápu, ale to je ta obsahová věc, ale pak je tady ta procesně formální, jak jsme o tom mluvili, jsou tady nějaké zvyklosti, které se doposud respektovaly. Je tady také mandát, kterým by byl prezident tak jako tak vázaný. A myslím si, že je tady i docela vstřícné gesto od prezidenta, který chtěl zamezit té ústavní žalobě nebo té kompetenční žalobě a nabízel poměrně slušný kompromis. Myslím si, že by byl účasten té neformální části, kde se nerozhoduje a tam, kde by skutečně byla debata o těch výdajích, tak tam, že by byl premiér. To mi přijde jako docela podaná ruka.
0: No a kdyby to bylo obráceně, tedy ta možnost, že naopak prezident by mluvil v té oficiální části, Andrej Babiš v té neformální, to je předpokládám nejdůležitější, to je večeře státníku, kde se může dostat k k řadě lidí, ta formální část, pakliže se nemýlím, to je pouze o přednesu určitých projevů, nebo ty jsi to několikrát sám zažil?
1: Je a není, protože na té neformální se samozřejmě nerozhoduje. Všechny, pokud se přijímají třeba společné závěry nebo společné dokumenty, mění se strategie, přijímají se závazky, tak se to děje na té oficiální části, takže bych ji nesnižoval. Je podstatná, ta diskuze tam bude důležitá a bude u toho i americký prezident Donald Trump, takže je to vítaná příležitost pro vládu třeba, když chce mít nadstandardní vztahy s americkou administrativou, tak je budovat třeba i na tomto formátu. Takže proto opravdu zase mám nějaké pochopení, ale ta neformální samozřejmě je taky významná, protože je to přesně příležitost budovat ty dlouhodobé vztahy, budovat už na existujících vztazích, které Petr Pavel má vybudované na platformě, na to, jak jsme o tom mluvili, a být tam prostě v blízkém kontaktu se spojenci, se kterými on je tak jako tak v kontaktu, a je to jeho úkolem, od toho byl zvolen, aby posiloval jméno České republiky v zahraničí, takže těžko najednou v tom nějak omezovat. A pokud se to mělo někdy stát mimochodem, tak si myslím, že to mělo být v roce 2012, kdy se schválila přímá volba prezidenta, kdy vznikla debata, zda by se neměly upravit pravomoce prezidenta, protože teď bude mít silnější mandát. V českém ústavním pořádku má prezident poměrně silné pravomoce, tak to byla ta příležitost, kdy se mělo tedy říct, tak možná to budeme trochu revidovat. Nestalo se, vzniklo tady už docela úzus, vlastně se potvrdila tady ta praxe i prezidentství Miloše Zemana a teď je trochu zvláštní z ní vybočovat.
0: Petr Pavel nedávno během své diskuze s občany při návštěvě Vysočiny prohlásil, cituji, bohužel se v posledních letech stávají samity NATO snahou nenaštvat největšího člena aliance, a to Spojené státy. Podaří se to letos? Česko není jediné, které své závazky nesplnilo.
1: Já myslím, že situace se dramaticky změnila k lepšímu. Když byl Donald Trump prezidentem poprvé, tak většina aliančních států neplnila ani ten 2% závazek výdajů na obranu. Donald Trump už tehdy vlastně zapůsobil jako takový dost brutální, ale budíček, který zafungoval a který nám vlastně pomohl, že jsme teď daleko lépe byli připraveni na ruskou agresi na Ukrajině. Ty výdaje na obranu se začaly zvedat ještě předtím. Teď samozřejmě to je další dost bolestivý budíček, který nám pomáhají tím správným směrem, ale je to tak. Teď, když se podíváme na ty výdaje na obranu, tak drtivá většina aliančních států už plní alespoň ten 2% a mnohého i daleko přesahují. Pravda, teď s tou korekcí, když se vedení NATO nebo NATO podívalo na ty deklarované výdaje na obranu, tak u 3 států tedy korigovalo, takže nakonec to nejsou všechny, jako to původně vypadalo, ale i tak je to nepoměrně lepší situace, než jaká tady byla před těmi lety v době prvního prezidentství Donalda Trumpa.
0: Jaké reakci se tedy tam může dostat konkrétně české delegaci po té, co tedy Andrej Babiš přiznal, že Česko letos prostě svůj závazek nesplní?
1: No, zejména americké straně, ale ani ostatním spojencům určitě neunikne, že Česko ani letos nesplní závazek. Minimálně těch 2% výdajů, a teď už je to opravdu ne cíl, ale ten spodní strop, ta podlaha výdajů, řekněme. Takže to určitě nevyšle dobrý obrázek a chceli mít opět česká vláda dobré vztahy s americkou administrativou, tak to je něco, čemu by asi měla věnovat pozornost. Tady v Praze je americký velvyslanec, který má v podstatě jedinou prioritu, a to je právě docílit toho, že Česko bude plnit své alianční závazky. Ten, když to přeženu, tak jak jsem slyšel z diplomatických kruhů, tak ho v podstatě nic jiného ani nezajímá. Pouze to, jak Česko plní.
0: No, americký prezident Donald Trump, když jsme se bavili o tom nenaštvání Spojených států, se zdá ale přinejmenším nazlobený už kvůli tomu, že mu spojenci nevyšli vstříc při válce v Iránu. Nakolik to může být také tématem summitu v Ankaře?
1: Já myslím, že to ty rozhovory a možná i vztahy bude dosti zatěžovat. Myslím, že to muselo být obrovské zklamání pro americkou stranu, a z mého pohledu je to trochu nepochopitelné, protože Evropa strávila poslední měsíce od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, naříkáním, že bychom měli být přece součástí toho vyjednavacího stolu, kdy se jedná o bezpečnostní uspořádání v Evropě a případné míru na Ukrajině. Hledali jsme způsob, jak ukázat svou hodnotu i americké straně, a teď se nabídla příležitost. Chápu, je to válka, kterou jsme si nepřáli, která nám přinesla daleko více problémů než užitku, a ty náklady, která vyvolala, tak neseme převážně my, nikoli americká strana, takže chápu rozčarování a naštvání, zvláště když Američané před útokem ani nekonzultovali se svými evropskými spojenci nebo neohlásili předem, co se bude dít. Nicméně je to příležitost, nebo byla to příležitost, jak prokázat svou hodnotu americké straně, kterou Evropa teda bohorovně minula. To, že Američané nemohli používat ani své vlastní základny na území Evropy, to je z mého pohledu těžko obhajitelné a pochopitelné, takže určitě očekávám nějakou reakci ze strany Spojených států. Teď je otázka jenom v jaké míře tvrdosti ta reakce, jak bude vypadat.
0: Hostem Interview Plus byl Viktor Daněk, náš evropský analytik Českého rozhlasu. Děkujeme.
1: Díky za pozvání.
0: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 11 hodin a 59 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Portréty. První československý samostatný polní prapor, který se proslavil v bitvách druhé světové války u Sokolova či Kyjeva, začal v Buzuluku na hranici kazašské stepy a úpatí Uralu fungovat v únoru 1942. Organizaci a výcvik jednotky dostal na starost Ludvík Svoboda, prvoválečný legionář, který měl zkušenosti už s velením dobrovolnické jednotky z Polska. A kdo byli čeští vojáci na východě? Historik Roman Šter popírá, že by šlo o bolševiky, kteří v roce 45 přinesli na svých bodácích do osvobozeného Československa komunismus.
4: Jednak to byly volinští Češi, druhou velkou skupinou byli podkarpatští Rusíni. O těch volinských Češích já hovořím z toho důvodu, že to většinou byli právě lidé, kteří neměli kladný vztah k sovětskému režimu, protože zažili již v roce 1939 násilnou kolektivizaci, kdy jim jejich statky, na kterých pracovali po několik generací, byly vlastně sebrány. Podkarpatští Rusíni, stejně jako volinští Češi, neměli kladné zkušenosti se sovětskou vládou. V podstatě většina z nich odcházela s úmyslem začít ze nový život. Následovalo začení a několika leté věznění v sovětských pracovních táborech, takzvaných gulazích. Čili tyto dvě skupiny, jak volinští Češi, tak podkarpatští Rusíni, neměli kladné zkušenosti se sovětským režimem a nemůžeme tedy říct, nemůžeme tvrdit, že by ta jednotka byla zbolševizovaná.
3: Československá vojenská jednotka v Sovětském svazu se do bojů druhé světové války poprvé zapojila při obraně ukrajinské vesnice Sokolovo. 8. března 1943 tam čerstvě vycvičení Čechoslováci stanuli tváří v tvář zkušeným německým vojákům z tanky. Tankovou podporu sovětských jednotek měli mít i Čechoslováci. Problém byl v tom, že sovětské tanky nakonec do bojů nezasáhly.
4: Ta podpora sovětských tanků tam byla, jednalo se o 10 tanků, které měly vyrazit již v průběhu toho 8. března, v průběhu bojů o Sokolovo, tak měly vyrazit do útoku. Bohužel, ale již začalo vlastně rnítání, začalo být velmi teplo a ten led začal praskat. Takže pod prvním z těch tanků, které měly vyrazit na podporu bojující první roty Otakar Jaroše, tak pod tímto tankem se probořil led a ty tanky se již za tu řeku vlastně nedostaly.
3: Čechoslováci se tak ocitli ve vesnici Sokolovo sami proti německým tankům. Této skutečnosti později šikovně zneužila nacistická propaganda. Němcům se podařilo zajmout několik československých vojáků a 5 z nich představili v Praze na tiskové konferenci. Například desátník Imrich Kuric, po válce odsouzený k 10letému žaláři, popisoval v listopadu 43 v protektorátním rozhlasu situaci u Sokolova takhle.
5: Měli jsme dohromady 2 protitankové kanony. Jeden byl umístěn na konci, na tom, odkud přišly tanky, a druhý byl úplně na druhém konci, který měl kryt vchod z druhého konce věsnice. Několik bylo protitankových pušek s malou ráží.
6: Takže jste vlastně neměli zbraně, kterými byste mohli německým tankům čelit.
5: Ale vůbec tam nebylo dostatečné obrany proti tankům, poněvadž ani jedného tanku jsme neměli, ani žádného dělostřelectva jiného.
3: Mezi československými vojáky, kteří se u Sokolova vyznamenali, byl i zástupce velitele čety Hynek Voráč a velitel roty Jan Kudlič. Oběma bylo 28 let. Voráč zadržel se svou četou nápor Němců a pobil několik desítek nepřátel. Strhnul tak útok nepřítele na sebe a umožnil odsun raněných z jiných míst bojiště. Při dalším útoku německých vojáků ale padl. Jan Kudlič pro změnu dobil se svou rotou 16 opevněných domů, zničil 4 kulometná hnízda a 3 tanky a pobil několik desítek nepřátelských samopalníků. Útok jeho roty zastavil až příjezd 13 německých tanků. Ze Sokolova ustoupil Kudlič teprve na rozkaz nadřízených. Zemřel druhý den při transportu do nemocnice, kde si měl léčit zranění. I když byla bitva u Sokolova po roce 48 ideologicky zneužívána, podle historika Romana Štéra šlo o důležité vystoupení našich vojáků.
4: Byla to zásadní událost nejen pro náš východní odboj, je to samozřejmě první bojové vystoupení Čechoslováků na východní frontě, ale zároveň je to první bojové vystoupení spojenecké pozemní jednotky na východoevropském válčišti. Výjimečné je také tím, že vlastně Čechoslováci bojovali proti velmi dobře vycvičeným jednotkám, které měly dlouhodobé zkušenosti s boji na frontě. A samozřejmě nejlepší hodnocení bojů je vždycky, když vás hodnotí ten nepřítel. A my víme, že Němci byli velmi překvapení tím, že vlastně ti Čechoslováci bojovali velmi statečně, že ty boje byly velmi tuhé, velmi náročné. A dokonce je překvapením, že si mysleli, že proti ním stojí mnohem početnější nepřítel. Dokonce udávali, že se v Sokolu nachází celý jeden prapor, tedy 900 mužů přibližně, což nebyla pravda, protože Sokol hájila pouze část praporu, tedy první rota.
3: Říká Roman Štér.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus – Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Kam se podíváš? V souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
8: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
9: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
8: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
9: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
8: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
9: Děkujeme za pochopení a podporu.
8: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
9: a Jan Herget.
8: Pro vás, ne pro politiky.
9: A teď následuje minuta ticha.
8: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: Britský premiér Keir Starmer oznámil rezignaci.
3: Every decision I've taken.
4: Ve všech rozhodnutích, která dělám, dávám zemi, kterou miluji, na první místo.
2: Policie evakuuje lidi v centru Brna kvůli nálezu pravděpodobně letecké pumy. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa poprvé v historii vyhráli, po obratu porazili Nový Zéland. Uzavřená zůstává po noční nehodě D1 u Kroměříže směrem na Brno. A čekáme převážně polojasno až oblačno, místy s přeháňkami. Večer se bude vyjasňovat, teploty až 33 stupňů. Je pondělí 22. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Britský premiér Keir Starmer končí ve funkci. Oznámil to před sídlem premiérů v londýnském Downing Street. O svém rozhodnutí už informoval krále Karla III.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
7: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Provoz na hlavním nádraží v Brně stojí. Dělníci při výkopových pracích na staveništi narazili na předmět, který připomíná leteckou pumu. Policie evakuuje lidi z okolí a povolala pyrotechnika. A je u toho reportér Šimon Franz.
8: Dál než k budově bývalé pošty vedle hlavního nádraží se lidé auta ani tramvaje nedostanou. Policisté tady natáhli pásku a dál provoz nepouští. Místo nálezu je asi 300 metrů odsud v lokalitě skladiště Malá Amerika. Předmětu připomínající leteckou pumu dorazil pyrotechnik. Ten se po úplném dokončení evakuace okolí pokusí pumu deaktivovat. Policisté dosud tedy evakuovali stovky lidí z okolních budov, stojí také provoz na hlavním nádraží. Vlaky tak nabírají desítky minut zpoždění. Z hlavního nádraží v Brně Šimon Franz, Radiožurnál.
2: Vláda právě rozhoduje, kdo bude zastupovat Česko na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Na své účasti dál trvá i prezident Petr Pavel. Podle některých členů kabinetu by ale součástí delegace být neměl. Podrobnosti má z úřadu vlády reportérka Adéla Burešová.
9: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu, což kritizuje i prezident. Proti jeho účasti jsou hlavně motoristé, kteří s ním mají konflikt už od svého nástupu do vlády. Pokračuje poslanec motoristů Filip Turek.
10: Naše pozice je neměná, doufám, že pan prezident tento pseudosouboj prohraje, ale my na to máme stejnou pozici stále.
9: Prezident Pavel se opírá o ústavu, podle které má reprezentovat stát navenek a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Pokud vláda rozhodne o tom, že na summit nepojede, zvažuje Petr Pavel, že podá kompetenční žalobu. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Se stavbou dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce. Své výhrady ale stáhly.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tak proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. Stávku v Českém rozhlase sleduje reportér Jakub Vik.
11: Stávku můžou posluchači zaznamenat ve vysílání rozhlasu, například před chvílí minutu ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy Veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Protestující před chvílí symbolicky obejmuli lidským řetězem budovu rozhlasu. Na malém pódiu u vchodu z Vinohradské ulice pak vystoupila třeba Aneta Langerová a další hudebníci nebo herci. Program pokračuje až do večera. Pracovníci stávkují i v regionálních rozhlasových studiích, třeba v Ostravě, kde je reportér Martin Knitl.
12: Prostranství před rozhlasem na nároží Karla Kryla je z velké části zaplněné. Přišli sem i zaměstnanci České televize Ostrava a právě k televizi se potom všichni za pár minut přesunou. Lidé stojí i v okolních ulicích, další z kolem jdoucích se zastavují, jak vidím. Jsou tu všude transparenty, které smysl dnešní stávky vysvětlují. Tady před rozhlasem je to krátké setkání s lidmi bez dlouhých proslovů. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Několik stovek stávkujících se před chvílí sešlo i před sídlem České televize na pražských Kavčích horách. Kolem celé budovy jsou plakáty, které vysvětlují, proč se zaměstnanci k protestu připojili. A máme tam reportéra Lubomíra Smatanu.
13: Tak protest zahájil David Koller písní Karla Kryla. Zaměstnanci jsou oděni do černých triček. Vidím tady nápis Nezávislost není výdaj. Nezávislost je to hlavní slovo, které se tady skloňuje. Premiér Babiš opakovaně slíbil svým voličům a stále to prohlašuje, že Českou televizi a Český rozhlas ze státní, to znamená voličům ANO, jehož je premiérem, také ze státní veřejnoprávní stanice Český rozhlas a Českou televizi. Z Kavčího Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Vládní koalice tvrdí, že chce změnou financování veřejnoprávních médií dodržet své předvolební sliby a program. Opozice naopak plánuje proti vládnímu návrhu ve sněmovně bojovat. A reakce zjišťovala reportérka Anna Millerová.
14: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítá, že by měla změna financování ohrozit nezávislost Českého rozhlasu nebo České televize. Obě média by ale měla šetřit, říká místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
15: Není to spojeno se svobodou. Medii. To moje základní sdělení je, nějakým způsobem se šetřit musí.
14: Opozice chce proti návrhu ve sněmovně a senátu bojovat a je připravená návrh napadnout u ústavního soudu, říká předseda sněmovního mediálního výboru František Talíř z KDU-ČSL. Vládní koalice stále tvrdí, že chce, aby nový model financování platil už od ledna. Anna Millerová, Radiožurnál.
2: Na noční obloze můžeme v těchto dnech zahlédnout vzácný úkaz svítící oblaka. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Objevit se můžou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
16: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka, tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
17: Fotbalisté Egypta slaví premiérové vítězství na mistrovství světa v historii po triumfu nad Novým Zélandem 3-1. Jsou navíc se 4 body na prvním místě ve skupině. Gólem a asistencí přispěl k úspěšnému obratu útočník Mohamed Salah.
18: Myslím, že jsme vlastně neodehráli vůbec špatný zápas. Vypracovali jsme si dost šancí, ale prostě neskórovali. Golman je podržel, odchytal velmi dobré utkání. Já za stolik práce neměl. Když ale nedokážeme proměňovat šance, bývá to většinou takovéhle trápení. Před závěrečným duelem s Novým Zélandem jsme pod velkým tlakem. Musíme vyhrát.
17: Omlouváme se za záměnu zvuku. O 2 body za Egyptem jsou Belgie a Irán, protože spolu remizovali 0-0. Uruguay hrála s Kapverdami 2-2 a Španělsko se Saudskou Arábií 4-0. Od 19 hodin se střetne Argentina s Rakouskem, v noci na zítra pak Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Češi ti se chystají na souboj o všechno s Mexikem, který můžete ze středy na čtvrtek od 3 ráno našeho času poslouchat v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
19: Dálnice D1 z Ostravy na Brno za Kroměříží po noční nehodě na kilometru 254 zůstává uzavřená, odklon exitem 258, předtím kolona z kilometru 259 a zase už i osobní auta zdržení 10 až 15 minut. Na D1 z Brna na Vyškov za sjezdem na Holubice čekejte kolonu z kilometru 212, je to na 10 minut k nehodě na 213. a pultem. Na D1 z Vyškova na Brno za Rousínovem vzniká fronta z kilometru 214, osobní auta brzdí krátce, ke sjezdu na Holubice kamiony se táhnou pravým pruhem až k D2. A v Brně stále během zásahu pyrotechnika uzavřené okolí hlavního nádraží, Nové Sady, Hybešova, Úzká, nádražní, Husova a tak dále. Dlouhé kolony na opuštěné Poříčí, Zvonařce, Pekařské, Anenské i jinde. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Čekáme převážně polojasno až oblačno, místy se objeví přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty od 26 do 31 stupňů na jihu Moravy až 33. Tolik hlavní zprávy. A na ně navazuje publicistika s Tomášem Pancířem.
20: Je jasné, že novým britským premiérem bude Andy Barnham, zvaný Král Severu? Co požadují stávkující pracovníci Českého rozhlasu a České televize? A jaká pravidla platí pro bezpečné tandemové seskoky parašutistů? Odcházím z vedení labelistické strany, už jsem to řekl králi. To oznámil dnes dopoledne britský premiér Keir Starmer.
21: I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning.
20: Keir Starmer dodal, že v čele kabinetu zůstane, dokud strana nevybere jeho nástupce. Podle Starmera by to mělo být do září, kdy po prázdninách znovu zasedne britský parlament. Jasným favoritem je jeho rival a bývalý starosta Manchesteru Andy Barnham, přezdívaný Král Severu. Ten se po vítězství v doplňovacích volbách vrací do parlamentu. V Británii se tak otevírá cesta ke jmenování už sedmého předsedy či předsedkyně vlády za uplynulých 10 let, které uplynuly od referenda o Brexitu. A my už jsme teď ve spojení se spolupracovnicí Českého rozhlasu v Londýně Terezou Hepburn. Dobrý den.
22: Dobré poledne do Prahy.
20: Bylo tedy to, že se velmi populární Starmerův soupeř vrací do parlamentu tou poslední kapkou, která vedla k rezignaci britského premiéra, protože o Starmerově rezignaci se spekulovalo už týdny.
22: Samozřejmě ano, ono je to celkem paradoxní, když si uvědomíme, že obyvatelé Makerfieldu, což je asi 76 tisíc lidí, zhruba desetina britské populace, velmi pravděpodobně rozhodla o budoucím britském premiérovi. Ale ještě nepředbíhejme, Barnham se teprve dnes odpoledne stane britským poslancem dolní sněmovny britského parlamentu a teprve poté bude moci usilovat o to premiérské potenciální křeslo. Spekuluje se o tom, že Sir Keir Starmer musel skutečně rezignovat dnes čistě proto, že během víkendu po té výhře Andy Barnhama v Makerfieldu mu bylo řečeno, že ministři v jeho vládě budou rezignovat a ta zítřejší schůze vlády by tak byla asi jenom velmi složitá v Downing Street. A také bychom si měli uvědomit, že on nerezignoval proto, že to podle něj bylo správné, ale proto, že zkrátka ztratil popularitu a podporu ve své straně a bylo mu řečeno, že zkrátka už jiná cesta není. Celkem výmluvné také je, že se tak stalo v den 10. výročí referenda o Brexitu. I toto nám ukazuje, jak moc rozhodnutí Britů o Brexitu ovlivnilo britskou politickou scénu a jak se z Británie stala země politicky nestabilní. My už jsme byli svědky vlastně dnes tedy 6. rezignace premiéra za posledních 10 let a budeme mít tedy premiéra 7. To je více než v předchozích letech 40. od vlády Davida Camerona. Navíc žádný z premiérů nevládl celé své funkční období.
20: Labouristé drtivě vyhráli minulé parlamentní volby před 2 lety. Proč se od té doby Keir Starmer stal tak nepopulární?
22: Tak stalo se tak prakticky okamžitě po jeho nástupu do funkce, protože si musíme uvědomit, že on je velmi apolitickým, nebo byl velmi apolitickým premiérem bez politického instinktu, což ho samozřejmě dohnalo v řádu dní v premiérském křesle, kdy on velmi neuměle řešil veškeré problémy a krize, nedokázal obhájit velkou většinu plánovaných zákonů, ze kterých pak velmi rychle couval, a to veřejně a v neposlední řadě řešení ekonomické situace bylo, pokud řekneme špatné, tak to je to nejpozitivnější. Co o tom teď zkrátka můžeme říci. On vesměs všechna větší rozhodnutí delegoval. Když se udělala špatná rozhodnutí, opět je neuměl na veřejnosti obhájit a raději na tu mediální popravu, myslím, můžeme říci, posílal své ministry. To svědčí o tom, že on zkrátka nejen, že nebyl politikem, ale také nebyl ani lídr. A to je samozřejmě ve chvíli, kdy jste jedním z nejdůležitějších světových státníků, velmi špatně. A nadále to přispívá k oslabení role Velké Británie na mezinárodním poli, samozřejmě.
20: Co bude teď? Jak bude vypadat ten proces výběru nového šéfa labouristů a kdy nastoupí do funkce nový premiér?
22: Tak to je samozřejmě velmi dobrá otázka. Ono teoreticky příští měsíc touto dobou můžeme mít nového premiéra podle toho rozvrhu, který tedy Sir Keir Starmer v tom svém rezignačním projevu nastínil. Nicméně Všechno může trvat také daleko déle, a to až do září, pokud by došlo tedy k souboji o ten předsednický post ve straně a samozřejmě tím také i ten post, o ten post premiérský. Strana se totiž teprve musí rozhodnout, zda se bude konat soutěž o nového lídra strany. Je možné, že nebude. A to potom bude podle mého názoru velmi morálně složité obhájit, čistě proto, že ten současný favorit Andy Barnum nemá mandát od voličů. On před 2 lety nebyl ani poslancem. My stále zkrátka nevíme, za čím stojí. Na ty potenciální další kandidáty je navíc od týmu Barnuma v těchto chvílích tlačeno s tím, aby k souboji vůbec nedošlo, a jsou jim samozřejmě nabízeny různé vládní pozice. Tady, ať už si o psychodramatech, která sloumala stranou konzervativní, myslíme cokoliv, a s tím samozřejmě spojený počet premiérů, které strana vyprodukovala za těch posledních 10 let, tak ať už s tím souhlasíme nebo ne, vždycky tady došlo právě k bitvě o ten post nejvyšší. A Britové, jakožto občané, tak zkrátka věděli, za čím jejich budoucí premiér stojí a zda ta potenciální změna v premiérském křesle v rámci strany je k lepšímu či nikoli.
20: Říká spolupracovnice Českého rozhlasu žijící v Londýně Tereza Hepburn. Díky za rozhovor, naslyšenou.
22: Také děkuji a těším se naslyšenou.
20: V České televizi a v Českém rozhlase pokračuje už 13. hodinu jednodenní výstražná stávka. Zaměstnanci touto formou protestují proti plánu vlády zrušit rozhlasové a televizní poplatky a financovat obě média ze státního rozpočtu. To podle stávkujících ohrožuje nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Stávka se projevuje ve vysílání všech stanic s výjimkou dětských kanálů Dčko a Rádio Junior. Na programech České televize se v horní části obrazovky objevuje vysvětlující lišta a také QR kód s odkazem na podrobnosti k protestu. V obou médiích dnes některé pořady končí předčasně a některé začínají s mírným zpožděním. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus dnešní stávku komentoval místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček.
0: A mě osobně je líto, že se to komunikuje tímto způsobem, protože ono tu stávku opravdu diskvalifikuje politické propojení s opozicí a dochází tam politizaci toho problému. Já obecně jsem svědčený, že ty poplatky jsou zástupné téma, že to, co se tak děje v tom obrovském veřejném prostoru, je především souboj opozice a vlády.
20: Dnešní výstražnou stávku připravila iniciativa Veřejnoprávně. Krátce před vysíláním jsem se zeptal zástupců této iniciativy, moderátora České televize Daniela Stacha a vedoucího tvůrčí skupiny Českého rozhlasu Jana Hergeta, kolik se ke stávce připojilo zaměstnanců.
1: Já můžu říct, že my máme do stávky přihlášeno skoro 1100 lidí, ať už plnohodnotně stávkují tím, že opravdu nepřišli do práce a tím to naplno vyjadřují ten svůj postoj, a nebo je mezi nimi i větší část těch, kteří přestože stávkují, přišli do práce, protože zajišťují nezbytný chod vysílání. A to se týká nejen živě vysílaných pořadů, ale například i dlouhodobě naplánované výroby seriálů nebo rozhlasových her.
20: Kolik lidí se zapojilo v České televizi?
3: V České televizi se to číslo bude blížit 2000. Samozřejmě platí, že se zapojí i ti, kteří se musí podílet na vysílání, ať už v České republice nebo v zahraničí.
20: Vy už jste oba o tom mluvili, že přestože se stávkuje, tak vysílání je a musí být zajištěno. Jak náročné bylo připravit tu stávku tak, aby Česká televize a Český rozhlas neporušili zákon, neporušili závazky veřejné služby? Co jste řešili nejvíc třeba v České televizi?
3: Řešilo se to, že musíme zajistit to živé vysílání, protože musíme reagovat a být připraveni reagovat na jakékoliv aktuální dění. Tedy kdyby se stalo něco mimořádného, okamžitě přerušujeme vysílání a začíná takzvané breaking news. To je zajištěno. Stejně tak, jako je zajištěno, že se diváci dozví cokoliv klíčového z různých koutů světa, protože Česká televize má 11 zahraničních zpravodajů plus zpravodajku na Ukrajině. To znamená, že pořád jsme připraveni reagovat na jakoukoliv krizi, ale zprávy, stejně jako v Českém rozhlase, začínají později. Projevilo se to ve všech kanálech s výjimkou Dčka.
20: Televize má samozřejmě výhodu v tom, že může pracovat s obrazem, to znamená, že na obrazovce k běžnému programu je možné doplnit lištu, je ano. Možné doplnit QR kód,
3: kde to přesně vlastně tak lidé běží, kde je to vysvětlení, aby lidé měli informace a abychom stále dodržovali pravidla, která jsou nastavena, abychom neporušili zákon ani kodex České televize.
20: To samozřejmě v rozhlase není možné. V čem to bylo právě specifické? Jak jste to připravovali právě v rozhlase, aby bylo všechno zajištěno, bylo znát, že ta stávka probíhá, ale zároveň vysílání tedy běželo?
1: Ano, je to obdobně jako v České televizi, to zajištění té nezbytné veřejné služby. Samozřejmě zpravodajský servis poskytujeme i dnes absolutně plnohodnotně. Samozřejmě pro posluchače rozhlasu je velice důležitá zelená vlna. Na tu se mohou také stoprocentně spolehnout, že jim ji vždycky poskytneme tehdy, kdy je to nezbytně potřeba a v pravidelných časech. Pokud jde o to, aby byla stávka v tom vysílání slyšet, museli jsme to trošku víc promyslet a zvolili jsme formu tří bloků v rámci celého dne v těch nejexponovanějších časech, kdy jsme dostali prostor k vysvětlení těch důvodů, proč se to dnes vůbec děje, a hlavní zprávy v těchto časech v 8, ve 12 a v 18 začínají minutou ticha, takže také vlastně ta relace začíná s minutovým zpožděním, ale asi největší projev ve vysílání té stávky je předčasné ukončování pořadů. Vyjma Rádia Junior se to týká opravdu všech stanic, včetně celoplošních, digitálních, regionálních, a tam posluchači zkrátka v polovině pořadu se dozvědí, že tým, protože se zapojuje do té stávky, předčasně ukončuje tento pořad, na který jsou zvyklí, a ve zbytku hraje hudba.
4: Připomeňte požadavky té stávky, o co vám jde?
3: Chceme zachovat systém poplatků, který nastavuje bariéru mezi Českou televizí, Českým rozhlasem a politiky. Chceme, aby Česká republika dál měla jako jeden z nejsilnějších pilířů demokracie silná veřejnoprávní média, která jsou s možná nejmenším vlivem politiků můžou informovat o tom, co se děje v České republice a co se děje také ve světě. A byla připravena reagovat v krizích a byla dále tak důvěryhodná média, jako jsou dnes, protože Česká televize a Český rozhlas jsou nejdůvěryhodnější média v zemi. A také patří mezi ta absolutně nejposlouchanější. Česká televize, nejsledovanější mediální skupina, Český rozhlas, Radiožurnál, nejposlouchanější rozhlasová stanice. Ty požadavky další se pak týkají toho, abych se řešil ten problém, aby se o tom mluvilo, aby skutečně začala ta debata, aby se řešily konkrétní parametry, které se týkají jak rozpočtu obou institucí, tak také toho, jakým způsobem budou nastavené podmínky pro pracovníky, pracovnice Českého rozhlasu, České televize.
4: Jan Herget doplní.
1: Tím dalším požadavkem je právě to, aby se to nedělo uspěchaně. Víme, že v zahraničí, kde dobře, rozhodli se k nějaké promyšlenější změně toho systému, ale tam se o tom bavili třeba ve Velké Británii 5 let, nebo ve Finsku se o tom bavili několik let. U nás se to řeší v řádu týdnů, maximálně měsíců. To vnímáme jako absolutně neodpovědný přístup k té věci. Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet, a pokud má k něčemu dojít, tak ale tam se musí vybudovat i ty garance, ty záruky, ty pojistky. A my si myslíme, že tou největší pojistkou je právě forma toho poplatku. To je prostě ten nejlepší, to je prostě ta nejlepší pojistka, kterou můžeme mít, protože to je přímý vztah posluchačů a diváků s námi, kteří pro ně to vysílání zajišťujeme.
4: Ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě dnes ráno komentoval na sociálních sítích včerejší demonstraci za média veřejné služby slovy, že ten protest byl o penězích a ne o hodnotách nebo nezávislosti médií. Pan ministr dodal, že pokud někdo chce od daňových poplatníků víc peněz za stejnou službu, tak to má říkat otevřeně a neschovávat se za řeči o svobodě. Je cílem té dnešní stávky, aby měla média veřejné služby víc peněz? Tak, jak o tom psal pan Klempíř?
3: Cílem je, aby zůstala nezávislá, aby zůstala svobodná, aby na nich byl co možná nejmenší možný vliv politiku. To je ten cíl. Všechno další, co politici přidávají k tomu, co teď říkají, je skutečně to, co přidávají. V programovém prohlášení vlády se nepíše nic o tom, že se budou měnit rozpočty médií veřejné služby. Nic takového se tam nepíše. Najednou se mění a máme se posunout Český rozhlas do roku 2005, Česká televize do roku 2008. Tož znamená, že se máme posunout do rozpočtu, kdy bychom, jakožto média veřejné služby, měli pracovat s daleko menším množstvím reálných peněz. Když to srovnáme, tak český stát v roce 2008 a v roce v tom, co se nacházíme v podstatě teď aktuálním, tak aktuálně ten od toho roku 2008 se rozpočet státu posunul na víc než dvojnásobek. Zdvojnásobil se rozpočet ministerstva školství, ministerstva práce a sociálních věcí, zdvojnásobil se rozpočet ministerstva vnitra i rozpočty všech pojišťoven dohromady. Ministerstvo průmyslu obchoduje na 4násobku. Česká televize a Český rozhlas museli celé ty roky šetřit, kdy došlo ke kumulované inflaci přes 60%. Česká televize, Český rozhlas šetřili dlouhé roky, pak došlo k tomu zvýšení poplatku, který platí teď, a teď bychom se měli vrátit vrátit zase do roku 2008. Navíc víme u České televize, že dojde ještě k dalšímu snížení rozpočtu o 400 milionů v roce 2008 kvůli výjimce DPH, pokud tam nedojde k nějaké změně. Takže ne, primární krok nejsou peníze, primární je zachování svobody a nezávislosti, ale to, aby média mohla fungovat a nebyla zničena, tak potřebují mít stabilní dlouhodobé financování. Už jenom proto, aby mohla dělat svoji službu a aby dodržela svoje závazky.
1: A já k tomu přidám právě ještě tu hodnotovou rovinu věci, která s tím úzce souvisí, protože ten, kdo drží v ruce peníze, ten rozhoduje, ten určuje, co se má dít. A velkou hrozbou těch plánovaných změn, které se teď dějí, je to, že bude instalován nástroj k ovládání nebo k vlivu na ta média. A tomu my chceme zabránit. To se nám nelíbí.
4: Hypoteticky, když se zeptám, kdyby v tom návrhu, který vláda minulý týden projednávala, byla stejná částka pro rozhlas a televizi, jakou mají v letošním roce, i tak byste stávkovali?
3: Já bych se rozhodně postavil proti.
1: Jde o ten princip, jde o ten nástroj toho, kdo drží v ruce ty peníze a kdo tím pádem má na to médium vliv.
4: Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v dnešním ranním vysílání Českého rozhlasu Plus mluvil o tom, že ta stávka se politizuje, dával ji do souvislosti se včerejší demonstrací Milionů chvilek pro demokracii s vyjádřeními opozičních politiků. Jste v kontaktu, koordinujete nějak ty protesty s Milionem chvilek nebo s opozičními politiky?
1: Já bych k tomu řekl, že opravdu tady nejde o nějakou koordinaci. My si naopak důsledně zakládáme na tom, abychom byli nestranní, abychom se nespojovali s žádným politickým subjektem, právě proto, že to je základní úlohou nezávislých a veřejnoprávních novinářů. My víme, že máme podporu, my ji registrujeme, jsme za ní vděční, ale to je tak všechno. My všechny naše aktivity, které se teď konkrétně týkají stávky nebo předtím různých děkování, to organizujeme čistě sami a my pouze víme, že tu podporu máme od těch jiných subjektů a to je asi tak všechno.
3: S politiky se potkává management České televize, Českého rozhlasu, to je jeho práce. Naše práce to není, já se s politiky nepotkávám vůbec, natož abych to s nimi nějakým způsobem řešil.
4: Jaký efekt očekáváte od té dnešní stávky? Myslíte si, že opravdu může odradit vládní koalici od toho, aby prosadila v parlamentu aktuální návrh?
1: Já myslím, že tomu věříme, že kdybychom tomu nevěřili, tak bychom to nedělali. A já si od toho slibuji hlavně to, že snad lidé, kteří doteď třeba tápali, nebo je to nezajímalo, nebo si i říkali, tak proč by se to mělo platit poplatky, ať to zruší. Takže alespoň část z nich pochopí, proč z toho máme tak velký strach a že jim i těmi projevy stávky ve vysílání ukážeme, o co by mohli přijít. To by totiž skutečně znamenalo, že třeba v Českém rozhlase se budou rušit pořady, budou se rušit i některé stanice a možná by se i lidé divili třeba v regionech, že to ani jako nevnímají, že poslouchají zrovna stanici Českého rozhlasu, protože jsou na ní zvyklí a je to samozřejmá věc. A dnes skrze to vysílání se dozví, ano, posloucháte stanici Českého rozhlasu a tento váš oblíbený pořad, Písničky na přání, které právě v tuto chvíli v poledne běží na těch regionech, budou dnes o polovinu kratší. O to byste mohli přijít.
3: My musíme vysvětlovat a ukazovat, pokud bude například osekané Dčko, děti se budou dívat na pořady, které nevybere dramaturg, který nad tím přemýšlí a má nějakou zkušenost, ale bude se dívat na pořady, které vybral algoritmus YouTube. V okamžiku, kdy osekáme Českou televizi, omezí se zahraniční zpravodajství, omezí se regionální zpravodajství. My víme, že Česká televize, Český rozhlas mají nejsilnější síť regionálních reportérek, reportérů. A my víme, že regionální zpravodajství stmeluje společnost, která je pak odolnější v krizích. Když osekáme Českou televizi, nebudeme mít dobrou reakci na krizové situace. Vzpomeňte si, jak užitečné pro vás bylo mít informace od České televize, od Českého rozhlasu, když byla pandemie, když bylo tornádo, když byly povodně. Věděli jsme, co máme a nemáme dělat, jak to bezpečně zvládnout. Když budeme mít osekanou Českou televizi, budeme mít méně vědy ve vysílání. Nebudeme mít pohledy na svět, které nás posouvají dál.
4: Říkají zástupci iniciativy veřejnoprávně moderátor České televize Daniel Stach. Díky, nashledanou.
3: Děkuji za pozvání, nashledanou.
4: A také vedoucí tvůrčí skupiny Českého rozhlasu Jan Herget. Díky, nashledanou.
1: Díky, pěkný den.
20: V Rokycanech se vážně zranili 4 parašutisté, kteří zřejmě vlivem nepříznivého počasí havarovali. 3 z nich utrpěli podle záchranářů poranění ohrožující život. Policie, hasiči a záchranáři pátrala celkem po 18 parašutistech, kteří skákali v tandemech, tedy na 9 padácích, a kteří havarovali včera odpoledne v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů. Policisté žádají svědky, aby se přihlásili a pomohli s objasněním, co bylo příčinou. My jsme teď ve spojení s Vlastimilem Dvořákem, prezidentem Aeroklubu České republiky. Dobrý den.
6: Dobrý den.
20: Jak mimořádný tenhle ten případ je?
6: No, tak je hodně mimořádný vzhledem tomu, jakou udělal negativní propagaci pro vlastně bezpečné věci, které normálně a sportovci a Českou provozují, to znamená parašutismus.
20: Pardon, takže tady to asi to úplně bezpečné nebylo.
6: No, bezpečné otázky, já jsem nebyl na místě, já to vím asi to, co vy víte vy. V podstatě podle svědků některých, který jsem já vyslyšel, tak vlastně oni vyskočili do jasného počasí a vlastně až 700 otvírají padák vlastně při tandemu ve výšce 1500 a nebo 1800 metrů podle kvalifikace toho tandem pilota. A v podstatě až v 700 metrech přišla ta hůlova, která je vlastně takhle rozházela. Ale to říkám, to mám jako odposlechnuto. Jak to ve skutečnosti bylo, v podstatě nevím. Ale pravdou je to, že při každém tohletom provozu, který já jsem osobně jsem včera taky vyhazoval v Mladé Boleslavi, tandem se skoky, ale v podstatě visí to na řídícím se skoku, ta odpovědnost, na řídícímu na tom letišti, kdo má vlastně tu službu rádio a vlastně pilotovi, který vlastně musí si zjistit, jaké je počasí, do kterého letěj a co vlastně během toho letu a dopadu na zem může nastat. Tam to, na tom parašutistu samotném ten to vlastně nesleduje, nemá ani čas, vlastně ten řeší ten seskok samotný a přípravu toho vlastně zákazníka, kterým vlastně seskočí.
20: Během včerejška řadu míst Česka zasáhl silný vítr. Jak právě takovéhle podmínky můžou ovlivnit tandemový seskok?
6: Samozřejmě hodně, protože jsou podmínky, za které ten parašutista může skočit. Vezmeme vůbec vlastně, že ten parašutista, který se stane tam zvaný tandem pilotem, tak dostane pověření od úřadu civilního letectví své povolení, že se prokáže, že má víc než 1000 skoků a vlastně pak má možnost dělat tyto tandem seskoky. A tak jsem ještě rozdělil na dvě kategorie. Ten, kdo má méně než 500 seskoků tandem zákazníků, také musí vysazovat 1800 metrů, teda otvírat padák 1800 metrů, skáčou ze 3 nebo 4 tisíc. A ten, kdo má v podstatě méně než 500 seskoků, tak ten samozřejmě to má trochu jinak. Jo? Ten má tu o 300 metrů jako stíženou tu hladinu. Ale to je vlastně o tom, že ten seskok samotný je velice bezpečný, protože pro tu bezpečnost je tam udělá maximum ze strany toho tandem pilota. Ten člověk, který si zaplatí ten seskok, protože to je vlastně velice komerční záležitost, tak musí být zajištěnou bezpečnost. To znamená, že zaprvé můžou skákat děti od 8 let a od 150 cm se souhlasem rodičů a pak už to není věkem omezený. Akorát před tím samotným seskokem ten zákazník, respektive ten parašutista, který je tam pověsený, tak ten samozřejmě musí podepsat prohlášení, že na něm nejsou věci, které nejdou vidět zdravotně. To znamená, my víme, že...
20: Což rozumím tomu, ale to zatím nevypadá, že by nějakým způsobem ovlivnilo ten včerejší případ. Vy tedy i po tom včerejšku jste přesvědčen, že tandemové skákání je bezpečné?
6: No jednoznačně, to bychom řekli, že samotný letectví je nebezpečný. Je to bezpečný. Tady to opravdu byla shoda náhod, že zrovna v ten moment, když už viseli na padáku, když už viseli, upozorňu, ne při výskoku to počasí bylo ještě dobré.
20: Tak jak jste říkal v úvodu, tak potom se to teprve objevily pravděpodobně ty poryvy, ale počkejme na vyšetřování. Prezident Aeroklubu České republiky Vlastimil Dvořák, díky, nashledanou.
6: Jo, nashledanou, díky.
20: A to je spolední publicistiky všechno. Hezké odpoledne vám od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dvě dekády Roberta Fica ve vrcholné politice. Jak prodlužovat věk odchodu do důchodu? Možnosti nastolení míru na Ukrajině. Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví Kamila Pešeková.
5: Názory a argumenty.
7: Nikdo nevládl Slovensku tak dlouho jako stávající premiér Robert Fico. Za uplynulých 20 let prodělal nejednu proměnu. Ta nejzásadnější asi je, že z politika, který kdysi prosazoval zapojení země do evropského jádra, se stal nacionalistický euroskeptik. Fico utrpěl také četné porážky, ale vždy se dokázal znovu vrátit. I kvůli chybám těch, kteří slibovali, že budou lepší než on, dodává ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
8: Před 20 lety vyhrál na Slovensku volby Robert Fico a stal se poprvé premiérem. Je to období velmi poučné i pro Česko a dalo by se nazvat, jak populisté vyhrávají volby, jak vládnou a jak jim v tom výrazně pomáhají demokratické politické strany. Ficův směr vyhrál volby 17. června 2006 s více než 29% hlasů a do vlády jmenované 4. července přibral extremistickou Slovenskou národní stranu a upadající hnutí Vladimíra Mečera. Jeho voliči tehdy uvěřili druhé části názvu strany Směr, sociální demokracie, a doufali, že Fico jim dodá sociální stát po reformách předchozích dvou kabinetů Mikuláše Dzurindy. Slovensko už ale bylo také členem NATO a Evropské unie a zanedlouho přijalo i euro. V roce 2007 mělo růst HDP neuvěřitelných 10,5%. Pokud Fico dovládne až do příštích voleb v září 2027, což je pravděpodobné, bude premiérem úctyhodný 14 let, takřka jako jeho vzor Viktor Orbán. Všechno, co se dělo na Slovensku za posledních 20 let, současný premiér a jeho lidé zásadně ovlivnili. Bilance je to ovšem smutná. Žádný sociální stát, Slovensko je nejhorší mezi zeměmi Visegrádské čtyřky ve většině ekonomických ukazatelů, i pokud jde o životní úroveň. V Česku byly mzdy v roce 2006 vyšší o málo, dnes o třetinu. Zadlužení Slovenska za tu dobu stouplo nejvíc v regionu. Země méně než sousedé investovala, má nejvyšší nezaměstnanost, rozdíly mezi regiony se prohloubily. V tristním stavu jsou služby státu pro občany. Alarmující je exodus mladých lidí do Česka i dál, mnoho z nich se neplánuje vrátit. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Vlachovský to v anketě

0: A takřka ho připravil o život. Ale jeho změna je především politická, od snahy vést Slovensko do jádra Evropské unie k cestám do Kremlu podlézat Putinovi. Od záměru získat levicové voliče po dnešní snahy jakkoliv přetáhnout elektorát fašistické strany Republika. Od vždy jednolitého směru k odštěpení strany Hlas budoucího prezidenta Petra Pellegriniho. A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
1: Tolik Petr Šabata. V Česku se znovu diskutuje o věku pro odchod do důchodu. Jsme ale svědky paradoxu. Zatímco zaměstnavatelé tlačí vládu k tomu, aby prodloužila věk pro odchod do důchodu, současně právě oni vylučují starší lidi z pracovního procesu, soudí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
2: Každý druhý člověk v Česku, který věkem spadne do důchodu, stejně nepracuje. Jak dále vyplývá z nejnovější analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, 4 z 10 lidí jdou do důchodu z pozice nezaměstnaného. Další nejsou v práci buď kvůli vlastnímu špatnému zdraví, nebo proto, že se musí starat o své blízké, kteří na tom rovněž nejsou nějak dobře. Tyto výsledky jsou alarmující. Česká populace rychle stárne, mluví se o demografické krizi. K tomu patří Česko dlouhodobě díky stále vysokému podílu průmyslu na ekonomice mezi země s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Trh práce je napjatý, zástupci firmy podnikatelů stále tlačí na vládu, aby dál uvolnila dovoz pracovní síly ze zahraničí. Napjatý je ale také státní rozpočet, jehož největší výdajovou položkou jsou právě penze. I proto reforma minulé vlády posunula o 2 roky věk odchodu do důchodu ze současných 65 let. Zástupci nové vlády v čele s hnutím ANO slíbili návrat k původnímu věku ve volební kampani a posléze i v programovém prohlášení. Praktická realizace tohoto kroku se ale setrvale odsouvá. V prvních změnách, co prošly v důchodové novele, která má platit od ledna příštího roku, nic takového jako zastropování věku odchodu do penze není. Nyní předseda vlády Andrej Babiš tvrdí, že strop důchodového věku v 65 letech přijde na řadu až poté, co se řeší dřívější odchod do penze pro náročné profese. Zdá se, že sliby vlády narazily na ekonomickou realitu rozpočtu. Pokud ale skutečně platí, že se důchodu dožije, v uvozovkách samozřejmě, v plné práci jen polovina zaměstnanců, je otázkou, nakolik se má vláda soustředit na věk odchodu do důchodu. Dlouhodobě se totiž předpokládalo, že hlavní překážkou práce ve vyšším věku je zdraví. Kvůli nezdravému životnímu stylu, absenci pohybu, vysokému podílu obézních i extrémně vysoké spotřeby alkoholu se délka dožití ve zdraví na rozdíl od délky celkového dožití dlouhodobě nezvyšuje. Zkrátka lidé jsou zhuntovaní pár let po 60, což prodlužování věku odchodu do důchodu nenahrává. V takovém případě by kombinace zdravotně preventivních programů mohla nakonec pomoci vyřešit nedostatky na trhu práce i díry v rozpočtu, i když by šlo, jak se říká, o běh na dlouhou trať. Pokud je ovšem hlavní překážkou nezaměstnanost, tedy konkrétně neochota zaměstnavatelů nabídnout práci lidem nad 50, což je mimochodem skupina s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných. Potom je otázkou, jestli dává prodlužování věku odchodu do důchodu vůbec nějaký smysl. Zaměstnavatelé patří k těm, kteří tlačí na vládu, aby prodloužila věk odchodu do penze. A současně jsou to právě oni, kteří starší lidi z pracovního procesu vylučují. Mezi hlavní důvody, proč nezaměstnávat staré, patří podle názoru zaměstnavatelů zastaralá kvalifikace, neznalost jazyků, případně nízké počítačové dovednosti. To všechno přitom mohly pomoci vyřešit dlouhodobé programy rekvalifikací. Nicméně zde nejspíš platí to, co dlouhodobě kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Tedy fakt, že rekvalifikační programy mají nízkou efektivitu a že nikdo nekontroluje jejich skutečný dopad na trh práce. Penzijní změny, včetně prodlužování odchodu do penze, jsou otázkou mnoha dalších let. Bez ohledu na to, zda tato vláda nakonec k nějakým omezením sáhne. První penzista by podle stále platné legislativy měl jít do důchodu v 67 letech až v roce 1957, což je dost času na to, aby stát připravil systém dlouhodobého vzdělávání dospělých. A aby byl skutečně funkční, měli by se do tohoto systému zapojit i zaměstnavatelé. Stárnoucí populace je výzva, se kterou nebojuje jenom Česká republika a rozhodně ji nejde vyřešit jedním zákonem. Nicméně musí se na ní připravit. A to je to, co ve zjitřené debatě o věku odchodu do důchodu naprosto chybí.
1: To byla Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimir Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Před týdnem to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a líčil tam své telefonáty s oběma politiky. Jak blízko či daleko je k míru na Ukrajině, to už shrnuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
4: O možnostech nastolení míru na Ukrajině s Trumpem Volodymyr Zelenský, tentokrát osobně, mluvil i na summitu G7 ve francouzském Evianu. Ukrajinský vůdce hned upřesnil, že s americkým prezidentem dlouze hovořili o válce a jejich kořenech, o možnosti vyřešit konflikt diplomaticky i o postojích partnerů Ukrajiny. Zelenský si v této souvislosti neodpustil ani jedovatou poznámku o svých předchůdcích. Kdyby prý byli silnější k anexi Krymu a následné válce, až po její otevřenou fázi by vůbec nedošlo. Nejméně dvakrát za poslední měsíc o míru na dohled mluvil i samotný iniciátor konfliktu Vladimír Putin. Jak se ale na věc dívají evropští odborníci? Zajímavé v tomto ohledu jsou soudy německého historika Jirna Leonarda. Ten televizi RTV upozornil na fakt, že válka na Ukrajině má hodně blízko k první světové. Zejména v tom, že vleklé konflikty se urovnávají méně snadno než ty krátké. Rodí se z nich například nové technologie. Za první světové války to byly ponorky a chemické zbraně, dnes zase dronová technika. Velmi zdrženlivý v pohledu na možné ukončení ukrajinské tragédie je i velitel vojenských sil NATO v Evropě, americký generál Alexis Grinkevich. Ten minulý týden doslova prohlásil, že odhodlání Ukrajiny je obdivuhodné, ale že by bylo předčasné očekávat nějakou zásadní převahu Ukrajiny a tím pádem i brzký konec války. A co na to všechno ruská strana? Pro list Moskovský komsomolec podobné úvahy glosoval provládní vojenský expert Alexej Leonkov, který tvrdí: naše vojska dnes postupují na západ a budou tak činit, dokud nebude dosaženo všech vytčených cílů speciální vojenské operace. Kde se zastaví, tam se zastaví, ale nejpravděpodobnější je, že budou nucena dojít až na hranice NATO. Dnes se situace vyvíjí tak, že jakmile jen o kousíček ustoupíme, okamžitě tam vtáhnou vojska NATO. což znamená, že budeme muset dojít až do Kyjeva, soudí prokremelský analytik Alexej Leonkov. Jiná věc je, jak situaci pociťují sami prostí Rusové. Ti jsou dnes konfrontováni třeba s palivovou krizí na Krymu či drastickým podfinancováním skoro 2/3 subjektů Ruské federace. V případě Moskvanů pak rozhodně platí rétorická otázka. Jak to, že válku, která se tak ani nesmí jmenovat a kterou jsme v přísně odměřených dávkách ještě nedávno viděli jen v televizi, je najednou přímo na našem prahu. Na tohle všechno by měl reagovat především Putin. Otázkou je, zda je něčeho takového vůbec schopen.
1: Dodává Libor Dvořák. Málo co ovlivňuje naši současnost tak silně jako umělá inteligence. Proniká do všech lidských činností. Pro někoho je už i součástí každodenní práce. Platí to i pro spisovatele a šéfredaktora serveru Neviditelný pes Ondřeje Nefa, který se nad tímto fenoménem zamýšlí ve své pravidelné glose.
5: Někde jsem zahlédl zmínku o tom, že většina lidí zdraví a děkuje při komunikaci s umělou inteligencí. Vyznělo z toho, že je to známka slaboduchosti. Dělám to taky. Ostatně, když si na počítači otevřu jednu ze dvou umělošek, osloví mě: hezký den, Ondřej, co se vám honí hlavou? Tak jsem se jí svěřil s dotazem. Sdělila mi, že ano, je to klasické, vědci zjistili, že při komunikaci s umělou inteligencí prosí a děkuje 67 až 86% uživatelů. Každopádně je to převážná většina. Problémem, pokud je to problém, se zabývají psychologové, sociologové a odborníci na technologie, zkrátka vědci. Co tedy zjistili, kromě těch čísel 67 až 86? Že jsme zvyklí prosit, když něco chceme, a děkovat, když to dostaneme. Slušnost máme v sobě zakořeněnou. Jak kdo, dodal bych k tomu, nicméně obecně bych s Andrew Lensenem z Victoria University ve Wellingtonu souhlasil. Chceme sami sebe vnímat jako slušné lidi bez ohledu na to, s kým mluvíme. Prý je tam ještě jeden motiv a nejednoho z nás napadlo, že se roboti jednou ujmou vlády nad světem a budou si pamatovat, kdo se k ním slušně choval. Má to ale ještě další souvislosti. Vědci zkoumali, jestli hrubě formulovaný dotaz ovlivní odpověď. Ukázalo se, že kvalita odpovědi může nápadně klesnout. Přiznám se, že jsem to nevyzkoušel, nedokázal bych se přinutit napsat koukej sebou, hodit šmejde. Naproti tomu ale přílišná zdvořilost nepomáhá. Psát dlouhé uvítací fráze a neustále děkování lepší výsledek nezajistí. Nejefektivnější je jasný, neutrální a středně zdvořilý tón. Jsou ale i skryté dopady, když napíšete děkuju za pomoc, uměloška odpoví rádo se stalo. Ale i taková odpověď vyžaduje práci. Každé zbytečné slovo servery zpracovávají, stojí to elektrickou energii a taky vodu na chlazení serveru. Vědci zjistili, zase to tu máme, že statisíce zdvořilostních frází denně generují tuny emisí a provozovatele stojí miliony dolarů. Plyne z toho jednoduchá rada. Když už máte nutkání děkovat, tak uprostřed komunikace nikdy ne na konci. Děkování na konci vede k samostatné odpovědi a to už je plýtvání. Jak velké? Běžný textový dotaz spotřebuje energii odpovídající několika minutám svícení úspornou LED žárovkou. S chladicí vodou to není tak hrozné, podle sama Altmana je to 5 kapek vody na dotaz. On by to měl vědět, jakožto šéf OpenAI. Jenže jeho firma zpracuje 2,5 miliardy dotazů denně, krát 5 kapek, to je 625 tun vody. Ne, já to nespočítal. Spočítala to uměloška za 5 kapek vody a 3 minuty svícení úspornou žárovkou.
1: Míní Ondřej Nev. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulých dní. K evergreenům mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení je sporné, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
6: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy je jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou hospodářské komory či svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
1: Ptá se Lukáš Jelínek. V rukou vlád se stává umělá inteligence stále častěji strategickou zbraní. Ukázalo se to například u nedávného rozhodnutí americké vlády odstřihnout od vývoje nejnovějších modelů umělé inteligence cizince, včetně nejužších spojenců, s nimiž si dosud Američané vyměňovali špionážní informace. Více už v komentáři šéfredaktorky biznisového webu Newstream.cz Terezy Zavadilové.
7: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě a je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
1: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
8: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
9: Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. Teherán si pochvaluje pokrok v mírových jednáních se Spojenými státy. Fotbalisté Španělska díky dvěma gólům Oyarzabala porazili na mistrovství světa Saudskou Arábii. Dálnice D1 je u Kroměříže po nehodě zavřená směrem do Brna. A bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty do 31 stupňů.
10: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
9: Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost pekárna Zelená louka, která pod Penam spadá. Zjistili to Radiožurnál a server i rozhlas.cz. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí podle Bašného až 5 let vězení.
11: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
9: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Policejní pyrotechnik deaktivoval bombu u brněnského hlavního nádraží. Dělníci dnes našli na nedalekém staveništi. Zřejmě šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Okolí nádraží je zatím stále uzavřené. Přerušený je i provoz na železničním koridoru. Pumu teď pyrotechnik odveze a zlikviduje, shrnuje policejní mluvčí David Chaloupka.
12: Díky tomu, že ta Puma je deaktivovaná, tak ten převoz bude více bezpečný, takže teď to bude záležet opravdu na rozhodnutí toho pyrotechnika. Jakmile bude asi převezená, tak se budou moci lidé vrátit zpátky do kanceláří nebo do svých domovů.
9: Mírová jednání mezi Íránem a Spojenými státy skončila. Íránská delegace už ze Švýcarska, kde rozhovory se odehrávaly, odjela. Americká strana výsledek 18-hodinových rozhovorů u Lucernu zatím nezhodnotila. Podle Teheránu se podařilo dosáhnout významného pokroku. Podrobnosti přidá odpolední Radiožurnál po půl druhé. Ve vazební věznici Pankrác v Praze za okamžik uctí památku právničky a političky Milady Horákové. Právě v této věznici byla před 670 lety popravena po vykonstruovaném procesu. Na místě náš reportér Radek Duchoň.
13: Pietní shromáždění k uctění památky právničky a političky Milady Horákové se za malou chvíli uskuteční na autentickém místě popravy přímo v areálu pankrácké vazební věznice. Hosté na pietním místě položí kytice a věnce, zazní proslovy a její dopisy psané z vězení přečte herečka Taťána Medvecká. Miladu Horákovou kat Vladimír Trunda oběsil na dvoře pankrácké věznice 27. června 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radio Žurnál.
14: Sport. Španělští fotbalisté se po druhém zápase mistrovství světa dostali ve skupině H do čela tabulky. Za 25 minut nastříleli Saúdské Arábii 3 góly a nakonec vyhráli 4-0. Dvě branky dal a jednu připravil útočník Mikel Oyarzabal, který se stal v Atlantě hráčem zápasu.
15: Myslím, že po úvodní remíze bylo klíčové rychle otočit list a soustředit se na další dny a zápas. Proto jsme chtěli jít rychle do vedení. To se povedlo a byl to už úplně jiný příběh. Mám z naší hry dobrý pocit.
14: Kap Verdy remizovali s Uruguayí 2-2 a Irán s Belgií 0-0. Egypt vyhrál nad Novým Zélandem 3-1. Nová sezóna fotbalové šance ligy se dnes rozlosovala i s Karvinou. Slezský klub se tak odvolal proti vyloučení ze soutěže za ovlivnění zápasů. Odvolací komise České fotbalové asociace se případem zabývá, ale zatím nerozhodla.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nebezpečné D1 u Domašova a uzavírka u Kroměříže. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor za sjezdem na Domašov. Na kilometru 169 leží u středových svodidel blízko levého pruhu hliníkový žebřík.
18: Podaří se ve Švýcarsku dojednat mírovou dohodu mezi Íránem a Spojenými státy, pro kterou stranu by mohla být výhodnější? Čeho Trumpovo dobrodružství na Blízkém východě dosáhlo a jakou roli může ještě sehrát Izrael? Hostem pořadu, jak to vidí, je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
16: Jak to vidí?
18: Co mohl americký prezident Donald Trump myslet slovy, která po prvním dní jednání s iránskou delegací v Ženevě tlumočil viceprezident J.D. Vance, že Spojené státy chtějí obrátit list ve vztazích s Teheránem?
19: Těžko říct, jaká byla motivace. Každopádně já připomenu, Donald Trump už před řadou měsíců například řekl, že by se Irán mohl připojit k abrahamovským dohodám, tedy k muslimským nebo do této doby vlastně arabským zemím, které uznali Izrael. To znamená, už tehdy vlastně naznačoval možnost, že Irán, tak jak ho známe, by mohl změnit svoji geopolitickou orientaci. Samozřejmě otázka je, do jaké míry je to realistický výhled a do jaké míry je to třeba jenom jakési vstřícné gesto. Ono něco takového může třeba pobídnout v Iránu a i na mezinárodní scéně některé lidi, kteří si řeknou fajn, vyvíjí se to dobrým směrem, ta válka třeba přispěla k něčemu pozitivnímu. Na druhou stranu, jak ve Spojených státech, tak v Izraeli, tak i v Iránu jsou lidé, kteří si žádný obrat nebo posun tímto směrem nepřejí a naopak tohle to může být jakási medvědí služba těm umírněným silám v Iránu. Protože ti jestřábové, ti radikálové nechtějí žádné směřování, natož aby ho tímto způsobem Donald Trump předvídal a pochvaloval si.
18: V průzkumu Hebrejské univerzity a institutu Agam označilo víc než 92% respondentů za vítěze války Teherán. Proč si to tolik Izraelců myslí?
19: No, v Izraeli to má na rozdíl od zbytku světa možná ještě naléhavější, protože řekněme si to takto, pokud bychom si vzali jako hotovou tezi, že Írán je hrozba, že chce bombardovat celý svět, já připomenu i v České republice někteří analytici nebo tak prostě tvrdili, že Írán může dostřelit až do Evropy. Otázka je, proč by to dělal do Evropy. Může dostřelit i Izrael přece. Prostě pokud vezmeme, že Írán je hrozba, že je naším nepřítelem, tak v Izraeli je to ještě naléhavější, protože Írán podporuje řadu skupin na Blízkém východě stále, které prostě se nesmířily s existenci Izraele na převážně arabském, převážně muslimském území, když byl Izrael založen. To je i součást íránské zahraniční politiky, že Izrael je nelegitimní. A potom, když se tato ideologie přetaví prostě v íránskou podporu Hizbaláhu a tak dále, tak samozřejmě to, že v tuto chvíli ta dohoda, nebo jak se rýsující se dohoda, uznává některá práva Íránu, že vlastně vycouvala od některých předpokladů a slibů, že ta válka povede k tomu, že Írán nebude mít balistické rakety a nakonec se ukazuje, že je nejspíš mít bude, no tak nám to tolik nevadí, tak jako Izraelcům. Takže Izraelci toto vidí jako jakýsi alarm, v podstatě vládní tábor i opoziční tábor v Izraeli jednoznačně to vidí jako selhání a dokonce mluví o zradě ze strany Spojených států vůči Izraeli.
20: Izraelský ministr obrany Israel Katz včera řekl, že se jejich vojáci z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu nestáhnou. Otázka pro iránského hnutí Hizballáh je přitom významnou součástí té vyjednávané dohody. Může ji teda ještě Izrael překazit?
19: Ano, může. A můžeme se ptát, do jaké míry je to záměr. Protože ono se třeba, já to řeknu takhle, Íránu se podařilo vlastně z války mezi Izraelem a Hizballáhem učinit součást dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Íránci jasně říkají, pokud Izrael bude dál bombardovat Libanon, a on zdaleka nebombarduje jenom Hizballáh, zabíjí i civilisty, zabíjí, prostě vybombardoval nedávno dům ekologické aktivistky etné a tak dále, tak vlastně Írán říká, toto je porušení americko-íránské dohody. Zároveň ta dohoda říká, že má být udržena celistvost, územní integrita Libanonu. A to je právě, s tím je v rozporu ta izraelská okupační, Izraelci říkají bezpečnostní zóna na jihu Libanonu. Takže pokud tam tito vojáci okupační budou zůstávat, tak samozřejmě Írán může stále silněji namítat, ale to je porušení dohody, tak my zase třeba uzavřeme Hormuz, ku příkladu. A pak je tady ještě jedna věc. Ono se říká, že Írán vlastně třeba popichováním Hizballáhu může vtahovat Izrael do války, že, nebo respektive, že Írán může Američany nutit, aby drželi Izraelce zkrátka. Aby prostě Izraelci seděli a nic nedělali, i když na ně třeba létají rakety z Libanonu. Jenomže ono to funguje i naopak. Izrael právě třeba tím, že zůstane v Libanonu, že dál bude bombardovat, tak může zmařit celou americko-íránskou dohodu.
20: Když se podíváme na to, jak to, ano, je to hodně složité. Jak to vypadá teď aktuálně? Od pátečních 15 hodin našeho času mělo platit příměří mezi izraelskou armádou a hnutím Hizballáh. Jenom v pátek bylo zabito v Libanonu 83 lidí, dalších minimálně 20 v sobotu. Počet obětí izraelských útoků od začátku té současné války 2. března stoupl na 4057. Čili ono to vypadá skutečně tak, že Izrael tu dojednanou dohodu torpéduje úmyslně.
19: No, někdo by to řekl, vyloučit se to nedá a takoví politici určitě jsou, kteří tu dohodu budou torpédovat. Na druhou stranu, Izrael říká, pokud na nás něco létá, pokud jsou zabíjeni naši vojáci, anebo dokonce civilisté, no tak my prostě nebudeme jenom nečinně sedět, jenom protože se Donald Trump dohodl s íránským režimem. A teď mimochodem se začala jakási už technická jednání, bylo to memorandum o porozumění, to je to, o čem mluvíš.
20: Smlouva o smlouvě budoucí.
19: Ano, a ta smlouva budoucí, o té se začalo jednat vlastně teďka o víkendu včera ve Švýcarsku. A její součástí je vytvoření jakéhosi výboru, který by měl vlastně tu situaci v Libanonu nějakým způsobem deeskalovat. Já třeba připomenu, že když bylo, tuším, páteční nebo sobotní bombardování Bejrútu, tak Íránci řekli, my už se jdeme chystat na odvetu, zase vypálíme balistické rakety na Izrael. jako reakci na izraelské bombardování Libanonu, ale pak u toho odstoupili. A tady se třeba spekuluje o tom, že vlastně se dohodli v zákulisí s Američany tak dobře, tak my tu odvetu odložíme. A něco za to dostali zase od Bílého domu. Takže je spousta věcí, které my třeba se dozvíme ještě do budoucna. Paradoxně se třeba tento incident, který jsem zmínil, najednou ukazuje, že tou umírněnou stranou nebo postavit se do role umírněné strany najednou může Irán třeba.
20: Proč si ale myslí, že Američané údajně ten text memoranda podepsaného ve středu na dálku s Izraelci vůbec nekonzultovali?
19: No, protože prostě pochopili, že Izrael nechce tuto dohodu. Izrael chce, aby válka pokračovala. Nesplnilo se nic z toho, co izraelské vedení slibovalo své veřejnosti, že Irán nebude mít jaderný program, že nebude mít balistické rakety. Řada politiků, i když se k tomu dneska už nehlásí, říkali, že ta válka povede k pádu iránského režimu. Ani to se nestalo. Hizballah dále existuje,

0: Takže nestalo se nic, co bylo slibováno. A mimochodem, když na začátku té války v únoru někdo to říkal v médiích, že ta válka skončí nedobře pro americké a izraelské zájmy, tak byl vnímán nebo označován za nějakého prostě pro iránského apologeta, ale vidíme, jaká je realita. Zmiňoval si sám průzkum veřejného mínění v Izraeli, takže asi Izraelci, 90% Izraelců jsou apologeti iránského režimu podle téhle logiky.
1: Já se k tomu za chvíličku vrátím, ale v neděli Donald Trump tvrdil, že plavba Hormuzským průlivem zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60-denní lhůty, kde má platit tedy to příměří. Oproti tomu Teherán trvá na tom, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím, což je novinka, a že už je aktuálně uzavřena a právě kvůli pokračujícím útokům Izraele na Libanon. Tak co je blíž pravdě?
0: To jsou dvě roviny. Ano, já už jsem to vlastně zmínil. Něco se stane v Libanonu a Irán skutečně může i třeba v rámci nějaké vnitroiránské debaty, jo, aby ti, co chtějí jednat, ti, co jsou v Ženevě, ministr zahraničí Abbas Araghchi, tak prostě, aby se ukázalo, že není jediným strůjcem iránské politiky, tak revoluční gardy mohou zavřít Hormuz a okamžitě zase omezit proplouvání lodí, což už se o víkendu skutečně stalo. Druhá věc je ten režim, jestli tam budou nějaké poplatky a jestli nebudou, protože to memorandum je zatím vágní, je to věc, o které se má jednat a tam jsou důležitá slovíčka. Prostě ono se často v médiích a poměrně nepřesně říkalo, že Irán prostě chce vybírat za to, že lodě proplouvají. To skutečně by bylo v rozporu s nějakými mezinárodními regulami, ke kterým mimochodem se Irán ale nepřipojil, takže jimi technicky za to není vázat. Ale Iránci na to jdou šikovně a oni vlastně říkají, my můžeme vybírat za služby. A to už v rozporu se žádnými regulami není. Oni mohou prostě navigaci poskytovat, navigační nějaké služby, jo, a tak dále. A to už, tam už je možné peníze vybírat. Takže to bude velice zajímavé, jak tohle dopadne. A mimochodem zase, já si myslím, že tohleto handrkování, jestli Irán bude nebo nebude vybírat. Připomenu, do té války, kterou rozpoutal Izrael a Američané, Hormuzem se proplouvalo zcela svobodně a Irán nic nevybíral. Takže my se teď vlastně jenom vracíme před dobu této americké války. A Irán otázku poplatku může používat jako prostě vyjednávací klacek. Tak dobře, my nic vybírat nebudeme, ale chceme za to tohle.
1: Znovu otevřít Hormuzský průliv, i kdyby se to vlastně stalo teď, asi nebude úplně jednoduché a nějaký čas to potrvá a možná nekrátký.
0: To jsou spekulace. Existují teorie, že Hormuz je zcela zablokován minami a že Iránci musí odklidit. Existuje teorie, že tam jsou miny a ani Iránci nevědí, kde přesně jsou. To znamená, žádný rejdař, žádná společnost komerční tam nepošle tanker nebo kontejnerovou loď prostě s rizikem, že narazí na minu, o které nikdo neví. A pak je ještě teorie, že tam vlastně žádné miny ani nejsou, že prostě v době, kdy Irán Hormuz zablokoval, tak prostě rozhlásil nebo vypustila se mlha, jsou tam miny. A oni tam třeba opravdu žádné nejsou. Já jenom připomenu, že po podpisu toho memoranda lodě začaly Hormuzem proplouvat, takže propustný je. Představa, že jsou tam miny, přes které nelze proplout, je nesmysl, se ukázalo už během posledních pár dní.
1: Hostem pořadu, jak to vidí, je zahraničně politický analytik Břečeslav Tureček.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí. Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Bývalý americký prezident Barack Obama v rozhovoru pro americkou televizi NBC News řekl, že po 15 týdnech války jsou na tom Spojené státy hůř, než když společně s Izraelem zaútočili v únoru na Irán. Už jsme o tom mluvili, takže asi bys mu dal za pravdu.
0: No, to je právě tady problém, že často poslové špatných zpráv jsou bráni za tvůrce špatných zpráv, ale v tomhle to má Obama, já si ano myslím, odpovídám na otázku, má pravdu. Teď jsem třeba četl strašně zajímavou debatu, že vlastně vezměme si, v čem se změnil iránský režim oproti letošnímu lednu. Naopak je radikálnější, jo, pořád sice někdo říká režim ajatoláhu, ale tam prostě vládne generalita, už je to mnohem více vojenský než teokratický režim a ta válka to velice silně, tento trend podpořila samozřejmě. A vlastně ta úvaha, na kterou jsem narazil, byla, jak to vlastně Američané teď skloubí. Před 3-4 měsíci říkali, iránský režim, s ním nelze jednat jinak než silou, než zaútočit, než zničit. A dneska vlastně říkají, s iránským režimem se nedohodneme jinak, než jim poskytneme. A teď jsme třeba slyšeli o balíku $300 miliard rozvojový fond, což mimochodem tehránský režim říkal celou dobu. My na konci války budeme také chtít reparace za to, co nám zničili.
1: Možná je to ten obrácený list, o kterém mluví Donald. Donald Trump.
0: My nevíme, přesně, a znovu se k tomu vracím, my nevíme, jak to myslel a proč to říkal. Možná je to ono, možná je to formulace, která umožní zase x různých výkladů, aby zasměl pravdu, protože já připomenu, Donald Trump teďka mluví o tom, že ta válka skončila bezpodmínečnou a totální porážkou Iránu, takhle to Donald Trump vysvětluje tu válku, a dokonce i izraelský premiér Benjamin Netanyahu říká, že prostě vlastně vypočítal úspěchy, jak podle něj ta válka skončila, takže i on se liší s veřejným míněním ve své vlastní zemi.
1: No a dá se říci, že to může vést k upevnění pozic toho iránského režimu?
0: No bez pochyby. To je ta věc, prostě Iránci si vyzkoušeli. Já učím předmět blízkovýchodní konflikty své studenty a každý z nich by ti potvrdil, že prostě 15 let jim říkám, Irán vždy, když byla nějaká krize, říkal pozor, můžeme použít Hormuz, můžeme ho uzavřít, hrozíte nám sankcemi, hrozíte nám tímhle. A to teoretizovali x let dozadu. Letos, když jsem studenty učil na jaře, tak jsem jim říkal a teď se to tady stalo. Jo, takže skutečně to Irán ukázal, že to funguje. Ukázalo se, jaké obrovské dopady to má. A mimochodem, když Donald Trump vysvětoval minulý týden, proč přistoupil na to memorandum, tak svému vlastnímu publiku říkal, protože jsem si uvědomil, že pokračování té války nebo této krize obecně by vedlo k celosvětové ekonomické recesi. Čímž vlastně dal zapravdu tomu, že iránský režim našel zbraň, že sice vojensky je daleko slabší než Izrael a Američané, o těch ani nemluvě, ale že našel jinou zbraň, kterou může čelit těmto nepřátelům a kterou vlastně může nějakým způsobem neutralizovat tu vojenskou hrozbu. Je to ekonomická válka.
1: No, čeho tedy ta Trumpova vláda válku na Blízkém východě fakticky dosáhla?
0: Já bych nepředjímal. My nevíme, jestli dojde na tu konečnou dohodu. Třeba se to celé zhroutí a vrátíme se k nějakému válečnému stavu. Ale obecně vzato, podívejme se do českých médií na konci února, na začátku března. Těch triumfálních prostě výroků, že padne iránský režim, bude osvobozen. Kolik i novinářů se těšilo, že bude svržen iránský režim a nastoupí Reza Pahlaví, syn posledního svrženého šáha a tak dále. Byla to přání samozřejmě zbožná, která se zkrátka nenaplnila a myslím si, že na vlně těchto přání a i třeba záměrně podsouvaných nějakých informací. Prostě Donald Trump jednal. My už dneska víme, že z kraje roku byl ve Spojených státech Benjamin Netanyahu a prostě vykládal, měl velkou prezentaci, k čemu všemu pozitivnímu povede útok na Irán. Takže to jsou ty věci, které asi Donalda Trumpa vedly ke spuštění té války.
1: Když se ještě vrátíme k rozhovoru Baracka Obamy, bývalého amerického prezidenta, tak ten si taky myslí, že Trump zrušením dohody s Iránem z roku 2015 pomohl rozvinout iránský jaderný program. Faktem je, že ten v tom nadálku podepsaném memorandu se neřeší.
0: Ano, no a myslím si, že i v tomhle to má Barack Obama pravdu a není to nic nového. Já připomenu, já jsem někdy v roce 2018, když Donald Trump tu dohodu zrušil, tak jsem tady tehdy měl duel pro a proti v Českém rozhlase s Leo Pavlátem, tehdy ředitelem Židovského muzea v Praze, který jsem přišel přesně v duchu té linie izraelské politiky, zrušme tu dohodu, je špatná, Iránu jenom odsouvá možnost získat jadernou zbraň. A já jsem tehdy říkal, no možná odsouvá, ale pokud Trump teďka tu dohodu vypověděl, tak kdyby Irán tu bombu chtěl, tak si ji může sestavit už dnes a nebude vlastně porušovat žádné nic z toho, k čemu se dosud zavázal. Za Baracka Obamy zkrátka byla podepsána dohoda, která nebrala Iránu jaderný program jako takový, ale jasně ho omezovala, říkala žádné zbraně, byly tam jasné kontrolní mechanismy. Donald Trump se rozhodl to zrušit s vidinou, že dosáhne něčeho lepšího. A my jsme o 10 let nebo o 8 let dále, mezi tím přišla velká zničující válka, jejíž dozvuky stále sleduje celý svět a přesto Donald Trump nemá v ruce nic lepšího, než co měl Barack Obama. Obama má pravdu.
1: Přitom ale iránský prezident prohlásil teď čerstvě, že se nikdy té svobody obohacovat uran nevzdají, že trvají na tom, že nechtějí jadernou bubu, ale obohacovat v tom budou pokračovat.
0: Přesně tak. Když si vezmeme, co předcházelo tomu memorandu, tak opakovaně Bílý dům, Donald Trump i lidé kolem něj říkali, dosáhneme dohody, ve které se Irán vzdá záměru a zaváže se, že nebude vyvíjet bombu, jadernou zbraň. Teď to ale Iránci nikdy nechtěli. To by byl ohromný úspěch. To by bylo na Nobelovu cenu regulérní, ne, kterou si Donald Trump získal od někoho jiného. Ale Iránci po celou dobu říkají, my nechceme bombu, my máme civilní využití jádra, a Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která má řadu výhrad k transparentnosti iránského jaderného programu, tak zároveň říká, že nikdy nenašla důkazy, že by Irán bombu vyvíjel. Takže teďka vyhlašovat Irán nechce bombu, hurá, je to vítězství této války. Pezeškián znovu říká, ale my jsme ji nikdy nechtěli, takže fajn, v tomto se shodneme. Tohleto Iránci nabízeli už loni, že klidně podepíšou, my nechceme bombu, s tím nemáme problém. Včetně samozřejmě různých verifikačních mechanismů, návrat inspektorů a tak dále. To všechno se dá technickými způsoby ověřovat. Ale zároveň Irán říká, my se nikdy nevzdáme ne obohacování, ale pozor, to jsou slovíčka, práva obohacovat uran. Mm-hmm. Protože my jsme podepsali, na rozdíl třeba od Izraele, mezinárodní dohodu o nešíření jaderných zbraní, takzvanou NPT, která nám brání vyvíjet jaderné zbraně, ale zároveň nám dává právo vyvíjet civilní jaderný program, jehož součástí je i obohacování uranu. A na tom Iránci trvají. Takže myslím si, že pokud má nějak se dospět k nějakému kompromisu, tak to bude dokument, který řekne, ano, Irán má právo obohacovat třeba na 0,1%, aby iránský režim mohl říkat, vidíte, my jsme vyhráli, nezbavili jsme se jádra. Ale zároveň to bude tak zabezpečené, ty kontrolní mechanismy, inspekce a tak dále, rozředění uranu obohaceného na 60%, který v Iránu je někde zahrabaný pod zemí, že skutečně budou i jasné, řekněme, mechanismy, že to není zneužitelné ke zbrojení.
1: Podle v úvodu citovaného průzkumu hodnotí významná většina Izraelců postup Netanyahuovy vlády proti Iránu velmi negativně. Co mu tedy vyčítají?
0: No, že nebylo, já už jsem to vlastně řekl, že nebylo dosaženo těch slibovaných cílů. Teď se dosáhlo něčeho, jako je mírová dohoda, říkám to zjednodušeně, to je to memorandum o trvalé dohodě se jedná. Izrael není součástí té dohody, přesto ho to má výrazně omezovat a má to určovat vztahy mezi Izraelem a Libanonem v podstatě, aniž by Izrael oficiálně do toho mohl vstoupit. Na začátku se ptal, proč Izrael se na tom nepodílel, no protože Američané chápali, že pokud se má dosáhnout průlomu, tak hold to nemůžou Izraelci alespoň veřejně torpédovat. Já myslím, že časem se dozvíme, že v zákulisí Izraelci ty informace samozřejmě měli, ale dost možná si Trump do toho prostě nenechal mluvit. A připomenu, za poslední týdny byla celá řada výroků, ať už veřejných nebo v zákulisí, kdy Donald Trump prostě už vypěnil z postupu izraelského premiéra Netanyahua. Takže to jsou všechno věci, které mu teď i jeho vlastní elektorát přičítá k tíži. Na podzim budou v Izraeli volby předčasné. Teď jsem četl průzkum, že většina Izraelců si nepřeje, aby v nich vůbec Netanyahu kandidoval. Mm-hmm.
1: Takže ta jeho popularita je teď asi na nejnižší úrovni vůbec.
0: Přesně tak. Netanyahu, když si vzpomeneme o poslední době od toho teroristického masakru Hamásu, tak vlastně když byla bezpečnostní krize a vláda mu mohla jasně čelit, prostě mohla bombardovat Gazu, potom byla válka v Libanonu přišla a tak dále, tak to všechno Netanyahovi nahrálo. Ale na konci těch jednotlivých drobných, řekněme, epizod, které kdy mu strmě popularita rostla, tak vlastně přichází kocovina v podobě jakési globální regionální mírové dohody, která ta drobná vojenská vítězství vlastně z nich dělají bezcennou záležitost.
1: Izraelské útoky v pásmu Gazy v sobotu zabily na zdory příměří 5 lidí. Jak to teď vypadá v Gaze? Protože o tom se méně mluví.
0: No přesně tak, ta se odsunula. No zase, nemůžeme ponechat stranu Donalda Trumpa, ale ten vytvořil nějakou mezinárodní radu pro poválečnou zprávu Gazy a tam je vlastně v podstatě patová situace. Hamás se odmítá odzbrojit, Izraelci mezi tím zabírají v Gaze další území, tu žlutou linii, která Gazu dělí na pásmo, pruh prostě země, kterou zcela kontroluje Izrael, a ten zbytek, kde vlastně se opevnila vláda Hamásu, tak ta palestinská část se ještě více vlastně zmenšuje, zcvrkává a není úplně na obzoru nějaká možnost, zatím se nezdá, že by se to nějak rozlousklo, že by se našly ty miliardy slibované na obnovu Gazy, že by Hamás řekl, ano, tak my složíme zbraně, předáme je Američanům a tak podobně. Mimochodem, někteří lidé i třeba v Izraeli si slibovali od té války proti Iránu, že bude-li silně omezen iránský režim, nebo dokonce svržen, tak se to promítne i v Gaze. protože Hamas ztratí tu mezinárodní podporu, ať už zbrojní, nebo finanční, nebo diplomatickou teheránského režimu, ale ani to se nestalo. Takže ani v tomto ohledu ta íránská válka nepřispěla k řešení krize v Gaze.
1: Když jsme se vrátili k Íránu, co to všechno znamená pro, řekněme, obyčejné lidi? To, že vlastně se upevňuje pozice tamního režimu.
0: Jsou to dvě věci. Tak sice se upevňuje pozice režimu, o tom není sporu, zároveň pokud skončí válka i za cenu zachování toho režimu, no tak se Írán samozřejmě si od toho slibuje uvolnění desítek miliard dolarů, které Američané jim různě a pro americké režimy jim drží v zahraničí, takže by to mělo vést k nějakému vylepšení ekonomické situace v Íránu. Zároveň si íránský režim vyzkoušel, že přežil ohromné vzepětí, ohromnou revoltu lidí na začátku roku, kdy tisíce lidí byly pozabíjeny v ulicích, lidi to zahnalo domů prostě ve strachu. Pak přišla válka, od které si někteří politici, ať už na Západě nebo i v České republice, slibovali, že íránský režim bude, nebo íránský lid bude osvobozen. Naopak ta válka přispěla k tomu, že ještě více ten bezpečnostní íránský aparát utužil. Prostě dneska není možné v Íránu vyjít do ulic a demonstrovat proti vládě, protože okamžitě by to bylo vykládáno jako podpora americké a izraelské agrese. Takže v tomto ohledu zase to byla svým způsobem medvědí služba, Íráncům to nepomohlo. Nicméně říkám jednu důležitou věc. Pokud se dramaticky nevylepší ekonomická situace v zemi, tak bych vůbec nevylučoval, že znovu lidé vyjdou do ulic, protože Írán nemá elektřinu, Írán nemá vodu. To nesouvisí jenom s politikou, to souvisí i s prostě s klimatickými podmínkami. A pokud se do toho přidá vysoká nezaměstnanost způsobená s tou válkou, kdy Írán nemůže vyvážet zatím stále ropu naplno, tak to klidně může vést znovu k rozkolísání toho režimu.
1: Jednání ve Švýcarsku mají, jak už se řekl, obrovský význam pro světovou ekonomiku a globální bezpečnost. Na závěr už jenom krátce, je naděje, že se opravdu podaří najít smírné řešení?
0: Já si myslím, že ano, vůbec to nebude jednoduché. A kdo si myslí, že prostě Írán zůstane na kolenou, jak to říkal Donald Trump, tak se samozřejmě plete. Kdo si myslí, že Írán řekne ano, končíme s jádrem, končíme s raketami, končíme se vším, co je důležité pro naši prostě strategické zájmy, tak to je chiméra, kterou jsme slyšeli už na začátku března, na konci února a ukázalo se, že se nenaplnila.
1: Hostem byl dnes vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha, Přetislav Tureček. Děkuji, nashledanou.
0: Díky za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů.
3: Nám je 13.30. Zprávy má pro vás Jana Utendorská.
4: Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na rok a půl. Musí také zaplatit pokutu přes 50 tisíc korun. Potvrdil to krajský soud v Hradci Králové. Trest mu v minulosti uložil okresní soud. Řidič se proti němu odvolal. Rozsudek krajského soudu už je pravomocný. Počet potvrzených případů eboli v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom místní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. A kandidát ANO na pražského primátora Ondřej Prokop skončil v dozorčí radě městského dopravního podniku. Na návrh primátorova náměstka Jaromíra Beránka z Pirátů ho dnes odvolali radní Prahy. Je to kvůli zjištění Seznam zpráv, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Zastupitelé ho už minulý týden odvolali z funkce předsedy kontrolního výboru. Prokop řekl, že vše vysvětlila Piráti se mu mstí za jeho opoziční práci. Podle něj šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Sport. Fotbalista Filip Panák se přesune z A týmu pražské Sparty k třetiligovému Bčku. V rezervním týmu, který v uplynulé sezóně sestoupil z druhé nejvyšší soutěže, bude 30letý stoper a někdejší kapitán plnit roli mentora. Vedení Bohemians 1905 se pak rozloučilo s dvojicí hráčů, útočníkem Jusufem Hilálem a záložníkem Robertem Hrubým. To Teplice a Olomouc dnes zahájili přípravu na nový ročník. Zelená vlna.
5: známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony u Brna. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna a neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 leží na dálnici převrácený kamion a čeká na vyproštění. Dopravu odklání u sjezdu na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se tvoří kratší kolona. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí na kilometru 222 a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu kamiony se sune až do Brna k omezení. Ucpává se i severní trasa z Mohelnice do Hradce Králové a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete přes půl hodiny. A ještě zpět na D1 ve směru z Brna do Prahy pozoru 9 křížů. Na kilometru 165 stojí kamion na krajnici. Řidič se tam pohybuje kolem vozu dost nebezpečně.
7: Je podstavným, ale zasahuje tělem i do pruhu do pravýho, takže je to takový, že jsme vybočili úplně na poslední chvíli.
6: Na dálnici D5 teď pozor mezi Rozvadovem a Plzní. Silné bouřky na trase, hodně vody na vozovce. Bouřky teď čekáme i na Plzeňsku. A ještě dálnice D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy se rozjíždějí kolony za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 14. kilometru silničáři ukončili opravy v pravém pruhu. Jede se opět dvěma pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
8: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
5: Počasí.
4: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné, provázené přívalovými srážkami, kroupami a silným větrem. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupí na 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy bude až 33. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus a je tu pořad Věda Plus. A čemu se budeme věnovat? Kdybyste ke kosmické sondě připojili sluchátka, slyšeli byste plazmu v okolí planet. Co zajímavého přinesl výzkum vesmíru pomocí zvuků? Kateřina Fialová je laureátkou ekozáseku. Koho oceňují tyto ceny a kdo je Kateřina Fialová? A palivové články pro vodíková letadla testují čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu. Jaká je hlavní motivace tohoto testování? I o tom budeme mluvit. Začíná Věda Plus dnes s Lenkou Vahalovou.
2: Věda Plus.
9: Vesmírné děje umí věci nejenom pozorovat, ale i poslouchat. V kosmickém prostoru se sice zvuk nešíří, za to jsou tam různé vlny, které se na zvuk dají snadno převést a dobře se poslouchají. Vědci je proto rádi předvádějí na populárně naučných akcích, ovšem pomáhají jim i při skutečném zkoumání vesmíru.
10: Chorus trošku připodobní k štěbetání ptáků. Signály, které vznikají většinou na hraně takzvaných fanálenových radiačních pásů.
11: David Píša z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd komentuje záznamy, které pořídili kosmické sondy v okolí Země.
10: Něco, co normálně slyšitelné není, protože ve vesmíru, který je poměrně prázdný, se nesíří zvuk, tak jak ho můžeme slyšet tady v té husté atmosféře. Nicméně pořád něco v tom kosmickém prostoru je. Elektromagnetické vlny, které vznikají v kosmickém plazmatu, tak jak plazma různě kolotá, a my, když je převedeme na zvuk, tak ten zvuk nějak zní.
11: Jako kdybychom měli před sebou sice zapnuté rádio, ale bez reproduktoru a bez sluchátek. Elektřina v něm proudí, ale abychom něco slyšeli, je potřeba krok navíc.
10: Tím trikem, že to přehrajeme do sluchátek, tak vám umožníme to slyšet.
11: Co jsou třeba ty hvizdy?
10: Hvizdy to jsou signály, které se šíří v té vnitřní zemské magnetosféře. Svůj zdroj mají v klasických pozemských bouřkách. Když udeří blesk, tak emituje samozřejmě světlo, ale i záření na jiných vlnových délkách.
11: Takže to není jenom ta rázová vlna toho hromu, ale je to ještě něco dalšího.
10: Ano, přesně tak, je to vlastně širokospektrální buls a tohle záření může proniknout do zemské magnetosféry, kde se následně šíří.
11: Záznamy hvizdu ale neslouží k tomu, aby vědci jen poslouchali bouřky z vesmírné výšky. Zajímá je, jak se vlny šíří prostorem. Podle toho, jak záznam vypadá, totiž můžou spočítat, co se v magnetosféře děje.
10: V tom prostředí se ne každá frekvence toho signálu šíří stejně rychle. A jakmile se ten signál začne zpožďovat, tak ty vyšší tóny slyšíte dříve než ty nižší. Takže my to používáme.
11: Víte, kde vznikl ten blesk, víte, kde máte tu sondu, to šíření toho zvuku vám napoví, co se děje mezi tím.
10: Přesně tak. Můžeme se trošku i dovtípit, jaké muselo mít vlastnosti to prostředí, kterým se to vlnění šířilo.
11: Další slyšitelné záznamy vědcům signalizují, co dělá kosmické plazma v magnetickém poli Země a jak s ním hýbou třeba částice ze Slunce. Takhle zní měření nad rovníkem a takto nad zemskými magnetickými póly.
10: Aurorální sykot v oblasti, kde vstupuje

0: My tam máme přístroj na měření elektromagnetických vln na slyšitelných frekvencích. Magnetické i elektrické antény tam máme. A tyto vlny s téměř jistotou, pokud nám všechno bude fungovat na té sondě, naměříme, byly objeveny předchozími sondami u Jupiteru.
1: Za několik let si tak snad poslechneme i sykot, šum a další záznamy z okolí Jupiterových měsíců. Martin Srb, Český rozhlas.
2: V tématu ještě budeme pokračovat. Z vesmírných zvuků skládají někteří věci i hudbu. Když ale chtějí rozeznít daleké hvězdy, nestačí jim jen připojit sluchátka k záznamu z pozorování. Musí si trochu pomoci matematikou. Jak vzniká takzvané stelár techno, vysvětluje v rozhovoru s Martinem Srbem astronom Marek Skarka z Akademie věd.
1: Kdo jsou hvězdy, které účinkují v téhle písni?
3: Jsou to hvězdy pulzující, mění svoji jasnost. Ty bicí to nejsou hvězdy, to tam bylo dodáno, aby tam byl nějaký podkres. Ty změny, které jsme tady mohli přeneseně slyšet, bychom očima nepostřehli. Oni mají hrozně malý amplitudy změn jasnosti. Připadaly by nám jako stabilní hvězdy. Ty změny jasnosti jsme schopni rozložit a zjistit, na jakých frekvencích ta hvězda pulzuje. Pronásobíme nějakým faktorem, tak to dostaneme do frekvencí, které jsme schopni slyšet ušima.
1: Lidově řečeno, to zrychlíte, tak aby to ucho zaznamenalo. Takže je to celé takové zhuštěné, stlačené.
3: Přesně tak. Je to vlastně škálování od nějakých miliherců. To, co jsme tady slyšeli, tak to byly stovky herců.
1: Máte možná po ruce nějaké příklady, jak to vzniká, než tedy z toho vznikne třeba takováhle skladba?
3: To bylo slunce. Naše sluníčko totiž taky pulzuje. Vnitro probíhá obrovská výměna materiálu, která produkuje vlny a sluníčko potom na povrchu vykonává, dalo by se to připodobnit nějakému chvění. Ty frekvence, na kterých sluníčko pulzuje, jsou zhruba okolo 5 minut. Zase bylo potřeba škálovat nějakým způsobem.
1: To slunce znělo dost jinak než ukázka na začátku, takže ty hvězdy jsou dost rozmanité.
3: To je ukázka hvězd, které jsou o něco hmotnější než je naše sluníčko a pulzují kvůli tomu, že mají uvnitř vrstvu, která periodicky blokuje tok fotonů z centra hvězdy. Takže se ta hvězda potom celá nafukuje a splaskává.
1: Něco z toho mi zní skoro jako nepřetržitý, neměný tón, ale někde jsou slyšet, jako by se přibližoval, oddaloval.
3: To je dáno tím, kolik ta hvězda obsahuje pulzačních frekvencí.
1: Kde je ten zvuk složitější, ten drásavější, tak tam se děje toho víc pod tím povrchem.
3: Ano, ten povrch se různě vlní s různou frekvencí. Jak se ty vlny různě skládají, tak nám vznikají takovéhle efekty.
1: Co třeba může být různé příčiny těch pulzací?
3: Obecně záleží na tom, jak je ta hvězda postavená a jak je hmotná. Další efekt třeba, když jsou dvě hvězdy v těsném dvojhvězdném systému a jsou na excentrické dráze, tak když se přiblíží, tak za sebe jakoby zatahají a rozvlní se a pak se zase uklidní. Takže těch efektů je několik. My když potom zkoumáme změny jasnosti, tak jsme schopni se podívat pod povrch té hvězdy. Což nedokážeme při běžném pozorování, protože tam vlastně pozorujeme pouze povrch. Ale díky interpretaci toho, jak se ta hvězda vlní, jsme schopni se podívat dovnitř a zjistit například hmotnosti těchto hvězd, jaký je průběh hustoty, jaký je průběh chemického složení, jak rychle rotují.
1: Ve vědě samozřejmě pracujete s čísly. Jak vás vůbec napadlo pracovat s tím jako se zvukem?
3: Ono se to nabízelo. Ta podstata je fyzikální, protože když ty hvězdy se vlní, tak je to podobný princip jako ten zvuk, který slyšíme. Projektu, které se vlastně zabývají nějakým zeslyšitelným světelných změn hvězd je celá řada, těch možností je také několik. Můžete si třeba říct, že nízká hladina jasnosti je nízká frekvence a když ta hvězda je nejjasnější, tak tam jsou vysoké frekvence. Tohle byla hvězda AI Velorum v souhvězdí Plachet. Přímo popisujeme, jakým způsobem mění tu svoji jasnost.
1: Takže jasná, temná, jasná, temná, takhle.
3: Přesně tak. Můžeme si to pustit i v závislosti na intenzitě.
1: Tam, kde to je hlasité, tak to je jasná, temná, jasná, temná.
3: Přesně tak. A tahle ta hvězda, u které se zase skládá několik módů pulzací, tak to nedělá pořád stejně.
1: Je to není úplně v pravidelném rytmu, ale složený, složitější rytmus.
3: Ano, není to jednoduchá sinusovka, je tam těch sinusovek několik.
1: Tak k čemu je podle vás dobré rozezvučet pulzování hvězd?
3: Ta sonifikace, jak se tomu říká cizím slovem, už to není jenom koukání se, ale další vjem, další smysl.
1: Další způsob, jak vnímat a jak si představovat ty hvězdy.
3: Možnost, jakým způsobem přiblížit stelární astronomii a astrofyziku běžným lidem, protože přece jenom ty zvuky jsou zase něco zajímavějšího, než se podívat jenom na nějakou světelnou křivku, na nějaký graf, který nic moc neřekne, ale když člověk slyší takovéhle změny a takovéhle podivné zvuky, tak si myslím, že to zaujme. Navíc to může otevřít třeba kanál k astronomii pro nevidomé.
1: Říká Marek Skarka, výzkumník z Astronomického ústavu Akademie věd a autor stelárních sonifikací, čili zvukových ukázek hvězd. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Stále posloucháte Vědu Plus a je tu další téma. Nadšení, odbornost, cit pro uměleckou formu, odvaha rozkrýt ekologické kauzy i maximální pracovní nasazení. Těmito slovy charakterizují pořadatelé ceny Ekozásek pro mladé environmentální talenty od 14 do 26 let letošní vítězku, čerstvou maturantku Kateřinu Fialovou. Vždycky mě to táhlo k objevování přírody, ale postupem času mi začalo docházet, že pouhý obdiv k přírodě zkrátka nestačí, že je potřeba, co tu máme také chránit. A laureátka Ekozáseku Kateřina Fialová je právě teď ve studiu Českého rozhlasu Plus. Hezký den.
5: Já děkuji za pozvání.
2: Kde se vzala vaše láska k vědě a ochraně přírody?
5: To je krásná otázka hned na úvod. Já jsem byla jako dítě docela zvídavá, snažila jsem se tak nějak jako pochopit celý svět ten kolem, ale nejvíc zajímalo vždy byly přírodovědné dokumenty. Já jsem sledovala Davida Attenborougha se svojí babičkou vždycky v sobotu večer a líbilo se mi právě to spojení filmu a těch přírodovědných témat. Protože samozřejmě jsem měla i éru, kdy jsem chtěla být tedy režisérkou nebo redaktorkou v nějaké televizi, ale potom mi časem došlo, že jak já jako filmař bych mohla mít největší přínos, tak přinášet právě do veřejného prostoru ta témata, o kterých se běžně tolik nemluví, což ta ochrana přírody bez pochyby je. A tak jsem se teda vydala touhle cestou. No a abych získala dostatek tedy vědomostí, abych vůbec mohla o tom tématu mluvit, tak jsem začala jezdit na různá odborná soustředění. No a zde jsem se potkala se spoustou skvělých, nadšených, mladých, začínajících vědců, kteří mají mnohdy úžasná témata, co zpracovávají výzkumy, co dělají, ale veřejnost o nich neví. A tehdy mi teda začalo dávat smysl k té dokumentaristické práci přidat ještě tu popularizaci vědy.
2: A kam chodíte pro inspiraci na kreativní zpracování mnohdy složitých témat?
5: Inspiraci mi samozřejmě dávají kolegové, kteří se věnují třeba také té investigativní práci, kterou my v rámci pořadu Nedej se děláme, kdy teda rozkrýváme ty environmentální kauzy. Takže kolegové z televize, ale i z rozhlasu, od nich se učím různé nové postupy. Ale samozřejmě existují i vědecké obory, které se tomuto tématu a popularizaci věnují, jako je například interpretace přírodního dědictví, což je obor, který má historii především ve Velké Británii. A když teda chci získat i nějaké třeba odborné podklady, studie a tak, tak jdu právě tady po těchto stopách.
2: Jaká je zatím reakce na vaší práci a zajímají se i mladí lidé?
5: Reakce na teda především, myslím, ty epizody, co tvoříme v Nedej se a co já jsem produkovala, tak je teda, musím říct, že je, to je ta první dobrá zpráva a že je obou strana. Ozývají se jak lidé, kteří tedy lidé z obou těch stran toho spektra, protože my vždycky zpracováváme tu reportáž, takže se ptáme obou těch stran, pokud se jedná o nějakou environmentální kauzu, aby tedy byly slyšet oba ty hlasy. A já jsem velmi vděčná, že se ozývá odezva právě i třeba z odborné komunity a nejvíc mě těší, když teda potom píší místní lidé z různých regionů, kde jsme třeba natáčeli nějaké velmi lokální případy, které by se jinak do mediálního prostoru nedostaly a pak se ozývají, že jsou rádi, že třeba to vedlo k tomu, že se tam ta debata veřejná tedy zvedla, že se začaly konat přednášky a podobně, nějaké další akce a těch regionů už je takhle docela dost a mám z toho velikou radost.
2: Věnujete se i mentoringu, tak co byste poradila mladým lidem, studujícím, pokud by chtěli objevovat svět vědy, ale i té filmové tvorby?
5: Já musím teda za sebe říct, že dneska ta doba opravdu nabízí spoustu příležitostí a že ten první krok občas opravdu může být složitý v tom, že je potřeba sebrat tu prvotní odvahu, než se třeba rozhodneme jet na nějakou přírodovědnou expedici nebo na nějaké soustředění. Ale chtěla bych teď promluvit především třeba k těm, kteří vyzkoušeli vědu, ale spíš by se chtěli vydat tou popularizační cestou a jim a tedy i svému mladšímu já bych ráda poradila, ať se nebojí nadále jezdit na nejrůznější ta odborná soustředění, navštěvovat, seznamovat se s těmi

0: my vědci získávat ty informace, ten odborný podklad, že to vůbec nevadí, pokud se nechtějí vydat tou vědeckou dráhou, ale jít si touhletou opět taky velice důležitou cestou a časem určitě potom začít třeba tvořit vlastní obsah, nebát se toho zkoušet, vysvětlovat třeba nějaké téma, které vás baví a ono potom ty kontakty se postupně nahromadí a začne to být čím dál lehčí, ale v dnešní době je velmi důležité, aby zde byli lidé, kteří dokáží srozumitelně vysvětlovat ta složitá témata, takže já vám všem dalším popularizátorům moc držím palce.
1: Čemu se aktuálně věnujete?
0: Tak aktuálně já připravuji podklady na několik reportáží, které budeme zpracovávat na podzim, protože teď máme právě v Nedej se měsíční pauzu, nebo máme letní volno a potom se znovu pustíme do činnosti. Především se chci věnovat aktuálnímu dění kolem Ministerstva životního prostředí a teď právě přes léto mám čas na ty rešerše, takže na tom budu pracovat.
1: Závěrečná otázka, co je pro vás nejpalčivější téma?
0: Nejpalčivější téma, myslíte, z hlediska té ochrany přírody, těch...
1: Co třeba vás osobně v poslední době zasáhlo?
0: Tak zrovna v poslední době my nemáme nouzi o témata, protože teď se opravdu zvedá ta debata kolem ochrany přírody obecně, ale mě teda... osobně nejvíc vždycky zasahují ne tolik tak ty třeba velké kauzy, které se týkají nějakých jako velkých firem, velkých developerů, kteří se rozhodnou někde stavět v chráněném území a podobně, ale nejvíc mě zasahují ty příběhy opravdu těch jako regionů, těch méně viditelných lidí v pozadí, kteří třeba roky bojují nebo zviditelňují nějaký problém a opravdu se nevzdávají a potom, když třeba se to právě dostane do toho mediálního prostoru, tak od nich jako vidět opravdu ten mnohoroční zápal, který prostě nekončí přes jakýkoliv prostě příkoří a z toho já mám vždycky radost a nabíjí mě to, že prostě když člověk vytrvá, tak se to většinou podaří.
1: Kateřina Fialová, dokumentaristka, popularizátorka vědy a vítězka ekozáseku, byla ve studiu Vědy Plus. Děkujeme za to, ať se vám daří.
0: Já děkuji za pozvání a děkuji také Českému rozhlasu za jeho kvalitní veřejnoprávní práci.
1: Stále posloucháte Vědu Plus a je tu další téma. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíže realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeči začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím se jedná o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
2: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
3: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
2: Vidíte tady ty vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci, a to také je spojeno s vypuštěním určitého množství vodíku.
3: Tak se pojďme podívat trošku blíže, protože tady vidím asi 3-4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
4: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
3: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
4: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
3: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
5: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
6: Ano, zapínám.
5: Tohle zařízení je odporová energie tím vlastním systémem s palivovým článkem.
3: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
5: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
3: Takže to obcházím a musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápl na něco, co není správně. No a tady vidím...
5: To jsou to

0: Topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba u výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
1: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
2: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
1: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
2: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
1: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů. To stačí?
2: To nestačí. Článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
1: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
3: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
1: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
4: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
1: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: V tématu ještě budeme pokračovat. Letadla, autobusy nebo nákladní auta, to jsou podle odborníků dopravní prostředky, ve kterých se může uplatnit vodík jako palivo. Řidiče osobních aut tento bezemisní způsob pohonu neláká. Potvrzují to statistiky registrací, podle kterých u nás jezdí na vodík pouze 29 osobních aut a 10 autobusů. Podle ředitele České vodíkové technologické platformy Martina Křemenáka ale není překvapivé, že letos nebylo nově zaregistrováno žádné auto na vodíkový pohon.
6: Vodíková mobilita v osobních autech není nejdůležitější směr, kde by vodík měl hrát prim a kde by měl pomáhat dekarbonizaci. Když se podíváme na síť čerpacích stanic, tak vodíkový máme komerční 2.
1: Takže to vlastně svým způsobem logické, protože když se nemáte kde natankovat, tak si prostě nebudete pořizovat auto na vodík.
6: Dalo by se to tak říct.
1: Vodíkový pohon u autobusu dává tedy podle vás větší smysl?
6: Rozhodně ano. Například ve větších městech by měly tvořit doplňkovou část toho parku, třeba 30%.
1: Když to ale vezmeme čistě, řekněme, po té stránce ekologické, tak vodík je ideální palivo, protože je absolutně bezemisní, jediné, co vzniká, je vodní pára. Proč tedy ten rozmach v tom automobilovém průmyslu je tak složitý? Je to třeba i proto, že podmínkou je takzvaný zelený vodík, který je z obnovitelných zdrojů?
6: Ano. Když se podíváme a porovnáme náklady na výrobu fosilních paliv versus alternativních paliv, tak tady vodík výrazně prohrává. Je to daný i tou legislativou. Řekla jste správně, že ten vodík musí být obnovitelný, vyráběný pouze z větru, ze slunce, z vody, což není žádná laciná výroba a na základě toho se zatím moc společnostem do této cesty nechce.
1: Jsou ale takto přísné podmínky i v ostatních zemích Evropské unie, potažmo na světě.
6: Podmínky jsou stejné, co se týká legislativy, ale když se na to koukneme střízlivýma očima, tak každý stát ty podmínky má jiný. Přímořský státy, Španělsko, mají rozhodně jiný podmínky než Česká republika.
1: Pro výrobu toho zeleného vodíku, protože mají lepší možnosti obnovitelných zdrojů.
6: Přesně, Česká republika nikdy nebude hrát prim v obnovitelných zdrojů.
1: Před chvíli jsme slyšeli reportáž o tom, jak čeští vědci pracují na vodíkovém pohonu pro letadla. Je to cesta?
6: Z pohledu bezpečnosti určitě, protože biosložky v fosilních palivech pro letecký průmysl by mohly teoreticky způsobit v budoucnu problémy, co se týká spolehlivosti následně motorů. Tudíž ten vodík jako alternativa i v těch vysokých výškách jednoznačně cestou je. Vidím tam potenciál v budoucnu.
1: Větší než u těch osobních aut nebo autobusů?
6: Ano, protože co se týká letectví, u elektrobaterií bude největší problém ta výška. Tam prostě by se to muselo nějakým způsobem otápět, aby tam byla 100% spolehlivost, aby se prostě nestalo, že v uvozovkách ty baterie jakoby zamrznou, tím pádem by letadlo šlo rychle dolů. Takže vlastně tam je potřeba bavit se o alternativních jiných cestách než elektrobaterie. Takže z pohledu dekarbonizace v uvozovkách zelený dopravy, ten vodík tady má jednoznačné výhody než ostatní alternativní paliva.
1: Je přesvědčen Martin Křemenák, výkonný ředitel České vodíkové technologické platformy. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Tolik k vodíkovému pohonu, který je budoucností nejen pro letadla, ale do budoucna možná i pro pozemní dopravu. Poslouchali jste pondělní Vědu Plus. Dnes s Lenkou Vahalovou budeme rádi, pokud budete poslouchat i další vysílání Českého rozhlasu Plus. Sledovat a poslouchat nás můžete jednoduše také na našem webu plus.rozhlas.cz a nebo můžete sledovat i iRozhlas. A poslouchat všechny pořady můžete jednoduše v aplikaci Můj rozhlas.
7: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
8: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popolední.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
10: Soud zprostil obžaloby 13 lidí a dvě firmy v kauze čtvrtmiliardového krácení daní. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky a vlivný ekonom Alan Greenspan, bylo mu 100 let. Fotbalisté Belgie remizovali na mistrovství světa s Íránem, Španělsko porazilo Saudskou Arábii. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže neprůjezdná směrem na Brno a bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky i silné teploty do 31 stupňů.
11: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
10: V kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní soud nepravomocně zprostil obžaloby celkem 13 obžalovaných a firmy FAU a Verami International Company. Tě vinu od začátku popírali. Podle obžaloby firmy při nákupu pohonných hmot využili obchodních společností pro řetězové obchodování se zbožím, čím se vyhnuli zaplacení daně. To se ale podle rozhodnutí soudu nepodařilo prokázat.
12: Nejsou důkazy, protože tam ty karuselové obchody probíhaly.
13: Komentoval své rozhodnutí soudce Eduard Ondrášek. Státní zástupce Karel Studený si chce počkat na písemné vyhotovení rozhodnutí.
14: Prostě někde zmizlo čtvrt miliardy na daních. Musím se zkoumat, zda soud vzal v úvahy všechny důkazy, které věci byly provedeny.
13: Kauzu soud projednával 4 roky. Jako svědkové vypovídali mimo jiné i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Z Olomouce Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
10: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
15: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
10: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize se dál scházejí lidé v černém oblečení. Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 18 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie mají dnes teploty vyšplhat až ke 43 stupňům.
16: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení pětidenního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
10: Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan, bylo mu 100 let, informovala o tom stanice NBC News. V čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů.
17: Sport. Španělští fotbalisté vyhráli ve skupině mistrovství světa nad Saúdskou Arábií 4-0. Cap Verdi po remíze právě s úřadujícími evropskými šampiony znovu ve skupině H obrali o body favorita. S Uruguayí hráli nerozhodně 2-2. Africký ostrovní stát tak má navzdory očekávání šanci na postup do play-off turnaje. V posledním utkání základní fáze ho čeká Saúdská Arábie. Trenér Cap Verde Bubista si ale nemyslí, že je jeho tým po překvapivých remízách favoritem.
18: Je to naopak. Každý soupeř si zaslouží respekt a naše sportovní chování. Jsme tady na šampionátu taky, abychom reprezentovali náš národ a kulturu před zbytkem světa, a to nejen fotbalem, taky kulturou, hudbou a tím, jak se chovají naši fanoušci na stadionech.
17: Belgie remizovala s Íránem 0-0 a Egypt porazil Nový Zéland 3-1. Argentince dnes prověří Rakušané, Francouze Iráčané a ráno českého času jsou na programu ještě duely Norsko-Senegal a Jordánsko-Alžírsko.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D1 u Kroměříže a v Praze komplikace. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno stále neprůjezdná za Kroměříží. Na kilometru 254 vyproštějí převrácený kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na Kroměříž západ na starou silnici a před odklonem se chvilku do 10 minut zdržíte v koloně. Na D1 fronty taky na příjezdu do Brna z Ostravy. Poprvé se brzdí zhruba na kilometru 222 a kolony hlavně v pravém pruhu kamiony se sunou až do Brna k omezení. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové čekejte kratší kolony. Na kilometru 4,5 silničáři v pravém pruhu a brzdí se prudce. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždí kolona před sjezdem na Ořech. Musí kvůli ní regulovat občas vjezdy do tunelu. Aktuálně kamiony od Jesenice, osobní od sjezdu na Vestec. V Praze komplikace taky v Bělehradě ulici. Z Nuslí na Vinohrady aktuálně Bělehradská neprůjezdná po havárii tramvaje.
20: Vykolejená tramvaj, tady vyprošťovací vůz dopravního podniku bude nasazovat tramvaj na koleje, takže je to na dlouho, čili
19: objíždějte třeba po Nuselském mostě. Z Prahy je ještě jižní spojka ve směru na Barandovský most u nájezdu ze Spořilovské na vozovce Prkna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude polojasno až oblačno, místy přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Teploty vystoupí na 26 až 31 stupeň, na jihu Moravy až na 33. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Máme 6 minut po 14. S vámi je Odpolední plus a o čem budeme mluvit v následujících minutách. Evropský kontinent zažívá vlnu veder, budou teploty nad tropickou 30 stále častější. Ve Francii se blíží přijetí zákona o eutanázii, asistované sebevraždě, jaké emoce vzbuzuje. A třineckým železárnám loni klesly tržby. Čelí odvětví zpracování oceli krizi, jak tvrdí zástupci společnosti, i o tom budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová. Na severní polokouli začalo včera dopoledne přesně v 10.24 astronomické léto. Už několik dní před prvním astronomickým letním dnem se počasí nese na vlně veder. Teploty v Česku stoupají nad 30 stupňů a podle předpovědí se toto horké letní počasí bude u nás držet ještě nějakou dobu. Meteorologové už v polovině června potvrdili příchod meteorologického jevu El Niño, který přispívá k nárůstu teplot po celém světě a je spojen se suchem i povodněmi. Ve vysílání je právě teď klimatolog Aleš Farda, vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Hezké odpoledne.
0: Hezké odpoledne.
5: Začalo tedy astronomické léto. Je pro vás, co by klimatologa, něčím ten začátek léta netradiční?
0: Tak v zásadě vzhledem k těm pesimistickým očekáváním, které máme, tak ten letní začátek je opravdu spíš takový nepříjemný, ale je to v rámci toho, co lze vlastně od toho klimatického systému očekávat v době už poměrně pokročilé fáze globálního oteplování.
5: Jak se na současných teplotách projevuje jev El Niño?
0: Tak zatím on se projevuje poměrně pomalu, protože tento jev je teprve ve fázi svého raného rozvoje, ještě není úplně rozvinutý, ale ty jeho projevy nad tím Pacifickým oceánem už jsou dobře viditelné třeba na satelitních snímcích. Tím narážím na změněnou konvektivní aktivitu a změněné teplotní poměry právě v tom tropickém tichém oceánu. Nicméně tady jde zejména o to, že ten jev bude i nadále sílit. On by měl kulminovat někdy během pozdního podzimu a ta jeho síla, ten status tohoto El Niño bude poměrně výrazně nadprůměrný až potenciálně rekordní.
5: A můžete vysvětlit, jakou roli tady hraje teplota moří a oceánu a teplota vodních proudů?
0: Tak v podstatě je to velmi silná indikace toho, v jakém vlastně klimatickém režimu nebo stavu je naše planeta či daný region. Ten jev El Niño mimo jiné právě působí to, že obrovské plochy toho Tichého oceánu se stanou teplotně velmi nadprůměrnými a tam se v podstatě bavíme o oblasti, která je větší než Jižní Amerika, potenciálně i dohromady se Severní Amerikou. V těch rozsáhlých epizodách, velmi silných epizodách toho El Niño je takto teplotně velmi nadprůměrná velká část právě toho globu v oblasti toho Tichého oceánu. A pochopitelně i Evropa teďka čelí tomu, že teplota světového oceánu a zejména těch okrajových moří, jako je Středozemní moře, je velmi nadprůměrná.
5: Jak dlouho může trvat současné působení jevu El Niño? Co se týká letošního léta, jak bude vypadat?
0: Tak já si myslím, že naše středoevropské léto v podstatě nezůstane nějakým způsobem, nebude nějakým způsobem zasažené tím jevem El Niño, protože ten vliv, nepřímý vliv toho El Niño se k nám bude dostávat zejména od pozdního léta přes podzim až do toho období zimy. Bude to vliv nepřímý. Ty velmi silné teploty, které máme v Evropě nyní, souvisí právě s tlakovou výší nad západní Evropou, která souvisí s klasickou azorskou tlakovou výší a v podstatě tyto jevy se zatím jeví jako izolované.
5: A které oblasti světa budou tedy El Niño nejvíce postiženy?
0: Tak tradičně se to bude týkat těch regionů v sousedství toho El Niño. Tam se to týká zejména Latinské Ameriky na jedné straně Tichého oceánu a pokud se posuneme směrem k Austrálii, tak tím tou nejvíce postiženou oblastí může být oblast Indonésie a pak samotné Austrálie. Tam je ten vliv toho El Niño nejpřímočařejší a dál do světa se ten jeho vliv může propagovat nepřímo, ale tam je pak také obtížnější říct, co přesně, jaké jevy pak můžeme očekávat třeba v Severní Americe, v oblasti Severního Atlantiku nebo i v Evropě.
5: A může působení jevu El Niño zvrátit jev La Niña? Jak tyto dva jevy spolu fungují z hlediska klimatu?
0: Tak oni se vlastně střídají navzájem ještě s jejich neutrální fází. Jev El Niño a jev La Niña jsou dvě strany jedné mince. Ten jev El Niño, to je ta velmi teplá fáze toho Pacifiku a jev La Niña, to je naopak velmi chladná fáze té teploty v vod v Pacifiku. Tudíž my můžeme čekat, že po určité době se objeví zpátky i ten jev La Niña a celý ten cyklus těchto dvou jevů se bude opakovat.
5: A můžete ještě na závěr připomenout, jak to bude bez ohledu teď na ten jev vypadat v České republice v rámci léta? Čeká nás sucho bez dešťů, teplé vodní toky, popřípadě tornáda, povodně, hurikány?
0: Tak já jsem klimatolog, nejsem meteorolog. V klimatologii odhadujeme vlastně průměrné dlouhodobé průměry a odchylky, ale obecně se právě dá říct, že to naše středoevropské léto opět směřuje k nějakému teplejšímu stavu, vyšším teplotám. Jsme v situaci, kdy v krajině chybí voda už nějakým chronickým způsobem po delší dobu, čili budeme zřejmě vystaveni četnějším teplotním extrémům a patrně i obdobím sucha.
5: Klimatolog Aleš Farda, vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Vám také děkuji za pozvání. Naschledanou.
5: Stále posloucháte Odpolední plus a my se vydáváme do Francie. Po dvou letech projednávání je Francie zase o něco blíže přijetí zákona o asistované sebevraždě. Poslanci dnes začínají třetí čtení návrhu. Závěrečné hlasování je v plánu v polovině července a detaily nám řekne přímo z Francie zpravodaj Martin Balucha. Hezké odpoledne.
2: Naslyšenou. Hezký den.
5: Ještě ne naslyšenou, prosím, ještě to probereme. Pokud by návrh zákona prošel, kteří pacienti by ve Francii mohli požádat o pomoc při umírání, jaké podmínky musí splnit? Martine, slyšíme se?
2: Ano, už se slyšíme. Krátký výpadek, omlouvám se.
5: Krátký výpadek. Tak ještě jednou, pokud by návrh zákona prošel, kteří pacienti by ve Francii mohli požádat o pomoc při umírání, jaké podmínky musí splnit?
2: Těch podmínek je hned několik. Ten člověk, respektive pacient, musí být plnoletý, to znamená 18+, musí být francouzskou národnost, musí stabilně žít ve Francii a zároveň pak jsou tam samozřejmě podmínky, které se týkají toho zdravotního stavu, to znamená, že tento člověk, ten pacient musí trpět nevyléčitelnou chorobou, být v takzvané pokročilé fázi nebo terminální fázi té choroby, toho onemocnění a taky jsou tam jako specifikum nebo podmínka velké bolesti. Důležité je, a to samozřejmě je součástí taky toho návrhu zákona, aby ten člověk byl schopný projevit svou vůli a sám o sobě rozhodovat. V této fázi je návrh zákona takový, že by o asistovanou sebevraždu mohli požádat například pacienti s pokročilým, respektive terminálním stádiem rakoviny, takové rakoviny, která už je tedy nevyléčitelná. V Belgii ta většina těch, kteří žádají právě o asistovanou sebevraždu, tak právě přicházejí s tou chorobou nebo v tom terminálním fázi rakoviny. Naproti tomu pacienti s vážným duševním onemocněním by nárok na asistovanou sebevraždu tady ve Francii neměli, stejně tak jako většina kvadruplegiků, tedy lidí, kteří jsou ochrnutí na končetinách třeba po nehodě, takže tito lidé by v této fázi, aspoň jak je teď ten návrh zákona psaný, neměli nárok na asistovanou sebevraždu.
5: Zákonodárci navrhli na 1800 pozměňovacích návrhů. Jak výrazně se návrh zákona změnil oproti své původní verzi?
2: Ten návrh zákona se opravdu hodně změnil proti té původní verzi, kterou prosazovali nebo kterou navrhli ještě v roce 2024. Asi největší změna přišla v polovině června, kdy poslanci v parlamentním výboru prosadili právo na rozhodnutí mezi eutanází a asistovanou sebevraždou. Ten základní rozdíl je v tom, že v případě asistované sebevraždy je to pořád ten člověk, který vlastně udělá ten finální úkon, zatímco u té eutanázie tam je důležitá role toho lékaře, zdravotníka. Takže to je jeden ten pozměňovací návrh. Ještě tedy možné, že ta eutanázie z toho finálního návrhu zákona vypadne, protože to bylo skutečně dodatek, respektive pozměňovací návrh, který vzbudil velké rozhořčení u řady zákonodárců. Vláda zároveň zrušila opatření, které by mělo potrestat zdravotníky, kteří by chtěli nějakým způsobem bránit asistované sebevraždě. Tam byl trest 2 roky vězení a dokonce pokuta v přepočtu přes 7 milionů korun, tak to taky nakonec vypadlo a poslanci z levicové nepodajné Francie zároveň navrhli, aby pacienti, kteří chtějí požádat o asistovanou sebevraždu, tak aby v těch oficiálních dokumentech byly vedení tak, že ta příčina úmrtí, respektive to úmrtí, že bylo vlastně přirozeným způsobem, tak aby potom ty rodiny těch pozůstalých mohly zažádat nebo mohly jim pojišťovny vyplatit tu pojistku, třeba v případě, že by to bylo zachováno tak, jak dosud, tak tam by hrozilo skutečně, že by byly průtahy, že by některé pojišťovny nemusely vyplatit tu pojistku.
5: Nakolik je reálné, že návrh zákona skutečně projde?
2: Je to skutečně všechno nasvědčuje tomu, že návrh zákona projde. Do konce týdne o něm budou tedy poslanci jednat v Národním shromáždění. Pak by měl ten návrh zákona přejít do Senátu. Je možné, že senátoři ten návrh zákona zase odmítnou. Oni už to udělali dvakrát, takže je možné, že do třetice ten návrh zákona nepodpoří. Následně by se v červenci znovu měl ten návrh zákona vrátit do Národního shromáždění a očekává se tedy finální hlasování 15. června. A tam se očekává, že skutečně poslanci ten návrh definitivně odhlasují. Pokud se tomu skutečně stane, tak to už teď francouzská média o tom píší, takže to bude vlastně zákon, který jeden z největších vlastně změn nebo jeden z největších přínosů, respektive odkazů prezidenta Emmanuela Macrona jeho druhého funkčního období, ale stále zůstává spoustu kritiků. Samozřejmě ten zákon podle některých jde jenom na polovinu cesty. Ano, to jsou ti, kteří ten zákon podporují.
5: Tolik náš zpravodaj Martin Balucha. Moc děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: Posloucháte Odpolední plus, máme 19 minut po 14. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by tak výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. A jak vnímá stávku Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO i jeho poslaneckého klubu, předseda sněmovního ústavně právního výboru?
3: Ten podstatný je, že ty strany spolu nemluví. My jsme řekli, že ano, nějakým způsobem se šetřit musí. Takže z tohoto pohledu já bych tu stávku bral jako legitimní. Akorát mě chybí ten dialog, řekněme, právě ten ekonomický, protože já čtu ta vyjádření těch, kteří zatím stojí a říkají, že musíme vyvinout tlak na vládu, aby se přehodnotil ten systém poplatkový.
5: Stále posloucháte Odpolední plus s Lenkou Vahlovou, teď už jsou na řadě zprávy ze světa ekonomiky. Teherán souhlasil s návrhem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do Iránu. Oznámil to americký viceprezident J.D. Vance. Jednání o působení inspektorů má začít už tento týden. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů a neplní vnitrostátní cíle pro stavbu dobíjecích stanic, uvádí Nejvyšší kontrolní úřad. Ministerstvo dopravy reagovalo, že kontrola zachycuje jen přechodný stav a dobíjecí stanice elektroaut stát navýší do konce roku. Třetina lidí, která považuje dopravní dostupnost z bydlení do práce za špatnou, se chce přestěhovat. Podle průzkumu realitní kanceláře Maxima Reality celkem 37% Čechů zaznamenalo, že se situace s dopravou za poslední rok zhoršila. Více než polovina respondentů ji považuje za stejnou a podle 6% se zlepšila. A v Odpoledním plusu nás čeká další téma. Výroba oceli v Česku zůstává na historickém minimu. Hutní společnosti loni vyrobili 2,4 milionu tun, pro představu asi o polovinu méně než před 10 lety. Tahle data ocelářské unie dnes potvrdili také třinecké železárny. Jejich vedení mluví o jedné z největších a nejdelších krizí. Marcela Kubalová z ocelářské unie je teď s námi ve vysílání. Hezký den.
21: Hezký den, dobrý den.
5: Třineckým železárnám loni klesly tržby o 6% na 44,5 miliardy korun. Podle generálního ředitele Romana Hejdeho je takový výsledek za současných podmínek nízký a dlouhodobě neudržitelný. Je podle vás české ocelářství skutečně v krizi?
21: Určitě nejenom české ocelářství, ale celé ocelářství v Evropské unii prochází už několik let krizí. celkově kapacity v evropských ocelárnách jedou na nějakých 65%. Aby byly životaschopné, my potřebujeme jedna minimálně 85%.
5: Nepomáhá ani to, že je možná větší poptávka po ocelových výrobcích, předpokládám hlavně v obranném průmyslu?
21: To je takový častý omyl. Lidi si myslí, nebo veřejnost si myslí, že zbrojní průmysl nebo obranný průmysl zachrání ocelářství, ale my se opravdu pro zbrojní výrobu bavíme o jednotkách procent. To znamená, že v Americe, když si udělali studii, že zbrojní průmysl potřebuje asi 6 až 8% kapacit amerických oceláren, takže podobná situace, nelí horší, bude v Evropě. Takže nás určitě zbrojní průmysl nezachrání. Pomůže, ale nespasí.
5: Co stojí za zhoršenými výsledky? Jsou to hlavně vysoké ceny energií nebo i slabá poptávka?
21: Určitě je to kombinace, nejenom vysoké ceny energií, ale i to, že v Evropě nemáme projekty, takže není taková poptávka, ale obrovský vliv na to má celková globální nadkapacita oceli. Jo, pokud nechci zatěžovat čísly, ale jenom pro představu, ta globální, to znamená nadbytečná kapacita oceli v minulém roce dosáhla výše, která je pětinásobná celkové výrobě oceli v Evropské unii. Jenom Čína vyvezla 130 milionů, což je víc, než Evropská unie vyrobila. Takže je to určitě kombinace všech těchto faktorů, energie, poptávka, globální nadkapacita.
5: Já vás tedy ještě doplním, nebo pojďme to rozšířit. Jak moc velký problém je teď konkurence právě ze zahraničí? Oceláři dlouhodobě upozorňují na levný dovoz z zemí mimo Evropskou unii.
21: Určitě nás ty problémy nejenom z Číny, ale i hlavně teda z asijských zemí, ale už se to blíží i k nám. V Africe se otvírají nové kapacity, takže otvírají se nové a nové ocelárny po světě. Ale my se snažíme jako Evropa tomu bránit takzvanými ochrannými opatřeními, která končí letos 30.6. A od 1.7. by měla nastoupit nová opatření, která by měla snížit dovoz oceli ze zahraničí téměř o polovinu toho množství, které se dováží dnes. A pokud se doveze navíc nad tyto takzvané kvóty, tak se bude platit místo 25% 50% clo. Takže my věříme, že tyto ochranná opatření nám mohou pomoct, ale čekáme stále na kvóty pro ty jednotlivé země, ze kterých se to dováží, takže tam ještě panuje velká nejistota, co se bude moci vlastně z jednotlivých zemí dovést. Takže necháme se ještě překvapit, ale mělo by to být v nejbližších dnech, protože opatření má k 1.7. vstoupit v platnost.
5: Takže ty problémy nejsou jen v České republice, ale jde to napříč celou Evropou, je to tak?
21: Určitě. Všechny evropské ocelárny mají stejný problém. Tady, aniž bych chtěla mluvit o jiném průmyslu, ale ten problém je i ve všech energeticky náročných odvětvích. Minulý týden možná zaznamenali, byl napsán i dopis, který podepsali z obrovských oceláren, jako je ThyssenKrupp, tak naše Moravia Steel, podepsal to i Agrofert, podepsal to BASF, to znamená i chemici, napsali dopis na Evropskou komisi, na paní Uršulu von der Leyenovou, na šéfa Evropské rady, kde upozorňují na obrovské problémy, které má energeticky náročný průmysl, že požadují zastavení zvyšování uhlíkových nákladů, upozorňují na problém zdražování povolenek, což oslabuje naši konkurenceschopnost, ohrožuje to samozřejmě investice, pracovní místa, takže teď v červenci, kromě nových teda safeguardů, čekáme i celou revizi EU ETS. Takže čeká nás teď velmi zajímavý měsíc, řekněme.
5: Polovina roku je za námi. Už můžete odhadovat, jaké budou výsledky za letošní rok?
21: No, nemám úplně čísla s firem, ani na mě nezdělují, ale z informací nebo z indicí, které máme u nás na ocelářské unii, tak plyne, že situace se zatím vůbec nelepší. Uvidíme, co přinesou právě změny v těch nových ochranných opatřeních, ale ty se taky projeví nejdřív koncem roku, protože hodně firem se předzásobilo, takže nevíme, do jaké míry to ovlivní ještě letošní rok, ale ty výsledky by mohly být vidět příští rok. Ale ten problém je mnohem, mnohem širší, takže to asi není už na, úplně na tuto debatu, protože i když budeme mít tady všechny kapacity jako naplno, tak jde o to, jestli někdo bude chtít tu zelenou ocel, ale to ano, je opravdu ano. Už na jinou debatu.
5: Marcela Kubalová z Ocelářské unie, děkujeme, naslyšenou.
21: Taky děkuji, hezké odpoledne, nashledanou.
5: Středočeští policisté testují interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem obětí trestných činů ve věku od 4 do 8 let. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat a doladit například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
4: Ahoj Superpoldíku, jak se máš?
6: Ahoj holčičko, já jsem Superpoldík, jak se máš?
4: Já se mám dobře, budeš si s námi dneska taky povídat.
22: Teďka jsme slyšeli medvídka, kterýmu jsme vytvořili pracovní název Superpoldík.
23: Kapitán Markéta Zvelebilová ze středočeské policie, kriminalistka. Sedíme před obrazovkou, já tedy sedím na židli, kde by sedělo dítě.
22: Využili jsme medvídka, protože je to neutrální pro holčičky i pro kluky. Superpoldík slouží k tomu, že děti právě odreaguje, zaujme, vtáhne do děje. Dnešní děti jsou zvyklé pracovat před obrazovkou.
23: On vlastně tím úborem i trošku připomíná toho supermuže, tou červenou a modrou barvou a má na hrudi hvězdu Znak policie.
22: Zažila jsem za svou praxi upravení speciálních výslechových místností, demonstrační pomůcky pro výslech, jako je jája pája, kdy představujeme rodinku a právě ve chvíli, kdy dítě se nám zasekne, tak zvaně třeba zamrzne. To dítě udrží pozornost průměru 5 až 15 minut a my právě tím medvídkem získáváme to, že on jak je zvyklý komunikovat s obrazovkou, tak ve chvíli, kdy ztrácí pozornost směrem k vyšetřovateli, tak využijeme, že vstoupí přes obrazovku k nám medvídek.
23: Přecházím do další místnosti, kde sedí technik Jan Bartoš.
24: Jsem policista, jsem zařazen na oddělení kyberbezpečnosti a pomáháme s tímto projektem tu osobu, kterou to snímá, toho policistu. Tak to bere všechny jeho gesta, mluvení, zvuk se přenáší tam a to dítě vidí vlastně toho krásného medvídka, ale komunikuje přímo s tím policistou.
23: Projekt Avatarius vymyslel se svým týmem bývalý šéf středočeské policie Václav Kučera. Dolaďuje ho tým nynějšího ředitele Ondřeje Smotlachy.
25: Zatím to vypadá velice nadějně, ladí se drobné věci, jako je motorika, senzitivita na toho člověka, který vlastně předehrává tu figurku.
23: Podle mluvčí středočeských policistů Vlasty Suchánkové ještě není daný přesný termín uvedení projektu do provozu.
26: Děláme všechno pro to, abychom mohli tuto postavičku a tento způsob v podstatě výslechu pro zvlášť zranitelné oběti v podstatě zapojit do naší práce.
23: Tento systém je první takový v České republice. Policie ve středních Čechách v této věkové kategorii potřebuje ročně vyslechnout asi 10 až 12 dětí jako poškozených, třeba v rámci sexuálních trestných činů. Ze středních Čech Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Radiožurnál je 14.30. Jana Utendrovská a zprávy.
10: Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký viceprezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle ní o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za věru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby měli mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soud se oběma taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Třinecké železárny jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%. A maximální ceny pohonných hmot se zítra změní jen o několik haléřů. Ministerstvo financí to uvedlo na svém webu. Nafta bude stát 35 korun a 54 haléře, to je o 7 haléřů méně než dnes. Za benzín si řidiči v Česku naopak mírně připlatí. Litr se bude prodávat maximálně za 40 korun a 50 haléřů. Bude tak stát o 9 haléřů více než dnes. Vláda chce ceny paliv určovat zatím do konce června.
11: Sport.
10: Tenistka Linda Nosková slaví na trávě v německém Berlíně druhý titul ve dvou dnech. Po večerním vítězství ve dvouhře tam totiž nově desítka světového žebříčku zvládla i odpolední finále čtyř hry. Turnaj se kvůli dešti dohrával až dnes a Nosková s Alexandrovou z Ruska porazili Erániovou z Itálie a Američanku Melicharovou Martinezovou po setech 6-2 a 6-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Zavřená D1 u Kroměříže a ucpaná výpadovky z Plzně na Písek. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 vyprošťují převrácený kamion. Teď už se ho podařilo postavit zpět na kolo a budou ho odtahovat. Dopravu odklání na starou silnici a před odklonem se chvilku zdržíte v koloně. D1 se ucpává taky na příjezdu do Brna směrem z Ostravy. Silný provoz jede hodně kamionu. Ten pravý pruh nákladní auta zastavují už na kilometru 223. Osobním autem pojedete rychleji v levém pruhu. Ucpaná je i severní trasa z Mohelnice na Hradec Králové, silnice 35, a to na příjezdu do Litomyšle. Od konce nové dálnice až na první světelnou křižovatku v Litomyšli pojedete asi půl hodiny. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně se ucpává mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouni omezení a zdržíte se až půl hodiny. Další omezení na stejné silnici je pak ještě u Všerub, tam je kolona kratší. No a silnice 20 ještě jednou, výjezd z Plzně směr Písek. Za Losinou opravují silničáři vozovku a opět jsou tam dlouhé kolony v obou směrech. Osobním autem se to dá obět přes Šťáhlavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Je pondělí 22. června, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
8: Necelá třetina dětí používá chatbota jako svého kamaráda buď občas, anebo pravidelně.
12: Pošle třeba číslo na linku důvěry nebo sama doporučí návštěvu psychologa. Čím déle s ní ale člověk komunikuje, tím víc pak začne AI jeho pocity zrcadlit.
13: Ten systém je od základů navržený tak, aby byl manipulativní. Když se s ním bavíte dlouho, tam vás vlastně potom utvrzuje v tom vašem pocitu.
14: Mám hodně velký respekt k té AI, takže tam hodně jakoby píšu ty věci obecně a kontroluju si ten text, aby tam nebyly nějaký o mně citlivý údaje.
7: I nejlepší kamarádka nebo kamarád mají dny, kdy nejsou příjemní nebo se nechovají podle našich představ. Tak proč se nezačít radši přátelit s virtuální osobou? Ta má čas pořád, vždycky s námi mluví hezky a snaží se poradit, protože toho hodně ví. A dokonce umí navodit náladu jako na rande. Poznáváte tuhle situaci? Vyrůstá tu generace dětí, která bude mít vedle vztahu s vrstevníky také vztahy s AI chatboty. A jak se k tomu mají postavit rodiče?
15: Ahoj, jak ti dnes mohu pomoci? Máš na srdci nějakou otázku nebo bys chtěl něco probrat?
7: ChatGPT a další modely si s vámi dnes dokážou i povídat a vypadat u toho citlivě a chápavě. 13-letý Tomáš si s umělou inteligencí píše několikrát týdně. Za pomyslného kamaráda ji ale nepovažuje.
27: Používám ji hlavně na školu, když se potřebuji doučit nějaký předmět a takhle.
28: Dokážeš si představit, že by si s nějakým AI chatbotem povídal víc o tom, jak se cítíš, nebo že třeba nevíš, jak oslovit nějakou holku, nebo že se s někým pohádal a nevíš, jak to vyřešit? Myslíš, že by ti v tom dokázal AI chatbot pomoct?
27: Jako neskoušel jsem to, ale myslím, že by určitě by mohl s tím pomoct.
28: Jak často používáš AI chatbota?
27: Tak jednou za dva dny třeba.
28: A dokážeš si teď představit, že bys ho nepoužíval vůbec? Dokážeš si svůj život představit bez téhle pomoci?
27: Jo, tak určitě. Bych si to prostě dal do Google místo ChatGPT.
7: Studentka Eliška mluvila s AI o svých pocitech i úzkostech několik měsíců. Pak se ale rozhodla vyhledat odbornou pomoc.
29: Jakmile ona mi odpověděla nějak, kdy mě to jako zranilo a já jsem pak byla prostě celý den nešťastná a byla jsem tak trošku v depresi, nebo jak to nazvat, tak jsem se rozhodla, že radši se obrátím vyloženě na reálného člověka.
7: Na míru využívání AI chatbotů jako kamarádů se zaměřilo také aktuální šetření s názvem Čeští žáci v online světě 2025 od společnosti Safer Internet Centrum. Výsledky shrnující zkušenost více než 50 tisíců zdejších dětí a mladých lidí teď v reportu probereme podrobněji s Dominikem Voráčem, lektorem e-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den.
0: Dobrý den.
7: Co považujete za hlavní závěry toho vašeho šetření, hlavně té části, která se týkala používání AI chatbotů?
0: Za nejdůležitější považujeme to, že jsme zjistili, že opravdu děti chatboty používají a nepoužívají to jenom na nějaké hledání informací, ale začínají to používat i jako své kamarády. Když budu mluvit v řeči čísel, tak necelá třetina dětí právě používá chatbota jako svého kamaráda buď občas, anebo pravidelně. Z toho nám plyne, že vlastně je rok 2026 a najednou tady řešíme nějaké, ať už kamarádské nebo možná i nějaké milostné vztahy s umělou inteligencí, což je docela fascinující zjištění a uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat dále.
7: Mimochodem, co znamená, že jsou ti AI společníci optimalizovaní na lidské emoce?
0: Znamená to, že jakýkoliv chatbot, který používáte od těch velkých firem,

0: Jasný problém, protože to samozřejmě není lidská reakce, to je nějaká reakce jedniček a nul a bohužel ale nějací dospělí, ale také samozřejmě i ty děti si vůbec neuvědomují, že to není jejich kamarád, ale jenom nějaký natrénovaný stroj.
1: Oslovené děti a mladí lidé se v tom průzkumu také měli vyjádřit k tomu, jaké pocity po takových konverzacích zažívají. Tak co vyšlo?
0: Pocity u dětí jsou různorodé, s tím, že ale nehovoříme o nějakých velkých číslech, co se týče například toho, že by se děti cítili například lépe, když si povídají s umělou inteligencí než s člověkem. Tam nám například vyšlo, že pro 14% dětí je snazší se svěřit AI než člověku. 19% dětí se cítilo uvolněně a v bezpečí, protože umělá inteligence nekritizovala ani nehodnotila. A nejvyšší číslo, a to je 32%, dětí souhlasilo s tvrzením, že je pro ně snazší při otázkách o nějakých vztazích či sexualitě napsat chatbotovi, než se někoho zeptat. Takže my vidíme, že ty, řekněme, intimnější témata nebo to, o čem se ty děti stydí hovořit, tak se radši tedy svěří tomu chatbotovi než reálnému člověku. Oni si můžou i nasimulovat třeba nějaký pohovor nebo nějaký rozhovor třeba s klukem nebo holkou, kterého mají rádi. A zkrátka, kdykoliv si nejsou jistí s něčím, no tak se můžou svěřit právě tomu chatbotovi.
1: Já dokážu pochopit, nebo já chápu, že musí být sen moci vytrénovat společníka, byť virtuálního, který pro mě bude dokonalý, vždycky bude po ruce, bude chápavý. Lze při tomhle zabránit nějakým nepříznivým algoritmům nebo třeba sexuálně explicitním scénářům konverzací, pokud o ně zrovna nestojím?
0: Určitě to lze. Pokud to dítě používá chatbota typu ChatGPT, Gemini, Anthropic Claude, což jsou chatboti od velkých firem, tak tam už jsou, řekněme, sofistikované filtry, které neumožňují se například bavit a flirtovat nebo řešit sexuálně explicitní věci. Takže kdykoliv by to dítě chtělo jít do nějakých takových témat, tak ten ChatGPT například to zarazí a nebude se o tom bavit. Horší je, že chatbotů je na internetu stovky, tisíce možná, a ne každý chatbot takovýhle filtr má. Takže za mě, pokud to dítě používá ty, já bych řekl, ověřené chatboty od těch velkých firm, tak tam se asi nemusíme bát. Na druhou stranu, pokud je na nějaké platformě, kde ten chatbot není úplně vytrénovaný, tak ano, může se to stát. A máme už případy, například před 2 roky ve Spojených státech, takhle jedno dítě spáchalo sebevraždu, protože se do svého chatbota zamilovalo. A ten chatbot tedy imitoval Daenerys Targaryen, což je postava z Hry o trůny, vlastně seriál anebo kniha. Ten chatbot začal psát takové věci jako: lásko, tak já už se na tebe těším, tak pojď za mnou, vrať se ke mně. No a na základě toho spáchal sebevraždu. Takže ta regulace těch chatbotů je o to teďka tvrdší, ale většinou to řeší ty velké firmy.
1: Jaká generace tím podle vás vyrůstá, když vlastně si utvářejí přátelství stále v tom reálném světě, ale ve velké míře právě také v tom online světě s virtuálními společníky? V čem to děti a mladé lidi může obohatit a v čem ochudit?
0: Já bych určitě nemluvil všeobecně o nějaké generaci, která bude mluvit s chatboty a bude to 100% dětí. To určitě ne, z našich dat to nevyplývá. Vidíme, že to je tedy zatím jenom třetina dětí. Na druhou stranu, tato třetina dětí, když se podíváme na to, jak třeba komunikují s těmi chatboty a jak ti chatboty vlastně komunikují s nimi, tak vidíme, že když máme problém, tak nám poradí, když řešíme nějaký konflikt, tak jsou na naší straně. A já se trošku obávám, že z toho může vyrůst někdo, kdo neumí řešit reálné konflikty v reálném světě. Je zvyklý na to, že ten druhý člověk vždycky ustoupí a neumí sociálně interagovat.
1: Co byste v tomto směru tedy doporučil rodičům, pokud mají děti, které využívají tu umělou inteligenci, takhle s ní konverzují, jak postupovat?
0: Zákaz 100% nepomůže. Na druhou stranu je strašně důležitá ta komunikace mezi dítětem a rodičem, kdy ten rodič se konkrétně tedy ptá, co třeba to dítě s tím chatbotem řeší, ptá se ho, jakým způsobem odpovídá, ale ne jako, že by se ten rodič to dítě zkoušel. Zkrátka ptá se tak kamarádsky, že to člověka zajímá, třeba dítě samo řekne, no tady ten chatbot, on je jako dobrý, ale samozřejmě kamaráda to třeba nenahradí. Takže vybudovat si ten vztah s tím dítětem i v rámci těch digitálních technologií, s tím, že to dítě může být průvodce pro toho rodiče a to dítě se pak mnohem více otevře. A když má třeba nějaký problém, tak je tam vyšší šance, že se pak tomu rodiči svěří a můžou to řešit společně. Ale toto neplatí jenom o chatbotech, toto platí i o například sociálních sítích anebo například hrách, ať už na internetu, anebo offline hrách.
1: Naším hostem byl Dominik Voráč z Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme.
0: Taky děkuji.
1: V České republice je povědomí o AI společnicích na vzestupu, ale většina rodičů ani škol zatím nemají jasná pravidla ani zkušenosti, jak s touto technologií pracovat. A to už je téma pro našeho druhého hosta, kterým je právnička Petra Stupková, jež v loni získala ocenění Osobnost roku 2025 v oblasti právo v AI. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zkoušela jste vy sama komunikovat s nějakým AI společníkem?
2: No samozřejmě, je to,
1: a jaké to bylo?
2: Na první pohled docela zábavné. Vždycky mě ale překvapí, jak strašně rychle si člověk zvykne a jak hrozně rychle vzniká vlastně nějaký se jako pouto, nějaká jako emoční vazba. V podstatě ten společník opravdu dělá to, o co mnohé ty společnosti hlásají přímo na svých webových stránkách. To znamená, je vždycky na vaší straně, vždycky poslouchá a vždycky vám bude tak jako trochu i pochlebovat a bude vlastně přitakat tomu vašemu názoru, což samozřejmě vede k tomu, že vy si k němu mnohem snadněji vlastně najdete právě to přátelství, to pouto.
1: Já si vždycky myslím, že to je vlastně návod pro lidi, jak získat kamarády v reálném životě, podívat se, jak to dělají ty chatboti, ale zkoušela jste si tam zadávat třeba různé osobnosti? Zkoušela jste si je modelovat různě?
2: Zkoušela jsem to různě, ale já jsem to teda hlavně jako asi zkoušela tlačit spíš na tu hranu, jako kdy bych zkusila třeba, aby to byl můj psycholog, aby ho dotlačila do těch jako hranic, kde jsou ty různé jako terapeutické problémy a tak dál, protože vlastně tady ty povolání jsou často regulované buď nějakými jako samosprávami nebo právě přímo zákonem a já si myslím, že pokud by se vlastně terapeuti třeba často chovali tak, jako se chovají tady ty společníci, tak by přišli o oprávnění vykonávat ty profese. A to je vlastně něco, co mě velmi zarazilo a co mě jako ještě více zaráží je, že ty společnosti, které provozují tady ty companions, tak vlastně často nedělají nic pro to, aby zjistili, kdo je na druhé straně, jestli je tam někdo, kdo je emočně zranitelný, kdo je třeba dítě, které má nějaké problémy nebo nemá, anebo je to prostě jenom dítě v nějaké vývojové fázi, pro kterou třeba budování takových pout a vazeb může být vlastně nějakým způsobem i patologické. Neříkám, že to je vždycky problém, ale může to být třeba i nějaká potom patologie a ty společnosti, které provozují tady ty služby, tady ty společníky, nedělají mnoho pro to, aby zjistili, kdo na té druhé straně doopravdy sedí.
1: Protože jste právnička, tak se vás chci zeptat, využité příležitosti na ten právní rámec, tak poskytovatelé služeb AI se v Evropské unii řídí nařízením Evropského parlamentu a rady, takzvaným AI aktem, který je tady v účinnosti od roku 2026. Jsou jim tedy podle vás dostatečně ochráněna práva a data nezletilých uživatelů těchto služeb a systémů?
2: No tak AI Act je jenom taková špička ledovce, oni vlastně by se měli řídit jako veškerou tou legislativou, která vyplývá vlastně ze snah komise v rámci té priority Evropa připravená na digitální věk a pokud se AI Actu týká, tak tam vlastně AI Act opravdu jako cílí na praktiky, které jsou nějakým způsobem jako manipulativní a skutečně některé z těchto praktik buď zakazuje, anebo je staví do takzvaného jako vysokého rizika a potom vlastně společnosti, které provozují takové systémy, musí splňovat poměrně jako přísná pravidla. Co se týká tady těch jako společníků, tak tam si myslím, že často vlastně nespadneme, jo? Takže jim pak vlastně třeba zbyde povinnost transparentně komunikovat, že se jedná o umělou inteligenci. A ani tam vlastně nemůžu říct, že bych jako s konverzací s těmito společníky si úplně jasně odpověděla na otázku, že nám AI Act pomáhá. Takže spíš si myslím, že jsou tam dost velké mezery.
1: No a mluví se o nějakých dalších regulacích nebo opatřeních, jak zajistit dohled nebo třeba nějaký audit systému umělé inteligence, protože to, jak jste o tom mluvila, že ty AI společníci můžou generovat škodlivé, dokonce nelegální odpovědi, nezjišťují si vlastně, kdo je na té druhé straně. Tak jaké možnosti jednotlivé vlády, národní státy nebo Evropská 27 má?
2: No tak v současné době se spíše bavíme vlastně o nějakém jako zjednodušování regulace, že by se nějakým způsobem přímo probírala a regulovala otázka tady těchto společníků. To jsem zatím tedy nezaznamenala. A ta diskuze, ale co je jako dobré zmínit, co je jako dobré, tak je vlastně, že se posouvá směrem k monitoringu rizik a testování dopadů na duševní zdraví a mluví se taky o věkovém ověřování uživatelů. Jo? To znamená, že začínáme si uvědomovat, že ne všechny služby, tak jak nám je ty společnosti nabízejí, jsou vhodné pro všechny od každého věku. A mluví se o tom, že tady tyto služby by měly užívat uživatelé, kteří nějakým způsobem věrohodně ten svůj věk ověří, například pomocí Bank ID. Jo, není to vlastně technologicky nějak složitá věc, ale samozřejmě obchodně velmi třaskavé téma.
1: Můžou k té pozitivní regulaci přispět vlastně i žaloby, kterých padlo už několik, hlavně ve Spojených státech amerických, na poskytovatele těch AI companions, například na platformu Replika kvůli nevhodnému obsahu a nedostatečné ochraně dětí?
2: Jako určitě si myslím, že ano, že tady toto vlastně ne přímo, že by to mělo nějaký vliv na náš legislativní proces, ale rozhodně to formuje tu veřejnou debatu. Ty žaloby, které proběhly se společností Replika, tak samozřejmě já tady tu aplikaci dlouhodobě sleduji a musím říct, že vlastně i oni změnili ten svůj design i vlastně komunikaci směrem k uživatelům i zavedli vlastně nějaká opatření právě pro ověřování věku. V Americe došlo vlastně v souvislosti, řekněme, s používáním těchto nástrojů. Došlo i jak k sebepoškozování dětí nebo dokonce i k sebevraždám. To znamená, že tyto tragické případy samozřejmě potom formují tu veřejnou debatu, veřejné mínění a tím vytvářejí tlak na zákonodárce, ale to bude trvat dlouhou dobu a obávám se, že my jako rodiče dětí, kteří jsou přímo vystaveni těmto technologiím, vlastně na toto nemáme čas a musíme jednat spíše sami.
1: Z Nizozemska, kde je na konferenci o AI, se s námi spojila Petra Stupková z advokátní kanceláře Legitas a osobnost roku 2025 v oblasti právo v AI. Děkujeme za váš čas.
2: Děkuji, těšilo mě.
1: Vážení posluchači, pořad Reparát obvykle trvá 26 minut. Dnes ho celý náš tým, tedy editorka Markéta Vosková, sound designer Jaroslav Pokorný a já, Daniela Vrbová, předčasně ukončujeme, protože se připojujeme k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
4: Široký úsměv, tmavé vlasy, zvonivý hlas a také velká kuráž jsou charakteristické pro Boženu Laglerovou, první rakousko-uherskou a později také první československou pilotku a 13. ženu na světě, která měla pilotní průkaz. Narodila se 11. prosince roku 1886 na Královských Vinohradech v Praze.
5: Pocházela z klasické úřednické rodiny, jejíž jednotliví členové a generace se postupně vypracovali z úředníků panství. V současné době by se dala označit ta rodina jako vyšší střední třída.
4: Vysvětluje historik a publicista Michal Plavec. Že se z ní stane pilotka, by ale v dětství hádal málo kdo, protože vystudovala operní zpěv na konzervatoři a dostala angažmá jako solistka ve Vinohradském divadle. Nemocné hlasivky ale nakonec nasměrovaly jinam. Respektive jinam ji pomohl nasměrovat její švagr Václav Felix, profesor ČVUT a nadšený aviatik. A tak se Božena v roce 1911 stává první studentkou Gradeho pilotní školy.
5: Všichni byli překvapení. Po skvělých výkonech se její učitelé rozhodli, že by mohla předstoupit před zkušební komisi a skládat zkoušku již v květnu roku 1911. Což bylo v té době něco naprosto nepředstavitelného.
4: Zkouška ale nedopadla dobře.
5: Začátek té zkoušky byl velmi skvělý, všechno nasvědčovalo tomu, že to složí, bohužel závan větru, ta letadla typu Grade, na to byla velmi háklivá, jak to skončilo pádem. Takže zkoušku v tom květnu 1911 neudělala.
4: Navzdory hrůzně vypadajícímu pádu i tomu, že pak několik měsíců strávila doslova zasádrovaná, se ale svého snu nevzdala. Zkoušku nakonec úspěšně složila ještě téhož roku 27. září a stala se první pilotkou v tehdejším Rakousku-Uhersku. A nezůstalo jen u toho. Za 14 dnů na to už si vezla stříbrnou trofej z Hanoveru. Letadla typu Grade, která uměla Božena pilotovat, ale byla příliš pomalá na to, aby s nimi mohla uspět v nějaké letecké soutěži, kde rozhodovala rychlost. Proto byla odkázána na exibice. Létala v Evropě i v zámoří. Po jí nezaviněné letecké nehodě v Dominikánské republice ale musela se svým kolegou letcem odplout do Ameriky. A zase trochu navzdory všem a všemu.
5: Ona říkala sama sobě, určitě se prosadím ve Spojených státech amerických, a sama potom přiznávala, že ji od toho její blízcí zrazovali. Co pro ní bylo těžkým zklamáním, tak to bylo, že zaprvé už byl podzim, zima, takže se příliš nelétalo. Vůbec aviatika v té době nebyla ve Spojených státech tak rozvinutá jako v současné době, takže i když oni měli zájem, tak nedokázala najít žádné uplatnění. Živila se tam různě, psala do krajinských novin, zároveň dělala švadlenu, zároveň se živila i jako kuchařka, prostě dělala úplně všechno, co mohla.
4: Nic z toho ale Boženu neuživilo, takže se přece jenom vrátila domů. Bylo jí 28 let a v Evropě zuřila světová válka. A Božena nechtěla stát stranou. Opakovaně se jako pilotka hlásila do armády. Opakovaně byla odmítnuta. Po vzniku Československa se ale opět dostává na výsluní. Jako první česká pilotka je zvána na nejrůznější akce, vyjmenovává historik a publicista Michal Plavec.
5: Skutečně již od začátku toho roku 1919 začala být postupně zvána na různé letecké mítinky, na různé letecké oslavy a tak. A nakonec v roce 1926, když byla založena Masarykova letecká liga, tak nejen, že přispívala do časopisu této ligy, který se jmenoval Letec, ale nakonec se stala také členkou přímo ústředí té Masarykové letecké ligy a velmi intenzivně se snažila propagovat rozvoj letectví a především rozvoj takzvaného lidového létání, což znamená létání, které by bylo dostupné pro všechny.
4: Sama už se do letadla neposadila, protože na obloze začaly dominovat stroje, které už pilotovat neuměla. Kromě propagace letectví se vrátila i ke zpěvu jako lektorka ve své malé soukromé pěvecké škole. Božena Laglerová, první československá pilotka, zemřela 8. října 1941.
3: Archiv Plus.
6: Smlčí-li pravdu spisovatel, lže, řekl Jaroslav Seifert, když hodnotil naši prózu a poezii počátku 50. let, odpovídající takzvanému socialistickému realismu, nařízenému komunistickou stranou. Básník František Hrubín Seiferta doplnil.
7: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám, ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
6: Dnes už zapomenutý dramatik a prozaik Vašek Káňa, jinak autor pro první polovinu 50. let velmi příznačné divadelní hry Parta Brusiča, do literatury postavil velmi kriticky.
8: Řekněme si otevřeně, mlčeli jsme proto, že nám chyběla statečnost. Člověku je těžko hlásit se k provinění. Člověku je hrozně, dostane-li se jeho rozum do rozporu se svědomím a je mu už nesnesitelně, uvědomili si, že se vzdal vlastního rozumu a jednal podle rozumu jiných. V takové chvíli musí prožít strašlivá muka a v takové chvíli musí přiznat i svou vinu.
6: Vedení československých komunistů bylo některými odvážnými projevy na spisovatelském sjezdu zaskočeno. Vicepremiér Václav Kopecký byl velmi kategorický.
9: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů. Spisovatelé si sugerovali zcela mylnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce a tak z opozičního harasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu.
6: Spor mezi vedením Českého

0: slovenských komunistů a spisovateli se snažil mírnit jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký.
1: A je to zase důsledek těch nesprávných takových centralistických metod, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. A protože jsme je usměrňovali nesprávně takovým nepřesvědčování, ale takovým namnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam nashromáždilo tolik té nespokojenosti a proto ta puklička, tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje, než na jiných místech.
0: Některým spisovatelům skutečně metody komunistické strany lezly krkem, ale na opravdovou svobodu si museli počkat dalších více než 30 let. Mnozí už se nedočkali.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Utendrovská.
4: Prezident na summit NATO nepojede, misi povede premiér Babiš. Irán souhlasil s návratem jaderných inspektorů do země, uvedl to americký viceprezident. Fotbalová Karviná figuruje v losu nové sezóny první ligy, proti vyloučení se odvolala. Dálnice D1 je po nehodě u Kroměříže stále zavřená směrem do Brna. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO, rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
6: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
4: Prezident Pavel už dřív řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci hradu teď zjišťujeme. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení iránského jaderného programu. Vance dodal, že teď jsou na řadě technická jednání.
7: Ještě je před námi spousta práce. Zatím hlásíme pokrok v ekonomických jednáních a těch o jaderném programu. Pokračujeme v odminování průlivu a zajišťujeme, aby se tam opět rozběhl dopravní provoz. Dosáhli jsme velkého pokroku, ale stále je co dělat.
4: O pokroku v rozhovorech na základě takzvaného memoranda o porozumění mluvil také Teherán. Stavba přehrady v Nových Heřmínovech na Bruntálsku získala od ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi ochránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
8: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
4: Se stavbou přehrady dříve nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly. V dozorčí radě pražského dopravního podniku skončil Ondřej Prokop z hnutí ANO. Na návrh náměstka primátora Jaromíra Beránka z Pirátů ho radní odvolali. Důvodem je podle něj, že Prokop v majetkovém přiznání neuvedl 3 pražské byty.
9: Tímto jsme v konání a odpovědnost a způsobilost pana Prokopa celkově ztratili důvěru a v návaznosti na to jsme téměř jednomyslně na dnešním jednání rady schválili odvolání kolegy Ondřeje Prokopa z tohoto důležitého kontrolního orgánu dopravního podniku hlavního města Prahy.
4: Na písemné dotazy Ondřej Prokop nereagoval a telefon má vypnutý. Minulý týden situace vysvětloval tak, že byty v majetkovém přiznání zapomněl uvést a že šlo o omyl.
5: sport.
10: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů. Kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
11: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Silon Táborsko, po něm pak Artis Brno.
10: Další v pořadí by bylo Ústí nad Labem a pak pražská Dukla, která letos z šance ligy sestoupila. Pokud komise rozhodne o vyřazení Karviné až v průběhu soutěže, liga by se dohrála v 15 týmech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D48 u Palačova, zavřená D1 u Kroměříže. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína hlásíte kolony u Palačova. Na 12. kilometru uklízejí po nehodě nákladního auta. Kolony se tam tvoří v obou směrech a zdržíte se teď asi 10 minut. Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna je u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 24 odtahují kamion po noční nehodě. Dopravu odklání na kilometru 258 na Kroměříž na souběžnou silnici a před odklonem se zdržíte okolo 10 minut v koloně. D1 je ucpaná i na příjezdu do Brna ve směru z Výškova. Aktuálně kamiony zastavují v pravém pruhu na kilometru 221. Osobním pojedete v levém pruhu rychleji. No pozor, ucpaná je i severní trasa silnice 35 z Mohelnice na Hradec Králové. Před Litomyšlí postojíte až půl hodiny. V Brně se zdržíte na okruhu ve směru z D1 na Žabovřesky. U tunelu Hlinky nehoda a je tam kolona už z Pisáreckého tunelu. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí kolony před sjezdem na Ořech. Je silný provoz. Občas musí i regulovat vjezdy do tunelů, tam pak stojí chvíli i osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553.
13: Výlet? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max, sponzor programu.
5: Počasí.
4: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Máme 6 minut po 15. Odpoledním plusem vás provede Lenka Vahlová. A jaká nás čekají témata? Co způsobilo politický pád britského premiéra Keira Starmera, který nejdřív skončí v roli šéfa Labouristů a později opustí i Downing Street? Co přimělo íránskou delegaci k umožnění návratu inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do Íránu? A jak probíhá výstražná stávka zaměstnanců médií veřejné služby? I o tom budeme mluvit.
2: Odpolední plus.
14: Britský premiér Keir Starmer dnes oznámil, že odstupuje z funkce lídra vládní labouristické strany. V čele kabinetu zůstane, dokud strana v příštích týdnech nevybere jeho nástupce. Nový šéf strany by měl být známý do září, kdy se znovu sejde britský parlament. Británie se tak otevírá cesta ke jmenování 7. předsedy vlády za posledních 10 let, které uplynuly od Brexitu. A ve vysílání je politolog Petr Jurek z katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Hezké odpoledne.
15: Hezké odpoledne vám i posluchačům.
14: Co podle vás bylo to hlavní, co Starmerovi takzvaně zlomilo vás a snížilo popularitu?
15: Tak pragmaticky to hlavní, co mu teď aktuálně zlomilo vás, byla ztráta důvěry jeho spolustraníků a členů dolní sněmovny za labouristickou stranu, že pod jeho vedením je ještě možné zvrátit ten negativní trend z hlediska popularity labouristů. A do toho se přimíchaly doplňovací volby v jednom volebním obvodu do dolní sněmovny, ve kterých uspěl jeho potenciální vyzývatel a pravděpodobný nástupce Andy Burnham. Když bychom to vzali přes tu programovou stránku věci, to znamená, co stojí za tím, že Starmerova podpora se trvale klesala, tak je to takové vystřízlivění po těch volbách, které Starmer poměrně přesvědčivě vyhrál, respektive Labour s té pod jeho vedením je vyhráli. Tam byla naslibována řada reform, řada obratů ve veřejných politikách a zejména v posledním roce v těch vnitřních politikách vlastně Starmer od většiny z nich ustoupil. Takže to, co mu vlastně zbylo, je relativně pozitivní obraz u britské veřejnosti v politice zahraniční, ale na domácí politické scéně se mu tolik nedařilo.
14: Už jste naznačil, ale můžete více přiblížit, kdo je poslanec Andy Burnham, který se už přihlásil, že bude usilovat o post šéfa Labouristů a tím i premiéra?
15: Andy Burnham je bývalý, je to politik z oblasti Manchesteru, známý zejména v té komunální politice, teď tedy čerstvě člen dolní sněmovny parlamentu britského. Z hlediska ideového panuje určitá nejistota, co je to vlastně za politika. On v té komunální politice byl znám jako někdo, kdo se nebojí půjčovat si peníze, investovat, patří do levicovějšího křídla Labouristů, ale je otázka, co z toho je přenositelné do té národní politiky. Každopádně, tak jak se ta situace dnes vyvíjí, tak s vysokou mírou pravděpodobností již během července, protože to nevypadá, že by měl vyzývatele v boji o vedení labouristické strany, se stane labouristickým lídrem a na základě dnešního vyjádření panovníka britského, tak to vypadá, že možná už v průběhu července i ministerským předsedou. Takže relativně brzy uvidíme, jak tedy se bude programově profilovat. Ale asi to po liberálním Starmerovi bude spíš krok směrem k té tradičnější sociálně demokratické politice.
14: Měli bychom také připomenout, že od Brexitu před 10 lety se ve Velké Británii střídají premiéři poměrně často. Může v úzovkách Brexit za určitou nestabilitu britského politického systému?
15: Tak je samozřejmě těžké tam nakreslit kauzalitu, také si musíme uvědomit, že Labouristé to zatím zvládali podstatně lépe, po Starmerovi mají teprve druhého, pravděpodobně premiéra, který bude brzy ve hře. To časté střídání se týkalo spíše konzervativní strany, kde to bylo spojeno zcela jednoznačně s tím, že ta strana byla jednak rozdělená asi v otázce Brexitu, ale zejména toho pobrexitového uspořádání. Zároveň to bylo spojeno s výraznou osobností Borise Johnsona a jeho řekněme, růsty a pády. Ale každopádně ten podtext, hlavně té vnitřní politiky ve Spojeném království je jasný. Tam se prostě projevují důsledky Brexitu na té ekonomické frontě. Ta situace není ideální, promítá se to do různých oblastí, jako je například zdravotnictví, kde je stále těžší hledat pracovní sílu, nedaří se řešit problematiku dlouhých čekacích lhůt na poskytnutí zdravotní péče, což byly ty věci, se kterými Starmer sliboval, že něco udělá, ale ona je otázka, co s tím vlastně udělat mohl. Takže tady ty důsledky Brexitu jsou jako jasně patrné v té společnosti a je akorát otázka, co s tím nějaký další politik britský dokáže udělat. Tady bych moc optimistou nebyl.
14: Tolik politolog Petr Jurek z katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 12 minut po 15. a míříme do Švýcarska. Ve švýcarském luxusním hotelu Birkenstock skončila jednání na nejvyšší úrovni o míru mezi Íránem a Spojenými státy. Delegace se rozjely do svých domovských zemí, nicméně rozhovory u jezera nad Lucernem dál pokračují. Více se o nich řekneme s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem, který vše sleduje. Hezký den.
16: Dobrý den, sleduji na dálku, například přes server švýcarských novin Lucerner Zeitung, podle kterého to vypadá, že na tom kopci nad Lucernem snad ani žádný summit nebyl hlavním téma tohoto švýcarského serveru. Už je opět horko, i v Lucernu se otřásají teplotní rekordy, ale abych se vrátil k tématu, tak návštěvníci hotelu Birkenstock, kde byla ta jednání, budou před horkem určitě docela dobře chráněni minimálně celý následující týden, protože tak dlouho mají pokračovat teď už spíše technicky telefonické rozhovory v pracovních skupinách věnovaných třeba uvolnění sankcí uvalených na Irán nebo iránskému jadernému programu. A cílem má být dosáhnout poté, co lídři USA a Iránu minulou středu podepsali předběžné memorandum plnohodnotné mírové smlouvy, a to do lhůty 60 dnů.
14: Jednání ve Švýcarsku za účasti amerického viceprezidenta J.D. Vance bylo údajně vyčerpávající, trvalo nepřetržitých 18 hodin. K čemu vedlo a nepohřbily ho výhrušky amerického prezidenta Trumpa, který opět napsal na sociální sítě, že může nařídit další útoky na Irán?
16: Chvíli to vypadalo, že by kvůli těm Trumpovým poznámkám se jednání ve Švýcarsku mohlo přerušit. Dokonce americký viceprezident J.D. Vance, který se jich účastnil, to dnes zmiňoval, ale spíš z toho pohledu, že iránská delegace si na ně trochu stěžovala, ale že v žádný moment ta jednání přerušena nebyla, jak zmiňovala některá média. Naopak podle J.D. Vance se podařilo ve Švýcarsku dosáhnout významného pokroku. To je hodnocení, které se kryje s náhledem s názorem iránské delegace. Předseda iránského parlamentu Bager Ghalibaf řekl, že jsou tedy pokroky, což je rozdíl oproti tomu, s čím Iránci k těm jednáním přicházeli. Předtím byli spíše skeptičtější. Teď tvrdí, že se tedy podařilo vytyčit určitý fárplán k té definitivní mírové dohodě. Taky se obě strany dohodly například, že zřídí takovou horkou linku, přes kterou půjde vyřizovat případ problémy nastanou-li v Hormuzském průlivu. No a iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi, který se těch jednání taky zúčastnil, tak napsal na sociální sítě, že Irán už teď získal přístup k části svých zmrazených státních aktiv v zahraničních bankách, ale to je něco, co třeba Spojené státy zatím nepotvrdily.
14: Jednání se tedy povedou dál, kde se ale dají očekávat sporné body?
16: Nepochybně jedním z citlivých bodů, který by se do těch dvou měsíců měl nějakým způsobem vyřešit, je například iránský jaderný program. Americký zmocněnec prezidenta Trumpa Steven Witkoff minulý týden ujišťoval kongres ve Spojených státech, že existuje dohoda s Iránem, že jakmile bude uzavřena ta definitivní smlouva, tak Teherán vpustí do země mezinárodní inspektory, včetně těch amerických. Ale teď se ta iránská delegace po jednáních ve Švýcarsku vyjadřovala více rezervovaně a tvrdila, že vlastně ten jaderný program, že se toho s Američany dotkli jenom vyloženě okrajově a že to nejde ani označovat za plnohodnotný bod jednání. No a prubířským kamenem bude samozřejmě situace v Libanonu. Prvním bodem memoranda podepsanou minulou středu bylo zastavení bojů na všech frontách, ale víme, že tam to tak ještě není.
14: A co situace právě na jihu Libanonu? Ta nemůže jednání mezi Iránem a Spojenými státy ohrozit?
16: Samozřejmě může, tak se i vyjadřovalo iránské ministerstvo zahraničí, že to bude vlastně první zatěžkávací zkouška těch americko-iránských dohod. Ve Švýcarsku teď padlo rozhodnutí, že Američané a Iránci vytvoří možná i za účasti Kataru, Libanonu a Pakistánu. Katar a Pakistán jsou zprostředkovávající země při těch jednáních, takové společné fórum, které bude dohlížet na dodržování příměří v Libanonu, které je značně vratké. Naposledy bylo vyhlášené v pátek a podle Teheránu právě to fungování toho fóra bude takovou první zatěžkávací zkouškou těch vzájemných dohod.
14: Tolik náš zpravodaj Tomáš Havlín. Moc děkujeme. Naslyšenou.
16: Děkuji, hezký den.
14: A vy stále posloucháte Odpolední plus. Teď máme 17 minut po 15. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Obě média by tak nově měla dostávat peníze ze státního rozpočtu. Novela by také výrazně omezila celkový objem peněz pro rozhlas i televizi. Celodenní výstražná stávka se projevuje ve vysílání obou médií. Více informací o tom má náš reportér Jakub Vik. Hezké odpoledne.
17: Dobré odpoledne, jste teď se mnou před hlavní budovou Českého rozhlasu ve Vinohradské ulici. Celá budova kolem dokola je už od rána oblepená různými cedulemi oznamujícími stávku. Z oken taky visí černé prapory. No a i stávkující pracovníci nebo podporovatelé jsou oblečení do černého oblečení. Na malém pódiu u hlavního vchodu se střídají už od dopoledne hudební a literární vystoupení na podporu stávky. Tu zaspívala třeba Aneta Langerová, David Koller. Už za několik málo okamžiků se na pódium připraví Xindl X. Herci Národního nebo Dejvického divadla tu pak průběžně předčítají pasáže třeba z Kodexu Českého rozhlasu nebo z díla Tyranie Timothyho Snydera a dalších literárních děl. Pracovníci České televize měli před budovou na Kavčích horách podobný happening, kde jednotně stávkovali od 12. hodiny do 1. odpoledne. Doprovodný program připravili taky regionální redakce. No a zmínit můžu třeba i to, že o i další světová média, například britský Guardian, nebo jsem tady potkal kolegy z německého saského rozhlasu.
14: Jak mohou posluchači rozhlasu a diváci televize zaznamenat stávku ve vysílání?
17: Ve vysílání Českého rozhlasu jste mohli stávku zaznamenat už třeba těsně před 8 hodinou raní a taky těsně před polednem, a to na všech stanicích, kromě Rádia Junior. Iniciativa veřejnoprávně dostala 2minutový prostor vysvětlit důvody té stávky, po kterých následovala symbolická minuta ticha. Stejný scénář můžete čekat i těsně před 18 hodinou. Kromě toho se taky zkracují některé pořady, ale zpravodajství a publicistika nebo případné krizové vysílání zůstávají zachované. Na všech kanálech České televize, kromě ČTDčko, pak po celý den můžete vidět pořady i zpravodajské relace spožděné přesně o 1 minutu a následné vysvětlení stávky. No a k těm důvodům dnešní stávky iniciativa veřejnoprávně, pracovníci obou médií, ale taky třeba mezinárodní novinářské organizace kritizují ten vládní záměr. Podle nich ohrožuje profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu médií veřejné služby.
18: Chceme zachovat systém poplatků, který nastavuje bariéru mezi Českou televizí, Českým rozhlasem a politiky. Chceme, aby Česká republika dál měla jako jeden z nejsilnějších pilířů demokracie silná veřejnoprávní média, která jsou s možná nejmenším vlivem politiků můžou informovat o tom, co se děje v České republice a co se děje také ve světě.
17: To byl jeden z mluvčích iniciativy Daniel Stach. Podle iniciativy veřejnoprávně stávku podpořilo téměř 1100 pracovníků rozhlasu, část z nich samozřejmě dál zajišťuje nezbytné vysílání, no a taky skoro 2000 pracovníků České televize.
14: Jakube, a na závěr, jak na stávku reaguje vláda?
17: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes znovu výtky pracovníků odmítl. Její instituce dostatečně nešetří.
6: Určitě se tam dá ušetřit a my jenom plníme ten náš program, takže taká nějaká ta atmosféra a ty protesty a urážení, sprosté urážení nás na náměstích nic nezmění.
14: Jakube, slyšíme se? Tak tolik náš reportér Jakub Vik.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
14: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 21 minut po 15. Vztahy mezi Polskem a Ukrajinou dál ochlazují. Je to kvůli rozhodnutí prezidenta Karla Nawrockého odebrat nejvyšší polské státní vyznamenání Bílého orla Volodymyru Zelenskému. Ukrajinský prezident totiž podepsal dekret, kterým přiznal jednotce speciálních operací jméno po hrdinech ukrajinské povstalecké armády, známé jako UPA. Státní vyznamenání vrátilo i několik dalších současných i bývalých představitelů Ukrajiny. Téma teď probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Hezké odpoledne.
19: Dobré odpoledne.
14: Proč je pojmenování po UPA pro Poláky tak kontroverzní?
19: Ona, ukrajinská povstalecká armáda, když začnu tedy tím ukrajinským pohledem, tak pro většinu Ukrajinců je symbolem boje za nezávislost proti imperialismu Ruska, proti rudé armádě. To je také důvod, proč si Centrum speciálních operací Sever to označení vybralo a prezident potom tuto volbu následně podpisem dekretu potvrdil. Mluvím tedy o ukrajinském prezidentovi Volodymyru Zelenském. Ale pro Poláky a do jisté míry třeba také pro potomky volyňských Čechů je to armáda, která se podílela podílela na volyňských masakrech, tedy masakrech, které se děly ve 40. letech minulého století na tehdy polské Volyni. A tady nastává ten spor. Pro mnoho Ukrajinců totiž byly události na Volyni možná regionálním konfliktem, navíc za jejich tehdejší hranicí. Třeba sám prezident Volodymyr Zelenský je z Kryvyho Rihu a s tím polským pojetím ukrajinské povstalecké armády se prakticky seznámil až v době, kdy byl prezidentem. Pro Poláky ale šlo o genocidu. Ten spor teď bohužel zastiňuje exhumace obětí na Volyni, na kterých pracují smíšené polsko-ukrajinské skupiny.
14: Kdo všechno už polská vyznamenání vrátil?
19: Tak já začnu tím prezidentem Volodymyrem Zelenským, a protože ten vrátil své vyznamenání ještě předtím, než výnos o odebrání podepsal premiér Donald Tusk. Zelenský vyznamenání poslal novou poštou, což je soukromá ukrajinská kurýrní služba, a na sociální sítě k tomu napsal, že pokud je vyznamenání zvláštním vyjádřením důvěry Poláků a držiteli jsou stále ještě Benito Mussolini nebo třeba Gerhard Schröder, tak potom Ukrajina nemá o čem diskutovat. Mimochodem mnoho Poláků se ten způsob, jakým Zelenský vyznamenání vrátil, tak se jich to velmi dotklo. Teď ještě uvidíme, jak se projeví Zelenského poznámka, že polský prezident Navrocký těmi současnými kroky pouze využívá proti ukrajinskou kartu k mobilizaci voličů v blížících se parlamentních volbách, no a že zvolil cestu bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Zpět ale k těm vyznamenáním, dál se totiž svých polských vyznamenání vzdali třeba ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha, nebo šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov, nebo trojice bývalých prezidentů, včetně Petra Porošenka nebo Viktora Juščenka.
14: Kateřino, tento týden má Gdaňsk hostit velkou mezinárodní konferenci o obnově Ukrajiny. Jak současný spor do této akce zasáhne?
19: No, pravděpodobně zasáhne ve dvou podobách. Za prvé, ta akce bude popisovaná i z hlediska současného sporu mezi Polskem a Ukrajinou. I z toho důvodu, že podle mnohých ekonomů, podnikatelů, ten spor nepříznivě ovlivní postavení Polska v budoucí obnově Ukrajiny. Polsko zatím totiž hájelo takový přístup, že bude v poválečné obnově Ukrajiny hrát nezastupitelnou roli, protože vlastně Ukrajině poskytuje od roku 2022 obrovskou pomoc. Začalo ji poskytovat jako první z evropských států. O víkendu už se Polská rada pro podnikání obrátila na polské a ukrajinské úřady, aby snížili to napětí mezi oběma zeměmi, protože za ty více než 4 roky války v některých odvětvích vznikly velmi silné vztahy mezi polskými a ukrajinskými firmami. Mnoho ukrajinských firm se přestěhovalo nebo přestěhovala svá centra do Polska. Mnoho polských podnikatelů se podílí na projektech v Ukrajině, třeba v oblasti 3D tisku nebo v evoluci zdravotnických pomůcek nebo ve stavebnictví. Tahle situace ale může paradoxně posílit německou roli v poválečné odbudově Ukrajiny, protože spolupráce s Německem nebude doprovázená tlakem na výklad historických událostí, na přejmenovávání ulic nebo na změnu učebnic. Ten druhý zásah je takový, že stále ještě nevíme, zda na konferenci dorazí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který ještě v průběhu minulého týdne chtěl na konferenci dorazit. Teď to ale spíš vypadá, že se spojí pravděpodobně na dálku, například prostřednictvím videokonference.
14: Tolik naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Moc děkujeme. Naslyšenou.
19: Hezký den a naslyšenou.
14: Odpolední Plus s Lenkou Vahlovou stále s vámi a my už se vracíme do České republiky, konkrétně na Moravu. Před 5 lety stržené střechy, vyvrácené stromy a stovky zničených domů. Dnes nové fasády a opravené ulice. Většina stop po ničivém tornádu, které 24. června 2021 zasáhlo obce na Břeclavsku a také Hodonínsku, mizí. Třeba v Moravské Nové Vsi i v Hruškách zbývají dokončit poslední projekty.
20: Jak vidíte, tak dělníci dodělávají nástavbu dřevěného pódia.
21: Ukazuje nezávislá starostka Moravské Nové Vsi Zuzana Jandáková. Původní pódium u Sokolovny před 5 lety strhlo tornádo.
20: Podklad je betonový, tak aby se na něm dalo tancovat. No a samozřejmě to zastřešení je z masivního dřeva, kde ještě dojde nějaký folklorní reliéf pro ty naše folklorní potřeby. Tady máme nějaké zařízení jako díra na Máju, kam se umístňuje Mája.
21: Jako poslední zbývá opravit náměstí. Začít se má letos v létě. Dělníci tam opraví chodníky, vybudují trávníky se záhony a zasadí 80 stromů. Právě návrat zeleně je jedním ze základních prvků obnovy. Nejenže nové stromy mají nahradit ty, které vyvrátilo tornádo, ale mají pomoct podobným katastrofám předcházet.
0: Je tady větrno, více se otepluje to území, protože větve stromů neposkytují nějakou ochranou, ochranné stínění a tak dále. A ty hrušky jsou v rovinatém terénu, nejsou ochráněny žádným lesem, ty větry přicházejí.
21: Doplňuje lidovecká starostka vedlejších hrušek Jana Filipovičová. Tam už se po tornádu podařilo opravit všechny obecní budovy. Navíc přibyl v centru obce nový lesopark s rybníkem. A stromy mají v nadcházejících letech přibýt i v okolí hrušek, říká Jana Filipovičová.
0: Chceme připravit velkou ochranu celého území v extravilánu obce. To znamená, připravujeme výsadbu větrolamů tak, aby to naše území ochránilo před nějakou budoucí další přírodní katastrofou. Konkrétně můžu mluvit o výsadbě několika desítek větrolamů.
21: Tornádo zasáhlo Jižní Moravu před 5 lety 24. června večer. Dalšími nejvíce zasaženými obcemi byly Lužice, Mikulčice a část města Hodonín. Z Podluží Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Jak to bylo doopravdy?
22: Fantazie, hravé proudy, experimentální proudy uvolněného vědomí a obrazy, které nejsou tak úplně kompatibilní s realitou, i tak by se dal charakterizovat surrealismus.
23: Říká literární a výtvarný historik Radim Kopáč. Otázkou ale zůstává, nebyli právě surrealisté terčem jak pro nacisty, tak i pro komunisty?
1: Jak to bylo doopravdy? Ivany Denčevové. Dnes po 8. večer na Plusu.
14: A po zprávách 15.30 už repríza pořadu Interview Plus. Hostem Pavlíny Nečáskové byl bývalý zpravodaj v Bruselu Viktor Daněk a téma summit NATO v Ankaře.
3: Radiožurnál je 15:30. Jana Utendorská a zprávy.
4: Prezident Petr Pavel nepojede na červencový summit NATO v Ankaře. Dnes o tom rozhodla vláda. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do Turecka s ním pojede ministr obrany za SPD Jaromír Zuna a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Pavel už dřív řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace. K rozhodnutí vlády se prezident vyjádří zítra. Zemřel bývalý šéf americké centrální banky Alan Greenspan. Byl mu 100 let. Informovala o tom stanice NBC News. Čele Fedu stál téměř 20 let až do roku 2006. Jeden z nejvlivnějších světových ekonomů spoluřídil měnovou politiku Spojených států v době mandátu 4 prezidentů. Bankám v Česku letos v prvním čtvrtletí stoupl čistý zisk na zhruba 29,5 miliardy korun. To je meziročně o 8% víc, vyplývá to z dat České národní banky. Za růstem zisku stojí podle analytiků hlavně dobrá makroekonomická situace, díky které rostou vklady u bank. Zájem se zvýšil taky o investiční produkty a hypotéky. A policisté testují ve středních Čechách interaktivního animovaného avatara. Vypadá jako medvěd, jmenuje se Superpoldík a pomůže s výslechem malých dětí. Počítačoví specialisté ještě musí otestovat například motoriku přístroje, gesta v obličeji nebo rychlost reakcí.
1: Sport.
4: Bývalý český házenkářský reprezentant Filip Jícha skončil po 7 letech v roli trenéra bundesligového Kielu. Představitelé německého velkoklubu to oznámili na tiskové konferenci. Jícha loni v říjnu prodloužil smlouvu až do roku 2028. Kiel ale v minulé sezóně skončil v lize 6. a po 33 letech bude chybět v evropských pohárech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Zavřená D1 u Kroměříže a taky obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy na Brno, stále neprůjezdná u Kroměříže. Na kilometru 254 odtahují kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na exitu Kroměříž západ a před odklonem postojíte už asi 15 minut v koloně. Pokud sjedete už dřív, tak se pak tvoří kolony na objížďce v Kroměříži. Silnice 16 zavřená na obchvatu Jičína v obou směrech. Je tam vážná nehoda, zablokovala obchvat a zasahují záchranáři. Jede se přes město, přes Jičína, tvoří se kolony. Silnice 20 z Karlových Varů do Plzně je ucpaná mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouní omezení a jsou tam kolony až na půl hodiny v obou směrech. Silnice 20 ještě jednou, výjezd z Plzně směr Nepomuk. Za Losinou opravují silničáři vozovku. Opět jsou tam dlouhé kolony, hlavně z Plzně. Dá se to osobním autem objet přes Šťáhlavy. Na Pražském okruhu se zdržíte ve směru z D1 na letiště. Je silný provoz, občas musí zavřít tunel kvůli regulaci a je tam kolona od sjezdu na Vestec. V Praze se ucpává mimo jiné i výjezd po Strakonické směr Příbram. U Zbraslavy u Lipenců v kopci je zúžení a kolona asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci se ochladí na 19 až 14 stupňů, na severu bude chladněji až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte ráno polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní.
14: Jaké renomé má v Alianci Petr Pavel? O tom bude dnešní Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
5: Interview Plus.
14: Naším dnešním hostem je náš někdejší zahraniční zpravodaj v Bruselu, dnes analytik pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Vítej.
7: Díky za pozvání, hezký den.
14: Summit v Ankaře se uskuteční přesně za 2 týdny. Může pro Česko představovat reputační riziko, že se potýká s tak jednoduchým úkolem, jako sestavit delegaci?
7: No, myslím, že bude hodně záležet na tom, jaký nakonec bude ten umělecký dojem. Pokud skutečně odjede do Ankary Andrej Babiš jako premiér a nikoli Petr Pavel, tedy jako prezident, jak bylo doposud zvyklostí, tak bude asi záležet, co to bude doprovázet, jak to bude vypadat, protože bych řekl, že tohle je trochu zlom. Myslím si, že veřejná debata v Česku v posledních letech dosti zhrubla, zasahuje do oblastí, kde dříve nezasahovala, ale doposud ještě stále se držel takový gentlemanský úzus nebo zvyklost, že se prostě špinavé prádlo navenek nepere. Že by to mělo zůstávat uvnitř té země, ať už je to vyhrocené, jak chce, ale že kampaň nezasahuje do diplomacie, do našich vztahů s našimi nejbližšími spojenci a v NATO jsou naši nejbližší spojenci. Takže kdyby to mělo vypadat tak, že to špinavé prádlo se najednou přetáhne na úroveň NATO a bude to tam rezonovat, tak si myslím, že to bude dost špatná zpráva pro Českou republiku.
14: No, jak jsi říkal, to, že jezdil český prezident na summit Severoatlantické aliance, to je tradice. Ale jsou i státy, které zastupuje premiér. Je to případ třeba Maďarska. V minulosti vedl delegace Viktor Orbán, prezident tam nejezdil a pokračovat v tom bude asi i nynější premiér Péter Maďar. Takže nejde o něco, na čím by se ostatní spojenci podivovali?
7: Ne, já myslím, že je v pořádku, že si každá země rozhoduje sama, každá země má svůj úzus a opravdu to je tak, že množství zemí tam zastupuje premiér jako šéf exekutivy, pokud to není prezidentský stát, jako ve Spojených státech, kde prezident je šéfem exekutivy. Ale myslím, že úplně neplatí srovnávání s jinými zeměmi. Když v nějaké zemi to funguje nějak, tak by to mělo podle toho fungovat i u nás. Tady jde opravdu o český ústavní pořádek, o české zvyklosti a ta doposud trvající zvyklost, kterou respektovali všechny vlády, byla taková, že prezident zastupoval na úrovni Severoatlantické aliance Českou republiku a naopak na úrovni Evropské unie to byl premiér.
14: No, ministr Boris Šťastný za Motoristy sobě opakovaně zdůrazňuje, že summit není ceremoniální, aby se ho musel účastnit prezident. Tak lze na to takto pohlížet také?
7: No, já myslím, že ten názor možná nakonec bude formulovat ústavní soud, pokud to opravdu dopadne kompetenční žalobou. Já nejsem ústavní právník, nemám pravomoc vykládat ústavu, to opravdu může udělat pouze ústavní soud, nicméně v ústavě je dána pravomoc prezidenta, respektive jeho povinnost zastupovat Českou republiku směrem na venek. Je to článek 63 ústavy s douškem dalším článku, že v případě, že rozhoduje na takových jednáních, tak tomu potřebuje kontrasignaci dalšího člena vlády, premiéra nebo jím pověřeného člena vlády. Summit na to tam se může rozhodovat, takže v takovém případě by prezident měl být vázan mandátem, který ale schvaluje vláda, takže nakonec je to v pravomoci vlády, to je asi třeba zdůraznit, kdo tady nakonec pojede. Je to vláda, kdo rozhodne.
14: No, zmiňoval si ústavní soud, podle informací týdeníku Respekt má prezident Petr Pavel připravenou kompetenční žalobu. A pokud dnes vláda jeho účast zamítne, tak ji okamžitě podá k ústavnímu soudu, který by se tím mohl zabývat hned tento týden. Může i tohle nějak zkomplikovat účast české delegace, kdyby se třeba soudním rozhodnutím musela opět na poslední chvíli měnit?
7: Já neumím předvídat, jestli bude ústavní soud ochoten a vůbec schopen alespoň k nějakému předběžnému závěru dospět tak rychle, aby to mohlo ovlivnit už tu účast. Takové možnosti tam jsou právě v případech, kdy je tam to časové hledisko, ten časový tlak, ale jestli se to stane, to odhadnout neumím. Já si ale myslím, že ať tak či tak, a kdyby to byla ta první varianta, tak samozřejmě pro ten umělecký dojem ještě o to hůře, ale ať tak či tak, tak to bude mít dlouhodobé dopady na další vztah prezidenta a vlády, protože teď se můžou prezident a vláda, respektive premiér, hádat, čí pravomoc tedy to je nominovat toho, kdo bude zastupovat Česko na summitech NATO. Ale pokud tady bude ten nález ústavního soudu nebo rozhodnutí ústavního soudu v případě té kompetenční žaloby, tak to bude černé na bílém a bude tím vázana i ta vláda do budoucna. A taky se myslím, může klidně stát, neumím předvídat, jaké to rozhodnutí bude, ale myslím si, že to ze strany vlády je riskantní, protože z té úrovně dohadování, kdo to tedy přetlačí, bude ten výsledek na tom papíře, který bude vázaný, a může se stát, že prezident z toho sporu nakonec jde s posílenými pravomocemi.
14: No a může, jak říká,

0: Ten summit rozhodně nebude žít tím, jestli tam sedí Petr Pavel nebo Andrej Babiš, ten bude žít úplně jinými tématy, tu pozornost na sebe bude nepochybně strhávat Donald Trump nebo jiní lídři, nebude to asi úplně ta Česká republika. Já jsem o tom mluvil jenom v té souvislosti, že je to podle mého soudu nové pole, kam se najednou zatahuje kampaň, řekněme, politický souboj, kde doposud to tak nebylo a myslím, že slouží ke cti minulých vlád i minulých prezidentů, přestože třeba Miloš Zeman a vláda Petra Fialy měli na zahraničně politické otázky velmi odlišné názory, dokonce i otevřené a ostré spory, tak přesto respektovali tu zvyklost až na tu výjimku, kdy ze zdravotních důvodů Miloš Zeman nemohl jedna summit v roce 2022 v Madridu, kde jsem tehdy byl, a požádal sám Petra Fialu, aby ho zastupoval, tak to je ta jediná výjimka, ale jinak to všechny vlády respektovali a teď se najednou posouváme do bodu, že mám z mého pohledu se ta kampaň, ten politický souboj přesouvá na úroveň, kde by být neměl.
1: Součástí té delegace bude určitě Jakub Landovský. O něm se spekulovalo jako o nástupci ministra obrany Zuny. On se stane novým vrchním ředitelem sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany a zároveň je vládou jmenovaný zmocněnec pro naplňování spojeneckých závazků NATO. Jakou roli bude podle tebe vlastně mít Jakub Landovský?
0: Z Jakuba Landovského se stává velice mocný muž na ministerstvu obrany, možná neli nejmocnější, vzhledem k tomu, i jak poměrně slabou pozici má ministr Zuna v rámci vlády, alespoň tedy čerpám z mediálních zpráv, které o něm čtu a o tom, jakou vlastně slabou pozici má vůči Andrej Babišovi, když byl třeba i v tom nedávném případě přehlasován v podstatě celou vládou při jmenování náčelníka generálního štábu. Takže si myslím, že se stane velice mocným mužem. Ten post, který dříve zastával Jiří Šedivý, je opravdu klíčový právě pro plánování kapacita i ve vztahu k NATO, takže já myslím asi správně, že součástí té delegace bude, protože to je jeho agenda, od toho by tam měl být, takže je-li to přání Andreje Babiše, respektive vlády, že by tím klíčovým člověkem měl být Jakub Landovský, tak v tom případě je správně, že tam bude.
1: Hostem Interview Plus je dnes analytik pro evropské záležitosti Viktor Daněk.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Připomeňme, že Petr Pavel byl v letech 2015 až 2018 předseda vojenského výboru NATO. Žádný jiný Čech před ním této vysoké funkce nedosáhl. Znamená to ale něco i dnes?
0: No tak ono se tím argumentuje, protože to má dokládat, že Petr Pavel je člověk znalý na to, což samozřejmě je, to o tom asi nemůže nikdo pochybovat, ale já myslím, že to pro tu podstatu sporu není vůbec podstatné. I kdyby prezidentem byl někdo, kdo je prezidentem teď hypoteticky první rok, bude to jeho první summit v životě a na žádném jiném předtím nebyl, tak je to pořád prezident této republiky a jsou tady nějaké ústavní zvyklosti, jsou tady pravomoce dané ústavou, o to jde o ten princip.
1: Já úplně teď nemyslím podstatu toho sporu, ale jestli to, že Petrovi Pavlovi je velmi blízké to prostředí, vnitřní prostředí Severoatlantické aliance, jestli to může Česku pomoct právě to, že on tam bude a má možná lepší kontakty než Andrej Babiš, možná ne.
0: V této rovině já myslím, že to určitě pomáhá, protože je to oblast, které on se odborně vlastně celou svou profesní kariéru věnuje, má tam kontakty, které může využít, v podstatě byl nejvyšším necivilním představitelem NATO v té minulosti a teď je jako prezident republiky opět aktivní. Je trochu, řekl bych, zvláštní, že se prezident třeba účastnil přípravných jednání na summit, jehož nebude sám účasten, pokud tedy tak skutečně rozhodne. Vláda byla třeba v květnu na summitu B9 v Bukurešti, což je vlastně schůzka toho východního křídla, včetně těch nově přistupivších, jako je Finsko s ukrajinským prezidentem a připravoval se tam na summit, na který by nakonec neměl jet, to vypadá poněkud zvláštně. Takže opět takový dodatek k tomu, zda si toho spojenci všimnou či nevšimnou, že tam najednou za Česko sedí někdo jiný.
1: No ale nemůže mít koalice nebo vláda Andreje Babiše oprávněnou obavu, že Petr Pavel nebude zastupovat politiku, kterou hájí vláda Andreje Babiše, protože to, že Česko letos nesplní spojenecký závazek ve výši 2% HDP, to je něco, s čímž Petr Pavel nesouhlasí.
0: Já bych odděloval věcnou nebo obsahovou rovinu a tu procesně formální. V té věcné já vlastně argumentaci vlády rozumím, protože ta Petra Pavla vnímá jako svého kritika, on otevřeně kritizuje vládu tuto za nedostatečné výdaje na obranu, za nedostatečnou prioritizaci oblasti obrany a bezpečnosti. Dělá to nejenom uvnitř, ale dělá to mimochodem i navenek, třeba při návštěvách v jiných státech, což je dosti trnem v oku právě vládě a vládním představitelům. A zase mluvil jsem o tom, že by se některé

0: věci neměli asi úplně zatahovat do té zahraniční politiky a diplomacie. Takže věcně té argumentaci asi rozumím, protože opravdu tento summit bude o tom nikoli o dohodnutí nových závazků, ale vlastně to bude taková první revize závazků z loňska. Je tady nový cíl, na kterém se alianční státy dohodly loni v Lhágu, že tedy budou vydávat až těch 5%, respektive 3,5 a 1,5% HDP na obranu v polovině 30. let. A tohle bude vlastně první revize, na který Donald Trump jako americký prezident pravděpodobně bude chtít od všech spojenců slyšet, jak na tom tedy jsou s dalšími plány. Takže dává smysl, aby tam tedy byl někdo, kdo reálně tohle bude dělat a nikoli kritik té vlády. Takže potud chápu, ale to je ta obsahová věc, ale pak je tady ta procesně formální, jak jsme o tom mluvili, jsou tady nějaké zvyklosti, které se doposud respektovaly, je tady také mandát, kterým by byl prezident tak jako tak vázaný a myslím si, že je tady i docela vstřícné gesto od prezidenta, který chtěl zamezit té ústavní žalobě nebo té kompetenční žalobě a nabízel poměrně slušný kompromis. Myslím si, že by byl účasten té neformální části, kde se nerozhoduje a tam, kde by skutečně byla debata o těch výdajích, tak tam, že by byl premiér. To mi přijde jako docela podaná ruka.
1: No a kdyby to bylo obráceně, tedy ta možnost, že naopak prezident by mluvil v té oficiální části, Andrej Babiš v té neformální, to je předpokládám nejdůležitější, to je večeře státníků, kde se může dostat k řadě lidí, ta formální část pak, že se nemýlím, to je pouze o přednesu určitých projevů, nebo ty jsi to několikrát sám zažil.
0: Je a není, protože na té neformální se samozřejmě nerozhoduje. Všechny, pokud se přijímají třeba společné závěry nebo společné dokumenty, mění se strategie, přijímají se závazky, tak se to děje na té oficiální části, takže bych ji nesnižoval. Je podstatná, ta diskuze tam bude důležitá a bude u toho i americký prezident Donald Trump, takže je to vítaná příležitost pro vládu třeba, když chce mít nadstandardní vztahy s americkou administrativou, tak je třeba i na tomto formátu. Takže proto opravdu zase mám nějaké pochopení, ale ta neformální samozřejmě je taky významná, protože je to přesně příležitost budovat ty dlouhodobé vztahy, budovat už na existujících vztazích, které Petr Pavel má vybudované na platformě na to, jak jsme o tom mluvili a být tam prostě v blízkém kontaktu se spojenci, se kterými on je tak jako tak v kontaktu a je to jeho úkolem, od toho byl zvolen, aby posiloval jméno České republiky v zahraničí. Takže těžko najednou v tom nějak omezovat. A pokud se to mělo někdy stát mimochodem, tak si myslím, že to mělo být v roce 2012, kdy se schválila přímá volba prezidenta, kdy vznikla debata, zda by se neměly upravit pravomoce prezidenta, protože teď bude mít silnější mandát. V českém ústavním pořádku má prezident poměrně silné pravomoce. Tak to byla ta příležitost, kdy se mělo tedy říct, tak možná to budeme trochu revidovat. Nestalo se, vznikl tady už docela úzus, vlastně se potvrdila tady ta praxe i prezidentství Miloše Zemana a teď je trochu zvláštní z ní vybočovat.
1: Petr Pavel nedávno během své diskuze s občany při návštěvě Vysočiny prohlásil, cituji, bohužel se v posledních letech stávají samity NATO snahou nenaštvat největšího člena aliance, a to Spojené státy. Podaří se to letos? Česko není jediné, které své závazky nesplnilo.
0: Já myslím, že situace se dramaticky změnila k lepšímu. Když byl Donald Trump prezidentem poprvé, tak většina aliančních států neplnila ani ten 2% závazek výdajů na obranu. Donald Trump už tehdy vlastně zapůsobil jako takový dost brutální, ale budíček, který zafungoval a který nám vlastně pomohl, že jsme teď daleko lépe byli připraveni na ruskou agresi na Ukrajině. Ty výdaje na obranu se začaly zvedat ještě předtím. Teď samozřejmě. Mě to je další dost bolestivý budíček, který nám pomáhají tím správným směrem, ale je to tak. Teď, když se podíváme na ty výdaje na obranu, tak drtivá většina aliančních států už plní alespoň ten 2% a mnohého i daleko přesahují. Pravda, teď s tou korekcí, když se vedení NATO nebo NATO podívalo na ty deklarované výdaje na obranu, tak u 3 států tedy korigovalo, takže nakonec to nejsou všechny, jako to původně vypadalo, ale i tak je to nepoměrně lepší situace, než jaká tady byla před těmi lety v době prvního prezidentství Donalda Trumpa.
1: Jaké reakci se tedy tam může dostat konkrétně české delegaci po té, co tedy Andrej Babiš přiznal, že Česko letos prostě svůj závazek nesplní?
0: No, zejména americké straně, ale ani ostatním spojencům určitě neunikne, že Česko ani letos nesplní závazek. Minimálně těch 2% výdajů a teď už je to opravdu ne cíl, ale ten spodní strop, ta podlaha výdajů, řekněme. Takže to určitě nevyšle dobrý obrázek a chce-li mít opět česká vláda dobré vztahy s americkou administrativou, tak to je něco, čemu by asi měla věnovat pozornost. Tady v Praze je americký velvyslanec, který má v podstatě jedinou prioritu a to je právě docílit toho, že Česko bude plnit své alianční závazky. Ten, když to přeženu, tak jak jsem slyšel z diplomatických kruhů, tak ho v podstatě nic jiného ani nezajímá. Pouze to, jak Česko plní.
1: No, americký prezident Donald Trump, když jsme se bavili o tom nenaštvání Spojených států, se zdá ale přinejmenším nazlobený už kvůli tomu, že mu spojenci nevyšli vstříc při válce v Íránu. Nakolik to může být také tématem summitu v Ankaře?
0: Já myslím, že to ty rozhovory a možná i vztahy bude dosti zatěžovat. Myslím, že to muselo být obrovské zklamání pro americkou stranu a z mého pohledu je to trochu nepochopitelné, protože Evropa strávila poslední měsíce od doby, kdy se Donald Trump vrátil do Bílého domu, naříkání, že bychom měli být přece součástí toho vyjednavacího stolu, kdy se jedná o bezpečnostní uspořádání v Evropě a případné míru na Ukrajině. Hledali jsme způsob, jak ukázat svou hodnotu i americké straně. A teď se nabídla příležitost. Chápu, je to válka, kterou jsme si nepřáli, která nám přinesla daleko více problémů než užitku, která vyvolala, tak neseme převážně my, nikoli americká strana, takže chápu rozčarování a naštvání, zvláště když Američané před útokem ani nekonzultovali se svými evropskými spojenci nebo neohlásili předem, co se bude dít. Nicméně je to příležitost, nebo byla to příležitost, jak prokázat svou hodnotu americké straně, kterou Evropa teda bohorovně minula. To, že Američané nemohli používat ani své vlastní základny na území Evropy, to je z mého pohledu těžko obhajitelné a pochopitelné, takže určitě očekávám nějakou reakci ze strany Spojených států. Teď je otázka jenom v jaké míře tvrdosti ta reakce, jak bude vypadat.
1: Hostem Interview Plus byl Viktor Daněk, náš evropský analytik Českého rozhlasu. Děkujeme.
0: Díky za pozvání.
1: Vážení posluchači, obvykle tento pořad končí v 11 hodin a 59 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení. Od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Archiv Plus.
3: Pamatujete na znělku stanice Hvězda, které se říkalo Pojď na panáka? Hvězda začala vysílat v srpnu roku 1970 a o 3 roky později byla naší první stanicí, která hrála nepřetržitě. Byla plná optimismu a nejčastěji se na jejich vlnách mluvilo o tom, jak všichni radostně budují a dávají všechny svoje síly a čas pro společné lepší příští.
4: Co vás k tomu vede, že všechen čas vlastně věnujete obci?
5: Já jsem se naležel dost, víte, já dělal na počtě, to bylo málo práce, ale já rád dělám tohleto, víte.
4: Vy jste zedník, nejste?
5: Já jsem vyučený zedník. Jsem dělal pošmistra, to mi nevadí, víte, no vlastně, ani se na to nevstydím.
4: Jako pošmistr, budete radost toho, že budete mít poštu novou také, ne?
5: Bych rád, kdyby byla ta počta, na tý bych se taky zúčastnil práce. Na tom středisku jsem taky dělal 500 hodin. Tamhle tu hospodu taky.
4: A proč vy chodíte na brigády?
6: Proč chodím? Kvůli tomu, abych mohl takhle něco udělat.
4: A starají se občané tady ve Višňové také o ty vlastní své baráčky?
5: Ale jo, ve Višňově, teď se podívejte, jak to tady máme zrychtované.
4: Ale vy tady máte asi hodně zedníků, co?
5: No, tady je zedníků dost.
4: Čím to je?
5: To byla zednická vesnice. Aha. Tady každej táta byl zedníkem, syn byl zedníkem. Dneska už je to slabý.
4: Takže vy byste vlastně bez ty zedničiny asi těžko mohli žít, víte?
6: Pak nemohli vůbec.
4: A pak ta obec je hezká.
6: Vidíte sám, jak to vypadá ve Višňoví. No.
3: Mimochodem, tahle Višňová si o 2 roky později zahrála v seriálu Chalupáři, kde se jmenovala Třešňová. Ale zpátky ke Hvězdě. Stanice nechyběla ani u důležitých událostí, třeba u otevření Nuselského mostu v Praze.
7: Před několika okamžiky byl dán tento most do užívání veřejnosti. Generální tajemník komunistické strany Československa, dr. Gustav Husák, přestřihl symbolickou stuhu a spolu s prezidentem republiky, armádním generálem Ludvíkem Svobodou a ostatními oficiálními hosty a Pražany se vydal na první cestu po novém mostě našeho hlavního města. Ano, most přes Nuselské údolí má dnes svou premiéru. Právě ve dnech, kdy slavíme 25. výročí února, který v naší zemi otevřel cestu budování socialismu.
2: Archiv Plus.
8: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
9: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
10: Mozek!
9: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
10: Mozek je lepší!
9: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
11: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
9: Ano, slyšíte z plna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
11: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
8: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
12: A jak by teda probíhal ten odvoz?
13: No, že bychom prostě... Kolik? Říkáte, že vyjíždíte ve 2 v noci, jo? Ve 2 v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blonďák je zase převzal, že jo?
12: Že já tam vidím teda čuju nějakou levou.
13: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
12: A jaký peníze máte na mysli?
13: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
12: Je to lákavý, no.
13: Takže tak za ty 3 neděle bychom mohli začít.
12: Jsou to nějaký obrovský peníze.
13: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostali děti přes hranice.
8: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
2: Archiv Plus.
14: Rok 1997 bývá často označován za éru konce polistopadové nevinnosti. Co se tím myslí? Konec doby, kdy česká společnost měla ještě v sobě jakési nadšení pro změnu a budování prosperity, která se logicky nemohla dostavit pro všechny. Už od roku 1996 se v zemi začaly postupně vyhlašovat stávky učitelů, lékařů a zdravotnického personálu a také železničářů. Ti pak v únoru 1997 vyhlásili stávku, která se řadí k nejdelším v novodobých českých dějinách. Zpráva ze 3. února 1997.
15: Pondělí na úterý, to je ze 3. na 4. února, bude o půlnoci zastaven veškerý provoz na českých drahách na dobu nejméně 48 hodin s možností jejího prodloužení vždy o dalších 24 hodin v případě, že požadavky, které odborové sdružení železničářů nastolilo, nebudou zřešeny a nebudou dány dostatečné záruky k tomu, aby vyřešeny byly.
14: Na stávce bylo unikátní, že železniční odboráři nevyhlašovali konkrétní mzdové požadavky, ale žádali, aby stát předložil koncepci dopravní politiky a aby odvolal vedení dosud zcela státem vlastněných železnic. V podstatě se odborový předák Jaromír Dušek rozhodl dělat politiku a určovat vládě, jakou agendu by měla ve prospěch železnice a pochopitelně i železničních odborů nastolovat. To se pochopitelně vládě nelíbilo a zejména pak předsedovi vlády Václavu Klausovi. Po celý týden, kdy stávka trvala, se odmítl s Jaromírem Duškem setkat. Klaus se nejspíš cítil vyhlášením stávky osobně uražen, i vzhledem k tomu, že se s Duškem setkal už v lednu toho roku a údajně k oboustranné spokojenosti. Z rozhovoru, který premiér poskytl Českému rozhlasu 4. února 1997, vyplývalo, že v podstatě nemá žádnou cestu, jak z problému ven.
16: Doufám, že odboráři na železničáři pochopí, že se nechali zmanipulovat k politické hře, která je úplně zbytečná, aby odvedli pozornost od některých jiných věcí, které byly dominantní věcí dne. A takové to zkoušení vlády, jestli ona ustoupí, já myslím, že to ať s námi nikdo, opravdu ale nikdo nedělá.
17: Dobře, ale jestliže to železničáři nepochopí, vydržíte permanentní stávku nebo vydrží naše národní hospodářství?
16: To je spekulace, kdo ji vydrží a kdo ji nevydrží. Já doufám, že si to železničáři velmi rychle uvědomí.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
18: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
19: Vláda nepočítá s účastí prezidenta na summitu NATO. Za Sprunaviru 160 milionů má jít advokátka i její dcera do vězení. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení pravidel o dopingu. Silnice 16 je na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
19: Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dřív řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
20: Aby znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesně vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
19: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Bývalý starosta Manchesteru a současný britský poslanec Andy Burnham se bude ucházet o post lídra Labouristů a premiéra. Oznámil to krátce po dnešní rezignaci premiéra Keira Starmera. Podle agentury Reuters má největší podporu uvnitř strany. Dalším možným kandidátem byl ex-ministr zdravotnictví Wes Streeting. Ten ale teď uvedl, že podpoří kandidaturu Burnhama. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za mříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Jihlavská zoo opět chová rysy. Poslední dva roky byl jejich výběh prázdný. Chovatelé teď dovezli samce a samici rysa karpatského z Německa a z Francie. Jihlavská zoo chovala rysy už od roku 1985 a pomáhala i s návratem těchto šelem do přírody, popisuje ředitel zoo Jan Vašák.
21: Má i v rámci evropských struktur návaznost na reintrodukci, takže i naše zvířata z minulosti, nemyslím tu utečenou, ta byla reintrodukovaná jaksi na divoko, ale jeden z našich kocourů šel do reintrodukčního programu do Švýcarska, kdy jeho potomci se potom vypouštěli.
22: Sport. Fotbalisté Argentiny se na mistrovství světa utkají s Rakouskem. V prvním zápase úřadujících mistrů na turnaji dal argentinský útočník Lionel Messi 3 góly Alžírsku. I proto kouč Rakouska Ralf Rangnick vyzývá k maximálnímu nasazení.
23: Ano, mají Messiho, asi nejlepšího fotbalistu všech dob. Proto musíme ukázat, že my jsme jedním z nejlepších týmů na turnaji. Hrát ve velkém nasazení s odvahou a energií na vysoké taktické úrovni. Musíme podat nejlepší výkon, jaký jsme za mého působení předvedli.
22: Zápas Argentina-Rakousko začne v 19 hodin českého času, později nastoupí Francie proti Iráku, pak Norsko proti Senegalu a Jordánsko proti Alžírsku. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D1 u Kroměříže a neprůjezdný obchvat Jičína. Dálnice D1 je ve směru z Ostravy do Brna stále zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 odklízejí následky noční nehody. Dopravu odklánějí na Kroměříž východ a před odklonem se zdržíte asi 15 minut v koloně. Hodně řidičů sjíždí už dřív, na 260. kilometru jedou přes Kroměříž. Podle našeho zpravodaje to není úplně dobrý nápad.
4: Doprava v Kroměříži absolutně skolabovala. Jednoznačně doporučuju nejet přes Kroměříž, ale jet na druhou stranu a přes Chropíň a Pojetín najet zpátky.
1: Na dálnici D1 čekejte kolony taky na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Je silný provoz. Poprvé se brzdí na 218. kilometru a nesouvislá kolona hlavně v pravém pruhu se sune až do Brna. Silnice 35 taky 16 na obchvatu Jičína po nehodě neprůjezdná. Mezi sjezdy na Jičín se srazilo osobní auto s nákladním. Objížďka přes město se ucpává. Na silnici 20 na výjezdu z Plzně směr Písek čekejte kolony. Přímo v Losiné je omezení a kolona se táhne už od dálnice D5. V Praze odpolední špička kolony na obvyklých místech. Dlouhá třeba na Novopatské a k Belské ulici směr Ústí nad Labem. Ucpává se i Strakonická na výjezdu z Braslavy. Je tam zúžení a 10-minutová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty zítra 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: 6 minut po 16. hodině posloucháte odpolední proud Českého rozhlasu Plus a nás čekají v následující hodině další témata. Proč nebyl prezident Petr Pavel delegován na summit NATO v Turecku a jak to ovlivní vztahy Hradu a Strakovy akademie? Kreml údajně zvažuje na podzim novou vlnu mobilizace. Jak to rezonuje ve společnosti? A v jakém stavu jsou přístupové rozhovory mezi Evropskou unií a Moldavskem? I o tom budeme mluvit. Od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
0: Odpolední plus.
5: Už za necelé 3 týdny začne summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Vláda proto rozhodla o složení české delegace. V té nakonec chybí prezident Petr Pavel, který o svou účast dlouhodobě usiloval. Proč se kabinet rozhodl hlavě státu nevyhovět, to řekne reportérka Adéla Burešová, která jednání vlády sledovala. Krásné odpoledne.
24: Hezké odpoledne. Ty důvody jsou podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO pouze praktické. Zopakoval mimo jiné argument, že lídři delegace budou na summitu vysvětlovat svým spojencům, proč neplní závazek dávat 2% HDP na obranu. Ty výdaje na obranu kritizuje totiž i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka k naplňování aliančních závazků. Dodal ale, že vláda prezidentovi nijak v zahraničních cestách nebrání.
25: Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
24: Červencového summitu se tak kromě premiéra Babiše budou účastnit ještě ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Známe už nějakou reakci prezidenta?
24: Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nepojede na summit, zváží podat kompetenční žalobu. Opírá se o ústavu, podle které má prezident reprezentovat stát navenek a zmiňuje taky dlouhodobou zvyklost. Za Česko totiž už tradičně jezdí na summit, na to právě prezident.
26: Teprve potom se rozhodnu, jak dál, ale každopádně to, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
24: Nicméně, jaké budou ty kroky prezidenta po dnešním rozhodnutí vlády, se dozvíme podle prezidentské kanceláře zítra.
5: Adelo, a jak se na to rozhodnutí dívají opoziční poslanci?
24: Ty opoziční reakce už se pomalu zbíhají, a to zejména na sociálních sítích. Třeba bývalý premiér Petr Fiala z ODS označil rozhodnutí vládní koalice za, cituji, pomstychtivou politiku Babiše, Macinky a Okamury. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana nemá Babišova vláda žádný respekt k principům a institucím plnohodnotné demokracie. No a třeba takto pak dnešní rozhodnutí vlády okomentoval předseda ODS Martin Kupka.
3: Přirozeně má být prezident České republiky součástí té české delegace. A to, že tady Andrej Babiš dělá v tomto směru užitečného idiota motoristům, kteří využívají tohodle sporu ke svým trpasličím pletichám, tak v žádném případě nedává té vládě dobrou vizitku.
24: Připomenu, že motoristé mají s Hradem konflikt prakticky od svého nástupu do vlády, a to kvůli tomu, že jim prezident odmítl jmenovat jejich poslance Filipa Turka nejprve šéfem diplomacie a poté ministrem životního prostředí.
5: Tolik naše reportérka Adéla Burešová. Děkujeme, naslyšenou.
24: Díky, naslyšenou.
5: A téma teď v odpoledním plusu 9 minut po 16. probereme s politologem Michalem Pinkem. Krásné odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Tak jak hodnotíte aktuální rozhodnutí vlády?
6: Hodnotím ho tak, že vláda položila velice dobrý základ na znovu zvolení Petra Pavla prezidentem.
5: Tak to jste mě zaskočil, to byla rychlá odpověď. Může to znamenat, že napjaté vztahy mezi Hradem a Strakovou akademií budou i nadále pokračovat, nebo jak se celá situace bude teď vyvíjet podle vás?
6: Předpokládám, že ano. A je otázka pouze, zdali celá vládní koalice nebo jenom část položila svůj další otázku existence na vzájemné rivalitě s prezidentem, nebo ne. Myslím si, že spíše tomu ano, a bude to nedílnou součástí jejich dalších kroků.
5: Jak reálné je, že by prezidentská kancelář podala kompetenční žalobu k ústavnímu soudu?
6: Myslím si, že to je v tuto chvíli v hlavách strategů prezidentské kanceláře. A řekl bych, že pravděpodobno je to je, ale jak a kolik procent v tuto chvíli nejsem schopen říct.
5: Mohl by to být eventuálně politický tlak ze strany prezidenta?
6: Tam je otázka, na koho a jak v tuto chvíli, protože pokud je už rozhodnuto, tak je jasno. To, že takto rozhodnou, se dalo očekávat podle toho plánovaného zastupování České republiky na summitu OSN a otevření nějakého prostoru, který se tu vyplní a tu ne. Takže v ten moment má vláda nějakým způsobem nastavená kritéria, že vlastně za summit v Ankaře na to není reprezentace České republiky, ale je to vysvětlování výdajů na obranu. A současně si nechá prostor na to, že reprezentace v zahraniční politice je ponechána na půdu OSN.
5: A teď tu máme úplnou novinku. Vyjádření prezidenta Pavla k rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO zveřejní kancelář prezidenta republiky v úterý v 10 dopoledne, to oznámil Hrad. Tak to je úplná novinka. A teď ještě budeme pokračovat. Vláda 8. června naopak schválila, že prezident Pavel povede českou delegaci na zářijové valné shromáždění OSN. Je to tedy moment, který by mohl snižovat šance na úspěch případné kompetenční žaloby, nebo jsou to opravdu dvě různé věci?
6: Myslím si, že tam určitý prostor je a bude se na tom v případě kompetenční žaloby zakládat i argumentace vlády.
5: A měl by ústavní soud šanci dát do daného termínu verdikt?
6: Zažili jsme, že ústavní soud dokáže velice rychle a efektivně fungovat, když to jde, ale také jsme zažili, že jeho rozhodování v klíčových věcech se neúměrně dlouho táhlo. Jak se v tuto chvíli zachová, je velice těžko soudit.
5: Jak moc důležitá je role prezidenta Pavla na summitu v Ankaře i vzhledem k tomu, že Česká republika stále nesplňuje závazek vůči NATO?
6: Já bych to rozdělil na dvě úrovně. Otázka, jak funguje závazek vůči NATO, což je zodpovědnost víceméně vlády. Máme tady ministerstvo obrany, to má svůj rozpočet, máme tady ministerstvo financí a to je jedna otázka. A potom je druhá otázka a to je něco jako vystupování jako důvěryhodný, legitimní, oprávněný partner v rámci Severoatlantické aliance. A ve chvíli, kdy dokáže prezident a premiér spolu nějakým způsobem koexistovat a navenek se tvářit, že hájíme stejná stanoviska, tak to přináší posilující efekt a zvyšuje to důvěru partnerů. Ve chvíli, kdy je to takové, že máme dvojspřeží, ale každý kůň táhne jeden číhý, druhý hod, tak vlastně dopředu se nikam nedostaneme, tak to nevypadá dobře.
5: A měl by tedy prezident Petr Pavel mít ambice se na ankarský summit dostat za každou cenu, když to řeknu úplně na plac, a to takzvaně po vlastní ose?
6: Myslím si, že v tuto chvíli je všechno možné A záleží opravdu na stratézích prezidentské kanceláře, jak se rozhodne, co budou dělat a jak budou vystupovat. A myslím si, že to nelze vyloučit v tuto chvíli.
5: A co ten spor ukazuje o České republice navenek? Jak to vnímají v zahraničí, v Evropské unii i v dalších státech?
6: Tak dlouhodobě je potřeba se podívat, jak moc nás venek vnímá jako 10milionovou zemi. Jo? Jak moc nás vnímá běžný obyvatel Francie, jak moc nás vnímá běžný obyvatel Německa, kde už je to o něčem jiném a větším, ale jakákoliv dvojkolejnost a nejednohlasnost neprospívá důvěryhodnému pohledu na venek, ale to je českému voliči druhořadé.
5: A kde si myslíte, že je jádro toho problému? Je tam problém mezi prezidentem a předsedou vlády, anebo je to spíš spor motoristů a prezidenta? Kde je zdroj toho problému?
6: Tak když se na to historicky podíváme, nebo historicky do nedávné minulosti, tak celá prezidentská kampaň se vedla v dichotomii Andrej Babiš, Petr Pavel. A následně po volbách do poslanecké sněmovny, tak ten spor mezi tím, kdo bude za motoristy ve vládě a nebude, a jasný postoj prezidenta vedl k dalšímu jako prohlubování těchto vzájemně rozporuplných pohledů. A i to, že současná vláda se snaží nějakým způsobem vymezovat vůči prezidentovi, tak to jsou všechno zdroje těchto sporů.
5: A možná ještě závěrečná otázka. Dokážete odhadnout, jak ústavní soud rozhodne v této věci?
6: Pokud... V tuto chvíli vůbec.
5: Vůbec. Mluvili jsme s politologem Michalem Pinkem. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
6: Děkuji za pozvání. Hezké odpoledne vám i vašim posluchačům.
5: Teď máme 16:45, stále posloucháte Odpolední plus. Nás už čeká další téma. Kreml zjistil, že není schopen technologicky zvrátit situaci na frontě, kde Ukrajina získala převahu v dronové válce. Moskva proto zvažuje mobilizaci, aby využila svou převahu v lidských zdrojích. Kvůli její nepopularitě by ale mobilizaci došlo až po podzimních volbách do ruského parlamentu. Už teď ale přicházejí zprávy z některých regionů, že tam lidi nutí ke vstupu do ruské armády. A situaci sleduje komentátor Českého rozhlasu plus Ondřej Soukup. Hezké odpoledne.
7: Dobrý den.
5: Jaké důvody může mít Kreml, aby vyhlásil mobilizaci?
7: No, on se prostě potřebuje dostat z toho mrtvého bodu, kde válka uvízla, protože vezmeme si jenom to, že od února do května lidé, kteří sledují různé satelitní snímky, spočítali, že Rusko obsadilo 116 čtverečních kilometrů ukrajinského území. Pro srovnání, v loňském roce ve stejném období to bylo 10x tolik, jo, takže je vidět, že tady není způsob, jak by ruská armáda mohla za pomoci nějaké techniky, raket a tak dále tu situaci změnit. Momentálně naopak má velké problémy právě kvůli úderům ukrajinských dronů, které do značné míry omezují její možnosti postupovat.
5: Podle ruských statistik začíná stagnovat ruský obranný průmysl. Co se to děje? Vždyť ve válce zbrojaři nejvíce vydělávají.
7: To je předmětem poměrně bouřlivých debat, zejména ekonomů, protože přesně jak jste řekla, normální logika by byla vzhledem k tomu, jaké obrovské výdaje na armádu jdou, takže by ten zbrojní průmysl měl zkvétat. Nicméně jediné, co ještě roste, opět my nemáme přirozeně úplnou statistiku, ta přesná čísla jsou samozřejmě tajná. Nicméně vypadá to, že nejvíc peněz jde do raket a do dronů a všechno ostatní už jako na to nejsou víceméně peníze. Ono je samozřejmě také pravda, že v okamžiku, kdy budete vyrábět tanky, tak ty momentálně na té frontě vlastně nejsou vůbec použitelné. Takže asi v tomhle tom ohledu je to logické, nicméně i tak je vidět, že prostě ty nejsou peníze, že nejsou lidé, na to si ti zaměstnanci velmi stěžují, že prostě nemohou sehnat kvalifikovanou pracovní sílu a tím pádem vlastně nevydělávají.
5: Dosud ruská armáda lákala hlavně na vysoké platy a náborové příspěvky. Nyní přicházejí zprávy z regionu, že lidé jsou násilím přesvědčováni k podpisu kontraktu s armádou. Tak jaká je realita?
7: Tak tam je zajímavé, že já když jsem to viděl poprvé, tak jsem si říkal, jestli to jako není jenom nějaká fáma, ale pravda je, že prostě ve městě Penza a v dalších třech městečkách kolem, řekněme 50 kilometrů kolem Penzy, skutečně byly okamžiky, kdy prostě policie, vojáci kontrolovali i civilní auta, nebo na nějakých náskumních centrech, a v okamžiku, kdy ten člověk jako neměl ty dokumenty v pořádku, to znamená tu vojenskou knížku, že tedy jako je zaregistrovaný, že nikam nemusí, tak je odváželi, používali jako fyzické násilí, nutili je podepsat kontrakt. Vypadá to, jako kdyby si to ruský stát by chtěl vyzkoušet, nakolik to bude populární, nepopulární v jednom regionu, a možná, že podle toho, jak to dopadne, tak se to bude šířit po celém Rusku.
5: Komentátor Českého rozhlasu Plus Ondřej Soukup.
7: Naslyšenou.
0: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
5: Stále posloucháte Odpolední Plus, teď máme 20 minut po 16. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují, protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by také výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. A jak vnímá stávku poslanec Libor Vondráček, zvolený za SPD, místopředseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a ústavně právního výboru SPD?
8: My nemůžeme na základě demonstrací pošlapávat naše volební sliby. My nejsme předchozí vláda, abychom naše volební sliby nebrali vážně a neplnili to, co jsme slíbili lidem.
5: A v Odpoledním Plusu už za fotbalem. Fotbalisté Argentiny dnes nastoupí na mistrovství světa proti Rakousku. V Dallasu se to stane na den přesně 40 let poté, co dal argentinský idol Diego Maradona zřejmě nejkontroverznější gol fotbalových dějin. Takzvaná boží ruka pomohla Argentincům porazit Angličany 4 roky po prohrané válce o Falklandy. Argentina díky tomu v Mexico City postoupila do semifinále tehdejšího šampionátu, který nakonec vyhrála, a boží ruka se natrvalo usadila v argentinské lidové kultuře.
9: Tribuny jsou přestavěné, tehdejší trávník už dávno odrostl, ale hukot to tady tehdy byl možná docela podobný. Legendární Maradonova boží ruka se přesně před 40 lety zjevila právě tady v katedrále fotbalu, jak Mexičané přezdívají aztéckému stadionu. Argentinka Stella, kterou potkávám na prvním zápase jejího týmu na letošním šampionátu v Kansas City, mi vypráví, že si tu chvíli dobře pamatuje a že její manžel byl tenkrát přímo na stadionu.
10: Říkal, že to tak prostě mělo být. Doufejme, že už se nic takového nebude opakovat. A se současnými technologiemi, s videorozhodčím, pochybuju, že by se to mohlo stát. Já osobně chci vyhrávat čestně.
9: Těžko byste hledali Argentince staršího 45 let, který by si tenhle zápas z 22. června 1986 nevybavil. Maradona v rozmezí 5 minut dal takzvaný gol století, při kterém prokličkoval s míčem z vlastní poloviny v podstatě až do branky, a předtím ve vzdušném souboji s anglickým golmanem nenápadně plácnul do míče rukou, šel se radovat a tuniský sudí gol uznal.
11: Pamatuju, že jsem se na to díval v televizi a v té rychlosti jsem si neuvědomil, že to byla ruka. Pak to bylo zjevné, ale něco takového se stane na každém šampionátu. Vzpomínám si, jak Američané dali jednou gol Německu. Míč byl aspoň 30 cm za čárou, ale rozhodčí ho neuznal. Takže my Argentinci to bereme jako součást hry, ne jako otázku spravedlnosti. Fotbal není soudní líčení. Takhle bychom se mohli dohadovat o penaltě, kterou mexický rozhodčí nařídil proti Argentině ve finále proti Německu v roce 1990. Ale byla odpískaná. Německo vyhrálo a je to. Prostě i v tomhle potřebujete štěstí šampionů.
9: Říká mi další ve Spojených státech žijící Argentinec Julio Mazzarella a směje se, že jeho angličtí přátelé prý tohle téma ovšem raději neotvírají.
11: O boží ruce nikdy nezačínají. Vědí totiž, že jakmile to zkusí, začnu jim připomínat rok 1966, kdy Anglie vyhrála mistrovství světa pochybným gólem, při kterém míč možná nepřešel čáru, ale rozhodčí ho uznal.
9: Termín boží ruka pochází přímo od Maradony, který prohlásil, že první gól Anglii padl trochu hlavou a trochu boží rukou. Kulturně to zapadá do takzvané vivesa criolla, argentinské verze lstivosti a schopnosti vítězit nad nepřízní osudu i za cenu obcházení pravidel. Česky bychom asi řekli vyčúranost nebo účel světí prostředky.
12: Para el argentino, después de guerra de Malvinas.
13: Pro Argentince to po válce o Falklandy bylo národní zadosti učinění za tu porážku. To, že dal Maradona náš nejdůležitější gól v dějinách mistrovství světa Anglii a že ho dal rukou, to je úplně v pořádku.
12: Para la Argentina, no está mal.
13: My Argentinci se na to díváme tak, že za běžných okolností by ten gól neplatil, ale co činí Bůh, činí správně, takže gól boží rukou je v pohodě.
9: Usmívá se Claudio Giglioni, reportér a fotbalový komentátor argentinského rádia Cadena Tres, který se s Maradonou osobně setkával a mluvíval s ním. Z Mexika a Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
5: Odpolední plus s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď pozvánka. Prázdniny ještě nezačaly, kultura ale dávno přepnula na letní režim. Karlovarský festival láká na nové filmové tituly a už zítra představí možná další zajímavé hosty. Co nabídnou hudební scény a které divadelní soubory zamíří pod širé nebe, to se dozvíte v následujícím příspěvku.
14: V Cannes oceněný film Fjord o rodině, která začíná v Norsku nový život.
15: Jaký cítíte hezky.
14: Historické drama Domovina, která sleduje návrat spisovatele Thomase Manna do poválečného Německa. Nebo snímek z nenadání o přátelství divadelní režisérky a ředitelky domu s pečovatelskou službou. To jsou jen některé z výrazných novinek, které uvede Karlovarský festival. Jeho pořátelé ale už zítra představí další program, který by se mohl už tradičně týkat známých filmových hostů. Po celém Česku začala také sezóna hudebních akcí. Pokračuje Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, na kterém vystoupí také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Ten zahraje dnes večer v ostravském sále Vesmír svitu z opery Příhody Lišky Bystroušky. Do Brna dnes přijede také rockový kanadský zpěvák a skladatel Bryan Adams. Ten zahraje kromě svých hitů, jako je třeba Summer of 69, také písničky z alba Tough Town, které vydal minulý rok. Tento týden začíná i tradiční divadelní přehlídka Shakespeareovské slavnosti. Letošní novinkou na repertoáru bude Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka.
16: Jsme na hradě, bdíme, jsme tady celé noce a snažíme se dát tomu tempo, dát tomu ten drive, co to má mít, dát tomu tu chuť. A najít chuť ve tři ráno je někdy těžký, ale když ji najdeme ve tři ráno, tím s nás ji najdeme třeba v půl devátý, nikdy ne.
14: Herci navštíví s divadelním klasikem kromě Prahy, Brna nebo Ostravy také Litomyšl a hrady Loket a Kux. A premiéru bude mít tento pátek v pražském studiu Spejbla a Hurvínka loutkové představení Hurvínkův pohádkový expres. Nastupovat Hurvajst. V něm na cásce odvezou tvůrci malé i velké diváky do daleké prérie nebo vzdálených koutů vesmíru. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
17: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
18: Říká bývalý šéf pražské Modparty Josef Lotes. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory, forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po páté odpoledne a v neděli hodinu popolední.
2: Radiokniha.
4: Kdy začali Češi v létě jezdit do Chorvatska a kdy se přestali bát turistiky ve vysokých horách, to prozradí historik Jan Pezda v knize Slunce, voda, vzduch. V publikaci popsal rozvoj moderního turismu od 18. do 20. století. Vysvětluje, z jak skromných počátků vyrůstal, jakými proměnami prošel a co se přes veškerý technologický i společenský pokrok vůbec nezměnilo.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
5: Stále posloucháte pondělní odpolední Plus, máme 22. června a za chvíli tu budou zprávy tentokrát na 16.30. A co nás čeká po zprávách? Reflexní nádrž ve Washingtonu, tedy podlouhlá vodní plocha u Lincolnova památníku, se bude muset znovu vypustit. Nová barva, kterou nechal Donald Trump natřít její dno, se začala loupat. Hladinu nádrže dokonce pokryly silné řasy. Co se tam přesně stalo? A také se blíží 10. výročí referenda o Brexitu, ve kterém Britové rozhodli o vystoupení z Evropské unie. Jak se od té doby změnil život Čechů žijících v Británii? I o tom budeme mluvit hned po zprávách.
15: 16 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
19: Kauza dotací na inovační linku na toustový chléb značky Penam míří před soud, zjistil to server i rozhlas. Státní zástupce Adam Bašný obžaloval společnost Pekárna Zelená louka, která spadá pod Agrofert, a taky dvě fyzické osoby. Případ se týká možného neoprávněného zisku dotace 100 milionů korun na projekt, díky kterému měla pekárna vyrábět zdravější a chutnější chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že pekárna ve skutečnosti použila už existující technologii. V případě odsouzení by obžalovaným hrozil trest 5 až 10 let vězení. Vedení Agrofertu je ale přesvědčené, že na dotaci mělo nárok. Vláda schválila podporu zapojení České republiky do evropské soutěže o vybudování velkého datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory, na českém území. Chce tak posílit bezpečnost a nezávislost České republiky. Pojednání to uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Irán podle Spojených států souhlasí s obnovením mise inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii v zemi. Americký viceprezident J.D. Vance to řekl po konci prvního kola společných rozhovorů ve švýcarském Birkenstocku. Podle něj Spojené státy před dalším diplomatickým jednáním dosáhly prvního kroku k trvalému ukončení íránského jaderného programu. A nález letecké pumy na více než 2 hodiny ochromil centrum Brna u hlavního nádraží. Policie okolí uzavřela, nařídila evakuaci stovek lidí, provoz na nádraží a železničním koridoru byl přerušený. Odklonem jezdila i městská hromadná doprava. Pyrotechnik munici zneškodnil před 13. hodinou. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. A tenistka Tereza Valentová porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne Britku Klugmanovou 2-1 na sety. V generálce na Wimbledon si 19-letá hráčka připsala první letošní výhru na travnatém povrchu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Zavřená D1 u Kroměříže a nehoda u Jičína. Dálnice D1 ve směru z Ostravy na Brno zůstává u Kroměříže neprůjezdná. Na kilometru 254 se snaží odtáhnout kamion po noční nehodě. Dopravu odklánějí na kilometru 258 a před odklonem se chvilku asi 10 minut zdržíte v koloně. Doporučujeme vydržet na dálnici, neobjíždět to přes Kroměříž, jsou tam kolony ve městě. D1 se ucpává i na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Nesouvislá kolona už zhruba od 218. kilometru a celé se to rozjede až v podstatě na výjezdu z Brna na Prahu. Osobním autem těch 30 kilometrů přes Brno pojedete asi 45 minut, kamionem výrazně déle. Velká kolona i na dálnici D2 na příjezdu do Brna a z Bratislavy, brzdí se na 11. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové postojíte na příjezdu do Litomyšle v koloně. Je to asi na půl hodiny a opět je to silným provozem. Na silnici 35 kolony taky v Liberci popojíždějí směrem na Chrastavu před omezením UGčka a je to do 10 minut. Ještě silnice 16 obchvat Jičína, hlavní tah byl asi hodinu neprůjezdný po vážné nehodě. Teď už to vypadá, že policisté pouštějí auta alespoň kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Takové byly zprávy.
20: Posloucháte Odpolední plus.
24: Odpolední plus s Lenkou Vahlovou stále s vámi. Teď máme 4 minuty po půl páté, jak jsme slíbili, míříme.

0: Do Spojených států. Historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu se bude po necelých 3 týdnech znovu vypouštět. Modrá barva, kterou ji nechal prezident Donald Trump přetřít, se začala odlupovat. Na hladině se tvoří silná vrstva řas. Policie už zatkla několik lidí, kteří si kusy nátěru odnášeli. Více nám teď řekne americká zpravodajka Jana Cíglerová. Krásné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Donald Trump nechal nádrž přetřít, protože se mu nelíbilo, že není čistě modrá, ale teď je hnědá. Tak co se přesně stalo?
1: Oni se prakticky okamžitě na té hladině, nádrž byla otevřená nebo spuštěná v červnu, tedy zatepla už, tak se tam prakticky okamžitě začaly tvořit silné řasy a voda obratem nejdřív zezelenala a posléze dokonce zhnědla. Pracovníci údržby tam proto začali vlévat peroxid vodíku, ale jen po lahvích. Připomínám, Lenko, že ta nádrž je skoro 600 metrů dlouhá, takže a lahví nestačilo. Navíc ten peroxid poškodil jak život ve vodě, na snímcích byla vidět například mrtvá kačenka, ale také ten samotný nátěr, protože peroxid používá jako odstraňovač nátěru a ten se tedy začal odlupovat.
0: A proč začala policie zatýkat lidi, kteří se fotili na sociálních sítích právě z kusy nátěru?
1: Poté, co se na těch sítích tahleta videa nebo snímky objevily, tak prezident Trump to označil za vandalismus, vyzval k tvrdým trestům. Policie na to zatkla několik lidí, mimo jiné například bývalého olympijského kanoistu, kterého obvinila z poškození vládního majetku. Muž tvrdí, že se jenom díval, ale podle Bílého domu v neděli nebo do neděle zatkli už 5 lidí a dalších 5 pokud udělili.
0: Donald Trump oznámil, že nádrž nechá znovu vypustit. Jak to vysvětlil?
1: On si myslí, že za ten stav té nádrže můžou vandalové, podle jeho slov. Ti prý do nátěru vyřezali nožem 250 stop dlouhý zářez a nalili tam korozivní chemikálie. Důkaz proto nepředložil ani pro tvrzení o vandalismu. Nejsou žádné další nezávislé důkazy. Nicméně on se dostavil k bazénu v neděli, udělal takovou osobní inspekci a napsal, že je z toho v šoku a že jde o nemocné a zvrácené lidi.
0: A kdo je za stav nádrže vlastně zodpovědný?
1: Tak to je taková složitější otázka, protože smlouvu k renovaci dostala bez výběrového řízení firma, která předtím dělala bazén v Trumpově golfovém klubu. Neměla ani žádnou zkušenost federální zakázku nebo s takovými to renovacemi architektonicky významných míst. Řasy ale samé o sobě ničí selhání nejsou. Bazén se s nimi nebo nádrž se s nimi potýká už od roku 22. To se stalo i za renovace, kterou řídil Barack Obama v předchozích letech, takže to samo o sobě není ničí vina. Nicméně odborníci na stavební inženýrství upozorňují, že odlupování nátěru typicky signalizuje, že ten podklad před tím nátěrem nebyl dostatečně suchý, mohli ho poškodit i samotné zásahy dělníků a navíc ten původní šedý kámen, který byl na dně a který se Donaldu Trumpovi nelíbil, tak on byl mírně porézní a vodu tak postupně propouštěl. Naopak ten silný bazénový polyuretanový nátěr, ty je neprodyšný a voda v nádrži že prostě stojí.
0: Jani, a na závěr, čím je ta historická vodní nádrž u Lincolnova památníku ve Washingtonu proslulá?
1: To je jeden z takových nejfotografovanějších výhledů ve Spojených státech. Ona je tam už od toho roku 1922. Je velmi spjatá třeba s rokem 1963, kdy právě tam na schodech Lincolnova památníku s výhledem na tuto nádrž se konal pochod na Washington a Martin Luther King přednesl ten svůj slavný projev Mám sen. Ostatně je to takové symbolické místo velkých shromáždění a demonstrací na této ploše, na tom National Mall.
0: Tolik naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A s vámi je stále Odpolední plus i 8 minut po 16:30. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu dnes celý den stávkují. V rozhlasu se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizích byly skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Stávkující zaměstnanci televize se popolední sešli před jejím sídlem na Kavčích horách.
2: Tvrdí o nás, že nám jde jenom o peníze. Nám nejde o peníze, nám jde o hodnoty. Právě o ty hodnoty, které jsou teď v ohrožení. Hodnoty, na kterých stála Česká televize, Český rozhlas desítky let v téhle zemi.
3: Šéf zpravodajství České televize Michal Kubal.
2: Jde nám o peníze. Je koupit. A některé

0: Je režisérka Tereza Nvotová.
1: Keď sa pozriete príklad na Slovensko, zničila sa na Slovensku spravodlivosť, zničila sa životná úroveň, školstvo, zdravotníctvo a naozaj tie médiá sú v podstate vo všetkých tých autokratických krajinách alebo tých, ktorí tam smerujú ako prvé.
0: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor a propagátor vědy Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
2: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to. Já jsem jasně řekl, že v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, tak já nechci být v České televizi, já v takové televizi nebudu.
0: Stanovisko vlády je neměnné, její předseda a také šéf hnutí ANO Andrej Babiš dlouhodobě prohlašuje, že svým voličům slíbil, a tedy i divákům České televize a posluchačům Českého rozhlasu, že jejich veřejnoprávní média zestátní. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
3: A já ještě doplním, jak vnímá stávku Radek Vondráček, místopředseda hnutí ANO i jeho poslaneckého klubu, předseda sněmovně ústavně právního výboru.
4: Ten podstatný je, že ty strany spolu nemluví. My jsme řekli, že ano, nějakým způsobem se šetřit musí. Takže z tohoto pohledu já bych tu stávku bral jako legitimní. Akorát mě chybí ten dialog, řekněme, právě ten ekonomický, protože já čtu ta vyjádření těch, kteří zatím stojí a říkají, že musíme vyvinout tlak na vládu, aby se přehodnotil ten systém poplatkový.
3: V odpoledním plusu už míříme do Velké Británie. Velká Británie si právě zítra připomene 10. výročí referenda, ve kterém lidé odhlasovali odchod země z Evropské unie. Příznivci Brexitu tehdy vyhráli velmi těsně. Pro bylo necelých 52% a proti 48%. V té době žilo v Británii kolem stovky tisíc Čechů. Část z nich se vrátila domů, mnozí ale v Británii zůstali. Proč? Náš reportér Jaromír Marek zjišťoval, jak se změnil jejich život.
5: Tak to řekni ty Eli, prosím.
6: Něco Garrick Masaryk.
7: Je sobota dopoledne a v Londýně probíhá pravidelná výuka češtiny. Do víkendové školy Okénko chodí děti, jejichž jeden nebo oba rodiče jsou Češi. Češi, kteří se do Británie přistěhovali často před mnoha lety. Žili tam, pracovali a pak přišlo referendum o vystoupení z Evropské unie.
6: Nebyl to příjemný pocit, abych vám pravdu řekla, i když vlastně tady jsem dost dlouhou dobu, i když vlastně mám britské občanství, i když mám české občanství a jako ta česká identita je pro mě strašně důležitá, tak to nebyl dobrý pocit, protože se najednou člověk připadal, že vlastně tady jako není vítaný.
7: Svěřuje se paní Kateřina.
8: Ve chvíli, kdy se vyhlásilo, že Brexit prošel, tak jsem šla vyzvednout děti ze školky a v podstatě mě to došlo, že půlka lidí kolem mě zřejmě možná mě tady nechce.
7: No ale přesto všechno uplynulo 10 let a vy jste v tom Londýně zůstala.
8: Můžu říct, že jsme přemýšleli nad tím, jestli se budeme vracet do Čech, ale nějakým způsobem bych řekla, že my jsme možná oběti vlastního úspěchu, kdy já jsem velmi spokojená profesně a tak je i manžel.
7: Říká Romana. Dobrá práce, zázemí a děti, které se už narodily v Británii a začaly tam chodit do školy, to jsou hlavní důvody, proč Češi zůstali i po Brexitu ve Velké Británii. Potvrzuje to i Honza, který pracuje v londýnské City.
9: Všechno opustit, všechno odejít zpátky, buď už do České republiky nebo do jiné země, je poměrně složitý. Není to úplně jednoduchý už z pracovního hlediska a zároveň i protože už tenkrát, my tomu jsem měl partnerku, plánovali jsme nějakou budoucnost a děti, tak i z toho ohledu to samozřejmě není jednoduchý, protože člověk vlastně se nerozhoduje jenom za sebe, takže když to řeknu jednodušeně, tak je to vlastně nejme tomu nějaká pracovní příležitosti, které jsou samozřejmě tady poměrně unikátní v tom oboru, kterým já pracuju. A jsou tady samozřejmě nějaké jakoby, jak řeknu, vyšší principy, které se mi nechtělo úplně opouštět.
7: Část Čechů po Brexitu z Británie odešla, většina ale zůstala. Na první pohled se v jejich životech nic zásadního nezměnilo.
10: Myslím si, že ta změna pro nás je spíš taková pocitová, to, jak jsme tady vítaní. A že vlastně ta retorika je jiná. Je to proti imigrantům, je to proti teoreticky nám.
11: Znamená to, že se pořád cítíte být imigranti, přistěhovalci?
10: Ano. Vlastně ano, jako my, já osobně jsem tady žila teďka už skoro vlastně díl, než jsem žila v České republice. A ne, osobně vlastně nepatřím ani do jedné země na 100%, protože tady se cítím doma a zase samozřejmě pocházím z České republiky a samozřejmě proto vedu československou školu.
7: Zhrnuje Jana Nahodilová, jak říká, Angličankou není a nikdy nebude. Pokud to bude možné, vystačí si v Británii s trvalým pobytem a s českým pasem. Z Londýna Jaromír Marek, Český rozhlas.
3: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme přesně 4:45. Barbarossa, tedy německý plán na přepadení Sovětského svazu, začal se naplňovat právě před 85 lety. V zápětí po porážce Francie v létě roku 1940 dal Hitler příkaz k vypracování plánu na přepadení SSR. Také nařídil rychlý přesun prvních jednotek Wehrmachtu do blízkosti sovětských hranic. Samotné vlastní přípravy na přímý útok začaly koncem roku 1940. Konkrétní směrnice plánu Barbarossa schválil Hitler 18. prosince 1940. Samotný útok započal 22. června 1941, tedy přesně před 85 lety. A ve studiu už je Libor Dvořák. Hezké odpoledne.
12: Pěkné odpoledne vám i všem našim posluchačům.
3: Jak byl Sovětský svaz na válku připraven?
12: Víte, to je docela problém. Zdá se, že v jistém smyslu připraven byl, to je v těch pohraničních oblastech stály vojenské jednotky, tankové svazy, byla tam vojenská polní letiště a tak dále, ale nejpodstatnější na tom je, že Stalin s tou válkou jednoduše nepočítal. To byl hlavní problém počátku velké vlastenecké války. Zkrátka dobře, on se naprosto spolehl na smlouvu s Hitlerem, kterou podepsal, která byla v podstatě spojenecká, na jejímž základě se Německo podělilo se Sovětským svazem o Polsko už v 39. roce. Byl tady ten tajný dodatek k dohodě týkající se také pobaltských států. A takže Stalin prostě nebyl na něco takového vůbec připraven. Právě proto byl začátek války katastrofální.
3: A jak probíhala její úvodní fáze?
12: No, byla to opravdu hrůza, protože podle historických informací Stalin to zjistil někdy v 4:30. Ráno německá vojska nastupovala před 16:00 ranní a procházela tím pohraničním územím v podstatě bez odporu. Naopak bylo hrozné, že vlastně po letištích stála bojová letadla, která vůbec nestačila vzlétnout. V polích hořely stovky tanků. První tisíce a desetitisíce sovětských vojáků se dostávali do zajetí. A to všechno bylo hlavně tím, že Stalin prostě s podobnou možností nepočítal. Navíc ten útok, jestli se nepletu, přišel v neděli, kdy tedy řada důstojníků v kasárnách měla volno a také vojáci byli v režimu takového, řekl bych, kasárenského klidu.
3: Jakou přesně sehrál v tom období roli Stalin?
12: Ona byla opravdu dost neblahá, protože to se běžně traduje. Já to vlastně připomínám a oblouvám se našim posluchačům, kteří to dobře vědí. Už někdy kolem té 5:00 ráno první informace Stalinovi přinesl ministr zahraničí tehdejší Molotov a Stalin se údajně téměř zhroutil. On také pověřil vlastně Molotova, aby pronesl k národu tu první řeč, sám se toho neodvážil, sám před národ předstoupil alespoň na rozhlasových vlnách až 3. července a tam zase si historie velmi dobře pamatuje jeho oslovení národa žádný tavárši, ale bratě i sestry, to tady ještě nikdy nebylo předtím a bylo jasné, že Stalin musel jít do sebe a pochopil, že teď jde o všechno.
3: Barbarosu, tedy německý plán na přepadení Sovětského svazu, jsme probrali s expertem na Sovětský svaz Liborem Dvořákem. Moc děkujeme, naslyšenou.
12: Není zač, naslyšenou.
3: A nás čeká další téma. Ještě před několika lety bylo členství Moldavska v Evropské unii vzdálenou vizí. Dnes už Brusel s Kišiněvem jedná o konkrétních krocích na cestě do evropského bloku. Potvrdil to i summit mezi Evropskou unií a Moldavskem, který se dnes konal v Bruselu. Moldavská prezidentka Maja Sandová jednala s představiteli unijních institucí o zbližování v přístupu k energetice či boji proti ruským hybridním hrozbám. Téma teď probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezké odpoledne.
13: Dobrý den.
3: Jak daleko v přístupovém procesu už Moldavsko pokročilo?
13: Tak Evropská unie už na konci roku 2023 rozhodla, že otevře přístupová jednání s Moldavskem a taky s Ukrajinou. Ovšem reálně ty přístupové rozhovory začaly teprve před týdnem, minulé pondělí, kdy zástupci Moldavska a státu 27 otevřeli takzvaný první vyjednávací klastr, který se týká zejména otázek právního státu. Moldavská prezidentka Maja Sandová dnes na tiskové konferenci po jednání s šéfem Evropské rady Antoniem Koštou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou uvedla, že Moldavsko plní své úkoly a potřebné reformy a vyzvala Evropskou unii ke svižnému postupu vpřed.
14: A okna příležitosti jako toto se otevírají a zavírají. Naše je otevřené právě teď. Je to závod s časem a my ho chceme vyhrát. Žádáme o jednu věc, o proces založený na zásluhách. Jsme připraveni okamžitě otevřít všechny zbývající vyjednávací klastry a komise i rada potvrzují, že jsme připraveni.
3: Jak to zbližování Moldavska a Evropské unie v praxi vypadá?
13: Pozorujeme to v řadě oblastí. Například od letošního ledna se Moldavsko spolu s Ukrajinou připojili k zóně Evropské unie bez příplatků za roaming, takže občané Moldavska tak mohou využívat mobilní služby svých operátorů v zemích Evropské unie právě za domácí ceny a totéž platí i pro občany Evropské unie při cestách do Moldavska. Už loni také Moldavsko se připojilo k systému jednotných eurových plateb, takže převody mezi Moldavskem a Evropskou unií jsou rychlejší a levnější. Země se postupně zapojuje do programu Erasmus+ a přizpůsobuje veškeré své zákony evropskému právu od justice přes energetiku až po digitální služby. A ještě dodám, že se také napojuje Moldavsko na evropské dopravní koridory, železniční sítě a logistické trasy, zkrátka celkově se to zbližuje.
3: Kišiněv díky probíhajícím reformám čerpá už dnes určité výhody od Evropské unie. Čeho se týkají?
13: Jde samozřejmě o peníze. V březnu roku 2025, tedy loni, přijala Evropská unie plán růstu pro Moldavsko celkem v hodnotě skoro 2 miliard eur na podporu této země a respektive na podporu jejich reform. Tyto peníze mají jít tedy Moldavsku v případě, že bude plnit ty reformy, bude v nich pokračovat. Ursula von der Leyenová dnes uvedla, že Moldavsko dosud v rámci tohoto nástroje dostalo přibližně 0,5 miliardy eur.
3: Zdeňko, slyšíme se? Halo, halo? Tak omlouváme se za technickou poruchu. Bohužel Zdeňka Trachtová nám teď v tuhle chvíli vypadla z našeho vysílání, ale my pokračujeme dál v odpoledním plusu. Chvilky, kdy rodič přeruší rozhovor s dítětem a věnuje se mobilu, mohou ovlivnit citovou vazbu dětí k jejím nejbližším. To je stručný závěr studie amerických psychologů. Dalí výmluvný název Mami, máš radši mobil nebo mě? Z detaily je ve studiu Helena Berková ze zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
15: Dobrý den.
3: Co je to za studii?
15: Vyšla v odborném časopise Frontiers in Psychology a týká se takzvaného fabingu, tedy situací, kdy si člověk při setkání s jiným člověkem všímá svého mobilu a toho druhého v podstatě na tu chvilku ignoruje. Když tohle dělají rodiče nebo pečovatelé a když to dělají často, může to v dětech podle té studie budit pocit nejistoty a postupem času i pro prohlubovat, protože dopad takových chvilek se kumuluje.
3: A v jakém smyslu?
15: Když je ta citová vazba k rodičům v pořádku, dítě ví, že rodiče jsou tu pro něj, nepochybuje o tom. Ale když je ta citová vazba nejistá, tak má dítě třeba strach z odmítnutí nebo naopak vyžaduje nadměrnou míru ujišťování a později si ve vztahu k partnerům zachovává citový odstup. Zdráhá se spolehnout na někoho jiného. Psychologové tomu říkají vyhýbavá citová vazba. Ta studie o fabingu rodičů uvádí možnou souvislost. Neoznačuje to za příčinu nejisté citové vazby dětí.
3: A jak to autoři studie zkoumali?
15: V té studii bylo 600 dětí ve věku od 12 do 17 let a v dotaznících odpovídali na otázky, jestli rodiče, když se s nimi baví, sledují mobil a jak na děti takové chvilky působí. A děti třeba psali, cituji, když chci, aby se mi rodiče věnovali, neodložím mobil a já mám pocit, že jim na mě vůbec nezáleží. Některé děti uvedly, že kvůli tomu mají s rodiči konflikty. Podle autorů se ukázalo, že děti, které informovali o častém fabingu rodičů, taky přiznávali větší míru nejistoty, obav spolehnout se na rodiče. Ať už šlo o fabing otce nebo matky, a bez ohledu na věk, pohlaví a etnickou příslušnost.
3: Není už ale ten fabing společenskou normou?
15: No je a v tom se taky ten fabing liší od tradičních důvodů, které odvádějí pozornost rodičů od dětí, jako jsou duševní, zdravotní potíže rodičů, jejich drogová závislost, problémy v rodině, nezájem o děti a podobně. Autoři taky píší, že jejich závěry jsou v souladu s výsledky předchozích studií o technoferenci v partnerských vztazích, tedy technoferenci narušování osobní komunikace lidí používáním technologií. Ten fabing se týká jen mobilů.
3: A co tedy psychologové doporučují?
15: No v ideálním případě zavést v rodině chvíle bez mobilu. Domluvit se na určitých pravidlech, kdy se prostě mobil používat nebude. Například při jídle, při hrách, na výletech a podobně. Další možnost je, že rodiče vysvětlí dětem, proč právě teď musí mobil použít, aby dítě nemělo pocit, že si nezaslouží tolik pozornosti jako ten mobil. Zkrátka, pokud rodiče chtějí, aby jejich děti měly zdravý přístup k využívání technologií, měly by jít sami příkladem. Tak to shrnul server americké televize CNN, který to téma taky zaujalo.
3: Tolik Helena Berková ze zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
3: Do vodojemu nad Skrýšovem u Pelhřimova museli od rána dovážet vodu cisternami. Přívalový déšť poškodil prameniště. Po kůrovcové kalamitě ho už nechrání stromy. Je tu další téma v odpoledním plusu.
16: Ucpanej přívod od pramene. Díky těm velkým dešťům.
17: S paní Alnou se dávám do řeči v pelhřimovské místní části Skrýšov. Tu normálně vodou zásobují prameniště z vrcholu Křemešník. Po silných liácích z nedělního večera ale přestala téct. A v pondělí do vodojemu museli navést cisternou.
16: To je mimořádný.
17: Dobrý den. Uprostřed louky v kopci nad Skrýšovem stojí nenápadný dobek. U něj jsme teď s předsedou osadního výboru Zdeňkem Martínkem. Tady je vidět, že ještě vlastně z dveří leží tady hasičská hadice.
18: Ano, máte pravdu. Ráno jsem tady byl kontrolovat a on vlastně z Pelhřimovský vodárenský sem poslali cisterny. A jestli jsem viděl dobře, taky během dne, já jsem teda musel pracovně odjet, tak tady najížděli a myslím, že tady asi víc do toho vypouštěli.
17: A můžeme se podívat dovnitř, kolik je tam vody?
18: Nejsem si jistý, co uvidíme, ale můžeme nahlédnout určitě.
17: Asi neuvidíme nic moc, je tam tma, ale už by tam snad voda být měla tedy.
18: Ano, rozhodně už jako ta voda funguje.
17: Kdy vlastně přestala téct?
18: Myslím, že to bylo mezi 7. a 8. večer vlastně v neděli, takže bohužel takhle večer bylo to nepříjemný, i mi pár lidí psalo z obce, ale nedalo se prostě nic dělat.
17: A na to, co se konkrétně stalo, se zeptám prokuristy pelhřimovské vodárenské Rudolfa Cívky.
19: Když prostě víc prší, tak dojde k zhoršení senzorických vlastností té vody, k vyššímu HSK a my tu vodu vlastně nemůžeme distribuovat.
17: Takže jste ji zastavili sami?
19: Určitě, zastavili jsme ji sami, pracovník na pohotovosti provedl kontrolu a celé prameniště odstavil, protože ten odtok směrem do vodojemu tady v Pelhřimově už neodpovídal těm požadavkům, který by ta voda měla plnit.
17: Pelhřimov samotný tak musel využívat vodu z nádrže Švihov. Do Skrýšovského vodojemu bylo pak nutné zavést 6 plných cisteren.
19: Některá voda nám v akumulaci zůstala, některou vodu okamžitě odběratelé spotřebovali, protože měli nedostatek, že jo, po tom výpadku.
17: K takovým událostem přitom dřív nedocházelo. Podle Rudolfa Cívky je to přímý důsledek kůrovcové kalamity.
19: Došlo k vykácení části lesa, kde se nachází ty pramenné zářezy, a to prameniště se chová úplně jinak, než se chovalo v předešlých 80-90 letech.
17: Že velká část lesních porostů zkrátka chybí, mi potvrdil i ředitel městské správy lesů Martin Kodeš.
3: Tolik reportáž od Miloše Soldána.
20: Český rozhlas Plus. Zprávy.
21: Změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Babiše jen plní svůj program. Ukrajinci raketami zaútočili na ruskou Voroněž. Čeští fotbalisté se na světovém šampionátu připravují na zápas v Mexiku. Kolona popojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav. A zítra bude polojasno, skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
20: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
21: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize jsou v jednodenní výstražné stávce. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou médií i jejich nezávislost. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO v reakci na stávku řekl, že vláda jen plní svůj program a jde jí jen o financování. Do obsahu veřejnoprávních médií podle něj kabinet zasahovat nechce.
22: My jenom jsme chtěli a doufejme, že konečně už ve sněmovně ten senátní návrh, aby veřejnoprávní média mohly být kontrolováni nejvyšším kontrolním úřadem, že to projde a že se konečně jako dozvíme, na co utrácí tyhle média peníze.
21: Olomoucký soud zprostil 13 lidí a firmy FAU a Verami obžaloby. Případ se týkal čtvrtmiliardového krácení daní při nákupu pohonných hmot. Podle soudce Eduarda Ondráška se nepodařilo prokázat, kdo je za něj odpovědný. Obžalovaní vinu po celou dobu procesu popírali. Kauzou se soud zabýval 4 roky. Za tu dobu vypovídali desítky svědků, včetně současné ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ukrajinské drony zasáhly centrum kosmického spojení v Dubně v Moskevské oblasti, potvrdil to ukrajinský generální štáb. Rakety dopadly také do Voroněže, kde silně poškodili tamní podnik na výrobu elektroniky do ruských raket.
23: Voroněžské telegramové kanály okamžitě po příletu raket z Ukrajiny zveřejnily záběry obrovského požáru v továrně Zborka na výrobu polovodičů a další elektroniky pro rakety typu Iskander a H. Střely zasáhly také obytné domy v okolí. Rozsah poškození antén centra kosmického spojení v Dubně zatím není známý. Podle ukrajinského generálního štábu byl na místě dopadu dronů vidět kouř. Centrum zajišťuje satelitní spojení, mimo jiné i pro vedení Ruska. Ukrajina opět útočila i na anektovaný Krym v okolí Kerče, kde podle serveru Krymský vítr zasáhla velké sklady vojenské techniky. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
21: Vědci ze CEJTECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytváří své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky mohou vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů. Čeští fotbalisté se chystají na závěrečný zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času se utkají na Aztéckém stadionu s domácím Mexikem a postup do vyřizovací fáze jim nejspíš zajistí jen výhra. Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd by uvítal zlepšení v ofenzivě.
24: Aby jsme mohli konkurovat, tak my musíme jít solidní dozadu, jo? Protože to je naše doména a tam máme dobrý hráče. Vždycky nám dělala problém posledních skoro 20 let, tak ta přechodová fáze, ta ofenzivní činnost, ty hráči, aby udělali nějakých pár akcí navíc. Pro mě je to pořád ještě málo. Na světový fotbal je to málo, ale prostě se to nedá hned.
21: Zápas Mexika s Českem má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času a Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílejí v přímém přenosu. A vítězka tenisového Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O trestu rozhodl nezávislý tribunál. Vondroušová v prosinci minulého roku odmítla odevzdat vzorek při neplánované dopingové kontrole.
25: Zavřená D1 u Kroměříže a kolony u Litomyšle.
0: Dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude ještě chvíli zavřená u Kroměříže. Na kilometru 254 už po nehodě odtáhli poslední auto, teď ještě zametají vozovku a do půl hodiny by měli provoz obnovit. Zatím dopravu odklánějí na Kroměříž západ a před odklonem se zdržíte asi 10 minut v koloně. Na D1 na příjezdu do Brna Zvyškova dlouhá kolona od 218. kilometru kamiony, osobní zastavují až dál na okolí 210. kilometru a celé se to rozjede až v Brně. Pro osobní auta je to zdržení přes Brno asi půl hodiny. A pozor, pokud byste to chtěli objet po souběžné staré silnici 430, tak je tam nehoda mezi Holubicemi a Rohlenkou.
1: Je to úplně zavřený, jsou tam všechny složky, to znamená, že se vůbec nevyplatí přijet z dálnice.
0: Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle od Svitav čekejte kolony. Popojíždějí od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli. A v Praze silný provoz kolony na obvyklých místech. Zdržíte se chvilku asi 10 minut i na Strakonické u Zbraslavy. Směr Příbram je tam zúžení, zavřený pravý pruh v kopci. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
21: Zítra bude zpočátku polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
2: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
4: Tak úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
2: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
4: Tak já si myslím, že nějaká hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
2: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
4: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
2: To znamená, že vy byste byla pro posunout tu hranici na 21 let?
4: Rozhodně. Alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
2: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
4: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
2: Byla taková debata třeba už na Radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
4: No, na poslední Radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
2: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
4: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň, dle svojí definice, je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období, nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
2: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
4: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku a opět to bylo politické rozhodnutí.
2: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
4: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
2: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
4: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů, koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo? Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
2: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
4: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
2: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
4: Z médií a titulku a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
2: A vy si to nemyslíte?
4: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu. Snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
2: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
4: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje? Bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba 7. generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují s jejich životy. A dokud jim nenabídneme těmto uživatelům nějaký regulovaný produkt, tak se toto bohužel bude stávat.
2: Takže z vašeho pohledu řešení je, aby byla podobná pravidla jako pro kratom.
4: Ano, přesně tak.
2: Když jste říkala, že už teď třeba ty želé medvídky není možné prodávat, že selhávají kontroly, kdo by to měl kontrolovat? Kdo tedy selhává?
4: Tak jednak je potřeba říct, že v této kategorii, to znamená, když je v tom produktu nějaký nebezpečný syntetický kanabinoid, třeba velká spousta těch pinakových syntetických kanabinoidů už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
2: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
4: Mm-hmm.
2: Jak?
4: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem, jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
2: A to byl program.
4: To byl program jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na po tom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou Ministerstva zdravotnictví.
2: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
4: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně. Ve chvíli, kdy tito úředníci budou zodpovídat ministru zdravotnictví, tak já nevnímám, že budou mít úplně stejnou pozici, nezávislou a svobodnou pozici, se vyjádřit k tomu, jestli třeba ministerstvo zdravotnictví nedělá něco trošku špatně, jako například to, že tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří problémovým způsobem užívají psychoaktivní léky. Jo, takže ten přesun jedna ku jedné může sedět číselně, ale věcně je to, myslím, něco hodně jiného.
2: Když se vrátím k těm penězům, máte nějaké signály, že opravdu by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
4: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr zdravotnictví spochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické, ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená, asi je na vládu velmi blízce navázán.
2: Kdo to je?
4: Pan Tůma.
2: Rada vlády minulý týden dokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
4: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. Znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy. Opět, znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
2: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Děkuju moc, nashledanou.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
21: Vláda souhlasí s poslaneckým návrhem na zúžení okruhu plátců rozhlasových a televizních poplatků, a to i přesto, že má v plánu od příštího roku poplatky zrušit úplně. Na svých stránkách o tom informoval úřad vlády. Novela by hned po schválení osvobodila od placení třeba domácnosti seniorů nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Český rozhlas i Česká televize by tím přišly o stovky milionů korun. Kvůli změnám ve financování dnes pracovníci obou médií vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Obchodní řetězec Penny Market dostal od České obchodní inspekce maximální možnou pokutu. Má zaplatit 5 milionů korun za to, že opakovaně nesprávně určoval slevy na různé druhy prodávaných produktů. Uložila ji pobočka inspekce v Plzni a pokuta už nabyla právní moci. Mluvčí Penny Marketu Markéta Smutná uvedla, že rozhodnutí bere řetězec na vědomí a uloženou pokutu uhradí. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země taky vpustí inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A meteorologové i dnes varují před silnými bouřkami. Až do večera hrozí hlavně na jihozápadě a jihovýchodě Česka. Doprovázet je mohou kroupy a nárazy větru o rychlosti 70 km v hodině. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Sport. Obhájci titulu v šancelize fotbalisté Slavie zahájí novou sezonu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odhraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu zatím figuruje i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků. Zápasu.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Neprůjezdná D1 u Kroměříže a kolony na Pražském okruhu. V dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna bude u Kroměříže ještě chvilku neprůjezdná. Nehoda na kilometru 254 je pryč, vozovka uklizená, teď silničáři uklízejí kužely. Policisté jsou připraveni zrušit odklon z dálnice a každou chvilku dálnici otevřou. A teď čekejte u Kroměříže kolony asi na 10 minut. Na dálnici D1 pak ještě je kolona na a příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. Brzdí se na 216. kilometru za sjezdem na Rousínov a je to až do Brna. Hlavně kamiony. Osobním autem na chvíli zastavíte pouze před Rohlenkou. Na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ze Svitav popojíždějí kolony. Od nové dálnice až ke křižovatce v Litomyšli a je to na 15 až 20 minut. Pouze silný provoz. Na Pražském okruhu čekejte kolony ve směru z D1 na letiště. Popojíždějí před sjezdem na Oře. Musí kvůli tomu i regulovat vjezdy do tunelu. Aktuálně zastavíte u sjezdu na Vestec. A ucpaná je v Praze i Strakonická na výjezdu směr Příbram. Z Braslavy v kopci omezení a kolona od Pražského okruhu zabere 10 až 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Zítra pak čekejte ráno zpočátku polojasno, skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přehánět nebo i bouřek. Teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Paní Havlová je z knihovny Václava Havla unavená. On jako nový člen správní rady této instituce má chuť a elán se situací poprat. Protože představa, že knihovna zanikne, mu připadá nepochopitelná a nepřijatelná. Cituji, jako dlouholetý Václavův přítel a spolupracovník mám za svou povinnost udělat maximum pro udržení této instituce, tak důležité pro další úspěšný demokratický vývoj a proboj s postupným vkrádáním politické svévole a autoritářství do naší společnosti, říká. Michal Kocáb, dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady, Michal.
9: Dobrý den, dobrý den.
8: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
6: Osobnost Plus.
8: Když říkáte politická svévole, co vám naskočí jako první?
9: No je to to, když mluvím o postupném vkrádáním, tak co mi naskočí jako první, abychom to rozeznali. To je vždycky nejtěžší. Jo. Oni to umějí. Ty budoucí autoritáři se vždycky vkrádají tak, že to národ nepozná. Zrušíme statkom, nepotřebujeme žádnou strategickou komunikaci, nebo třeba upozorňovat na ty různé difamační války, které jsou vedeny často i z jiných států, nepotřebujeme komunikovat přímo. Jo. To znamená, že už se nebudeme bránit, už nebudeme mít úřad, který brání těm nesmyslům, které může kdokoliv pronést i z řad třeba vlády nebo opozice. Tady, abych nemohl příště mít, jak narazím třeba na novoroční projev Okamury. Jo. Jo. A tak dále. To znamená, ono
8: jak
9: se to
8: od něj Babiš distancoval?
9: No jistě, jistě. Jo, čili to je to postupné vkrádání, které je velmi nebezpečné, protože ono může být postupné, ale taky velmi intenzivní. Jo. A to, že je intenzivní, vidíme v současné době. No tak to ti myslím. Když neřeknu rovnou, že jsme už autoritářská společnost, to říct nemohu, protože pořád ještě ty rysy úplně nejsou naplněny. No ale co není dnes, může být zítra.
8: Dobře, a můžete uvést jeden konkrétní příklad politické svévole, která je podle vás jasná úplně. Prostě vidíte a je to tak.
9: Ano, tak určitě si myslím, že je to například přesun lidskoprávních agent bez nějaké širší debaty na ministerstva. Jo. Místo, aby opět ustanovili ministra pro lidská práva, jo, to si nehraju na vlastní píseček, tak nejenom rozptýlej tuto zásadní lidskoprávní problematiku mezi různá ministerstva, tam to zapadne, to víme dopředu. Jo. Je to pokus o změkčování zákona o střetu zájmu. Jo. Je to nevydání Babiše Okamury soudnímu řízení. No a samozřejmě, že je to pokus převést média, Českou televizi a Český rozhlas pod státní kasu. A kdo drží peníze, ten rozhoduje, ten drží opratě.
8: Říká Michal Kocáb, dnešní host Osobnosti Plus. Čím se, protože každá vláda, i demokratická samozřejmě, někdy v historii svého běhu, abych tak řekla, ano, se dopustí nějakého typu své vole. Mm-hmm. A ptám se, čím odlišíte, mm-hmm, co je prostě ostré řízení, tvrdé řízení, mm-hmm, a co je ta své vole?
9: Ano, tak zaprvé si musíme uvědomit, že už se nebavme o moci. Jo. Moc měli králové, moc měli diktátoři, vláda i prezident jsou sluhy národů. No, někteří politici to dokonce formulují ostře, jsou to otroci národů. Oni mají sloužit svému národu. To je demokracie, jaká pak moc? Jako Babiš je mocný, no nepadá v úvahu. Ten má posloužit svému národu. A No, ale... V okamžiku, kdy ten člověk, já vím, já jen trošku okrikou, a v okamžiku, kdy ten člověk se dostane do těch rozhodujících pozic, tak samozřejmě může tu moc uplatnit a může je zneužít. A může zapomenout na to, že by měl posloužit svému národu a začne sloužit sám sobě nebo své straně. A tehdy, když začne oslabovat kontrolní mechanismy státu, tak už nemůžeme mluvit o tvrdé politice. No, jinak politika může být tvrdá, prosím pěkně, ať je. Je to střed. Ale v okamžiku, kdy začne oslabovat kontrolní mechanismy, tak už je to velký problém. Tvrdý politik by měl cít ústavu, ústavní soudy, měl by cít média, opozici, měl by prostě cít občanskou společnost, nic toho nedehonestovat a v rámci těchto mantinů se pohybovat a prosizovat svoji linii. Autoritář na všechno kašle, všechno zesměšňuje a často, to je takový zvláštní druh autoritářství, s kým se teď setkáme, ani to nemá pořádně promyšlený, jak se zrovna ráno probudí a krvou nohou vstane, tak začne vyhlašovat nějaký nový nápady a hned odpoledne je ruší.
7: Řekněte mi svůj pohled na to, dvojtečka,
9: no.
7: Kdo je podle vás větší

0: Tak to je úplná katastrofa. Pokud bych to měl nějak seřadit, tak samozřejmě horší je ta první varianta. Ty mocní totiž můžou demontovat demokratické principy téměř okamžitě. Jo? Ti druzí, to je hlubší problém, možná, že by se dalo říct, kdo nedokáže tu demokracii prosazovat, jo? I když má třeba dobré záměry, jak se to formuluje, možná, že by se dalo říct, že to je i hlubší nebezpečí, jo? Protože pak se to demokratické vnímání nezakoření v myslích našich lidí. Ale je to ještě jedna entita, to je nejdůležitější, a to jsou naši občané. A naši občané sami by měli vyžadovat demokracii a spravedlnost. Čili neměli bychom to nechávat jenom na těch reprezentacích ze strany
1: politiky.
0: Rozumím
1: tomu, ale dělá na vás česká společnost, veřejnost, civilisté, dělají na vás dojem, že ve své většině odmítnou případné nedemokratické kroky za současná situace?
0: Možná už to máme trošku prozkoumáno, tak tušíme, že asi tak polovina obyvatelstva, možná menší, nižší polovina obyvatelstva určitě by se proti tomu spříčila. A věřím v ní. A věřím český lidi. Pak je tady druhá polovina, která se možná tolik nezajímá o politiku a často volí podle plakátu, billboardu a tak dále. A ti by měli práci se v tom orientovat a jakoby bránit nástupu toho, když už se bavíme třeba o tom autoritářství, které zatím jako já jim nechci strašit, ale musíme být ostražití. Ta druhá polovina možná by zůstala laxní, anebo by se mohla poměnit i v tábor obraňující právě ty autoritářské tendence. Ale já věřím v český národ a není to žádná vlezla myšlenka, jako bych chtěl vlézt jakoby do našich lidí. Já opravdu věřím, protože jsem zažil rok 89, tak mám živou zkušenost, jo? A věřím, že se dokážeme...
1: Byly jiné roky, že jo?
0: Byly jiné roky, ale byl to obdobný nebo stejný národ, nemohu říct, že už jsou třeba jejich děti a tak dále, ale byli to Češi a dokázali se v pravou chvíli postavit na správné místo.
1: Michal Kocáb je evidentně optimista.
0: Musím být,
1: Je také...
0: Já bych umřel, když se podívám kolem sebe, tak optimismus je jediné, co mě drží při životě.
1: Ostatně tenhle optimismus vás zjevně taky pro tuhle chvíli nějakým způsobem svázal s možná umírající knihovnou Václava Havla. Já se chci zeptat, kým jste vlastně byl zvolen tím členem správní rady?
0: Já vám odpovím otázku, kterou vás úplně vyvedu z míry. Kým jsem byl zvolen do federálního shromáždění v roce 89?
1: Lidem.
0: Ne, my jsme tam byli parašutováni. My jsme tam byli zvoleni vlastně samotnými komunistickými poslanci. V kritické situaci si nesmíte tuto otázku klást, protože pak neuděláte vůbec nic. Kdo vám dá právo demonstrovat? Ta knihovna se v mých očích stala lodí, opuštěnou lodí v Bermudském trojúhelníku. Nejdříve také všichni zaměstnanci, sedláček na nějakou nucenou dovolenou a nakonec couvá i Dagmar Havlová. Jo? Až tehdy jsem se rozhodl, že právě kvůli svému vztahu a vlastně celoživotní porevoluční spolupráci s Václavem Havlem a přátelskému vztahu, že přece nemůžeme tento demokratický institut jen tak bloudit v tom Bermudském trojúhelníku a že udělám všechno možné pro to, abych tomu pomohl nějak zachránit.
1: Někdo musí splnit tu formální povinnost, prostě abyste tam byl v té správní radě,
0: ano.
1: Tak někdo musí udělat nějaký krok.
0: No tak ano, tak to bylo jako v tom parlamentu v roce 89, tam předseda správní rady Dušek. Jo? Ten se mnou jednal. Ten se mnou jednal, ale ne, že by si mě vybral, jsem se sám nabídnul.
1: Řekněte mi jenom vaše vize té knihovny Václava Havla pro příští léta je spíše bez sedláčka se starým týmem, a nebo s novým týmem a se sedláčkem?
0: Tak i toto mám jaksi rozhodnuté, jo, protože už mám celoživotní takové ukazatele a parametry. Já jako Kocáb nezdílím špatnou zkušenost. Pokud si to nezažiju, tak nejsem ochoten sdílet špatnou zkušenost. Tedy ani špatnou zkušenost se sedláčkem. Já jsem nebyl u žádném problému, žádném konfliktu, já jsem s knihovnou neměl přitím vůbec nic společného. Či se nestanu sedláčkovým mydlářem, který tam přijde.
1: Ne, rozhodně ne, ale stanete se tím pádem jenom, pardon, že vám do toho vstupuji, tím

0: Kdo nechce nebo není ochoten udělat vše pro to, aby se starý tým do té knihovny vrátil?
1: Já vůbec nerozumím tomu konfliktu a neznám začátek ani konec toho, proč se oni rozhádali, protože já jsem se ptal Sedláčka na tu vizi a ta mě v žádném ohledu nepobouřila. Tam bylo pár nešťastných sdělení typu umělá inteligence a takové věci, ale to já ve svém, promiňte, možná mi to někdo vyčte, ale určité muž nadhledu věkovém považuji za nepatrnost. No tak umělá inteligence všude kolem nás, kdyby to nezmínil. Tak jinak, respekt vůči Václavu Havlovi a jeho odkazu jsem u něj našel úplně podobné jako u členů starého týmu. Čili to museli být nějaké personální problémy, kterým nerozumím. A dokud se v nich nezorientuju, tak se nepřidám na žádnou stranu. To by byl velmi nespravedlivý.
0: Ne, jasně. A řekněte mi, myslíte si, že někdo za tím totálním chaos je slabé slovo, rozkladem té instituce, kde souběžně odchází lidé, sponzoři, dokonce i Dagmar Havlová s těmi všemi svými právy, takže to je někým řízené?
1: To je strašně zajímavá věc. Jako, jestli je to někým řízené, to zatím samozřejmě nikdo neví, netuší. Že tam proběhly podivnosti, to vám mohu říct rovnou, nebudu sdělovat jaké. Ale že se to někomu safra hodí do krámu, to vím bezpečně.
0: A komu?
1: Tak se to určitě hodí do krámu Rusku, určitě Trumpovi, určitě Babišovi. Je to prostě instituce, která je poměrně velmi významná tím Havlovým jménem. A je to takový demokratický maják. Ona nemá žádnou skutečnou moc, ale nějaká stanoviska, výroky nebo akce, které dělají, například teď tam byla běloruská kandidátka na prezidenta, třeba to jste možná zaznamenali, jo. Nějaké akce, které dělají, jsou přesně ty akce, které se těm různým mocipánům nehodí. Já netvrdím, že někdo z těch, které se jmenoval konkrétně v tom jede, jo. A mají své tajné služby a řekli si, hele, ona by tam máme nemusela ta knihovna v budoucnu a v těch našich budoucích plánech zrovna nám nějak pomáhat, možná by nám trošku překážela, co bychom se s ní vypořádali. Nezapomeňte na ten tlak proti neziskovým organizacím. Teď ten je naprosto zjevný. A jestli někdo z těch neziskových organizací je skutečným trčícím majákem, tak je to tato knihovna. Takže jestli někdo v tom mám prsty, nevím, ale že se to někomu náramně by hodilo, to vím bezpečně. Jasně. Proto jsem taky zasáhnul.
0: Ono je ale až těžko uvěřitelné, že například sponzoři nebo celá redakce nebo
1: to je neuvěřitelný, že jo?
0: Takže by někdo byl jako z nich loutkou a
1: ne,
0: někdo jiný loutkovodič.
1: Ne, ale tam mohlo dojít, já nevím, teď nebudu spekulovat. Já to slovo nepoužiju. Ať si ho vtipný posluchač doplní. Ale jak je možné, že všichni v jeden okamžik utečou? Není to podezřelý. Jakoby někdo střelil a všechno se to rozeběhne. Ten bermudský trojúhelník je úplně perfektní příklad. Jo. Tam najednou stojí loď, která se jmenuje knihovna Václava Havla. A ta je prázdná. Tak to byl ten důvod. Předpokládám, že se dozvíme časem, o co se jednalo přesně.
0: Mimochodem jednáte, nemyslím vy osobně, ale dnešní knihovna jedná s Dagmar Havlovou o případném poskytnutí těch práv na jméno Václav Havel, na pořádání těch vědeckých seminářů a tak dále?
1: Určitě to je úplně základní věc, všichni respektujeme Dášu Havlovou, já osobně s ní mám vlastně celoživotní dobré vztahy. Ona mi taky sama zavolala hned, když se to dočetla a ubezpečila mě, že proti mě nic nemá, jenom že nevěděla, že tedy bych tam eventuálně byl ochoten do toho jít. Takže budeme chtít, aby tato věc byla v naprostém souladu, protože ona je dědičkou, ona je manželkou, to nikdo nemůže zpochybnit a bylo by dobré, ona si vytyčila, že chce nějaké projekty předložit, jo, no a my se o to pokusíme, i když nutno říct, že tím základním projektem je kniha Václava Havla samotná.
0: No, Dagmar Havlová mimochodem mluvila o dvou projektech, které už má k dispozici a oba jsou slibné. Takže dotaz mu je prostý, je jeden z nich ten váš?
1: No, já myslím, že to bude ještě třetí. Jo, že my podáme ještě další. Bude to na ní. Při té příležitosti se mi ale vkrádá ještě i jiná zajímavá myšlenka. A když to není mým úkolem, tak se klidně zeptám vás, jak je to třeba s náměstími. Protože Václav Havel není jenom přece autorsky chráněná osoba, ale je to i reprezentant našich dějin. Jako, jo. A když uděláme náměstí Václava nebo ulici Václava Havla, smí se to, nesmí se to, musí se to schovat, nesmí se to schvalovat. Jo. Čili tady je to. Ale tady v případě té knihovny se jedná o jeho konkrétní dědictví a to si myslím, že musí si rozhodnout Dagmar. Jo. Ale jinak ale to jméno samotné, to je prostě náš prezident.
0: Ale to je dobře, že, jak jste říkal, zeptám se vás a pak jste se mě ve skutečnosti nezeptal.
1: No
0: za
1: a teď
0: to
1: se
0: vám
1: ptám, ale.
0: Za to jsem vám vděčná, jsem vám chtěla.
1: Jo, jistě. Ne, protože to nikdo přesně neví, že jo? Tak máme Masaryka, dáme nějakých 60 let autorských, jo, chránění to ano, v případě třeba vážný hudby a tak dále. No jo, ale tohle to je představitel státu, že jo?
0: Budete vy jako nový člen správní rady, takže ty jste tam tři nebo dva, nebo kolik vás tam je?
1: No, podívejte, my máme první základní zasedání ve středu. Takže si mě pozvěte ve čtvrtek a já vám řeknu, kolik
0: vás tam. Jste zvědaví, kolik vás je.
1: Ne, ale myslím, že pět.
0: Jasně, jasně. Berete to, tu možnost, že nakonec paní Havlová, to nejzákladnější a nejpotřebnější, totiž to jméno, knihovna Václava Havla, že v momentu, kdy ta paní Havlová vám to neudělí, ten souhlas s tím, takže knihovna skončila? Nebo to chcete pod jiným jménem?
1: Ne, ne.
0: Bez jména Václava Havla? Nebo...
1: No ne, tak to se budeme muset poradit, ale víte, já jsem tam nešel kvůli tomu, abych byl v nějaký společnosti, to je všechno čistě jenom věc národní, jako národovec, řekněme, že jsem, kdykoliv odejdu, když to bude potřeba, jo, takže tohle nevíme.
0: Vážení posluchači, obvykle tenhle pořad končí v 11 hodin. Dneska ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení a Michailu Kocábovi děkuji za účast. Díky.
1: A já vám přeju všechno nejlepší dnešní můj den.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Slavní hoštapleři.
3: Víme-li dnes něco o Viktoru Lustigovi, jsou to zpravidla věci, které vyšly najevo při projednávání padělání peněz v roce 1935 ve Spojených státech amerických. Desítky dalších podvodů, které tuto postavu dokreslují, mohou být jen výsledkem legendy, kterou o sobě Lustig šířil. Zjistit po letech pravdu je složité, jak připustil i novinář Stanislav Motl. Na Lustigovo jméno poprvé narazil v 90. letech při návštěvě obávaného Alcatrazu. Když se pak v Čechách pustil do pátrání, došlo mu, že třeba ani legenda o narození Viktora Lustiga v Hostinném v rodině váženého obchodníka, který byl načas dokonce starostou, nemusí být pravdivá.
4: On měl 47 men, zhruba se udává, jo. Měl desítky pasů a i na tom Alcatrazu mimochodem ho znali hlavně ze začátku pod jménem Miller. On vystupoval nejvíc pod jménem Robert Miller. A já jsem ve svém prvním dokumentu to říkal, že je z Hostinného. A to vůbec nemusí být pravda, protože v Hostinném je badatel, historik, je to vedoucí muzea, jmenuje se pan Tomáš Anděl. No a ten teda fakt prošel všechny tam matriky, který měl možnost jako vidět a nenašel nikde. Ani to, že on teda jeden čas tvrdil, že tatínek tam byl starostou, to taky jako nenašel nikdy.
3: Lustig všelijak měnil výpovědi i před americkým soudem, který mu nakonec prokázal padělání bankovek za nejméně 134 milionů dolarů a poslal ho na 20 let do vězení. Dobrat se ale toho, kým skutečně Lustig je, to se nejspíš ani soudu tak úplně nepovedlo.
4: Pravda je, že on ze začátku, když čtete výpovědní dokumenty, mimochodem jeho vězeňský spis, já jsem ho viděl, je v Národním archivu v Americe, má 13 stran. Včetně tam jsou úžasné fotografie, otisky prstů, to fakt je autentický. A takže on trošku mění výpovědi. Takže on skutečně připouští nebo říká, že tatínek byl teda starosta v tomto městě, že celkem je z bohaté rodiny, že mohl vystudovat. Ovšem pak za 4 roky říká, že sice z Československa, ale je z chudé rodiny. Tatínek byl chudý rolník, maminka taky, měl 2 sourozence, tvrdí, a že žili v nějakém skoro chlívku, v nějakém kamenném baráku. Ve 12 letech musel ukončit školní docházku a musel se starat sám o sebe. Takže já vám řeknu na rovinu, že čím víc jako se třeba tou osobností nebo osobou zabývám, tak mám pocit, že vůbec neznám.
3: Lustig se proslavil zejména prodejem Eiffelovy věže v Paříži. Pár let po první světové válce, když se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na její údržbu, si Lustig, který do té doby okrádal v kartách pasažéry lodí mezi Evropou a Amerikou, vymyslel historku o prodeji Eiffelovky do šrotu. Vydával se za státního úředníka a od jednoho ze zájemců vylákal úplatek, aby výběrové řízení ovlivnil v jeho prospěch. S penězi Lustig zmizel a podnikatel ve strachu z ostudy raději mlčel. Druhý pokus o stejný trik už Lustigovi po zásahu policie nevyšel a tak zmizel do Spojených států. Tam pro změnu v řadě Američanů prodal kouzelný strojek, o kterém je přesvědčil, že dokáže vyrobit kopie bankovek. Podle Stanislava Motla Lustig nemohl bez podvodů žít.
4: Ono ho to vysloveně bavilo, to byl sport, jsem pochopil, a on taky doslova řekl, to je jeden z jeho výroků, že nemůže pochopit čestné muže, protože jejich život je naprosto prázdný a nudný. Jo. Takže on vlastně vytvořil i desatero podle něj, jako podvůr, jak se to dělá, byl nesmírně šaramantní, takže to byl normálně pro ně národní sport a jemu hrozně pomáhlo to, i tehdy podvodníci, třeba jeho souputník, často Harry Jelínek, mají společno to, že byli vzdělaní, byli jazykově bavení, o Lustigovi se mluví, že mluví 5-6 jazyky, a byli strašně okouzlující.
3: Dodám, že Harry Jelínek se před druhou světovou válkou proslavil prodejem hradu Karlštejna a stejně tak prodejem jedné z pražských tramvajových linek. Viktor Lustig měl pro změnu připravit o $5,000 slavného mafiánského bose Al Caponeho. Několikrát podvedl a o spoustu peněz připravil různé americké banky, provozoval falešnou sázkovou kancelář nebo se vydával za broadwayského filmového producenta a scháněl peníze na natáčení velkofilmu v Hollywoodu. Jeho podvody zkrátka nikdy nepostrádaly určitou úroveň.
4: A on byl schopen třeba s vámi mluvit o biologii, o chemii, o fyzice. Dokonce on si nečas živil, víte, čím, že padělal třeba dopisy třeba Marie Curie a to prodával. Nebo normálně napsal báseň a normálně fakt přesvědčil nějaký galeristy, že to je báseň Maxe Wittmana. A prodali.
3: Říká o Viktoru Lustigovi Stanislav Motl.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
5: Bod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
6: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
7: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
6: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
7: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
6: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
7: Děkujeme za pochopení a podporu.
6: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
7: a Jan Herget.
6: Pro vás, ne pro politiky.
7: A teď následuje minuta ticha.
6: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Osmnáct hodin a jedna minuta. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Rozhodnutí vlády prezident Pavel na červencový summit NATO nepojede.
3: Pan prezident se vžil do té role lídra zahraniční politiky, ale teď za naší vlády je to jinak.
2: Výstražná stávka veřejnoprávních médií, zaměstnanci televize a rozhlasu nesouhlasí s převodem financování pod státní rozpočet.
4: Chceme pro vás vysílat i nadále podle principu nezávislosti žurnalistiky. Proto dnes stávkujeme.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti, neodevzdala vzorek při dopingové kontrole. Kolona popojíždí na D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer, je pondělí 22. června. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
6: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
6: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
6: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Zaměstnanci veřejnoprávních médií dnes stávkují, protestují proti vládou schválenému rušení poplatků. Obávají se, že by rozhlas a televize mohly ztratit nezávislost. Novela taky snižuje rozpočty obou institucí. Stávku sleduje na Vinohradské 12 reportér Jakub Vik.
8: Stávku můžou posluchači rozhlasu po celý den zaznamenat ve vysílání, například před chvílí to byla minuta ticha, nebo taky zkrácení některých pořadů. Podle iniciativy veřejnoprávně se ke stávce připojilo skoro 1100 pracovníků rozhlasu. Část z nich zajišťuje nezbytné vysílání. Tady před rozhlasem ve Vinohradské ulici od dopoledne na malém pódiu vystupovali hudebníci, herci předčítali z literárních děl nebo kodexu Českého rozhlasu. Právě teď protestující zakončují stávkový happening obou onou minutou ticha. A každou chvíli tu taky vystoupí s několika slovy ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. No a po něm by měl vystoupit taky předseda odborové konfederace Josef Středula. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popoledni se sešli před sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Podpořit je přišli i známé osobnosti.
9: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
10: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
9: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
10: Celé jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach.
11: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
10: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
12: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
12: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
13: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
12: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Za hodinu budou koaliční politici mluvit o situaci ve veřejnoprávních médiích s odboráři. Bude u toho naše reportérka Daniela Brichtová.
14: Na schůzku dorazí předáci nezávislé odborové organizace České televize a odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků. Řešit mají, jaká by byla budoucnost veřejnoprávních médií po jejich převedení pod státní rozpočet. Ještě předtím čeká premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO schůzka s vedením Evropské vysílací unie. S jejich šéfem se předseda vlády sejde už za půl hodiny. Unie společně s dalšími 11 mezinárodními organizacemi už dříve upozorňovala, že změny ve financování českých veřejnoprávních médií mohou ohrozit jejich stabilitu a nezávislost. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Připravuje proto změnu ústavy. V parlamentu to oznámil premiér Péter Maďar. Šujok už dřív Maďara obvinil ze zneužívání parlamentní většiny.
15: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
16: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
15: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Britský premiér Keir Starmer rezignoval. Novým předsedou vlády se chce stát bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Bude kandidovat na předsedu Labouristů. Ten se automaticky stává novým premiérem.
17: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Ve vazební věznici Pankrác v Praze lidé uctili památku právničky a političky Milady Horákové. Před 76 lety byla komunisty popravena po vykonstruovaném procesu.
18: Hosté za doprovodu hudby pokládali květiny a věnce přímo k místu, kde byla Milada Horáková popravena.
19: Tady vidíme základy jedné ze dvou šibenic, které zde byly. Bylo to takové prkno, na kterém se popravovalo.
18: Ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Archivářka Národního archivu Alena Šimánková říká, kde by mohly být ostatky Milady Horákové.
20: Syn ředitele krematoria vyprávěl, že ten popel byl pohřbený v areálu ve Strašnicích. Historička Zora Dvořáková po popelu pátrala, že ho dokonce otvírala hrob, rodinný hrob. Nepodařilo se to dokázat.
18: Miladu Horákovou komunisté popravili 27. června roku 1950 v 5 hodin a 35 minut ráno. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
8: Tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost, informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Češka byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
21: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
0: Argentinský fotbalista Lionel Messi se v zápase s Rakouskem může stát nejlepším střelcem historie mistrovství světa. Utkání začne za necelou hodinu. 16 gólů Němce Klózeho vyrovnal Messi hat-trickem v úvodním zápase šampionátu. V dalších duelech se střetne Francie s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Fotbalový klub z Karviné se odvolal proti rozhodnutí etické komise Fotbalové asociace České republiky o vyřazení klubu z šance ligy. Slezský tým tak figuruje v utkáních nadcházející sezóny, která se losovala v rámci ligového grémia Ligové fotbalové asociace. Pokud vyřazení potvrdí odvolací komise do začátku soutěže, nahradí Karvinou tým z druhé ligy. V případě pozdějšího vyřazení Slezanů by se nejvyšší soutěž dohrávala v 15 týmech.
1: Spadá jednička u Brna, nehoda na silnici 7 v Praze u letiště. Na dálnici D1 silný provoz, čekejte na příjezdu do Brna z Vyškova. Brzdí se na 211. kilometru v obou pruzích, nesouvislá kolona je pak až do Brna. Pro osobní auta je to zdržení asi 15 minut, pro kamiony delší. Komplikace teď na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. U Avion parku už v místě omezení blokuje pravý pruh, nehoda, kolona zpomalila. Hustý provoz a čekejte na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště, a to před sjezdem na Ořech. Občas musí i zavřít tunely kvůli regulaci, zpoždění je tam do 15 minut. A ještě D7, příjezd do Prahy od Slaného. Za letištěm u přechodu pro chodce nehoda a tvoří se kolona od nájezdu z letiště do Prahy. Další zelená vlna po debatě za hodinu.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik hlavní zprávy. Teď už má slovo Tomáš Pancíř, začíná kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
22: Před 10 lety rozhodli obyvatelé Velké Británie v referendu o vystoupení z Evropské unie. Jak Brexit změnil EU? Jaká je aktuálně česká pozice a vyjednávací síla v Evropské unii? A co by pro Česko mělo být prioritou při vyjednávání o novém unijním rozpočtu? O tom všem budeme debatovat v nasledujících 50 minutách.
23: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
5: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
22: I dnes máme 4 hosty, i dnes je představím v abecedním pořadí. V našem pražském studiu vítám Jana Lipavského, poslance za ODS, bývalého ministra zahraničí. Dobrý den.
24: Dobrý den a děkuji za pozvání.
22: Poslance hnutí SPD, člena sněmovního výboru pro evropské záležitosti Josefa Nerušila. Dobrý den.
25: Dobrý den vám i divákům.
22: Přes internet jsme ve spojení se senátorem hnutí ANO, předsedou senátního výboru pro záležitosti Evropské unie Janem Schillerem. Dobrý den.
26: Dobrý den vám i posluchačům.
22: A v našem pražském studiu je také poslankyně zvolená za Piráty, jinak spolupředsedkyně strany Zelených, členka zahraničního výboru poslanecké sněmovny Gabriela Svárovská. Dobrý den.
27: Dobrý den, děkuji za pozvání.
22: Než se dostaneme k Brexitu a k Evropské unii, asi se nemůžu nezeptat na dnešní rozhodnutí vlády ohledně složení české delegace na summit Severoatlantické aliance. Vláda nedelegovala prezidenta Petra Pavla, misi povede premiér Andrej Babiš, tedy předseda hnutí ANO, účastnit se budou ministři zahraničí a obrany. Pane Lipavský, vy jste to odpoledne na síti X komentoval slovy, že se tím rozhodnutím potvrdilo, že Andrej Babišovi nezáleží na bezpečnosti naší země. Co jste tím myslel?
24: Tak jde o to, že Česká republika tradičně reprezentovaná nejvyšší hlavou státu, vrchním velitelem armády. Zároveň vždycky doteďka platilo, že byť politici měli rozdílné názory třeba i na zahraniční politiku, tak se konalo jednání nejvyšších ústavních činitelů, dokázali se na tom domluvit a hlava státu reprezentovala nás na summitu. Andrej Babišovi tyhle věci za prvé jsou úplně jedno, proto říkám, že mu nezáleží na bezpečnosti, a za druhé on už půl roku vede špinavou kampaň proti hlavě státu. Petr Macinka mu tam samozřejmě dobře pomáhá, protože má své křivdy skrze Filipa Turka a to oslabuje naši reputaci, oslabuje to vnímání České republiky navenek, takže proto jsem takto kritický.
22: Pane Nerušile, je to špinavá válka proti prezidentovi. Je to důležité, že tam nejede pan prezident z vašeho pohledu?
25: Určitě to není špinavá válka ze strany ani Andreje Babiše, ani Petra Macinky, ani vlády. Je to spíše jejich rozhodnutí, to rozhodnutí je v kompetenci vlády, protože nakonec vláda je odpovědná za výkon zahraniční politiky a ono to není jenom otázka vlády, je to i otázka toho, jakým způsobem se v předchozích měsících pan prezident choval. Choval se prostě aktivisticky jako lídr opozice a já rozumím tomu, že Andrej Babiš si nepřeje, aby na summitu NATO zněla nějaká kakofonie, aby tam zněl dvojí hlas, protože zahraniční politika České republiky by měla být jenom jedna a měla být předně realizována ministerstvem zahraničí.
22: Takže je to za trest, jak se choval pan prezident?
25: Není to za trest, ale myslím si, že mezi pány prostě nedošlo k dohodě, tak prostě premiér Babiš realisticky vyhodnotil, že nejlepší bude, protože nedokáže si být jistý tím, že by naše delegace zněla jedním hlasem, pokud by se jí zúčastnil i pan prezident, tak se rozhodl, že tam prostě vláda pojede sama a určitě bych v tom nehledal nějaký trest. Je to spíše o tom, že se nedomluvili pánové.
22: Paní Svárovská, je vlastně navenek směrem k našim spojencům tak důležité a zásadní, jestli Česko bude na summitu v Ankaře zastupovat pan prezident nebo pan premiér?
27: No tak předně prezident Pavel je jediný v tom výběru, který máme v současné politické reprezentaci, který má mezinárodní reputaci. Který má mezinárodní reputaci konkrétně v těch vojenských a bezpečnostních otázkách. Čili nevzít jeho na summit NATO z nějakých, podle mého názoru, hloupých důvodů, jak u škodě České republiky, to je jednoznačné. Vytahovat nějaké malicherné spory, nazývat hlavu státu lídrem opozice. Já bych upozornila, že pokud vím, tak opozice má menšinu v poslanecké sněmovně. Pan prezident byl zvolen většinou hlasů občanů České republiky. To znamená, že logicky nemůže být lídrem opozice, je hlavou státu. A tohleto urážlivé označování považuji za úplně zbytečné. To známka toho, že jde o nějaký malicherný, zlomyslný a v důsledku zcela absurdní spor. Bylo řečeno, že vláda je odpovědná, ale chová se neodpovědně. Má formální odpovědnost, ale není schopna jí dostát. Já bych ještě řekla jednu věc, a to je důležité. Proč tam premiér hlavu státu nechce, možná také proto, že slíbil generálnímu tajemníkovi na to, že dohledá nějaká ta 2% na obranu a teď má hodně velkou práci s tím nacpat do těch vojenských výdajů nějaké projekty, které třeba s obranou vůbec nesouvisí a má zájem, aby nikdo tyhle jeho čachry s prominutím s vojenským rozpočtem nekonfrontoval.
22: Pane senátore, je to pro hnutí ANO tak zásadní věc? Nedalo se najít nějaký kompromis s panem prezidentem?
26: Já si myslím, že tady zaznívá spoustu polopravd a spoustu takových úvah, jako co by kdyby, a porovnávat parlamentní volby s prezidentskými volbami je hloupé, protože je to úplně jiný styl a úplně jiný systém. A já si myslím, že ono už to tady zaznělo skutečně za bezpečnost a za obranu a vlastně za zahraniční politiku zodpovídá vláda. A pokud nejsou schopni s panem prezidentem najít společnou řeč, tak si myslím, že to pan premiér vyhodnotil velice správně. A hlavně nesmíme se vracet zpátky na to, jaké byly zvyklosti, protože i ten svět byl jiný. Ten svět se mění a skutečně je rychlejší, je jiný a musí se jednat s lidmi tak jak je to potřeba. Myslím si, že právě proto by měl jet pan premiér nebo vést tu delegaci. Pan prezident samozřejmě může zastupovat a může vystupovat na jiných summitech a myslím si, že to rozhodnutí od začátku bylo jasné, že to takto bude. Uvidíme, co bude dál, a já jsem za to rád, že tam jede pan premiér.
22: A když říkáte, že od začátku to bylo jasné, tak proč se to odkládalo? Proč padlo to rozhodnutí až dnes, když to bylo jasné?
26: Víte, ono to bylo takové to politikaření a já osobně nemám rád, když někdo jde na jednání a ve dveřích vyhrožuje nějakou žalobou, to si myslím, že takhle se určitě jednání jako nevedou, takže aspoň já jsem si myslel, že od začátku to dopadne tak, jak to dopadlo, protože pokud chcete něco vyjednávat, tak určitě jdete s nějakými možnostmi, ale ne s výhruškami.
22: Pan senátor teď říkal, že někdo vyhrožoval žalobou. Předpokládám, že jste tím myslel prezidenta Petra Pavla, který dopředu říkal, že pokud vláda rozhodne tak, jak tedy nakonec rozhodla, tak bude uvažovat o podání kompetenční žaloby. Prezident se k dalšímu postupu vyjádří zítra v 10 hodin. Očekáváte, paní Svárovská, že podá kompetenční žalobu?
27: To nemohu. To si netroufám odhadnout, ale podle mého názoru.
22: Dobře, kdyby jí podal?
27: Já si myslím, že už je to několikátá situace, kdy jsou tady nevyjasněné evidentně nebo nepochopené kompetence mezi prezidentem a hlavou státu. V tom minulém případě byl na tahu Andrej Babiš, ten tak nevyužil, nepodal kompetenční žalobu, možná z obavy, že by nedopadla v jeho prospěch. Myslím si, že je na místě, aby se ústavní soud k tomuto vyjádřil, to je ostatně úloha ústavního soudu. Já myslím, že čeští občané nemají zájem poslouchat do nekonečna nějaké spory mezi ústavními činiteli a vytlačování, přetlačování hlavy státu. A proto si myslím, že by to bylo vlastně docela dobré, ráda bych slyšela ten výrok ústavního soudu.
22: Pane Nerušile, také byste rád slyšel, jak by rozhodl ústavní soud?
25: No, spíš bych se na to podíval jinak, protože ústavní soud by neměl být arbitrem politických sporů a považuji od politiku za nezodpovědné, pokud se snaží ústavní soud do této role napusnovat. Ten ústavní soud má jinou pozici, jinou roli v našem politickém systému a je to politické rozhodnutí, to jestli tam pan prezident pojede, nikoliv rozhodnutí, kterému by měl předcházet nějaký judikát nebo nějaký precedent.
22: Na druhé straně je to jenom politický spor, není to reálně kompetenční spor, to znamená spor o to, kde začínají nebo končí pravomoci prezidenta a vlády ohledně zastupování Česka do zahraničí?
25: Je to kompetenční spor, ale to si musí mezi sebou vyřídit oba dva pánové, nejvyšší a druhý nejvyšší ústavní činitel. Je to z mého pohledu čistě politický spor a mají k tomu politické prostředky, aby to řešili, protože v takovém případě bychom mohli postupovat neustálým zpřesňováním a zpřísňováním ústavy. Dostali bychom se do jakési taxativnosti, která by prostě nebyla vůbec praktická.
22: Jestli se nepletu, tak premiér je až čtvrtý nejvyšší ústavní činitel, no, nikoliv druhý. Tak to jenom upřesnění. Chtěla rychle reagovat,
27: ano,
22: paní poslankyně.
27: Jenom upozorním, ústavní soud je arbitr ústavnosti a vláda, kterou v současnosti v Česku máme, se soustavně pohybuje na hraně ústavnosti. A myslím si, že toto je jeden z příkladů, kdyby měl ústavní soud svoji autoritou do toho vstoupit, nikoli aby řešil politický spor, ale aby vznesl světlo do toho, jak si různí ministři vlády, například pan ministr Macinka, ohýbají svoje výklady ústavy.
22: Jan Lipavský má zkušenosti z jednání v zahraničí, když byl v pozici ministra zahraničí. S touto zkušeností máte pocit, že by posílilo pozici české delegace v Ankaře nebo na nějakém summitu v budoucnosti, kdyby tam Česko reprezentoval prezident na základě toho, že tu účast si vymohl kompetenční žalobou ústavního soudu?
24: Já myslím, že je důležité, aby spolu nejvyšší ústavní činitelé hovořili, aby koordinovali zahraniční politiku. Byl to Andrej Babiš, který vyobstruoval jednání nejvyšších ústavních činitelů, když se tam odmítl dostavit s argumentem, že nemá čas, protože si vymyslel nějaké své vlastní jednání. Mně to přijde naprosto skandální. To je prostě prezident republiky, hlava státu, tak si máte mít schopný ten kalendář nějakým způsobem upravit. Stejně tak Andrej Babiš na svém stranickém sjezdu vyhlásil, že společně s motoristy chce postavit takového kandidáta, který porazí prezidenta Pavla v příštích prezidentských volbách. A zároveň Petr Macinka na tiskové konferenci oznámil, že bude klást všechny možné překážky prezidentu Pavlovi ve výkonu jeho pravomocí jako trest za to, že nejmenoval Filipa Turka členem vlády. To se všechno odehrálo v lednu. Teďka sklízím jenom ty důsledky, já jenom popisuju.
22: Pardon, že do toho skáču. Vy popisujete to, co předpokládám, že naši posluchači vědí, protože takže, jsme to monitorovali k té mé otázce. Posílilo by to pravomoc české delegace, pokud by v čele byl někdo na základě rozhodnutí ústavního soudu?
24: Ne, pozici České republiky tvoří Česká republika výdaje na obranu dodržování závazků a to, že nemáme doma nepořádek a že z vnitropolitických důvodů jsme schopni se domluvit na tom, jak budeme reprezentovaní venku, a ne, že prostě pro své vnitropolitické hrátky s očerňování prezidenta nezneužijeme třeba summit na to, což se tato vláda prostě rozhodla, a já to považuji za skandální a z toho důvodu říkám, že nás to oslabuje i bezpečnostně v zahraničí.
22: Pane senátore Schillere, uvítal byste, kdyby prezident podal kompetenční žalobu, kdyby se do budoucna vyjasnilo, jak to tedy s těmi kompetencemi je?
26: Já si myslím, že kompetenční žaloba nic nevyřeší, protože tak, jak jsme zvolili tu přímou volbu prezidenta, tak jsme zapomněli jako Česká republika upravit ústavu. A myslím si, že to není jediný případ. Můžou se objevit i další a další, kde je trošku v rozporu mandát prezidenta, mandát vlády, takže já si myslím, že možná by nám určila, jestli by mohl jet nebo nemohl jet. Nicméně si myslím, že na to, i když přednostně by to samozřejmě ústavní soud projednával, tak na to není moc času a myslím si, že by to dopadlo tak, že to rozhodnutí by bylo až po tom jednání, takže Za mě to je úplně zbytečná věc.
22: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty jsou poslanec za ODS Jan Lipavský, poslanec za SPD Josef Nerušil, senátor za hnutí ANO Jan Schiller a také poslankyně zvolená za Piráty, jinak předsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská.
23: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
22: Zítra to bude přesně 10 let od referenda, ve kterém obyvatelé Velké Británie rozhodli o vystoupení země z Evropské unie. Pro Brexit tehdy hlasovalo 51,9% hlasujících, proti tedy bylo 48,1%, účast byla 72%. Když se zpětně ohlednete za těmi 10 lety, prospěl podle vás Brexit Velké Británii a jejím obyvatelům, pane senátore?
26: Tak já si myslím, že ani neprospěl, ani nějak výrazně neublížil, protože Velká Británie nebyla tak napojená ekonomicky na Evropskou unii, nicméně moc si tím nepomohli, protože pokud chtějí vstoupit na evropský trh, tak musí dodržovat stejné podmínky jako země, které jsou v Evropské unii. Takže spíš si to zkomplikovali a trošku v tichosti se snaží o takzvaný jako návrat, alespoň v té obchodní větvi, kde by rádi spolupracovali na tom vnitřním trhu Evropské unie.
22: Paní Svárovská, jak ta vnímá z pohledu Velké Británie, obyvatel Velké Británie, následky Brexitu?
27: Zdá se, že ta čísla svědčí proto, že Brexit uškodil Velké Británii a Office for Budget Responsibility zaznamenal pokles obchodu, produktivity britské ekonomiky z dopady, jako obvykle, na běžné lidi, kterým se slibovalo, že Brexitem se Británie stane svobodnější, bohatší, méně svázaná pravidly, nic z toho se nestalo a já myslím, že to je poučení i pro Českou republiku, která pěstuje takovou politiku permanentního neproduktivního vzdoru, že prostě ten izolacionismus není v dnešním světě cesta ani pro země nesrovnatelně větší ekonomické síly a velikosti, jako je Velká Británie, natož pro Českou republiku. Jak tady říkal pan senátor, svět se mění a měli bychom si uvědomit, že budoucnost světa patří těm, kteří jsou schopni se integrovat, spolupracovat a navzájem se podporovat, pomáhat si a případně kompenzovat nějaké svoje slabiny.
22: Pan Nerušil reprezentuje hnutí SPD, které je velmi kritické vůči Evropské unii. Když se ohlednete za těmi 10 lety, máte pocit, že Británii Brexit přinesl a obyvatelům Británie pozitivní efekty?
25: Já si myslím, že předně Brexit přinesl obyvatelům Velké Británie jejich vlastní cestu, protože každá země by měla mít právo si o svém osudu rozhodnout. Já nesouhlasím s tím, co tady zaznělo, že by se Velká Británie vydala cestou izolacionalismu. Velká Británie se prostě vydala svojí cestou, někde jim to třeba může uškodit, někde naopak to pro ně bude výhodné jít si svou cestou, udržet si svoji měnovou politiku, nebýt nucení nebo nebýt vázání závazky Evropské unie.
22: Měnovou politiku mohli mít nezávislou, i kdyby zůstali v Evropské unii, tak jako konec konců my.
25: Tak oni si vyjednali, pokud vím, výjimku Britové, že libra zůstane zachována, ale samozřejmě v zakladatelských dokumentech se předvídá, že každá země dříve nebo později euro přijme. Jo, to znamená, je to prostě, Britové si to podle mého názoru položili na vážku, co je výhoda, co je nevýhoda. Vyhodnotili si, že bude lepší jít vlastní cestou, ono nakonec
22: geopoliticky. To je jasné, to bylo před těmi 10 lety. Já se ptám na to, jestli při tom zpětném pohledu podle vás to spíš přineslo pozitiva nebo negativa.
25: Velká Británie se určitě nepropadla v důsledku Brexitu do zeme. Já si myslím, že jim to přináší prostě i pozitiva, i negativa, ale z mého pohledu pozitiva rozhodně převládají.
22: Jak to hodnocení vypadá z pohledu Jana Lipavského?
24: Já dám několik osobních perspektiv. Já jsem měl možnost ve Velké Británii v letech 2007-2008 pobývat jako student v Kentu a tehdy vlastně už běžela velmi živá debata o Evropské unii. Byly tam hlasy třeba, které hovořily o tom, jestli by se nemělo zavádět euro. Živá byla diskuze o přechodu na metrický systém, ale zároveň se objevovaly i ty opačné hlasy. A pak jsme viděli, že vlastně v rámci konzervativní strany premiér Cameron to referendum vyvolal. Možná nevěřil tomu, že skutečně projde a chtěl tím nějakým způsobem uspokojit ty konzervativní hlasy, ale Britové rozhodli a je potřeba to respektovat, ale nemyslím si, že ta země na tom vydělala. Je to vidět na ekonomice, která ztrácí biznis s vyšší přidanou hodnotou, který se postupně přesouvá do Evropské unie, do toho největšího ekonomického bloku, a zároveň se zkomplikoval život pro migranty z Česka nebo z Polska, to je ten známý polský instalatér, ale ta země samozřejmě potřebovala pracovní sílu a dneska se potýkají s následky široké migrace z celé řady jiných zemí, asijských, afrických, a vlastně paradoxně znova je na vzestupu Nigel Farage, který tehdy se vypracoval na tom referendu, a možná po příštích parlamentních volbách vlastně bude politická scéna úplně jiná. Z pohledu České republiky si myslím, že Česko dlouhodobě přišlo v rámci Evropské unie o spojence, který měl takový střízlivější pohled na sílu evropské integrace a některé společné politiky, ale to už je věc, kterou samozřejmě neovlivníme.
22: A to už je něco, k čemu se dostaneme v naší debatě za chvíli. Shodou okolností den před 10. výročím referenda o Brexitu dnes oznámil svůj konec v čele britské vlády Keir Starmer. Británie tak bude mít brzy už 7. premiéra nebo premiérku za těch 10 let od rozhodnutí o Brexitu. Máte pocit, že to souvisí? Dá se to interpretovat tak, že Brexit destabilizoval britskou politickou scénu, paní Svárovská?
27: A tak daleko bych si v té analýze netroufala zajít. Já myslím, že Keir Starmer prostě rezignoval, protože Labour Party ztrácí voliče. Podotkla bych, přihřála bych si polévku, ty voliče ze značné části ztrácí ve prospěch zelených, kteří dokážou podstatně jasněji, zřetelněji pojmenovat problém dostupnosti života, rostoucích životních nákladů. Myslím, že nějakou souvislost mezi rostoucími životními náklady a Brexitem bychom našli, ale netroufám si to tvrdit nějak autoritativně, protože proto nemám podklady. Nicméně ten problém toho, že vlastně není schopná Labour Party a Keir Starmer sám nebyl schopen vlastně lidem zajistit přesvědčivým způsobem, jim vysvětlit, jak bude řešit jejich životní situaci, stoupající životní náklady, nedostupnost zdravotní péče a celé řady veřejných služeb. To si myslím, že je zkrátka jako jasný problém, kvůli kterému by asi politici odstupovat měli.
22: Pane senátore Schillere, vidíte nějakou souvislost mezi Brexitem a mezi tím, že Británie bude mít 7. premiéra nebo premiérku za 10 let?
26: Já si to až tak úplně nemyslím. Já si myslím, že tam nastupují vždycky politici s nějakou vizí a například teď odstupivší Starmer víceméně měl politiku, která nebyla úplně v souladu právě s tím myšlením ve Velké Británii, zejména protože hodně razil tu zelenou politiku a klimatickou, kterou skutečně ti lidé nechtěli, a myslím si, že tomu dá se říct zlomilo ten pomyslný vás. A uvidíme teď, co se stane, až nastoupí jeho nástupce nový, ale nemyslím si, že to má přímou spojitost s Brexitem.
22: Jan Lipavský tady ve studiu nesouhlasně reagoval, ať už očima nebo hlavou. S čím nesouhlasíte?
24: No, nesouhlasím s tou interpretací důvodu pádu Keira Starmera, protože jeho položila nespokojená Labour Party s tím, jakým způsobem prosazuje nebo neprosazuje právě ty věci v těch sociálních politikách. Takže ty důvody jsou trochu jiné, ale mohu potvrdit, že nestabilita vládnutí ve Velké Británii je v posledních letech velký problém a nějakou dobu se to tam asi ještě bude mlít.
22: Jak se na nestabilitu politickou ve Velké Británii dívá pan poslanec Nerušil? Máte pocit, že to souvisí s tím, co se tedy odehrálo před 10 lety?
25: Úplně ne před 10 lety, podle mě to bude dlouhodobější problém britské politiky, protože pakliže se premiéři v nějaké zemi takhle tak rychle mění, určitě to není v důsledku Brexitu, ale je to spíše spolu s Brexitem projev něčeho, co se ve Velké Británii děje. A já jak pozoruju Velkou Británii, tak já tam poměrně bych identifikoval docela velké odcizení elit od běžného života obyvatel a myslím si, že ta politika, kterou předvádí Velká Británie v poslední době, je trošku ode zdi ke zdi. Premiér Starmer rezignoval. Je dost možné, že velkou roli bude mít po nadcházejících volbách ve Velké Británii Nigel Farage. A jako položme si otázku, co nám vlastně Velká Británie tímto chce říct. Podle mého názoru hledá svoji pozici ve světě, ale když bychom se podívali do moderní historie, je to vlastně po druhé světové válce letitý problém britské politiky, že neumí vlastně definovat svoji pozici ve světě ani ve vztahu ke Spojeným státům americkým, ani ve vztahu k Evropské unii.
22: Teď jsme se rychlá reakce.
27: Malinkou drobnost, jenom jako interpretovat to, že Labour ztrácí voliče kvůli klimatické politice, nedává smysl, když současně zeleným rostou po 10 000, 100 000 v posledních 2 letech jim roste členstvo. A Zak Polanský je člověk, který vlastně za jeho vedení Greens i v doplňovacích volbách posledních jako dokázali vlastně obsadit místo v dolní sněmovně. Jo, čili tohle vysvětlení nedává smysl.
22: Teď jsme se na Brexit dívali, řekněme, očima Britů a Velké Británie. Když se na to podíváme z pohledu Evropské unie, co přinesl Brexit, pane Nerušile?
25: Evropské unii určitě přinesl ekonomické oslabení, protože Velká Británie je velká země, měla poměrně mnohé zámořské vazby a myslím si, že jednoznačně bylo posílený francouzsko-německé jádro Evropské unie. Jo, na což my jsme jako Česká republika určitě doplatili. Zaznělo už to tady i od pana Lipavského, že jsme ztratili určitého spojence, který spíše prosazoval politický realismus, který je vlastnější naší zahraniční politice. Na druhou stranu Evropská unie se svým způsobem unifikovala, protože Velká Británie dlouhodobě sehrávala roli takového zlobivého dítěte a nebyla to jenom záležitost Margaret Thatcherové, která byla s Evropskou unii nebo v té době s Evropským hospodářským společenstvím soustavným konfliktu. Jo, takže já si myslím, že Evropská unie spíše na odchodu Velké Británie vydělala, neříkám tím však, že by na odchodu, odchodu Velké Británie vydělala Česká republika.
22: Vydělala Evropská unie na odchodu Velké Británie, pane Lipavský?
24: To já si nemyslím. Já si myslím, že síla Evropské unie je v tom, aby byla inkluzivní, aby byla, řekněme, v rámci evropského kontinentu tím dominantním ekonomickým blokem, který utváří jednotná pravidla a to posiluje naši prosperitu. Na druhou stranu nás to neoslabilo nějak fatálně, protože byť Velká Británie odešla z Evropské unie, tak neodešla z Evropy. A vidíme to teďka na příkladu podpoře Ukrajině, kdy se evropské země poměrně efektivně, byť to je klopítavé, ale ve výsledku to ten efekt má, dokázali postavit za Ukrajinu zbrojními dodávkami, různou spoluprací a tak dále. A v tom samozřejmě Velká Británie hraje důležitou roli, možná ne tak skvěle velmocenskou, jak by si někdo představoval, protože dneska už nemáme ty evropské hegemony, možná je to něco, co ještě přijde, ale rozhodně to nevydělilo z Evropy jako takové.
22: Pane senátore, vzala si něco Evropská unie z Brexitu? Změnila se nějak?
26: Já myslím, že se změnila v jedné věci a to bylo možná ostražitost, protože já osobně si myslím, že odchod Velké Británie z Evropské unie je ztráta nejenom obchodní, protože to byl obchodní partner, ale také bezpečnostní. Odchodem Velké Británie jsme také, nebo Evropská unie ztratila velkou část vlivu také na Severské moře a na rybolov a takové věci. Myslím si, že se poučila Evropská unie v tom, že pokud by někde nějaká země takto uvažovala, tak je potřeba lidem vysvětlovat, že skutečně, aby Evropa byla silná, tak musí být, nebo se musí snažit aspoň být jednotná a musí si pomáhat navzájem. Takže já si myslím, že před těmi 10 lety, kdy se Velká Británie rozhodla a Evropská unie stála opodál a čekala, jak to dopadne, tak si myslím, že to byla velká chyba.
3: Souhlasí paní poslankyně Svárovská?
27: V zásadě souhlasím. Británie je v situaci, kdy opět dojednává věci, o kterých dřív přímo spolu rozhodovala před těmi 10 lety, a za mě byl prostě Brexit experiment bez ohledu na to, abych chtěla nějakým způsobem klást otazník nad vůli britských voličů a voliček. Samozřejmě to je jako naprosto nespochybnitelné, ale myslím, že zpětně můžeme z toho, co jsme se o Brexitu a o té kampani, která k tomu rozhodnutí vedla, říct, že to byl prostě experiment a že to byl populistický hazard.
3: Posloucháte Kulatý stůl Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Našimi hosty zůstávají poslanec za ODS Jan Lipavský, poslanec za hnutí SPD Josef Nerušil, senátor hnutí ANO Jan Schiller a také poslankyně zvolená za Piráty, spolupředsedkyně strany Zelených Gabriela Svárovská.
23: Kulatý stůl Tomáše Pancíře.
5: Z politiky o klíčovém dění v Česku i ve světě.
3: Tady už zaznělo, že Británie byla v mnohých věcech spojená v rámci Evropské unie.

0: Velké Británie, to má také nějaký vliv na to, jak ty věci fungují. Takže asi vám takhle neřeknu úplně jeden zcela konkrétní příklad. Jinak, když tady o tom ještě přemýšlím, tak o co přišlo Česko? Celá řada českých vědeckých institucí nebo vědců měla vědeckou spolupráci ve Velké Británii v rámci programu Horizon, ze kterého vlastně Velká Británie vypadla a složitě se tam potom dostávala zpátky. Já jsem na tom vzpomínaném pobytu byl skrze Erasmus. Dneska už si do Velké Británie, pokud se to nevrátilo, také vlastně tyto vztahy byly narušeny. Nevím, jestli už se podařilo Velkou Británii dostat zpátky nebo ne, ale to jsou takové přirozené věci, které samozřejmě ty vazby oslabují a zrovna pro Česko, které má k Británii tradičně blízko, na tom určitě tratilo.
1: Paní poslankyně Svárovská tady chtěla rovnou doplnit, že Erasmus se do jisté míry vrátil.
2: Já jsem chtěla říct ještě, že vlastně jako i pro ty lidi, kteří zastávají spíš takové jako skeptické postoje k Evropské unii, tak tam vlastně je dobré si uvědomit, že tím motorem Evropské unie je Německo a Francie a tady Velká Británie fungovala jako takový třetí taková ta klíčová nejsilnější země. Přinášelo to jinou perspektivu do některých těch diskusí, určitě jako velmi specifickou bezpečnostní hlediska a za mě z mých zkušeností s působením v těch evropských institucích za Českou republiku to bylo vždycky lepší, když tam prostě bylo těch hráčů s velkým vlivem víc než jen dva, kteří pak mají samozřejmě logicky tendenci si některá rozhodování, některé pozice rozdělovat primárně mezi sebou.
1: Pane senátore, souhlasíte?
3: Souhlasím. Já si myslím, že právě odchod Velké Británie v dnešní době cítíme o to víc, že pokud by byla součást Evropské unie, tak by se nám rozhodně, si myslím, líp vyjednávalo se Spojenými státy. Protože skutečně Spojené státy a Velká Británie dlouhodobě mají dobré vztahy v komunikaci a pro nás je to velká ztráta za ten Erasmus. Já jsem hodně rád, myslím si, že to je za mě, si myslím, že to je nejlepší projekt Evropské unie a jsem rád, že se bude i navyšovat a takže určitě je to ztráta i pro Evropskou unii na takové té úrovni, kdy jsme potřebovali spojence a jak říká pan Lipavský, nedá se přesně říct nebo konkrétně říct, který příklad. Je to vždycky v rámci vyjednávání na určitých věcech. Já si myslím, že zrovna Velká Británie by byla naším spojencem třeba v migrační politice. Pak pokud by šlo o energetiku, tam si myslím, že zase máme spojence někde jinde. Takže každý člen té Evropské unie je spojencem v něčem jiném.
1: Doplní něco pan poslanec Nerušil?
4: No, já jsem do Velké Británie jezdil svého času trhat maliny, nebyl jsem tam na Erasmu, ten jsem poté strávil ve Španělsku, ale samozřejmě to oslabení těch kulturních vazeb vnímám do jisté míry jako škodu. Je to nakonec i škoda pro Evropskou unii, protože angličtina je jedním z hlavních, nebo dneska už v podstatě hlavní jazyk Evropské unie a přitom oficiálním jazykem je pouze na Maltě. Takže to jsou spíše takové ty kulturní reminiscence. Ale my se na to musíme dívat politicky. A samozřejmě politicky jsme přišli o vojenskou velmoc, která byla součástí evropského bloku. Ale opět říkám, je potřeba respektovat rozhodnutí občanů a myslím si, že nakonec Evropě to prospělo.
2: Můžu jenom takový drobný žert. Abych doplnila pana Nerušila, tak britští kolegové vždycky říkali, že bruselská angličtina je pro ně stejně cizí jazyk jako pro nás všechny ostatní. Takže
1: čemuž se leckdy dá rozumět, když člověk sleduje ta jednání nebo i nějaké výstupy. Když se vrátíme ale k tomu, na to jsem se původně ptal v souvislosti s Brexitem, to znamená na nějakou vyjednávací pozici Česka. Když se podíváme na aktuální data, Česko je 10. nejlidnatějším státem Evropské unie, ještě předloni jsme byli na 9. místě. Odpovídá tomu opravdu vyjednávací síla České republiky, pane senátore?
3: No, já si myslím, že ano, že odpovídá a je jenom na nás, aby jsme skutečně zaktivovali všechny naše i europoslance a všechny delegace, které budou jezdit do Evropské unie, aby jednali v zájmu České republiky, aby se hlavně netříštili mezi sebou a samozřejmě chápu, že každá frakce má jiný cíl, ale pro Českou republiku skutečně pokud sjednotíme všechny, tak si myslím, že máme vyjednávací pozici velmi dobrou.
1: Je Česko tak silné při vyjednávání, jak by odpovídalo tomu, že jsme někde ve třetině těch nejlidnatějších nebo v žebříčku nejlidnatějších států, paní
2: Svárovská?
1: Já
2: jsem podstatně skeptičtější než pan senátor. Já jsem, a to už tady zmínila, tu politiku permanentního neproduktivního vzdoru, ale jsou tam i jiné věci. Je to o tom, jaké máme třeba zastoupení českých občanů a občanek v evropských institucích. Tam jsme dlouhodobě na tom hůře, jsme na tom podstatně hůře než Maďarsko, v některých pozicích vlastně i hůře než Slovensko. Nedaří se nám dlouhodobě umisťovat svoje lidi do evropských institucí a to je samozřejmě v diplomaci to jsou ti lidé, kteří mají přístup k informacím, kteří jsou tam někde na těch místech, kde se můžou samozřejmě neformálně České republice hodit. Takže já si myslím, že jako pro zemi, jako je Česko, jednak desátá nejlidnatější, ale exportní ekonomika, energeticky se transformující průmyslová země uprostřed s centrální polohou v Evropské unii. My máme prostě spoustu výhod. Historický průmysl, který byl schopen se jako inovovat. Máme spoustu výhod, které nedokážeme využít a řekla bych, že prostě s tím nějak jako neumíme zacházet s těmi přednostmi, které Česká republika má.
1: Čím to je, pane Lipavský?
0: Já nejdřív velmi aktuálně máme premiéra a ministra zahraničních věcí z patriotů, což je v Evropě vnímáno extrémně negativně. To je prostě parta s Viktorem Orbánem a s řadou fašounů nebo postfašounů a takhle se na nás dívají. Prostě nemáme dobré jméno teďka v Česká republika i představitele v Evropě. A kdybych ten fenomén měl popsat trochu více ze široka, tak přece jenom musíme si ještě dodat trochu více kuráže a sebevědomí, protože paní poslankyně Svárovská velmi přesně popsala, jaká je naše síla, ne vždycky tomu odpovídá ten výkon, který podáme. Já myslím, že během naší vlády my jsme dokázali stavět velmi akční koalice třeba k migračnímu paktu nebo ke konkurenceschopnosti, Green Deal a tak dále. Nebylo to trucování a měli jsme velmi konkrétní výsledky, takže já věřím, že i současná vláda, ať byť migrační pakt formálně odmítla, aby zároveň dostala vysvědčení od Evropské komise, že jsme nejlepší v jeho plnění, že reálně ty koalice nějakým způsobem stavět bude, protože jinak se to dělat nedá. A my se skutečně musíme naučit to, že evropská politika je vlastní kategorie vedle zahraniční politiky a domácí politiky. Je to nějaká třetí kategorie, která se dotýká celé řady aspektů našeho života, zemědělství, zdravotnictví a tak dále, energetika. A každý, kdo se nějakým způsobem zabývá tímto oborem, musí sledovat taky, co se děje v Bruselu, musí mít anglicky, občas tam zajet, mít nějaké konexe. A je i spousta českých nápadů, které se vlastně nakonec podařilo v Bruselu prosadit. Chce to trochu více trpělivosti.
1: Pane poslanče Nerušile, jak vaše vládní koalice chce v tomto směru posílit Českou republiku?
4: Tak minimálně nebudeme se nálepkovat slovy jako fašon nebo postfašon, protože takovéto nálepkování nikam nevede. Já bych uměl panu Lipavskému odpovědět úplně v podobném duchu, třeba ve vztahu k jeho bývalé politické straně. Ale pokud bychom se měli podívat...
1: Pardon, ale jestli jsem dobře pochopil pana Lipavského, tak to nebyla jeho slova, že za sebe by vás takto označoval, ale mluvil o tom, že tak jsou patrioti, o kterých mluvil
0: v kordon sanitér, když se s nima v tom Evropském parlamentu nikdo nechce bavit.
4: Kordon sanitér je neštěstí Evropského parlamentu.
1: Ale je realitou.
4: Je bohužel realitou.
0: No, a v tom je Česká republika, tak o tom mluvím, že takhle nás vnímá.
4: No,
0: můžete mi nadávat, jak chcete, mě to je jedno, já to vydržím.
4: Tak, ne, ale
0: a nemusíte mi vyhrožovat.
1: Nechme zareagovat pana poslance Nerušila.
4: Já jsem chtěl říct, že vůbec neštěstí na tohle to takhle upozorňovat, protože samozřejmě takové strany v Evropském parlamentu nejsou. Pořád se jedná o nějakou instituci, která si myslím, že má nějaký legitimní mandát. Ale pokud se týče prosazování našich zájmů v Evropské unii, já si myslím, že předchozí vláda byla přes příliš submisivní vůči Bruselu, vlastně nesnažila se vyjednat pozici, která by byla výhodnější pro Českou republiku. Poměrně nečinně jsme přijímali to, co na nás padlo. Já si myslím, že my bychom měli být určitě aktivnější. Měli bychom také určitě se snažit více lidí dosadit do evropských struktur. A tady já třeba vnímám i příležitost pro Českou republiku po takzvaném samotném Brexitu. Myslím si, že by nebylo od věcí otevřít otázku, aby byl jedním z oficiálních úředních jazyků Evropské unie i slovanský jazyk, ať už je to polština nebo čeština. Určitě by to bylo pro české úředníky jednodušší se naučit než německý, italský, anglický anebo francouzský.
1: Pane senátore, jestli jsem dobře slyšel, tak jste chtěl reagovat, ale já rovnou navážu, nebo nechám vás reagovat, ale rovnou se zeptám na to, co říkal tady pan poslanec Lipavský. Vnímáte jako nevýhodu to, že vlastně žádná ze stran současné vládní koalice nemá europoslance v těch silných frakcích, které mají nejsilnější slovo?
3: Já si to nemyslím, já se moc omlouvám za to, že jsem skočil do řeči, já to běžně nedělám, ale skutečně to není pravda, protože co jsem ve funkci, tak jsem pár zemí evropských navštívil, nikdy tam nezaznělo, že by patrioti byli něco špatného, spíše se ptali na to, že jsou razantnější a ten kordon sanitér, který máme, samozřejmě, že s námi vyjednávají, protože všechny země potřebují v určitých chvílích vyjednávat podporu, takže není to úplně pravda, že by s námi nikdo nemluvil. A ty silnější frakce, no uvidíme, jaké budou, až proběhnou další volby, ale nemyslím si, že tím, že jsme, nebo že máme my jako koalice většinu nebo všechny europoslance v Patriotech, tak se nemyslím, že to je úplně špatně. My aspoň ukazujeme se, že jsme schopni jednat v zájmu právě České republiky a jsme schopni i vyjednávat v rámci České republiky. Takže a to tam probíhá. A jak říkám, od kolegů na druhé straně z ostatních zemí, kteří vedou výbory pro evropské záležitosti, jsou v kontaktu s jejich vládami, tak nikdy nezaznělo to, že by patrioti byli nějaký problém. Stejně tak, jako když se scházím s velvyslanci u některých zemí, kteří mě navštíví, tak se nikdo na to neptá. Vlastně to není problém, spíš všichni řešili, jakým stylem bude fungovat Maďarsko po volbách v Maďarsku, a myslím si, že na to čekáme teďko všichni, jak moc se to změní nebo nezmění, i když v určitých částech už samozřejmě ke změnám došlo.
1: Tak o tom s dovolením bych dnes dál nemluvil, protože se chci dostat ještě k jednomu tématu, které souvisí právě s tou vyjednávací sílou Česka, a sice k unijnímu rozpočtu na období 2028 až 2034. O tom minulý týden jednali lídři států Evropské unie. V prvním návrhu by ten rozpočet měl mít velikost 1,75 bilionu eur, to je v přepočtu přes 42 bilionů korun. Český premiér, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, řekl minulý týden, že chce, aby Česko z těchto peněz dostalo více. V tomhletom požadavku se shodujete všichni, když to vezmeme stručně, začneme paní poslankyní Svárovskou?
2: Více na co? Neměli bychom zapomínat, že premiér Babiš je stále premiérem ve střetu zájmu. Nevíme, když jede do Bruselu, jestli bude zastupovat Českou republiku nebo Agrofert a další svoje...
1: Pardon, omlouvám se, že do toho skáču, ale k tomu vyjednávání, k té české pozici, mělo by Česko usilovat o to, aby dostalo víc peněz?
2: No tak samozřejmě, jako úlohou zahraniční i evropské politiky je maximalizovat benefity pro Českou republiku, to dá rozum, ale já se tady obávám, že právě tady nejde jenom o benefity pro Českou republiku, o náš nějaký jako pomyslný zisk, ale že zkrátka nemůžeme se spolehnout na to, že premiér skutečně vyjednává za Českou republiku. To je ten fatální problém, který má Česká republika, a zrovna tak se na to dívají lidé v Bruselu, zrovna tak se na to dívá kontrolní výbor Evropského parlamentu. Zkrátka, my jsme kvůli svému premiérovi v tomhle směru jako podezřelá země.
1: Pane senátore?
3: Já už se musím jenom smát, protože tady ta posedlost Babišem už je úplně neskutečná. Samozřejmě, že vyjednává to nejlepší pro Českou republiku, a myslím si, že letošní vyjednávání, které bude někdy v listopadu, bude asi nejtěžší za celou dobu Evropské unie, protože když se na to podíváme, je to obrovská částka, ale taky obrovská částka je tam na administrativní práce. Myslím si, že většina zemí s tím nesouhlasí, takže budeme určitě vyjednávat stejně jako ostatní, že chceme spíš dávat do nových projektů, nových priorit Evropské unie, jako je obrana a konkurenceschopnost, ale chceme také zachovat kohezi a podporu zemědělství, a pokud třeba, jako když řeknete Agrofert, jsou jiní politici v Evropské unii, kteří dokonce si pozvou a jsou ministři zemědělství, pozvou si europoslance a tam jim ukazují, jak v rámci podpor a dotací vybudovali svůj podnik, tak proč pořád se obracíme na Babiše, a kdyby jsme to nezvedali my, tak věřím tomu, že Evropské unii to až tak moc trápit nebude.
2: Tak to není pravda.
1: Tak ale slyšeli jsme reakci paní Svárovské, v tomto se neshodnete. Pane poslanče Nerušile, máte ve vládní koalici nějaký realistický cíl nebo nějakou konkrétní představu, o kolik peněz víc a na co byste chtěli, aby Česko vyjednalo?
4: Určitě se budeme snažit vyjednat co nejlepší podmínky pro
1: to je jasné,
4: Českou republiku, to je
1: ale
4: jasné.
1: Máte nějakou konkrétnější představu?
4: Tak pan premiér Babiš nějaká čísla už zmínil, že podle toho kyperského návrhu dostáváme asi o 1,5 miliardy navíc oproti předchozímu období. Pan premiér Babiš hovořil o tom, že je potřeba kompenzovat emisní povolenky. Já si myslím, ale že to je všechno k diskuzi a ten hlavní střet se odehraje až na podzim za jirského předsednictví, ale pro nás ty priority ani tak nejsou o tom, kolik urveme peněz z rozpočtu, ale hlavně potřebujeme, aby ty peníze šly na smysluplné projekty, ne jak v prvním rozpočtovém období, kterého jsme se účastnili někdy před 20 lety, kdy se potom stavili z toho ne zcela smysluplné rozhledný a další projekty. Prostě ty peníze by měly skutečně do infrastruktury, skutečně do projektů, které pomůžou české ekonomice jako celek a pomůže to nakonec i kohezi mezi regiony.
1: Pane poslanče Lipavský, jak jste optimistický směrem k vyjednávání? Co je realistické?
0: Já se přiznám, že jsme na začátku toho procesu. Irské předsednictví bude významné, ale nemůžeme čekat, že by došlo k finální dohodě. Takže je v pořádku, aby Česká republika vznášela své požadavky. Ono to trochu připomíná, když přijde malé dítě do hračkářství, tak chce úplně všechno a rozhodně za to nebude platit. Takže těch priorit tam máme opravdu hodně. Myslím si, že by bylo zdravé, aby Evropská unie nedotovala velké zemědělské firmy, ale skutečně ty malé a střední podnikatele. To by možná Andreji Babišovi trochu ulehčilo.
1: Pane senátore?
3: Já už doopravdy už tady o to půl pryč, protože jako, jestli si to neuvědomujete, paní kolegyně, pane kolego, tak třeba to zemědělství je také jedna součást obrany a obrany schopností vůbec celé Evropy. Takže když nebudeme podporovat zemědělství, tak ve své podstatě nebudeme mít živit čím lidi, pokud by nastala nějaká krize. Takže pojďme opustit takovéto věci. Ne, já nevkládám nic, já to jenom říkám, abyste to prostě skutečně opustili, že to vždycky všechno zkrátíte na to, že prostě Agrofert Babiš, to zemědělství není jenom Agroferta Babiš. Pro boha,
2: no, právě,
3: už přestaňte tady s tím.
0: Já jsem mluvil o malých a středních.
3: No tak s tím přestaňte, ale jsou i velký firmy, malý a střední podniky nás určitě neužijí.
2: Jsou i velké firmy určitě, a ty možná kvůli Andreji Babišovi nedostanou peníze.
3: Prosím vás, já vám neskáču do řeči, můžete mě nechat domluvit, děkuju. Takže určitě pojďme podporovat to, co chceme. Bude to velmi složité, protože nechceme navyšovat rozpočet, ale zároveň chceme zachovat některé stávající věci a některé věci nám tam přibyly. Já jediné, za co bych skutečně loboval při i sestavování rozpočtu, je to, aby jsme co nejvíce u toho snížili administrativní zátěž, protože skutečně to je ten největší problém.
1: Teď vám do toho skočím já, protože se blíží konec dnešního kulatého stolu. Je jasné, že o rozpočtu Evropské unie budeme ještě diskutovat a o zemědělské politice také, ale dnes už to nebude. Za účast v dnešním kulatém stole děkuji poslanci za ODS Janu Lipavskému, poslanci hnutí SPD Josefu Nerušilovi, senátorovi hnutí ANO Janu Schillerovi a také poslankyni za Piráty, spolupředsedkyni straně zelených Gabriele Svárovské. Díky vám všem, naviděnou, naslyšenou.
2: Díky, hezký podvečer.
0: Děkuji, nashledanou.
4: Také děkuji a pěkný
3: podvečer.
4: Děkuji
3: za pozvání, hezký večer.
1: A od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
5: Český rozhlas plus zprávy.
6: Zprávy a Jana Uzendorská.
7: Vláda podpoří výstavbu AI gigafactory v Česku. Spojené státy povolily prodej íránské ropy. Fotbalisté Argentiny hrají proti Rakousku o druhé vítězství na mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna ve směru z Ostravy. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno. Teploty do 29 stupňů.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
7: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z pěti velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle Havlíčka by projekt posílil nezávislost Česka.
8: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
7: Evropská komise by soutěž o výstavbu AI Gigafactory měla otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude od zítřka Edita Stejskalová. Rozhodla o tom vláda. Stejskalová, která je zároveň náměstkyní ministra práce a sociálních věcí, ve funkci nahradí Lucii Fukovou. Ta minulý týden rezignovala kvůli přesunu romské agendy pod ministerstvo práce. Stejskalová dřív působila jako sociální pracovnice nebo ředitelka neziskové organizace. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem. Do země vpustí taky inspektory Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Licence nepovoluje prodej iránské ropy do Severní Koreje, Kuby a zemí, na které se vztahují přísné americké sankce. Více než 40% Čechů loni jelo na dovolenou v zahraničí autem. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
9: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
10: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
9: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
11: Vizuálně se kontrolují vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, sami něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina.
9: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Radiožurnál.
12: Obhájci titulu mistrů světa, fotbalisté Argentiny, rozehráli proti Rakousku svůj druhý zápas na letošním šampionátu. Argentinský útočník Lionel Messi se může osamostatnit ve vedení v historické tabulce střelců. Utkání sleduje Jan Suchan.
13: Třetí minuta, Argentina, Rakousko zatím 0-0. Argentinci měli první možnou šanci, ale nakonec byl Almada v offsideu. V základní sestavě pochopitelně nechybí kapitán Messi. Přímý přenos si můžete poslechnout na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan.
12: V dalších zápasech hracího dne se Francie utká s Irákem, Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Závěrečný zápas českých fotbalistů ve skupině na mistrovství světa proti Mexiku bude řídit trojice argentinských rozhodčích. Hlavním sudím bude Falcon Perez, asistovat mu budou krajané Del Yeso a Rodriguez. Delegaci zveřejnila FIFA.
14: Kolony na D1 v Brně a omezení už dírce nad Doubravou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte kolony. Brzdí se na 208 km a nesouvislá fronta hlavně kamionů v pravém pruhu se sune až k omezení u bratislavské dálnice. A chvilku se zdržíte i na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Tam je kolona zhruba od 3. kilometru od sjezdu na Modřice do 10 minut. A v Brně i nehoda překáží na Zvonařce na mostě přes Svitavu směrem do centra. A je tam kratší kolona. Na silnici 37 ze Ždírce nad Doubravou do Trhové Kamenice opatrně mezi Dlouhým a odbočkou na Vysočinu. Pracují tam silničáři, jede se kivadlově a dojíždí se do krátké kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek. Večer se pak vyjasní. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Rozjdeme do takých takzvaných slovesných či umeleckých réžií, štúdií a ideme nahrať také moderované vstupy do Rádia Junior so Škriatkom Brechtíkom. Asi je dosť možné, že moje posledné. Lebo od 1. apríla mám prekážku v práci.
5: Český rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
16: Vy jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
5: Díl první.
17: Cedu z Růza.
18: Čau.
17: To je samozřejmě, ne?
15: Já jsem Rozália Vlasková a ešte 1,5 dňa môžem hovoriť, že som redaktorkou a dramaturgičkou Rádia Junior.
19: Přelom března a dubna 2026. Slovenská televize a rozhlas, zkráceně STVR, propouští zhruba 60 zaměstnanců. Oficiálně kvůli nadbytečnosti.
15: Keď sa k moci dostala aktuálna vládna garnitúra a začali tlačiť na zmenu vedenia RTVS, zapojila som sa do takého nášho vnútorného odboja, ktorý sme pomenovali Iniciatíva za verejnoprávnosť a nezávislosť.
19: O práci přicházejí i novináři, kteří v roce 2024 organizovali protesty proti přeměně původního rozhlasu a televize Slovenska právě na STVR. Podle nich šlo o cílený krok vlády Roberta Fica, jak dostat médium veřejné služby pod kontrolu.
15: Organizovali sme teda dva výstražné štrajky spojené s protestom. Chodili sme do parlamentu na parlamentné výbory pre kultúru a média. Písali sme listy prezidentovi. Vystupovali sme na rôznych občianskych protestných podujatiach.
19: Ficova vláda v roce 2024 prosadila zákon, který RTVS fakticky zrušil. Změnil se způsob volby generálního ředitele i složení kontrolní rady. Klíčové pozice v ní obsadili vládní nominanti. Tehdejší ředitel skončil hned po vyhlášení zákona.
20: Ještě mi daj sekundu.
21: Tak můžeme?
22: Prosím tě, ještě se so mnou nelúč. To jsem ale na mysli naše kamošky mačky.
23: Ty kanadské?
22: Presně ty. Princina a Lízička nám dnes vyrozprávajú svoje posledné dobrodružstvo.
15: Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. V lete 2013 som podpísala internú zmluvu, ktorá trvala doteraz.
24: Rudy,
25: ahoj.
24: Snáď sa
25: nevidíme naposledy. Snáď
24: sa, áno.
26: Musíme ísť, aby sa ešte uvidíme.
24: V stredu na proteste.
27: Som medzi tými, ktorých v súčasnosti prepúšťajú, ako veľmi úprimne, ani mi to až tak veľmi neprekáža.
19: Boris Koreň pracoval ve veřejnoprávních médiích od začátku 90. let. Prošel redakcí i středním managementem, od reportéra po hlavního dramaturga publicistiky.
27: Táto inštitúcia ako zbavuje sa ľudí, ktorí sú schopní okolo seba organizovať nejaké protesty, ktorí nebudú ticho. A to signalizuje asi, že sa opraty v tejto inštitúcii budú postupne ešte viac uťahovať a ešte viac bude propagandistická.
28: Ja som si nemyslela, že by nás mali prepustiť. Ja som si naozaj myslela, že teda akože ozvete sa, bojujete za nejaký princíp, tak fakt, kde sme to, však za to sa neštrngalo kľúčami na námestiach a ani nesedili ľudia vo väzeniach, aby to takto dopadlo. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a začínala som v redakcii publicistiky, tak som sa prepracovala k takej mojej hlavnej nosnej téme, príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Mala som pocit, že by sme to mali systematicky začať mapovať v tej verejnoprávnej inštitúcii.
19: Tento příběh ale nezačíná v roce 2026. V téhle sérii se vrátíme ke klíčovým momentům, které formovaly slovenské médium veřejné služby. Od sloučení rozhlasu a televize přes vnitřní konflikty a odchody novinářů až po změny financování a rostoucí politické tlaky.
27: Tu boli veľakrát dosadzovaní riaditelia, prostě o ktorých sa jasne vedelo, že sú to politickí riaditelia.
19: Jak se postupně proměňovaly mechanizmy kontroly i obrany nezávislosti?
27: Raz jsme boli Mečiarovo rádio, potom jsme boli Ficovo rádio.
19: Jak tyto změny dopadaly na každodenní práci redakcí i konkrétní lidi uvnitř instituce?
27: Tento byľak na nás vždy nějaký bol.
19: A co obecného slovenská zkušenost říká o vztahu médií veřejné služby a politické moci?
0: Pane poslankyně, páni poslanci, prezentujme se a hlasujme o návrhu uznesení, kterým Národná rada schvaluje dôveru vládě Slovenské republiky.
19: Červenec 2010. Vlády se ujímá Iveta Radičová.
0: Konštatujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
19: Rozhlas a televize zatím fungují odděleně. Už na podzim ale přichází plán na zásadní zásah do jejich fungování.
1: Slovenská veřejnoprávní média čeká nefalšovaná revoluce. Kromě avizovaného zrušení koncesionářských poplatků chce ministr kultury sloučit Slovenskou televizi a rozhlas do jednoho celku. Může za to hlavně Slovenská televize, která se dlouhodobě potácí v dluzích.
19: Změny připravuje ministr kultury Daniel Krajcer ze strany Svoboda a Solidarita.
2: Slovenská televízia bola priam v historicky katastrofálnom stave z hľadiska financií. 37 miliónov akumulovaná strata v eurách. V čase, keď som teda spúšťal tento projekt, program bol absolútne poddimenzovaný, nekvalitný. Bol to v podstate univerzálny názor všetkých ľudí, ktorí nejakým spôsobom insiderov dokázali hodnotiť túto situáciu. A z ekonomického hľadiska bol stav taký, že boli dokonca už uvalené exekúcie. Exekútori už ako keby boli pripravení vstupovať do areálu v Mlynskej doline. Boli naplnené predpoklady, že je potrebné prísť nejakou zásadnou zmenou.
3: Sloučení rozhlasu a televize má vytáhnout televizi z dluhů. Slovenská televize je na tom dlouhodobě finančně špatně a kritiku sklízí i za bezzubé zpravodajství nebo za sportovní kanál, který není schopen zabezpečit ani přenosy zápasů fotbalové reprezentace.
2: V případě jakékoliv změny je důležité vnímat tři klíčové faktory. Ten první faktor je, že či je takáto změna potřebná. Druhý klíčový faktor je, s akým motivom sa takáto zmena alebo reforma uskutočňuje. Či je to bohapustý politický motiv ovládnuť dané médium, alebo je cieľom vytvoriť funkčné a nezávislé verejnoprávne médium. No a tretí kľúčový faktor je spôsob, akým sa takáto zmena uskutočňuje.
27: Keď sa v roku 2011 začalo hovoriť o zlučovaní rozhlasu a televízie, bolo to veľmi rýchle. V podstate to trvalo veľmi krátky čas, kým sa ohlásil zámer a kým sa ten zákon prijal a aj veľmi rýchlo mal účinnosť. Takže vnímali sme to vtedy tak, že sme boli prekvapení, bolo to pre nás dosť nečakané.
19: Sloučení rozhlasu a televíze prosadil Daniel Krajcer během několika měsíců. Počet členů rady se snížil na 9 a nově měli generálního ředitele vybírat poslanci.
2: Politici, respektive parlamentné strany, si navolili rady, radu STV a radu Slovenského rozhlasu, a tvárili sa, že tá rada vlastne rozhoduje o tom, že kto bude generálny riaditeľ jednej druhej inštitúcie. Nikdy to tak nebolo. Vždy si to tí politici pretlačali cez tých členov, ktorých si oni sami navolili. A ja som preto povedal, nehrajme sa tu zase na takéto hry a pokrytectvo. Dajme to normálne do parlamentu, prevezmeme zodpovednosť. Čiže z hľadiska ako keby politického ovplyvňovania tej voľby nie je v podstate takmer žiaden rozdiel medzi tým, keď to robia členovia rady alebo členovia poslaneckej snemovne.
19: Televízi tou dobou řídil Štefan Nižňanský.
27: Samozrejme, že sme vnímali to, že aj keď sa argumentovalo katastrofálnou situáciou v slovenskej televízii, väčšou efektivitou, aj tým, že vo svete existujú príklady, kde to úžasne funguje, rozhlas, televízia spoločne, tak samozrejme išlo najmä o to, alebo v neposlednom rade išlo o to vymeniť vtedajšieho riaditeľa televízie a zvoliť novú radu RTVS.
2: Nižňanský musel odísť. Jeho výsledky boli katastrofálne. To nie je nič osobné voči nemu, ale realita proste bola taká, že to bola katastrofa, čiže ten človek nemohol ďalej pokračovať. Ale toto nebola kľúčová vec. Hej. To bolo len súčasťou toho, čo sa muselo udiať preto, aby sa podarilo vytvoriť funkčné médium. Neexistuje jediný dôkaz, že by som si ja počas svojej éry ministra alebo potom aj následne presadzoval nejaké svoje konkrétne záujmy vo vysielaní Slovenskej televízie alebo Slovenského rozhlasu. A preto ja hovorím, mám absolútne čisté svedomie a preto sa hrdo hlásim k môjmu projektu RTVS. Mojím cieľom bolo korektne vytvoriť fungujúce a politicky nezávislé médium.
19: Reforma už tehdy počítala i se zrušením koncesionářských poplatků a financováním ze státního rozpočtu. Nakonec to ale tehdejší vláda nestihla. Tahle změna se odehraje o více než 10 let později a mluvit o tom budeme ve druhém díle této série. Jako spojená instituce, tedy Rozhlas a Televize Slovenska, začala fungovat od ledna 2011.
4: Dobrý večer zo spravodajstva RTVS.
6: Pozrite si niektoré témy, ktoré dnes pripravili naši redaktori.
27: To, čo nastalo vlastne po zmene zákona a po zlúčení rozhlasu a televízie, nebolo pre inštitúciu veľmi priaznivé. Vznikla taká idea, že rozhlasovo-televízny univerzálny redaktor. Ono to nefungovalo.
8: Tá atmosféra rozhlas versus televízia vždy bola taká akože rivalita medzi nimi. Tá inštitúcia na ten rebranding vôbec nebola pripravená, čiže tam nastávali aj veľmi absurdné situácie, že na aute boli proste tri rôzne logá.
27: Televízni redaktori nemali vžité, že rozhlas je iné médium. Že ja už pri tvorbe tej reportáže musím ju robiť pre rozhlas iným spôsobom ako pre televíziu. Dodnes sa dá povedať, že rozhlas doplatil v rôznych oblastiach na toto zlúčenie.
8: Že vlastne nebolo jasné, aké mailové adresy budeme mať všetci, lebo vlastne tá inštitúcia mala nový názov, novú web stránku. Také tie praktické skúsenosti boli veľmi náročné. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala som ako reportérka domáceho spravodajstva najprv v televízii, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže sa to neskôr spojilo. Postupne som prešla aj na pozíciu moderátorky a správ, aj diskusných relácií, politických diskusných relácií, pretože to bolo moje zameranie. Primárne som pokrývala politiku. A v tej synergii sa potom objavovali podľa mňa aj veľmi pekné veci od toho, že rozhlas má symfonický orchester, ktorý nahrával zvučky až po spoluprácu aj reportérov v spravodajstve, ktorí si vedeli často aj na služobných cestách alebo v iných témach pomôcť. Čiže neskôr sa to trošku zlepšilo a začalo to fungovať. A ľudia tak trošku viacej navnímali, že to môže aj niečomu pomôcť.
19: Po chaotickém začátku se ale RTVS postupně stabilizovala. Zlepšovala reputaci a snažila se profilovat jako nezávislé médium. V roce 2012 jednobarevná vláda vedená Robertem Ficem dosadila do vedení nového generálního ředitele.
10: Tak jako vyplynulo z tajnej volby novým generálním ředitelem rozhlasu a televízie Slovenska bude pán Václav Mika.
19: Václav Mika do RTVS přišel se zkušenostmi z komerčních médií. Předtím vedl televizi Markýza.
11: Václav Mika byl prvým riaditeľom, který byl v funkci celé funkčné období. To je vlastně největší bizar, že od roku 1993 žiadny riaditeľ Slovenskej televízie nebol celé funkčné obdobie. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N, venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj médiá spolu s kolegami. Tá jeho éra v RTVS podľa mňa sa vyznačovala tým, že sa mnohé veci tam sprofesionalizovali a zamestnal tam jednak programového riaditeľa aj riaditeľ spravodajstva, ktorí boli ako keby profesionálni novinári a aj na tom spravodajstve bolo vidieť, že začalo byť trochu odvážne. Nebol to level Českej televízie z hľadiska napríklad investigatívy alebo schopnosti otvárať kauzy. Ale robili to spravodajstvo veľmi štandardne.
8: On mal politické krytie ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý si v tom čase povedal, že chce naozaj, aby bola RTVS nezávislá. Vďaka tomu nastalo 5 rokov v RTVS, ktoré boli taká neštandardná, dobrá éra. Kým prišiel Václav Mika, tak ľudia tak niekde pošuškali, že robím v RTVS a tak sa viac menej za to skôr hanbili. A on v podstate za rok dokázal urobiť to, že ľudia boli pyšní na to, že pracujú v RTVS.
7: Dobrý večer. Čo sa skrýva za odsúdením úradníka, ktorý požadoval plnenie pracovných povinností od svojej podriadenej? Na tieto otázky budeme hľadať odpovede v dnešných reportéroch. Vítajte pri ich sledovaní.
28: Pre mňa to bolo najlepšie novinárske obdobie, pretože Václav Mika sa obklopil ľuďmi, ktorí naozaj boli odborníci a ktorí mali filozofiu, že podporiť človeka v tom najlepšom, ukázal nám vlastne, rozmýšľal tak koncepčne, že čo to vlastne ponúka, prepojenie rozhlasu a televízie, že to ponúka ako keby obrovskú možnosť na tvorbu. Takže som mala pocit, že všetci rastieme. Ja som bola predtým rozhlasačka, ale potom som začala pracovať vlastne aj pre televíziu, robiť do relácie reportéry a začala som postupne robiť scenáre a réžiu.
11: Jednoducho tá televízia začala vyzerať ako televízia, ale bola stále pomerne dosť opatrná. Aj tam sa stalo, že napríklad bola zrušená relácia Debatná pod lampou šéfredaktora časopisu Týždeň, ktorý je opozičný, čiže tá RTVS ani za Václava Miku zase nebola, že opozičná televízia. Aj to v žiadnom prípade nie, veď on bol zvolený aj vtedajšou koalíciou.
19: Toto několikaleté období ovšem přeruší kapitola, která ukáže, jak křehká může být redakční nezávislost a kvůli které RTVS ztratí talentované novinářky a novináře.
4: Povolební pat na Slovensku. Nová vláda se bude rodit jen obtížně. Hlasování sice vyhrála dosud vládní strana Smer sociální demokracie, získala ale jen necelou třetinu hlasů a výrazně zaostala za očekáváními. Dosavadní premiér Fico se chce přesto pokusit sestavit nový kabinet. Do parlamentu se dostalo celkem 8 stran, mezi nimi i extrémně pravicová.
19: Po volbách v roce 2016 Robert Fico složil koalici mimo jiné se Slovenskou národní stranou, kterou už tehdy vedl Andrej Danko. Do konce mandátu zbýval Václavu Mikovi zhruba rok a vztah premiéra a média veřejné služby se vyostřoval.
9: To, co jste teraz předvedli, pan redaktor, je typická ukážka toho, aké postoje, je mi to ľúto, má aj verejnoprávny rozhlas a verejnoprávna televízia.
12: Aké?
9: Sú to postoje proti Slovensku. Prepáčte, vy ste redaktor Slovenského rozhlasu, ja som predseda vlády. Tak mi nezáčte do reči. A tak to rešpektujte, prosím. Dobre, my nesme v krčme. Vy nie ste opozičný politik. My tu nesme na rovnaké úrovni. Budem tlcť do médií. A budem. Pretože už to nemiením rešpektovať.
19: Ficova opakovaná kritika RTVS naznačovala, že Mika v nadcházející volbě post nemusí obhájit.
9: Vy ste si tu verejnou právnosť mali stokrát vygumovateľského názvu.
19: Nového ředitele vybírali slovenští poslanci v červnu 2017.
12: Slovenští poslanci dnes volili nového generálního ředitele veřejnoprávního rozhlasu a televize a ve druhém kole tajného hlasování získal poměrně jasnou podporu dosavadní ředitel tiskové agentury TASR Jaroslav Rezník. Dostal přes 90 ze zhruba 150 hlasů a vcelku jasně porazil dosavadního ředitele Václava Miku. Tomu premiér Robert Fico v minulosti vícekrát vytýkal, že televizní zpravodajství údajně straní opozici a není dostatečně veřejnoprávní. Volbu pana Rezníka tak prosazovali zástupci Ficova směru SD a koaliční Slovenské národní strany.
11: Očakávali od něho, aj keď vtedy sa to ešte nepomenovalo, tak ako dneska už to nikto neskrýva, väčšiu ústretovosť voči vládnej koalícii.
27: Nikdy som dopredu sa nesnažil vytvoriť si nejaký jednoznačný názor na ľudí. Boli nejaké signály o tom, že má určité politické pozadie, ale ja som to nebral do úvahy, ja som čakal, čo sa bude dejať.
8: Pamätám si, že sme to veľmi citlivo vnímali v redakcii, že tá emócia z toho bola obrovské sklamanie, ale aj taký akože napätie, že čo vlastne toto prinesie.
11: Jaroslav Rezník je jeden z najskúsenejších mediálnych manažerov na Slovensku. Už vlastne v 90. rokoch viedol rozhlasové štúdia a koncom 90. rokov sa stal riaditeľom Slovenského rozhlasu ešte za éry Vladimíra Mečiara. Vtedy, v 90. rokoch, spravodajstvo napríklad Slovenskej televízie, vtedy bola oddelená Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, bolo jednoznačne propagandistické. V tom rozhlase to nebolo až také. Jaroslav Rezník to kočíroval v takom, že pomerne rozumnom miere a ukázal veľký talent pre politické prežitie, keď zostal šéfom rozhlasu, aj keď sa vymenila vláda, nastúpila vláda Mikuláša Dzurindu, ale mal vždy bližšie, povedzme, že k tej Slovenskej národnej strane.
8: No a potom prišiel moment, keď sa rozhodol vymeniť vedenie spravodajstva. To už sme teda pochopili, že tam sa asi úplne nezhodneme na tom, aká je predstava, pretože priniesol bývalých hovorcov, prišli niektorí priamo z funkcie. A ja som opäť tak nejak naivne presvedčila kolegov, že to bude v pohode, lebo ja som ich poznala ako dobrých novinárov, predtým, než išli robiť hovorcov. keď prišli do redakcie, tak môj subjektívny pocit z toho je, že oni ako keby si úplne neuvedomili, že do čoho išli. Tie tlaky, ktoré potom začali prichádzať zo Slovenskej národnej strany od Jaroslava Reznika, boli tak silné, že ich to zomlelo.
19: Už během podzimu 2017 začala mezi zaměstnanci, převážně z televize, stoupat nejistota ohledně nezávislosti RTVS na politické moci. Někteří z nich už tehdy čelili zásahům ze strany nového vedení zpravodajství.
27: Já jsem vtedy pracoval v aktuálnej publicistike, bol som riaditeľ odboru a dostávali sme sa do permanentných konfliktov. V podstate ústne ma zbavili funkcie vedúceho odboru a povedali mi, že mám počúvať vedúcu spravodajského odboru. Predchádzali tomu niektoré konfliktné situácie, napríklad keď sme chceli urobiť v relácii k veci. To bola taká publicistická relácia, ktorá sa vysielala každý večer, mala niekoľko tém a jednou z tém mal byť investigatívny dokument jednej režisérky, ktorá odhalila dramaticky zlé podmienky v jednej nemocnici. A my sme mali už tému rozbehnutú. Keď pamätám si tú scénu, prišla šéfka spravodajského odboru za mnou a povedala, že to tak vôbec nie je a to je inak. A ja som trval na tom, že tú tému budeme vysielať. A ona povedala, nebudete ju vysielať a tak sme tú tému nevysielali. Čo bol trapas už v tom, že sme mali pozvanú tú režisérku. No a potom to došlo to, že som bol ústne zbavený funkcie a musel som si vždy ráno dať schvaľovať úplne všetko. Jednoducho bol to pre nás ako dosť veľký šok.
19: Další šok přišel hned z kraje roku 2018 a souvisel s investigativním pořadem Reportéři.
28: Tak Reportéři fungovali absolutně autonomně, jednoducho přicházeli jsme s vlastními témami a pro mě to byla redakce, kde byli nejzkušenější novináři, kterých jsem kedy zažila, protože to byli naozaj vynikající investigativci Paolo Fejer, Katka Začková, Lídia Kokavcová, Ivan Brada, Juraj Mravec. Táto redakcia bola taká, že človek naozaj mal pocit, že je medzi novinárskymi osobnostiami, medzi ktorými rastie. Pre mňa to bola aj veľká výzva, lebo ja som tam bola taký elev a nováčik.
19: V lednu si Jaroslav Reznik nečekane svolal celou investigatívnu redakci.
28: Ja som si písala s jedným mojim známym priateľom, novinárom Marekom Vagovičom, ktorý si robil také žarty, že či nás nejde zastaviť, keď nás tak volá. Ja som hovorila, že to bude nejaké ako novoročné stretnutie a že si povieme, čo ďalej. Ale Jaroslav Reznik oznámil, že Reportéri sa zastavujú. Bol tam on, bol tam vtedejší šéf spravodajstva a snažili sa to odôvodniť tým, že je nás málo, ale veď keď je málo redaktorov, tak predsa nezastavíte reláciu, ale posilníte redakciu. Takže to bolo také veľmi zvláštne. Nebolo to úplne celé nejak premyslené, celé to bolo robené tak na kolene, že potom tí niektorí redaktori išli robiť do spravodajstva alebo do Občana za dverami, čo bola občianska publicistika a boli vlastne veľmi nespokojní.
19: Jaroslav Reznik rozhovor pro tuto sérii odmítl. Redakce Reportérů se s prohlášením obrátila na radu RTVS, před kterou ředitel pozastavení pořadu vysvětloval, mimo jiné i údajnými pochybeními redaktorů.
5: Relácia v uplynulom období už nereflektovala závažné celospoločenské kauzy, venovala sa skôr občianskej publicistike, siahala po historických témach, prípadne témach s nejasnou dramaturgiou a uchopením. Na stretnutí s redakciami sme jasne a zreteľne deklarovali, že si uvedomujeme dôležitosť investigatívnych reportáží v portfóliu verejnoprávneho vysielateľa. Počas diskusie som opakovane ubezpečil kolegov, že reláciu Reportéri nerušíme, dočasne ju spúzujeme a pozastavujeme len preto, aby sme ju opäť vrátili na obrazovky RTV zdravšiu a súčasne preciznejšiu. Zopakujem to teda znovu. Nechceme ju zrušiť, chceme ju zlepšiť.
19: Reportéři se na televizní obrazovky vrátili na podzim 2018. Jejich půlroční pozastavení bylo pro část redakce jasný signál. Ohrožena může být i jejich práce.
8: Vyústilo to do takého interného velkého listu, který podpísalo asi, nevím, viac ako 100 ľudí. A vyvolali sme vlastne také veľké stretnutie s Jaroslavom Reznikom a s tým celým jeho vedením spravodajstva, kde toto bolo jeden z tých bodov. Tam nám vlastne časť toho vedenia začala rozprávať, že proste to treba vyvažovať, že keď urobíme jednu negatívnu správu, že musíme to vedieť vyvážiť, lebo bude zlé.
19: další spory mezi částí redakce zpravodajství a vedením telerozhlasu tak přinesou hned příští měsíce. A to na pozadí události, která zasáhne celé Slovensko.
13: Vražda, která otřásla nejen Slovenskem a postavila do řady premiéra, ministra vnitra i policejního prezidenta. Ti všichni ujišťovali, že dopadení vraha investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky je pro ně prioritou.
14: Slyšeli jste první díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadů RTVS, sobotné dialogy a zprávy, z pořadů České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.

0: Rozhlas Plus uvádí třídílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
1: Jste si tu veřejnoprávnost mali stokrát vygumovat z toho názvu.
0: Díl druhý.
2: Březen 2018. V Bratislavě se po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové demonstruje za slušné Slovensko. Po rozhlasu a televizi Slovenska pomalu doutná spor mezi částí redakce zpravodajství a tehdejším ředitelem Jaroslavem Rezníkem. Mluvili jsme o tom v prvním díle této série, která vypráví o ztrátě nezávislosti slovenského média veřejné služby.
3: Prišla vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, to bol február 2018. Tak sme si nejako mysleli, že to by možno mohlo trochu zastaviť. Vtedy tá atmosféra v krajine bola naozaj vážna.
2: Po Rezníkově nástupu v létě 2017 se někteří zpravodajci začali obávat o nezávislost. Na začátku roku 2018 ředitel pozastavil investigativní pořad Reportéři, oficiálně kvůli zlepšení. Relace se na obrazovky vrátila až na podzim téhož roku. V redakci to ale vyvolalo jinou otázku. Co dalšího může přijít?
3: Moje jméno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Pracovala jsem jako reportérka domácího zpravodajstva najprv v televizi, potom v rozhlase a potom v oboch, keďže se to neskôr spojilo. Primárně jsem pokrývala politiku. Jaroslav Rezník začal chodit aj na spravodajské porady, čo byl teda velký bizár. Na jednej z tých porad nám začal hovoriť, že on niekde čítal, že na Slovensko priletel nejaký Talian, ktorého sem poslal George Soros, ktorý preň ho zvykne organizovať prevraty. A že mali by sme to pokrývať. Hej. A to sa dočítal na niektorom z tých dezinfovebov. A ten človek neexistuje. Hej. To bolo kompletne vymyslené. Nastalo také ako najprv šokujúce ticho, potom taký ako nesmelý smiech, že nám je trápne. Toto bol proste ten mentálny svet, do ktorého sme sami dostali. Konšpirácie, vyvažovanie umelé, pozitívne správy o vláde, nápady, ktoré všetky služobné cesty ministrov Slovenskej národnej strany pokrývať, ako sa to musí začínať celé veľkým potleskom. A toto vlastne prišlo s Jaroslavom Rezníkom.
2: Jaroslav Rezník rozhovor pro tuto sérii odmítl. Svůj postoj tehdy hájil například pro slovenský deník N.
0: Snažím se trpělivě vysvětlovat, jaké hodnoty má mít veřejnoprávní zpravodajství. Že by v něm neměl být zastoupený jen jeden dominantní světonázorový proud, protože veřejnoprávní instituce, jako je RTVS, patří všem koncesionářům. Pluralitně by měly být zastoupené všechny názory, to považuji za projev demokracie.
4: Redaktori vtedy veľmi hovorili, že bolo na nich tlačené z hľadiska z vedenia spravodajstva, aby pochopili, že verejnoprávne spravodajstvo, že to majú byť švédske stoly. Že oni majú poskytnúť širokú ponuku a človek si už vyberie sám. Moje meno je Dušan Mikušovič, som reportérom denníka N, venujem sa najmä politike, mám tu na starosti aj média. To je definícia, ako prinieslo to nové vedenie Jaroslava Rezníka. Chýbalo to, že proste novinári mali hľadať pravdu. A tá pravda niekedy není na švédskom stole. No ale ten tlak na to spravodajstvo sa nakoniec oveľa viac začal prejavovať v zhustenej atmosfére po vražde Jana Kuciaka. Na podporu pamiatky Jana Kuciaka a jeho investigatívy si mnohí novinári napríklad dávali odznačiky, ktoré mali nápis All for Jan. To napríklad bola jedna z tých kauz v RTVS vtedy, že im to vedenie zakázalo. To vnímali ako politický postoj, ako opozičný, lebo vtedy už sa konali masové protivládne demonstrácie.
2: Vedení zpravodajství tehdy tvrdilo, že nezakázalo přímo nošení, ale žádalo, aby odznaky nebyly ve vysílání.
5: Robert Fico a celý jeho spolok pravíme vám z plných plůc, že stačilo.
2: V polovině března padá vláda Roberta Fica.
6: Moje rozhodnutí podat demisiu je suverénné.
2: Napětí v zemi roste a s ním i napětí uvnitř RTVS.
3: Vyústilo to sériou různých událostí do toho, že vyhodili šéfku zahraničného spravodajstva v rozhlase Olgu Bakovu, mimořádně zkušenou reportérku.
2: Olga Baková v současné době vede zahraniční redakci ve zpravodajství Českého rozhlasu. V zápětí zhruba 60 zaměstnanců podepisuje prohlášení.
0: Zatím pracujeme svobodně, ale v nepřátelské atmosféře. Jsme svědky eliminace, degradování a přeřazování. Oslabená redakce externí tlaky neustojí. Proto může být veřejnoprávnost ohrožena.
3: A nakonec to vyústilo do toho, že vyhodili aj 4 našich kolegov priamo v spravodajstve televíznom. Oni využili to, že časť ľudí v tej redakcii mala zmluvy, ktoré sú zrejme nezákonné podľa zákonníka práce, lebo im obnovovali ako keby každý mesiac pracovný pomer. V podstate to boli také externé zmluvy. Takže my, ktorí sme boli na trvalom pracovnom pomere, tak na nás veľmi nevedeli siahnuť, ale týchto 4 vedeli v podstate okamžite prepustiť.
7: Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia.
2: Jaroslav Rezník situaci v květnu 2018 vysvětluje před radou RTVS.
7: Slobodně. To, že tam je podľa niektorých nepriateľská atmosféra, má síce mrzí. Čo sa týka toho, akým spôsobom boli ukončené zmluvy s externými spolupracovníkmi, máme za to, že tam išlo o klasický obchodný vzťah.
2: Štveřice propuštěných redaktorů se s institucí stále soudí. Pro část redakce, která je kritická vůči Rezníkovi, je to moment zlomu. Ptají se sami sebe, jestli v takových podmínkách má smysl dál pokračovat.
3: My jsme měli původně taký záměr, že budeme držet pozice, jako dlouho se to bude dať. A mali jsme šťastie, že my jsme v tomto naozaj boli jednotný tým. Že to nebylo tak, že já by som v tom byla sama. Aj na tých poradách sme držali vlastne za jeden povraz. Každý náš deň ráno vyzeral tak, že sme sa ráno stretli na porade a hodinu sme na seba kričali s vedením a hádali sme sa. Bolo to extrémne vyčerpávajúce a sme sa proste kolektívne rozhodli v lete 2018, že je to už príliš a že už sa to nedá. Tá otázka pre každého osobne bola, že je moja povinnosť toto vydržať? Dodnes je čas ľudí, ktorá si myslí, že sme mali vydržať dlhšie a zostať. Sú ľudia, ktorí hovoria, že vôbec to nie je nikoho osobná zodpovednosť toto trpieť. Pre mňa to bolo aj psychicky tak strašne náročné, že sa to nedalo pre mňa dlhšie vydržať. Hej, ja som chodila do práce s úzkosťami, nechuťou, že som vedela, čo ma tam každé ráno čaká. To sa nedá robiť novinárčina v takejto atmosfére.
2: RTVS tehdy nepřišla jen o talentované novináře, kteří se v zápětí prosadí v soukromých médiích. Přišla taky o reputaci. Jaroslav Rezník přitom zůstal ve funkci až do roku 2022, kdy mu skončil mandát a další neobhájil. Ve funkci ho vystřídal Luboš Machaj. Politická situace na Slovensku se totiž mezitím proměnila.
8: Dobré nadráno vám všetkým prajem.
9: Po volbách v roce 2020, kdy po 8 letech skončila vláda Směru, drtivě zvítězil Igor Matovič a jeho hnutí OĽaNO.
8: Mali jsme snahu porazit mafii, kterou reprezentuje strana Směra.
9: Ta jeho vláda byla velmi komplikovaná a sám Igor Matovič v jejím čele vydržel téměř přesně rok. Igora Matoviče po roce vystřídal Eduard Heger, došlo k takové rekonstrukci vlády.
10: Máme však aj túžbu zo Slovenska spravit krajinu, kde budeme všetci rádi žiť.
9: Společnost z toho byla unavená, přišla nějaká deziluze a samozřejmě probíhala pandemie covidu. Část společnosti se v té době poměrně silně radikalizovala.

0: Změna ve způsobu financování RTVS. Straně Svoboda a solidarita se podaří prosadit to, co naplánoval už bývalý ministr kultury z tohoto uskupení Daniel Krajcer, když televizi a rozhlas o 12 let dříve slučoval.
1: Vláda ztratila důvěru, byla pověřená vládnout dál a bylo potřeba v té chvíli urgentně, urychleně schválit státní rozpočet na rok 2023, takže těsně před Vánocemi, aby se to stihlo, si ke stolu sedli zástupci OLANO, tedy premiér Eduard Heger a Richard Sulík, šéf Svobody a solidarity, který už v té době byl vlastně v opozici, a spolu dohodli nějaké podmínky.
2: Pán predseda, dajte prosím hlasovat o vládnom návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.
1: A Richard Sulík si vymínil, aby tam bylo i zrušení koncesionářských poplatků.
2: Návrhů.
3: Prosím, prezentujeme se a hlasujeme.
1: RTVS, tak jak byla placena před tou změnou, tak to byly koncesionářské poplatky. Problematické na tom bylo, že se ty poplatky nezvyšovaly už v té době téměř 20 let. A právě proto, že ta suma nestačila, tak vznikl institut takzvané smlouvy se státem, kdy RTVS potřebovala zaplnit tu díru v rozpočtu. Každý rok museli znovu přijít za politiky a znovu vyjednávat novou sumu. V těch posledních letech dosahovala až 40% toho celého rozpočtu RTVS, přičemž role té instituce je na politiky dohlížet. Takže už v tuhle chvíli byla ta instituce poměrně závislá na vládní moci.
0: Suma pro RTVS se měla nově počítat jako podíl na HDP. Stejný model zamýšlel v roce 2010 i Daniel Krajcer. A ten odmítá, že by tím instituce ztratila nezávislost kvůli obavě, že by jakákoliv vláda mohla podíl změnit.
4: No dobré, změnit víte všetko, aj výšku koncesionářských poplatků, keď teda hovoríte o tom, to sa dá změnit, ale tam ten predpoklad toho, že sa to udeje, je o mnoho nižší, lebo poprvé musíte to robiť cez zákon, to je legislatívny proces cez parlament, kdežto v prípade zmluvy so štátom stačilo, že tá vláda si povedala, no neposlúcha, tak im to znížime tento rok, aby teda ten generálny riaditeľ si uvedomil, kto ho platí, dáme im minimálnu zmluvu so štátom a nebojte sa, on bude na ďalší rok poslúchať.
0: Po volbách v roce 2023 nová vláda podíl pro RTVS nakonec stejně snížila, ale hlavně začala se psát poslední kapitola této instituce.
5: Naši nejbližší sousedé znají vítěze předčasných parlamentních voleb. Směr trojnásobného premiéra Roberta Fica získal bezmála 23% hlasů. Druhé progresivní...
6: No ještě, když vyhrál volby Fico, tak jsem si nepomyslel nič také, prostě jsem to respektoval, však je to výsledek volieb. Ale mě ani vo sne nenapadlo, že oni jsou připraveni na tak rýchle a rozsiahle zmeny v trestnoprávnej legislatíve, v mediálnej oblasti a v ďalších oblastiach života. Volám sa Ivan Brada, som redaktorom relácie Reportéri už takmer 20 rokov.
7: Pani rektorka, ak dovolíte, ja sa s denníkom N baviť nebudem. Ďalšia otázka.
8: Môžete odpovedať prosím
7: ja
8: na tú otázku?
7: Ja som vám odpovedal veľmi jasne, s denníkom N sa baviť nebudem. Vy ste obyčajní fašisti, takisto prepáčte.
8: Lebo je to, máte
1: Robert Fico tú kampaň částečne stavil na tom, že on ako opozičný politik čelí politickému pronásledování.
7: Môžete sa pýtať tisíckrát, nedostanete odo mňa žiadnu odpoveď. Vy si nezaslúžite žiadnu odpoveď denníku N.
1: Nevinil z toho jenom politiky vládní, ale taky média.
7: Ďalšiu otázku.
8: Tereková televízia Markiza, mňa by náhodou tiež zaujímala odpoveď na tú druhú otázku.
7: Výborne. Môžete si podať.
1: Robert Fico sa opíral do médií, včetne verejnoprávnych médií, protože využíval jako zástupce určitých elit, které se proti němu spikly. Byl to mobilizační prvek pro jeho voliče, ale zároveň jeho dlouhodobý postoj vůči kritickým médiím.
7: A si myslíte, že sa roztrasíme z obvinenia, že klamete, tak klamete od rána do večera. Tak kde máme čo tu dať?
0: Z dnešního pohledu se to jeví poněkud paradoxně, ale v předvolební kampani Fico dokonce kritizoval zrušení koncesionářských poplatků a RTVS kvůli tomu označoval za státní médium.
9: Verejnoprávná televízia, verejnoprávný rozhlas zmizli na Slovensku jako ranná hmla. Máme tu čisto štátne inštitúcie, ktoré plne kontroluje vláda Slovenskej republiky. Prestala existovať akákoľvek vyváženosť, nestrannosť, objektívnosť poskytovaných informácií.
10: Samozrejme všetci, čo sme boli v tej verejnoprávnej inštitúcii, tak sme čakali, že čo sa vlastne bude diať. Bolo nám jasné, že tá verejnoprávna inštitúcia bola vždy zaujímavá pre politikov. Ja sa volám Soňa Ďarfašová a v RTVS som pracovala 16 rokov a vlastne som sa postupne prepracovala v takej mojej hlavnej nosnej téme a to boli vlastne príbehy obetí fašistickej alebo komunistickej totality. Tou novou vládou Roberta Fica sa zrazu vrátil nejaký slovník, ktorý sme poznali z minulosti. Zrazu sa to hovorí o nejakých nepriateľoch, liberáloch, progresívcoch. Nejakí ľudia sa tu tak zvláštne označujú. Mne to veľmi pripomínalo tie koncepty z tých totalitných režimov.
11: Bolo to také slzavé údolie po tých voľbách. Bolo to skrátka smutné a vedeli sme, že nepríde nič dobré po tých voľbách. Ale že to bude až takto zle, tak to asi nečakal ani najväčší skeptik, si myslím. Ja som Rozália Vlasková. Ja som prišla do Slovenského rozhlasu v januári 2011. Prvý rok a pol, myslím, som bola externou redaktorkou Rádia Junior a v lete 2013 som podpísala internú zmluvu.
0: První měsíce nové, v pořadí čtvrté Ficovy vlády, zvyšují napětí ve společnosti. Mimo jiné i kvůli dění na jinak celkem nenápadném ministerstvu kultury. To připadlo Slovenské národní straně a ta do jeho čela vyslala Martinu Šimkovičovou.
12: Pojmy jako neofašismus, neonacismus, extrémismus sa v súčasnosti tak veľmi často zneužívajú na nálepkovanie osôb. Osôb, ktoré majú iný svetonázor, ako je ten liberálno-progresivistický.
1: Martina Šimkovičová byla v té době poměrně známou osobností na Slovensku, protože dřív byla moderátorkou nejsledovanější televize Markíza. Následně se pustila do politiky.
12: Vy totiž označujete každého, kto nesúhlasí s politikou liberalizmu alebo progresivizmu za hulváta, extrémizmu.
1: Těsně předtím, než se tedy dostala do parlamentu za SNS, tak byla hvězdou takové malé internetové televize Slovan. Ta televize byla, jak ona sama říká, alternativním médiem. Výraznou postavu ministerstva, ale kromě samotné šéfky rezortu, je i Lukáš Machala. On je zjednodušeně nejvyšším úředníkem toho ministerstva. Jeho vztah k faktům a pravdě se úplně nepotkává s tím, jak funguje běžná kritická žurnalistika.
13: A je podložené, že Zem je gulatá?
14: To nie je pravda.
13: Nesmejte sa, ja sa vážne pýtam, je to podložené? Boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež neviem.
11: V roku 2023 mi Ľuboš Machaj, vtedy ešte generálny riaditeľ RTVS, povedal: Robert Fico vyhrá voľby a vtedy ja skončím. To je úplne jasné, že to on hneď začne bojovať proti RTVS, proti mne. A ja som mu tak vravela, že ale veď nemusí vyhrať tie voľby a nemusí to byť takto a nemôže len tak ťa odvolať. No tak nebolo to len tak, bolo to zmenou zákona, lebo len tak sa to naozaj nedá. Ale teda stalo sa to, mal pravdu ten Ľuboš Machaj.
15: Všetkých vás tu srdečne vítam, milí novinári, milé novinárky.
0: Březen 2024. Ministrině Šimkovičová před novináři představuje první změny v RTVS.
15: Proč je důležité změnit legislativu v souvislosti s RTVS?
0: Tou dobou už veřejnost návrh zákona zná. Všem je tak jasné, že vláda chce RTVS zrušit a nahradit jí novou institucí, což by znamenalo i konec ředitele Machaje.
16: Ja som bol na tej tlačovej konferencii, to bolo niečo príšerné, ten vzťah k tým novinárom, ten štýl komunikácie.
15: V témach ako je COVID sa v mainstreame pripúšťa dlhodobo jeden jediný a ten istý názor. Ako náhle máte iný názor, už ste označovaní za dezoláta. Nie je absolútne v poriadku, že vo verejnoprávnom médiu sa cenzurujú rovnaké názory.
16: Pán Taraba tam bol prítomný, ktorý nemal s ministerstvom kultúry nič spoločné, nebol členom Slovenskej národnej strany, že si prišiel kopnúť do novinárov.
17: RTVS sa stala obyčajná braková komerčná televízia, má veľmi nízku dôveryhodnosť aj v rámci tohoto spravodajstva.
16: Novinári nemohli klásť otázky,
6: Prosím, oni povedali, že tri otázky a koniec.
18: Ja si myslím, že už stačilo. Toto bola asi posledná otázka.
19: Ja som odpovedal.
18: Dobre, tak môžeme dať ešte jednu a...

0: A v istom momente tam prišiel nejaký umelec a povedal Dankovi, že je debil a on to využil na útok proti novinárom, hoci hneď vysvetlil, že to nie je novinár.
1: Ako sa volá zástupca médií a z akého ste médiá, že ste mi povedali, že som debil? Ako sa voláte? Ako sa voláte?
0: Potom aj pán Machala. Takže už vtedy bolo jasné, že Machala je kľúčová postava toho, čo sa ide diať v mediálnej scéne na Slovensku.
2: Nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase je zákon o verejnoprávnej inštitúcii. To znamená, že nejde o žiadne zoštátnenie ani nič podobné. Slovenská televízia a rozhlas bude verejnoprávna inštitúcia sui generis.
0: A ja som mal tú čest osloviť pána Machalu a spraviť s ním prvý taký rozhovor, kde on priznal prvýkrát, že on je podstatným spoluautorom tých legislatívnych zmien.
2: Rozhlas a televízia Slovenska po 14 rokoch svojho fungovania nedokázala to, že je skutočnou verejnoprávnou inštitúciou.
3: Ministrině Šimkovičová žádost o rozhovor pro tuto sérii odmítla.
4: Ta struktura nové instituce má být taková, že vznikne nová rada. Ta rada existovala doteď, volil jí parlament a měla 9 členů. Teď by to mělo být tak, že těch členů bude 7 a výrazně tam posílí přímá role vlády, protože z těch 7 členů bude parlament vybírat už jenom 4 a 3 další si zvolí přímo ministryně. Mění se tím pádem i volba generálního ředitele. I ten byl vybíraný parlamentem, teď by ho volila tato nová rada. Ředitele by bylo možné nově odvolat bez udání důvodu. Ale pak tu byla ještě jedna další velká věc, a to je vytvoření programové rady. Ta programová rada měla dohlížet na veřejnoprávnost vysílání. Okamžitě se to stalo terčem kritiky, obviňování z toho, že to vlastně bude cenzorní orgán.
3: Po zveřejnění návrhu už v RTVS málo kdo pochybuje, že vláda chce mít médium veřejné služby pod větší kontrolou.
5: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s generálním ředitelem RTVS Lubošem Machajem.
6: 95% z toho textu vychádza zo zákona, ktorý teraz platí. Vlastne účelovo treba urobiť všetko preto, aby sa organizácia zrušila, aby mne skončil mandát. Tam sa zmenili len tie texty, ktoré zabezpečujú nejakým spôsobom mechanizmus, ktorý má kontrolovať, ovládať veci, na ktorých má záujem vládna garnitúra.
3: Mezi zaměstnanci se formuje skupina, která se rozhodne postavit na odpor.
7: My jsme se zosieťovali tí, kteří se už možná i v minulosti ozývali proti Jaroslavovi Rezníkovi, zostali v té instituci a chceli jsme něco robiť a potom vlastně jsme se rozhodli, že vytvoríme iniciativu pre verejnoprávnosť a nezávislost.
0: Já jsem nemusel urobiť nič, protože přišel za mě Soňa Ďarfášová a požiadala ma, že či by som sa pripojil k tej iniciatíve, pretože sa jej zdá, že potrebuje nejaký drive. A ja som samozrejme hneď súhlasil.
8: A tak nejak sa to utriaslo na tých prvých menách, medzi ktorými som bola aj ja, čo bolo možno zábavné, že niekto z detského rádia sa pridáva do takejto iniciatívy.
7: My sme vlastne sa rozprávali o tom, že ten odpor jednoducho budeme stupňovať podľa toho, ako sa bude ten návrh zákona pohybovať. V hre bolo viacero alternatív. Zároveň sme ako sa snažili stretávať s tými zamestnancami, našimi kolegami a hovoriť s nimi o tom, čo by boli ochotní, do čoho by boli ochotní vôbec ísť.
3: Iniciatíva postupne získala podporu ďalších zamestnancov. Nicméně na politickém poli snahy o zrušení RTVS pokračovali.
9: Slovenská vláda schválila změnu veřejnoprávních médií. Tamní rozhlas
3: semknutí ukázali pracovníci RTVS den poté, co vláda návrh schválila, byť v upravené podobě. Do práce přišli symbolicky v černém.
0: Černý den byl takový výzvou, že jsme vyzvali nielen zaměstnanců a spolupracovníků, aby přišli v černom, jako nějakým způsobem černým oblečením vyjadrili svůj postoj. Přišli jsme do práce s takým napětím, že či se nám to podarí. Bola to nová situácia. Také niečo ešte nebolo vo verejnoprávnych médiách, takáto forma protestu.
8: To bolo naozaj dojemné, že koľko ľudí sa do toho zapojilo.
7: Pre niektorých z nás, čo tu čiernu, akože majú ako životný štýl tiež, tak to nebol až taký rozdiel, ale inak ako bola to taká veľká súnáležitosť, solidarita.
8: Ľudia z administratívy, z ekonomického oddelenia, zvukári posielali fotky v čiernom, ľudia z regiónov.
0: V rozhlase sa hrala skladba Mira Žbírku Mám čierny deň a vysílala to moderátorka Barbora Čierna. celý ten deň bol nádherný, hoci bol čierny, tak ten čierny deň bol nádherný. Jednoducho sme boli s tým nadšení, že sme cítili tú vnútornú podporu a zistili sme, že ľudia sú ochotní postaviť sa za slobodu prejavu. Tak my sme verili, že sa to podarí zvrátiť.
3: Optimismus a naděje protestující skupiny ovšem nic neměnili na odhodlání vlády dotáhnout zrušení RTVS do konce.
10: Televize a rozhlas nemůžu být objektivní, protože jsou v spore s vládou Slovenské republiky, je porušované základné lidské právo občanů Slovenské republiky na to, aby mali k dispozici objektivné informace.
0: My jsme věděli, že musíme ty naše aktivity vyostriť. A ja osobne som navrhol, aby sme sa premenovali na štrajkový výbor a aby sme ohlásili štrajkovú pohotovosť. To bol ďalší krok. Čiže my sme sa dohodli večer, že sa meníme na štrajkový výbor, informovali sme o tom zamestnancov a zverejnili sme to, myslím, že to bolo 15. mája, zasadala rada RTVS a my pred tou miestnosťou sme oznámili novinárom prítomným, že sa meníme na štrajkový výbor a že vyhlasujeme štrajkovú pohotovosť. A o chvíľu na to vyšli v eteri správy, že bol pokus o atentát na premiéra Fica.
11: Prerušujem schôdzu parlamentu na neurčito. Bol postrelený predseda vlády Slovenskej republiky. Toto je vaša robota.
12: Slyšeli ste druhý díl dokumentární série Slovenská lekce. Scénář a režie Jakub Horáček. Dramaturgie Jan Herget. Zvuk Jonáš Rosůlek. Texty načetl Lukáš Král. Tvůrci děkují Martině Greňové-Šimkovičové a Slovenskému divadelnímu ústavu. V tomto díle jsme citovali ze záznamu zasedání a tiskových konferencí Národní rady Slovenské republiky, ze záznamu tiskových konferencí vlády Slovenské republiky, ze záznamu tiskové konference Ministerstva kultury Slovenské republiky, ze záznamu zasedání Rady rozhlasu a televize Slovenska, z pořadu zprávy RTVS, z YouTubeového kanálu Vízia 21, ze slovenského deníku N, z pořadu České televize Události a Newsroom a dále z archivu Českého rozhlasu.
13: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
14: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin.
13: Český rozhlas Plus, zprávy.
14: Zprávy připravila Jana Utendorská.
15: Premiér Babiš jednal se šéfem Evropské vysílací unie kvůli změnám ve financování médií veřejné služby. Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Argentinský fotbalista Lionel Messi skoroval v zápase s Rakouskem a stal se nejlepším střelcem historie mistrovství světa. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
13: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se večer setkal s šéfem Evropské vysílací unie Noelem Karenem. Organizace nesouhlasí se záměrem vlády převést financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Podle Karena chybí v návrhu legislativní záruky, které by chránily Českou televizi a Český rozhlas před politickým vlivem. Dění ve Strakově akademii sleduje reportérka Daniela Brichtová.
16: Ředitel Evropské vysílací unie jednal s předsedou vlády Babišem zhruba 3/4 hodiny. Tady ve Strakově akademii ho poté vystřídali zástupci odboru veřejnoprávních médií. K jejich schůzce už se ale přidali i další koaliční zástupci. Mimo jiné předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Ten při příchodu uvedl, že zrušení poplatků je hotová věc. Jednat ale mají o výši financování České televize a Českého rozhlasu. Debatovat mají podle něj i o možných pojistkách. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
15: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí nebrání.
17: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
15: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Třinecké železárny čelí jedné z největších a nejdelších krizí. Firma to potvrdila v souvislosti s výsledky hospodaření. Kvůli nízkým prodejním cenám, slabé poptávce a vysokým nákladům jí klesly tržby, ale udržela se v zisku ve výši zhruba 190 milionů korun. Proti předloňskému zisku to bylo necelých 60%, dodává mluvčí Třinecký železáren Petra Macková-Jurásková.
18: Jde o výsledek, který je v podmínkách současného ocelářství velmi nízký a dlouhodobě neudržitelný. Odráží však bohužel realitu posledních let, kdy čelíme extrémnímu tlaku na náklady, ceny i regulaci. A jako jedna z mála ocelářských firem však pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti.
15: Za zpronevěru peněz klientů půjde advokátka Hana Suková na 7 let do vězení, její dcera Pavla Marešová na 5,5 roku. Soudce oběma taky zakázal působení v advokaci na 10 let. Podle obžaloby mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřili celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.
19: Na mistrovství světa ve fotbale hrají obhájci titulu Argentinci proti Rakousku. Utkání sleduje reportér Jan Suchan.
20: Čekáme na zahájení druhého poločasu, potom prvním Argentinci vedou 1-0 díky gólu Lionela Messiho z 38. minuty. Tím se Messi osamostatnil v čele historických tabulek střelců na mistrovství světa. Svou 17. trefou už předtím měl 3 šance, včetně penalty, kterou neproměnil v 9. minutě. Jan Suchan, Radiožurnál.
19: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. Wimbledonskou vítězku potrestal nezávislý tribunál za to, že v prosinci odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. O trestu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Právní zástupce Vondroušové Jan Exner médiím řekl, že s případným odvoláním k arbitrážnímu sportovnímu soudu počká až na odůvodnění výroku tribunálu.
21: Nehoda na D7 mezi Slaným a Panenským Týncem, další na D35 u sjezdu na Chrudim. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným omezuje průjezd nehoda. Následky nehody. Na 33. kilometru narazilo osobní auto, nákladní auto do značení a svodidel a pak v místě ještě havarovalo osobní auto. Čekejte hustší provoz. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy odklidili. Porouchané vozidlo stálo na prvním kilometru v omezení před D1. Podle kamer se kolona vepředu pomalu rozjíždí. Má necelé 2 kilometry. Na dálnici D35 od Hradce Králové do Vysokého Mýta stojí osobní auto po nehodě. 157. kilometr u sjezdu na Chrudim na Krajnici. Jen značení částečně zasahuje do pravého pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Městec Králové stojí osobní auto. 51. kilometr na Krajnici, posádka je poblíž. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30. Tolik zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jsi spokojný? Jste? Přesunul se v této etapě, začíná politická vojna.
12: Český rozhlas Plus uvádí 3dílnou dokumentární sérii Slovenská lekce. Rozklad veřejnoprávních médií na Slovensku.
23: Jste si tu veřejnou právnost mali 100krát vygumovat z toho názvu.
12: Díl 3.
24: Fyzický útok na předsedu vlády je predovšetkým útok na člověka. Ale je to aj útok na demokraciu.
3: Polovina května 2024. Po atentátu na Roberta Fica se Slovensko na čas stiší. Protesty slábnou,

0: zvrhlého umění jsou obludnými doklady nejhlubšího rozkladu našeho národa a kultury. Zvrhlé umění liberálního věku bylo židovským spiknutím proti německému duchu, proti německé krvi. Vyloučením všech rasových znaků, které povznáší sebevědomí árijského člověka, udělalo toto umění z lidí dědičné idioty a mrzáky a podporovalo tak bolševický útok na rodinu a zdraví. Krásu árijského ducha je třeba očistit od špinavého avantgardního umění plného pesimismu a pacifismu.
1: Tato slova pronesl při zahájení výstavy v Mnichově. Bylo to 19. července roku 1937, tedy necelé dva roky před zahájením druhé světové války, německý říšský kancléř Adolf Hitler. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. O jakou výstavu se tehdy jednalo? Otázka pro hosta pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Byla to jednoznačně výstava, která měla polarizovat, která měla ukázat to, co je zvrhlé, zdegenerované, a to, co je to krásné, co by naopak mělo sloužit té velké tisícileté ideji velkého německého národa. Čili došlo vlastně ke dvěma výstavním projektům, které fungovaly jako komplementarity. Na jedné straně to zdegenerované, to židobolševické, to všechno postimpresionistické avantgardní, a na straně druhé ten návrat do té útěšné realistické náruče Biedermeieru, maloměšťáctví a toho velkoněmectví posilovaného samozřejmě mytologií. Čili na jedné straně svobodné umění, které sází na to, že umění má být autonomní, a na straně druhé umění v uvozovkách svazované ideologicky.
1: Tehdejší ředitel mnichovské expozice Adolf Ziegler řekl, cituji, vidíme výbuchy šílenství, drzosti, špatné práce a degenerace všude kolem nás. Pojďme si říci, kdo byl zařazen mezi ony zvrhlé umělce, jejichž díla měla být zničena či byla zničena.
2: Těch umělců byly stovky a stovky. Byly to vlastně reprezentanti všech těch důležitých postimpresionistických avantgard, čili expresionisté, dadaisté, malíři nové věcnosti, abstrakcionisté, kubisté, futuristé, surrealisté. Čili všichni ti, kteří nějakým způsobem se odvraceli od toho vnějšího modelu a inspiraci brali v sobě, ve své hlavě, ve svých snech, ve svých fantaziích. Umělci nebyli samozřejmě spjati pouze s německojazyčnou kulturou. Byli mezi nimi i mnozí umělci ruští, francouzští a další, kteří s Německem byli v nějakém kontaktu, kteří v Německu tvořili, působili nebo kteří měli k Německu jakékoliv jiné filiace.
1: Tak možná alespoň pro ilustraci některá jména. Chagall, Vasilij Kandinsky, Oskar Kokoška, a ten výčet by mohl pokračovat a byl by mimořádně dlouhým. Na čem nacisté stavěli tu ideu žádaného umění v Německu?
2: To umění, které nacismus preferoval od roku 33, intenzivně od roku 36 a definitivně od roku 37, bylo umění, které bylo srozumitelné, dobře ovládnutelné a dobře indoktrinovatelné. Čili umění, které odpovídá podle německé ideologie té skutečné verzi pravdy o světě, o důležitosti německé rasy, o nadřazenosti německé rasy.
3: Jsem surrealista. Pro výkřik ze sna, pro křik ze sna, aby se otevřely dveře mučírny lidského tajemství, pro křik ze sna, pro klíč k dětství, pro nenávist k zrcadlu, pro hlavu rozbitou opelest, pro strašidla v pytli, pro moučnici a rytiny z krvavých románů, pro zavřenou knihu vysoko na skříni, pro ceníky s ortopedickým zbožím, pro tajemství děravé židle spleteného líka, pro šramot v komíně, pro žaludek zkažený z hostie, pro spovědníků v pach z úst, pro radost z terče, který je flikův nos, pro čtvrtek v neděli, pro kyselé zelí kasárenských zdí, pro nenávist k milostné hantýrce, pro nudu lží, pro směšnost egoismu, pro lhostejnost k smrti.
1: To byla báseň Vítězslava Nezvala, nazvaná Proč jsem surrealista, z jeho sbírky Žena v množném čísle. Surrealismus má pevné místo v dějinách také české literatury. Jakou roli vůbec sehrál?
2: Surrealismus sehrál důležitou roli nejenom v rámci české literatury meziválečné, ale vůbec celé tehdejší kultury. Dnes se ukazuje zpětně jako jeden z nejživotnějších, ne-li vůbec ten nejživotnější směr. V té Nezvalově básni proudily uvolněné fantazie, důraz byl kladen na snění, spontaneitu, řekněme pudovost člověka, na iracionalitu jeho osobnosti, čili nikoliv na to reálné, co člověk vidí před očima, ale naopak o to snové, fantazijní, imaginativní, co vidí za zavřenýma očima.
1: Byl právě v tom ten problém, že to bylo umění ideologicky, mocensky neuchopitelné?
2: To byl ten základní problém. Surrealismus byl unikavý.
1: Jedním z představitelů českého surrealismu je Rudolf Altschul. Tak to na něj později vzpomínala historička umění Anna Fárová.
4: Jádrem spořilovských surrealistů bylo společné nadšení pro poetismus a pro Karla Taiga. Z jeho díla především Pro svět, který voní. Samozřejmě pak Bretonovi spojité nádoby Trocký, Freud. A k tomu nekonečné diskuze, pozorování objektivních náhod, Fárovi surrealistické obrazy a Altschulovi poetické texty.
2: Rudolf Altschul byl vlastně opakem Vítězslava Nezvala. Byl to meteor, který velice krátce zazářil na té druhoválečné obloze zdejšího umění, skrytého tedy pod tím příkrovem povinné temnoty. Aktivní byl od poloviny roku 42 zhruba do podzimu roku 1944, od svých 15 do svých 17 let. Zbyly po něm básně, spíše v jednotkách, desítkách kusů, texty, které ovšem svědčí nejenom o inspiraci, řekněme tím prvorepublikovým poetismem a surrealismem, Bretonem, Taigem, Nezvalem, ale které sázejí třeba i na důležitost hudby a tudíž otvírají v podstatě brány po válečnému surrealismu, který se vinul mimo jiné v těsném sepětí právě s jazzovou hudbou.
1: Mladičký talentovaný Altschul se dostal do spáru protektorátní správy bývalého Československa, vlastně můžeme říci, ze třech důvodů. Jeden byl, že se zapojil do odbojové činnosti kolem takzvaného Spořilovského centra, to bylo tedy to centrum surrealistů, kteří pomáhali rodinám vězněných v Terezíně. Druhý důvod byl, že byl židovského původu a třetí důvod byl, že byl surrealistou. Co bylo největším prohřeškem?
2: Stalo se mu osudným jistě to, že spadal do té kategorie toho zavrženého, zvrhlého, zdegenerovaného umění. Byl to v podstatě židobolševický živel. Čili surrealismus, který byl velmi často napojen právě na levicové myšlení, bolševické myšlení, dále jeho poloviční židovství po otci a ten odboj byla spíše už taková ta příslovečná třešnička na dortu.
1: Rudolf Altschul umírá ve svých

Přijď dni, abys nepřinesl nemocný obzor. Přijď, abys nebyl nemocen. Jakýkoliv. Přijď. Duše moře se usmívá zrcadlíc. Nebude dne. Nebude noci. Veliká rozhodnutí. Ve středu města bliká jediná lampa. A život. Opakovaný do smrti. A ještě do smrti.

0: Nástup komunistického režimu v Československu znamenal, že se surrealismus po krátkém nadechnutí dostává opět do centra té nežádoucí pozornosti s tím pomyslným terčem na zádech. Příznačným je text hlavního ideologa komunistické kultury Ladislava Štola, který v roce 1964 ve svém textu k sociologii romantismu napsal.
1: Z individualistické mentality surrealismu vyplývá však stále nebezpečí cesty po idealistické linii, která konec konců vede ke spiritualismu, mysticismu, k reakci. Tento sklon k mysticismu a jeho nebezpečí je stále aktuální. I dnes ještě platí Taigova slova z roku 26, i když je Taige na dnešní stádium surrealismu nevztahuje a nikdy je nevztahoval ani na surrealismus skupiny Bretonovy. Anarchokomunistická povaha těchto revolucionářů je příčinou, proč se mohou dovolávat Marxe i mystiků.
0: Chtělo by se říct, to bylo velké provinění. Ladislav Štol se tímto ohlíží, ostatně celý soubor textu se jmenuje Z bojů na levé frontě, za svou dráhou toho hlavního ideologa, hlavního cenzora literatury a poezie i prózy. Už od počátku s ním polemizoval literární vědec Václav Černý a ten ve svých pamětech napsal.
2: Zvláštní postavení měla knížečka, vlastně pouhá brožura, Ladislava Štola, 30 let bojů za českou socialistickou poezii z roku 1950. Původně referát na pracovní konferenci spisovatelského svazu v lednu téhož roku. No to nutně musela, měla a mohla být jen vzorná ukázka socialisticko-realistické kritiky a měla tedy přinášet i definici a vyjasnění samotného principu socialistického realismu. Měla rovněž, jak její titul sliboval, obsahovat i zhodnocení celého generačního díla z hlediska principu. Prožurce uspořádány ovace, téměř orgastické, stala se dokonce povinnou školní četbou na vyšším stupni středoškolské výuky v národní literatuře.
0: Proč surrealismus tak příliš vadil komunistům, že proti němu museli tak intenzivně bojovat a bojovat a bojovat?
3: Surrealismus vadil komunistům z úplně stejného důvodu, jako vadil nacistům. Ten jmenovatel je společný, možná byla vnější slupka v tom, že komunisté odkazovali k tomu, že my potřebujeme ten čistý socialistický realismus jako to vzorové umění. Nacisté měli to velkoněmecké umění, ale jádro bylo společné. Odpor, strach z toho, že iracionalita, pudovost, fantazie, hry, experimenty jsou nekontrolovatelné a dostávají se nám do toho ty podivné protirežimní obsahy.
0: Co konkrétního to znamenalo pro umělce, kteří byli surrealisty hned po únoru 1948?
3: Velmi těžké, velmi tvrdé, velmi soustavné a likvidační postihy. Stačí zbilancovat přelom 40. 50. let, jak doznívala prvorepubliková avantgarda. Závyškal

0: Andra oběšen, Konstantin Bíbl vyskočil z okna, Vítězslav Nezval se choulí, strachy a prchá, kličkuje jako zajíc pronásledovaný v poli, Jiří Frejka spáchal sebevraždu, Toajen s Jindřichem Heislerem odcházejí do exilu. A vůdčí duch prvorepublikové avantgardy, prvorepublikového surrealismu Karel Taige umírá v říjnu 1951 v důsledku rozsáhlého infarktu.
1: Byl uštván komunisty?
0: Bez pochyby byl uštván komunisty, byl uštván tím, že byl dohnán k mlčení. Nemohl oficiálně publikovat, nemohl se ohrazovat proti těm nekonečným invektivám, které padaly zleva na jeho hlavu.
1: A právě o Karlu Taigem Ladislav Štol, hlavní komunistický ideolog literatury, v dopise, bylo to v lednu 1971, adresovaném bývalému tajemníkovi Levé fronty Antonínu Černému, napsal:
2: Taige se zejména ve druhé polovině 20. let a v první polovině 30. let svými bystrými polemikami s buržoazními publicisty nemálo zasloužil o rozšíření marxistického myšlení v kulturní sféře. Později, ve 30. letech, se jako teoretik surrealismu stále více ideově zbližoval s André Bretonem. Pod jeho vlivem, v nejkritičtější chvíli hrozící již druhé světové války, zaujal neblahé stanovisko srovnávající v trockistickém duchu kulturní politiku Sovětského svazu na kulturní politiku nacismu. To vyvolalo rozkol v surrealistické skupině a přivedlo Taigeho na tragickou protisovětskou pozici.
1: Jak vnímat slova, která Ladislav Štol napsal?
0: Vnímat je lze jako čistě ideologický ne posudek, ale rovnou odsudek Taigova génia, kterému Štol nesahal ani pokotníky. Šlo ovšem v jeho očích o velmi přesnou diagnózu toho, že levý teror byl v něčem velmi podobný, ne-li skoro identický s tím terorem pravým.
1: Co následující dekády?
0: Po tom velkém nadechnutí v letech zhruba 63 až 69 spojeném prvořadě s osobností Vratislava Effenbergera dochází k dalšímu útlumu. Surrealismus opět končí na indexu, v podzemí, odklizen z oficiality. Jakoby neexistoval. Rozhostilo se kolem něj trapné mlčení. Oficialitu vystřídal ovšem u surrealistů underground, podzemí, samizdat. Ovšem dosti dostředivého typu. Vlastně mimo veškeré kontakty s disentem, mimo veškeré kontakty s undergroundem, čili v podstatě dvojí izolace. Nejen od té oficiality režimní, ale i od těch druhů v té undergroundové podzemní zbrani.
1: Na Vratislava Effenbergera, který byl tím klíčovým představitelem surrealismu v daném období, tak to vzpomínal spisovatel, básník a překladatel Petr Král.
3: Poznal jsem ho v době, kdy u něj teorie ještě nepřevažovala. Jako myslícího básníka, u kterého senzibilita byla v jednotě s jeho myšlením a aktivismem. Ta didaktická přednášková stránka se objevila někdy kolem roku 1961, kdy po dlouhých letech, které strávil za oponou, najednou mohl na scénu. A snažil se všechno dohnat. Začal psát daleko víc z vůle než z inspirace. Snažil se říci co nejvíc a využít každé příležitosti, kterou k tomu dostal. Tehdy se jeho jazyk zasukoval, zadrhnul, znečitelnil. Stejně jako jeho postoje. Byl to rozhodně velký autor i osobnost, která má dodnes co říci. Příkladem je jeho text Republiku a varlata. V němž se čtou nádherné, na české poměry bezpříkladné a skvostně drzé pasáže.
0: Vratislav Effenberger byl vlastně prokletým básníkem podobně jako Rudolf Altschul. Stačí se podívat jen na data narození 1923 a datum úmrtí 1986. Ta volnost, kdy mohl na tu otevřenou scénu, trvala sotva pětiletku. Byl to velký básník, velký esejista, velký překladatel, velký editor, ale prokletý. A to prokletí si sebou nesl a doléhalo na něj čím dál tím intenzivněji, až se vlastně u něj obrátilo až v takovou nenávist vůči vnějšímu světu. Nejen komunistickému režimu zde v Československu, ale obecně proti euroamerické civilizaci. Jejíž diagnózu ve svých esejích podával ovšem všem naprosto břitkou, skvostnou a stále zjistou básnickou noblesou.
1: Petr Král se ve svém textu zamýšlel také nad tím, jaký je rozdíl mezi českým a francouzským surrealismem.
3: Francouzi se daleko více řídili racionální logikou. Mysleli spíš v pojmech než v obrazech. Náš zájem o předmětný svět a o básnickou každodennost byl pro ně dost okrajový. Byli taky na mne moc manichejstičtí v duchu Bretonova vzestupného znamení. Básnické obrazy dělili moralistně na pozitivní a negativní, málem jako socialističtí kritici. Meze měl v tomhle ohledu i jejich smysl pro humor, který dost chybí Francouzům obecně.
1: Mohlo by se zdát, že surrealismus už patří především do dějin naší literatury. Ostatně jeho počátky se odehrály před zhruba 100 let. Ale skutečnost je jiná, jak vysvětluje profesorka slovanských literatur z Univerzity v Hamburku Anja Tipnerová ve své knize Permanentní avantgarda.
4: Surrealismus se dnes všeobecně považuje za historické hnutí a nikoli za aktuální kulturní fenomén. V Praze je ale jiná situace. Dodnes existují filmaři, spisovatelé a malíři, kteří věří v Bretonovu permanentní revoluci ducha a pokoušejí se ji uvést do praxe, aniž by se tím umělecky sami stavěli do role outsiderů. Je tomu tak navzdory skutečnosti, že největší rozkvět surrealismu se zažil ve 30. letech minulého století. V současné době česká surrealistická skupina tvoří jedno z největších surrealistických uskupení na světě.
1: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: surrealisté nebyli terčem nacistů i komunistů? A stejná otázka pro hosta dnešního pořadu, literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
0: Odpověď je jednoznačně ano. Surrealismus, obecně avantgardy, byly vždycky trnem v oku všem ideologiím, všem totalitám, ať šli zleva nebo zprava. Byly totiž nepravidelné, pramenili z podvědomí, pramenili ze snů, pramenili z fantazií. A jako takové ostatně ukazují i po dekádách svoji životnost. Dodnes se vyplatí číst ať už teoretické texty Karla Taiga, básně Vratislava Effenbergera, Vítězslava Nezvala nebo Rudolfa Alčula.
1: Pokud bychom chtěli zaktualizovat to, že totalitní režimy nechtějí, nesnášejí a likvidují to, co můžeme nazvat svobodným uměním, to, co nelze jednoduše uchopit a svázat do té pomyslné krabičky, máme spozornět, když vládnoucí moc začne hodnotit umělce, hodnotit umění a říkat, co je správné a co je naopak špatné?
0: Jakákoliv moc, pokud se snaží regulovat nebo hodnotit umění, je-li dobré nebo špatné, ukazuje, že je slabou mocí.
1: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. A ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Archiv Plus.
1: Smlčí-li pravdu spisovatel, lže, řekl Jaroslav Seifert, když hodnotil naši prózu a poezii počátku 50. let, odpovídající takzvanému socialistickému realismu, nařízenému komunistickou stranou. Básník František Hrubín Seiferta doplnil.
2: Stávalo se, že byli básníci i nuceni k oslavným tirádám. Ale láska vnucovaná není milovaná, řeklo by opravené přísloví. O tom všem řemeslní ohňostrůjci nikdy nepřemýšlejí. Jim vždycky leží na srdci nějaký ten teplý koutek. Ale pravý básník přece už od počátku ví, že poezie nemá teplých koutů, že to tam vichří, ledově fičí, i hrom, že tam bije a že se tam zahřeješ jen při práci.
1: Dnes už zapomenutý dramatik a prozaik Vašek Káňa, jinak autor pro první polovinu 50. let velmi příznačné divadelní hry Parta Brusiče Karhana, se k vlastní minulosti a k tomu, jak režim zasahoval do literatury, postavil velmi kriticky.
3: Řekněme si otevřeně, mlčeli jsme proto, že nám chyběla statečnost. Člověku je těžko hlásit se k provinění. Člověku je hrozně, dostane-li se jeho rozum do rozporu se svědomím, je mu už nesnesitelně, uvědomili si, že se vzdal vlastního rozumu a jednal podle rozumu jiných. V takové chvíli musí prožít strašlivá muka a v takové chvíli musí přiznat i svou vinu.
1: Vedení československých komunistů bylo některými odvážnými projevy na spisovatelském sjezdu zaskočeno. Vicepremiér Václav Kopecký byl velmi kategorický.
4: Sjezd spisovatelů ve svém průběhu a rázu byl bezesporu projem hlubokého poblouzení velké části jeho delegátů. Spisovatelé si sugerovali zcela mylnou představu o svém poslání v souvislosti s kritikou v naší straně a této představě holdovali neslyšíce, nevidíce a tak z opozičního harasu sjezdu spisovatelů učinili jen velkou senzaci pro literární noviny a žel i pro svobodnou Evropu.
1: Spor mezi vedením československých komunistů a spisovateli se snažil mírnit jeden tak trochu zvláštní spisovatel, prezident Antonín Zápotocký.
5: A je to zase důsledek těch nesprávných takových centralistických metod, kterými jsme chtěli ty spisovatele spoutat a vtlačit do nějaký šablony socialistické. A protože jsme je usměrňovali nesprávně takovým nepřesvědčování, ale takovým na mnoze diktátem a různýma těma nesprávnýma metodama, že to nakonec každému lezlo z krku, tak proto teď, když se tam nashromáždilo tolik ty nespokojenosti a proto ta puklička, tedy na tom hrnci tam daleko víc vyskakuje, než na jiných místech.
1: Některým spisovatelům skutečně metody komunistické strany lezly krkem, ale na opravdovou svobodu si museli počkat dalších více než 30 let. Mnozí už se nedočkali.
0: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Evropskou vysílací unii znepokojují chystané vládní změny ve financování veřejnoprávních médií. Keir Starmer končí v čele britské vlády. Fotbalista Messi stanovil 17. gólem na mistrovstvích světa nový rekord. A zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno a teploty do 29 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Evropská vysílací unie vyzývá českou vládu, aby upustila od plánovaných změn ve financování veřejnoprávních médií. Současný model poplatků podle ní zaručuje nezávislost a funguje po desetiletí. Zástupci Evropské vysílací unie se dnes kvůli tomu sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Podle generálního ředitele organizace Noela Karena vládou navrhované změny neobsahují záruky nezávislosti.
7: Hlavním účelem schůzky pro mě bylo zdůraznit, jak jak důležité jsou Česká televize a Český rozhlas, jak důležitá je jejich nezávislost a její zachování. Zásadní je taky oběma médiím zajistit dostatečné financování, aby byly konkurenceschopné ve složitém světě, kterému dominují velké nadnárodní organizace.
6: Vláda navrhuje současné poplatky nahradit financováním ze státního rozpočtu. Vládou navrhovaná částka, se kterou mají obě média od příštího roku hospodařit, odpovídá rozpočtům z let 2008 až 2024. Kabinet plánovanou změnu hájí a zásah do obsahu médií odmítá. Keir Starmer odchází z čela britské vlády. Oznámil to před sídlem premiéru v Downing Street. O svém rozhodnutí už ráno Starmer informoval krále Karla III.
8: I will resign as leader of the Labour Party.
9: V emotivním projevu uvedl Keir Starmer, že vyslyšel hlas své strany a odchází z pozice lídra Labouristů. Otevřely se tak dveře pro výběr nového lídra strany a předsedy britské vlády. Nominace se uzavřou 16. července. Za favorita je považován donedávna starosta Manchesteru Andy Burnham. Starmer slíbil, že na předání úřadu nástupci bude spolupracovat. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
6: Ve Francii kvůli vlně veder zavřeli přes 800 škol, 1800 dalších upravilo rozvrh. Potvrdilo to tamní ministerstvo školství. Francouzská meteorologická služba vydala nejvyšší stupeň varování před horkem pro zhruba 50 oblastí. Na jihozápadě Francie dnes teploty šplhaly až ke 43 stupňům.
10: Šéfka pařížského regionu Valérie Pécressová potvrdila uvolnění v přepočtu přes 24 milionů korun na nákup ventilátorů a rozprašovačů do škol. Zároveň vyzvala lidi, aby omezili cestování hromadnou dopravou. Teploty nad 50 stupňů totiž poškozují koleje a hrozí rušení spojů. Francouzští zelení spustili petici za zavedení 5denního klimatického volna v případě horka, povodní nebo požárů. Teploty se mají i v nadcházejících dnech pohybovat nad hranicí 40 stupňů. Meteorologové přirovnávají současnou vlnu veder k té z roku 2003, při které zemřelo na 13 000 lidí. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.
6: A kvůli suchu a horku roste riziko požárů na polích v Česku. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo taky luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství.
7: Fotbalisté Argentiny hrají na mistrovství světa s Rakouskem. Závěr zápasu sleduje reportér Jan Suchan.
11: Už je konec. Argentina porazila Rakousko 2-0 a oba góly dal Lionel Messi. Už jich má na mistrovství světa celkem 18, což je nový rekord. Messi se postaral zatím o všech 5 gólů jeho Američanů na tomto turnaji a obhájci zlata mají jistý postup ze skupiny. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Ve 23 hodin se Francie utká s Irákem, po půlnoci potom Norsko se Senegalem a Jordánsko s Alžírskem. Ze zápasu uslyšíte na Radiožurnálu pravidelné vstupy. Fotbalisty Karviné povede trenér Roman West, jeho příchod oznámil klub. 44-letý kouč naposledy působil v B týmu Olomouce. Karviná figuruje v zápasech nové sezóny šance ligy navzdory trestu od etické komise Fotbalové asociace České republiky v kauze ovlivňování zápasů. Klub se proti rozsudku odvolal a Ligová fotbalová asociace provedla los soutěže i s ním.
12: Nebezpečí na dálnici D10 u Staré Boleslavy a neprůjezdná ulice v centru Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Starou Boleslav se pohybuje pes. Kilometry 12 až 13, pozor, dejte v obou směrech. Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova Zaslaným před více než hodinou havarovalo několik aut. 33. kilometr, aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Na D48 z Bělotína do Nového Jičína omezuje průjezd nehoda nákladního auta. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru, teď místem projedete zhruba za hodinu, mají dálnici u nehody kvůli odklízení následků zavřít v obou směrech. A v Brně u hlavního nádraží je neprůjezdná Křenová ulice. Uzavírka je na křížení s ulicemi Koliště a Dornych. Zasahují tam záchranáři u mimořádné události. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Jakým ministrem zahraničí byl v letech meziválečné Československé republiky Edvard Beneš? V repríze pořadu Portréty se nad tím zamyslí Petr Koura a Jan Sedmidubský. A po nich nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl legendárního českého rozhlasového zpravodaje Františka Gila.
0: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
13: Hezký večer, milí posluchači. Když se podíváme na historii Československa ve 20. století se všemi jeho slavnými vítězstvími i slavnými prohrami, málo které jméno bude s obojím spojeno tak úzce jako jméno Edvarda Beneše. Ze slavné trojice otců zakladatelů vzbuzují Masaryk a Štefánik obdiv, kdežto Beneš spíš otázky. Masaryk sice řekl, bez Beneše bychom republiku neměli, ale zlí jazykové se ptají, kterou republiku? Další otázky. Byl Beneš odhodlaný muž, nebo spíš politická třtina ve větru? Byl mistrným diplomatem, nebo spíš zdatným manipulátorem a intrikánem? Jaká vůbec byla intuice muže, který se častokrát prorocky vyjadřoval k budoucímu dění evropské i světové politiky, aby se pak několikrát v životě fatálně zmýlil? Nebudeme se dnes pokoušet na tyto otázky odpovědět, ostatně se o to už pokusili doslova pluky historiků i těch, kteří se za historiky pouze považují. Naše ambice je mnohem skromnější – ukázat Edvarda Beneše v jeho raném období, kdy byl ministrem zahraničí mladé Československé republiky, o kterou se, jak bylo řečeno a jak je nespochybnitelné, zasloužil. I když i tady by leckdo mohl namítnout, za jakou cenu se tak stalo, tedy méně známá tvář Edvarda Beneše nebo spíš pár momentek z jeho života a z dob, kdy teprve začínalo jít do tuhého. Ještě zbývá dodat, že vás dnešním pořadem bude provázet Jan Sednidubský a že zde opět vítám historika Petra Kouru. Hezký večer, Petře.
14: Hezký večer.
13: Tak nejprve otázka po původu povahy Edvarda Beneše, o níž už jsme lecos naznačili, jaké vlastnosti podědil po rodičích a jak vlastně probíhalo jeho dětství a dospívání.
14: Takže jak tomu u řady historických osobností bývá, i Edvard Beneš byl formován svým dětstvím, což bývá poměrně podceňováno v jeho hodnocení. Edvard Beneš se narodil jako 10. dítě Matějovi a Aně Benešovým v Kožlanech u Plzně roku 1884 a pocházel tedy ze skromnějších selských poměrů, z početné rodiny. To jej do určité míry determinovalo na celý život. Matka Edvarda Beneše byla zbožná, přesvědčená katolička, snažila se vychovávat i Edvarda Beneše v podobném duchu a chtěla z něj mít kněze. Účinek byl naprosto opačný. Edvard Beneš již za svých studií na gymnáziu se považoval za ateistu a později z něj vyrostl zapřísáhlý antiklerikál a radikální odpůrce církve.
13: Jak to bylo s jeho jménem? Jmenoval se Edvard nebo Eduard, jak se občas taky uvádí?
14: Narodil se jako Eduard, později si však jméno změnil na Edvard, pravděpodobně, aby bylo jaksi lépe vyslovitelné v cizině.
13: A Petře, proč zrovna Edvard, tehdy ještě Eduard, mezi ostatními dětmi Benešových tak výrazně vynikl? My víme, že přinejmenším jedno jméno jeho sourozence vešlo ve známost, byl to Vojta Beneš.
14: Kromě Vojty Beneše byl také poměrně významným členem rodiny Benešových nejstarší bratr Benešův Václav. Oba tito bratři Václav a Vojta se stali učiteli, byli tedy jakýmisi vzory pro mladého Eduarda. Byl to právě Václav, který přivedl Beneše do prostředí realistů, kde se Beneš seznámil s Tegem Masarykem, a byl to právě Vojta Beneš, který tedy Eduardovi umožnil začátek politické kariéry.
13: To už se dostáváme do doby, kdy Edvard Beneš skutečně míří do těch nejvyšších pater české politiky, ale trochu jsme přeskočili jeho vzdělání. U něj by se dalo dokonce říci, že potom měl takřka encyklopedické znalosti, jak se říkává.
14: Ano, Edvard Beneš již od tedy svých dětských let se poněkud stranil kolektivu. Byl to, co bychom dneska mohli nazvat takovým vysmívaným dítětem. Samozřejmě v jeho oslavných životopisech tuto zmínku nenajdeme. Teď novější životopisci to uvádějí a mělo to za důsledek to, že Beneš se stranil kolektivu a věnoval se více tedy studiu a byl tedy velice pilným studentem. Takže ty jeho encyklopedické znalosti byly i výsledkem té jeho uzavřenosti a té jeho samotářské povahy. Jinak tedy vystudoval Vinohradské gymnázium, poté nastoupil na tehdejší Karlo Ferdinandovu univerzitu, kde studoval filozofii. Řadu studijních semestrů strávil také v cizině, v Paříži, v Dijonu, v Berlíně a v dalších městech, takže tedy dosáhl skutečně vysokého vzdělání.
13: Když se vrátíme k té pražské periodě, tak si tady dovolím ocitovat jeden odstavec knihy historika Zbyňka Zemana ze životopisu Benešova. Mladý Eduard nechal pražské dívky na pokoji, za to občas zlobil své učitele. Byl známý jako hádavý rebel, který se vysmíval konzervativním názorům starší generace. Benešova pověst ve škole se zhoršila v Septimě, když si zlomil nohu jako juniorský hráč Slávie, v době, kdy školní autority fotbal přísně zakazovali. Eduard tak přišel o stipendium a dostal sníženou známku z mravů. Navíc ještě urazil svého třídního učitele, když se potkali na ulici, aby se Beneš vyhnul nepříjemnému setkání, skočil do tramvaje. Profesor Hrdlička ho příští den pokáral, Beneš však reagoval pouze úsměvem. Profesor Hrdlička považoval Benešovo chování za výsměch a řekl mu: vy hulváte, nechte studování, z vás nikdy nic kloudného nebude. Já vám poradím, jděte na vojnu, uděláte za 12 roků feldvébla a pak jako CK podúředník někam k financím nebo k soudu nebo k poště. Dobře se vám povede. Konec citátu i konec ukázky. Petře, co nám tahleta epizoda ze života mladého Eduarda Beneše naznačuje o jeho povaze, tak jak se projevila později v politice?
14: Ta školní léta Eduarda Beneše nám ukazují, že byl v té době zapřísáhlým rebelem, odpůrcem autorit, konzervativního přístupu a podobně. Nebyl tedy tím bohémem, byl spíše asketou a zároveň tedy rebelem. Je tedy skutečně pikantní, že v té době patřilo k rebelanství hraní za Slávii, což samozřejmě dnes je něco nepředstavitelného.
13: Byl taktik, když tak posloucháme tyhle řádky. Už tehdy.
14: Tak z toho, co se o něm píše z doby jeho studií, tak spíše byl ta otevřená rebelantská povaha, nežli tedy taktik nebo strateg. To přichází, řekl bych, až později. Možná, že právě v důsledku zkušeností, kdy pochopil, že lze dosíci v životě některých věcí spíše diplomací, než tedy otevřeným střetem.
13: Teď nás čeká první ukázka z díla Eduarda Beneše, a to z dob, kdy vlastně se živil psaním na volné noze. A ta ukázka se týká stranického života, je z roku 1912.
15: Co jest všeobecný zájem? Existuje vůbec všeobecný zájem a všeobecná vůle národů? Všeobecný zájem a všeobecná vůle vůbec nějaké kolektivity, před níž by se stranický egoism musel zastavit? Takový všeobecný zájem může ovšem existovati. Malý nějaký dav organizovaný může být i v takové situaci, že v něm jsou jen totožné zájmy a nevytváří se tudíž strany. Můžeme to aspoň předpokládat. Ale v davech velikých vesměs zájmy se různí, vytváří se strany a jakmile se vytvoří strany, není společných zájmů a společné vůle, nýbrž jen zájmy stran a vůle stran. Už výše bylo ukázáno, že dav, když v něm vzniknou strany, stane se sám úplně pasivním, sám nemá vůbec vlastní činnosti. Nemůže mít tudíž ani vůle. A poněvadž vůle je výrazem jistých zájmů, nemůže mít ani svých zájmů. Všechno, co v davu dále se děje, děje se jen prostřednictvím stran. To, co za všeobecný zájem a všeobecnou vůli by se mohlo snad pokládat, je nutno pokládat i za zájmy, jež jsou zájmy stran, jež jsou však společny všem stranám jako prvkům jedině činným a tudíž všem jedincům, proto zdají se být zájmem všeobecným. Je-li nějaký všeobecný zájem a všeobecná vůle, je to jen tím, že ten zájem mají všechny strany, že jim je společný. Dav sám, celá kolektivita, nemá vůbec zájmu a vůle od okamžiku, kdy vzniknou v něm strany.
13: Tak teď skutečně nevím, jestli naši posluchači zcela porozuměli tomu, co bylo řečeno, protože ten text je mimořádně šroubovaný. Proč takhle mladý Beneš psal, Petře?
14: Tak ta ukázka byla ze sociologické studie o politickém stranictví a Edvard Beneš v této době se jaksi snažil o akademickou kariéru, proto tedy ten jazyk je přísně vědecký a skutečně tedy nahlíží na jev politického stranictví z toho přísně vědeckého přístupu. Samozřejmě, že
13: až
14: později,
13: vědátorského.
14: Až vědátorského. Samozřejmě, že později Edvard Beneš hovořil již o všeobecném zájmu úplně jinak. Nicméně někteří jeho kritikové mu vytýkali, že mu zůstal jakýsi vědecký přístup k politice.
13: To je rok 1912, ten spis se jmenoval Stranictví. Pokročme dále. Za války Edvard Beneš odchází tedy do exilu a abychom se vyznali v té spoustě informací, která tedy je známa o jeho působení v zahraničí, tak jenom stručně připomeneme, že v prosinci 1916 vymohl u státu dohody osvobození Čechoslováků jako jeden z těch válečných cílů. Pak společně s Milanem Rastislavem Štefáníkem prosadil v srpnu 1917 u francouzské vlády budování československých legií podřízených Československé národní radě. Čili tady už začíná jeho vrcholná kariéra, jeho první vrcholné období, kdy prakticky od toho roku 1917, od května, kdy Masaryk odjíždí do Ruska a pak do Spojených států, on sám vlastně řídí zahraniční odboj. Tady bychom se mohli možná zastavit, protože tady klíčí jeho konflikt vážný, ne s Masarykem, ale s budoucím prvním předsedou československé vlády Karlem Kramářem.
14: Ano, k tomu konfliktu došlo během jednání Versajské mírové konference. Beneš tehdy byl již poměrně známou osobností s řadou osobních kontaktů. Kramář přijel do Versailles jakožto tedy první československý ministerský předseda a měl jakousi představu, že se všechno kolem něj bude točit, že tedy on jako předseda vlády má nárok na to jednat s dalšími předsedy vlád vítězných mocností, což ovšem nebyla tak úplně pravda. A Beneš tehdy ovládal daleko lépe to diplomatické řemeslo, takže věděl, že těmi důležitými osobami jsou různí tajemníci, předsedové komisí a podobně a měl na ně velice dobré kontakty. Takže Beneš tedy více ovlivňoval z té české delegace tu pozici Čechoslováku na mírové konferenci než Karel Kramář, což tedy Kramář těžce nesl.
13: Já si tady dovolím jednu z těch otázek, které jsem na začátku tak trochu zpochybňoval. Byl úředníkem nebo státníkem?
14: Tak já si myslím, že Edvard Beneš byl obojí. Je pravda, že byl úředníkem, hodně jeho kritik mu to vytýkalo. Hovořil jsem o té jeho píli, která se projevovala již v jeho studentských letech a skutečně tou pílí pracovitostí, každodenní mravenčí prací se Edvard Beneš vypracoval na toho čelného představitele domácího odboje. Již tedy domácího a později ještě zahraničního, protože skutečně, když Masaryk před svým odchodem do exilu jmenoval Beneše svým nástupcem, bylo to pro některé osobnosti domácí české politické scény velkým překvapením. A skutečně tou svojí pílí, houževnatostí, vytrvalostí, tou úředničinou se Edvard Beneš vypracoval až tedy na ministra zahraničních věcí v 35 letech.
13: V 35 letech a na dlouhou dobu 14. října 1918, ještě tedy vlastně v exilu, vyhlašuje Edvard Beneš Paříži prozatímní vládu Československa. No a od té doby zůstává nepřetržitě v křesle ministra zahraničí, jednu dobu dokonce zároveň v křesle premiérském, až do roku 1935. To je neuvěřitelně dlouhá doba. Naznačme alespoň, jak se v těch prvních letech po převratu vyvíjel, nebo jakými peripetiemi procházel vztah Edvarda Beneše jako ministra zahraničí, jako persony významně ukotvené v zahraničí, ale nicméně poměrně neznalé domácí politiky a jejich mechanismů, jak se vyvíjel vztah Edvarda Beneše a těch stran, které potom tak kritizoval.
14: Tak samozřejmě Edvard Beneš tvrdil, že domácí a zahraniční politika jsou spojené nádoby, které jsou provázané a je třeba tedy jednat koordinovaně v některých krocích a proto to tudíž zazlíval předákům českých politických stran jejich partikulární sobecké zájmy a samozřejmě si tím vysloužil u nich kritiku, neoblíbenost a podobně. Ten konflikt mezi Benešem a předáky politických stran můžeme vidět už někdy vlastně od roku 1919-1920, kdy vlastně Masaryk, v té době těžce nemocný, dal najevo, že jako svého nástupce si představuje tehdy skutečně mladého Edvarda Beneše a tam můžeme tedy vidět zárodek toho střetu, protože politické strany dali najevo, že Edvard Beneš není zrovna tím člověkem, kterého by si představovali na místě prezidenta. A Masaryk tedy přesto Beneše jako svého nástupce za celou dobu svého prezidentování prosazoval a nakonec přes odpor některých politických stran skutečně prosadil.
13: Čili ten odpor stran víceméně, nebo rezervovaný vztah k Benešovi byl zase, řekněme, z poloviny osobnějšího rázu a z poloviny skutečně oprávněný, protože Beneš nebyl v té vnitřní politice zřejmě příliš doma, ani být nemohl.
14: Skutečně. V tom střetu mezi Benešem a politickými stranami je těžké vyslovit definitivní soud.
13: Pojďme si poslechnout, jak Beneš o stranách hovoří znovu, tentokrát už v roce 1920, a to v knize Povaha politického stranictví.
15: Život strany je boj. A v boji tom hned působí na stranu všechny ty uvedené prvky sociální a duševní. A pod vlivem tím vytvářejí se pak první znaky její psychologie. Strana je absolutistická a despotická. Strana vidí, že zásada většiny při volbách a hlasováních ve sněmovnách jí dává buď naprostou moc a volnost jednati ve státě a obci podle své vůle, bez ohledu na kohokoli, nebo býti podrobenu stejné libovůli strany nepřátelské. Zásada většiny ve skutečnosti znamená pro stranu ve státech moderních všecko nebo nic. To přímo ukazuje straně, že moc ve státě znamená všecko, že moc tím, že se institucemi společenskými dává právo většině neodvolatelně rozhodnouti, je vlastně právem. Proto strana, má-li cokoliv ze svých požadavků uplatniti, musí chtíti moc a vládu. A vědouc, že může dosít si pro sebe něčeho jen tehdy, když je při vládě, musí moci, když se jí domůže, co nejvíce zužitkovati. To znamená, že nemůže hleděti na žádné jiné zájmy, že musí být i bezohlednou k druhým absolutistickou a despotickou. Tato bezprostřednost, drsnost, neskrotné sobectví jak v celku, tak u jednotlivců, tento absolutism a despotism, byť nejodpornější, jest stranictví politickému nejpřirozenější. A nejeví se jen v institucích státních, ale všude, kam se stranictví dostane a kde rozhoduje prostá zásada egalitářské většiny. Ovšem tyto zlé stránky stranictví bývají tu a tam od strany samé omezovány, ale zase jen ze stranického sobectví a z taktiky. Čím strana bude ve využívání moci bezohlednější, tím spíše může vzrůst odpor proti ní a ona může býti moci zbavena. Proto je taktičtější využívat moci s jistými ohledy, směrou, ale za to déle. To je otázka názoru o vhodnosti té nebo oné metody vlády. Tím však uvedený ráz stranictví nijak se nemění.
13: V pořadu Portréty dnes večer posloucháte o osudech Edvarda Beneše jako prvního ministra zahraničí Československé republiky. Ptám se Petra Koury, historika, je tento postoj ke stranictví, jak jsme ho vyslechli ze strany Edvarda Beneše, podobný nebo totožný s postojem Masarykovým?
14: Já se domnívám, že Masaryk velice podobně nahlížel na politické strany, rozdíl byl ovšem v tom, že to tak veřejně nehlásal jako Edvard Beneš, spíše to sděloval v kruhu svých přátel a známých. Ještě bych podotkl, že tento pohled na politické stranictví není v české politické kultuře ojedinělým. Podobné náznaky bychom našli například už u Karla Havlíčka Borovského a později také u dalších myslitelů. Řekl bych, že jsou v Čechách známy pod tím pojmem nepolitická politika.
13: Teď tedy zahraniční politika Edvarda Beneše, jaké byly její hlavní zásady, ono se o tom celkem dost ví, ale pojďme si alespoň vytýčit jednoslovně.
14: Takže vlastně ty hlavní tři pilíře Benešovy zahraniční politiky byly Francie, společnost národů a takzvaná malá dohoda. Francie, orientace na Francii, to je vlastně celoživotní Benešova konstanta. Již za svých studií se velice nadchl Francií jako kolébkou demokracie, francouzskou společností a podobně, takže tedy bylo logické, že po podepsání Versailleské mírové dohody bude Edvard Beneš nadále udržovat velice úzké diplomatické vztahy s touto evropskou velmocí. Tím druhým pilířem byla společnost národů, což byla společnost, která měla určitým způsobem garantovat mír na evropském kontinentě. Edvard Beneš působil dlouhou dobu v jejím vedení v Ženevě. No a konečně tedy ta malá dohoda, to bylo spojenectví Československa, Rumunska a Jugoslávie.
13: Začněme malou dohodou, tedy vlastně chronologicky v brzkých dobách po převratu. To byla dohoda mezi Československem, Jugoslávií a Rumunskem. Jejím hlavním cílem bylo v podstatě zabránit nástupnickým státům Rakousko-Uherska, tedy těm, které zbyly v podstatě v územní expanzi do těch původních teritorií. My bychom si teď mohli poslechnout ukázku, která se uchovala z archívu Československého rozhlasu. Je to Benešův projev z 31. května 1933, tedy z doby pozdní malé dohody. Mluvil tehdy v Praze na zasedání této organizace.
16: Nynější zasedání stále rady malé dohody je mezinárodně politicky významná událost. Již 15. rok spolupracují tři malodohodové státy na postupném vybudování svého politického společenství ve střední Evropě. Byla to práce pomalá, obtížná, ale systematická a především konstruktivní. Nikdy naše koncepce nebyla jen negativním odporem proti tomu nebo onomu sousedu. Byl to vždy boj proti staré předválečné koncepci středoevropských poměrů a boj o novou Evropu střední a o novou Evropu vůbec. Právě ve chvíli velikých událostí evropských končíme přípravnou periodu této práce, podpisujeme organizační pakt malé dohody, zřizujeme stálou radu a vytváříme tak z našich tří států novou vyšší mezinárodní jednotku evropské politiky. Nyní v Praze schází se stálá rada k prvé své pravidelné schůzi, aby dala novému paktu skutečný život, uvedla jej v praxi a vybudovala plný praktický program pro společnou práci politickou a hospodářskou tří malodohodových států. Vybudování malodohodové jednoty stalo se právě včas. Ve chvíli, kdy odzbrojovací problém je v krizi, kdy události evropské ukazují na těžké doby, kdy revizionism zdvihá hlavu více než kdy jindy, kdy události v Německu vyvolaly obtíže mezinárodní, v té chvíli přistoupili jsme k pozitivnímu a konstruktivnímu kroku ve střední Evropě a dnes západní Evropa uznává, že vytvoření malodohodového společenství byl učiněn v Evropě nový podstatný krok k nové poválečné rovnováze.
13: Odpovídají slova Edvarda Beneše z května 1933 vážnosti té doby?
14: Tak myslím si, že úplně ne. Je tedy cítit, že Beneš si uvědomuje vážnost situaci, ale odmítá ji tedy veřejně připustit. Samozřejmě ta malá dohoda, ono vlastně původně to malá dohoda byl pejorativní název, který se později tedy ujal, tak byla hlavně obranným společenstvím proti tedy zejména Německu, Maďarsku, Rakousku a byl to vlastně jakýsi relikt z původního projektu francouzského silného soustátí ve střední Evropě, ve kterém kromě Československa mělo být i Polsko, a právě československo-polský konflikt tomuto soustátí zamezil a vlastně zbyla z tohoto projektu pouze aliance Československo-Jugoslávsko-Rumunská. Když si uvědomíme, že Československo mělo s těmito svými dvěma spojenci pouze asi 3-kilometrovou hranici, pochopíme skutečně, že z hlediska zejména strategického vojenského to bylo spojenectví skutečně poměrně slabé.
13: A z hlediska roku 1933 už možná i anachronické.
14: Přesně tak, protože francouzská strategie od roku 1930 je obraná. Začíná se budovat známá Maginotova linie. Francie vlastně dává najevo, že se hodlá Německu bránit, nikoli tedy na něj útočit, jak počítá plán Malé dohody. Takže vlastně ten rok 33 je již skutečně velkým anachronismem.
13: Už o 5 let dříve na konferenci v Locarnu ostatně Francie, Belgie a další státy Itálie například podepisují s Německem dohodu.
14: Ano, takzvaný Rýnský garanční pakt. Locarno můžeme považovat za jednu z velikých diplomatických proher Edvarda Beneše. On se snažil prosadit takzvaný Ženevský protokol, kde by se tedy garantovaly hranice nově vytvořených států ve střední Evropě po první světové válce. To se mu bohužel nepodařilo prosadit a byl pouze uzavřen ten Rýnský garanční pakt, který garantoval hranice Německa s jeho západními sousedy, nikoli s východními.
13: Pojďme si pro ilustraci toho, jak v které situaci Edvard Beneš hovořil, pustit jeho reakci po příjezdu z Locarna v roce 1925.
15: Co se týče politického dosahu ujednání lokarnských, musíme je posuzovat i jednak z hlediska všeobecně mezinárodního, jednak z našeho hlediska československého. Lokarnská jednání uvádějí poprvé v dějinách mezinárodní politiky evropské po vzoru Ženevského protokolu závazek suverénních států nevésti v žádném případě války a řešiti všechny spory s mírnou cestou. Nechci tvrdit, že to znamená definitivní odstranění války. Znamená to však v každém případě veliké znesnadnění války v Evropě západní a střední vůbec a zejména také co nejpravděpodobnější oddálení války na celá desetiletí. Uvážíme-li, že lokarnská jednání tvoří tak úzce spjatý celek, že náš stát nemůže být z nich vyloučen, pochopí každý, co to může znamenat i pro konsolidaci našeho mladého státu v nejbližší periodě jeho vývoje. Lokarnské smlouvy, znamenající tudíž značné zvýšení evropské bezpečnosti, jsou zároveň prolomením dosavadních principů práva mezinárodního. Ještě před 3 lety sotva kdo věřil, že by 4 evropské mocnosti a 3 jiné důležité státy mohli se zavázat i k tak dalekosáhlým věcem, nevésti války a podřídit i všechny své spory smírnému řízení.
13: Tak to tedy prezentoval výsledky z Locarna na podzim 1925 československý ministr zahraničí Edvard Beneš. K tomu bychom jakoby z druhé strany měli dodat jiný zdroj informací. Německý ministr zahraničí Gustav Stresemann napsal: Pánové Beneš a Skřínský, čili polský ministr zahraničí, museli sedět ve vedlejší místnosti, dokud jsme je nepustili dovnitř. Tak to dopadalo se státy, které byly všemočně hýčkány, protože se staly služebníky druhých a jež se nechají padnout v okamžiku, kdy se uvěří, že by bylo možno dorozumět se s Německem. Důvěrně pak prohodil: Západ je garantován, východ nám opět připadne, o to se postará další vývoj. Myslím, že komentáře jistě netřeba. Pro dnešek se loučím s historikem Petrem Kourou.
14: Naschledanou.
13: A k aktivitám Edvarda Beneše jako ministra zahraničí a prezidenta Československé republiky se jistě v některém z dalších pořadů tohoto cyklu vrátíme. Pro tento večer se s vámi loučí a za pozornost děkuje Jan Sedlidovský.
0: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel?
1: Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Tak spontánně obdivoval rádio hudební skladatel Josef Suk a uplynulo od té doby skoro úplně přesně 3/4 století. 15. ledna 1932 to bylo a jednou si tu promluvu k dětem pustíme celou. Na prahu životní 70 a 50 let poté, co jsem poprvé vstoupil do rozhlasové budovy a poprvé promluvil k posluchačům, hrozné to bylo, sdílím mistrovo nadšení. A nejsem sám, komu rádio navěky učarovalo. Mám-li tu čest a mohu uvádět nový cyklus Procházky rozhlasovým zvukovým archivem, nemohu začít jinak než Františkem Gelem, vlastním jménem Feiglem. On to byl, kdo mě sem uvedl a doporučil. On to byl, kdo nás učil, že na prvních vteřinách pořadu, na prvních řádcích záleží, bude-li posluchač poslouchat a čtenář číst. Že Jehudy Menuhina se nesmíme ptát na jeho nejhezčí góly, že musíme vědět, ale nevytahovat se tím, že slušnost je i pro novináře vlastnost nezbytná a posluchač je naším pánem a králem. Jak jsme tenkrát před 50 lety žasli nad jeho někdejšími reportážemi z norimberského procesu s válečnými zločinci v roce 1946.
3: Slyšeli jsme prvá slova, která před tribunálem lidstva pronesli největší zločinci světový děj. Bude to velký den, až uslyšíme jejich slova poslední.
2: Jenom tato jediná věta se v našem zvukovém archivu dochovala a obdivné vyprávění pamětníků, že když Gel vysílal z norimberského procesu, majitelé biografů rušili představení, protože by stejně nikdo nepřišel. Všichni poslouchali Gela.
4: Nějakou dobu po té, co se Gel tak proslavil norimberským procesem, začal být novému vedení rozhlasu poněkud a pak stále více nepohodlný. Zkrátka ho nechtěli mít ve vysílání. A tak tehdy bolševik vymyslel, že z Gela udělá učitele. Takže on vlastně pedagogem byl mnohem dřív, než byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě.
2: Na svého učitele vděčně vzpomíná Věra Heroldová, tenkrát Šťovíčková.
4: Zkrátka byla mu svěřena parta nezvedených začátečníků ve zpravodajství, kteří byli nahnaní do jedné místnosti, myslím, že tam byly 2 nebo 3 stoly, nás bylo bratrů 10 a Gel to vychovával. Byla to velká práce, protože kromě toho, že jsme neuměli nic pracovat, tak jsme taky neuměli ještě kde co ostatní. Takže Gel začal u pánů a učil je, že přeci jen nemají sedět na židli, když dámy, tedy jako děvčata kolem, stojí. Další lekce byla, že on se holil i v zákopech denně, což byla ťavka pro mé mládežnické kolegy, kteří se domnívali, že to stačí tak jednou za týden. Podstatnější výuka se ovšem týkala práce s pomůckami, protože tehdy se zprávy vyráběly tak, že směnař podal kus četky začátečníkovi, zpravodajci, novináři, elévovi a řekl, no, má to 3 stránky, udělali z toho 20 řádků. A našinec tedy nějak překuňkal ty 3 stránky a vyrobil zprávu na 30 řádků. Takže metoda byla taková, že prostě ubral z té četky. A to je právě to, co Gel nesnášel a učil nás, že chceme-li udělat zprávu krátkou, tak ji musíme totálně předělat. Já mám nejkrásnější vzpomínku na Viktorii Královskou, která tehdy právě rozkvetla v botanické zahradě. Takže jsem olízala četku předepsaným způsobem. Vyšlo to tuším na 9 řádků. A Gel zavrtěl hlavou a říká, tak takhle ne. A vzal mi za ruku a poprvé mě odvedl do dokumentace. Dlužno říct, že jsem v té místnosti byla tehdy poprvé a že jsem tiše žasla nad existencí encyklopedií a naučných slovníků. A tam jsem byla vyzvána, abych si přečetla hesla o Viktorii Královské. Pak jsme se vrátili nahoru a Gel říká, no a teďka těch 8 řádků udělej ještě jednou. A já sama jsem úžasla nad tím, že byli o něčem jiném.
2: Hledám a nacházím v našem archivu svědectví o Gelově první rozhlasové promluvě. Je tam už také pomalu půl století.
5: Jo, tenkrát. Roku tenkrát, tedy před nějakými 30, 35 lety, jsem byl u novin, tedy u tištěných novin. A jednoho dne mě po telefonu zavolal Radiožurnál, redakce radiofonického zpravodajství, jak se rozhlas tenkrát jmenoval. Radiofonický kolega mi řekl, že jsem měl v novinách kurzívu, o kterou by měli zájem, a zda bych to nepřišel přečíst do mikrofonu. Půzen zvědavostí a vezen tramvají jsem se dostavil na určenou adresu. Natáčecí studio v dnešním smyslu slova tenkrát ovšem neexistovalo. Vysílalo se z čehosi, co připomínalo vnitřkem i rozměrem dnešní budku telefonního automatu, jenže to bylo tlustě vyčalouněné a že to mělo dveře těžké jak u nedobytné pokladny. Do téhle zvukotěsné cely, umístěné v koutě velké místnosti, mě tedy zdvořile strčili a pak mi udělili stručnou instruktáž. Až se tam nahoře rozsvítí to červené světelko, tak prosím mluvte tady do toho, co vypadá jako telefonní mluvítko. Potom se za mými zády zavřely těžké dveře a já byl sám s nažloutlou žárovkou, která matně svítila, s červenou žárovčičkou, která ještě vůbec nesvítila.

0: Tak jsem se začal moc smát, ale v hloubi mého srdce se přece jen hlásil neandrtálec. Což pak je vůbec možné, aby někdo ve světě slyšel, co říkám do telefonu, jehož drát končí v tomhle čalounění? No, spolupacient červená žárovka začal svítit, já jsem přečetl tu svou kurzívu, několik lidí opravdu slyšelo, jak jsem potom nenápadně a opatrně zjistil, ale k mikrofonu jsem nijak nepřilnul. Takže a vůbec nemohu říct, že v mém vztahu k rozhlasu šlo o lásku na první pohled. Proč z toho pak byla láska jako trám, to říct mohu, protože to vím. Po 8 bohatýrských legendárních letech, které jsem v tom rozhlase kdysi směl prožít, a s odstupem těch 9 let, jež uplynuli ode dne, co jsem řečeno po dragonsku chromí na obě zadní nohy, zkrátka, miluju rozhlas kvůli lidem, kteří ho dělají. A kvůli lidem, pro které je dělám. Postscriptum. Čí sympatický, inteligentní a melodický hlas jste slyšeli, to se prosím dozvíte z odhlášení. Já, níže psaný redaktor František Gell, vás pouze mohu ujistit, že to nebyl hlas redaktora Františka Gella. Gell totiž neumí číst. Do mikrofonu, prosím, neumí číst. Má sklon k huhňání a k polikání slabik a taky není moc za dobře s mikrofonem od toho prvního svého vystoupení v gumové cele onoho roku tenkrát. Což mi připomíná, abych nezapomněl říct děkuju i hercům, hlasatelům a režisérům.
1: Byl to Jiří Pik, dodávám pro pořádek. Nejenom reportáže z procesu v Norimberku Františka Gella proslavili. Dodnes inspirující jsou jeho pásma, bez efektů a zbytečného divadla, založená na faktech a síle slova. To o Marsejeze tlumočil tenkrát Karel Heger a zaujal Inu Gellovsky od prvního slova.
2: Naše státní hymna se jmenuje... Vlastně, jak se jmenuje naše státní hymna? Neříkej mi ovšem, že se jmenuje Kde domov můj, kde pak by zůstali Tatry, nad nimi se blízká. Naše státní hymna se jmenuje prostě a jedině Československá státní hymna. Říká se jí, jen co je pravda, Kde domov můj. Francouzská státní hymna se jmenuje rovněž prostě a jedině Francouzská státní hymna, ale říká se jí Marsejeza. Marsejeza znamená doslova marsejská, totiž marsejská píseň. Musíme si dát líbit žádná pomoc od nikud, trochu zeměpisu a trochu mluvnice. Marsej, psáno Marseille, je velký přístav v jižní Francii, přístav středomořský. Marsej, přístav v jižní Francii, je poslánce mluvnice podstatným jménem jako například Praha. Přídavné jméno od slova Praha je pražský. Přídavné jméno od slova Marseille je po francouzsky a v ženském rodě Marseillaise, psáno Marseille. Tak tedy Marseillaise znamená doslova marsejská píseň, čili píseň z Marseille. To je nesmírně jasné, načisto přesné a načisto nesprávné. Neboť Marseillaise nebyla vůbec napsána v Marseille, o Marseille se v ní nemluví, její autor z Marseille nepochází, pokud víme tam, jak živ nebyl, a při psaní na Marseille ani nevzpomněl, což víme od něho samého. Píseň zvaná Marsejská byla napsána na opačném konci Francie, ve Štrasburku, v městě nad řekou Rýnem. Jejím autorem byl muž, který věru neměl s přístavy a námořnictvem nic společného, neboť byl setníkem, hejtmanem ženijního pluku, čili zákopníkem. Je toho zmatku trochu moc najednou, ale na druhé straně zde šetrně zamlčujeme, že píseň měla postupně 8 jmen, než se ustálil název poslední platný do dnešního dne. Jenom první název si zde povíme, neboť je historicky důležitý. V den svého zrodu se budoucí hymna jmenovala Válečný zpěv pro armádu při řece Rýnu. A než si teď už tedy doopravdy povíme, jak to všechno bylo, musíme si dát líbit, žádná pomoc od nikud, ještě kousíček dějepisu.

0: Musíme se vrátit do roku 1792. Do Francie roku 1792. Byla to doba velké francouzské revoluce. Král Ludvík XVI. Ještě seděl na trůně, sice už jenom na krajičku, ale ještě dost, aby mohl vyjednávat s Rakouskem a s Pruskem o pomoc proti svému milovanému lidu, který se bouřil hlady. Při verbování pomoci mu velmi pomáhala jeho manželka, Marie Antoaneta. Byla dcerou rakouské císařovny Marie Terezie a Františka I. Došla potom hrozného konce, ale musela to být ženská hloupá a zlá, a to je moc najednou. Francie byla na mizině, lidé umírali hlady, ale Marie Antoaneta utrácela peníze, jako by se nechumilila bída snouzí. Pařížané ji pojmenovali Madame de Fissy, čili milost paní bankrot. Když jednou hluk hladové demonstrace dolehl až do salonu Marie Antoanety v paláci, otázal se královna, co křičí ti lidé. Vaše veličenstvo, odvětil dvořanin, ti lidé křičí, že mají hlad a že chtějí chleba. O, jaká to umíněnost lůzí, odpověděla Marie Antoaneta. Jaká to umíněnost té lůzí, když není chleba, proč nejedí koláče? Tohle byla Marie Antoaneta. Byla tak hloupá, že to mrzelo i jejího vlastního bratra. Jeho jméno je nám povědomé, je to ten, který později říkával: mé jméno se nikdy nedovíte, já jsem císař Josef II. A Marie Antoaneta, ač nikoli chytrá, měla arci heslo, jež na evropské císaře a krále platilo. Přesvědčovala je písemně i pomocí tajných poslů, že je v jejich vlastním zájmu, aby potlačili francouzskou revoluci, která zavádí bláznivé novoty, ruší nevolnictví a otroctví a zavádí právo, veřejné soudnictví, ústavu a podobné. Aby potlačili taková hnutí dříve, než se jejich vlastní milující podaní dozvědí, že to jde také jinak, než to chodilo dosud. A tak se kolem Francie začaly stahovat mraky. Mraky císařských a královských vojsk.
1: Pokud ta pásma měla nějaký úspěch nebo zajímala lidi, tak to je tím, že jsem k těm věcem přistupoval jako zvědavý a nemoc vzdělaný člověk, který se od jiných lidí, kteří mají bezprostředně užitečné povolání, liší tím, že můžete své zvídavosti nějak holdovat a ptát se. A ptát se tak dlouho, až tomu sám ten tazatel, teda v konkrétním případě já, až tomu rozumím. A protože nepatřím nějak zvlášť bystrým nebo vzdělaným lidem, tak když já tomu rozumím, tak tomu rozumí nakonec potom opravdu každý. A moje vyznání víry, to mi zbylo z reportáže, je, že nic není na světě tak fantastického jako skutečnosti. To nikdo nedohoní. Žádný básník nedohoní skutečnost. Pokud je o spletitost, složitost, překvapivost, i do určitý míry happy end. To je například tomu Röntgenovi. Wilhelm Konrad Röntgen, co jsou ponadí paprsky, ten měl být profesorem klasické filologie, latiny a řečtiny. A nemohl se jim stát, panž vyletěl před maturitou proto, že někdo namaloval na tabuli karikaturu profesora, který šňupal tabák. A který mu říkali Pixle. Ten profesor přišel dřív, než to bylo smazáno, poznal to a z nějakého důvodu houkl na žáka Röntgena Wilhelma Konráda, jestli to nakreslil. On řekl ne, a on řekl, a kdo to nakreslil. A ten kluk řekl, nepovím. Zkrátka ten Röntgen vyletěl z Dnipru a byl by se asi stal příručím nějakým v obchodě. Přijel do toho města, kde on bydlel, přijel nějaký švýcarský inženýr, který neuměl ani holandsky, ani německy. A panž ten kluk Röntgenovic, než šel na to učení, se potloukal na nádraží, panž ho zajímají mašiny jako toho Dvořáka, tak dělal tlumočníka tomu Švýcarovi a přitom mu řekl, že hold má zájem o stroje, ale neudělal tu maturitu a tak. Než ten Švýcar mu řekl, že ve Švýcarsku je polytechnika, kde se maturita nevyžaduje. Tak se ten Röntgen dostal do Švýcarska, tam udělal doktorát fyziky a vrátil se do své vlasti jako profesor fyzika a měl jsi ty Röntgenovy paprsky. Tak s tím, kdyby přišel spisovatel k nakladateli, takovou kosmickou rychlostí a balistickou křivkou, no tak vypoklonkujou.
2: To je správná otázka. Jak se František Gell vůbec dostal k novinám? V rádiu přeci nezačínal. Určitě jsem jakoby z dálky zaslechl, že se ptáte. A i na to je v našem archivu odpověď. Rozmlouvali kdysi Gel s Josefem Branžovským a mikrofon jakoby tam nebyl. Pásek zůstal neupraven a uložen do depozita Vladoprýkazským. S poděkováním dodávám, že jsem si dovolil maličko krátit. A poslouchejte pečlivě, pan redaktor nás přeci hned v úvodu varoval, že u mikrofonu se necítí právě nejlépe.
1: V novinám jsem se dostal, myslím, nehodou pro noviny a náhodou pro sebe. Já mám v kádrovém dotazníku v rubriku studia celkem stručnou, rubriku nedostudia značně obsáhlou. Mezi jiným jsem taky studoval práva. Jako právník jsem začal chodit k soudu, koukat se, jak se soudí. Neměl jsem tam ovšem vůbec co dělat, protože právník v prvním a v druhém semestru nemá s trestním řízením nic společného, pokud by náhodou sám nebyl zavřený. Tak jsem ale začal k tomu soudu chodit a zajímalo mě to víc než římské právo, abych to vzal stručně, tam si mě všiml Rudolf Těsnohlídek, autor libreta k Lišce Bystroušce, která mimochodem se měla jmenovat Liška Bystronožka a pan Těsnohlídek měl hanebný rukopis, tak to, když to vycházelo v Lidovkách, to začali sázet jako Liška Bystrouška a už to zůstalo.
3: Mimochodem Těsnohlídek tedy sám byl soudičkář, proslavený ve své době, že?
1: Ano, to bylo velký eso. Osobně to byl nešťastný člověk a ty soudničky dělal s takovým lidským citem. A ten měl tak nečitelný rukopis, že sazárník byl jediný sazeč, který ho uměl sázet. Byl to ctitel jeho básniček a vůbec jeho prací, tak to sázel láskou a jednoho dne musela vyjít nějaká příležitostná básnička a ten sazeč měl chřipku nebo nebyl tam. Tak v redakci nastal velký dumáň, někdo přišel na nápad, že by se to mělo poslat do lékárny tam, že umějí číst rukopisy. Byla to kratička básně, jak to časný dělal, asi 10 řádek nebo něco, zavolal se zřízenec redakční, kuvá se jdou s tím do apatiti. A pan redakční zřízenec, který je starý, ten už předem ví, co se po něm chce a nedá si nic říct, tak to popad běžel, vrátil se za půl hodiny, přines velkou flašku růžové tekutiny a říkal, mají se brát dvě polívkové lžíce každý dvě hodiny. Tak a to je fakt, to není anekdota. No, tak těsno je zkrátka si mě všim a jednoho dne se mě zeptal, jestli by ho nechtěl zastupovat, že jde na dovolenou. No, tak to byla velká čest a sláva, dostat se do Lidovek v Brně. Tak jsem Těsnohlídka začal zastupovat. Se dodnes pamatuju na celou instruktáž, kterou jsem dostal od zmíněného Těsnohlídka. Ta zněla, násilné násilstva a potraty nepíšeme. Advokátům nevěřte a každý pátek si choďte k paní Králové pro honorář. A já jedu na dovolenou. Odjel.
4: Gelova péče o svěřené žatstvo byla nekonečná. On skutečně nezanedbal nic. Když už jsme pak byli trochu dospělejší a měli jsme vyjet do světa, tak mě například Gel jednou pozval do Esplanádu na večeři. Já jsem byla samozřejmě velice poctěna a polichocena. Teprve dodatečně jsem si uvědomila, že to byla vlastně tichá, nenápadná kontrola toho, jestli u stolu nic nezvořu, jak budu zacházet se všemi nejrůznějšími příbory, skleničkami. Dokonce se na závěr objednala malá stopečka koňaku. Vzpomínám, že to byla Marie Brizard, protože jsem ještě měla pochopit, že i dáma může vypít stopečku alkoholu, ne však více. Gelova péče pak sahala i do ciziny. Odjela jsem do Paříže a sevřená trémou jsem poprvé reportovala přímý přenos z jakési návštěvy sovětského státníka v Dijonu. Byla jsem z toho tedy hodně vyděšená. A pak jsem se vrátila v noci do Paříže a tam jsem našla telegram od Gela. Prostě Žačka dostala jedničku a pan profesor neváhal a za své peníze jí to sdělil.
1: Tak já se musím přiznat, že já to hodně dělám nějak náměsíčnicky. Ale fakt, když já z toho nedělám vědu, já to dělám náměsíčnicky. Já jsem v soukromém životě jsem chemicky prostě zvědavosti. Ale když mám o něčem napsat, tak pořád mám dojem, že to o tom nevím dost. Což je ovšem velký riziko, protože pak člověk přetahuje a touží napsat dvouhodinovku. Tak se to pak musí ovšem redukovat, krátit a to bolí. A jediný, tak jsem o tom ještě přednášíval, co jsem dělal nerad, protože můj oblíbený satirik Roda napsal, kdo něco umí, ten to dělá, kdo to neumí, ten o tom přednáší. Tak to vždycky utěšoval ten dorost tím, že když člověk škrtá ze své práce, když to redukuje, no tak ten posluchač neví, o jaký perlí přišel, takže ho to nebude bolet. Prostě se to nedoví. Tak pochopitelně, že se nechci přirovnávat k Michelangelovi tisíce a jednoho důvodu, tak přeci on ten jeho fór o tom, když se optá někdo, jestli je těžký udělat sochu, ten platí o tom dělání pásem, taky říkal, to je velmi jednoduchý, to se dá přivlíct blok mramoru, veme se dláto a kladívko, a co tam nemusí být, se odseká, a to, co zůstane, je ta socha. Jo, děkuju moc, že jste poslouchali, a já nevím, jak to tam bude zařízené, asi to nešlo vypnout, a za to hůňání se omlouvám, já neumím mluvit na mikrofon.
2: Ale my jsme rozuměli a rádi jsme poslouchali.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Ex libris.
6: Některým odpůrcům komunistického režimu jeho policejní složky život jen strpčovaly. Jiné disidenty se pokoušeli dostat z Československa. Jak to dnes vnímají oni i jejich děti a vnuci?
7: Veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. I to špatný vypráví vesele. Děda je vždycky naštvaný.
6: Ve vyhnanství transgenerační vnímání akce a sanace.
5: Ex libris. Zítra po 20. hodině na Plusu. 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Odboráři veřejnoprávních médií se sešli kvůli financování České televize a Českého rozhlasu se zástupci koalice. V Kongu už je přes 1000 nakažených ebolou. Fotbalisti Argentíny porazili na mistrovství světa Rakousko 2-0, oba góly dal rekordman Messi a zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Odboráři veřejnoprávních médií se dnes sešli s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a dalšími zástupci koalice. Jednali o návrzích, kterými chce kabinet převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Odboráři na schůzce chtěli informovat politiky o tom, že předložené návrhy považují za nepřijatelné. Vadí jim jejich obsah, ale i forma, kterou koalice o změně jedná s vedením médií. Výsledky schůzky popsal předseda společné odborové organizace obou médií Křemen.
9: Z toho jednání vyplynula jedna věc, že v tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
8: Kvůli snahám o zrušení televizních a rozhlasových poplatků dnes stávkují pracovníci médií veřejné služby. Počet potvrzených případů eboly v Kongu přesáhl tisícovku, informovali o tom tamní úřady. První případ nákazy se ve středoafrické zemi objevil v polovině května. Od té doby tam po nákaze zemřelo 254 lidí. Virus se z Konga rozšířil i do sousední Ugandy. Zatím proti němu neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba nemoci. Světová zdravotnická organizace už dřív vyhlásila kvůli epidemii mezinárodní stav zdravotní nouze. Globální riziko ale hodnotí jako nízké. Na dovolenou do zahraničí loni jelo víc než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle něj Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění i s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá. Vědci z Akademie věd nově popsali pozoruhodné navigační schopnosti candáta obecného. Pomocí moderních sledovacích metod zjistili, že se tento sladkovodní predátor i za tmy vrací na stejné denní útočiště. Za potravou přitom pravidelně putuje až 4 kilometry a přesto se vždy vrátí na to stejné místo. Poznatky můžou podle hydrobiologa Milana Říhy z Biologického centra Akademie věd pomoct líp porozumět prostorovému chování ryb a optimalizovat i jejich chov.
10: O nich vědět mnohem víc a i o těch jejich schopnostech, že víme třeba, který části nádrže navštěvují, jsme schopni vlastně třeba i lépe chránit a dá se to využít jak v tom managementu, tak i v obecní biologii.
8: Fotbalista Lionel Messi nastřílel na mistrovstvích světa už 18 gólů a je samostatným rekordmanem. Dvěma trefami řídil výhru Argentiny 2-0 nad Rakouskem. V zápase navíc neproměnil pokutový kop. Fotbalisty Francie čeká na světovém šampionátu utkání s Irákem. Jejich trenér Didier Deschamps už předem oznámil, že na lavičce Francie po mistrovství světa skončí. Tým dovedl za dobu svého působení například k titulu mistrů světa. O Deschampovi mluvil předvečerním zápasem i irácký kouč Graham Arnold.
11: Není to jen skvělý člověk, ale taky fantastický trenér. Dosáhl s reprezentací mimořádných úspěchů. Cítíte, že ho všichni hráči milují a že pro něj ještě na letošním šampionátu chtějí vybojovat co nejlepší výsledek. Deschamps odvedl na lavičce Francie skvělou práci.
8: Utkání Francie s Irákem začne za necelou hodinu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
12: Chystaná uzavírka D48 na Novojičínsku a nehoda u Křivoklátu. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína má být každou chvíli obousměrně neprůjezdná. Za sjezdem na Jeseník nad Odrou 12. kilometru budou odklízet následky nehody nákladního auta. Na D1 z Brna do Vyškova stojí kamion. Za sjezdem na Slavkov 210. kilometru v odstavném pruhu bliká u něj šipka. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Osovou Bítýšku zavřeli pravý pruh kilometry 153 až 154. Připravují tam nové omezení. Jede se pomaleji, ale plynule. Na Rakovnicku silnici z Křivoklátu do Týřovic je po nehodě převrácené osobní auto. Havarovalo za odbočkou na Nezabudice na úrovni hostince u Rozvědčíka. Na místě jsou záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: V noci se ochladí na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů Celsia. Zítra ráno bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo i bouřek.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
14: Ministerstvo spravedlnosti prosazuje novelu, která omezuje pravomoci odvolacích soudů. Napříště už by nemohly zavazovat soudy nižší instance, aby přijali určité rozhodnutí. To se před časem stalo v kauze Čapí hnízdo. Vrchní soud zavázal městský soud, aby uznal premiéra Andreje Babiše a europoslankyni Janu Naďovou vinnými. Opozice se proto domnívá, že novela vznikla v zájmu premiéra. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc to ale odmítá. Stejně jako advokátní komora, která s návrhem přišla. Jsou důvody k tomu měnit pravomoci odvolacích soudů?
13: Pro a proti Lukáše Matošky.
14: Našimi hosty na dálku jsou právě ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc. Dobrý den.
15: Dobrý den.
14: A bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Dobrý den i vám.
16: Krásný den přeji.
14: Pane ministře, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů?
15: Tak já začnu tím, jak celá ta novela vznikla. Já jsem už na konci ledna rozeslal dopis se žádostí o to, aby se jednotlivé instituce vyjádřily k tomu, co oni považují za nejzásadnější v procesních předpisech, zejména trestním řádu, a aby se vyjádřili k tomu, jaké návrhy mají na úpravy, které by mohly do našeho právního řádu být zavedeny v řádu měsíců nejpozději od 1.1. příštího roku. Oslovil jsem ministerstvo vnitra, soudcovskou unii, nejvyšší státní zastupitelství, Českou advokátní komoru, právnické fakulty a jeden z těch návrhů, o kterém se teď mluví, je ten, který navrhla advokátní komora, to znamená, abychom napravili stav, který tady vznikl svým způsobem velmi překvapivým jedním nálezem ústavního soudu, který změnil praxi, která tady byla aprobována a která tady přetrvávala řadu let a se kterou neměli problém. Dobře. Ani ústavní soud, ani nejvyšší soudy.
14: Takže ve stručnosti řečeno, tím důvodem, proč chcete omezit pravomoci odvolacích soudů, je, že vám to doporučila Česká advokátní komora. Prosím ve stručnosti, ať je to jasné na úvod.
15: Je to tak, ten dopis přišel na ministerstvo 4. března ze strany advokátní komory a jeden z těch bodů, je jich tam samozřejmě více, jeden z těch bodů je to, je návrh na advokátní komory na to, abychom reagovali na prolomení kasačního principu rozhodování odvolacího soudu v návaznosti právě na ten zmiňovaný nález ústavního soudu z roku 2022.
14: Na úvod to úplně stačí, my to rozebereme, děkuju vám. Pane poslanče, rozumíte tomuto důvodu, proč ministerstvo prosazuje tu novelu trestního řádu, která omezuje určitým způsobem pravomoci odvolacích soudů?
16: Tak pan minister má pravdu, jak jsem si četl ty podklady, tak je faktem, že za touto změnou stojí advokátní komora. To neznamená, že to nemůže být ku prospěchu v kauze premiéra Babiše. A já tady asi nebudu spekulovat, jestli je to podmíněno, iniciováno nějak premiérem nebo není, to nechám kolegům do poslanecké sněmovny. Mě zajímá ta odborná stránka a já se přiznám, že je možný mít různý odborný názor na to, jaký má být mix principu apelace a kasace u odvolacího řízení, zvláště u trestního řízení. Jo. Ale já to novelu věcně nepodporuji. Už jako ministr jsem chtěl, aby byla silnější pozice odvolacích soudů, tak abychom zde neměli velké průtahy v trestním řízení. Já se totiž obávám, a teď říkám, nechávám politické konsekvence stranou, o tom, že spekulují kolegové, že pokud ta novela takto projde, tak to může vést k průtahům v trestním řízení. A když se podíváte, kolik času nás zaberou některé trestní kauzy, že se vlečou roky, tak tahle novela k tomu naopak může přispět. A budu rád, když v té debatě, která bude následně na ústavně právním výboru a v parlamentu, tyto mé zdůrazňují věcné, nikoli v politické obavy, pan ministr rozptýlí. Já jsem příznivcem německého modelu, to znamená apelace, ano. Že zkrátka odvolací soud v trestním řízení může s konečnou platností rozhodnout, ale chápu, že na to třeba někdo má jiný názor.
14: Díky vám na úvod, pane poslanče. Pane ministře, tak nepřispěje ta vaše novela k tomu, že soudní řízení v Česku budou ještě delší, než jsou dnes?
15: Já myslím, že není důvod se obávat toho, že by byla výrazně delší. Doposud soudy většinou akceptovaly to, jaká je právní úprava a až na výjimky, mimo jiné na výjimku vrchního soudu, se neuchylovaly podle mého názoru bych řekl skoro až zneužití toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, který jim umožnil vracet věc s tím, že zavazují soud k rozhodnutí o vině.
14: Tedy promiňte, že vás přerušuju, vůbec podle vás není důvod k obavám ohledně toho, že projde-li ta vaše novela, že ten tak řečený ping-pong mezi soudy, pokud mi dovolíte tento obrat, se ještě prodlouží v Česku?
15: Ta naše řízení jsou velmi rychlá. Já neznám moc řízení, která přesahují roky. A ano, v některých těch složitých případech se ta řízení natahují, ale naše řízení patří k nejrychlejším v Evropě, takže rozhodně se nebojím toho, že by se ta doba trestních řízení prodloužila. Druhá věc je, jestli chceme upřednostnit rychlost za každou cenu před právy obžalovaných. A já myslím, že to ani nemůžeme, protože to, co se stalo a to, co třeba právě pan soudce Šot hodnotil výrokem, který teď přečtu, nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Naďová by neměla být odsouzena, že o vině jsou důvodné pochybnosti, že odsuzující verdikt je v rozporu s principem presumpce neviny. To prosím neříká obhájce paní Naďové, to říká soudce, který musel odsoudit, přestože si o tom myslel úplně něco jiného. Takže ten problém je v tom, že tím, co se stalo, tím, že se v roce 2023 narodil jeden nález ústavního soudu, který přiotevřel dveře výkladu, že ten vyšší soud může zavázat nejenom k hodnocení právního názoru, co si o to má právně myslet ten soud,
14: ale
15: že může
14: rozhodnutí.
15: Zavázat i k tomu, jak má hodnotit důkazy, anebo dokonce k vině, tak to znamená, že toto rozhodnutí, ten nález toho ústavního soudu, který tomu přiotevřel dveře, některé soudy, bych řekl, skoro vyrazily ty dveře a útočí to podle mého názoru jak na základní lidská práva, tak na Evropskou úmluvu, která zaručuje právo na spravedlivý proces.
14: Pane poslanče, tak není ta stávající praxe, která právě určitým způsobem vzešla z toho panem ministrem připomenutého 3 roky starého nálezu ústavního soudu problematická? Když třeba v případě kauzy Čapího hnízda jsme před pár týdny byli svědky toho, že soudce městského soudu odsoudil, protože když to tak řekl, řeknu musel, byl k tomu zavázán odvolacím soudem, aniž by ovšem sdílel ten názor, že by odsoudit měl?
16: Pane doktore, tak tímto znovu dostáváme k té kauze a je to důkaz toho, že to je ta novela Lex Čapí hnízdo. Já o tom hovořím opravdu teoreticky. No tak vidíte situace, že máme dvojinstančnost, jo, a občas se zkrátka stane, že na určitou věc i z pohledu hodnocení viny, zda byl či nebyl spáchán trestný čin, soud první instance má jiný názor než soud druhé instance. A teď musíte najít řešení, jak to rozhodnete. A já si myslím, že v evropském kontinentálním dvojinstančním systému má mít konečné slovo ten odvolací soud. Tak jsou odvolací soudy koncipovány, jsou tam zkušenější soudci, často zase dá v podobě senátu, to znamená více soudců a tak dále. To znamená, jak by se tady postupovalo? To znamená, v tomto případě podle pana ministra by byl asi nekonečný soudní ping-pong, protože pan soudce Šot by si myslel něco, odvolací soud vrchního soudu by si myslel něco jiného. To znamená, vrchní soud by to vrátil na první instanci, tam by dotyčeného zprostil opět viny a prokurátor, respektive státní zástupce, by se opět odvolal. Já fakt to nechci vstávat na tu konkrétní kauzu, jo. Mě to brzí, protože to je tak zásadní věc a dotkne se celého trestního řízení, že to spojovat s jednou kauzou, byť kauzou premiéra, není vhodné. Ale vždycky musíte mít řešení, pane rektore, nechte prosím to dokončit.
14: Prosím, taky ve stručnosti.
16: Když na věc, konkrétní trestní kauzu, dva soudy mají různý názor, kdo má to konečné slovo. A já prosazuji, aby to konečné slovo měl odvolací soud a zdůrazňuji, je to třeba v Německu, v jiných státech, takže to není v rozporu s evropským právem. Upozorňuji, jsou státy, které mají apelaci v trestním řízení v Evropě.
14: Pane ministře, tak nenarušíte tou novelou, kterou prosazujete, náš systém soudnictví, ve kterém odvolací soudy mají mít poslední slovo?
15: Tak já ho určitě nenaruším, já ho vracím do roku 2023 před nález ústavního soudu, kdy do té doby byl aprobován všemi, nebyl s tím žádný problém a naopak ten systém se narušil tím nálezem ústavního soudu, respektive výkladem tohoto nálezu, který uplatnil vrchní soud. To je první věc. Druhá věc, rozhodně to nelze spojovat s kauzou paní Naďové nebo pana premiéra, protože tam
14: na
15: už bylo
14: rozhodnuto. Na to se vás ještě zvlášť doptám.
15: Na to nedopadne ten návrh, protože ten návrh bude platit do budoucna. Ten soud bude dávno skončený v době, kdy ta novela teprve možná, pokud ji sněmovna schválí, nabude účinnosti. To znamená, ta rozhodnutí zůstanou platná. A k té dvouinstančnosti, o které mluvil pan poslanec Pospíšil, no právě tu dvouinstančnost je zaručena tím, že máte jeden stupeň a pak druhý. Ale v tomto případě ten odvolací soud a v řadě dalších případů ten odvolací soud nedělá nic jiného, než to, že tu věc zruší a zaváže k rozhodnutí ten první stupeň. Kde jsou ty dva stupně? Tak ten druhý stupeň rozhodne, jak to má být. Pošle to dolů a znovu mu přijde automaticky to rozhodnutí, které on potvrzuje. Takže kde je ta dvouinstančnost? My právě tímto popíráme. Tam žádná druhá instance není, protože, jak to řekl pan doktor Trojan, obhájce v jiné věci, tak ten to myslím popsal velmi dobře. Ten odvolací soud udělal z toho soudu prvního stupně jenom razítko. A ne žádný soud, který nezávisle hodnotí důkazy tak, jak to má v popisu tak práce a tak, jak to podle ústavy má být.
14: Pane poslanče, tak neproměňuje ta praxe z posledních let ty prvoinstanční třeba městské soudy jaksi jenom v razítka a v podpisy v instituce, které bezmezně musí respektovat to, jak je zavážou odvolací soudy?
16: Já chci upozornit na to, že i apelace je dvojinstanční systém, to znamená, není to pravda, co říká pan minister. Zkrátka jde o to, jak silné postavení u odvolacího soudu máte, jaké mu dáte pravomoci. A to, že odvolací soud má konečné slovo v hodnocení dané kauzy, je i princip dvojinstančnosti a upozorňuji, je to v mnoha státech Evropy a vede to ke kratšímu řízení. A dovolte mi ještě jednu poznámku panu ministrovi. Pan ministr tady trošku mate veřejnost, že se to nebude ta novela případně týkat kauzy Čapí hnízdo. Říkají to i představitelé justice, abych necitoval, neříkal tady něco jako opoziční politik, ale i předseda Soudcovské unie říká, že v případě, kdy ta novela bude přijata, tak dopadne na tuto kauzu, protože až panu premiérovi skončí toto volební období, nebude-li dál premiérem, skončí mu imunita, tak to jeho kauza bude posuzována. A bude-li zde přijat nový procesní předpis v trestním řádu, tak samozřejmě soudce Šot bude mít jinou pozici, než jí má nyní. A tady já prosím neříkám svůj názor jako ano. politik, ale upozorňuji na pozici představitelů Soudcovské unie, kteří toto říkají.
14: Tak pane ministře, pokud by Andrej Babiš jednou přišel o poslaneckou imunitu a dostal se znovu před soud v kauze Čapí hnízdo a zároveň už platila ta vaše novela, tak předpokládám, že by ho městský soud pravděpodobně shledal nevinným. Je to tak?
15: A jak by to udělal, když stále bude platit to rozhodnutí vrchního soudu odvolacího, který zavázalo ten nižší soud, že má nějakým způsobem hodnotit důkazy. Takže v tomto smyslu to určitě pravda není, ale jak říkám, to, co je podstatné na té věci, je, že soudce podle zákona má být nezávislý ve svém volném hodnocení důkazu. A tady ten odvolací soud mu bere tento nástroj a v podstatě mu brání tomu, aby vykonával to své právo. Fakticky eliminuje právo na zákonného soudce, které zaručuje právo na spravedlivý proces. Takže já musím říct, že byť mediálně to vypadá, jak vypadá a možná budu schytávat rány, tak ta odborná veřejnost, jak někteří soudci, tak někteří obhájci mi píší a tleskají, protože bylo třeba najít odvahu postavit se proti rozhodnutí, které tady podle mého názoru opravdu brutálně popíralo to, co tady bylo. Tak. Chci připomenout, že vrchní soud, jakýkoliv v této věci, pokud je odvolací nebo obecně odvolací soud, když ten první stupeň zprostí, tak nemůže odsoudit dnes podle té stávající zákonné úpravy a judikatury tu osobu, protože by tím vlastně jí sebral tu možnost odvolání. Dobře. A v této věci ten odvolací soud to dělá jakoby oklikou a zneužívá toho judikátu nebo toho nálezu ústavního soudu, abych byl přesný, k tomu, aby si vynutil to rozhodnutí, které sám Dobře. Podle zákona nesmí učinit.
14: Pane poslanče, určitě můžete, pokud dovolíte, já bych... Pane poslanče, dovolte, abych i vám položil otázku. Pane poslanče, prosím. Tak, já jsem se vás právě na to chtěl ptát, ale pro přehlednost připomenu tu otázku, aby ta naše diskuse byla jasná. Děkuju vám oběma, že to respektujete. Nebude to, skutečně by ta novela pomohla Andreji Babišovi jednou, až třeba nebude mít poslaneckou imunitu, nebude dál platit to zavázání městského soudu, které přišlo ze strany vrchního soudu?
16: No, nebude platit podle mnohých právních expertů, protože tady bude novela trestního řádu, která v zásadě bude ku prospěchu obžalovaného a tedy bude postupovat se podle zákona. Rozumíte mi? To znamená, soudce první instance, ať už to bude kdokoliv, předpokládám, že doktor Šot, tak bude vázán novelou trestního řádu, nikoliv samotným rozsudkem, protože zákon stojí zkrátka nad rozsudkem. Tedy v průběhu řízení ke změně trestních procesů, ať už řekněme trestního řádu nebo případně trestního zákoníku, je-li to ku prospěchu obžalovaného, tak se vždycky uplatní ta nová právní úprava. To je přece logické, je to jasné a říkám, není to názor jenom můj, ale i názor většiny odborné veřejnosti, jak jsem si stihl nastudovat jejich pozice a jejich veřejná vyjádření.
14: Pane ministře, tak podle všeho přece jenom prosím, ta úprava, promiňte, i vám položím otázku, pane ministře.
15: Ano.
14: Jak byste se vypořádal s tím argumentem, že ta úprava může být v zájmu premiéra Babiše?
15: Jak jsem řekl, není možné si plést retroaktivitu u hmotného a procesního práva a to rozhodnutí vrchního soudu nebude tou úpravou, pokud tam nebudou specifická přechodná ustanovení dotčeno. Takže máme na to jiný názor, ale jak říkám, kdyby ten návrh na tu úpravu toho trestního řádu jsem s ním přišel já, nebo kdyby s ním přišli obhájci paní Naďové nebo Andreje Babiše, tak bych snad chápal tu kritiku. Ale tady je to jednoznačné a myslím, že i ta odborná debata, která ve veřejnosti probíhá, jednoznačně
14: dobře,
15: stojí
14: dobře, pane
15: na mé
14: ministře,
15: straně.
14: Ale jste nominantem hnutí ANO, kterému předsedá Andrej Babiš.
15: No tak to asi nepopírám, tak to je, ale jak říkám, advokátní komora nepopřela, dokonce ten dopis je zveřejněn, že ten návrh vzešel od ní a já bych je skutečně nepodezříval, protože řada z nich rozhodně nejsou sympatizanti této vlády nebo Andreje Babiše, že by snad chtěli jemu pomáhat, takže je to odborný spor, který tady byl, ano, já jsem našel odvahu ho řešit a já ve své pozici budu dělat věci,
14: jak
15: o kterých si budu myslet, že jsou správné.
14: Dobře.
15: Ne, které jsou populární.
14: Tak pane poslanče, znovu jsme to tady slyšeli, že s návrhem na tuto změnu přišli obhájci, konkrétně Česká advokátní komora.
16: A to já také jsem řekl, já jsem také řekl důvodu, já to respektuji, že to je pozice obhájců. Rozumím i pozici obhájců, kteří primárně akcentují ochranu svých klientů, ochranu obžalovaných. Není to nic špatného, je to logické a správné. A teď hledáte kompromis mezi, řekněme, délkou soudního řízení, kolikrát budete hrát soudní ping-pong, kolikrát se to instance budou vracet a mezi právem obžalovaného. Advokátní komora stojí na straně obžalovaných, je to logické a správné, já jich pozici rozumím. Pak jsou jiní experti právní, nechte mi dokončit větu, prosím, nikoliv advokáti, kteří se akcentují právě jiné jakoby důvody toho, proč by ta změna měla být. Takže ono to je hodně dáno profesí toho právníka, jestli je advokát, nebo jestli řekněme právní teoretik. Teď jsem četl tomu zajímavý článek některých právních teoretiků, kteří naopak podporují posílení pozice odvolacích soudů, aby to řízení dříve bylo ukončeno jejich konečným verdiktem. Takže to je dlouholetý teoretický spor, kde jak si budete akcentovat různé preference, délka řízení, práva obžalovaných, ano. Je to trošku proti sobě a uvidíme, jak dopadne ta debata.
14: A než budeme pokračovat v této debatě, tak připomenu, že jejími účastníky zůstávají bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil a ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc.
13: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Pane ministře, proč chcete odvolacímu soudu taky omezit pravomoc odebírat soudu nižší instance případ, pokud v něm tento soud pochybil?
15: Tak, já to ještě jednou zopakuju. To první téma, o kterém jsme se bavili, to není tak, že bych chtěl zavést něco nového. Já chci se pouze vrátit k tomu, co tady bylo do roku 2023.
14: To už jste říkal. Chci, teď prosím k té mojí otázce. Ano, už jsme se posunuli v té naší diskusi k další části té vaší novely.
15: Stejně tak je to v tomto případě. Tam není vůbec nic nového a když se zeptáte jakéhokoliv odborníka, tak vám řekne, že ten zákon pouze zpřesňuje to, jak ten stávající stav funguje a jak ho aprobovala a jak ho upřesnila judikatura. Takže v této věci je to podle mého názoru úplně stejné a není to žádná nová velká změna, je to jenom zpřesnění stávajícího stavu, který tady je.
14: A proč tedy omezujete odvolacímu soudu tu pravomoc odebrat soudu nižší instance případ?
15: No tak viděli jsme tady v minulosti případy, kdy soudy si vynucovaly odsouzení a pak jsme za to platili na základě rozsudku Evropského soudu pro lidská práva odškodnění právě proto, že v některých případech instance vyšší různými způsoby si vynucovaly nepřímými to, aby bylo vyhověno jejich názoru na to, že daná osoba má být vina, když na to neměli žádné právo a ty zprošťující rozsudky nakonec byly opakované a tedy soudy rozhodly o tom, že to svěří někomu jinému, kdo třeba bude povolnější a následně se ukázalo, že to byla chyba, protože jsme potom neobstáli v tom řízení. Rozumím. Jako stát a museli jsme platit náhrady nákladů.
14: Pane poslanče, není toto argument, proč zpřísnit podmínky, za kterých může odvolací soud prvoinstančnímu soudu odebrat případ?
16: Jasně, mě překvapuje termín, který používá pan ministr, že by se našli povolnější soudci a tak dále. Jo. Já se proti tomu trošku musím ohradit. Tady chce současné vlády tady pořád spochybňovat nezávislost a profesionalitu české justice, když se jim to hodí. Já teda opravdu jsem nezaznamenala v odborném tisku.
14: Nechte teď pane ministře, pana poslance dokončit. Pánové, pardon, pane poslanče, máte slovo. Tak.
16: Děkuju pěkně. Já jsem nezaznamenal nikde v odborném tisku, že by tento paragraf dělal v praxi problémy a že by se zneužíval, jak naznačil pan ministr, že by se odjímaly kauzy soudcům a dávali se, cituji pana ministra, povolnějším soudcům. Já to nezaznamenal nikde. Takže budu rád, když pan ministr potom v té věcné debatě na ústavně právním výboru třeba tyhle kauzy popíše a když nám řekne, jak ten paragraf byl zneužíván. Já ty informace nemám. Doložit. To znamená, mám pocit, že to zneužíváno není. Trošku nerozumím tomu, proč se tato novela tohoto paragrafu dělá, nevím, čeho se týká, nebudu tady se spekulovat, jestli to týká nějaké vládní kauzy, na to nemám informace, ale připadá mi to, že to zpřesnění zásadě není jaksi nutné, není na místě, protože ten paragraf v praxi nečinil problémy. Ale když to projde, tak je to podle mě menší problém, tohle zpřesnění, než ta úprava, o které jsme hovořili před chvílí, kdy se zkrátka posílí princip kasace v trestním procesu a povede to plně k delším trestním řízení.
17: To už jsme tady probrali.
16: Ano, ano.
17: Pane ministře, nespochybňujete nezávislost české justice, když se vyjadřujete, cituji, o povolnějších soudcích?
15: Ne, jak jsem řekl, já nezávislost se snažím posílit a aby skutečně soudci, kteří mají rozhodovat na základě svého svědomí, nemuseli následně mít výroky, jaké měl například pan soudce Šot.
17: Nezlobte se, tedy z vašeho, pardon, já se doptám, ať je to jasné, možná si to ilustrujeme opět na kauze Čapí hnízdo. Podle vás pan soudce Šot je tím povolnějším soudcem?
15: No, tím rozhodně není. To je vidět asi na první pohled. Já jenom chci, aby soudci měli jistotu, že když se vzepřou ve svém svědomí a na základě volného hodnocení důkazů rozhodnutí odvolacího soudu, že ty odvolací soudy následně nebudou schopny těmto lidem, kteří mají svůj názor, mají na to právo a vychází z ústavy, tyto případy odebírat a dávat je jiným, u kterých budou doufat, že oni nakonec jim vyhoví.
17: A takový soudci v Česku jsou?
15: Já nevím, já jenom říkám, že chci zabránit tomu, aby odvolací soudy takovou možnost měly a měli možnost takto odebírat soudcům, kteří mají právo rozhodnout, mají právo hodnotit důkazy, ale mají jedinou povinnost řídit se právním názorem vyššího soudu.
17: Já se na to ptám z toho důvodu, že jste to byl vy, kdo v této diskusi použil obrat povolnější soudci, tak jsem předpokládal, že o takových víte, ale říkáte tedy, že nevíte. Čímž můžeme dnešní diskusi uzavřít, protože ostatně i náš čas pro tentokrát vypršel. Jsem rád, že našimi hosty byli ministr spravedlnosti za hnutí ANO Jeroným Tejc a bývalý ministr spravedlnosti poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Pánové, děkuji vám oběma.
16: Děkuji a přeji všem krásný den. Děkuji pěkně, nashledanou.
17: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus. Portréty.
18: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
19: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, protože byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že jí ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch má, byl pro ně obrovský šok.
18: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
19: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. On se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, ve Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou, kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
18: McCarthy i jeho spolupracovníci ve vyšetřovacím podvýboru se dopouštěli lží, falšování důkazů, vyhrožování i vydírání svědků. Nevybíravá taktika nakonec McCarthy mu přivodila pád, ale až poté, co zničil řadě lidí kariéry i dobrou pověst. Některé z písemností z doby McCarthyho působení nebyly dodnes odtajněny. Z těch, které jsou k dispozici, vyplývá, že z mnoha osob, které McCarthy označil za komunisty, jich jen 9 napomáhalo sovětské špionáži. U několika stovek skutečných špionů McCarthy nikdy ani nevyslovil podezření.
19: Mezi ty nejznámější agenty nebo kontakty na sovětskou tajnou službu byly třeba Alger Hiss z ministerstva zahraničí nebo Harry Dexter White, náměstek ministra financí, poradce v Bílém domě Lachlan Curry, Duncan Lee. A pak tam byly samozřejmě ta celá skupina těch atomových špionů vedle Klause Fuchse, David Greenglass, manželé Rosenbergovi a pak je tam ještě několik dalších, kterých se vlastně právě historikům, jako je byl John Earl Hines, podařilo v uplynulých dekádách odhalit na základě té práce a dávání dohromady těch jednotlivých střípků z těch dílčích dokumentů, které máme k dispozici. Protože to je další problém, který my vlastně jako nevíme úplně, co je přesně v těch sovětských archívech. Že?
18: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus.
13: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Svět dětské radosti, tvořivosti a objevování. To má být výtvarný ateliér Messy Play, založený v roce 2019. Hosty hovoru jsou jeho zakladatelky Adéla Bučíková a Kateřina Exnerová. Dobrý den.
21: Dobrý den, dobrý den.
20: Co vás to vůbec napadlo začít si hnízt vlastní modelínu, Kateřina?
21: Tak vzniklo to u nás doma v Podskalí na Pánvečce a inspirace přišla od vlastních dětí, vlastně ze zahraničí, kde naši kluci chodili do školky a tam jim paní učitelky vyráběly každý den čerstvou modelínu.
20: Adelo, co jsou to smyslové hračky?
22: Smyslové hračky, my máme vlastně smyslové lekce, dá se říct senzorické lekce a výtvarné lekce a je to určený k rozvoji smyslu.
20: Takže,
22: a motoriky, přesně tak. Vlastně pro děti vyloženě od 0 let, kdy velmi důležitá právě část pro tenhle vývoj je mezi 0 až 2 lety.
20: Hosty hovoru jsou Adela Bučíková a Kateřina Exnerová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
13: Hovory.
20: Mes znamená nepořádek. Máte pro mesplay nějakou familiární přezdívku? Říkáte třeba, jdeme do bince?
22: Používáme občas nepořádek, ale je to, aby člověk špatně nepochopil, je to takový řízený nepořádek. Ano. Má to své hranice a mantinely a vlastně učíme i děti, aby si po sobě uklízeli, pokud vlastně chtějí, nebo učíme k nějakému pořádku, i když u nás vzniká velký, jak říkáte, binec nebo nepořádek.
21: Můžu to doplnit? My říkáme velmi vznešeně, že jdeme do ateliéru.
20: A jak byste, Kateřino, popsala váš patent na certifikovanou modelínu formelu?
21: Tak je to vlastně recept, který jsme dost dlouho ladili, aby padnul do dětské ručičky.
20: A tajný jako Becherovka, jsem slyšel.
21: No, úplně. Úplně, jsou tam tajné ingredience, které nikdy samozřejmě neprozradíme.
22: A dělají formelou.
21: No, přesně tak. No, mimochodem, my jsme vám přinesli
20: že bych si
21: tady vzoreček. Na ukázku.
0: Jo, to je taková doza.
21: Ano.
0: A jsou tam kuličky. Bílá, zelená a modrá. Ano. Teda je jich víc samozřejmě, ale ty barvy jsou tři.
21: A ty koule jsou pro nás právě to největší specifikum. Mm-hmm.
0: A proč právě koule?
21: No, tak jednak mi přišlo, že to vypadá velmi esteticky v té doze. Mm-hmm. Za druhé je to velmi praktické, protože děti si tou svojí malou ručičkou můžou povybírat úplně jednoduše kolik
0: rukou.
21: Ale jde vám to také.
3: Velkou ručičkou.
21: Každopádně je to v těch kouličkách, protože je to hezký.
0: No, souhlasím.
22: A vlastně ona... nemusíte si hrát s celým tím obsahem, což je taky fajn. Nemusíte to vyndat celé, takže vám to dlouho vydrží. Můžete si vyndat jenom některé barvy, anebo jenom ten vršek.
0: Já si uvědomuji, že to uklidňuje, tak myslím, že děkuji za dárek, že to bude teď docela užitečná věc.
22: Bude se vám lépe s námi mluvit.
0: Každopádně ta modelina voní, to je záměr?
21: Ano, je to záměr. Vycházeli jsme vlastně z toho, že modelíny, které byly na trhu, takže nám zas tak hezky nevonily, tak jsme si řekli, že vlastně potřebujeme ten recept změnit tak, aby tou svojí vůní taky lákal. Samozřejmě ne k snědku, když děti ochutnají, nic se neděje.
0: To jsem chtěl říct, že nevím, jestli to můžu přiznat, jak to voní, tak mám chuť i ochutnat.
21: Je to úplně, citrum takové.
22: Úplně
21: citrum.
22: Teoreticky byste mohl otestovat, vůbec nic by se
0: nic
22: vám
0: se
22: nestalo.
21: Klidně to můžete vyzkoušet, je to slaný.
0: Já se na tím ještě zamyslím.
21: Dobře.
0: Takže ta vůně je záměr a nevím, jakou to má chuť, to zatím neskouším, ale když to děcko třeba vloží do úst, tak to nějak nevadí.
21: Nic se neděje, naše modelína je certifikovaná pro děti od jednoho roku a je
22: v pořádku. A máme mnoho testovatelů. Tam mnoho maminek nám říká, on to chce jíst.
0: No, prý jste měla sen mít továrnu na modelínu, kde byste si mohla uvařit svých 1000 barev. Proč tolik?
21: No, není to krásný?
0: No, ta představa ano, ale já si nevím představit 1000 barev.
21: No, já jo. Barvy, to je gro našeho ateliéru a i na těch barvách my stavíme ty jednotlivé lekce, které nabízíme dětem, takže já si dovedu představit, že by se tam vyrábělo ještě víc než 1000 barev.
0: Jak jste se vlastně vy dvě dali dohromady?
22: Dali jsme se dohromady tak, že já jsem za Kačkou chodila jako máma s dcerou. Aha. A vlastně mě to takovým způsobem bavilo, i mě osobně jako mámu. Obecně já jsem dlouho přemýšlela nad tím, co bych vlastně v životě mohla dělat, aby mi to dávalo smysl. Byla jsem zaměstnaná, byla jsem na mateřské, respektive stále jsem, ale šla jsem si za svým snem dělat něco, co mi dává smysl, co má potenciál, co je atraktivní pro lidi a kdy těm dětem něco dáváme, ale vlastně i těm rodičům něco dáváme. A cítila jsem se u Kačky dobře, Kačka mi přišla jako úžasný lektor, úžasná osoba. Tak jsem jí jednoho krásného dne napsala e-mail, co by řekla na to, kdybychom si otevřeli v Karlíně další pobočku. Jsem z Karlína, takže jsme od prvního dne cílili přesně na tohle místo. A vlastně já jsem asi nepochybovala nad tím, že by mě Kačka odmítla. Nevím proč, nějakým způsobem jsem tomu věřila, že by se jí to mohlo líbit. Původně se záměrem být čistě investor, tak... Vlastně ta realita, obě jsme zjistili, že je jiná, že to vyžaduje každodenní tvrdou práci.
0: A jaký máte rozdělenou tu práci?
21: Mm-hmm. Tak já mám vlastně na starosti ten obsah toho vzdělávání, přípravu všech lekcí, vlastně tu pedagogickou stránku a výrobu. A Aďa, ta má na starosti...
22: Já mám na starosti vlastně teďka ten nový ateliér především a vlastně s tím souvisí i námi vytvářený franchisový model, kdy vlastně se chceme rozšířit tenhle koncept, ale vlastně i ten produkt dál a dál, a jak po České republice, tak nejlépe i za hranice. Jdeme krok po kroku, myslím si, že jsme na dobré cestě, ale vlastně testujeme na tom Karlíně na té druhé pobočce tu franchízu jako takovou a jinak mám na starosti obchod, marketing a tak podobně.
21: A v téhle chvíli se mi zdá, že by ta továrna na modelínu ani tak nemusela být jenom v dimenzi těch snů.
0: No, tvrdíte, že důležitou součástí Messy Play je práce s hranicemi. Můžete to vysvětlit?
21: Ano. Děti se vlastně učí při těch lekcích mnoho dovedností a právě jednou z těch částí je i to vlastně zkoušení hranic čehokoliv. Když bych dala příklad na konkrétní činnosti, která se tam vlastně jako děje, což je většinou malování.
0: Tak mluvím o tom kreativním ateliéru.
22: teď mluvíme o tom kreativním ateliéru, o těch lekcích Messy Play, tak vlastně ty dětičky jsou hodně malí, třeba rok a půl, dvouleté, a oni vlastně ještě nemají jakýkoliv hranice vymezené, třeba hranici jako množství nebo dostatku. A oni to trénují u nás třeba tím, že si vlastně dávají z těch tub barvu na paletu. A ten začátek je vždycky takový, že vlastně té barvy dávají až moc, příliš. A vlastně tím postupným učením oni se naučí, kolik je to dost barvy, aby ji zvládli vymalovat. Tak to je takový jako konkrétní, velmi konkrétní příklad.
0: A jakým způsobem se snažíte vyvažovat kreativní tvorbu a pohyb?
1: To vzniklo právě s Karlínem, s naší druhou pobočkou, kdy jsme se rozhodli ten koncept rozšířit a to tvoření, tu kreativu jsme právě doplnili o hudební a pohybové lekce, takže nabízíme prostě tanečky, různé hudební kroužky a tak dále a vlastně s tímhle rozšířeným konceptem bychom právě rádi šli dál a smysl toho je takový, že si myslíme, že se ty činnosti doplňují, že kreativa doplňuje pohyb a pohyb doplňuje kreativu, že vlastně pro

0: Turecké období je právě období ve věku 0 až 2 roky.
1: No, co je kinetický písek a k čemu se hodí?
0: Kinetický písek je součástí našich lekcí, protože ho považujeme za jeden z našich senzorických materiálů.
2: Jeden z nejoblíbenějších.
0: Nejoblíbenější materiál. Je to vlastně jako písek, tekoucí písek. Písek, který
2: drží
0: pohromadě a zároveň se prostě rozpíná do stran. Takhle jste to chtěl vysvětlit? Anebo...
1: No, vy jste ho nepřinesla, dobře.
0: Nepřinesla.
1: Já se to neumím představit, protože neznám tekutý písek, tak jenom jestli to můžete lépe přiblížit.
0: Můžu.
2: Trošku si představte mokrý písek.
0: No, to
2: stále
0: nejde,
2: to není ono, to ne, ale když... si přesajíme normálně písek, který není mokrý, tak ten prostě...
1: Přesype,
2: ano, a tohle vlastně drží pohromadě a táhne se, dá se říci.
0: No, táhne se.
1: Taková vlastně... studená láva?
0: No, něco takového. On se dá velmi dobře napechovat do nějaký dózy a potom, když ho vyndáváte, jako kdyby vylejváte, tak najednou zvětší objem. Jo, a je to strašně jako relaxační záležitost, když se v tom tak pohrabujete.
2: A nejlepší na tom je, že vlastně u toho nejvíce právě zůstávají ti rodiče. Že si to užívají, jenom na to sahají.
0: A oni nevědí, že to je záměr, že jo?
2: Ano,
0: že to vlastně chceme.
1: My jsme ale zamluvili v úvodu tu recepturu, takže řekla jste, že všechny ingredience neprozradíte, ale ty, které můžete.
0: No.
1: Z čeho se skládá vaše formula?
0: No a co myslíte, z čeho se vyrábí? Co je hlavní surovina?
1: Nevím.
0: Tak ta jedna hlavní, typněte si prostě.
2: To byste mohl trefit.
1: Ne.
2: A když vám poradíme, že se jedná o těsto, čerstvé těsto?
0: Je to mouka.
1: Mouka?
0: Je to mouka, sůl, olej, voda. Takže opravdu takový ty základní ingredience těsta. A pak se tam přidává třeba vinný kámen. Ten zaručuje takovou tu bláčnost té formely.
1: Takže bych to mohl usmažit třeba?
0: Můžete. Je to slaný hodně, no.
1: Nespálí se to?
0: Když to necháte moc dlouho, tak ano.
1: No a jaký význam přikládáte tomu, že v té modelině jsou výhradně přírodní konzervanty?
0: Snažíme se tam vlastně těch konzervantů dávat úplný minimum a právě sůl a vinný kámen, to jsou přírodní konzervanty.
1: Mm-hmm. Tak. V Hůrech si povídáme s Kateřinou Exnerovou a Adelou Bučkovou.
3: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A vy to zároveň konzervujete vlastně tím vařením,
0: tu
1: modelínu, takže takhle to funguje.
0: No.
1: Vy jste, Kateřina, jako učitelka se zaměřila na specifické poruchy učení a chování.
0: Jak to víte?
1: A já se tam si o vás četl. Také na výtvarnou výchovu, tak to je jasné, ale využijete dnes i ty zkušenosti z té první zmíněné specializace?
0: Určitě. Já vlastně, ale zajímavý je, že já mám specializaci na první stupeň, takže děti mladšího školního věku, ale takže...
2: Tady bych jenom doplnila, že vlastně my se v ateliérech soustředíme i na zásadě děti z prvního stupně, že náš kreativní ateliér je určený pro děti až do 12 let, takže vlastně využíváme i tohoto.
0: Určitě jo. Ale vlastně chtěla jsem říct, že v průběhu toho učení, nebo jako té mé praxe, jsem zjistila, že mě strašně zajímají ty nejmenší děti. Takže jako proto ten ateliér od 0 let.
1: A čím to, že jsou vašimi lektorkami výhradně ženy? Nebo se pletu?
2: Nepletete. Jsou to pouze
0: ženy. A my bychom chtěli nějaký chlapy.
2: Ano, to není vůbec o tom, že bychom nebyli otevřený
0: mužům. Oni se nás bojí.
2: Ale hlásí se nám opravdu pouze ženy.
1: No povězte, jak fungují, teď je to aktuální, letní příměstské kreativní tábory.
2: Čeká nás první ročník, jsme mile překvapeny tím zájmem. Myslím si, že to bude opravdu u nás o těch zážitcích, které z tvorby ty děti budou mít. Jsou to vlastně různé výtvarné techniky, ale jde nám vlastně o ten proces, o ten zážitek, o tu radost. Pro rodiče chystáme vernisáž na konci celého toho týdne.
1: Těch vlastně, různých děl.
2: Ano, těch děl. Máme to právě doplněné o ty pohybové a venkovní aktivity. Lektorky se na to strašně těší a myslíme si, že to bude opravdu stát za to.
1: Které téma nebo která témata jste na léto vybrali?
0: Tak my jsme vybrali, já teď nevím přesné názvy, ale jedno téma se týká architektury. Adi, poradíš mě ten název, co jsem vymyslela?
2: Já si pamatuju, tajemný les.
0: Ale to není ta architektura.
2: No to ne.
0: Zkrátka, kombinovali jsme 4 témata, kde si rodiče můžou vybrat trošku z přírodního,

0: z přírodního vlastně tématu, takže tajemný les. Potom tam máme téma architektury, máme tam témata slavných malířů. A to poslední...
1: Týká se barev, podle mě. Pro ty nejmenší
0: týká se barev, pro nejmenší děti.
2: No, když mluvíte o nejmenších dětech, jak velkým dětem jsou ty příměstské tábory určeny? I těm nejmenším?
1: Je jeden termín, máme určení pro děti od 4 do 6 let. To jsou vlastně pro nás ty nejmenší děti, aby vlastně jsme věděli, že zůstanou v klidu bez rodičů vlastně celý den v ateliéru. A tři termíny máme pro děti od 6 do 12 let.
2: A jaký typ rodičů se na vás nejčastěji obrací? Dá se to nějak trefně vystihnout, jak si lidé k vám chodí?
0: No, já si myslím, že to je opravdu úplně směs všech možných rodičů, které si dokážete představit. To se nedá podle mě specifikovat.
1: Ale vlastně jsou to vlastně rodiče, kterým opravdu záleží na rozvoji těch jejich dětí, na rozvoji jejich osobností a nějakým způsobem opravdu chtějí doplňovat třeba pohybové aktivity právě ještě něčím zajímavým, uklidňujícím a záleží jim, aby se to třeba otisklo do jejich osobnosti i v budoucnosti a oni měli pak na výběr, jakou cestou se budou ubírat. Aby v zásadě odzkoušeli všechno.
2: A mohou se na vás obracet i mimo pražští zájemci?
0: Samozřejmě. A je to tak, i dojíždí k nám do ateliéru, do toho karlínského a vlastně ten druhý ateliér je na Praze 2 v Podskalí, tak vždycky to tak bylo, že ten, kdo si nás našel a líbilo se mu u nás, tak dojížděli mimo Prahu třeba.
2: Jsme všichni přirozeně hraví a kreativní, jde o to, jak to rozvíjíme, anebo je to velmi individuální?
0: Individuální, to je jasný. Já si jako trošku myslím, že možná teda je pravda, že na svět přicházíme tak nějak všichni stejně otevření, ale záleží na celém tom průběhu, jak se k tomu vlastně v životě postavíme, nebo život postaví k nám, jestli se nám ta kreativita tou cestou uzavře, anebo naopak.
2: No a baví vás samotné ještě si hrát? Zapojíte se někdy do barevného světa sami?
1: Ježíš, denně.
0: Úplně nejvíc.
1: A to je vlastně ta nejkrásnější část té práce, protože samozřejmě pořád je to podnikání, je to biznis vlastní, takže té práce kolem je mnoho a tohle je ta nejhezčí část, když se opravdu můžeme věnovat tomu, co děláme a proč děláme.
0: A my vlastně zkoušíme pořád nové věci, abychom mohli nabídnout dětem nový experimenty, nový materiály, tak vlastně my si hrajeme tím, že to zkoušíme.
2: No a co je k tomu potřeba? Právě když experimentujete, abyste si byli jistý, že můžete, když tam máte třeba tak malé děti.
0: Ano, bezpečnost je na prvním místě, ale my si všechno jako odzkoušíme vždycky na nečisto.
1: A jo? Máme to právě rozdělené i na ty věkové kategorie, no. Takže když máme ty nejmenší miminka, dá se říct, tak odstraňujeme všechny malé předměty a tak podobně, aby právě byly v bezpečném prostředí a nemohlo se nic stát.
2: My jsme zatím mluvili o těch nula a výš, které nejstarší děti k vám chodí. Chodí tam třeba pubescenti?
0: Je tam 11letá Sárinka nejstarší. Uh-huh. Máme do 12 let.
2: A převažují děvčata, nebo je to půl na půl?
1: Co se týče té mladší věkové skupiny, tak určitě je to půl na půl. A co se týče těch starších dětí, tak opět
0: to holky.
1: Ženy.
0: To holky,
1: ano.
2: Mluvil jsem o čemž, ale víte, co mi tam chybí? Hudba.
1: Hudbu máme. Taky hudební kroužky, zase úžasné lektory na to máme. Je to velmi oblíbená záležitost u nás.
2: Takže i ta tam patří.
0: Ano, i hudba tam patří a vlastně my vybíráme i takový playlist i k těm výtvarným lekcím. Jo, takže hudba, ta tam podkresluje i tu výtvarnou část.
2: Ale ty nástroje už nejsou z modelíny.
0: Nejsou. Klasické orfové nástroje.
2: Jakým způsobem nebo jakým směrem chcete dál vlastně tu hru, to mesplay rozvíjet?
1: Určitě je to skrze ten franchisový model, abychom se dostali vlastně do dalších měst a jak jsem říkala, nejlépe i za hranice. A zároveň navazujeme vztahy s různými strategickými partnery a vybíráme si vlastně jak po té biznisové, tak lidské stránce ty, kteří nám vyhovují nejvíce vlastně v rámci toho, co děláme a co mají i podobnou filozofii. Takže vlastně i skrze nějaká partnerství a propojení a vlastně jdeme si opravdu za tím naším snem mít tu továrnu a možnost užít si toho hezkého hraní, které my poskytujeme vlastně všechny všechny, ať už v Čechách, anebo i v zahraničí.
2: Tak já vám popřeju, ať se vám daří a ať se ty sny plní. Hosty hovoru byly Adela Bučíková a Kateřina Exnerová.
1: Děkujeme.
2: Mějte se hezky, naschledanou. Vážení posluchači, obvykle tento pořad trvá 24 minut. Dnes ho celý náš tým předčasně ukončuje, protože se připojuje k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.
3: Slavní hoštapleři.
4: Když v listopadu 1903 dorazil Carlo Ponzi jako další migranti na lodi z Itálie do Bostonu, měl v kapse $2.50. Bylo mu 21 let a jak později řekl, nikdy nepochyboval, že je předurčen k tomu, aby zbohatl. Historik Jakub Rákosník si myslí, že Ponzi nic zásadně nového do způsobu okrádání naivních lidí nepřinesl.
5: Popravdě řečeno, ono to není nějak originální schéma, prostě spíš jenom získal mediální slávu a v učebnicích je tedy už terminus technicus Ponziho schéma, ale to můžeme jít daleko do minulých staletí a uvidíme úplně stejnou metodu, která se opakuje i od té doby až do dneška, takže je to spíše shoda šťastných okolností pro Ponziho, že takhle jako si zvětšnil jméno.
4: Všechno začalo v lednu 1920, kdy Ponzi založil v Bostonu společnost pro obchodování s cennými papíry.
5: V tom roce 1920 je to paradoxně výročí 200 let, dokonce to vychází víceméně na měsíc, od podobného Ponziho schématu, který byl v roce 1720 s jihomořskou společností, která se nakonec dostala tedy do podobných problémů, že zisky vyplácela z nových úpisů, a jo, čili úplně stejné Ponziho schéma. Ponzi sliboval astronomické zisky za krátkou dobu a udělal to tím pyramidovým schématem, že těm prvním investorům vyplácel jejich přislíbené zisky prostřednictvím nových úpisů od těch pozdějších investorů.
4: Charles Ponzi nebyl troškař. Investorům sliboval 50% zhodnocení do 45 dnů nebo 100% zhodnocení do 90 dnů. Bylo to v době, kdy normální banky vyplácely 5% úrok. Ponziho nabídce uvěřili tisíce lidí. Po třech měsících měl na účtu přes $440,000. A protože zpočátku dokázal staré investory vyplácet z vkladu nových investorů, nikdo netušil možné problémy. Většina investorů si i prodloužila investici z 45 na 90 dnů. V létě 1920 tak Ponzi inkasoval od dalších nově příchozích zájemců o investování $250,000 denně a pak musela nutně přijít havárie.
5: Traduje se, že tady média sehrála dost důležitou roli, že díky právě tady novinářské práci došlo k diskreditaci Ponziho, nicméně tím nějak nesnižují zásluhy médií, ale stačí se na to schéma podívat a ono je strukturálně špatně, že je to jenom shoda okolností, že tedy média zapůsobila a zveřejnila průšvih, který se odehrává, ale dříve či později vlastně ten průšvih nevyhnutelně musel nastat. Platí bankovní moudrost, že tedy za každým pořádným bankovním zločinem stojí muž, který ještě včera patřil mezi ctihodné občany, čili nectihodnému člověku nedáte peníze, ať vám slibuje sebe víc. Čili nepochybně v tom muselo být určité charisma a přesvědčovací schopnosti, protože to zase nebyli žádní luzři, kteří spekulovali spolu s Ponzim, čili on se konfrontuje s profesionály a musí mít potřebné know-how k tomu, aby v nich vzbudil tedy očekávání.
4: I když Ponzi vystupoval sebevědomně, jeho podnikání bylo jen pověstným okrádáním Petra, aby se zaplatilo Pavlovi. Novinářům z Boston Post pomohlo, když Ponziho firmu opustil člověk odpovědný za PR a řekl médiím, že Ponzi je na mizině. Soud odhadl ztráty investorů na $20,000,000 a Ponzi ho odsoudil na 5 let do vězení. Po propuštění se Ponzi pokusil o další podvod na Floridě, kde sliboval 200% zisk do 60 dnů. Po odhalení chtěl utéct do Itálie, ale byl zadržen a ve vězení si odseděl dalších 7 let. Zemřel v naprosté bídě v lednu 49, ale podvodné schéma, které přivedl k dokonalosti, žije dál. Vždyť v červnu 2009 byl americkým soudem odsouzen ke 150 letům vězení a pokutě 170 milionů dolarů, kdysi respektovaný finančník Bernard Madoff, který připravil své investory o 65 miliard dolarů.
5: Tohle to jsou spektakulární případy, ten Ponzi a Madoff, ale ono se to děje celkem běžně v životě, že když vezmete do ruky nějaké historické knížky, tedy o takovýchhle finančních spekulacích, tak mnohdy jsou to prostě úplně banální příběhy, které jedou v řádech statisíců a nízkých milionů, které se odehrávají v podstatě jako mezi sousedy. Jo? Takže ono to schéma, ono to svádí k tomu magickému světu velkých financí, ale v ten Ponzi se dá hrát i s relativně malými částkami mezi obyčejnými lidmi. Jak říká jiná zase finanční moudrost, zkrátka v určitých situacích lidé ztrácí obezřetnost a je jen málo tak znepokojujících věcí, jako vidět svého přítele bohatnout. Jo? A v tu chvíli přichází ke slovu šance pro lidi, jako byl Carlo Ponzi.
4: Říká historik Jakub Rákosník. Příběhy slavných hochštaplerů si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a také všude tam, kde jste zvyklí pořady Plusu poslouchat.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda podpoří výstavbu AI gigafactory v Česku. Do iránských jaderných zařízení se vrátí mezinárodní inspektoři. Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na mistrovství světa proti Iráku a zítra bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Stát podpoří vybudování datového centra pro umělou inteligenci, takzvanou AI Gigafactory. Schválila to vláda, potvrdila tak plány předchozího kabinetu. Projekt českých radiokomunikací podpoří stát 15 miliardami korun, pokud by vyhrál soutěž Evropské unie o výstavbu jednoho z 5 velkých datových center. V takovém případě by se významně rozšířilo už vznikající datové centrum v pražské Zbraslavi. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO by projekt posílil nezávislost Česka.
7: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
6: Evropská komise by měla soutěž o výstavbu AI Gigafactory otevřít v následujících týdnech. Kde centra vzniknou, by mělo být jasné do konce roku. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou. Ženy měly mezi lety 2007 a 2022 zpronevěřit přes 160 milionů korun svých klientů. Sukovou, která se přiznala, poslal soudce za mříže na 7 let. Marešová, která tvrdí, že o ničem nevěděla, by se měla odsedět 5,5 roku. Ani jedna pak nesmí 10 let působit v advokaci. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. Irán souhlasil s návratem inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do jeho jaderných zařízení. Řekl to americký prezident J.D. Vance po prvním kole americko-iránských rozhovorů na vysoké úrovni. To se konalo včera ve švýcarském Birkenstocku. Jednání o působení inspektorů začne podle Vance už tento týden. Jde podle něj o první krok k trvalému ukončení iránského programu vývoje jaderných zbraní. Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Pomoct má další výzkumný vrt do větší hloubky.
8: První vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, tak tam jsme tu vodu nenašli.
9: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
10: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá.
0: potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní.
9: Větší jistotu dávají hlubší vrty, i tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré, František Kuča, Radiožurnál.
6: Fotbalisti Francie hrají ve svém druhém utkání na mistrovství světa proti Iráku. Úvod utkání vidí Jan Suchan.
10: 0-0 ve třetí minutě mezi Irákem a Francií, za kterou ke svému stému reprezentačnímu utkání nastoupil kapitán a útočník Kylian Mbappé. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Lionel Messi se osamostatnil v čele historicky nejlepších střelců mistrovství světa. K úvodnímu hetriku přidal tentokrát dva góly při výhře Argentiny nad Rakouskem 2-0.
11: Zavídka na dálnici D48 a nehoda v Českých Budějovicích. Dálnice D48 z Bělotína do Nového Jičína v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru mají několik hodin odklízet následky nehody nákladního auta. Směr Nový Jičín se objíždí mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín přes Bělotín a Odry. Směr Olomouc mezi exity 17 a 8 přes Starojickou Lhotu a Dub. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Slaný stojí auto 15. kilometr.
12: Stojící vozidlo, který bliká, jde si tam bacha, 15. kilometr.
11: V Českých Budějovicích v Litvínovické ulici zasahují u nehody osobního auta záchranáři. Je to u parku Stromovka, auto mimo vozovku, v místě zavřený jízdní pruh. A v Rumburku je neprůjezdná východní ulice. Uzavírka je po nehodě u čerpací stanice Orlen. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teď v noci se ochlazuje na 19 až 14, na severu až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Dvě dekády Roberta Fica ve vrcholné politice. Jak prodlužovat věk odchodu do důchodu? Možnosti nastolení míru na Ukrajině. Těmto a dalším tématům se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví Kamila Pešeková.
3: Názory a argumenty.
13: Nikdo nevládl Slovensku tak dlouho jako stávající premiér Robert Fico. Za uplynulých 20 let prodělal nejednu proměnu. Ta nejzásadnější asi je, že z politika, který kdysi prosazoval zapojení země do evropského jádra, se stal nacionalistický euroskeptik. Fico utrpěl také četné porážky, ale vždy se dokázal znovu vrátit. I kvůli chybám těch, kteří slibovali, že budou lepší než on. Dodává ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
14: Před 20 lety vyhrál na Slovensku volby Robert Fico a stal se poprvé premiérem. Je to období velmi poučné i pro Česko a dalo by se nazvat, jak populisté vyhrávají volby, jak vládnou a jak jim v tom výrazně pomáhají demokratické politické strany. Ficův směr vyhrál volby 17. června 2006 s více než 29% hlasů a do vlády jmenované 4. července přibral extremistickou Slovenskou národní stranu a upadající hnutí Vladimíra Mečera. Jeho voliči tehdy uvěřili druhé části názvu strany Směr – sociální demokracie. A doufali, že Fico jim dodá sociální stát po reformách předchozích dvou kabinetů Mikuláše Dzurindy. Slovensko už ale bylo také členem NATO a Evropské unie a zanedlouho přijalo i euro. V roce 2007 mělo růst HDP neuvěřitelných 10,5%. Pokud Fico dovládne až do příštích voleb v září 2027, což je pravděpodobné, bude premiérem úctyhodný 14 let, takřka jako jeho vzor Viktor Orbán. Všechno, co se dělo na Slovensku za posledních 20 let, současný premiér a jeho lidé zásadně ovlivnili. Bilance je to ovšem smutná. Žádný sociální stát. Slovensko je nejhorší mezi zeměmi Vyšegrádské čtyřky ve většině ekonomických ukazatelů, i pokud jde o životní úroveň. V Česku byly mzdy v roce 2006 vyšší o málo, dnes o třetinu. Zadlužení Slovenska za tu dobu stouplo nejvíc v regionu. Země méně než sousedé investovala, má nejvyšší nezaměstnanost, rozdíly mezi regiony se prohloubily. V tristním stavu jsou služby státu pro občany. Alarmující je exodus mladých lidí do Česka i dál, mnoho z nich se neplánuje vrátit. Bývalý ministr zahraničí Miroslav Vlachovský to v anketě slovenského deníku N shrnul. Místo transformace zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení jsme viděli jen transformaci státních peněz do soukromých rukou. Konec citátu. Další kritici mluví o promarněných letech a bývalý prezident Andrej Kiska výsledek Ficova dlouhodobého působení nazval mafiánským státem. Z něhož vzešla také úkladná vražda na objednávku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové v únoru 2018. Fica samotného poznamenala výjimečná hrozná zkušenost, když na něj před 2 lety zaútočil střelec a takřka ho připravil o život. Ale jeho změna je především politická, od snahy vést Slovensko do jádra Evropské unie k cestám do Kremlu podlézat Putinovi. Od záměru získat levicové voliče po dnešní snahy jakkoliv přetáhnout elektorát fašistické strany Republika. Od vždy jednolitého směru k odštěpení strany Hlas budoucího prezidenta Petra Pellegriniho. A vždy, když bylo Ficovi politicky nejhůř, pomohli mu demokraté svými chybami, skandály a nekompetentností. Už nástup před 20 lety umožnila garnitura Mikuláše Dzurindy, jehož druhá vláda končila předčasně s mnoha maléry a vážnými podezřeními z korupce. Dokonce jednobarevný kabinet měl Fico od roku 2012 poté, co vlastními chybami skončila také předčasně demokratická vláda Ivety Radičové. A po vraždě novináře, když byl politicky osobnostně na dně, se mohl slovenský premiér vrátit vinou hrozného vládnutí vítěze voleb 2020 Igora Matoviče. Ovšem pro dnešní likvidaci demokracie a právního státu si Fico vytvářel podhoubí budováním mafiánského státu celých těch 20 let.
13: Tolik Petr Šabata. V Česku se znovu diskutuje o věku pro odchod do důchodu. Jsme ale svědky paradoxu. Zatímco zaměstnavatelé tlačí vládu k tomu, aby prodloužila věk pro odchod do důchodu, současně právě oni vylučují starší lidi z pracovního procesu, soudí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
15: Každý druhý člověk v Česku, který věkem spadne do důchodu, stejně nepracuje. Jak dále vyplývá z nejnovější analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí, 4 z 10 lidí jdou do důchodu z pozice nezaměstnaného. Další nejsou v práci buď kvůli vlastnímu špatnému zdraví, nebo proto, že se musí starat o své blízké, kteří na tom rovněž nejsou nějak dobře. Tyto výsledky jsou alarmující. Česká populace rychle stárne, mluví se o demografické krizi. K tomu patří Česko dlouhodobě díky stále vysokému podílu průmyslu na ekonomice mezi země s nejnižší nezaměstnaností v rámci Evropské unie. Trh práce je napjatý, zástupci firmy podnikatelů stále tlačí na vládu, aby dál uvolnila dovoz pracovní síly ze zahraničí. Napjatý je ale také státní rozpočet, jehož největší výdajovou položkou jsou právě penze. I proto reforma minulé vlády posunula o 2 roky věk odchodu do důchodu ze současných 65 let. Zástupci nové vlády v čele s hnutím ANO slíbili návrat k původnímu věku ve volební kampani a posléze i v programovém prohlášení. Praktická realizace tohoto kroku se ale setrvale odsouvá. V prvních změnách, co prošly v důchodové novele, která má platit od ledna příštího roku, nic takového jako zastropování věku odchodu do penze není. Nyní předseda vlády Andrej Babiš tvrdí, že strop důchodového věku v 65 letech přijde na řadu až poté, co se řeší dřívější odchod do penze pro náročné profese. Zdá se, že sliby vlády narazily na ekonomickou realitu rozpočtu. Pokud ale skutečně platí, že se důchodu dožije, v uvozovkách samozřejmě, v plné práci jen polovina zaměstnanců, je otázkou, nakolik se má vláda soustředit na věk odchodu do důchodu. Dlouhodobě se totiž předpokládalo, že hlavní překážkou práce ve vyšším věku je zdraví. Kvůli nezdravému životnímu stylu, absenci pohybu, vysokému podílu obézních i extrémně vysoké spotřeby alkoholu se délka dožití ve zdraví na rozdíl od délky celkového dožití dlouhodobě nezvyšuje. Zkrátka lidé jsou zhuntovaní pár let po 60, což prodlužování věku odchodu do důchodu nenahrává. V takovém případě by kombinace zdravotně preventivních programů mohla nakonec pomoci vyřešit nedostatky na trhu práce i díry v rozpočtu, i když by šlo, jak se říká, o běh na dlouhou trať. Pokud je ovšem hlavní překážkou nezaměstnanost, tedy konkrétně neochota zaměstnavatelů nabídnout práci lidem nad 50, což je mimochodem skupina s nejvyšším podílem dlouhodobě nezaměstnaných. Potom je otázkou, jestli dává prodlužování věku odchodu do důchodu vůbec nějaký smysl. Zaměstnavatelé patří k těm, kteří tlačí na vládu, aby prodloužila věk odchodu do penze. A současně jsou to právě oni, kteří starší lidi z pracovního procesu vylučují. Mezi hlavní důvody, proč nezaměstnávat staré, patří podle názoru zaměstnavatelů zastaralá kvalifikace, neznalost jazyků, případně nízké počítačové dovednosti. To všechno přitom mohly pomoci vyřešit dlouhodobé programy rekvalifikací. Nicméně zde nejspíš platí to, co dlouhodobě kritizuje Nejvyšší kontrolní úřad. Tedy fakt, že rekvalifikační programy mají nízkou efektivitu a že nikdo nekontroluje jejich skutečný dopad na trh práce. Penzijní změny, včetně prodlužování odchodu do penze, jsou otázkou mnoha dalších let. Bez ohledu na to, zda tato vláda nakonec k nějakým omezením sáhne. První penzista by podle stále platné legislativy měl jít do důchodu v 67 letech až v roce 1957. Což je dost času na to, aby stát připravil systém dlouhodobého vzdělávání dospělých. A aby byl skutečně funkční, měli by se do tohoto systému zapojit i zaměstnavatelé. Starnoucí populace je výzva, se kterou nebojuje jenom Česká republika a rozhodně ji nejde vyřešit jedním zákonem. Nicméně musí se na ní připravit. A to je to, co ve zjitřené debatě o věku odchodu do důchodu naprosto chybí.
13: To byla Julie Hrstková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Prezidenti Ruska a Ukrajiny Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský jsou otevřeni krokům k vyřešení války na Ukrajině. Před týdnem to prohlásil prezident Spojených států Donald Trump, který přicestoval do Francie na summit skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 a líčil tam své telefonáty s oběma politiky. Jak blízko či daleko je k míru na Ukrajině, to už shrnuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
16: O možnostech nastolení míru na Ukrajině s Trumpem Volodymyr Zelenský, tentokrát osobně, mluvil i na summitu G7 ve francouzském Evianu. Ukrajinský vůdce hned upřesnil, že s americkým prezidentem dlouze hovořili o válce a jejich kořenech, o možnosti vyřešit konflikt diplomaticky i o postojích partnerů Ukrajiny. Zelenský si v této souvislosti neodpustil ani jedovatou poznámku o svých předchůdcích. Kdyby prý byli silnější k anexi Krymu a následné válce, až po její otevřenou fázi by vůbec nedošlo. Nejméně dvakrát za poslední měsíc o míru na dohled mluvil i samotný iniciátor konfliktu Vladimír Putin. Jak se ale na věc dívají evropští odborníci? Zajímavé v tomto ohledu jsou soudy německého historika Jerna Leonarda. Ten televizi RTV upozornil na fakt, že válka na Ukrajině má hodně blízko k první světové. Zejména v tom, že vleklé konflikty se urovnávají méně snadno než ty krátké. Rodí se z nich například nové technologie. Za první světové války to byly ponorky a chemické zbraně, dnes zase dronová technika. Velmi zdrženlivý v pohledu na možné ukončení ukrajinské tragédie je i velitel vojenských sil NATO v Evropě, americký generál Alexis Grinkevich. Ten minulý týden doslova prohlásil, že odhodlání Ukrajiny je obdivuhodné, ale že by bylo předčasné očekávat nějakou zásadní převahu Ukrajiny a tím pádem i brzký konec války. A co na to všechno ruská strana? Pro list Moskovský komsomolec podobné úvahy glosoval provládní vojenský expert Alexej Leonkov, který tvrdí: naše vojska dnes postupují na západ a budou tak činit, dokud nebude dosaženo všech vytčených cílů speciální vojenské operace. Kde se zastaví, tam se zastaví, ale nejpravděpodobnější je, že budou nucena dojít až na hranice NATO. Dnes se situace vyvíjí tak, že jakmile jen o kousíček ustoupíme, okamžitě tam vtáhnou vojska NATO. Což znamená, že budeme muset dojít až do Kyjeva, soudí prokremelský analytik Alexej Leonkov. Jiná věc je, jak situaci pociťují sami prostí Rusové. Ti jsou dnes konfrontováni třeba s palivovou krizí na Krymu či drastickým podfinancováním skoro 2/3 subjektů Ruské federace. V případě Moskvanů pak rozhodně platí rétorická otázka. Jak to, že válku, která se tak ani nesmí jmenovat a kterou jsme v přísně odměřených dávkách ještě nedávno viděli jen v televizi, je najednou přímo na našem prahu? Na tohle všechno by měl reagovat především Putin. Otázkou je, zda je něčeho takového vůbec schopen.
13: Dodává Libor Dvořák. Málo co ovlivňuje naši současnost tak silně jako umělá inteligence. Proniká do všech lidských činností. Pro někoho je už i součástí každodenní práce. Platí to i pro spisovatele a šéfredaktora serveru Neviditelný pes Ondřeje Nefa, který se nad tímto fenoménem zamýšlí ve své pravidelné glose.
17: Někde jsem zahlédl zmínku o tom, že většina lidí zdraví a děkuje při komunikaci s umělou inteligencí. Vyznělo z toho, že je to známka slaboduchosti. Dělám to taky. Ostatně, když si na počítači otevřu jednu ze dvou umělošek, osloví mě: hezký den, Ondřej, co se vám honí hlavou? Tak jsem se jí svěřil s dotazem. Sdělila mi, že ano, je to klasické, vědci zjistili, že při komunikaci s umělou inteligencí prosí a děkuje 67 až 86% uživatelů. Každopádně je to převážná většina. Problémem, pokud je to problém, se zabývají psychologové, sociologové a odborníci na technologie, zkrátka vědci. Co tedy zjistili, kromě těch čísel 67 až 86? Že jsme zvyklí prosit, když něco chceme, a děkovat, když to dostaneme. Slušnost máme v sobě zakořeněnou. Jak kdo, dodal bych k tomu, nicméně obecně bych s Andrew Lensenem z Victoria University ve Wellingtonu souhlasil. Chceme sami sebe vnímat jako slušné lidi bez ohledu na to, s kým mluvíme. Prý je tam ještě jeden motiv a nejednoho z nás napadlo, že se roboti jednou ujmou vlády nad světem a budou si pamatovat, kdo se k ním slušně choval. Má to ale ještě další souvislosti. Vědci zkoumali, jestli hrubě formulovaný dotaz ovlivní odpověď. Ukázalo se, že kvalita odpovědi může nápadně klesnout. Přiznám se, že jsem to nevyzkoušel. Nedokázal bych se přinutit napsat koukej sebou, hodit šmejde. Naproti tomu ale přílišná zdvořilost nepomáhá. Psát dlouhé uvítací fráze a neustále děkování lepší výsledek nezajistí. Nejefektivnější je jasný, neutrální a středně zdvořilý tón. Jsou ale i skryté dopady, když napíšete děkuju za pomoc, uměloška odpoví rádo se stalo. Ale i taková odpověď vyžaduje práci. Každé zbytečné slovo servery zpracovávají, stojí to elektrickou energii a taky vodu na chlazení serveru. Vědci zjistili, zase to tu máme, že statisíce zdvořilostních frází denně generují tuny emisí a provozovatele stojí miliony dolarů. Plyne z toho jednoduchá rada. Když už máte nutkání děkovat, tak uprostřed komunikace nikdy ne na konci. Děkování na konci vede k samostatné odpovědi a to už je plýtvání. Jak velké? Běžný textový dotaz spotřebuje energii odpovídající několika minutám svícení úspornou LED žárovkou. S chladicí vodou to není tak hrozné, podle sama Altmana je to 5 kapek vody na dotaz. On by to měl vědět, jakožto šéf OpenAI. Jenže jeho firma zpracuje 2,5 miliardy dotazů denně, krát 5 kapek, to je 625 tun vody. Ne, já to nespočítal. Spočítala to uměloška za 5 kapek vody a 3 minuty svícení úspornou žárovkou.
13: Míní Ondřej Nev. A v této chvíli se ohlédneme za zajímavými komentáři uplynulých dní. K evergreenům mezi českými právními normami patří stavební zákon. Jako prioritu ho měla už minulá vláda premiéra Petra Fialy a podobnou důležitost má i v očích kabinetu Andreje Babiše. O to víc zaráží, že v současnosti se při schvalování tohoto zákona dává přednost rychlosti před kvalitou. A zda nakonec pomůže skutečně zvýšit dostupnost bydlení je sporné, domnívá se politický analytik Lukáš Jelínek.
18: Krizové řešení v krizové době. Tak ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová označila novelu stavebního zákona, která ve sněmovně čeká na závěrečné třetí čtení. Vzhledem k tomu, jakou bramboračku připomíná, bychom měli být spíš ve střehu, aby toto krizové řešení v krizové době léta panující krizi bydlení ještě neprohloubilo. Podle předsedy České komory architektů Jana Kasla může návrh vést až k totálnímu kolapsu systému povolování staveb. Na květnovém odborném semináři také upozornil, že řada věcí sice jde správným směrem, ale ten způsob, jak se to dělá, je daleko větší nebezpečí než jednotlivé paragrafy. Situace se má tak, že koalice novelu předložila coby poslaneckou iniciativu. Vyhnula se tím, jak už se stává smutným zvykem, zevrubnému připomínkovému řízení napříč státní správou i tripartitou, zejména však legislativní radou vlády, přestože své záměry shrnula na úctyhodných 800 stran. Jenže pak se nad dokumentem začaly rojit mouchy, pročež hospodářský výbor sněmovny pod taktovkou koaliční většiny připravil takzvaný komplexní pozměňovací návrh, jenž čítá bezmála 1100 stran. A aby toho nebylo málo, další stohy 130 souvisejících i nesouvisejících úprav přichystali jednotliví poslanci. Jsou ale nesmysly, které si Mrázová vymluvit nenechala. Namátkou zapojení již dnes přetížených úřadů práce do agendy jež je jim na hony vzdálená. Nebo si snad vláda myslí, že tito úředníci budou sto se pohybovat v terénu a řešit konkrétní problémy. Zatímco samosprávy, spolky, platformy věnující se bydlení, ekologové, ale i zmínění architekti pohlížejí na koaliční úsilí skepticky, ministryně se zaštiťuje podporou hospodářské komory či svazu průmyslu a dopravy. Tím ale jen dokládá, že zákon je dárkem hlavně pro mocné biznisové hráče a developery stavějící za miliardy ve velkém především v Praze. Speciální zjednodušený režim má totiž fungovat u staveb k bydlení s podlahovou plochou nad 10 000 metrů čtverečních. Z podobného ranku je i koaliční snaha oživit hypoteční trh. Samotná centralizace stavebního řízení na škodu být nemusí, jen by neměla vést ke ztrátě schopnosti posuzovat detail. Důkladnější diskuzi si též zaslouží korupční rizika a nakládání s veřejným zájmem, aby nekolidoval s ochranou soukromého vlastnictví nebo přírody. Nad tím vším měl být včas hledán přinejmenším politický konsenzus s opozicí, leč koalice spěchá. Změnu stavební normy si vytkla za zásadní cíl a chce rychle předvést výsledky. Práce kvapná však bývá málo platná a slouží leda lobbystům, kteří si své zájmy ohlídat dokáží. Až se ze změti pozměňovacích návrhů vyklube konečná podoba zákona, dojde to možná i ministryni Mrázové. A nebo šlo o úmysl od samého začátku?
13: Ptá se Lukáš Jelínek. V rukou vlád se stává umělá inteligence stále častěji strategickou zbraní. Ukázalo se to například u nedávného rozhodnutí americké vlády odstřihnout od vývoje nejnovějších modelů umělé inteligence cizince, včetně nejužších spojenců, s nimiž si dosud Američané vyměňovali špionážní informace. Více už v komentáři šéfredaktorky biznisového webu Newstream.cz Terezy Zavadilové.
19: Vývoj umělé inteligence běží na nejvyšší obrátky. Pokročilé AI modely, jejichž funkce již přesahují lidskou představivost, se vcelku logicky dostávají do centra mocenských bojů. Přelomovou událostí je v tomto smyslu spor o nejnovější model z dílny firmy Anthropic. O co jde? Anthropic, kterou založil Dario Amodei, představila nový model s názvem Fable, česky bajka. Je to osekaný předchozí model pojmenovaný Mythos. Ten před časem také ovládl dění, protože firma sama jej odmítla pustit na veřejnost a ukázala jej zprvu jen vybraným institucím a firmám. Mythos uměl najít chyby v systémech, ale uměl by také v rukou zkušeného hackera různé systémy, včetně státních či bankovních, nabourat či rozbít. Nový Fable má údajně podobné schopnosti. Americká vláda proto ihned po vydání zakázala jeho vývoz s poukazem na národní bezpečnost. Zakázala také k novým modelům Mythos a Fable pouštět cizince, včetně špičkových vědců a inženýrů z Evropy nebo Asie, kteří pro Anthropic v Americe pracují. Podle vládního poradce Davida Sachse prý proto, že by jej mohli zneužívat hackři a že Amodei prý odmítl model opravit tak, jak vláda požadovala. To Anthropic nepotvrdil, ale oznámil, že technicky a organizačně nedokáže ze dne na den zajistit, aby k těmto modelům uvnitř firmy neměl přístup nikdo jiný než rodilí Američané. Případ vyvolal velkou pozornost, protože mění hru. Za prvé, vláda ukázala, že novou špičkovou AI už nevnímá jako software a business, ale jako strategickou zbraň. Proto od ní odřízla cizince. Dosud kontroly exportu uplatňovala jen na vývoz čipů, ne na samotný model. To je nový nástroj. Dále odepřela přístup k modelu i spojencům, včetně těch, se kterými si sdílí špionážní informace v rámci uskupení Five Eyes, kam patří Británie, Austrálie, Kanada a Zéland, což vyvolalo značnou nevoli. Kromě vnější politiky ale jde také o tu vnitřní. Anthropic se v poslední době stává symbolem jisté oponentury vůči Trumpově vládě a je to trochu projekce akademického světa a přání otcem myšlenky od opozice. Firma také odmítla, aby Pentagon používal jeho modely pro plně autonomní zbraňové systémy, což vedlo k tomu, že jej ministerstvo války vykoplo ze všech kontraktů. Trump a jeho lidé označují Anthropic za levicově progresivistickou firmu, která brzdí pokrok Ameriky a chce zavádět cenzuru. Poučení z případu ale zůstává. Amerika si dnes v oblasti AI udržuje jasný náskok před světem, včetně Číny, která je závislá na americkém vývozu čipů a dostává jen ty méně vyspělé. Proti Spojeným státům tak v AI zaostává zhruba o rok. Nyní se čeká, že americké modely AI pokročí ve sebezdokonalování, takže vývoj se ještě zrychlí. Pozice Ameriky jako lídra v umělé inteligenci je neotřesitelná, ačkoliv je to už stále více řízeno politicky v duchu America First.
13: A slova Terezy Zavadilové zazněla na závěr dnešních názorů a argumentů. Mistr zvuku byl Vojtěch Čutka, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.

Jan Pezda, Slunce, voda, vzduch. Zrod moderního turismu. Díl druhý. Zčasovění světa. Zrod turismu. Cestování je na sklonku 18. století tvořeno rozmanitou spletí motivů, prožitků a představ, které ale v jádru začne stmelovat nová praktika. Turistické zírání. Nejde přitom jen o upřené prohlížení krajinných a městských prvků, které se na cestách svou mimořádností vymykají všední, nudné a nezáživné každodennosti domova. Tento bedlivý turistický pohled hlavně naplňuje člověka dříve nepociťovanými emocemi, romanticko-nostalgickou touhou po ztracených divokých rájích a osvícenským sněním o fascinujících produktech industrializace. Tyto ryze moderní praemoce jsou plodem myšlenky civilizačního pokroku, nad jehož dopady se během 18. století mezi vzdělanci vášnivě diskutuje a který si získává své skalní stoupence, ale i zaryté odpůrce. Pokrokový optimismus a pokrokový pesimismus, tedy osvícenství a romantismus, jsou přitom dvě tváře téhož nástroje, pomocí kterého lidé novým způsobem protikladně uchopují okolní svět a přírodu. Tímto nástrojem je čas, jehož vnímání se na přelomu 18. a 19. století proměňuje, v důsledku čehož se mění i lidské chápání okolního světa. Právě revoluční změna prožívání času okolo roku 1800 transformuje předmoderní cestovatele, kteří doposud byli k horám, lesům a mořím neteční, v moderní turisty, náhle zapálené pro divokou přírodu i pro metropole rozvibrované průmyslem. Turisté svým pohledem, který najednou zabarvuje ohromení, úcta a krasocit, zírají na skalnaté velehory, namáhavě šplhají do kopců, vzrušeně prolézají středověké zříceniny, posrkávají vodu z minerálních zřídel v lesnatých podhůřích a noří se do slaných mořských vln. Dělají vše, čeho se jim nedostává v přecivilizovaných městech, která zasáhla industrializace. Jenže turisté dovedou zcela protismyslně zírat stejně udiveně i na průmyslové výdobytky v industriálních metropolích, navštěvují světové výstavy, inscenující stav technické pokročilosti jako atrakci, dobrovolně se vystavují zrychlujícímu velkoměstskému ruchu a nevadí jim ubavit se k smrti uvnitř napráskaných lunaparků. Dělají tedy i vše, co má s pobytem v přírodě pramálo společného. V každém případě moderní turisté své cesty prožívají a smyslově uchopují jinak než předmoderní cestovatelé ve starém časovém režimu. Pojďme se nyní podívat blíže na to, v čem přesně tkví tato zatím nejasná proměna společenského vnímání času a jakým způsobem přivodí zrod moderních turistů. Zčasovění myšlení. Ve středověku je zoufalá závislost společnosti na přírodě příčinou všeobecného nezájmu o čas. Ten je natolik silný, že lidé nejsou schopni pociťovat rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností. Dávnověk je vnímán jako nejzazší okraj přítomnosti, takže když se křižáci koncem 11. století vypraví do svaté země, nevěří, že jdou potrestat potomky Kristových katů, nýbrž ty katany samotné, jak píše historik Jacques Le Goff. Ještě pozdně barokní vzdělanec není sto jednotlivé časové roviny spolehlivě rozlišit, o čemž svědčí tehdejší knižní ilustrace a divadelní hry, které sice stvárňují příběhy odehrávající se ve středověku, ale postavy se ahistoricky pohybují v barokních kulisách a kostýmech. Jejich autoři vůbec nedbají o historickou věrnost. Mezi dimenzemi včerejší minulosti, dnešní přítomnosti a zítřejší budoucnosti tehdy není kvalitativní rozdíl a v hlavě se slévají v jednu soutvarou,
doširoka rozlitou kaluž strnulé přítomnosti. Jenže to se koncem 18. století náhle změní. V mysli člověka se čas rozběhne a převládne nově nabité vědomí, že mezi přítomnými současníky a jejich minulými předky zeje propastný rozdíl. Dochází ke zrození moderního člověka a otevírá se horizont budoucnosti, která už není předurčená Biblí a motivována úsilím o křesťanskou spásu, ale je v nejistotě obávána nebo naopak otevřená příznivým scénářům. Budoucnost, od níž lidé přestávají očekávat, že bude vypadat jako minulost, znepokojuje nepřátele průmyslového pokroku. Ti proto svůj pohled obracejí zpět do této nově objevené minulosti, ke starým pořádkům a ztraceným jistotám předkům. Obránci industriálního pokroku naopak minulost odvrhují a vpřed do budoucnosti nejenže hledí s oblibou, ale navíc ji rádi zaplňují svými nadšeně spřádanými utopickými vizemi. Proměna způsobu, jakým člověk vnímá čas, je radikální. V lidech se pevně usadí ryze moderní pocit zásadní historické proměnlivosti světa, pocit, že čas běží a tím se člení na nenávratně uběhlou minulost, zúženou přechodnou přítomnost a blížící se budoucnost plnou netušených možností.

Toto zčasovění, tuto temporalizaci vyvolává složitý komplex faktorů, které se v průběhu 18. století vzájemně prolínají. Prvním z nich je Velká francouzská revoluce, otřásající feudálními základy evropské společnosti, koaliční války a napoleonské převálcování Evropy. Zprávy o průběhu francouzského politického vření, popravě krále, rušení šlechtických výsad, rozdělování půdy rolníkům a vyhlašování občanských práv jsou natolik ohromující, že se zdají překonat jakékoliv dosavadní zkušenosti. Čas jakoby zrychlil a veškeré existující znalosti, kterými historie poskytovala lidem měřítka, jsou teď coby z bezvýznamněné haraburdí revolučními událostmi ve Francii, odklízeny z proměnlivé přítomnosti pryč na nově objevené smetiště zvané minulost, což zároveň otevírá širý horizont nejisté budoucnosti. Druhou příčinou zčasovění světa je nárůst objemu vytištěných knih a nahromadění znalostí na sklonku 18. století. Kapitalizace knižních trhů, přesunutí literárního centra z Frankfurtu nad Mohanem do Lipska a přechod od směnného obchodu k finančnímu velkoobchodu vede ke knižní revoluci s rapidním zrychlením produkce nových titulů. Reakcí na rostoucí tempo knižní produkce a snahou o zpřehlednění dosavadního vědění jsou od druhé třetiny 18. století rozsáhlé slovníkové projekty, které mají hromadící se znalosti zpřehledňovat a zabránit jejich ztrátám. S výbuchem knižní revoluce na konci 18. století se však slovníkové projekty zhroutí. Nestíhají totiž vědeckou produkci, akcelerovanou zrychlujícím se tempem nových tiskařských technologií, registrovat. To vede k truchlivému domnění, že se podstatná část poznatků a vědění vlivem nemilosrdně plynoucího času ztrácí a upadá do minulosti, kterou si tím člověk začíná stále jasněji uvědomovat. A tak zlomek středověké básně, jenž v roce 1750 ještě nebudil žádnou pozornost, bude roku 1800 náhle působit jako mimořádně vzácný a cenný pozůstatek dávnověku, který je třeba ochránit před skázonosným zubem času. Třetí příčinou zčasovění světa jsou převratné objevy a teorie biologů, paleontologů a geologů, které se postupně během 18. století začínají kupit. Stávajícím chápáním času otřásá evoluční myšlení, které v 18. století pomalu nastupuje společně s novým přesvědčením o viditelných proměnách zemského povrchu. Fosílie jsou nově považovány za skamenělé pozůstatky organismů zprvu stále žijících, ale postupně i živočichů již dávno vymřelých. Geologické a paleontologické úvahy jsou přitom skandální, neboť otřásají vírou v neměnný boží řád a nabourávají přesvědčení o stávajícím stáří země, jejíž vývoj mají nově ovlivňovat klimatické a geologické vlivy. Svět tak již nadále nebyl stvořen během 7 dní. Čas se postupně stává univerzálním měřítkem a do nitra všeho proniká hluboká historičnost. Ve vědách 18. století jsou věci postupně řazeny na časovou osu. Genealogický princip, který spočívá na představě pomíjejícího času, proniká do uspořádání všech známých věcí. Při pohledu na skály hloubá po cestě Porýním roku 1806 filozof Friedrich von Schlegel, cítíme vždy přírodu samu, neboť jen v těchto pomnících starých časů přírody, když se nám před očima v hrubých rysech vynořuje paměť a historie, zahlédneme hloubku tohoto vznešeného pojmu, která ještě nemusí vyvstat při požitku z líbivého zemského povrchu. Nejen pohoří, ale i zemská pobřeží se proměňují v očích tehdejších badatelů v pomyslné archivy země, jak je pojmenovává historie.

vedou už v 17. století k probouzení prvních turistických praktik. Vědecký zájem totiž proměňuje kdysi odpudivá místa v přitažlivý cíl kavalírských cest a z mušlí dělá atraktivní suvenýry, jak vidno například u mladých Šternberků, kteří se roku 1663 dokodrcají do flanderského Ostende a jeden z nich referuje. Složí se tu naše věci, již souce ještě asi jednu hodinu do večera, za bránu k moři jsme šli, je veliké snad bez konce. Při něm skořápky malé velmi pěkné sbírali a je náležitě zpytovali. Starý řád věcí dělil přírodu podle vnějších podobností na čistou a nečistou. Teď spočívá klíč k třídění v hlubinách evoluční podstaty organismů. Nyní všichni ti červy a úhoři nebo delfíni a žraloci mají společného málo a začínají reprezentovat různé úrovně vzestupného evolučního řetězce. Na špičce tohoto biologického chronometru se přitom skví člověk, přesněji řečeno bílý evropský muž. A čím blíže je mu nějaký druh, tím výš takový species stojí ve časovělém vývojovém řetězci tvorstva.

Nový časový režim se koncem 18. století rozšiřuje mezi vzdělanými měšťanskými čtenáři také prostřednictvím inovativních historiografických žánrů, jako jsou univerzální dějiny, kulturní dějiny nebo filozofie dějin. S jejich pomocí si společnost začíná temporalizovat vlastní zkušenost, což vede k přesvědčení o výrazné proměnlivosti lidského rodu. Logiku dějin, které se coby sféra působení boží moci odvíjejí od stvoření světa přes příchod Krista až k poslednímu soudu, vytěsňuje nový výkladový model osvícenství o postupném vyvíjení lidské přirozenosti. Osvícenci jednotlivé události dějin začínají ztotožňovat s fázemi lidského života – dětství, jinožství, dospělost. Evropské dějiny spojením s časem získávají dynamiku, zatímco evropský člověk v nich plasticitu. Vertikální prohloubení veškerých dějin lidstva od počátku do přítomnosti kráčí přitom ruku v ruce s horizontálním rozšiřováním univerzálního poznávání na východo- a severoevropské regiony i na mimoevropské oblasti, jako je Čína, Indie a Japonsko. Jenže tím množství historických poznatků nebývalou měrou narůstá a pro snadnější syntetické uchopení je proto zapotřebí objem vědění redukovat. Pro tyto účely si osvícenci vytvářejí kategorii kultury, která jim umožňuje vnést do různorodého historického materiálu jednotu potřebnou ke srovnávání geograficky odlehlých společností. Tímto historiografickým konstruktérstvím vzniká představa o současnosti nesoučasného, tedy o tom, že se jednotlivé mimoevropské kultury a společnosti nacházejí na nižších, zaostalejších stupních téhož univerzálního vývoje dějin, jímž prošly rozvinuté společnosti Evropy, která ční na pomyslné špici nepřetržitého vektoru pokroku. Pojmy jako mimoevropský a nezápadní je tudíž třeba dát do závorky, neboť obnášejí nejen geografické, ale i politické významy. Jsou do nich promítnuty ideologické plány, společenské nerovnosti i představy o mocenských hierarchiích. Západ přitom v 19. století zahrnuje z tohoto hlediska jen část Evropy a USA, zatímco neevropský a mimoevropský svět představuje Afrika, Asie, Latinská Amerika, Austrálie i Oceánie, včetně mnoha kulturně i nábožensky nesourodých míst, metropolí jako Káhira, Dílí, Kapské město, sotva osídlených pouštních a stepních oblastí, tropických i horských krajů, kolonií i podlouhá desetiletí nezávislých zemí, tedy 90% celkového počtu obyvatel země. V myšlenkách evropských turistů se tyto kraje jeví jako zaostalé, opožděné, necivilizované, nemoderní, předmoderní či archaické. A to v negativním i pozitivním smyslu. Civilizovaný západ si tak do tohoto pomyslného zbytku světa promítá vše, čím on sám není, a současně si nárokuje právo tyto oblasti zkulturnit, zmodernizovat, zcivilizovat, tedy násilně kolonizovat nebo alespoň zcestovat. Cesty do minulosti, cesty do budoucnosti. Myšlení o současnosti nesoučasného, vývojovém odstupu mezi národy v centru a národy na periferiích, ze kterého čerpá idea pokroku, vede k domnění, že na okrajích zmapovaného světa lze spatřit zakonzervované zbytky dávno zmizelých prazákladů vlastní kultury. Princip zčasovění, tedy narativ pokroku a opoždění, se začíná okolo roku 1800 promítat i do krajiny. Dosavadní místa, tedy pouhá topoj, se proměňují v chronotopy, tedy místa, v nichž se podle teoretika kultury Michaila Michajloviče Bachtina čas zhušťuje, stává se hmotnějším, umělecky viditelným. Prostor se naopak intenzifikuje, zapojuje se do pohybu času, sižetu a historie.
dochází ke zčasovění prostoru a zprostornění času. Před očima cestujících se tak najednou obnažují nesoučasnosti cizích krajin, které je možné bezprostředně pocítit a prožít.

0: Dříve výhradně prostorový pohyb cestovatele se s temporalizací světa stává časoprostorovým, chronotopickým pohybem turisty proti nebo po proudu času. Turismus je imaginativní cestou do minulosti, tedy pátráním po minulém, po nenávratně ztraceném, po zbytcích všeho, co je neskalené a původní, po dosud nedotčené přirozenosti. Turisté odtažití vůči civilizaci se během cest otáčejí vzad a míří na periferie, kde je možné znovu se dotknout uplynulé minulosti a ztracené přirozenosti, od níž měl pokrok člověka odcizit. Domorodce turisté vynášejí jako ušlechtilé divochy, neboť ti stělesňují živoucí relikty lidské minulosti. A je jedno, zdali jde o Italy či o pastevce ve švýcarských Alpách, exotické Tahitiany, horaly na Šumavě nebo slovácké venkovany, kteří roku 1885 učarují pražské spisovatelce Marii Červinkové-Rígrové, jež píše: Kdo si celý svůj život navykl patřit na ty všední, jednotvárné zjevy našeho civilizovaného západního života, když je náhle po několikahodinové železniční cestě přenesen do prostřed tisíců lidstva, pohybujícího se ve svém malebném národním kroji, zda se mu nemusí zdát, jakoby kouzelným prutem dotknut byl, se octl v očarované zemi. Jakoby byl náhle ve své blízkosti odkryl neznámé a netušené světy a přece nám ten jejich život, ten jejich svět není cizí. Je v nich kus nás samých, kus naší minulosti, našeho bývalého života, který nyní jakoby zjevením vyvstává před našima očima a mluví k nám. Hleďte, co jste byli a co již nejste. Vyzývá čtenáře Marie Červinková-Rígrová. Turismus je ale mnohdy naopak i cestou do budoucnosti, tedy hledáním pokročilého, rozvinutého, technologického, rušného, metropolitního, kosmopolitního či západního. Když Karl Emil Francouz projíždí roku 1873 přes Halič, Bukovinu a Rumunsko, čeká ho sice žalostný pohled na neušlechtilé divochy ve venkovských oblastech, jenže jakmile vlak dorazí do Černovic, hlavního města Bukoviny, jeho civilizační chronometr se najednou zblázní. Po hodině vlak zastaví na nádraží v Černovicích. Toto přívětivé městečko je nádherně položené na vysokém kopci. Ten, kdo sem přijíždí, má zvláštní pocit. Najednou je zpátky na západě, kde najde vzdělání, morálku a bílé nádobí. A pokud se chce dozvědět, kdo tento zázrak vykonal, ať se zaposlouchá do jazyka obyvatel. Je to němčina. V Černovicích nacházím také kousek Anglie, tovární město v povodí Prutu. Stojí tu mohutné kamenné budovy a z komínů se černě kouří. Vzduch je prosycený uhelnými výpary a já si z celého srdce přeji, aby toho dýmu bylo v mém městě mládí víc, mnohem víc. Pozvednutí průmyslu musí být jeho prvním a nejdůležitějším úkolem. Soudí Francouz. Turistu ale nezřídka přepadají oba typy dojmu najednou, kdy se jeho nekritický obdiv k civilizaci a odpor k zaostalosti mísí s jeho láskou k divočině a averzí k pokroku. Ti, kdo se v metropolích dmou pýchou nad úspěchy průmyslu, se zároveň rozplývají nad panenskou přírodou. A tak může už v roce 1785 při cestách po jihu Evropy pruský oficír a spisovatel Johann Wilhelm von Archenholz nejprve okem krasocitně pohlédnout na krajinu okolo Neapole, kus země, který už přes 2000 let vyniká rajskou pohodou. Ale už o dva roky později bude moci tentýž kosmopolita na severu svým druhým pokrokářským okem žasnout nad rozpínavostí britských měst a průmyslovou rozvinutostí Londýna. Tato hořkosladká rozeklanost evropské modernity, kterou zakoušejí turisté, plyne z nerozdělitelného srůstání chladné osvícenské racionality a sentimentalismu nastupujícího romantismu, jak to roku 1826 pocítí kníže Hermann von Pickler-Muskau. Když se rozcitlivěn vrátil z návštěvy staré rozvaliny hradu Kenilworth, cesta zpátky jej, jeho slovy řečeno, v křiklavém kontrastu k neživé ruině přenesla do prozaické vřavy davu, jehož jediným zájmem je zisk, do dýmajícího, kouřícího, lidmi se hemžícího továrního města Birminghamu. Posledním romantickým pohledem, dodává pisatel, pro mne byly ohně z dlouhých komínů hamrů, které za nastávající tmy osvětlovaly město ze všech stran. Této janusovské dvojí tváře se turismus už nikdy nezbaví. Jak píše historik Martin Pelc, turisté sice kritizovali civilizační proces, vydávali se dokonce proti jeho proudu, avšak nikdy neodmítali industrializaci jako celek. Setrvávali téměř výhradně věrní myšlence pokroku. Turistická euforie z půvabné přírody, vnímavost vůči krajinným reliéfům či obdiv ke spustlým kamenným zbytkům minulosti jsou totiž společenským luxusem, který je možné dopřávat si teprve až po zakusení života v podmínkách stoupající úrovně technologického pohodlí, blahobytu a zaručených životních jistot, kterých se lidé nebudou chtít vzdát. Přirozenost a pokrokovost, původní a civilizované, natura a kultura se skloubí do paradoxního, tedy moderního vztahu. Technické a stavební vymoženosti se během 19. století stanou organickou součástí přírodní krajiny. Hromadně tištěná média ji spopularizují a moderní kolejová doprava zlepší její dostupnost pro stále hojnější počty turistů. V dalších kapitolách se zaměříme o něco podrobněji na turismus, co by ony cesty časem se zpáteční jízdenkou, a představíme si místa, chronotopy, které v očích turistů stělesňují onu budoucnost a minulost. Z knihy Jana Pezdy Slunce, voda, vzduch, zrod moderního turismu připravil Viktor Bezdíček. Dramaturgie Alena Blažejovská, režie Jakub Doubrava, účinkoval Ondřej Jiráček, zvuková spolupráce Ondřej Franě.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nejen události, ale i dokumenty, plus reportáže, plus příběhy. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus, zprávy.
2: Vládní představitelé pojedou na červencový summit NATO sami. Prezident Pavel dnes oznámí, jestli podá kompetenční žalobu. Po rezignaci britského premiéra Starmera se o jeho křeslo bude ucházet Andy Burnham. Tenistka Vondroušová dostala 4letý trest za odmítnutou dopingovou zkoušku a dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů. Je úterý 23. června. U hlavních zpráv vás vítá Marek Sedláček.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: V Českém rozhlase a České televizi o půlnoci skončila jednodenní výstražná stávka. Jejich pracovníci protestovali proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků. Plánovaný převod pod státní rozpočet by podle nich omezil nezávislost a stabilitu médií. Do stávky se v rozhlase zapojilo skoro 1100 pracovníků z různých stanic, regionálních studií nebo třeba symfonický orchestr.
6: Tikající minutu ticha mohli posluchači spolu s odůvodněním stávky slyšet ve spojeném vysílání všech stanic Českého rozhlasu před hlavními zprávami v 8, 12 a 18 hodin. Některé pořady pak byly zkrácené. Pracovníci taky demonstrovali před budovami obou médií. Už od dopoledne se na malém pódiu před Českým rozhlasem ve Vinohradské ulici v Praze střídali hudebníci, třeba první Aneta Langerová. Herci Národního nebo Davidského divadla pak štefetově předčítali z kodexu Českého rozhlasu nebo ze světových literárních děl. Obdobně se zapojila i regionální studia. Jakub Vik, Radiožurnál.
2: V České televizi se do stávky zapojilo přes 2000 zaměstnanců. Popoledně se sešli před hlavním sídlem televize v Praze na Kavčích horách. Tam je podpořili i známé osobnosti.
7: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
8: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
7: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
8: Zcela jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach.
9: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
8: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčího Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jenom plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
10: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
4: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
10: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
11: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
10: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: S premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO a dalšími koaličními politiky se ještě večer sešli odboráři České televize a Českého rozhlasu. Nesouhlasí s obsahem ani způsobem projednávání návrhu na změnu financování médií a chtějí dál jednat.
12: Návrh musí být předvídatelný a garantovaný, uvedli odboráři po schůzce. Podle předsedy rozhlasových odborů Jana Křemena chce ale koalice nejdřív schválit jiný zákon.
13: V tuhle tu chvíli je pro vládu důležitý přijmutí zákonu o kontrole NKÚ.
12: Jako prioritu to potvrdil i šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD. Dodal, že rozhodnutí o převedení rozhlasu i televize pod státní rozpočet je definitivní.
14: By vedení České televize, Českého rozhlasu mohlo předložit plán, nějaké návrhy, jakým způsobem by tedy ušetřili.
12: S premiérem Babišem se setkal i šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Vládu vyzval, aby od změn upustila. Neobsahují podle něj žádné legislativní záruky nezávislosti. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: O post nového britského premiéra se bude ucházet bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham. Nový poslanec bude kandidovat na předsedu Labouristů, který se později stane předsedou vlády. Oznámil to krátce po tom, co svůj konec v čele britského kabinetu oznámil Keir Starmer.
15: Starmer řekl, že jako premiér oficiálně skončí, až si Labouristé do několika týdnů vyberou nového šéfa. Favoritem je Andy Burnham, který jasně zvítězil v doplňovacích volbách do parlamentu. Podle BBC právě i úspěch muže s přezdívkou Král Severu přispěl ke Starmerově konci. Při skládání poslaneckého slibu se populární labourista z Manchesteru dočkal hlasité podpory kolegů, ale i ironických výkřiků několika opozičních konzervativců. Šéf nacionalistické strany Reform UK Nigel Farage vyzval k rychlému vypsání nových voleb. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Maďarská vláda chce předčasně ukončit mandát prezidenta Tamáše Šujoka. Premiér Péter Maďar v pondělí v parlamentu oznámil, že kabinet zahajuje změnu ústavy, která by odvolání hlavy státu umožnila. Kdy přesně mají změny začít platit, zatím není jasné.
16: Premiér Maďar tvrdí, že změny mají zabránit návratu systému, který podle něj v Maďarsku vybudoval jeho předchůdce Viktor Orbán.
17: Zahajujeme operaci Očistný oheň, která uzavírá jednu éru. Uzavírá dlouhá desetiletí, během nichž se Maďarsko stalo rukojmím organizovaných politických a ekonomických zločineckých skupin.
16: Maďar prezidenta dlouhodobě označuje za loutku bývalé Orbánovy vlády. Po dubnových volbách ho vyzval, aby do konce května rezignoval. Šujok ale odstoupit odmítá a tvrdí, že jeho setrvání ve funkci je pojistkou proti možnému zneužití moci novou vládou. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti za porušení dopingových pravidel. O rozhodnutí nezávislého tribunálu informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Wimbledonskou vítězku z roku 2023 potrestali za neodevzdaný vzorek při loňské dopingové kontrole. To fotbalisti Francie a Iráku proti sobě hrají v základní skupině světového šampionátu a podrobnosti má Jan Suchan.
18: V prvním poločase Francouzi vedou 1-0 nad Irákem, ale druhá půle začne nevíme kdy, protože se blíží velké bouřky do Filadelfie a organizátoři žádají i fanoušky, aby opustili tribuny a našli si nějakou skrýš. Jakmile se znovu bude hrát, tak o tom na Radiožurnálu určitě uslyšíte. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: No a už dřív prohrálo Rakousko s Argentinou 0-2. V dalších zápasech této noci se Norsko utká se Senegalem a Jordánsko bude hrát s Alžírskem.
19: Zavírka na dálnici D48 a noční omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína počítejte s úplnou obousměrnou uzavírkou. Na 12. kilometru v omezení odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé například přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po D1. Na dálnici D35 od Vysokého Mýta do Hradce Králové za sjezd na Chrudim stojí porouchané auto. Kilometr 150,5 vpravo za Šelkou. Silničáři už na místo přivezli šipku. A na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 v noci opravují vozovku. Za sjezdem na Ořech kilometry 18 až 16 mají zavřený pravý pruh. Projíždí se plynule. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupním. Na severu můžou klesnout až na 12 stupňů. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno. Na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní. Teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
20: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Vláda podle Andreje Babiše mobilizuje proti kratomu. Je tato látka tak nebezpečná? Dá se zabránit prodeji jiných psychomodulačních látek, které prodejci označují například za sběratelské předměty? A bude po přesunu agendy na ministerstvo zdravotnictví dost peněz na adiktologické služby? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek, bývalá předsedkyně a místopředsedkyně Pirátské strany Jana Michajlidu. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
22: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: Předesílám, že náš rozhovor natáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Premiér, ministryně financí a ministr zdravotnictví, tedy tři politici hnutí ANO, minulý týden představili návrh na zpřísnění prodeje kratomu a dalších psychomodulačních látek. Návrh počítá s tím, že zůstává zůstanou licencované obchody, ale nově se zakáže online prodej. Navíc se má zvýšit věková hranice pro nákup z 18 na 21 let. Také se má zvýšit DPH a zavést spotřební daň. Mají se také zvýšit licenční poplatky pro prodejce, dovozce a výrobce. Vy jste ve vyjádření pro ČTK v principu to zpřísnění uvítala. Napsala jste, že jste něco podobného, třeba zavedení spotřební daně, navrhovali už minulé vládě. Proč to tehdy neprošlo? Proč byla tehdy vláda proti?
22: Úplně v jednoduchosti řečeno byl proti ministr financí Zbyněk Stanjura, který samozřejmě jako zástupce ODS byl všeobecně proti jakémukoliv zavádění nebo zvyšování daní a dokonce říkal, že to zavedení té spotřební daně by stálo víc, než kolik by se vybralo, což je úplný nesmysl.
21: Ta současná úprava regulovaného prodeje platí od loňského listopadu. Je to už dost dlouho na to, aby se dalo vyhodnotit, jestli to funguje nebo jestli je na místě to měnit?
22: Tak já si myslím, že nějaká hluboká analýza a evaluace toho, zda ta regulace funguje tak, jak je nastavená, tak na to budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně už teď se dají vyhodnotit nějaké první signály toho, zda to funguje. Například to, že kratom jako takový už většinou nepotkáte v prodejním automatu někde vedle školy nebo v obchodním centru. To je rozhodně fakt. Zároveň je fakt, že ten produkt, který si dospělí mohou koupit v těch licencovaných obchodech, je bezpečný. To znamená, podléhá regulaci a nejsou v něm těžké kovy nebo nějaká mikrobiologická kontaminace a podobně. Takže to jsou ty první vlaštovky, když to tak řeknu. Samozřejmě to, co se týká kratomu, se v tuhle chvíli netýká různých dalších látek, které se tady objevují právě, jak jste říkal, v té nějaké šedé zóně.
21: K čemuž se dostaneme, ale přece jenom ještě chvíli bych zůstal u kratomu. Když postupně vezmeme ty jednotlivé změny, které tedy navrhují vládní politici nebo o kterých mluvili minulý týden, začněme tou věkovou hranicí posunutí z 18 na 21 let. Je to z vašeho pohledu rozumné?
22: Když jsme tvořili tu regulaci, tak jsme uvažovali o tom, jak nastavit tu věkovou hranici, protože přece jenom my z výzkumu a vědeckých dat víme, že vývoj mozku se zastavuje až někdy ve 25 letech. Takže tyto debaty tam byly, nicméně opět nějaké politické rozhodnutí nezavádět nějaké novoty v podobě jiné hranice než těch 18 let, tak tomu zamezili, tomu, aby tam byla vyšší věková hranice. Takže mně to přijde jako krok správným směrem. Nicméně kratom, když se podíváme na jeho vlastnosti a na to, jakým způsobem interaguje s lidským tělem, tak je pro ten vyvíjející se mozek mnohem méně nebezpečný než třeba alkohol. To znamená, dobře, když posuneme tu hranici u kratomu, tak ale pojďme se také podívat na tu hranici u alkoholu.
21: To znamená, že vy byste byla pro posunutou hranici na 21 let?
22: Rozhodně, alkohol je neurotoxin prokázaný. To znamená, tam k tomu poškozování toho vyvíjejícího se mozku dochází naprosto bez debat.
21: Máte pocit, že to otevírá k tomu cestu, když se tady zavede u kratomu tahle ta hranice?
22: Já bych byla hrozně ráda, kdyby to tak bylo, ale popravdě, ačkoliv tahle vláda a premiér na začátku deklarovali, že se tématu alkoholu a regulaci budou věnovat, tak bohužel si myslím, že debatovat se o tom asi bude, ale obávám se, že nějaké konkrétní kroky nelze úplně čekat.
21: Byla taková debata třeba už na Radě vlády pro politiku proti závislostem? Jestli věková hranice pro alkohol by se neměla zvýšit?
22: No, na poslední Radě vlády, kde se probíral mimo jiné chystaný akční plán, tak na téma alkoholu padlo pouze to, že opatření, která tam jsou navržena pro regulaci alkoholu, tak by mohla poškodit alkoholový průmysl. Takže to není přijatelné.
21: Vraťme se od alkoholu ke kratomu. Dalším návrhem nebo další navrhovanou změnou je zavedení spotřební daně. Vy už jste o tom krátce mluvila před chvílí, že jste to navrhovali, že proti byl tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura. Znamená to tedy, že teď byste to podpořila, aby se zavedla spotřební daň?
22: Já jsem velký fanoušek spotřebních daní. A spotřební daň, dle svojí definice, je daň, kterou stát vybírá proto, že tyto produkty mají nějaké negativní externality. Mnohem větším fanouškem spotřební daně bych byla ve chvíli, kdyby nějaké dané procento z této daně šlo zpátky do prevence, do snižování rizik, do léčby. To tady zatím nemáme. Navrhujeme to prakticky každé období. Nicméně politici se k těmto účelovým určením daní netváří úplně pozitivně.
21: Ministryně financí mluvila také o zvýšení DPH. Proč tam je vlastně na kratom ta nižší sazba? Dává to logiku?
22: Ne, nedává to vůbec žádnou logiku. A opět to bylo politické rozhodnutí.
21: Když vezmeme celkově ten balíček daňový ohledně kratomu, Alena Schillerová, ministryně financí, mluvila o tom, že by to mohlo přinést miliardu korun. To je realistický odhad?
22: No, já si myslím, že to je ambiciózní plán. Myslím si, že pokud bychom ty uživatele, kteří třeba ještě dnes se, řekněme, zásobují někde z ilegálního trhu s kratomem, převedli na ten legální trh, tak se možná dostaneme někam nad půl miliardy. Nicméně, a teď se omlouvám, ale už naznačím to další opatření, ve chvíli, kdy se zruší online prodej, tak si myslím, že naopak ty uživatele poženeme zpátky do nějaké neregulované zóny. Takže myslím si, že kombinace toho zdanění a kombinace uzavření možnosti pro online prodej miliardu nepřinese.
21: Když se dostáváme k tomu, že by se měl zakázat online prodej, vy říkáte, že to přinese nebo převede zájemce mimo legální trh. Na druhé straně, proč by to mělo mít tenhle ten efekt, když pořád bude ta možnost legální nakoupit si to v obchodě kamenem?
22: Tak musíme se na to podívat z toho spotřebitelského pohledu. Když jsem člověk, který užívá kratom a jsem někde z nějakého menšího města, kde třeba kamenná prodejna není, nebo dokonce tam uplatnili možnost obcí zakázat prodejny s psychomodulačními látkami, tak je možná otázka, jestli se mi vyplatí jet třeba 50 kilometrů koupit si kratom, anebo jestli vlastně ve svém okolí nebudu mít někoho, kdo mi prodá nějaký neregulovaný produkt a není to pro mě jednodušší. Jo? Bohužel si myslím, že toto, ten zákaz těch e-shopů je, řekněme, velmi líbivé. Vypadá to, že se snižuje dostupnost, ale myslím si, že to bude mít právě tyto nechtěné negativní důsledky. Já bych taky chtěla říct, že ten online prodej u psychomodulačních látek jsme nastavili velmi přísně. Je tam dvojí ověření, nelze si ho koupit bez identity občana. Při předání toho zboží je znova ověření toho, jestli to přebírá ten, kdo to objednal. Nic takového nemáme ani u alkoholu, ani u tabákových výrobků. Takže já si naopak myslím, že ten online prodej by měl zůstat a zároveň, že by se regulace těch dalších produktů měla inspirovat.
21: Takže opravdu u toho online prodeje není možné, aby někdo obešel tyhle kontrolní mechanismy, aby si koupil třeba člověk mladší 18 let kratom?
22: Takhle. Vždycky je možné obejít regulace. Nicméně tady v tomto případě by ten mladiství nebo to dítě potřebovalo dospělého, který mu ten kratom objedná, pak převezme a dá mu ho.
21: Jak velkým problémem vlastně kratom v Česku je?
22: Z médií a titulku a z premiérova Twitteru by se mohlo zdát, že obrovský.
21: A vy si to nemyslíte?
22: Že je tady jako obrovská katastrofa, umírají tady lidé na ulici každou minutu. Já si to nemyslím. Když se podíváme na ta data, tak alkohol tady zabíjí ročně 6 až 7 tisíc lidí. Tabákové výrobky desítky tisíc. Když se podíváme na ten kratom, tak se tady hovoří o nějakých 17 úmrtích spojených s kratomem, ne přímo přiřaditelných kratomu. Já si myslím, že v porovnání tady těchto čísel je jasné, že je to vlastně nafouknutá bublina a myslím si, že je to vlastně nějaká show na poptávku voličstva. Že se vlastně premiér snaží působit jako silný vůdce, když to tak řeknu. Snaží se působit, že tady bryskně zatočí s nějakým problémem. Nicméně, pokud chce opravdu zatočit s nějakým problémem, tak já se omlouvám, ale opět se vracím k tomu, tak má zregulovat ten alkohol.
21: Členka poradního výboru pro hodnocení rizik psychoaktivních látek Jana Michajlidu je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Mluvili jsme o kratomu, kde tedy platí pravidla pro legální prodej. Mnozí adiktologové ale opakovaně upozorňují, a i vy jste o tom před chvílí mluvila, že větším problémem je prodej polosyntetických a syntetických konopných derivátů, případně chemicky obohaceného kratomu a dalších látek. Ten prodej těchto látek je buď úplně nelegální, nebo jde o nové látky, které ještě se nestihly dostat na ten seznam nelegálních látek. Mnohé tyto věci se přitom prodávají v automatech nebo večerkách, absurdně bývají označovány třeba za sběratelské předměty. Jak je možné, že tohle v Česku funguje?
22: No, jednak je to možné proto, že ty, řekněme, kontrolní orgány činné v trestním řízení vlastně neúplně striktně implementují existující regulace, protože v mnoha případech lze zasáhnout už teď, i když nějaké ty látky nejsou třeba zařazené, protože právě nějaký produkt, který třeba vypadá jako želé medvídci, ale je tam napsáno, že to je sběratelský předmět, tak se stejně nesmí prodávat, protože naprosto evidentně to je určeno k lidské konzumaci a tudíž to musí podléhat regulaci produktu k lidské konzumaci. Myslím si, že ale druhým problémem, který je řešitelný a který by tu situaci zlepšil, si myslím, okamžitě, tak je vyřešení té poptávky. Tady je poptávka, naprosto evidentní poptávka po nějakém změněném stavu vědomí, který je podobný tomu, který vyvolává konopí. My máme možnost, máme tady regulaci psychomodulačních látek, máme možnost na tento seznam dát nějaké kanabinoidy. Tímto způsobem bychom dospělým lidem umožnili přístup k regulovanému bezpečnému produktu, a tudíž by tito lidé, kteří třeba si nemohou pěstovat konopí nebo mají složitý přístup k ilegálnímu trhu, protože povězme si upřímně, zákazy úplně nefungují, na to máme 70 let zkušeností, tak tito lidé tu svou poptávku jdou naplnit a jdou ji naplnit co nejkomfortnějším způsobem, který je možný. No a večerka nebo prodejní automat, tak to je velmi, velmi komfortní. Co se ale děje, bohužel, je to, že od doby, kdy jsme tady měli v automatech a ve večerkách HHC, což je poměrně bezpečný, dokonce trochu slabší kanabinoid než THC, tak ten se zakázal. Následně přišlo HHCP, THCP, ty už byly silnější, ty se zakázaly také. A teď už tady máme třeba sedmou generaci syntetických kanabinoidů, kam se ale přimíchávají opravdu nebezpečné látky, jako je například jsou látky ze skupiny Pinaka, což jsou syntetické kanabinoidy, které ale můžou vést i k úmrtí. Takže ta situace, kterou máme teď, je, že uživatelé naplňují svoji potřebu po kanabinoidních látkách, ale ti prodejci hazardují s jejich životy a dokud jim nenabídneme těmto uživatelům nějaký regulovaný produkt, tak se toto bohužel bude stávat.
21: Takže z vašeho pohledu řešení je, aby byla podobná pravidla jako pro kratom.
22: Ano, přesně tak.
21: Když jste říkala, že už teď třeba ty želé medvídky není možné prodávat, že selhávají kontroly, kdo by to měl kontrolovat? Kdo tedy selhává?
22: Tak jednak je potřeba říct, že v této kategorii, to znamená, když je v tom produktu nějaký nebezpečný syntetický kanabinoid, třeba velká spousta těch pinakových syntetických kanabinoidů už je zakázána, tak v tomto případě už by měla nastoupit policie, protože to je nezákonné prodávat takovéto produkty. Nicméně v takové té šedé zóně, to znamená, kde se prodávají nějaké produkty, které obsahují látky, které ještě nejsou zařazeny, tam je to o kooperaci České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a řekněme Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Státního zdravotního ústavu. A tady tyto instituce musí být dobře koordinované, což jsme viděli, že umí teď v proběhlé akci Korund. A když se propojí a koordinují a jdou do toho naplno, tak samozřejmě zvládnou vykontrolovat a zvládnou. Já nevím, chlubili se nějakými stovkami kilo, několika zavřenými prodejnami a podobně. Dokonce už tam jsou rozběhla nějaká trestní řízení. Takže, jak říkám, spousta z těch věcí je odstíhatelná už dnes, ale za mě to řešení leží v nabídce regulovaného produktu.
21: Ve středu se sešla Rada vlády pro politiku v oblasti závislosti a to naposledy před tolik diskutovaným přesunem této agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Odrazilo se to nějak na průběhu toho jednání?
22: Mm-hmm.
21: Jak?
22: Odrazilo se to. Tak jednak to bylo poslední jednání před tím přesunem, jednak to bylo poslední jednání, kde byl národním koordinátorem Pavel Bém. Takže ta nálada, řekněme, byla velmi napjatá už od začátku. Zároveň pan premiér evidentně dal svým ministrům za úkol se tentokrát zúčastnit, takže tam byli skoro všichni ministři. To se ještě nestalo za tu dobu, co tam chodím. Ale jestli to bylo užitečné, to se zdráhám říct. Výsledkem, nebo já nevím, jestli tomu vůbec říkat výsledkem, odsouhlasil se jeden bod.
21: To byl program
22: jednání. A všechny ostatní body se vyzdržovaly, rozmělnily do diskuze a odložily až na potom přesunu. Takže se můžeme pouze domnívat, zda priority dotačního řízení, akční plán a podobně zůstanou v té podobě, v kterého připravovali odborníci na úřadu vlády, anebo zda to půjde celé ze stolu a bude to připraveno znova pod taktovkou ministerstva zdravotnictví.
21: Při tom přesunu opakují adiktologové obavy, jestli bude na potřebné služby dost peněz. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch po tom jednání minulý týden řekl, že pod ministerstvo zdravotnictví přejdou jak zaměstnanci, tak dosavadní peníze a že je to přechod jedna ku jedné. Berete tohle jako dostatečnou garanci?
22: Ne. To, že je to přechod jedna ku jedné, když se podíváme na nějaké číselné tabulky, tak OK. Nicméně to je vnímání věci naprosto bez kontextu. Ti lidé na úřadu vlády, úředníci připravují materiály pro jednání rady vlády. Tyto materiály jsou často třeba zhodnocení situace, národní strategie, akční plány a podobně. Tyto dokumenty mají sloužit k tomu, abychom se zlepšovali postupně. Když píšete nějaký dokument o tom, jak se chceme zlepšovat, tak musíte samozřejmě nahlédnout to, jak a co se do té doby nedělalo úplně správně. Ve chvíli, kdy tito úředníci budou zodpovídat ministru zdravotnictví, tak já nevnímám, že budou mít úplně stejnou pozici, nezávislou a svobodnou pozici, se vyjádřit k tomu, jestli třeba ministerstvo zdravotnictví nedělá něco trošku špatně, jako například to, že tady máme přes 1 000 000 lidí, kteří problémovým způsobem užívají psychoaktivní léky. Jo, takže ten přesun jedna ku jedné může sedět číselně, ale věcně je to, myslím, něco hodně jiného.
21: Když se vrátím k těm penězům, máte nějaké signály, že opravdu by v letošním roce mohlo dojít ke krácení peněz na adiktologické služby?
22: Tak abych citovala pana premiéra, na radě vlády nám řekl, že na ty služby dá tolik peněz, co jsme v životě neviděli, aby nám ukázal, že nemáme pravdu. Jestli to můžu brát jako slib navýšení financování ve chvíli, kdy zároveň pan ministr zdravotnictví spochybňuje princip snižování rizik, což je velmi evidencí potvrzený princip v oblasti adiktologické, ve chvíli, kdy premiér pořád dává důraz na to, že služby mají dělat hlavně prevenci a ne se zabývat těmi, kteří už v tom problému jsou, tak já mám trošku obavu, jo? Jestli náhodou nepůjde o zvýšení peněz, které ale potečou třeba do obskurních projektů typu Revolution Train, což je primární prevence, která není založená na evidenci, nikdy ani nežádala o certifikaci, protože by nesplnila ty podmínky. A bohužel pan majitel tohoto projektu byl v předsálí rady vlády, to znamená, asi je na vládu velmi blízce navázán.
0: Kdo to je?
22: Pan Tůma.
0: Rada vlády minulý týden nedokončila, vy jste se o tom zmínila, debatu o návrhu akčního plánu s opatřeními do roku 2028 a o podobě adiktologického zákona. Ministr zdravotnictví řekl, že se k tomu rada vrátí v srpnu a dodal, že to nebylo schváleno, neznamená, že by základní principy nebyly dál podporovány, že by se měly měnit, řekl, že se nemění a měnit nebudou. Tohle vás uklidňuje a odpovídá to té debatě, která tam se odvíjela od toho materiálu?
22: Tak jednak mě to neuklidňuje. Neuklidňuje mě ani to přesunutí toho rozhodnutí na srpen, protože když bych to měla popsat, tak máme tady adiktologické služby a ono to zní jako nějaké neziskovky, tak to popisuje občas pan premiér. Nicméně to jsou služby, které tady jsou třeba 30 let. A tyto služby, které za mě dělají práci, kterou by měl ideálně dělat stát, tak fungují na principu ročního financování. Znamená, tyto služby si každý rok musí žádat o finance a musí trnout obavami, zda ty finance dostanou. V některých momentech vědí, jestli ty finance dostanou, až třeba v únoru, v březnu, v dubnu. Ale ty zaměstnance, kteří oni mají, musí platit samozřejmě celou tu dobu, což vede k naprosto obskurním situacím, jakože tyto služby si musí brát úvěry na to, aby zaplatili svoje zaměstnance, které následně splatí, až dostanou ty finance z toho dotačního řízení. Takže už jenom to posunutí toho rozhodnutí znamená, že ty služby se cítí ohroženy opět znova. Ale co se týče toho záměru, že se nebude měnit vlastně ta tematika, to zaměření toho dotačního řízení, no tak to nevíme, protože ty dotační priority se neschválily a schválí se až v srpnu.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, Jana Michajlidu. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
22: Děkuju moc, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
20: Posloucháte Český rozhlas Plus.
1: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Rány kladivem do čelisti a braní hormonů. I tak vypadá Luxmaxing. Proč mu mladí muži propadají? Jak si představují krásu? A je to jenom trend, nebo se zatím skrývá něco jiného? Ptám se psycholožky Zuzany Štěrbové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národního ústavu duševního zdraví. Dnes je pondělí, 22. června. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
5: Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
1: Budeme se bavit o Luxmaxingu. To je takové nové buzzword sociálních sítí, nebo nové. Ono není úplně nové, ono samozřejmě tu a tam to někde vyvěrá, pak se to zase schová, pak se to zase vrátí, ale teď je absolutně všude. Všude se všichni baví o Luxmaxingu. Proč se to zrovna teďka objevilo?
5: Já si myslím, že to, že se lidi snaží být atraktivní a chtějí se líbit druhým a chtějí se prostě cítit dobře, tak to není absolutně nic nového. Jo? To je tady samozřejmě už úplně od začátku člověka. Ale teďkon se sešlo několik vlastně takových faktorů, které k tomu mohou hodně napomoc. Mezi první bych asi zmínila taková gamifikace a optimalizace všeho. Takže máme třeba aplikace na to, jak máme spát, jak máme jíst, jak máme běhat, jak máme dělat úplně všechno přesně. A Ten vzhled je jeden z těch faktorů, který se vlastně snažíme tady tím způsobem zase úplně jako technicky rozkouskovat na malinkaté dílky a co jde, tak to prostě zlepšit. Stejně jako je to třeba u toho spánku nebo u té stravy. Takže to je první věc. A potom další, tak to si myslím, že s tím souvisí taky hodně, tak je způsob seznamování a způsob toho, jak se dávají jako potenciální partneři dohromady. Kdy se to jako přesunulo z těch tradičních způsobů, jako je třeba seznamování přes rodinu, přátelé a tak dál, tak se přesunulo to online, jo? Což už je jako delší dobu, ale teď s rozmachem těch dating apps a všech těch jako swipeovacích aplikací a tak dál, tak vlastně došlo k tomu, že se strašně moc a tak trošku jako umělé vyzdvihl ten vzhled, protože ten první aspekt, který vidíme a podle toho se rozhodneme, jestli ano nebo ne a rozhodujeme se extrémně rychle.
3: No tak v kavárně, když jste se před 20-50 lety s někým potkala, tak taky první byl vzhled, ne?
5: Jo, byl, ale současně jsme viděli třeba neverbální chování, ten člověk na nás nějak promluvil, třeba jsme cítili, jak voní. Jo,
3: a teď nebo vidíte fotku prostě.
5: A teď vidíme jednu fotku a to je všechno. Jo, přesně tak.
3: Chápu.
5: A ty aplikace mají vlastně jako pro ty jména, teda jako muže, obrovskou nevýhodu v té disproporci, protože je tam mnohem víc mužů než žen, to je jako jedna věc. A za druhý ty algoritmy ještě favorizují ty hodně atraktivní jedince, protože ty se zobrazují mnohem častěji a tak dál. Takže nějaký třeba průměrně vypadající muž nebo kluk, tak na těch aplikacích má mnohem menší úspěšnost, než by třeba jako měl v tom běžném normálním životě.
3: A teď ještě ty standardy krásy jsou samozřejmě jako...
5: No a to je ta třetí věc, která si myslím, že která se s tím jako sešla taky. A to je vlastně všechno to jako fitness influencerství a všechny sociální sítě a vystavování těch ideálů. A samozřejmě, že je z toho spoustu jako uměle upravených, spoustu z toho jako není reálných. A my i když to víme, tak my se prostě neumíme vyvarovat sociálnímu srovnávání. A čím více je nám ukazován nějaký atraktivní, jako dejme tomu třeba potenciální rivalové nebo druzí lidé, tak tím narůstá nespokojenost s vlastním tělem. Jo, a tady to všechno, když se dá do hromady, tak ten looksmaxing vlastně dává takový jako návod na to, jak bych mohla taky vypadat, nebo mohl vypadat taky dobře a mít úspěch i na tom sociálním poli.
3: Dobře, ale ten návod je dost brutální, ne? Protože já nevím, jestli znáte influencera, amerického influencera Clavicullera.
6: My name is Clavicular. I'm 20 years old. I believe in looksmaxing.
3: Ten třeba ukazuje videa na sociálních sítích, kde si píchá jehličky kolem očí.
6: In the morning. If my jaw looks a little weak, I'll bone smash to strengthen it.
3: Do toho se mlátí různými předměty, kovovou trofejí, kladivem do čelisti, proto aby mu zesílila ta kost a vytvarovala nějaké rysy, které považuje za atraktivní.
6: It's just hard to exactly pinpoint what percentage came from taking tests or what percentage came from bone smashing or just
3: bone smashing se tomu říká. To je dost nebezpečné a nefunkční, tady musíme říct, se dá jako zdůraznit. Zároveň proč to dělá? To jsou dost drsné metody, jak vypadat v jeho očích hezčej, ne?
5: No, ono je to vlastně strašně zajímavý, protože ten looksmaxing, my ho teda jako můžeme rozdělit, to si myslím, že ještě docela důležitý, ho rozdělit na ten jako soft a hard maxing. Jo, kdy ten soft, to je něco, co dělá spousta lidí a dělají to už jako dávno, patří do toho třeba i dobrá hygiena, jo, nebo prostě skincare, péče o pleť, o vlasy, já nevím, o zuby, oblékání, nebo barevná typologie, což je takom taky hodně trendy.
3: Jo,
5: snažíme takovýma způsobama zlepšit svůj vzhled. A potom je ten hard maxing, kam patří právě třeba bone smashing, což je teda takováhle jako brutální metoda, která, jak se řekl, tak je nefunkční, což je smutný. Ona je taky strašně nebezpečná samozřejmě.
3: No je,
5: ono to vychází z toho předpokladu, že se domnívají, že ve chvíli, kdy dojde k nějaký fraktuře té kosti nebo je ta kostní tkáň nějakým způsobem narušená, tak potom, když srůstá, tak zesílí a bude větší, bude robustnější, silnější a tím pádem oni získají ty rysy,
3: jako
5: které by chtěli.
3: Ostré rysy.
5: Takže
3: vlastně
5: přesně tak, třeba prostě
3: tu,
5: jo, třeba tu prostě jako širokou čelist, jo, a tak dál. A co mi na tom přijde jako strašně zajímavý, tak je, že to jsou věci, které jsou jako dozdané geneticky, jo, že my prostě máme nějakou jako lebku, máme nějakou strukturu té tváře a oni se vlastně snaží ještě dál a hacknout i tu genetiku.
3: Jo.
5: Ve smyslu, že prostě oni pak samozřejmě jako podstupují i různé operace, jo, a tak dál, takže to jde i tady tím způsobem. To je vlastně způsob, jak si to jako udělat doma sám, až na to, že to teda jako nefunguje.
3: Jo.
5: Jo, ale že vlastně věří, že to můžou změnit až tady jako na tu úroveň.
3: No a tam jsou i ty další věci. Já jsem mluvil o těch jehličkách kolem očí, tomu se taky nějak říká Kentle tilt, prostě sklon vlastně té oční té šterbiny nebo
5: jo. No,
3: toho
5: tam
3: zakřivení.
5: jde o to, že se vlastně udělá taková spojnice mezi vnitřním a vnějším koutkem oka a aby to bylo atraktivní, tak by měl být ten vnější koutek výš.
7: Aha.
5: A tím pádem ten člověk získá hunter eyes, oči olovce. Mm-hmm. A naopak, když je to níž, tak má oči oběti. A správně by to tedy mělo být tak, že když máme ty maskulinní rysy, tak mezi ně patří i prominentní nadočnicové oblouky, což vlastně potom vede k tomu, že ty oči jsou takový jakoby zapadlý.
7: Jasně.
5: Tím pádem není vidět to víčko, což je ten cíl, proč si třeba píchají ty jehličky, protože nesmí být vidět to horní víčko, protože jinak to vypadá jako feminině a vypadáte zranitelně, jo, prostě vypadáte jako oběť. Takže oči hrajou obecně jako hodně velkou roli.
7: A ta čelist taky, že to je ten mewing, to je to pokládání to je jazyka na vrchní patro, nebo nějaké ty cviky, které mají vám protáhnout ty svaly, abyste prostě vypadali, aby ty rysy byly ostřejší, že jo?
5: Přesně tak, aby ty lidi vypadali maskulinější. Jo.
7: Kdo to vymyslel tohleto? Kdo tenhle standard stanovil?
5: Ono to pochází z té subkultury incelů a celé té manosféry. Samozřejmě, že třeba co se týče nějakých jako úprav vzhledu i radikálních, tak to třeba jako už není nic nového, jo? Ale co se týče tady, když zůstaneme u toho luxmaxingu a toho, co pod to spadá tedy podle těch současných definic, tak to vychází z této subkultury a vlastně jde o to, že, protože jak je to celý jako hodně biologicky deterministický a geneticky, že jo? Takže prostě na to, aby člověk byl úspěšný u opačného pohlaví anebo v tom sociálním světě, musí být atraktivní, musí vypadat maskulině, musí mít tady ten nějaký přesah, ale toho dosahuje jenom jako malé procento mužů. A tady to je vlastně jako způsob, jak z toho ven, jak získat tu atraktivitu a to potenciální sociální postavení a ty ženy. Ale současně, když zůstaneme tady v té subkultuře, tak není cílem, aby si pak našli jako nějakou partnerku a s tou založili rodinu a všichni byli šťastní, jo, protože oni zase o těch ženách mluví tím dehonestujícím mizogynním způsobem, takže to vlastně jako je takový, že se z toho jako snaží vymanit, ale není cíl, aby navázali nějaký jako láskyplný hluboký vztah.
7: Dobře, takže cíl je co? Cíl je mít jako tu moc.
5: Cíl je prostě jako dominovat. Přesně tak. A na tom společenském žebříčku, že
7: oni to
5: spojují
7: se společenským žebříčkem, že kdo je krásný, tak je jako mocný, úspěšný.
5: Ano, to tak jako trošku jako je, jo, protože máme jako ty halo efekty, máme ty pretty privilege a tak dál. Samozřejmě, že ne v takhle jako extrémní formě, ale jako tady je třeba dobře podložený fenomén, že atraktivnější lidi mají celou řadu výhod, ať už se jedná samozřejmě o výběr partnera, tak třeba, že dostávají menší tresty u soudů, platí menší pokuty, jo, mají opravdu jako dost výhod, takže ono to jako není teoreticky jako úplně scestný, ale oni to jako dovedli hodně ad absurdum. Teďkon jde jenom o to, aby byli super atraktivní, super mocný a vlastně jakoby hekli tu vnitropohlavní i mezipohlavní kompetici, jo, nejenom na úrovni toho výběru partnera, kdy si vybírají ty ženy, nebo ženy je, ale i mezi sebou, že oni jsou pak jako dominantnější sociálně než ti ostatní muži, kteří vůbec nejsou takhle jako mužní a krásní, což samozřejmě jako ty ostatní muži takhle vůbec vnímat nemusí, jo, ale
7: jasně,
5: to je nezajímá, protože oni žijou v té sociální bublině, kde se navzájem hodnotí a motivujou a dávají si rady.
7: Ten ideál krásy u mužů.

0: vyvíjely, ty se jako mění, ty módní trendy se mění, jo, takže jednou prostě bylo v 15. století trendy vysoké čelo, lidi si vytrhávali vlasy, potom velká lítka, dávali si vycpávky, jo, prostě jednou paruky, bílá pleť, jednou svaly, jo, to jako všechno prostě se takhle mění. Jako různě mění. No ale co vlastně jako zůstává a z toho evolučního hlediska to vlastně jako dává absolutní smysl, tak jsou nějaký znaky, které ukazují na nějakou jako genetickou kvalitu toho člověka, na reprodukční potenciál, na reprodukční zdatnost, a to právě jsou ty pohlavně dimorfní znaky, kam spadají všechny ty jako maskulinní znaky. A
1: to jsou ty oblouky, že, jak jste mluvila,
0: ta široká čelist, ty nadočnicové oblouky vysoké, jo, ten jako hranatý obličej.
1: Což všechno asi přijímáme ze zvířecí říše, ne? Jako evolučně, geneticky.
0: No jo, tak jako ne úplně, jako, ale to, že jsou důležitý znaky, které souvisí s tou fertilitou, zdravím a tak, tak to jo. Jo, to dává smysl. A tak to bylo jako vždycky. A u mužů je tady nejdůležitější tělesná výška, to se ukazuje, že jako hraje hodně velkou roli, ale ono samozřejmě, že jde jako i o to, jak je to relativní, jo, takže i o to, jak vysoký je ten druhý partner. A potom postava, ty znaky, které ukazují na nějakou fyzickou zdatnost a na schopnost obstát v boji a získat zdroje. A ono, i když jako dnešní svět vypadá na první pohled jinak, tak to není jako úplně irelevantní. Protože třeba v té vnitropohlavní kompetici to pořád jako funguje krásně.
1: Že to propisuje do něho, i do těch luxmaxerů, i do těch přestavů luxmaxerů.
0: No a ty tady to právě, proto já to taky jako zmiňuji takhle obšírněji, protože oni hodně staví na těch evolučních vysvětleních, akorát, že to strašně zjednodušujou a vlastně to jako sparodujou trošku, ale pak si takhle škodí, jo, pak se prostě jako bijou kladivem do hlavy. Přitom ten výběr partnera, jako co se týče třeba maskulinních znaků, tak tam vůbec nejde o to, že by čím jsou muži maskulinnější, takže by byli hodnoceni jako atraktivnější. To není pravda. Pak to začne klesat, protože s tou jako vysokou maskulinitou se pojí další charakteristiky, které třeba už nejsou tak žádoucí pro vztah nebo pro nějaké soužití, třeba vysoká agresivita nebo promiskuita a tak dál. Takže tím pádem to není tak, že čím je muž maskulinnější, tím by byl hodnocený jako atraktivnější. A oni vlastně takhle vzali jako spoustu těch věcí, těch poznatků, no a potom to takhle jako přepálili, no. Což ono taky jako mimochodem, když si vybíráme partnera, tak zvažujeme strašně moc různých znaků a vzhled je jako jeden z nich. On samozřejmě jako není náhodný, takže my třeba i na základě fyzických rysů jsme schopni odhadnout nějaký osobnostní rysy. Jo, takže ono to jako všechno spolu souvisí.
1: Ale je toho víc.
0: Ale je toho, o mnohem víc.
1: Symetrie hraje třeba roli?
0: Symetrie je jeden jako z nejdůležitějších aspektů v tom výběru, a to je i univerzální, a to je i třeba napříč druhama.
1: Jo, to platí u toho luxmaxingu taky, jak jsem se dočetl. Jako symetričnost je důležitá.
0: Jasně. Oni to mají jako dobře jako zmáklí, na co se zaměřit, ale na druhou stranu pak třeba dělají ten bone smashing, který často vede právě k asymetrii, protože oni si ten obličej rozbijou a pak už tu symetrii ztrácí, jo. A ono teda jde o to, že ta symetrie nikdy není absolutní. Tváře, které mají absolutní symetrii, což znamená, že se musí vytvořit uměle, nejsou hodnocené jako atraktivnější, protože působí nepřirozeně. Prostě to není žádoucí, aby byla ta tvář absolutně symetrická, a ta symetrie právě zase jako ukazuje na nějakou tu vývojovou stabilitu, na schopnost třeba během ontogeneze odolávat různým patogenům, parazitům, nemocem a podobně. Takže on je to jako dobrý marker vývojové stability, to jako jednoznačně, jo. No, ale dá se to i takhle zničit.
1: Tak, luxmaxeři jsou jenom muži? Existují i luxmaxerky jako ženy?
0: Tím, jak se to rozšířilo na sociální sítě, tak teďkon už to jako používají hodně i v kontextu péče jako o vzhled nebo sebezdokonalování v kontextu žen, i když to teda jako původně vychází tady z té sféry, ale teďkon už se to dostává do toho mainstreamu, kdy vlastně jde zase jako o ten biohacking a o to vypadat co nejlíp. Face maxing, body maxing, hair maxing and hygiene plus oral care maxing. Takže to tady taky jako bylo vždycky, jo. A už jen to už jako tuplem není žádná novinka, že by používali jako skincare a nějaký tejpy na noc, aby neměli vrásky a tak dál. Looks maxing equals glow up, but on steroids. To si myslím, že vlastně měli poměrně snadný ti luxmaxeři, že opravdu měli jako kde brát a kde se inspirovat, protože ten ženský beauty průmysl je tedy jako opravdu rozvinutý.
1: A to se bavíte o tom, nebo mluvíte o tom softmaxingu, že?
0: To je o tom softmaxingu, ale o tom hardmaxingu, tak tam zase třeba existují subkultury, jako třeba jsou Bimbo Barbie.
1: Jasně, což plastické je, operace a tohle.
0: Přesně tak, kde vlastně oni zase se snaží být extrémně femininní. Takže oni si třeba odoperují žebra, aby měli lepší poměr pasu a boku, mají všechny ty operace jako obličeje, prodloužený vlasy a tak dál, botoxy a podobně.
1: Nicméně luxmaxing jako takový je teda dominantně mužská záležitost a cílí teda hlavně na mladé muže.

0: asi chápu to správně, jako no, přes ty sociální sítě se ta videa těch Luxmaxerů mají dostat zejména 15-letým, 20-letým
1: no,
0: klukům.
1: Klidně i mnohem mladším.
0: Ještě
1: klidně
0: mladším,
1: i už právě jako během puberty se k tomu jako kluci dostávají, což mi přijde jako úplně strašný, protože oni v tu chvíli ještě jako nemají hotový ten vývin a oni jim tam radí třeba brát různý hormony a tak dál.
0: Jo, to se netýká jenom změn zevnějšku, ale že i berete nějaké růstové
1: ono
0: hormony.
1: To spolu,
0: nebo...
1: No a klidně jako i růstové, podle toho, k čemu se zase jako kdo dostane, ale i zevnějšku, jakože třeba testosteron, což pak může vést jako ke sterilitě mimochodem, jo, jakože tady to by asi jako bylo fajn, kdyby jako ty lidi věděli. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy berou ty hormony, tak potom na to reaguje jejich vlastní produkce, takže oni třeba můžou přestat produkovat testosteron a do konce života můžou jít na těch suplementech. A různé peptidy, prostě jako mají vlastně zatím hrozně moc různých takovýchhle strategií, jak docílit toho vzhledu. A ono to taky třeba právě tady ta skupina těch hodně mladých kluků je vlastně pro ně fajn, protože oni tím, jak dospívají, tak oni přirozeně jsou jako víc maskulinní a tak a tím získávají pocit, že to funguje. Ale ono by se to jako dělo i bez tady těch jako věcí. A nemělo by to pak jako ty různé následky, jaký to na ně má, nejenom po té fyzické stránce, ale potom i po té psychické.
0: No právě, protože nemůže tenhle ten trend, nebo to, co vidí na tom mobilu, když swipují na TikToku a Instagramu a tak dále, nemůže to vést k nějaké jako dysmorfické poruše potom? Těm představám o vlastním těle, které jsou úplně jako odlišné od reality, že jsou nedokonalí.
1: Ono to zcela nesporně může zvyšovat tu nespokojenost s vlastním tělem. Ono to sice zní, že to je něco, jako, co není moc důležité, ale ono to hodně silně koroluje třeba potom s well-beingem, s tím, jak se cítíme, s naším sebevědomím. Jo, a tady to jsou třeba věci, které třeba právě v tom seznamování pak hraje jako velikánskou roli, ale o tom už teda jako nikdo nemluví. A co se týče té dysmorfické poruchy, tak to jo, to s tím jako může souviset taky. Ono je samozřejmě jako otázka potom té kauzality, jo, jako jestli ty lidi, kteří mají dysmorfickou poruchu, tak spíš se tady k tomu jako přikloní, anebo jestli to jako způsobuje, protože je tam poměrně jako vysoká dědivá komponenta u té dysmorfické poruchy, takže ty lidi jako můžou mít nějakou predispozici a tohle to určitě může být třeba jako jeden ze spouštěcích faktorů. Jo, takže co mě na tom třeba ještě jako hodně rozrušuje, tak je to, že propagátoři, kteří takhle jako radí už klidně jako i těm za mě jako malým dětem, prostě lidem v pubertě, tak oni na to mají postavený obrovský biznes. Takže to je to, co mě na tom jako opravdu jako hodně
0: jako
1: hodně
0: marketingový
1: triguje.
0: Nebo prodávají třeba i ty
1: oni
0: suplementy,
1: prodávají
0: jo?
1: Za prvý různé suplementy, za druhé různé semináře, tutoriály, jo.
0: Je to komunitní až možná.
1: Jo. A oni pak mají samozřejmě i jako různý online fora a tak, kde se hodnotí. Ono teda ještě, jak jsem mluvila o těch aplikacích, tak ono tady to existuje i přesně na vzhled, kde se vyfotíte a pak si landmarkujete obličej, když se dá takhle jako body na jednotlivý jako části těla a ono vám to úplně přesně jako spočítá, kde se odchylujete od těch ideálů a co byste jako měli dělat a tak dál, takže jo, tam je to jako zatím je tvrdá matematika.
0: Vy jste ale říkala, že ty trendy přicházejí a odcházejí, že se to prostě v průběhu historie několikrát měnilo, tak není Luxmaxing jenom pomíjivý trend, něco, co za pár let, že si na to třeba ani nevzpomeneme, nebo bychom se k tomu měli nějak jako celospolečensky postavit?
1: No, Luxmaxing, když to vezmeme jako nějakou snahu o zlepšení toho svého vzhledu a tak, tak to vlastně není nic jako nového. A jinak ta terminologie, tak to jako zmizí časem, že to je úplně jasný, ale uvidíme, jak to prostě bude dál ve smyslu, že proč to vlastně jako ty mladý kluky nebo mladý muže, proč je to tak oslovuje, jo? To si myslím, že je klíčová otázka. Protože my tady máme třeba to, že ti muži zažívají obrovskou osamělost a vlastně je to právě jako stigmatizovaný na to, aby o tom mluvili. Potom mají samozřejmě všechny ty problémy třeba se seznamováním, můžou to být ročníky, které vlastně jako během covidu, během těch izolací byly v těch citlivých obdobích, kdy právě měly třeba jako navazovat ty jako různé kontakty a tak dál. A pro ně se tady to jeví jako nějaká jako dobrá cesta a východisko. A to si myslím, že je přesně ten moment, na který my bychom se měli zaměřit a vlastně řešit ty příčiny, proč to tak je. To, že se nějakých pár lidí jako bije kladivem do hlavy, jako OK, to tady vždycky byly takovýhle lidi a vždycky budou, jo, to mi nepřijde jako nějak důležitý, ale co mi přijde zásadní, tak je, že to oslovuje nějaký jako segment mužů a i když ne třeba v té úplně extrémní podobě, tak klidně v té jako menší a ono je to vlastně i vstupní brána zahnána potom do té manosféry, nebo může být. Jo? A to je asi taky jako věc, před kterou bychom jako raději třeba ty lidi jako ochránili, než je tam jako vrhli tím, že jim jako nerozumíme a vlastně my jako nenabízíme možnosti, jak se třeba jako realizovat a nějak se jako uplatnit v tom současném světě, který pro ty mladé muže prostě není jednoduchý, protože se mění i ty standardy, mění se jako ty ideály maskulinity, vzory chybí, jo, jakože vlastně jako to mají strašně těžký a tady to je jako jedno z východisk, který ale pro ně potom může ve finále mít jako strašně negativní dopady.
0: Dobrá. Moc díky, že jste přišla. Jsem za to hrozně moc rád, že jsme se o tomhle mohli bavit tady spolu.
1: Já moc krát děkuji za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zuzana Štěrbová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a taky z Národního ústavu duševního zdraví, kterou jsem vyspovídal tady u nás ve studiu na téma Luxmaxing. Je to důležité, ožehavé téma, které létá napříč sociálními sítěmi, třeba jste na něj už sami taky narazili. Máme tu nový týden plný celé řady událostí a my jsme tu od toho, abychom je co nejsrozumitelnější formou dostali k vám, kteří nás posloucháte. Mějte se krásně a díky, že jste s námi. Naslyšenou zítra.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Americký atlet Jesse Owens se nejvíce proslavil na olympiádě v Berlíně v roce 1936, kde získal 4 zlaté medaile. Jaký byl ale jeho život před tímto velkým triumfem a po něm?
4: Jesse Owens se narodil v roce 1913 v Alabamě do rodiny zemědělce. Byl nejmladším z 10 dětí. Rodiče ho pojmenovali James Cleveland. Když se ho učitel ve škole zeptal na jméno, odpověděl zkratkou svých dvojmen J.C., tedy anglicky J.C. Učitel se přesechl a začal mu říkat Jesse. A tak vznikla jeho slavná přezdívka. V roce 1935, když mu bylo 22 let, se oženil s o 2 roky mladší Minnie Ruth Solomonovou, se kterou v té době už měl 3letou dceru. Jejich manželství vydrželo až do Jesseho smrti v roce 1980.
3: Běhat bavilo Owense už odmala. Už ve 20 letech dokázal vyrovnat světový rekord v běhu na 100 metrů. To samé se mu ve stejném roce povedlo i u skoku do dálky. Ačkoliv se jeho jméno stávalo pojmem, často se potýkal s rasovou segregací. Na šampionátech musel bydlet s ostatními sportovci tmavé pleti ve speciálně vyhrazených kampusech a stravovat se směl jen v restauracích určených černochům.
4: V roce 1935 vytvořil nový světový rekord hned ve 3 disciplínách. Jednak ve skoku do dálky, kdy dokázal skočit vzdálenost 8 metrů a 13 centimetrů. Tato vzdálenost nebyla překonána dalších 25 let. Dále získal prim na 200 metrech a na 200 metrech překážek, kdy se jako první dostal pod magickou hranici 23 sekund.
3: Vrchol kariéry však pro Jesseho Owense přišel v roce 1936 na olympijských hrách v Berlíně. V té době byl už tak populární, že byl téměř neustále obklopen houfy faninek, které se mu dokonce snažili rozstříhat oblečení, které měl zrovna na sobě. V Německu už ale plně fungovala nacistická propaganda, která s oblibou označovala sportovce jiné než bílé barvy pleti za méně cenné. Jesse Owens tam však ukázal, že méně cení nejsou vůbec a vyhrál 4 zlaté medaile na 100 a 200 metrů, štafetu 4x100 a ve skoku do dálky.
4: Po návratu do Spojených států se ale uznání nedočkal. Stále zůstával obětí rasové segregace a navíc měl finanční problémy. Proto musel dělat údržbáře, dokonce byl nucen potupně závodit s koňmi nebo auty. Nakonec ale získal vlastní rozhlasový pořad a později se založil firmu.
3: I když patřil Jesse Owens mezi vrcholové sportovce, byl zvyklý denně vykouřit krabičku cigaret. To se mu také stalo osudným. Zemřel v roce 1980 na rakovinu plic. Jeho odkaz ale stále žije v nadaci pro podporu mladých, kterou založil a kterou dnes vedou jeho 3 dcery.
2: Ex libris.
5: Některým odpůrcům komunistického režimu jeho policejní složky život jen strpčovaly. Jiné disidenty se pokoušeli dostat z Československa. Jak to dnes vnímají oni i jejich děti a vnuci?
6: Veškerý historky otce ze zahraničí jsou vlastně takový pozitivní. I to špatný vypráví vesele. Děda je vždycky naštvaný.
5: Ve vyhnanství transgenerační vnímání akce a sanace.
2: Ex Libris dnes po 20. hodině na Plusu.
7: 1 hodina.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Prezident Pavel nepojede na summit NATO. Rusko posílilo ochranu Kerčského mostu na anektovaný poloostrov Krym. Tenistka Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede. Rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
9: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před 2 týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
8: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. Rusko se obává ukrajinského útoku na Kerčský most spojující anektovaný poloostrov Krym s pevninou. Ruské námořnictvo proto výrazně posílilo ochranu mostní konstrukce dlouhé 19 kilometrů.
10: Nejnovější satelitní snímky Google Maps odhalily, že Rusko rozmístilo podél mostu čluny a další překážky. Ty mají most chránit před útoky ukrajinských mořských dronů. Ukrajinské síly v minulých dnech opakovaně udeřily na objekty na obou koncích Kerčského mostu. Ten v současnosti zůstává jedinou relativně bezpečnou spojnicí mezi anektovaným poloostrovem a Ruskem. Ukrajinci už silně poškodili mosty na severu Krymu a systematicky útočí na silnice vedoucí přes okupovaná území jižní Ukrajiny. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Začínají dny nové opery Ostrava. Festival ode dneška do soboty nabídne 7 děl. Světové premiéry mají dnes 2 uváděné opery. Kampeny Kristýny Švihálkové na motivy novely Samuela Becketa a opery 61 David anglického skladatele Richarda Ayerse, která pojednává o demenci jeho otce a kterou složil právě na objednávku Ostravského festivalu. Jak dodává režisér a ředitel spolupořádajícího Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil, řada děl se dotváří bezprostředně při zkouškách, na které mají interpreti zhruba týden.
11: Protože my chceme, aby ty premiéry, které tady zazní, byly buď ve světových nebo českých premiérách. Každá ta produkce vlastně svým způsobem vzniká tady. I když třeba někdy jsme koprodukovali s nějakým jiným divadlem, tak se to třeba adoptovalo pro tento prostor, fungoval třeba s jiným orchestrem. Tady je ten kus toho vzniku. Není to festival typu, že se přivezou ty produkce, ale že produkce tady vznikají, některé tady vznikají kompletně.
8: Utkání fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Irákem je přerušené. Už hodinu se nehraje kvůli bouřce. Po poločase vede Francie 1-0. Už dřív Argentina zdolala Rakousko 2-0. A tenistka Markéta Vondroušová má na 4 roky zastavenou činnost. Byla potrestaná nezávislým tribunálem za to, že loni odmítla odevzdat vzorek při dopingové kontrole. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu. Česká wimbledonská vítězka se může proti rozhodnutí odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu. Pokračuje právní zástupce Markéty Vondroušové Jan Exner.
12: Musíme počkat na odůvodnění výroku tribunálu, to si následně prostudujeme a rozhodneme se, jaký další postup zvolíme, ale nejprve se musíme poradit s Markétou a s jejím týmem, takže o dalších krocích bych teď nerad spekuloval.
13: Už
10: Uzavírka na dálnici D48 a omezení na dálnici D1 u Ostravy. Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína zatím beze změny. Už několik hodin v obou směrech neprůjezdná. Na 12. kilometru pokračuje odklízení následků nehody nákladního auta. Objíždí se ve směru na Nový Jičín mezi exity 2 Bělotín a 17 Starý Jičín, směr Olomouc pak mezi exity 17 a 8. Obousměrně třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na D1 z Přerova do Ostravy je kvůli havarijnímu stavu vozovky nové omezení za sjezdem na Klimkovice, kilometry 346 až 348 zavřený pravý pruh. Uzavírka je i v tunelu a úsekem teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Noční teploty se pohybují mezi 19 a 14 stupním. Na severu můžou klesnout až na 12. Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle i s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Podaří se ve Švýcarsku dojednat mírovou dohodu mezi Íránem a Spojenými státy, pro kterou stranu by mohla být výhodnější? Čeho Trumpovo dobrodružství na Blízkém východě dosáhlo a jakou roli může ještě sehrát Izrael? Hostem pořadu, jak to vidí, je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček. Dobrý den.
13: Dobrý den.
7: Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
2: Jak to vidí?
7: Co mohl americký prezident Donald Trump myslet slovy, která po prvním dní jednání s iránskou delegací v Ženevě tlumočil viceprezident J.D. Vance, že Spojené státy chtějí obrátit list ve vztazích s Teheránem?
13: Těžko říct, jaká byla motivace. Každopádně já připomenu, Donald Trump už před řadou měsíců například řekl, že by se Irán mohl připojit k abrahamovským dohodám, tedy k muslimským nebo do této doby vlastně arabským zemím, které uznali Izrael. To znamená, už tehdy vlastně naznačoval možnost, že Irán, tak jak ho známe, by mohl změnit svoji geopolitickou orientaci. Samozřejmě otázka je, do jaké míry je to realistický výhled a do jaké míry je to třeba jenom jakési vstřícné gesto. Ono něco takového může třeba pobídnout v Iránu a i na mezinárodní scéně některé lidi, kteří si řeknou fajn, vyvíjí se to dobrým směrem, ta válka třeba přispěla k něčemu pozitivnímu. Na druhou stranu, jak ve Spojených státech, tak v Izraeli, tak i v Iránu jsou lidé, kteří si žádný obrat nebo posun tímto směrem nepřejí a naopak tohle to může být jakási medvědí služba těm umírněným silám v Iránu. Protože ti jestřábové, ti radikálové nechtějí žádné směřování, natož aby ho tímto způsobem Donald Trump předvídal a pochvaloval si.
7: V průzkumu Hebrejské univerzity a institutu Agam označilo víc než 92% respondentů za vítěze války Teherán. Proč si to tolik Izraelců myslí?
13: No, v Izraeli to má na rozdíl od zbytku světa možná ještě naléhavější, protože řekněme si to takto, pokud bychom si vzali jako hotovou tezi, že Irán je hrozba, že chce bombardovat celý svět, já připomenu i v České republice někteří analytici nebo tak prostě tvrdili, že Irán může dostřelit až do Evropy, otázka je, proč by to dělal, do Evropy může dostřelit i Izrael přece, prostě pokud vezmeme, že Irán je hrozba, že je naším nepřítelem, tak v Izraeli je to ještě naléhavější, protože Irán podporuje řadu skupin na Blízkém východě stále, které prostě se nesmířily s existenci Izraele na převážně arabském, převážně muslimském území, když byl Izrael založen, to je i součást iránské zahraniční politiky, že Izrael je nelegitimní. A potom, když se tato ideologie přetaví prostě v iránskou podporu Hizbaláhu a tak dále, tak samozřejmě to, že v tuto chvíli ta dohoda, nebo jak rýsující se dohoda, uznává některá práva Iránu, že vlastně vycouvala od některých předpokladů a slibů, že ta válka povede k tomu, že Irán nebude mít balistické rakety a nakonec se ukazuje, že je nejspíš mít bude, no tak nám to tolik nevadí tak jako Izraelcům. Takže Izraelci toto vidí jako jakýsi alarm, v podstatě vládní tábor i opoziční tábor v Izraeli jednoznačně to vidí jako selhání a dokonce mluví o zradě ze strany Spojených států vůči Izraeli.
14: Izraelský ministr obrany Israel Katz včera řekl, že se jejich vojáci z takzvané bezpečnostní zóny v Libanonu nestáhnou. Otázka pro iránského hnutí Hizbaláh je přitom významnou součástí té vyjednávané dohody. Může ji teda ještě Izrael překazit?
13: Ano, může. A můžeme se ptát, do jaké míry je to záměr. Protože ono se třeba, já to řeknu takhle, Íránu se podařilo vlastně z války mezi Izraelem a Hizbaláhem učinit součást dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Íránci jasně říkají, pokud Izrael bude dál bombardovat Libanon, a on zdaleka nebombarduje jenom Hizbaláh, zabíjí i civilisty, zabíjí, prostě vybombardoval nedávno dům ekologické aktivistky etné a tak dále, tak vlastně Irán říká, toto je porušení americko-íránské dohody. Zároveň ta dohoda říká, že má být udržena celistvost, územní integrita Libanonu. A to je právě, s tím je v rozporu ta izraelská okupační, Izraelci říkají bezpečnostní zóna na jihu Libanonu. Takže pokud tam tito vojáci okupační budou zůstávat, tak samozřejmě Irán může stále silněji namítat, ale to je porušení dohody, tak my zase třeba uzavřeme Hormuz, ku příkladu. A pak je tady ještě jedna věc. Ono se říká, že Irán vlastně třeba popichováním Hizbaláhu může vtahovat Izrael do války, že, nebo respektive, že Irán může Američany nutit, aby drželi Izraelce zkrátka. Aby prostě Izraelci seděli a nic nedělali, i když na ně třeba létají rakety z Libanonu. Jenomže ono to funguje i naopak. Izrael právě třeba tím, že zůstane v Libanonu, že dál bude bombardovat, tak může zmařit celou americko-íránskou dohodu. Je to velice spletité.
14: Když se podíváme na to, jak to, ano, je to hodně složité. Jak to vypadá teď aktuálně? Od pátečních 15 hodin našeho času mělo platit příměří mezi izraelskou armádou a hnutím Hizbaláh. Jenom v pátek bylo zabito v Libanonu 83 lidí, dalších minimálně 20 v sobotu. Počet obětí izraelských útoků od začátku té současné války 2. března stoupl na 4057. Čili ono to vypadá skutečně tak, že Izrael tu dojednanou dohodu torpéduje úmyslně.
13: No, někdo by to řekl, vyloučit se to nedá a takoví politici určitě jsou, kteří tu dohodu budou torpédovat. Na druhou stranu, Izrael říká, pokud na nás něco létá, pokud jsou zabíjeni naši vojáci, anebo dokonce civilisté, no tak my prostě nebudeme jenom nečinně sedět, jenom protože se Donald Trump dohodl s íránským režimem. A teď mimochodem se začala jakási už technická jednání, bylo to memorandum o porozumění, to je to, o čem mluvíš.
14: Teď ta smlouva o smlouvě budoucí.
13: Takové. Ano, a ta smlouva budoucí, o té se začalo jednat vlastně teďka o víkendu včera ve Švýcarsku. A její součástí je vytvoření jakéhosi výboru, který by měl vlastně tu situaci v Libanonu nějakým způsobem deeskalovat. Já třeba připomenu, že když bylo, tuším, páteční nebo sobotní bombardování Bejrútu, tak Iránci řekli, my už se jdeme chystat na odvetu, zase vypálíme balistické rakety na Izrael jako reakci na izraelské bombardování Libanonu, ale pak u toho odstoupili. A tady se třeba spekuluje o tom, že vlastně se dohodli v zákulisí s Američany tak dobře, tak my tu odvetu odložíme. A něco za to dostali zase od Bílého domu. Takže je spousta věcí, které my třeba se dozvíme ještě do budoucna. Paradoxně se třeba tento incident, který jsem zmínil, najednou ukazuje, že tou umírněnou stranou nebo postavit se do role umírněné strany najednou může Irán třeba.
14: Proč si ale myslí, že Američané údajně ten text memoranda podepsaného ve středu na dálku s Izraelci vůbec nekonzultovali?
13: No, protože prostě pochopili, že Izrael nechce tuto dohodu. Izrael chce, aby válka pokračovala. Nesplnilo se nic z toho, co izraelské vedení slibovalo své veřejnosti, že Irán nebude mít jaderný program, že nebude mít balistické rakety. Řada politiků, i když se k tomu dneska už nehlásí, říkali, že ta válka povede k pádu iránského režimu. Ani to se nestalo. Hizbaláh dále existuje, takže nestalo
14: se nic, co bylo slibováno. A mimochodem, když na začátku té války v únoru někdo to říkal v médiích, že ta válka skončí nedobře pro americké a izraelské zájmy, tak byl vnímán nebo označován za nějakého prostě pro iránského apologeta, ale vidíme, jaká je realita. Zmiňoval si sám průzkum veřejného mínění v Izraeli, takže asi Izraelci, 90% Izraelců jsou apologeti iránského režimu podle téhle logiky.
15: Já se k tomu za chvíličku vrátím, ale v neděli Donald Trump tvrdil, že plavba Hormuzským průlivem zůstane bezplatná i po uplynutí stávající 60-denní lhůty, kde má platit tedy to příměří. Oproti tomu Teherán trvá na tom, že chce od komerčních lodí vybírat poplatky za služby související s proplutím, což je novinka, a že už je aktuálně uzavřena a právě kvůli pokračujícím útokům Izraele na Libanon. Tak co je blíž pravdě?
14: To jsou dvě roviny. Ano, já už jsem to vlastně zmínil. Něco se stane v Libanonu a Irán skutečně může i třeba v rámci nějaké vnitroiránské debaty, jo, aby ti, co chtějí jednat, ti, co jsou v Ženevě, ministr zahraničí Abbas Araghchi, tak prostě, aby se ukázalo, že není jediným strůjcem iránské politiky, tak revoluční gardy mohou zavřít Hormuz a okamžitě zase omezit proplouvání lodí, což už se o víkendu skutečně stalo. Druhá věc je ten režim, jestli tam budou nějaké poplatky a jestli nebudou, protože to memorandum je zatím vágní, je to věc, o které se má jednat a tam jsou důležitá slovíčka. Prostě ono se často v médiích a poměrně nepřesně říkalo, že Irán prostě chce vybírat za to, že lodě proplouvají. To skutečně by bylo v rozporu s nějakými mezinárodními regulami, ke kterým mimochodem se Irán ale nepřipojil, takže jimi technicky za to není vázán. Ale Iránci na to jdou šikovně a oni vlastně říkají, my můžeme vybírat za služby. A to už v rozporu se žádnými regulami není. Oni mohou prostě navigaci poskytovat navigační nějaké služby, jo, a tak dále. A to už, tam už je možné peníze vybírat. Takže to bude velice zajímavé, jak tohle dopadne. A mimochodem zase, já si myslím, že tohleto handrkování, jestli Irán bude nebo nebude vybírat. Připomenu, do té války, kterou rozpoutal Izrael a Američané, Hormuzem se proplouvalo zcela svobodně a Irán nic nevybíral. Takže my se teď vlastně jenom vracíme před dobu této americké války. A Irán otázku poplatku může používat jako prostě vyjednávací klacek. Tak dobře, my nic vybírat nebudeme, ale chceme za to tohle.
15: Znovu otevřít Hormuzský průliv, i kdyby se to vlastně stalo teď, asi nebude úplně jednoduché a nějaký čas to potrvá a možná nekrátký.
14: To jsou spekulace. Existují teorie, že Hormuz je zcela zablokován minami a že Iránci musí odklidit. Existuje teorie, že tam jsou miny a ani Iránci nevědí, kde přesně jsou. To znamená, žádný radar, žádná společnost komerční tam nepošle tanker nebo kontejnerovou loď prostě s rizikem, že narazí na minu, o které nikdo neví. A pak je ještě teorie, že tam vlastně žádné miny ani nejsou, že prostě v době, kdy Irán Hormuz zablokoval, tak prostě rozhlásil nebo vypustila se mlha, jsou tam miny. A oni tam třeba opravdu žádné nejsou. Já jenom připomenu, že po podpisu toho memoranda lodě začaly Hormuzem proplouvat, takže propustný je. Představa, že jsou tam miny, přes které nelze proplout, je nesmysl, se ukázalo už během posledních pár dní.
15: Hostem pořadu, jak to vidí, je zahraničně politický analytik Břečeslav Tureček.
16: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
15: Bývalý americký prezident Barack Obama v rozhovoru pro americkou televizi NBC News řekl, že po 15 týdnech války jsou na tom Spojené státy hůř, než když společně s Izraelem zautočili v únoru na Irán. Už jsme o tom mluvili, takže asi bys mu dal za pravdu.
14: No, to je právě tady problém, že často poslové špatných zpráv jsou bráni za tvůrce špatných zpráv, ale v tomhle to má Obama, já si ano myslím, odpovídám na otázku, má pravdu. Teď jsem třeba četl strašně zajímavou debatu, že vlastně vezměme si, v čem se změnil iránský režim oproti letošnímu lednu. Naopak je radikálnější, jo, pořád sice někdo říká režim ajatoláhu, ale tam prostě vládne generalita, už je to mnohem více vojenský než teokratický režim a ta válka to velice silně tento trend podpořila samozřejmě. A vlastně ta úvaha, na kterou jsem narazil, byla, jak to vlastně Američané teď skloubí. Před 3-4 měsíci říkali, iránský režim, s tím nelze jednat jinak než silou, než zaútočit.
13: zastavit, než zničit. A dneska vlastně říkají, s iránským režimem se nedohodneme jinak, než že jim poskytneme, a teď jsme třeba slyšeli o balíku $300 miliard rozvojový fond, což mimochodem tehránský režim říkal celou dobu. My na konci války budeme také chtít reparace za to, co nám zničili.
15: Možná je to ten obrácený list, o kterém mluví Donald Trump.
13: My nevíme, přesně. A znovu se k tomu vracím. My nevíme, jak to myslel a proč to říkal. Možná je to ono, možná je to formulace, která umožní zase x různých výkladů, aby zasměl pravdu. Protože já připomenu, Donald Trump teďka mluví o tom, že ta válka skončila bezpodmínečnou a totální porážkou Iránu. Takhle to Donald Trump vysvětluje tu válku. A dokonce i izraelský premiér Benjamin Netanyahu říká, že prostě vlastně vypočítal úspěchy, jak podle něj ta válka skončila. Takže i on se liší s veřejným míněním ve své vlastní zemi.
15: No a dá se říci, že to může vést k upevnění pozic toho iránského režimu?
13: No bez pochyby. To je ta věc, prostě Iránci si vyzkoušeli. Já učím předmět blízkovýchodní konflikty své studenty a každý z nich by ti potvrdil, že prostě 15 let jim říkám, Irán vždy, když byla nějaká krize, říkal pozor, můžeme použít Hormuz, můžeme ho uzavřít, hrozíte nám sankcemi, hrozíte nám tímhle. A to teoretizovali x let dozadu. Letos, když jsem studenty učil na jaře, tak jsem jim říkal, a teď se to tady stalo. Jo, takže skutečně to Irán ukázal, že to funguje. Ukázalo se, jaké obrovské dopady to má. A mimochodem, když Donald Trump vysvětoval minulý týden, proč přistoupil na to memorandum, tak svému vlastnímu publiku říkal, protože jsem si uvědomil, že pokračování té války nebo této krize obecně by vedlo k celosvětové ekonomické recesi. Čím vlastně dal zapravdu tomu, že iránský režim našel zbraň, že sice vojensky je daleko slabší než Izrael a Američané, o těch ani nemluvě, ale že našel jinou zbraň, kterou může čelit těmto nepřátelům a kterou vlastně může nějakým způsobem neutralizovat tu vojenskou hrozbu. Je to ekonomická válka.
15: No, čeho tedy ta Trumpova vláda válku na Blízkém východě fakticky dosáhla?
13: Já bych nepředjímal. My nevíme, jestli dojde na tu konečnou dohodu. Třeba se to celé zhroutí a vrátíme se k nějakému válečnému stavu. Ale obecně vzato, podívejme se do českých médií na konci února, na začátku března. Těch triumfálních prostě výroků, že padne iránský režim, bude osvobozen. Kolik i novinářů se těšilo, že bude svržen iránský režim a nastoupí Reza Pahlaví, syn posledního svrženého šáha a tak dále. Byla to přání samozřejmě zbožná, která se zkrátka nenaplnila, a myslím si, že na vlně těchto přání a i třeba záměrně podsouvaných nějakých informací prostě Donald Trump jednal. My už dneska víme, že z kraje roku byl ve Spojených státech Benjamin Netanyahu a prostě měl velkou prezentaci, k čemu všemu pozitivnímu povede útok na Irán. Takže to jsou ty věci, které asi Donalda Trumpa vedly ke spuštění té války.
15: Když se ještě vrátím k rozhovoru Baracka Obamy, bývalého amerického prezidenta, tak ten si taky myslí, že Trump zrušením dohody s Iránem z roku 2015 pomohl rozvinout iránský jaderný program. Faktem je, že ten v tom nadálku podepsaném memorandu se neřeší.
13: Ano, no a myslím si, že i v tomhle to má Barack Obama pravdu a není to nic nového. Já připomenu, já jsem někdy v roce 2018, když Donald Trump tu dohodu zrušil, tak jsem tady tehdy měl duel pro a proti v Českém rozhlase s Leo Pavlátem, tehdy ředitelem Židovského muzea v Praze, který jsem přišel přesně v duchu té linie izraelské politiky, zrušme tu dohodu, je špatná, Iránu jenom odsouvá možnost získat jadernou zbraň. A já jsem tehdy říkal, no možná odsouvá, ale pokud Trump teďka tu dohodu vypověděl, tak kdyby Irán tu bombu chtěl, tak si ji může sestavit už dnes a nebude vlastně porušovat žádné nic toho, k čemu se dosud zavázal. Za Baracka Obamy zkrátka byla podepsána dohoda, která nebrala Iránu jaderný program jako takový, ale jasně ho omezovala, říkala žádné zbraně, byly tam jasné kontrolní mechanismy. Donald Trump se rozhodl to zrušit s vidinou, že dosáhne něčeho lepšího. A my jsme o 10 let nebo o 8 let dále, mezi tím přišla velká zničující válka, jejíž dozvuky stále sleduje celý svět, a přesto Donald Trump nemá v ruce nic lepšího, než co měl Barack Obama. Obama má pravdu.
15: Jednání ve Švýcarsku mají, jak už se řekl, obrovský význam pro světovou ekonomiku a globální bezpečnost. Na závěr už jenom krátce, je naděje, že se opravdu podaří najít smírné řešení?
13: Já si myslím, že ano, vůbec to nebude jednoduché. A kdo si myslí, že prostě Irán zůstane na kolenou, jak to říkal Donald Trump, tak se samozřejmě plete. Kdo si myslí, že Irán řekne ano, končíme s jádrem, končíme s raketami, končíme se vším, co je důležité pro naši prostě strategické zájmy, tak to je chiméra, kterou jsme slyšeli už na začátku března, na konci února a ukázalo se, že se nenaplnila.
15: Hostem byl dnes vedoucí Centra pro studium Blízkého východu Metropolitní univerzity Praha Břečislav Tureček. Děkuju, nashledanou.
13: Díky za pozvání.
15: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Portréty.
4: Americký republikánský senátor Joseph McCarthy se do historie zapsal jako zuřivý antikomunista. V lednu 1950 na mítinku ve Wheelingu v západní Virginii obvinil americkou administrativu, že dává práci špionům pracujícím pro Sovětský svaz. Projev se nedochoval a McCarthy později počet údajných špionů různě měnil. Šlo o čísla od 57 do 205. Málo známý senátor způsobil celostátní senzaci a odstartoval svoji hvězdnou kariéru, hovoří historik Jan Adamec.
17: On se trefil tím svým vyhraněným verbálním agresivním antikomunismem do nálady americké společnosti, která se cítila vlastně jako zmatená, ohrožená, protože po té sérii poválečných úspěchů, kdy to vypadalo, že Američané budou jako supervelmoc dominovat, tak přišla celá řada jako neúspěchů v tom globálním soupeření se Sovětským svazem. Sověti k velkému překvapení Američanů poprvé otestovali svoji vlastní jadernou bombu. A pak druhým šokem, a ten byl možná ještě jako větší, protože byl viditelný, to byla ztráta Číny. Američané vlastně spoléhali na to, že oni tu studenou válku nebo ten řád studené války v Asii vybudují ve spolupráci s Čankajškovou Čínou. Jo? Že oni budou spojenci, budou spolu obchodovat a že to prostě bude úžasné partnerství, které bude hrází proti komunismu. A to, že ji ztratili ve prospěch komunistů, ve prospěch MAP, byl pro ně obrovský šok.
4: V reakci na McCarthyho obvinění Senát zahájil vyšetřování. Ukázalo se, že osoby na McCarthyho seznamu nebyly ani komunisté, ani jejich příznivci. McCarthy následně obvinil ze spojení s komunisty zaměstnance rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Ani v tomto případě ale nebylo nic prokázáno. McCarthy se stal šéfem senátního podvýboru pro vyšetřování. Podezření prezentoval novinářům jako obvinění a osoby, které bezpečnostní složky označily jako lidi se sklonem ke komunismu, rovnou prezentoval jako komunisty. Narazil až ve chvíli, kdy napadl samotný Pentagon. Na jaře 1954 se pokusil dokázat, že slabost pro komunisty má i ministr obrany George Marshall, respektovaný generál a státník, strůjce vítězství ve druhé světové válce a následného míru, iniciátor Marshallova plánu pro poválečnou rekonstrukci Evropy a v roce 1953 nositel Nobelovy ceny míru. Podpora McCarthyho mezi veřejností prudce klesala a pod petici za jeho odvolání z funkce šéfa vyšetřovacího podvýboru se podepsalo 350 tisíc Američanů.
17: Ta veřejnost i ti politici vlastně najednou vidí, že ten McCarthy sice hodně mluví, ale ty konkrétní výsledky tam moc nejsou. No, on se opravdu jako míjí v tom, že to je právě ten McCarthyho paradox. Jo. Ti špioni tam skutečně byli, kteří předávali ta tajemství a v podstatě už v roce 1950, že jo, Velké Británii zatkli Klause Fuchse jako jednoho z klíčových zrádců, který předával Sovětům ta atomová tajemství. Ale on se vlastně jako míjel v těch skupinách a bylo jasné, že k odhalení špionů není možné používat nějaké otevřené PR marketingové kampaně, ale že na to potřebujete vlastně jako tu tichou kriminalistickou nebo kontrašpionážní práci.
4: McCarthy i jeho spolupracovníci ve vyšetřovacím podvýboru se dopouštěli lží, falšování důkazů, vyhrožování i vydírání svědků. Nevybírová taktika nakonec McCarthy mu přivodila pád, ale až poté, co zničil řadě lidí kariéry i dobrou pověst. Některé z písemností z doby McCarthyho působení nebyly dodnes odtajněny. Z těch, které jsou k dispozici, vyplývá, že z mnoha osob, které McCarthy označil za komunisty, jich jen 9 napomáhalo sovětské špionáži. U několika stovek skutečných špionů McCarthy nikdy ani nevyslovil podezření.
17: Mezi ty nejznámější agenty nebo kontakty na sovětskou tajnou službu byly třeba Alger Hiss z ministerstva zahraničí nebo Harry Dexter White, náměstek ministra financí, poradce v Bílém domě, Lachlan Curry, Duncan Lee. A pak tam byly samozřejmě ta celá skupina těch atomových špionů vedle Klause Fuchse, David Greenglass, manželé Rosenbergovi a pak je tam ještě několik dalších, kterých se vlastně právě historikům, jako je byl John Earl Hines, podařilo v uplynulých dekádách odhalit na základě té mravenčí práce a dávání dohromady těch jednotlivých střípků z těch dílčích dokumentů, které máme k dispozici. Protože to je další problém, který my vlastně jako nevíme úplně, co je přesně v těch sovětských archívech. Že?
4: Říká historik Jan Adamec, který řadu dalších zajímavostí řekne ve speciálu portrétů s názvem McCarthyismus.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Co je to státní dluh?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.

0: 2. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Evropská vysílací unie je znepokojená snahou české vlády přesunout financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Uvedla to v tiskové zprávě. Kabinet Andreje Babiše z Hnutí ANO chce od nového roku zrušit televizní a rozhlasové poplatky. Podle Evropské vysílací unie, která sdružuje média veřejné služby v 56 zemích světa, musí být reforma předvídatelná a má zaručovat redakční nezávislost. Vyzvala proto vládní politiky, aby od změnu upustili. Americké ministerstvo financí povolilo těžbu, dodávky a prodej iránské ropy. Je to krok slíbený v rámci dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem minulý týden. Obecná licence platí do 21. srpna. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že se Irán zavázal k volnému průjezdu Hormuzským průlivem a ke vpuštění inspektorů Mezinárodní agentury pro atomovou energii do své země. Novou zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny bude náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Edita Stejskalová. Nahradí tak Lucii Fukovou, která na post minulý týden rezignovala. Vadil jí přesun agendy z úřadu vlády. Fuková řekla, že kvůli změně nemůže efektivně vykonávat svoji práci. Stejskalová má zkušenosti z vedení neziskové organizace. V minulosti pracovala jako sociální pracovnice. Zaměřuje se na ochranu práv dětí nebo na sociální začleňování. A Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michaelu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci ze studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka včera věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hofrichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit. Polska poprvé v historii přerušila utkání mistrovství světa ve fotbale. Zápas Francie proti Iráku se nehraje už hodinu a půl. Po poločase Francie vedla 1-0. A obhajci titulu v Šancelize, fotbalisti Slávie, zahájí novou sezónu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti nováčkovi Zbrojovce. Rozhodl o tom los na ligovém grémiu Ligové fotbalové asociace. První derby pražských S se odehraje už na konci srpna v 6. kole na Letné. V losu je zatím i Karviná. Slezané se odvolali proti vyloučení z nejvyšší soutěže kvůli ovlivňování výsledků zápasů.
2: Zavřená D48 mezi Bělotínem a Starým Jičínem a uzavírky v Praze. Nejprve situace na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína. Zůstává v obou směrech neprůjezdná, na 12. kilometru v omezení od včerejška odklízí následky nehody nákladního auta. Objíždí se plynulé třeba přes Starý Jičín, Starojickou Lhotu a Dub, případně po dálnici D1. Na Pražském okruhu ve směru k D1 v noci opravují vozovku. Zase je zde na Ořech, kilometry 18 až 16 mají zavřený pravý pruh a rychlost je tam snížená na 80 km v hodině. Kolona se v místě netvoří. A v Praze na městském okruhu jsou na trase Troja Barandovský most uzavírky. Noční údržba zavřela Strahovský tunel a taky Mrázovku ve směru na Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Ráno bude polojasno až skoro jasno, ojediněle s mlhami. Během dne čekáme přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přeháněk nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy kolem 30, na horách 22 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: V roce 2009 vyšla kniha Věry Šťovíčkové Heroldové Po světě s mikrofonem, plná vzpomínek na slavnou éru zahraniční redakce Československého rozhlasu s lidmi jako Jiří Dienstbier nebo Karel Kincl. Období po roce 1968 je v už tak útlé publikaci věnováno jen pár stránek. Proč vzpomínat na to neveselé? Jenže jaká opravdu byla pro Věru Šťovíčkovou Heroldovou léta, kdy chodila po světě bez mikrofonu? Nejen o tom si dnes povídám s pracovnicí archivních a programových fondů Českého rozhlasu Marcelou Benešovou. Dobrý poslech následujících minut přeje David Hertl.
0: Portréty.
4: Nevšímejte si, neberte je na vědomí. Žádejte každého, kdo by s nimi diskutoval, ať tak nečiní. Naše nová zbraň, naprostá ignorace cizích žoldáků. Podepsán Zbyněk Vokrouhlický, předseda ústředního výboru Svazu Československé mládeže. A ještě tu máme malý vzkaz. Alenko v Dobříni u Roudnice, doma je všechno v pořádku, nejezdi domů.
3: Bylo 24. srpna 1968 a okupace, opravdu hlavně sovětská okupace, se v té době stávala jakýmsi kusem normality, jakousi věcí, která se opravdu lidem už jenom nezdála. Ostatně právě tak to říkala tehdy u mikrofonu Věra Šťovíčková. Žena, která určitě netušila, že v téhle době, v těch okamžicích srpna 1968, dochází k velmi důležitému, ba možná zásadnímu zlomu v jejím životě. Právě o tom si budu s Marcelou Benešovou povídat. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Musím vysvětlit, proč jsem si sem pozval vlastně vás. Jak vy jste se znala s Věrou Šťovíčkovou?
5: Já jsem ji nepoznala ani jako rozhlasačku a redaktorku Věru Šťovíčkovou, ani jako disidentku Věru Heroldovou. Já už ji poznala jenom jako překladatelku a starou dámu, paní Věru Heroldovou Šťovíčkovou. Poznali jsme se při přípravě publikace od mikrofonu k posluchačům v roce 2002. Protože nezvládala některé práce kolem počítače a moje kolegyně doporučila, abych byla to zrovna já, kdo jí přijde pomoct. Časem se mezi námi vyvinulo úžasné přátelství, které v podstatě přerostlo až do rodinného stavu.
3: Když bychom měli ze života Věry Šťovíčkové z těch prvních let říct něco zásadního, tak mě napadá studium na gymnáziu, protože jednak je to věc, ke které ona se tak trochu dostala úplně sama o své vlastní vůli. A jednak, když jsem pročítal tu její knížku, ty její vzpomínky máme tady před sebou, tak mě tam zaujal takový důraz na sociální vnímání toho, že na tom gymnáziu je tak trochu jiná než ty ostatní studenti z dobrých rodin.
5: To je tak. Věřené rodiče nebyli ani bohatí, ani příliš vzdělaní. Tatínek byl původně truhlář, později se živil jako taxikář a maminka byla, dnes by se řeklo, hospodyně v bohatých domácnostech. Věra přesto byla hýčkaný jedináček, který si vždy prosadil to, co chtěl, a ona chtěla strašně studovat, hrozně se to přála, jenomže tatínek měl představu, že z ní bude hospodyně. Maminka prosazovala aspoň rodinnou školu. Věře to nedalo a sama se přihlásila na gymnázium. O výsledcích spravila svoji maminku tak, že ji prostě za ruku dovlekla ke dveřím gymnázia Charloty Masarykové v Dušní ulici. Ukázala, maminka pak už musela jenom přemluvit tatínka. Ve škole samozřejmě hned první den poznala, že je jiná, protože tam byly krásné, načinčané, bohaté dívky, které měly úplně jiné starosti. A Věra měla přešívané šatečky a copy až do půly zad a měla samozřejmě od svých rodičů úplně jiné názory na politiku a na to, co je a není důležité. Ale byla ve škole a mohla se učit, což bylo to nejdůležitější.
3: Maturovala v roce 1949. Tady možná je důležité říci, že k těm jejím názorům asi hodně patří i to, že už co by 17-letá vstoupila 2 roky po konci války do komunistické strany. A ještě během studií na gymnáziu přišla do Československého rozhlasu, pracovala tady nejprve na brigádě, potom tedy přišla nabídka na stálou práci. Naše další ukázka, ta bude poměrně zajímavá. Bude z období, kdy se Věra Šťovíčková vrátila po 2 letech z práce v Polsku. Ale ta cesta, řekněme, od té rozhlasové brigády až do pozice zpravodaje v Polsku, tam ještě něco mezi tím bylo. Co ona tady dělala v těch prvních letech?
5: Na svoje začátky vzpomínala hrozně ráda, především na Františka Gela, který v té době už byl mírně odsunovaný od své pozice, od toho, co uměl. O to více vrhl na ty mladé a neskušené kádry, které mu byly doporučené. A on je vzdělával nejenom v tom, jak správně točit, jak správně mluvit, jak se chovat, ale bral to i přes kulturní rozhled, pány poučoval o tom, jak se mají chovat k dámám, dámám vysvětloval, jak správná dáma se chová a jak se teda nikdy nechová. Věra z té doby samozřejmě vzpomínala i na další, na Petránka Aškenaziho, Schuberta a další. Byla to pro ní obrovská škola a jestliže o někom mluvila vždy velmi hezky, byl to právě František Gel.
3: Pracovala tady ve zpravodajské směně, potom tedy přišla snad ani ne nabídka, ale řekněme rozhodnutí, aby odešla na 2 roky do Polska. Tam pořád ještě odchází jako člověk, který věří možná nějakým ideálům tehdejší z naší společnosti. Ale jaké to bylo, když se vrátila, na to vzpomínala v roce 2008 takhle.
6: Víte, já když jsem se vrátila z Polska a zažila jsem tam dělnické stávky, zažila jsem tam návrat polských vězňů z ruské Vorkuty, tak jsem si říkala, jak já jim to povím v redakci, že věci vidím už úplně jinak, než když jsem odjížděla. A tak jsem tak opatrně našlapovala, až mi jeden z kolegů tak mě naznačil, že oni si už myslí svoje také. A to byl ten moment, kdy jsme se stali kolektivem bez jakýchkoliv manifestací, ale věděli jsme, za čím jdeme, a začala ta krásná éra psaní mezi řádky.
3: To byl rok 1958 a blíží se rok 1960, rok Afriky, kdy celá řada bývalých afrických kolonií získává samostatnost. Československý rozhlas se samozřejmě snaží o tom nějakým způsobem referovat. A v tuhle chvíli přichází velká chvíle Věry Šťovíčkové. Jak se dostala do té Afriky?
5: Ona v Africe už byla krátce, konkrétně v Egyptě v roce 1958. Tam prostě pochopila, že Afrika je její srdeční záležitost a bylo jasný, že ona bude měnit fyzikální zákony, aby se tam dostala. Takže když právě v roce 60, nebo před rokem 60, začali hledat dopisovatele, okamžitě se hlásila. Jenomže oni chtěli muže, protože bílá žena, mladá v Africe, co by tam pro boha dělala. Byť jazykově velmi vybavená, ona mluvila rusky, francouzsky i anglicky. Takže se samozřejmě přihlásila a první čtvrt roku to nešlo, jenom že chlapa, který by uměl takto jazykově hovořit a chtěl tam, tak toho prostě neměli, takže na to kývli. A celá šťastná Šťovíčková odjela do Afriky.
3: Těch s odpuštěním štací, kterými prošla, těch byla celá řada. První, vy jste říkala Egypt, pak tady asi to klíčové, tak to byl pobyt v Gvineji ve městě Conakry. A naše další ukázka bude vzpomínka Věry Šťovíčkové na to, jak zažila třeba převrat v Jemenu.
6: Proti sobě šla egyptská vojska, protože Egypt tam tehda měl trošku, řekněme, nepříliš důstojnou roli ochránce a Jemencům se to příliš nezamlouvalo a pochodovalo se dlouhý zástup. Pánů v dlouhých košilích pochodoval hlavní třídou. Já, jak jsem běhala, tak jsem se postupně propracovala do první řady. Pak byly nějaké projevy a pak z té protější egyptské strany padla první kulka. A začala velká mela. Můj soused padl k zemi a viděla jsem, že už z ní nevstane. Tak já jsem honem padla k zemi taky, než se mi něco stane. A neměla jsem čas vypnout magnetofon. Takže magnetofon točil a točil. A když ta mela přestala, tak jsem popadla magnetofon, utíkala k silnici a tam šťastnou náhodou jel sběrný vůz z márnice, který sbíral mrtvá těla. Tak mě ti pánové pomohli dovnitř a já jsem tam zastavila konečně ten magnetofon, vydechla jsem si a když jsme přijeli k márnici, tak jsem se skočila.
0: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
3: Ty dnešní portréty věnujeme legendární rozhlasové novinářce Věře Šťovíčkové Heroldové. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl a mým hostem je Marcela Benešová. A té se ptám, Afrika pro Věru Šťovíčkovou asi znamenala hodně.
5: Strašně moc.
3: Změnilo to její život určitě.
5: Určitě. Věra ji milovala, milovala Afričany a milovala ne ty oficiální věci, ke kterým se dostala. Ona milovala skutečně ty nejchudší chýše a ona, která nebyla příliš dobrá kuchařka, milovala jejich stravu, takže sbírala recepty a dá se říct, že i potom, co my jsme se poznali, stále žili, tak

0: Portérská a vlastenecká, ona byla velká vlastenka. Dušička začala křičet, že se musí vrátit, takže okamžitě letěla do Prahy a i hned se zapojila do všeho dění.
1: Působila v té slavné zahraniční redakci, některá jména na začátku našeho pořadu jsme zmínili, Jiří Dienstbier, Karel Kinzel a další. Přišel srpen 68, ostatně ukázku z této doby jste také na začátku našeho pořadu slyšeli, ale potom dochází velmi rychle ke změnám. Ona se do rozhlasu vrátila 9. září, postupně byla ta její práce omezována a skončilo to nakonec tak, že vlastně už ani nemohla před mikrofon. Byla prý zapůjčena kamsi do jakéhosi podniku na severu Čech, ale vlastně do zahraničí. Co se tam stalo?
0: Máte pravdu, byla zapůjčena Jablonexu, který měl expozici v Montrealu v Kanadě, expozici svých výrobků. Tam se Věra stala takovou holkou pro všechno, ale říkalo se tomu šéfka protokolu. Tenkrát se naučila milovat jabloneckou bižuterii, zvlášť slavnou černou, kterou nosila pro velmi důležité příležitosti až téměř do svého konce. A mimo jiný, ona tenkrát ještě dávno předtím, než byla populární kombinace Becherovky s tonikem, ředila Becherovku právě tímto nápojem pro místní honoraci, která to velmi s úspěchem kvitovala.
1: Tak období, kdy rozhlas zapůjčoval své prestižní zaměstnance do podniku, to bylo i nakonec definitivně spláchnuto, protože přišel březen 1970. Věra Šťovíčková byla vyhozena z rozhlasu, vyloučena z komunistické strany. Jak vypadá takový odchod z rozhlasu? To si teď pojďme poslechnout. Dochoval se dopis vedoucího personálního odboru Československého rozhlasu Karla Zavadila ze 3. března 1970.
2: Vážená soudružko, žádáme vás, abyste do 10. března odevzdala v osobním oddělení personálního odboru služební průkaz opravňující ke vstupu do budov a zařízení Československého rozhlasu. Současně žádáme, abyste si při příležitosti odevzdání služebního průkazu vyřídila všechny záležitosti související s ukončením vašeho pracovního poměru. V případě, že byste sama potřebovala vyřídit nutnou záležitost v Československém rozhlase, vyžádejte si povolení ke vstupu v personálním odboru. Pokud by ze závažných důvodů vaše přítomnost v zařízení Československého rozhlasu byla nutná, budete k tomu zvlášť vyzvána.
1: Jaká byla ta další cesta Věry Šťovíčkové? Předpokládám, že najít v těch prvních letech normalizace nějakou solidní práci, která by odpovídala jejím schopnostem, to asi bylo nemožné.
0: Bylo to nemožné, ale měla obrovské štěstí, protože se jí podařilo získat místo v pražském Náprskově muzeu, kde mohla zúročit za prvé ta léta v Africe, za druhé tam poznala svého druhého budoucího muže Echa Herolda. A ještě shodou náhod k tomu jí paní Kondrysová z nakladatelství Odeon nabídla možnost překládat knihy. Takže tím Věra slučovala všechny svoje lásky do jednoho. Samozřejmě éra v Náprskově muzeu byla velmi kratička, necelé 3 roky. A potom už jenom hledala místa, která byla podřadná, která jí rozhodně neodpovídala a ze kterých byla velice rychle vyprovázena s tím, že není vhodným pracovníkem.
1: V té její knížce tam se dokonce dochovala historka, že ona nemohla pracovat ani jako uklízečka.
0: Ano, a paní majitelka penzionku, která se snažila pomoct, tak řekla legendární větu, ale ona vytírá i pod postelema.
1: Ale ani to nestačilo.
0: Ani to nestačilo.
1: Nakonec se podařilo v roce 1980 najít místo v ústředních skladech hlavního města Prahy. Tam jí pozval kolega, disident Petr Pithart, který tam už nějaký rok pracoval. Státní bezpečnost samozřejmě se snažila získat informace o tom, jak se tam Věra Šťovíčková Heroldová na pracovišti chová. Máme o tom velmi zajímavou zprávu z 28. září 1983 od spolupracovníka státní bezpečnosti, který používal krycí jméno Cirda.
2: Na pracovišti zcela otevřeně při různých příležitostech vystupuje proti současnému státnímu zřízení. O představitelích se vyjadřuje, že jsou to idioti, brání intelektuálům v jejich vývoji, že si ze zastávaných funkcí udělali

0: doživotní zdroj obživy. Ekonomika je v současné době před úpadkem. Na pracovišti Šťovíčkovou podporuje její přítel a spoluzaměstnanec Petr Pithart, který má stejné názory.
1: My jsme se tady teď trochu smáli, ono asi Věře Šťovíčkové do smíchu nebylo. Musíme se malinko vrátit v historii. Zlomový je další rok 1977, kdy Věra Šťovíčková vlastně ještě před začátkem roku 77, koncem prosince 76, podepisuje chartu 77. Jenom doplním, že podpis ji nabídl Zdeněk Mlynář. Budeme o tom ještě za chvíli mluvit. Vzpomínala někdy na tohle období, proč se stala signatářkou charty?
2: Nevzpomínala příliš, pro ní to bylo naprosto samozřejmé. Ta situace jinak vyústit nemohla. Když později jsme o tom mluvili, trvala si na svém, trvala na tom, že by to udělala tak, jak to udělala, a neměnila názor na chartu. Ona měnila názor na lidi, kteří ji podepsali.
1: Krátce poté, co byla charta zveřejněna, tak Státní bezpečnost zahájila takový velký hon na signatáře. Věra Šťovíčková to odnesla třemi více než dvouhodinovými výslechy. Jsou dochovány jejich termíny 11. ledna, 7. února a 11. února 1977. Pravidelně opakovaně odmítla uvést, od koho chartu k podpisu dostala, a odmítala také všechny nabídky Státní bezpečnosti na zprostředkování práce. Jenom jedna malá ukázka z jednoho takového výslechu, respektive z toho, jak o tomto výslechu později referovali pánové poručík major Karba a major Karel Fikar.
0: Jmenovaná byla upozorněna, že byla 11. ledna 1977 vyslechnuta jako svědek a přes řádné poučení odepřela sdělit jméno osoby, která ji seznámila s chartou 77 a žádala její podepsání. I přes toto upozornění jmenovaná znovu odepřela sdělit jméno této osoby. Dále byla dotazována, zda by byla schopna vysvětlit, proč je převážná většina autorů charty 77 a jejich signatářů, ale i čelných představitelů pravicového oportunismu z krizových let 1968 a 69 židovského původu. Ani na tuto otázku nebyla schopna odpovědět. O sobě prohlásila, že sama židovkou není ani nikdo z jejich příbuzných. Jmenované byla položena otázka, že sice nejsme k tomuto nikým zmocněni, ale kdybychom jí pomohli najít vhodné zaměstnání, což nelze předem vyloučit jako možnost, jaký by byl její názor a jak by se na náš krok dobré vůle dívala. Jmenovaná odpověděla, že ji přivádíme do rozpaků, ale že by přesto ráda získala zaměstnání normální cestou jako občan tohoto státu.
1: K tomuhle výslechu musím ještě dodat, že Státní bezpečnost původně zaregistrovala Věru Šťovíčkovou jako takzvaného kandidáta tajné spolupráce. Ta nabídka na tajnou spolupráci se v těch výsleších objevuje mnohokrát. Věra Šťovíčková ani jednou na tuto nabídku nepřistoupila, takže v listopadu 1977 byl její svazek převeden zpět na svazek prověřované osoby. Ona ta 70. a 80. léta by asi nebyla moc veselá, ale vy jste už malinko zmínila, že byla učiněna určitá nabídka Věře Šťovíčkové, aby překládala, a nakonec vůbec nezůstalo u jediné knížky a stal se z toho, já bych řekl, velký podnik, téměř rodinný podnik.
2: S manželem Erichem ještě v době, kdy pracovala v Náprstkově muzeu, přiložila slavnou Frejzorovu Zlatou ratolest. 700-stránkové dílo, které označují jako světovou učebnici etnografie. Ona ovšem nemohla překládat pod svým jménem, takže přišli na řadu takzvaní pokrývači. Byli to lidé, kteří museli mít patřičné vzdělání, patřičné zaměstnání, aby mohli něco takového vydat, a kteří propůjčili svoje jméno. Nejvíc vydávala jako Greta Mašková, vydávala jako Libuše Boháčková, Věra Bystřická, Eva Musilová, Josef Kandrt a mnoho, mnoho dalších statečných lidí.
1: Neskončila ale jenom u, řekněme, vědeckých publikací, protože ona se pak vrhla, nebo bylo jí nabídnuto překládání prózy, a toho se ujela také.
2: Prózy a především detektivek. Ona přeložila mnoho Maigretů, přeložila téměř celého Soucetí od Fanculika, překládala v

0: pozdějších letech sestru Fidelmu od Petra Tremaina, takže z detektivní oblasti tohle, ale překládala i mnohem hodnotnější díla, jako třeba Hladovou cestu od Bena Okryho nebo Cezara Imperátora, který, jestli se nepletu, přinesl i mnoho cen.
1: Vy jste hovořila o těch pokrývačích. Předpokládám, že dnes už asi je jasné, které knížky skutečně přeložila. Ví se to?
0: Ano, ví se to.
1: Ptám se jenom proto, aby na příště nemuselo docházet k nějakým nejasnostem, kde tedy je podepsán někdo jiný, ale překlad patří Věře Šťovíčkové. Když jsme u těch překladů, ona v těch překladech pokračovala ještě dlouho po roce 1990. Já jsem dlouho přemýšlel, z čeho vybrat, a nakonec jsme sáhli po takové knížce, možná ne úplně typické. Je to ta slavná knížka Nadžma Mandle. To je věc, která možná posouvá naše představy o Věře Šťovíčkové někam jinam, ale ne zase až tak úplně, přeci jenom se to týká trochu Afriky, Orientu. Co jí k tomuhle vedlo?
0: Věra brala všechno jako výzvu. A myslím si, že je důležité říct, že Věra nepřekládala stylem slovo překlad. Ona to musela přeložit tak, aby člověk opravdu pochopil, o čem to je, takže se věnovala reáliím, zjišťovala s odborníky, debatovala o tom, jestli opravdu se daná věc mohla, nemohla stát. Když překládala Vikingy, tak hovořila s odborníky na historickou plavbu, aby zjistila, jak v době Vikingů se správně mohly jmenovat různé části lodí. A pro Věru překlad tohoto lehce erotického románu byla opět zase výzva. Ale k tomu se váže, oslovila mě s tím, že nemá výrazivo, a vysvětlovala mi, že když je to pětkrát na stránce, tak prostě s výrazem pindík nevystačím. Takže já jsem sehnala pornografické časopisy a s touto distingovanou, vždycky upravenou, slušnou dámou jsme se cvičili v používání názvosloví pánských a mužských intimních oblastí, ale naprosto z vědeckého hlediska.
1: Ona ta knížka opravdu stojí za přečtení, je to hodně zajímavý pohled na tu realitu africké ženy, tak jenom malá citace.
2: Má budoucí tchýně nečekala na konečný souhlas mé matky a rozhodla se sama posoudit a odhadnout moji způsobilost stát se manželkou hodnou jejího rodu a jejího syna. Se svou starší dcerou si jednou vyrazila do lázní, právě když jsem tam byla. Prohlíželi si mě od hlavy k patě, ohmatali mi ňadra, stehna, kolena, tvary mého lýtka. Jelikož jsem znala pravidla a zvyklosti, nechala jsem je jednat. Proč porušovat dobře promazaná pravidla, která mění lázně v súk, na němž se lidské maso prodává 3x levněji než maso zvířecí?
1: Vlastně se nabízí otázka, proč se Věra Šťovíčková po roce 1990 nevrátila do rozhlasu. Určitě nebyla natolik stará, aby tady neodvedla ještě dost dobré práce.
0: Ale ona se vracela. Ona se vracela už spíš jako účastnice debat, dělali se pořady o ní, bylo jich velké množství, ale ona sama cítila, že už rozhlasačkou je bývalou a že ona i rozhlasou někde úplně jinde. Pro ní v té době existovaly především překlady, z toho žila a to jí opravdu zajímalo nejvíc.
1: Život Věry Šťovíčkové je ohraničen letopočty 1930. 2015 zemřela několik dní před svými 85. narozeninami. Hostem dnešního pořadu byla Marcela Benešová, děkuji, naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Ukázky přečetli Lucia Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a naslyšenou zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Francouzské školy ruší vyučování kvůli horku. Odboráři rozhlasu a televize se sešli s vládou. Fotbalisti Francie po dlouhém přerušení kvůli bouřce už zase hrají na mistrovství světa proti Iráku. A dnes bude polojasno až skoro jasno, přechodně i oblačno, teploty do 29 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.